0: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností. Pokračuje generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
1: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
0: Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze má nový pavilon transfuzní medicíny. Sídlí v historické budově z počátku 20. století. Její oprava a nové vybavení přišlo na necelých 200 milionů korun. V Mexiku začne večer českého času fotbalové mistrovství světa. Od 21 hodin se v Mexico City utká domácí reprezentace s Jihoafrickou republikou. Ve 4 hodiny ráno v noci na pátek pak vstoupí do světového šampionátu Češi soubojem s Jižní Koreou. Uslyšíte ho v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejový světový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Český svaz ledního hokeje usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě můžou přihlášku podat. Zájem o pořádání turnaje Radiožurnálu potvrdil generální sekretář svazu Jan Černý.
2: Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čímž jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
3: Nehody na D1 u Průhonice, také na silnici u Třebechovic pod Orebem. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze ve směru do Brna. Před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Vyšetřuje se to v odstavném pruhu, takže se nezdržíte. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu také před Brnem ve směru z Prahy. Před sjezdem na Svitavy výstaviště na kilometru 188,5 osobní auto narazilo do svodidel s opatrností plynulé průjezdné. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zpomalte před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru je odstavené nákladní auto. A na silnici 11 z Hradce Králové do Vamberku zasahují záchranáři u Třebechovic pod Orebem. Nákladní auto tam narazilo do stromu. Průjezd je omezený. Před nehodou zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Rodák z Manchesteru, pianista, ale především kytarista a ještě víc zpěvák a ještě možná o něco víc skladatel, aspoň tak se myslím i cítí, to, čemu se říká anglicky songwriter, ale proč to říkám anglicky? Právě protože je z Manchesteru, čili písničkář. James Harris je dnešním hostem hovoru. Dobrý den.
6: Dobrý den, ahoj. Díky za pozvánku.
5: A protože žije už poměrně dlouho v Čechách, tak hovoří česky, není třeba žádného překladatele. Od mikrofonu stanice Plus se hlásí Ondřej Konrad.
4: Hovory.
5: Říkám rodák z Manchesteru, to znamená, že ty jsi tam prožíval takový ten velký vzmach té manchesterské scény, jako hudebník teprve vlastně začínající.
6: Ano i ne. Já jsem bohužel, nebo bohudík, jsem možná mezigeneračný. Já jsem byl moc mladý na Stone Roses a pak jsem byl na Oasis párkrát, ale pak jsem odešel z Manchester, tak jsem ten Manchester jsem zažil jenom úplně konce, a protože jsem byl moc mladý. No.
5: A ty vlastně působíš už delší dobu u nás, o tom budeme hovořit. A já jsem vlastně v žádném rozhovoru, který jsem hledal na internetu, nenašel něco o tvých úplných hudebních začátcích ještě v Británii.
6: Protože o tom se moc nepsalo. Já jsem hrál po klubech, když mi bylo od asi 14-15, jsem měl pravidelný koncert ve vinárně, když mi bylo 15, každý neděli večer, 3 sets, 3x45 minut, a jsem musel vždycky přijít přes kuchyn vzadu a na pódium, a v té pauzi jsem musel sedět na chodbě u kuchyně vždycky, protože to byl vinárna a nevím ani proč, ale v té době byl móda, že v hospodech, to je, člověk mohl koupit pivo v 18 sám, ale v té jako hipsterský, to je takový modernější pojem, vinárny, které byly trošku fajnovější, tak to byl 21 a mi bylo 15, tak ten majitel se bál, že když jsem měl hudební nástroj v ruce nebo jsem zpíval, tak to bylo OK, ale mluvit s nějaký lidi tam nebo pít, tak jsem musel pít na chodbě. No.
5: Čili když jsi přicházel do Čech, tož bylo v kterém roce se tady ocitl?
6: Já jsem tady přišel poprvé, mi bylo 16 možná, jsem tady přišel z školní kapele víceméně. Tady jsme hráli nějaké koncerty na týden, 10 dní jsem tady byl. Pak jsem, a to byl v 91 tuším, a pak jsem se vrátil rok na to na nějaké koncerty a rok na to na nějaké koncerty a pomalu jsem se tak vrátil na delší dobu a zůstal, no.
5: Čili to zůstal je od kterého roku?
6: Dva tisíce. Jako na furt.
5: No na furt, to sice jo, když mluvíme takhle lidově, ale nicméně pořád jezdíš do Británie, dokonce si tam uvíznul během covidu na nějakou delší dobu. Často tam se samozřejmě vůbec hraješ, nemyslím jenom v Británii, ale především hraješ po Evropě, ale i ve Spojených státech. Vlastně těch koncertů tady v České republice je relativně málo.
6: V poslední době ano, bohužel. Bych strašně chtěl hrát tady víc, ale snad 27 to bude cíl, že tady budu hrát po Čechách.
5: To znamená, že ty, když jsi se tady usazoval, tak jsi ale ještě vlastně neměl nějaké větší mezinárodní renomé jako písničkář.
6: To já nevím, jestli to mám do dneska. Ne, já jsem tam hrál, já jsem měl pár kapely a hráli jsme kolem Manchester, mezi Manchester, Liverpool, Macclesfield, Leeds, tohle ten oblast. Což je, není až tak šílený velký oblast, ale tam bydlejí možná víc lidí než v Čechách. Možná, když počítám Liverpool, Manchester, Warrington, Leeds a všude. Tak jsem tam hrál pravidelně, ale jo, měl jsem recenze z koncertů v klubech v Manchester, které už neexistují, ale myslím, že to nebyl žádný velký boom. A v Anglii jsem měl větší mírně success. Když já jsem tady už bydlel v Čechách, já jsem tam vrátil furt do Anglie, jsem tam hrál, tam jsem měl vydavatelství a hrál jsem po Británii intenzivně. A tam jsme hráli na rádio a jsem měl krásné recenze, ale v té době jsem už žil v Čechách.
5: V Čechách. No a vlastně co tě, to, že jsi se tady ocitl několikrát už předtím, už vlastně jako hodně, hodně mladý, tak nicméně co tě přimělo k rozhodnutí zrovna se usadit v Čechách?
6: To, žena. No.
5: Jo. Čili rodina.
6: Jo, ano.
5: Teď mi řekni teda to, na co jsem se ptal předtím a jak se tady člověk právě z Prahy dostane do pozice, že koncertuje de facto po celém světě.
6: A už to není úplně po celý světě, do Spojených států jsem nebyl dlouho, ale po Evropě. A myslím, že to začal tím, že jsem hrál v Anglii a tam jsem měl, to šlo.
5: Jaký jméno?
6: A asi jako štěstí, omyl, náhoda, vůle. Jsem začal hrát, prostě jsem chtěl hrát. Já miluji živý hraní, koncerty. To prostě bez toho tak bych tak představoval život skoro, ale rád chodím na koncerty. Ale tak jsem furt hrál a furt mi lidi zvali a to šlo jak jako sněhový koule z kopce. Jak jsem začal hrát, tak jsem hrál víc a víc a lidi mi o tom slyšeli, tak mi vzali a začal jsem. A pak jsem poznal spoustu lidí, spoustu strašně zajímavých lidí, který během COVID, COVID slyšel, taky mírně zachránili. Třeba jsem hrál v Los Angeles kdysi a tam po koncertě Roxy, což je jako fakt super velký klub, no, přišel ode mě koupit deska, jeden chlap a jo, to máte sedečka, jo, jo, a za kolik? A nevím, jestli byl $10 třeba, nevím. No za $10. Aha. A na mě koukali, fakt? Jo, jo. Se usmál, jako řechtal, mi dal $10 a pak ten pořadatel řekl, ty jsi ho to prodal? Ano, proč ne? Protože nevíš, kdo to je? Ne, jsem nevěděl, kdo to je, nebo jaký slavný herec. On byl strašně milý, že on asi nebyl zvyklý, že musí koupit, protože všichni ho všechno jako, aha, ty, tak všichni jako krmí. Hele, tady máš můj desku, poslouchej tohleto. A nevím, jestli přes toho jsem dostal pozvánku na nějaký mejdan, nějaký slavný herec. Tak já jsem nemohl jít, protože já jsem hrál koncert. A tak jsem e-mailoval z jeho personal assistant, ano, sekretářka, nebo PA je český výraz taky, ne? A jsem já děkuju moc, že ten strašný slavný hollywoodský herec mi pozval na jeho narozeniny, protože měl můj desku. Mm-hmm. Ale já bohužel nemůžu. Já jsem byl v Londýně a já odlítám do Čech, mám koncert na sídliště v České Lípě. Cože, kde to je? No, jsem musel vysvětlit, co je sídliště, což jako taky těžký pro nějaký PA v Hollywood. Aha, tak jsem tohle to odmítl, ale myslím, že bylo možná fajn, že v finále jsem to odmítl, protože během COVID jsem jako, já nemám koncerty, já nevím co, tak jsem vytáhl tyhle ty e-maily. Prosím, dobrý den, prosím vás, pamatujete na mě, já jsem tenhle ten, který odmítl takový hollywoodský mejdan, aby jsem hrál pro 40 lidí v klub na sídliště v Česká Lípe. No samozřejmě ti pamatujeme, tak jenom takovýhle magory tady neznáme tak často. A díky tomu mi nabízal nějaký písničky do nějaký americký seriál a nějaký film, protože paradoxně mi pamatovalo víc, než kdybych tam možná i šel na ten mejdan, protože co já na hollywoodský mejdan. Je, dobrý den, a ty seš Brad, a co děláš? Nemám co na takový sociální situaci.
5: A kdo to byl ten herec?
6: A on nějaký slavný skotský Gerard Butler se jmenoval. Aha. Ještě žije, tak se jmenuje.

0: čím se vlastně dostáváme de facto, ale vrátíme se potom ještě samozřejmě k deskám, tehle té tvojí mimo tedy k vystupování a na natáčení alb činností, a to znamená právě skládání písniček nebo vůbec hudby k filmu. Toho je poměrně hodně.
1: A jako, jo.
0: Posluchači třeba Českého rozhlasu určitě tě slyšeli, aniž by to si uvědomovali, například ze seriálu Modré stíny, televizního, jo, detektivního, tam si zpíval místničko pod těmi titulky. No a těchhle těch věcí je nejenom tedy v české kinematografii víc, ale i v té světové.
1: Já myslím, že já jsem skládal hudba pro šest sedovečerní filmy, ale já mám písničky na další 30 možná, francouzský, polský, dánský, americký, ale taky hodně, hodně český. No. Dokonce budu mít písničku na nějaký český film, který má premiér na podzim, a vůbec nepamatuju, jak se jmenuje. Oni chtěli písničku, jsem, jo,

0: Hledali nějaké
1: tak hledali možnosti, které není, nevím, na kolo pro nějaké jídlo nebo něco podobné. Tak jsem aktivně jsem to hledal, ale předtím moc aktivní jsem nebyl to.
0: Ono, asi kdyby ti chtěl někdo zařadit, taky se to občas děje, nějací novináři nebo kritikové, tak mluví o folku, což není asi tak úplně jednoznačné, ale nicméně některé ty desky tak znějí třeba akusticky a jsou to vlastně, proč by se nemohl tenhle ten termín použít, ale já jsem tě vlastně, nebo my jsme se poprvé potkali na jazzovém festivalu v Trutnově, ale tehdy si vystupovával s Emilem Vyklickým, čili jazzovým pianistou. Já nevím, jestli přímo na tom festivalu, ale bylo nějaké takovéhle období. Jak to přišlo, když ty jsi vlastně ten, řekněme, folkrokový písničkář?
1: Náhodě, s čestí a jsem byl v správném místě, když tam byl Emil. Já jsem potkal Emil, když já jsem točil desku ve studiu v Praze. Mm-hmm. A on něco dělal ve studiu o patru vejš. Jsme se potkali na chodbě a ahoj, já jsem a chtěl poslouchnout, co jsem dělal. A drzě jsem a nechceš tady hrát trošku Hammondy? Tak hrál na dvě písničky. A pak jsem ho v pár měsíců potkal na Václavák, jen tak, a co ta deska, to je, a co, kdy budeme hrát koncert? Já jsem o tom ani nepřemýšlel. já nevím. A pak jsem dostal možnost na poslední chvíli vystupovat na jazzový festival.
0: Ano.
1: Myslím, že protože někdo byl nemocný, třeba myslím, že já jsem tam ani, ale Petr Dvorský, basista, tam měl hrát s někým a na poslední chvíli mi volal, a James, chceš hrát na jazzový festival? Tak jazz, já? Go on. A s kým? No Emil. Tak jsem volal Emil, jo, tak jsme měli hodinový zkouška a sice to byl jazzový festival, ale hráli moje písničky akustickou gitaru, jak jednoduchý písničky, ale v kabátě Emil Vyklický, Petr Dvorský, no tak to a tak to fungoval na jazzový festival taky. Tako.
0: Jak se vlastně se dostal k tomu hraní tady tenkrát, když ty jsem začínal přijíždět s tou svojí kapelou, to vzniklo jak? Jak najednou, že přijede kapela z manchesterské oblasti do Prahy? Nebo do Čech tedy?
1: To byl přes známý. Někdo, který pracoval na Česká televize, měli synovci, který znali někdo, kdo pracoval ve studiu v Edinburgh, myslím, který já jsem znal.
0: Prostě
1: 21, nepamatuju a všechno šlo. Byly jiný časy. Znáš tohle? Jo, tak přijď. No, a kapela z Anglie, 21, tak lidi šli.
0: No jo, jo.
1: Jako bezdůvodně víceméně, protože to šlo. Amatéry.
0: A když jsme mluvili o tom hraní mimo Českou republiku, tak kde je to nejčastější? V Německu, v Itálii, v Holandsku?
1: Ne, v poslední době v Polsko, Německo.
0: Polsko,
1: jako teďko na podzim budu zase v Německu, ale Rakousko taky, ale v Rakousku jenom asi krát Vídeň většinou. Mm-hmm. Teďka budu v Vídeň, Linz a pár koncert ve Švýcarsko, teďka budu mít pár ve Francii, ale hlavně Německo, Polsko a jsem tam v Holandsku. No,
0: no a občas i doma v Británii?
1: Jo, já jsem tam jezdil docela často, intenzivně jsem tam byl, ale poslední tour, co jsem tam měl, byl to už je 6 let zpátky. No, tak koncem 19 jsem tam byl naposled. A chystám se vrátit příští rok, ale je to složitější a složitější pro spoustu důvodů.

0: Ty máš na kontě pomalinku, kde jsi třeba?
1: Já mám 10, 11.
0: 11 dokonce. Ta poslední, tady zaznělo pár tónů, která se jmenuje Love and Desire, ta je vlastně v takovém hodně komorním duchu, ale ty desky jsou všelijaké. Dneska už ta hudba je to s ní trošku složitější, pokud jde hlavně o ty prodeje desek. Že?
1: To jo. Když si lidi šli na koncerty, aby slyšeli, aby lidi koupili vinyl v 70. letech, tak koncerty byly levné, protože koncerty byly reklama na desek, a teďka je úplně naopak. Desek je reklama na koncerty. Každá deska moje je odlišný zvukově, asi dost, no od jazzový trio, když to není jazz, až ten poslední, což taky byl komorný trio. A ten poslední jsem točil s Tomáš Neuwirth na bici a na engineering zvuk, protože on je jednak nejenom výborný bubeník, ale producent a zvukář taky. Tak on to nás zvučil i zároveň bubnoval. A Matěj Belko.
0: Což je multiinstrumentalista.
1: To je multiinstrumentalista. A já a finance, no, to nechci řešit finance, ale ta deska poslední, to byl schválně, že to byl možná reakce na ten velký produkce z
0: Superstition,
1: takový popovější, velký zvuk. Já jsem volal Tomáš, že já jsem bukoval 3 dny ve studiu a chci točit. No, tak možná 2 písničky, 3. Jako, to jsme tam přišli ráno, jsme zvučili celý den, aniž by věděli, co budeme točit. Sice jsem poslal nějaký voice memo, že mám tady milion voice memos furt. Dneska jsem mám, nevím, 3 třeba na telefon furt, znamenám něco. Tak poslal jsem Tomáš a Matěj nějaký nápady, nějaký písničky, ale jsme vůbec nevěděli, co. Tak jsme nazvučili, jsme našli, kde budeme všichni stát a být spokojení, kde můžeme pít čaj a být šťastný v tým prostorem. A pak šli jsme na pizza a tak co budeme točit? Která písnička? Nevím, já doufám, že točíme desku, ale uvidíme. Cože? No, tak budeme, já budu servírovat písničku, zahrajeme to 2-3krát, vy jste tak senzační muzikanty, že budeme máč rekord a uvidíme. A když budou 4 písničky, 5, nevím.
0: Ale nakonec vlastně za ty 2 dny vzniklo celé to album.
1: A za 2 dny byl, myslím, že 7. No a pak jsem dotočil ještě 2 solo možná, nebo 1. Sabotáž je solo, to jsem natočil později, ale zvuk desek, to není, já jsem to nikdy tak neurčil podle finance, i když to asi má velký vliv, ale spíš kolem té písničky, co mám a reakce na, co chci zpívat a říct. A tohle ta deska je možná spíš, to je dost old school, bez sluchátky, bez klik, že jako posluchači možná nevědí, jako většinou v dnešní době člověk, když to není jazz, jde do studio a bubeník má sluchátek a všichni jdeme kolem tohleto, protože pak to je jednodušší to stříhat, editovat a take 4 smíchat s take 2 a já to jsem ani nechtěl, to je všechno, co je na ta nová deska, je live, bez ten take. Většinou samozřejmě take 2.
0: Když nepočítám ty koncerty ještě v teenagerovském věku, ty návštěvy České republiky, tak když jsi se tady usazoval, co jsi vlastně věděl o téhletý zemi a jak se na ní koukáš teď po těch víc než 20 letech, co už jsi tady?
1: Tak co jsem o tom věděl, byl strašně málo, když jsem byl dítě. My jsme vždycky měli Čekoslovakie na spelling test ve škole, protože CZ byl za víc bod. Já jsem chodil do katolické základní školy, ty jeptišky, tak teďko budeme spelling něco? Vyslovování, nevím.
0: Ano, vyslovování.
1: Tak já ten Čekoslovakie jsem znal jako pojem od 6 let, ale jenom přes toho, že to je těžký. Ale moc jsem nevěděl. A samozřejmě revoluce byl velký věc i na televize v Anglii, tak jsem to sledoval. Jako jsem sledoval Polsko, Maďarsko, Německo a Polsko, už to byl první, ne?
0: Ano, Polsko byl první.
1: Tak jsem to sledoval na televize, ale přiznávám, že jsem moc nevěděl, když jsem tady přišel.
0: No a teď po těch letech, jak se ti jeví ve srovnání s Británií, Česká republika, nebo vůbec život v ní?
1: Teď? To je srovnatelný, tak jako, jo, to je tady krásný žít.
0: Jo?
1: Je. Jako navzdory... Spoustu lidí myslí, že to je, stojí za... Všude je to stejný a všude to stojí za nic a všude je to krásný. Myslím, že tady je to krásný.
0: No a to je úžasná tečka. James Harris, písničkář, muzikant z Británie, ale vlastně žijící v Česku už skoro polovičku svého života.
1: Jo, už polovička, no.
0: Ty říkáš, že to je tady tak krásné, takže mu přejeme, ať to tady se mu nezošklivý. Díky mnohokrát za návštěvu.
1: Díky za pozvánku.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrád. Poslouchali jste Hovory.
2: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech, nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Při středečních izraelských úderech v oblasti jeho libanonského města Týr zahynulo 12 lidí. O život přišel také francouzský voják, který sloužil v misi OSN. Při přípravě na výcvik ho zasáhl náhodný výstřel. Informovalo o tom francouzské ministerstvo obrany. Francie má v misi UNIFIL jeden z nejpočetnějších kontingentů. Na jihu Libanonu slouží 600 jejich vojáků. Německo a Francie budou spolupracovat na nové datové síti pro protivzdušnou obranu. Koncept projektu by chtěli obě země vypracovat do července. Oznámil to německý kancléř Friedrich Merz. Spolupráce mezi Německem a Francií přichází jen krátce poté, co obě země oznámily opuštění společného projektu vývoje nové stíhačky. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu mírně klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů. To je o 4 haléře méně než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty dnes klesne o 22 haléře na 39 korun a 69 haléřů. A Bílovice nad Cvitovou u Brna nabízí obyvatelům ke koupi 600 akcií obecního minipivovaru. Jedna bude mít hodnotu 3000 korun. Pravidla pro prodej cenných papírů schválili zastupitelé. Novou varnu piva staví dělníci jako součást Mlýnského ostrova uprostřed řeky Svitavy. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. 15% podíl můžou získat přímo lidé. Minipivovar má otevřít příští rok na jaře. Fotbalový trenér Roman Skuhravý změnil v šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. V Baníku podepsal Skuhravý víceletou smlouvu. A fotbalisté Anglie porazili v generálce na mistrovství světa Kostariku 3-0. Zápas Orlandu začal kvůli bouřce o hodinu později. Ve skupině světového šampionátu se Angličané utkají s Chorvatskem, Ghanou a Panamou.
4: Překážka na D11 u Poděbrad je na D55 před Otrokovicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na překážky na vozovce. Před sjezdem na Kolín na 39. kilometru leží v pravém pruhu plastový předmět, pravděpodobně postrácený náklad.
5: Kus plastu třeba 30x30, nějaký táhač tam táhne nějaký jako vrak auta a očividně to jako padá z toho vraku.
4: Překážku nepřehlédněte také na dálnici D55 z Hulína do Otrokovic. Na kilometru 25,5 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Na D1 stále pozor na výjezdu z Prahy směr Brno. Před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Řeší se to už v odstavném pruhu. A na silnici 11 z Hradce Králové do Vamberku se uklízí po nehodě u Třebechovic pod Orebem. Nákladní auto tam narazilo do stromu. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Američané a Iránci znovu v sobě. Kolik peněz půjde do zdravotnictví? Kam směřuje spor o prezidentské pravomoci? Jak ruská společnost reaguje na ukrajinské útoky hluboko ve svém území? Česká kulturní centra v ohrožení a roboti už jdou. To jsou témata názoru a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
6: Americko-íránské příměří trvá, ale ne tak docela. Spojené státy ukončily odvetné údery na Irán. Byla to reakce na sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Podle nepotvrzených zpráv vypustil Irán nejméně 4 balistické střely a několik dronů na základny USA v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Zatímco ovšem prezident Donald Trump tvrdí, že americký vrtulník sestřelil Irán, tamní představitelé to popírají. Vyhrazují si ovšem právo odpovědět na americkou střelbu. Ve studiu se mnou sedí Petr Švarc. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, jsme tedy na začátku nějaké nové fáze horkého konfliktu, anebo jde o něco jiného?
7: Každopádně je to vlastně největší eskalace od onoho 8. dubna, kdy bylo uzavřeno příměří. To znamená, že svou váhu to má. Na druhou stranu, když se třeba podíváme na světové ceny ropy na burze, tak vidíme, že s těmi to vůbec nepohnulo. Naopak mírně, velice mírně nyní zase klesají. Takže trhy v tomto ohledu už tu situaci berou jako svým způsobem setrvalou, jako něco, co probíhá. Proč vlastně k tomu celému došlo? Jak jsi říkal, íránský dron narazil do vrtulníku Apache. I z amerických zdrojů původně zaznívalo, že vlastně se srazil dron s vrtulníkem. Je pravda, že taková srážka není úplně pravděpodobná, pokud není zamýšlená. Každopádně americký prezident Trump okamžitě oznámil, že tedy vrtulník byl sestřelen a je potřeba protiakce. Na tuto protiakci Íránci, řekl bych, až radostně odpověděli další protiakcí. A nyní obě strany se tváří, že tím by to mohlo být vlastně zase na chvilku vyřešeno. Americký prezident Trump už, jak nedávno spočítala CNN, přinejmenším 37krát mluvil o tom, že dohoda s Íránem je na stole, že už bude brzy podepsaná. Nepřepočítával jsem to, ale rozhodně v tomto myslím, že se to dá brát za bernou minci a ani nevím, kolikrát to řekl od té doby. Ale jak víme, nikdy vlastně se nic takového nestalo. A v současné situaci vidíme, že Íránci příliš o tu deeskalaci nestojí. Což je svým způsobem překvapení, pokud ovšem samozřejmě si neuvědomíme, že íránský režim není tak úplně zaměřený třeba na to, aby se staral o své obyvatele, aby se staral o ekonomiku, dává najevo, že je mu to víceméně jedno, že americká blokáda Íránu je samozřejmě nepříjemná a on to využívá spíše dovnitř, ale vypadá to nyní, že o tu deeskalaci nemá příliš velký zájem, že rozhodně chce ukázat, že v regionu je dominantní, že dokáže se vypořádat i se Spojenými státy. Což, jak si konec konců i ty včera psal, se ukazuje i právě v iránském zájmu o Libanon a o to, aby se mohl prezentovat jako vítěz nad Izraelem. To, nakolik americký prezident Trump situaci ovládá, to je opravdu otázka, protože jsme viděli i zároveň, že Izrael zaútočil na Sůr letecky, jedno z největších libanonských měst, což předtím americký prezident Trump vlastně vyzýval Izrael, aby alespoň toto nedělal, aby tu situaci dále nezhoršoval. Takže v této chvíli opravdu můžeme říci, že mír se neblíží a uvidíme, jak to bude vypadat dál s příměřím.
6: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nashledanou.
7: Díky, naslyšenou.
6: Naše zdraví je nám drahé a někdy je drahé, i pokud je vyjádřeno v penězích. Kam jdou peníze do našeho zdravotního systému a proč? Tuto otázku si položil náš spolupracovník Petr Holub.
8: Při vážných zdravotních obtížích vidí člověk svět jinak. Například by jednoznačně souhlasil s návrhem, ať vláda přidá zdravotníkům desítky miliard ze státního rozpočtu ročně. Teď přesně takové opatření schválil kabinet Andreje Babiše. Platit bude od roku 2027. Chválit za to ale ministry může opravdu jenom člověk, kterého právě trápí nesnesitelné bolesti kloubů. Ministr Adam Vojtěch si s vysvětlováním hlavu ani příliš nelámal. Letos zdravotní pojišťovny hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Tím se rozvrací celý zdravotní systém. Proto není možné napřes rok valorizovat státní příspěvek pojišťovnám jen o 3 miliardy, jak předepisuje zákon, ale mělo by se přihodit rovnou 24 miliard. Existují ovšem protiargumenty. Letos budou pojišťovny podle svých vlastních plánů hospodařit s částkou 563 miliard, protože většina jejich příjmů z pojistného a protože mzdy v tuzemské ekonomice podle oficiálních odhadů v příštím roce porostou, dostanou napřes rok navíc o 27 miliard i bez mimořádné vládní pomoci. S právě schválenou pomocí si polepší skoro o 50 miliard, tedy o 9%. Jinými slovy, vládní zdravotnická intervence posílí trend, při kterém státní výdaje rostou rychleji než příjmy. Stát si na výpomoc bude muset půjčit. Ani se schodkem pojišťovenských rozpočtů, který se letos plánuje na 15 miliard, to není úplně přesné. Pojišťovny plánují obdobné schodky pravidelně, ovšem stejně pravidelně na konci roku zjistí, že deficit byl o poznání menší, v posledních dvou letech o zanedbatelnou částku 6 až 7 miliard. Protože na účtech dnes mají 40 miliard, jistě by se pár let obešli bez vládní pomoci, i kdyby jim obvyklé navýšení ani tentokrát nestačilo. Je až pozoruhodné, jak se ministr a s ním pojišťovny snaží vyhnout ekonomickému kontextu, když bojí o peníze pro svůj rezort. Tím, jak jim vláda vyšla vstříc, jenom dokazuje, že má sklon vyhazovat peníze, i když to není potřeba, a i když tím zatíží daňové poplatníky ze současných i budoucích generací. Možná je zatím ale obyčejná neschopnost dohlédnout důsledky svých činů. Třeba ministrova úvaha, že je třeba zlepšit financování, protože brzy nastanou problémy se stárnutím populace, je přece argumentem proti současnému navyšování. Když peníze utratíme dnes, nebude na zvyšování, až to bude opravdu nezbytné. Ve zdravotnictví je samozřejmě spousta problémů, které by chtěli vyřešit, třeba nízká efektivita a nedomyšlená organizace, včetně úzkého hrdla u pohotovosti. Jsou i problémy s financováním. Jedním z nich je tradiční potíž sektoru, které se platí z veřejných peněz. Najdou se nezodpovědní jednotlivci a v horších případech i zájmové skupiny, kterým nejde o to, jak vykonat co nejvíc dobré práce pro společnost, ale čistě jen o to, jak stáhnout z veřejných zdrojů co nejvíc peněz. Pokud dnes ministr Vojtěch přidává do systému 20 miliard navíc a přitom neřekne, za co konkrétně mají být utraceny, pak jde na ruku právě těmto vykukům, kteří ze všeho nejlépe umí kouzlit s čísly. Může se stát, že peníze budou dokonce utraceny bez užitku.
6: Konstatuje Petr Holub. Na toto období budou možná dějepisné knihy vzpomínat jako na vleklý spor o pravomoci prezidenta. I tento spor přechází do nové fáze, jak si všímá Petr Hartmann.
9: V ústavě České republiky je napsáno, že prezident republiky zastupuje stát navenek. Co to konkrétně znamená, na to existují nejrůznější názory. V poslední době to dokazuje spor mezi Hradem a vládou o to, zda by hlava státu měla být součástí české delegace na summitu NATO v Turecku. Pokud se ho nepodaří vyřešit politickou dohodou, může mít právní dohru. Petr Pavel opakovaně prohlásil, že se obrátí na ústavní soud. Pokud by jeho účast na summitu vláda zamítla a on kompetenční žalobu skutečně podal, mohli bychom se dočkat vyjasnění role prezidenta při zastupování státu navenek. K tomu, aby ji naplňoval, potřebuje reprezentovat Českou republiku v zahraničí. To se opakovaně děje a dít bude. Například v září vystoupí na valném shromáždění OSN. Jeho účast už posvětila vláda. Toto nejnovější rozhodnutí může být vnímáno jako potvrzení slibu Andreje Babiše, že jeho kabinet nehodlá omezovat prezidentovi pravomoci. Na druhou stranu Pavlova případná neúčast v Turecku může být naopak považována za bránění hlavě státu v zastupování země navenek. Pokud by se ústavní soud kompetenční žalobou skutečně zabýval, vycházel by především ze sporu, který se týká právě summitu NATO. Vynesení verdiktu by mohlo pomoci k ujasnění toho, co v praxi znamená role prezidenta v zastupování státu navenek. Z konkrétního znění rozsudku by mohla vyplynout řada věcí do budoucna. Například právo prezidenta republiky účastnit se nejrůznějších mezinárodních akcí bez ohledu na postoj vlády. Přitom právě ona by měla určovat zahraniční politiku České republiky. Tudíž by hlava státu na akcích typu summitu NATO měla být vybavena mandátem, v jehož mantinelech by se měla pohybovat. Pokud by takováto podmínka v případném rozsudku chyběla, mohl by mít prezident v následujících letech směrem do zahraničí úplně rozvázané ruce. Petr Pavel dává najevo, že se takto chovat nehodlá. Veřejně se opakovaně vyjádřil, že mandát vlády hodlá na summitu v Turecku respektovat. Případný verdikt ústavního soudu by však vytvořil do budoucna precedent. Týkal by se nástupce současné hlavy státu a budoucích vlád. Mohlo by hrozit, že jiný prezident bude prosazovat vlastní zahraniční politiku v rozporu s názorem úřadujícího kabinetu, který tomu nebude moci zabránit. Pro fungování tuzemské politiky by proto bylo prospěšnější řešit výkon těchto prezidentských pravomocí spíše politickou dohodou než soudním sporem. V jiných záležitostech může být výrok ústavního soudu ku prospěchu věci. Kdyby například premiér podal kompetenční žalobu v momentu sporu o jmenování Filipa Turka ministrem, nemusel by mít Petr Pavel nyní v šuplíku žalobu týkající se výkonu jeho pravomocí. Konflikt kolem obsazení postu šéfa rezortu životního prostředí by byl autoritativně ústavním soudem vyřešen a válka mezi prezidentem a motoristy sobě by se velmi pravděpodobně nekonala. Petr Pavel by bez vášnivých diskusí a pozornosti veřejnosti zamířil v rámci české delegace na summit NATO, tak jak tomu v minulosti bylo obvyklé u předchůdců současného prezidenta. Pokud o účast stáli, vláda jim v tom nebránila.
6: Říká Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Válka na bojišti se mění každým okamžikem. Platí to i pro válku Ruska proti Ukrajině, kde se navíc postupně mění i samo bojiště. O poslední vývoji uvažuje Ondřej Soukup.
10: Před pár dny jsme byli s kolegyní Nastou, která pochází z východní Ukrajiny, na debatě po filmu Pan nikdo proti Putinovi. Je to mrazivý dokument o školním učiteli na Urale, který dokumentuje sílící válečnou propagandu mezi dětmi. V následné debatě diváci pokládali tradiční otázky. Třeba, Proč matky padlých vojáků nepožadují konec války, kdo přijde po Putinovi a další dotazy, které v podobných případech lidi nejvíce zajímají. Jedna otázka ale Nastu viditelně zaskočila. Paní ze zadní řady nabídla úvahu, že většina Rusů až do nedávna dopady války nepociťovala. To se ale nyní změnilo a drony přilétají až na Ural, do Moskvy či Petrohradu. Není to vědomá taktika Ukrajinců, aby vyburcovali ruskou společnost? Ptala se paní. Na Nastě bylo vidět, že jí to vůbec nenapadlo. Asi neznám nikoho na Ukrajině, kdo by si myslel, že se ruská společnost může změnit. Ukrajinské síly útočí na vojenské cíle, aby nemohli zabíjet naše lidi a na rafinérie, aby neměli peníze na válku. Ale že by někdo doufal, že Rusové sami donutí Putina, aby ji zastavil, tak to si nemyslí nikdo, řekla Nastě. Došlo mi, že je to vlastně pravda. Ukrajinská armáda během posledního půl roku cíleně likvidovala ruskou protiraketovou obranu na Krymu a v pohraničních oblastech. Kvůli pokroku ve dronových technologií potom ukrajinské stroje začaly cíleně ničit ruskou energetickou infrastrukturu, hlavně rafinerie, ropné terminály či kompresorové stanice. V Týlu drony zasahují zbrojní závody nebo velitelská stanoviště. Sami Rusové si stěžují, že musí munici na frontu dovážet desítky kilometrů, protože není možné kvůli dronům a raketám mít sklady blíže. Nyní nové drony Hornet víceméně kontrolují nebe nad trasou mezi Krymem a Mariupolem, což vyvolává problémy s benzínem na okupovaném poloostrově. Přirozeně, není to bez problému. Kreml nejčastěji v posledních dnech hovoří o raketovém útoku na internát ve Starobylsku, kde zahynulo kolem 20 studentů. Nebo o dronovém útoku na autobus pod Doněckem. Jenže v jedné z budov vedle té zasažené ve Starobylsku skutečně bylo velitelské stanoviště ruské armády, byť není jasné, zda tam bylo i v době ukrajinského útoku. Rozhořčení nad útokem na civilní autobus zase zpochybnilo video zveřejněné samotnými ruskými vojáky, kteří si přestavili autobus na stanoviště pro piloty dronů. Na záběrech se smějí, že takhle je Ukrajinci nikdy neodhalí. Takže v těchto případech nejspíš skutečně šlo o chybu při identifikaci cíle než o záměrný útok na civilní objekty. Oproti tomu ruská armáda cílí i na civilní infrastrukturu, především na tu energetickou. Od roku 2023 zlikvidovala velkou část ukrajinských elektráren s výjimkou těch jaderných. S poněkud pochybným odůvodněním, že elektřinu používá i ukrajinská armáda a zbrojní průmysl a tudíž jde o legitimní vojenský cíl. Loni na podzim ale začala ničit i teplárny, což už opravdu vojenský cíl není. S jasným cílem podlomit morálku Ukrajinců, kteří se v letošní kruté zimě ocitli bez tepla a elektřiny. Nezafungovalo to. Naopak se společnost ještě více semkla. Zdá se, že ukrajinská taktika je úspěšnější.
11: Uzavírá Ondřej Soukup. Česká kulturní centra fungují v některých případech už desítky let a byla páteří naší kulturní diplomacie. Teď ale vláda jejich smysl a někdy i existenci zpochybňuje. Zde je názor našeho spolupracovníka a také bývalého ředitele Českého centra ve Varšavě Petra Janišky.
12: Každý rozumný stát má instituci, která podporuje šíření svého kulturního vlivu v cizině. Tahle propagace dobrého jména země se nedá vyjádřit penězi, je ale velmi účinnou reklamou pro stát a jeho imidž v zahraničí. Říká se tomu měkká síla, odborně soft power, a je inteligentní součástí zahraniční politiky. Je zvlášť důležitá dnes, kdy se ve světě objevují nové mocnosti a přeskupují dosavadní vazby a kdy se každá země snaží prosadit, včetně samozřejmě té naší. Za tou měkkou silou totiž také následují obchodní kontrakty a otevírají se dveře na trhy. Za tím účelem si každá evropská země vytvořila své kulturní instituty, které v zahraničí pronikají pomocí kultury tam, kam se nedostane ani klasická diplomacie, ani firmy. U nás tu roli má instituce zvaná Česká centra. Kromě ambasád to je jediná síť, kterou máme po světě, přesně ve 23 zemích. Předkládá světu příběh o tom, kdo jsou Češi, v čem jsou silní a co mohou nabídnout. Czech Trade ani Czech Invest tuto roli nemají. Práce českých center má ale jeden háček. Fungují pod křídly ministerstva zahraničí a to jim rok od roku krátí finanční příspěvek, takže dnes fungují už na doraz. Žádný z dosavadních ministrů zahraničí nevěděl, jak centra uchopit, natož, aby jim pomohl k rozletu. Nedělá to ani ten současný Petr Macinka. Na rozdíl od francouzských, španělských či německých, které mají celé budovy a spousty zaměstnanců, fungují česká kulturní centra v zahraničí většinou v sestavě jeden, maximálně dva lidé, někdy také jen na částečný úvazek, a k tomu pár takzvaných místních sil, které pracují za minimální plat. Celá ta síť má dnes pro 23 zemí sotva víc než 60 zaměstnanců, včetně pražského ústředí. Je to žalostně málo. Copak jeden, dva lidé mohou pokrýt celé Japonsko nebo Španělsko? Dnes nad celou institucí navíc visí Damoklův meč. Ministr zahraničí jí na letošek přidělil o 26 milionů méně než loni, což je v rámci státního rozpočtu směšná částka, pro centra to ale znamená umíráček a nutnost zavřít několik zahraničních poboček. Nedávno se zavřelo centrum v Rotterdamu a v Aténách, naopak otevřelo, to je pravda, v Hanoji, Taipeji a Bělehradě. Teď je ale ve hře zavírání v Sofii, Štokholmu, Milánu a možná i v dalších. A před pár dny ministr Macinka dokonce prohlásil, cituji, česká centra skončí v takovém mínusu, že možná budou muset být zrušena úplně všechna. A dodal, že k tomu snad nakonec nedojde, ale lidi z branže tím velmi znejistil. Klasická politika cukru a biče. Zdá se, že se česká centra stávají další institucí, kterou chce vláda rozložit a oslabit a tím oslabit stát. Širší publikum o nich nic neví a na barikády kvůli nim nepůjde. Zpozornět by ale měli lidé kultury. Ta zavřená centra pro ně prakticky znamenají zabouchnuté dveře do zemí, jichž se zavření týká. Bez center jim tam skončí vystavování, koncertování, prezentování knih, což jim nikdo jiný než česká kulturní centra zajistit nedokáže. Premiér Andrej Babiš chce mít v roce 2028 rok česko-italské kulturní výměny. Krásný nápad. Kdo ji tam ale odpracuje? Jeden ředitel s jednou Italkou a s jednou stážistkou? Likvidovat nebo osekávat instituci, která dělá za málo peněz hodně muziky, není dobrý nápad. Zvlášť, když si osvědčila tolika zemím.
11: Všímá si Petr Janiška. Roboti už jdou, už tady jsou a nebudou mít slitování. Tak nějak by se dalo shrnout varování před firmami řízenými umělou inteligencí. Slovo má Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
13: Jak vypadá libertariánská politika v praxi, ukazuje už dva roky argentinský prezident Javier Milei. Bojuje s inflací, láká do země investory, zblížil se s americkým prezidentem, který loni jeho zemi před důležitými volbami de facto zachránil půjčkou. Spojenectví obou zemí není náhodné, minimálně s ohledem na lidi, kteří se v blízkosti obou politiků pohybují. Jak už je skoro zvykem, u všeho je Peter Thiel, zakladatel Palantíru a učitel, mentor či partner americké elity, včetně Elona Muska i Sama Altmana, také financiér vstupu do politiky Donalda Trumpa či kampaně J.D. Vance. Tento Thiel, jemuž politické sázky tak dobře vyšly, se letos na jaře přestěhoval do Argentiny. Neřekl proč, ale s argentinským prezidentem se už delší dobu pravidelně stýká a ví se, že fandí jeho politice. Argentinský prezident v komentáři pro Financial Times minulý týden popsal, jaké reformy chystá, a diskutující glosovali, jako by to přímo psal Peter Thiel. Milei chystá první legislativu pro takzvané nelidské korporace, což zní jako z hororu, nicméně má jít o firmy čistě řízené AI a složené z AI agentů, tedy kde vůbec nepracují živí lidé. Nikde na světě legislativa pro robotické společnosti zatím není. Milei chce tyto firmy přilákat do Argentiny, kde dostanou právní rámec a daňovou podporu. Také se zavázal, že jeho země nebude nijak regulovat pokrok v umělé inteligenci. Prezident snahu své země přirovnal k Nizozemsku, které v roce 1602 přišlo s právní formou akciové společnosti a burzy, což odstartovalo kapitalistický pokrok, který se zhmotnil ve vzniku nizozemské východoindické společnosti. Bude zajímavé sledovat, kdo z technologických mogulů argentinskou sirénu vyslyší vyšší. Trumpova vláda vyšla velkým hochům ze Silicon Valley mnoha zákony a pravidly vstříc. Jsou v blízkosti kabinetu, ale jsou i tací, kterým je to málo. Třeba Thielův spolupracovník Balaji Srinivasan, také technologický investor, dlouhodobě vyzývá Silicon Valley k opuštění Spojených států. Snem libertariánů z tohoto kruhu je vytvoření takzvaných network states, internetových států, které podobně jako kdysi východoindická společnost budou tak mocné a bohaté, že budou mít práva jako státy a diplomatické uznání. Takový stát by byl elitářským spolkem lidí, který funguje dne vlastních pravidel, klidně na území cizích hostitelských zemí. Milejovy plány ovšem vydráždily jednoho ze současných předních myslitelů, spisovatele a filozofa Yuvala Harariho. Ten předtím, že Milej chce dát právní zelenou nelidským korporacím, ve stejném listě ostře varoval. Píše, že AI korporace se mohou stát mistry ve využívání právních kliček a regulatorní arbitráže. A nebude snadné je odradit od vyloženě nezákonné činnosti, protože nejvyšší trest, který odrazuje lidské manažery a zaměstnance, tedy vězení, je pro AI irrelevantní. Filozof tvrdí, že AI firmy budou umět obejít jakoukoliv záklopku. Zásadně také zpochybnil argentickou vizi novodobé východoindické společnosti. Ta původní totiž fungovala jen ve prospěch akcionářů, nikoli lidí a národů, které si násilně podrobovala. A Nizozemci si krvavé dobývání jiných zemí omlouvali tím, že jsou nadřazená rasa. Země, které udělí umělé inteligenci právě subjektivitu, riskují, že se stanou nikoli firemním státem, ale státem AI, tedy zemí, jejíž lidé by mohli být fakticky ovládáni nelidskými korporacemi, proti nimž téměř nebude možné se zbouřit, varuje Harari. Mezi mnohými technologickými miliardáři typu Týla ovšem touha po pokroku, kterému pomalé tradiční státy, nedej bože demokracie, stojí v cestě, rezonuje. Totéž platí pro daně. Týl se odstěhoval z Kalifornie do Argentiny poté, co stát chtěl zavést 1,5% miliardářskou daň. Milejova Argentina má reálnou šanci stát se základnou pro vznik nové formy uspořádání, kde se technokratická elita už nebude muset zdržovat s nějakou nepohodlnou většinou.
11: Uzavírá Tereza Zavadilová nejen své varování, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.

0: 3 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hormuzským průlivem podle americké armády dál proplouvají obchodní lodě. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí zápasem s Jižní Koreou do mistrovství světa a dnes bude zpočátku většinou zataženou, místy s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty většinou do 18 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM popřelo, že by Irán zcela uzavřel Hormuzský průliv. Obchodní lodě podle něj dál proplouvají. CENTCOM o tom informuje na síti X. Velení iránské armády předtím oznámilo, že úžinu uzavřelo. Teherán taky tvrdí, že zasáhl dvě plavidla, která podle něj zákaz nerespektovala. Spojené státy začaly včera před půlnocí znovu útočit na Irán. Podle americké armády jde o odvetu za neoprávněnou a pokračující agresi. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, byla nejmladším dítětem odbojáře proti nacistům Josefa Mašína. Její bratři Josefa Ctirad pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Po jejich útěku na západ v roce 1953 čelila Mašínová i celá její rodina perzekucím komunistického režimu. Jejího strýce komunisti popravili, matka zemřela ve vězení. Takhle na to Zdena Mašínová před lety vzpomínala pro Paměť národa.
3: Těsně potom před popravou mého strýce moje babička žádala o poslední návštěvu u něj a oni jí sdělili, že si to on nepřeje, což ale nebyla pravda. Prostě to byl obrovský akt msty.
2: Po sametové revoluci se Zdena Mašínová zasadila o rehabilitaci zemřelých členů své rodiny a iniciovala vznik památníku 3 odbojů v Lošanech. Od prezidenta Petra Pavla dostala v roce 2023 řád Tomáše Garrigua Masaryka. Speciální domek pro vlaštovky teď stojí v Havlíčkově Brodě. Postavil ho developer jako náhradu za zbouranou zemědělskou usedlost, kde ptáci dříve hnízdili. Zhruba v polovině května dům osídlil první pár vlaštovek a teď už sedí na snůžce. Agentura ochrany přírody a krajiny upravila i okolí stavby, aby ptáci mohli v domku snáz postavit hnízdo, vysvětluje její krajský ředitel Václav Hlaváč.
4: Pro vlaštovky je velkým problémem ve městě to, že vlastně nemají stavební materiál na hnízdo. Oni staví hnízdo z bláta, což ve městě pochopitelně všechny plochy jsou zpevněné, tak to bláto hlavně v těch suchých obdobích, což bylo případ letošního jara, tak v podstatě oni nemají z čeho stavět hnízda. Takže tady bylo velmi důležité, že jsme jim tady udělali takovou umělou kaluž.
2: Dům má i ještění proti predátorům a škvíry určené pro netopíry. České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
5: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, který jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Mistrovství světa začne dnes v 21 hodin soubojem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. A 20-násobný český šampion basketbalové ligy mužů Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce.
6: Nehoda na D1 v Praze a překážka na D11 za Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze. U sjezdu do Průhonic ve směru na Brno havarovalo osobní auto. Na 6. kilometru narazilo do svodidel. Už se to vyšetřuje v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za Chlumcem nad Cidlinou. Na 54. kilometru stojí nákladní auto s prasklou pneumatikou na straně dovozovky. Pneumatika zůstala na vozidle, řidič ale upozorňuje, že stojí blízko pravé. Pruhu.
7: Je tam odstavný, no ale je to tak na čiare, dá se povedať. Já jsem pozeral, stalo na disku, takže jako nebude na cestě.
6: Čeká se na dopravní značení a také na servis. Na D11 z Hradce do Prahy jste hlásili překážky také před sjezdem na Kolín. Na 39. kilometru ještě může ležet plastový předmět v pravém pruhu. A pozor dejte také při průjezdu Karlovými Vary ve směru do Chebu. Za železničním mostem na kilometru 115,5 spadl strom, leží přes vozovku, na místo jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přeháníkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Ondřej Soukup,
8: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát opět do Kyjeva, kde kromě masivních ruských útoků hoří i domácí půda. Prezident Zelenský přišel nedávno o svého nejbližšího spolupracovníka, ukrajinského muže číslo 2, Andrije Jermaka. Ten nyní čelí společně s dalším okolím prezidenta bezprecedentnímu vyšetřování.
0: Takzvaná Mindichgate, tedy potenciální zpronevěra státních prostředků v rozsahu milionů dolarů, je asi největším ohrožením pozice Zelenského od počátku plošné ruské invaze v roce 2022. Ustojí i tento test? Zeptáme se autora jeho životopisu, amerického novináře Simona Schustera.
8: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
9: Simon Schuster je americký novinář a potomek emigrantů ze Sovětského svazu. Jako zpravodaj časopisu Time pokrýval více než 20 let dění v Rusku a postsovětském prostoru. Nejnověji píše pro týdeník The Atlantic, kde se zaměřuje hlavně na autoritativní režimy a ozbrojené konflikty. V roce 2024 se stala bestsellerem jeho kniha The Showman o životě a proměnách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V Česku je dostupná ve slovenském překladu pod názvem Zelenský. V roce 2026 byl Simon Schuster jedním z hlavních hostů Mezinárodní konference Křehká bezpečnost, kterou v Praze pořádal Český rozhlas Plus.
8: Ondro, četl jsi ten životopis Zelenského od Simona Schustera?
0: Četl, ale musím se přiznat, že jsem to tak jako prolet, protože jsem, myslím, že byl rovná jako ve vlaku a stačil jsem to za těch pár hodin přečíst. Je to jako zajímavé, jasně je pochopitelné, že je to knížka pro západní publikum, takže jako nemůžu říct, že bych se tam dozvěděl nějaké věci, které bych úplně nevěděl nebo netušil, ale je to jako přinejmenším psychologicky zajímavé, protože on to psal v době, kdy už teda ta válka začala a je tam vlastně i cítit, že ten Zelenský hledá nějakou prostě svoji vlastní roli.
8: Já jsem to taky četl ve vlaku, bral jsem si to na dlouhé cesty do Kyjeva a z Kyjeva, protože jsou opravdu dlouhé, když člověk jede tou klasickou trasou přes Polsko. Velmi mě to zaujalo, protože to je jako hezky napsaná knížka, srozumitelná, protože fakt zajímavě popisuje tu proměnu Zelenského, opravdu doslova politického chameleona, v tom nejlepším slova smyslu, vycítí, jaká role se po něm žádá a do té se transformuje. Takže proto kým Zelenský byl v minulosti a kým je dnes, je dobré tuhle knížku číst. Já jenom připomenu, že už jsem si ji koupil dvakrát a tu druhou jsem někomu půjčil, takže tímto vyzývám toho dotyčného, aby mi ji okamžitě vrátil. A nevím, kdo to je. Tak jenom i tímhle způsobem apeluju na jeho svědomí. Teď jsme ve fázi, která teda úplně už v tom životopise není, ale je nesmírně důležitá. Už jsme předeslali, že Zelenský, kromě všeho jiného, teď čelí asi nejvážnější krizi od té plošné ruské invaze 2022 a ta kauza se jmenuje Mindichgate.
10: This week a major corruption scandal engulfing ministers at the heart of the Ukrainian government.
11: People are really shocked and annoyed.
12: The country's anti-corruption agencies busted a high-level criminal network.
13: Je opravdu velmi pozitivní zprávou to, že i v tak složité době a svědomím toho, že tyto kauzy poškodí prezidenta Zelenského, si ty protikorupční orgány uchovaly svou nezávislost a nebály se jít i proti druhému nejsilnějšímu člověku v zemi.
8: Ondro, řekli jsme potenciální zpronevěra státních prostředků, jak bys to zhrnul?
0: Timur Mindič, člověk, který vlastně jako neměl žádnou státní funkci a tak dále, ale byl to přítel Volodymyra Zelenského ještě z dob studia Kvartál 95, tedy v dobách teda jeho showbiznesu. A to, co ukrajinské protikorupční úřady zatím zveřejnili, tak z toho vyplývá, že on vybudoval systém, skupinu lidí, která vyváděla peníze ze státní společnosti Energoatom a přišli si v řádu na miliony dolarů, co je teda obzvláště pobuřující, že oni ty peníze vyváděli z fondů, které měly být určeny na ochranu těchto elektrických stanic před ruskými útoky.
8: Já jenom připomenu, že v té kauze figuruje nejenom Timur Mindič, tedy dlouholetý blízký přítel prezidenta Zelenského, ale ta vyšetřování Národního protikorupčního úřadu se týkala taky dalších lidí. Padly kvůli té kauze mimo jiné ministryně energetiky Světlana Hrinčuková, ministr spravedlnosti Herman Haluščenko, operují tam další lidé a je tam jednou z ústředních postav právě někdejší šéf prezidentské kanceláře Andrej Jermak, což je opravdu ukrajinský muž číslo dvě, člověk, bez kterého se donedávna v ukrajinské politice nehnulo ani smítko.
0: On se tam vlastně objevil v jako takové té druhé vlně, v těch prvních odposleších, tak tam se jako hovořilo o někom, kdo nejspíš musí být Jermak. Nicméně teď se ukázalo, že on byl jedním z majitelů luxusních domů, nebo respektive výstavby těch domů v projektu, který se jmenoval Dynastie. Má na sebe napsané jednu z těch vil, kde není absolutně jasné, kde na to mohl vzít peníze a ukrajinské protikorupční úřady jsou přesvědčeny, že to jsou přesně ty peníze z Energoatomu.
8: No, když se podíváte na ten projekt Dynastie, tedy projekt 4 domů, velmi luxusních. Je to do určité míry prokletí ukrajinské politiky. Kdokoliv vlivný, kdokoliv vysoko v politice se nachází, tak poblíž Kyjeva v Borovicových hájích na břehu řeky nebo někde jinde na hezkém místě si začne stavět luxusní rezidenci nebo ji nějak zkonfiskuje a je z toho velký problém. To je Viktor Janukovič a řada dalších lidí. U Zelenského zatím nevíme, ale to, že se tam staví 4 luxusní domy, z nichž 3 patří Andreji Jermakovi, Oleksii Černyšovovi, což je bývalý vicepremiér a taky velmi blízký přítel Zelenského. Další je Timur Mindič a ten čtvrtý nemá majitele a v těch nahrávkách, které jsou zveřejněné, zaznívá slovo Vova, tak to je jako skutečně velmi intenzivní a velmi nepříjemné pro prezidenta. Nicméně teď, a to je důležité dodat, figurují nejenom oficiální vyšetřující dokumenty té protikorupční agentury, ale také přepisy těch dalších hovorů, které z této kauzy pocházejí, které ale nejsou zatím těmi protikorupčními orgány potvrzené. Jo. A je to jako velký skandál, žije tím ukrajinská společnost a politika už řadu týdnů. Za tím zveřejněním stojí portál Ukrajinská pravda. Měli jsme tady před pár lety Sevgil Musajevovou, šéfredaktorku Ukrajinské pravdy. A protože se kolem toho strhla i mela, proč to zveřejňujete, tak jsme se na tohle zeptali přímo Sevgil Musajevové.
14: My rozumíme, že my vykликали na sebe chvíli kritiky.
15: Dostali jsme se pak pod palbu silné kritiky. Prý mohlo jít o záměrný únik informací. To ale vylučuji. Provedli jsme na tom spoustu práce, včetně ověřování a kontaktu se zdroji. Rozhodnutí nelitujeme. Pomohlo dalšímu vyšetřování a je nezbytné proto, abychom se hýbali kupředu a stali se takovou evropskou zemí, po které toužíme.
14: Stati tou evropskou krajinou, pro jakou my mříme.
8: Musajevová o tom konec konců mluvila i při návštěvě Prahy před pár lety s Timothy Snyderem. V té debatě ona říká, zhruba rok po plošné invazi jsme drželi bobříka mlčení. Od té doby si myslíme, že všechny tyto nešvary mají být naprosto jasně nehledě na válečný stav a ohrožení naší země pojmenovávány, protože bez toho se prostě nepohneme dál, je v sázce strašně moc. A tahle kauza Mindička jít vlastně to ukazuje, jako je v sázce energetická ochrana klíčových objektů. Masivní jako zpronevěra v milionech dolarů jako prostředků nejenom ukrajinských plátců daní, ale také zprostředkovaně zahraničních donátorů je v sázce v zásadě kredit té garnitury kolem Zelenského.
0: No a stejně také platí to heslo protikorupčních aktivistů, že korupce zabíjí. A v daném případě zcela doslova.
8: Takže mluvíme o jedné z nejsilnějších, největších kauz za poslední roky, které jsou kolem Zelenského. Logicky se nabízí tedy otázka na Simona Schustera, jak to prožívá Zelenský. Schuster je v pravidelném kontaktu s ukrajinským prezidentem a sleduje ty nálady.
16: It's a huge risk and a danger for him politically. I would say that when the crisis the
17: je si vědom toho, že je to pro něj politicky velice riskantní a nebezpečné. Řekl bych, že když ten skandál loni v listopadu propukl, bylo to obzvlášť ožehavé, protože se jednalo o peníze ukradené ze stavebních projektů na ochranu energetického sektoru. A letošní zima byla jedna z nejchladnějších za mnoho let. A takže když lidé mrzli do morku kostí, museli si vzpomenout na politiky, kteří se obohatili z prostředků určených na ochranu obyvatelstva před mrazy. Teď je tedy kauza před soudem a podle mě se Zelenský od loňského listopadu dokázal celkem distancovat od jejich hlavních aktérů, včetně Jermaka. Toho propustil hned v listopadu. A myslím, že Zelenského tým teď na prezidenta tlačí, aby si přivedl nové lidi, kteří budou považováni za čisté, bez konexí na Jermaka, anebo další korupci.
8: Co mě na tom Schusterovi zaujalo taky je, že on mluví i právě popisuje tu roli Andreje Jermaka, tedy člověka obviněného v té Mindičgate, člověka, který byl při předchozí návštěvě Volodymyra Zelenského v Praze tady taky poskytl Českému rozhlasu rozhovor.
18: Je důležité, že dnešní Ukrajina má právě tohoto pana prezidenta. Prezident Zelenský je velice zásadový člověk, hlavně co se týče zájmu Ukrajiny.
8: Byl to skutečně klíčový člověk a tohle je, jak popisuje Simon Schuster jeho modus operandi.
17: S Jermakem jsem strávil spoustu času, když jsem psal knihu The Showman. Vlastně jsem s ním byl víc než se samotným Zelenským. Jermak je prostě mikromanažer. Často jsem měl dojem, že na Ukrajině nemůže být rozhodnuto nic důležitého, aniž by tomu předcházel telefonáta nebo SMS-ka od Andreje Jermaka.
8: Tohle, co popisuje na Andrejovi Jermakovi, Simon Schuster je vlastně jako nějaký opakující se prvek ukrajinské politiky, systémová věc, která brání té zemi se posunout dál. A myslím si, že je zajímavé, jak silně to v těch diplomatických a jiných kruzích kolem ukrajinského prezidenta vlastně neustále cirkuluje, že tohle je věc, která

0: Ustojí to podle tebe, Ondro, prezident?
1: Já si myslím, že ano, už protože prostě nebudou žádné volby, než skončí válka. Je to samozřejmě pro něj velký problém, co se týče i jako fungování. Protože skutečně to všechno přes Andreje Jermaka šlo. Dnes už žádný další takovýhle člověk, který by byl takhle blízko, který by s ním strávil ty první měsíce prostě v nějakém bunkru, kdy vzpomínali, že měli vedle sebe nějaká spartakiádní lehátka v noci a tak dále, tak to už prostě nebude. A přišel na jeho místo vlastně Kirilo Budanov, člověk, který je sám vlastně velký hráč.
0: Bývalý šéf vojenské rozvědky HUR, člověk blízký Američanům, člověk, který má nepochybný kredit, člověka, který předpovídal plošnou ruskou invazi napříč tou ukrajinskou elitou, která byla spíš zdrženlivější, takže člověk s velkým kreditem. Ano.
1: A ten samozřejmě už takhle blízko jako rozhodně nemá. On bych řekl, že má i vlastní možná politické ambice a určitě on nebude ten člověk, který by schvaloval, kdo přesně může v kolik hodin zavolat Volodymyru Zelenskému, což se u toho Jermaka normálně dělo.
0: Konec konců mluvil o tom i sám Schuster, že ten modus operandi Zelenského týmu se velmi změnil po konci Jermaka, že prezident sám je nucen daleko více rozhodovat sám za sebe, ne skrze Andreje Jermaka, že se to klima změnilo. Potvrzujete také další věc, o které píše konec konců i v té své knize, že Zelenský je schopen velmi radikálně obměnit svůj tým v momentě, kdy cítí nějaké ohrožení, a to se také stalo. Vytáhl si nejenom Kirilo Budanova, ale taky mladíčkého ministra obrany Michaela Fedorova, reformátora Alexandra Kubrakova, řadu dalších lidí, takže tam najednou jakoby navenek jsou noví lidé. Tomu pomáhá. A je tam i třetí věc, kterou já jsem cítil hodně, když jsem dělal rozhovor se Zelenským v lednu v Kyjevě, že to je jako opravdu člověk s misí, kterého nezastaví jako téměř nic. Ptal jsem se ho mimo jiné i na to, jestli se zúčastní následujících voleb, pokud budou.
2: Já neznám. Záleží od toho, jak zakončí se ta věna.
3: Aha. But have you ever thought about it?
2: No, jinak doma,
0: Řekl, že to zvažuje. Já z toho mám pocit, že on vede už teď dopředu, přestože je válka a volby se nemůžou konat, takovou permanentní kampaň, že to je člověk mimořádně tedy nadaný politicky a že i po válce bude mít šanci. Myslím si, že jak všichni se shodují, že to bude velmi záležet na konci toho konfliktu a na tom, jakým způsobem Ukrajina buď zvítězí hodně nebo málo, nebo to bude kompromis, a nebo to naopak, který dopadne blbě, tak od toho se bude asi další osud Zelenského odvíjet. Je tam kromě Budanova určitě ve hře ještě faktor Valery Zalužny, bývalý velitel ukrajinské armády, kterého Zelenský před několika lety odvolal, ale Zalužný je nadále symbolem. Mluvil tady v Praze víc o vojenských věcech.
4: Druhá úroveň nastává, když se bezpečnostní problém stává zřejmým. Míra znepokojení pak často vede vlády k dalšímu omylu, k přesunu odpovědnosti na ozbrojené síly.
0: Ale je nepochybné, že kromě Zelenského a právě Kirilo Budanova je Zalužný velký hráč.
1: Tak on vede ve všech sociologických výzkumech a jak se správně říká, že Zelenský přemýšlí o tom politickém rozměru a o své politické budoucnosti, tak v okamžiku, kdy on odvolal Valerie Zalužného a následně ho tedy přemluvil, aby vzal post velvyslance Ukrajiny ve Velké Británii, tak to jedním z těch důvodů určitě byla i popularita Valerie Zalužného, kterému to možná prospělo, protože on zůstal tím symbolem jednak toho heroického odporu těch prvních měsíců, ale i těch prvních vítězství. Charkovská oblast a tak dále, on je prostě pořád symbolem ukrajinského vítězství, toho, že to vydrželi ten prvotní útok a že dokonce přešli do protiofenzivy.
0: Myslím si, že vůči Zelenskému bude ve velké nevýhodě v tom, že to je přece jenom víc voják než politik a bývalý herec, byť připomeňme historku o tom, že Zalužný, když něco chtěl být vládí, tak chtěl být komik, to je jako zajímavá paralela s tím Zelenským, ale vypadá méně zkušeně, ale bude určitě zajímavé ho sledovat i do budoucna, protože skutečně je to postava, která rezonuje v té ukrajinské společnosti. Tohle konec konců o něm říká taky Simon Schuster.
5: Myslím, že průzkumy veřejného mínění velmi jasně ukazují, že Zalužný bude v prezidentské volbě Zelenského

0: hlavním rivalem. Pokud se tedy rozhodne jít do politiky a dělat prezidentskou kampaň, o to pořád ještě nevíme. Ale ještě jednu věc bych podotkl. Až válka skončí, bude podle mě ve společnosti velká poptávka po politické straně válečných veteránů anebo vojenských důstojníků. Trochu jsme to viděli už v roce 2014 a 15, po první vlně války, kdy důstojníci kandidovali do parlamentu, ale nakonec se v něm tolik křesel nezískali. Až teď válka skončí, bude s ní mít přímou zkušenost mnohem větší část společnosti, ať už jako vojáci na frontě nebo jako příbuzní obětí války. To se podle mě otiskne do voličského chování a složení parlamentu a taky do budoucí prezidentské administrativy.
1: Tak tolik Simon Schuster a na závěr tedy logická otázka. Ondro, co by podle tebe dělal Volodymyr Zelenský, kdyby do toho prezidentského klání už nešel? A nebo by se stal tím pomyslným Winstonem Churchillem, který je prezidentem nebo vůdcem válečným, který sice vyhrál válku, ale poté prohrál volby, což je taky varianta, která se někdy zmiňuje. Co by tak mohl dělat?
2: No, to je zajímavá otázka. Myslím si, že to neví ani on sám, protože jemu taky není tolik let, aby jako se stáhl podobně jako třeba předchozí prezident Viktor Juščenko někam na svoji vilu pod Kyjevem. Podle mě klíčová otázka je skutečně, jak toto dopadne. Jestliže Winston Churchill prohrál volby po vyhrané válce, tak Volodymyr Zelenský nebude vůdce země, která vyhrála válku, přinejmenším jak by si část jejího obyvatelstva představovala. Takže je možné, že prostě se nějakým způsobem domluví s některým z těch protikandidátů a vlastně mu to tu moc předá, nebo respektive ho podpoří, ale on samozřejmě může zkusit nějakou kariéru v mezinárodních organizacích jako diplomat, protože s tím teda si získal za ty poslední roky opravdu zkušenosti, které jistě by sám dal přednost tomu, aby je neměl, ale jinak těžko říct. No, je to otázka také, co se stane vůbec s celým tím systémem okolo, protože jak jsme se o tom bavili. Teďka se přeměňuje ten ekosystém toho vládnutí. Jestliže předtím to bylo přes Jermaka a nějaké dalších pár lidí, tak teďka se to možná změní trošku víc institucionálně, ale jako nebyl bych asi úplným optimistou a on bude také potřebovat se postarat o ty svoje lidi, když dojde k přechodu moci.
1: Co je nepochybné, tak je, že už teď je Zelenský zapsán zlatým písmem do historie ukrajinské politiky, ať vlastně bude dělat cokoliv. Má stále šanci obhajit klíčovou pozici člověka, který v ten zlomový okamžik novodobé ukrajinské historie se zachoval správně a zůstal v Kyjevě a vlastně rozpoutal celé to hnutí odporu, které se postavilo obrovské mase té ruské armády. Takže ať bude dělat cokoliv, tak to místo v těch dějinách už má zajištěné nyní. Za mě osobně si nedokážu moc tipnout, co bude konkrétně dělat, ale co je pro mě určitě důležité a co je téměř klíčové, je, aby ukrajinská politika jako celek zlomila to prokletí těch klanů. Jo. Protože si myslím, že v danou chvíli i na té interakci těch klíčových postav, které jsme tady zmínili, kterou je Volodymyr Zelenský a na druhé straně Valery Zalužný a třeba nevím, bývalý ministr zahraničí Dmytro Kuleba a řada dalších, tak se mi zdá, že stále vlastně pro tu věc Ukrajiny dělají hodně, ale mohli by dělat daleko víc, kdyby spolupracovali. O čem mluvil Schuster, instituce, vlastně nějaká strategie, systémovost dlouhodobější, to je jedna ze slabin ukrajinské politiky, nejenom tedy ukrajinské politiky, ale mimo jiné ukrajinské politiky v současnosti. Tak to bych se velmi přál a to myslím, že by hodně napovědělo tomu, jestli je pro Zelenského možné najít místo i mimo třeba prezidentský palác. Tak to je za nás všechno. Ještě zbývá pozvat vás, abyste pro nás hlasovali v soutěži o podcast roku. Hlasovat můžete do 14. června. Natáčet budeme taky na Slunovratu v Opavě. To je 19. června v pátek večer. Tam se na vás těšíme osobně s Ondřejem. A budeme taky v Trojském pivovaru 21. července. I tam už jste nás viděli a tam nás znovu uvidíte. Ještě se připomeneme.
2: A budeme mít i nějaké zajímavé hosty, ale to se včas nás dozvíte.
1: Určitě ještě připomínáme také výstupy z nedávné konference ze vzletu, které už jsme tady zmiňovali. Je to všechno na naší webové stránce plus.rozhlas.cz. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
2: i své blízké.

0: Jaký je rozdíl mezi xenofobií a rasismem?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: V souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie anebo rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté. Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému, tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací. Lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.
1: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%, to je o 0,4% méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholických a nealkoholických nápojů, tabáku a nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Společnost OKD dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna poslední černouhelnou šachtou. OKD postupně ukončí odvětrávání celého podzemí. Na celkovou likvidaci dolu firma vyčlenila z úspor celkově přes 3,25 miliardy korun. A český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 2030 a zároveň převezme vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru. A světově uznávaný dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Ten začíná zítra a potrvá do 5. července. Tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka Kanaďanka Mboková utkání druhého kola skrečovala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Další soupeřkou Plíškové bude Marie Bousková anebo Chorvatka Vekičová. Jejich zápas se bude dohrávat dnes. Pořadatelé ho totiž v úvodní sadě za stavu 5-6 z pohledu české hráčky přerušili kvůli dešti.
3: Nehoda na D1 v Praze a překážka na D7 před odbočkou na Žatec. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze ve směru do Brna. Před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Vyšetřuje se to v odstavném pruhu, takže se nezdržíte. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. A na silnici 12 z Prahy do Kolína zvyšte pozor. Pozornost před obcí Přistoupím. Může vás překvapit odstavený autobus.
4: Trojúhelník může být tak 10 metrů od toho autobusu. Je tam poměrně široká krajnice, ale trošku do pruhu zasahuje.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme zpočátku ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost a četné přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Zaměstnanci a zaměstnankyně brzy budou moct zjistit, kolik v průměru berou jejich kolegové na srovnatelné pozici. Počítá s tím Evropská směrnice o transparentnosti odměňování. Ministerstvo práce a sociálních věcí před časem představilo návrh, jak chce tuto směrnici promítnout do českého právního řádu. Nová pravidla ale budou zavedena se zpožděním, protože termín vypršel už minulý týden. Firmy si pochvalují, že je návrh minimalistický, tedy že nepřináší další zbytečnou administrativu. Budou ale chystané změny stačit k tomu, aby se mzdové nerovnosti mezi ženami a muži začaly zmenšovat?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Jsem tomu rád, že naše pozvání přijali a jsou s námi ve studiu předsedkyně sekce zaměstnanosti a trhu práce Hospodářské komory Jaroslava Rézlerová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A advokátka zaměřující se na pracovní právo Marie Jančová. Dobrý den i vám.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Paní Rézlerová, proč vy jakožto Hospodářská komora považujete za dostačující to, jakým způsobem chce Ministerstvo práce převést tu evropskou směrnici o transparentnosti odměňování do českého práva?
6: Sama ta směrnice není úplně přesná, dává členským státům Evropské unie poměrně volnou ruku, jakým způsobem tu směrnici transponují, takže my ten text, který připravilo Ministerstvo práce, považujeme za dostatečný.
5: Paní Jančová, váš pohled na to, jakým způsobem si Ministerstvo práce představuje, že propíše tu směrnici do našeho právního řádu?
7: Já také jsem spokojená s tím, že jde spíše o minimalistickou verzi transpozice do českého právního řádu, už jenom proto, že si nikdo nepřejeme, aby na zaměstnavatele byly kladeny další a další nároky více, než je nezbytné. Což bohužel je takové české specifikum, že často přijímáme evropské normy přísněji, než je požadováno, takže i já kvituji, že toto není ten případ.
5: A v tom návrhu vám tedy nic nechybí?
7: V návrhu jako takovém mi chybí jedna věc. Osobně bych si přála, aby se trošičku více otevřela otázka objektivních kritérií, podle kterých může zaměstnavatel určovat výši mzdy jednotlivým zaměstnancům. Protože oproti jiným členským státům Evropské unie, a není to nic neznámého, v našem právním řádu už ta úprava tak, jak je dneska, tak, jak platí, tak třeba znemožňuje, aby zaměstnavatelé ve mzdě promítli cenu práce na lokálním trhu práce, což u nás prostě možné není a ta směrnice to vysloveně nezakazuje a my tuto možnost nějakým způsobem nevyužíváme, abychom tuhle otázku otevřeli.
5: Paní Rézlerová, není to chyba, že právě toto chybí v tom zmíněném návrhu Ministerstva práce?
6: Je to se asi s kolegyní shodneme.
5: Shodnete úplně na všem k mému překvapení.
6: Počkejte, jsme u první otázky, tak třeba přijdu ještě nějaké další. Je to škoda, je to chyba, protože jestli máte hotelový řetězec, kde cena pokoje v Ostravě a v Praze jsou rozdílné a recepční v tom samém hotelovém řetězci by měla dostat za svou práci stejnou mzdu, jako dostává ta pražská, tak to není úplně jako správně, že jo? Ty mzdy vždycky zaměstnavatelé nastavují podle toho, jaká je úroveň regionální, jaká je regionální úroveň nejenom mest, ale i cen, jaká je kupní síla. Takže tady přesně souhlasím s kolegyní, nám to trošku chybí. Dokonce jsme navrhovali řešení, aby se tam třeba konkrétně nemluvilo třeba o regionalitě, ale o tom, aby byly přidány další objektivní genderově neutrální kritéria, která by si mohli potom zaměstnavatelé využít tady právě pro tyhle ty případy.
5: To by bylo řešení, paní Jančová?
7: Ano, to si myslím, že by přesně mohlo být řešení, protože i ta směrnice počítá s tím, že vedle těch kritérií, o kterých hovoří, jako je složitost, odpovědnost práce a další, tak mohou zaměstnavatelé mít jakoby další genderově neutrální, objektivní kritéria. Ale s tím bohužel ta česká právní úprava nepočítá, protože ona navazuje už na tu stávající právní úpravu, na kterou máme i spoustu soudních rozhodnutí, máme už k tomu výklad, což je vždycky samozřejmě fajn, když se nezačíná úplně na nule. Ale tady si trošičku říkám, že jsme tu možnost mohli prostě využít.
5: Přesto se tedy obě domníváte, že to propsání evropské směrnice o transparentnosti odměňování pomůže v Česku tomu, aby se ty mzdové rozdíly mezi ženami a muži začaly postupně dorovnávat, paní Rézlerová?
6: To byla sugestivně položená otázka, obsahující přímo odpověď. Já bych řekla, že je to alespoň nějaký krok dobrým směrem. Jak moc to bude pomáhat, nevím, protože pořád jsme v České republice v situaci, kdy rozdíly mezi platy a mzdami mužů a žen jsou relativně velké, kolem 16-17%. Takže jakákoliv právní úprava, jakýkoliv krok směrem k tomu, aby se to narovnalo, je dobrý. Jak moc to bude fungovat,
5: promiňte,
6: nevím.
5: Promiňte. Já se vás tady zeptám naprosto nesugestivně, jak konkrétně ta evropská směrnice pomůže, že se ty rozdíly začnou dorovnávat?
6: Víte, co vždycky pomáhá, když zaměstnavatelé jasně, transparentně zveřejňují svoje platové nebo mzdové úrovně. Jo, ve chvíli, kdy jste velká mezinárodní korporace, tak to stejně děláte, protože to máte v nějakých standardech, v nějakém etickém kodexu, a pro ty zaměstnance je vždycky velmi jako příjemné, když ví, v jakém zhruba se pohybují rozpětí a můžou si říct, jestli se do toho rozpětí dostávají nebo jestli jsou nad ním. Takže já si myslím, že pokud bude větší transparentnost v tom, jaké úrovně mest máme v nejrůznějších firmách, tak to může velice pomoct tomu narovnání.
5: Jak výrazně pomůže změna podle vás, paní Jančová?
7: Je to rozhodně krok správným směrem, přesně díky té transparentnosti, která nám v českém právu, v pracovním právu zatím jako chyběla. Takže tohle je skutečně novinka. Ona není novinka, ta rovnost odměňování. Jak už jsem to zmínila několikrát, to už my v českém zákoníku práce máme, umíme s ní pracovat, nebo my právníci s ní pracovat umíme, firmy mnohé ne až tak dobře, ale velkým krokem vpřed je právě ta transparentnost. Nutnost toho, že každý zaměstnavatel dneska bude muset vytvořit vlastně systém, nejen systém odměňování, ale bude muset rozdělit všechny práce, ne lidi, ale všechny pozice pracovní, které má ve svém podniku, do kategorií, které umožňují srovnání právě podle té hodnoty práce. Tohle je novinka a věřím, že pokud to udělají zaměstnavatelé opravdu dobře, svědomitě, tak už jenom toto může ukázat v každé té firmě ty nerovnosti. To znamená, měla by tam být potom snaha zaměstnavatelů vlastně narovnat ty podmínky, takže tohle je rozhodně ten krok správným směrem. Zase až praxe ukáže, jak moc to pomůže. Pomohou právě i ty otázky té transparentnosti, lidé budou mít právo se vlastně doptávat na tu úroveň odměňování v té skupině, bude u určitých větších zaměstnavatelů povinný report těch rozdílů v tom odměňování. Takže v tomto je to krok správným směrem. Samozřejmě, jenom kdybych ještě doplnila,
5: určitě,
7: ta otázka nebo ten problém toho rozdílného odměňování žen a mužů leží samozřejmě i někde jinde. Je to více strukturální otázka. Je to o nějaké délce rodičovské dovolené. Je to o možná stále nedostatku zařízení pečující o děti, o mladší děti. Takže to jsou všechno otázky, které k tomu vedou. Bohužel.
5: A pár legislativních změn prostě tu situaci nezlepší úplně. Rozumím vám. Když zůstaneme u toho, co teď paní Jančová připomněla, že součástí té nové legislativy vycházející z evropské směrnice je právě to, že firmy by měly rozdělovat různé druhy práce do určitých skupin, tedy takzvaně kategorizovat ty druhy práce. Jak složité tady toto, paní Rezlerová, pro české firmy bude?
6: No, bude to určitě výzva, zejména pro ty české firmy, protože, jak říkám, mezinárodní, zahraniční, větší firmy to už nějakým způsobem mývají nastavené, takže to pro ně není taková úplná novinka. Ale já bych řekla i podle zkušenosti z naší firmy, ono vás to donutí udělat si pořádek, jo, a podívat se, kde máte nějaké diskrepance ve mzdách a proč třeba tohohle člověka na téhleté pozici máte na takovéhle hladině mzdy. Tak já si myslím, že bude jako samozřejmě nějaká práce, bude to náročné, ale minimálně to jak majitelům, podnikatelům nebo ředitelům firem nebo jejich personálním ředitelům umožní si udělat v těch věcech pořádek, a myslím si, že to jako hodně pomůže.
5: Takhle to trochu vyznívá, jako by snad české firmy úplně pořádek neměly oproti velkým zahraničním korporacím.
6: To se omlouvám, jestli to tak vyznělo, ale to nastavení v té transparentnosti toho odměňování bývá většinou velmi dobře připraveno v rámci korporací.
5: Zdálo se mi to, paní Jančová, že jste kývala, když jsem řekl, že to vyznělo, jako by české firmy neměly úplný pořádek ve věcech?
7: Nevím, jestli to tak úplně vyznělo, ale musím jako potvrdit, že určitě je na trhu dost firem, které v tom zcela jasno nemají a v otázkách odměňování možná postupovali nebo postupují spíše intuitivně podle aktuální situace v určitém oboru na trhu práce a třeba podle toho zdaného zaměstnance prostě chtějí tak moc, že jsou mu případně třeba ochotni zaplatit něco jiného. Tohle bys měla ta nová právní úprava odstranit. Uvidíme zase, jak se to kde konkrétně podaří, protože jak říkám, firma by měla dopředu mít jasné kategorie té práce, ty skupiny a v nich jasný systém odměňování a i nějaké jasné postupy, kdy mohu dát tomu zaměstnanci třeba v rámci rozpětí, které si stanovím, tu vyšší částku nebo nižší. To skutečně do takových detailů ty běžnější firmy, ty, které nejsou součástí třeba těch nadnárodních korporací, spíše nemají.
8: Možná i proto, že nemají takové zázemí jako ty velké korporace?
7: Ano, může to tak být.
8: Personalistické, myslím,
7: ano,
8: především.
7: Může to určitě tak být.
8: Jak se zatím paní Rézlerová na ty změny české firmy podle vašich informací, podle informací Hospodářské komory připravují?
6: Je to velké téma. Už od začátku letošního roku je to téma, které zbuzuje hodně otázek, také bych řekla i hodně obav, jak moc dalece to půjde do detailu, jak moc firmy budou muset takzvaně zveřejňovat svoje mzdové úrovně. Je kolem toho taky hodně, řekla bych, zkreslených informací, takže my se v nejrůznějších seminářích a ve spolupráci s nejrůznějšími asociacemi snažíme tu situaci vysvětlit. Znovu jsme rádi, že ta transpozice, tak jak je dneska připravená, je minimalistická, protože já bych si troufla říct, že český pracovně právní řád má takový nešvar, že se snaží všechno popsat a dát do zákoníku práce, pokud možno každý detail, a to není jako dobré pro trh práce. Jo? Ve finále se bavíme o tom, že každá podepsaná smlouva je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, že to je jako projev svobodné vůle. Takže v rámci toho bych řekla, že na jedné straně firmy se toho obávají, bojí se větší administrativy, větší zátěže. Určitě to bude jako nějaká zátěž na začátku, když se bude připravovat ten přehled mest, takže se bude jako řešit, kolik na jaké pozici má člověk dostávat, ale myslím si, že to pak pomůže.
8: Paní Jančová, váš pohled, české firmy se připravují na tu změnu nebo spíš ještě vyčkávají, jak přesně bude vypadat?
7: Větší, odpovědnější firmy se již připravují a zjistili, nebo zjišťují, že opravdu to nejzásadnější, ta největší povinnost, to znamená to rozdělení těch pozic, to srovnání těch pozic a na to nastavení systému odměňování je velký projekt. Není to záležitost na pár dnů, týdnů, vůbec ne, je to záležitost na pár měsíců, neli ještě více. Takže i z vlastní zkušenosti, kde už jsem mohla pomáhat v těchto jako věcech, tak alespoň těm velkým firmám doporučuji osobně už jako nečekat na nic moc a začít s tou analýzou a s tím srovnáním už nyní, přestože to finální znění té české transpozice ještě není známo. Menší firmy si dávají na čas, čekají na finální znění, ale jak jsem říkala, zrovna po dnešním natáčení běžím na přednášku vlastně na toto téma, celodenní seminář, takže je tady spousta firm napříč regiony, které chtějí vědět, chtějí si udělat nějaký plán těch příprav, přestože finální text zákona ještě není.
8: Což je důvod, proč jsme vám slíbili, že vás dnes nebudeme zdržovat déle, než je nezbytně nutné pro náš pořad. Teď zatím připomenu, že u nás ve studiu zůstávají advokátka zaměřující se na pracovní právo Marie Jančová a předsedkyně sekce zaměstnanosti a trhu práce Hospodářské komory Jaroslava Rézlerová.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Ministerstvo práce v té chystané legislativě vycházející z evropské směrnice o transparentnosti odměňování nepočítá s povinností uvádět mzdu už v inzerátech, přestože pokud tomu správně rozumím, by bývalo mohlo. Předpokládám, že i to jako Hospodářská komora paní Rézlerová vítáte a že to i asi vítají české firmy, ale nepomohlo by to bývalo, kdyby tato povinnost byla?
6: To je právě to, co jsem říkala, dávat do zákona povinnost něco někde psát v inzerátu, mně přijde absurdní. Jo? Takže my jsme rádi, že se to nestalo. Stejně většina firem nějaké údaje o odměně za tu práci, kterou inzeruje, uvádí. Takže jako ještě to znovu dávat legislativně jako povinnost, mně přijde zbytečné.
8: Paní Jančová, souhlasíte?
7: Souhlasím, byť možná mírně z jiného důvodu, na Slovensku je tahle povinnost zakotvena už několik let a ukázalo se, že to prostě se minulo účinkem. Takže myslím si, že tady správně česká legislativa se nevydala touhle cestou, ale naopak využila tu možnost, kterou směrnice dává, že to může být prostě o něco později v rámci toho výběru.
8: Byste k tomu něco chtěla dodat, děkuji, paní Rezlerová?
6: Ano, děkuji. V posledních 6 letech v našem každoročním průzkumu 60% plus zaměstnavatelů říká, že není schopno obsadit své volné pracovní pozice. Český trh práce je dlouhodobě napjatý, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Takže ať se na to podíváme trošku z toho biznisového, praktického pohledu, čeští zaměstnavatelé musí kandidátům, uchazečům o práci říkat, kolik zhruba na té pozici dostanou peněz, protože jinak by vůbec žádné nebyli schopni nalákat.
8: Zaměřme se zvlášť na tu asi nejdiskutovanější novinku celé té evropské směrnice a chystané české legislativy, a sice, že tedy zaměstnankyně a zaměstnanci budou mít právo požádat o informace o tom, jaká je průměrná odměna ve srovnatelné skupině prací i podle pohlaví. Jak konkrétně to bude fungovat, paní Jančová, v českých firmách?
7: Je to skutečně nejdiskutovanější novinka, byť osobně si myslím, že ne ta nejdůležitější. Ta nejdůležitější je právě v tom vytvoření těch skupin, vlastně to vytvoření nebo povinnost vytvořit ty skupiny podle srovnatelné hodnoty práce.
8: Což už jsme prodiskutovali, ano, ale přesně, ono to spolu trochu souvisí.
7: Ono to právě spolu souvisí, protože vlastně následně mělo by to teda u nás být účinné, nebo toto právo by zaměstnanci měli mít až od roku 2028, kdy právě zaměstnanec bude mít právo se ptát, jaká je průměrná úroveň odměňování v rozdělení muži ženy v té kategorii těch zaměstnanců, do které on sám patří. To znamená, rozhodně to není o tom, že by mohl přijít zaměstnanec a zeptat se, kolik bere jeho kolega, který vykonává stejnou práci, nebo jeho nadřízený.
8: Bude to anonymní vlastně.
7: V žádném případě. Bude to prostě sdělení, ano, průměrná hodinová úroveň muže v této kategorii je XY, ženy XY. I tohle je samozřejmě důležitá hodnota, důležitá informace, se kterou ten zaměstnanec bude moci dál pracovat případně.
8: Paní Rezlerová, jak to v českých firmách bude fungovat? Tato novinka, že tedy zaměstnankyně, zaměstnanec se budou moct doptat na tu průměrnou mzdu v jejich kategorii nebo v jejich skupině práce?
6: Tak bude k dispozici nějaký interní předpis, kde bude nějaký mzdový, kde budou nějaké mzdové, nechci říkat slovo tarify, ale prostě nějaká mzdová rozpětí na určité typy pozic podle různých druhů prací, takže tam bude ta informace na požádání pro zaměstnance k dispozici.
8: Ale ke zlepšení nebo k posílení informovanosti to pomůže. Já se na
6: určitě
8: to ptám
6: z toho
8: důvodu, že podle dostupných údajů dnes ta informace ve firmách není vždy právě dobrá. Třeba z nedávného průzkumu portálu Platy.cz vyplynulo, že polovina pracujících nemá ve firmě přístup k téměř žádným informacím o mzdách.
6: Přesně tak, dneska to v českých firmách, ať už jsou zahraničního nebo českého původu, ať nerozlišujeme, skutečně chybí. A to jako to, co říká kolegyně, to bude ten největší krok kupředu, že to pomůže tu nejasnou situaci narovnat a vyjasnit pro zaměstnance.
8: Mimochodem, čím to je, že firmy v Česku sami o sobě příliš svoje lidi nebo ne ve všech případech informují?
6: To je dobrá otázka, já na ní neznám odpověď.
7: Taky na tu otázku neznám odpověď. Řekla bych, že je to dáno českou společností, nějakou historií, kulturou, že o penězích se prostě nebaví.
6: Ještě máme možná pár let, než doženeme ty standardy té západní společnosti.
8: Obhajobu českých firm, řekněme, nemůžeme to úplně ze všeobecňovat. Z toho průzkumu vyplývá, že tedy polovina pracujících nemá ve firmě přístup k téměř žádným informacím. Jak jsem řekl, tady z této novinky, že tedy zaměstnankyně, zaměstnanci se budou moct doptat, jaká je průměrná výše mest v jejich kategorii práce, co z toho bude plynout? Že třeba firmy v některých případech, jak se o tom teď mluví, preventivně budou ty mzdy dorovnávat, ano, aby se potom nedostali do potíží, paní Rezlerová?
6: Já doufám, že to bude skutečně ten efekt, že některé firmy si uvědomí, že v tom nemají pořádek, že tam mají nejasnosti, velké diskrepance a že budou dorovnávat.
8: A takovou odezvu od firem v hospodářské komoře i máte? Pomozte nám, my jsme si vědomi toho, že možná u nás všechno není v pořádku.
6: Máme určitě odezvu ve smyslu pomozte nám, nevíme si s tím rady, nevíme, jak to bude, ten předpis vlastně ještě neexistuje. Takže v rámci toho, myslím, že dneska už existuje spousta nejrůznějších poradenských firem, které poskytují nabídku spolupráce a že se toho ujme určitě ještě i řada dalších třeba advokátních firem. Takže já si myslím, že ta pomoc bude existovat. Je to takové to one-off, jednou si ten pořádek v těch mzdách uděláte, jednou to narovnáte, bude to jako velká práce, není to skutečně na týden, ale pak už navždy to bude relativně v pořádku.
8: No, to vy asi můžete potvrdit, paní Jančová, že na vás už se firmy obracejí právě s dotazem, co dělat, jak si udělat pořádek, aby všechno bylo v souladu s tou evropskou směrnicí a aby potom třeba nemuseli čelit nějakým táhlým soudním řízením.
7: Je to přesně tak. Je to přesně tak, že jak tady bylo zaznělo, to poradenství, to průvodcovství určitě existuje na českém jako trhu a firmy si ho poptávají. A je to skutečně o tom analyzovat si ten stav a udělat si ten pořádek. Já se trochu obávám, nebo nejsem si jistá, nakolik budou firmy dorovnávat teď ty případné nerozdíly, protože otázka financí a budžetů je samozřejmě...
8: No, počkejte, ale co jiného jim zbude, pakliže se ukáže, že
7: samozřejmě,
8: v některých oblastech budou... ty rozdíly nejsou férové.
7: Tam, kde to nebude odůvodnitelné, tam, kde si nedokážou prostě říct, že ten člověk vykonává tu jinou práci, že to není ta stejná hodnota práce a patří tudíž do jiné vlastně té kategorie těch prací, tak tam jim skutečně nic jiného nezbyde. Ale to je přesně ta otázka, to je otázka ani ne tak, nebo ne pouze na personální oddělení, ale to je na otázka nejvyššího managementu se strategicky rozhodnout, jak vlastně vůbec k té otázce odměňování v rámci společnosti přistoupit. Takže ono by se to opravdu mělo i posunout. Já vidím, že to hodně řeší ta personální oddělení, případně s právníky, ať už externími, interními, ale je to hodně o prostě rozhodnutí managementu. To je fakt jedna z těch strategických otázek řízení každé firmy.
8: Paní Rezlerová, v těch konkrétních případech, jak složité očekáváte, že to bude rozhodnout, zda tady tento mzdový rozdíl je legitimní, nebo už právě ne a měl by se dorovnat?
6: To bude složité. Myslím si, že bude pomáhat třeba i nějaký benchmark z trhu ze srovnatelných segmentů, protože když jste v nějakém oboru a platíte výrazně hůř než ostatní firmy, tak to samozřejmě jednak pociťujete na tom, že nemůžete najít vhodné zaměstnance, jednak vám lidi odchází. Ale já si skutečně nemyslím, že vznikne jako nějaká jako panika, že všichni budou předělávat svoje mzdové řády. Já si jenom myslím, že to prostě všechny firmy tak trochu posune víc k tomu, aby se nad tím víc zamysleli a skutečně nejdůležitější bude, aby se tomu věnovalo nejvyšší vedení.
8: Stejná otázka na závěr pro obě dámy. Vnímáte to jako problém, že Česko transponuje tu evropskou směrnici do svého právního řádu se zpožděním, paní Jančová?
7: Tak nejsme jediní. Patříme do té většiny států, které netransponovaly. Takže samozřejmě právně to nějaký problém je, pokud se nicméně podaří implementovat nebo mít ten novou právní úpravu k 1. lednu 2027, tak to nevnímám zas takové velké téma.
8: Půlroční zpoždění by to bylo. Paní Rezlerová?
6: Tak jsme těsně za limitem. Některé státy ještě zvažují, jak vůbec, jestli budou transponovat, takže bych řekla, že je to docela OK.
8: Tak to jste obě tolerantní vůči českému státu. Tolik předsedkyně sekce zaměstnanosti a trhu práce hospodářské komory Jaroslava Rezlerová diskutovala s advokátkou zaměřující se na pracovní právo Marii Jančovou. Dámy, oběma vám děkuji, že jste přišli.
6: Děkuji za pozvání.
8: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
9: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
10: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tedy o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
11: Rok 2026 byl OSN vyhlášen rokem dobrovolnictví. Český rozhlas Plus vás proto zve na debatu o lidech, kteří věnují svůj čas, energii a dovednosti ve prospěch ostatních a také o těch, kteří tyto dobrovolnické aktivity podporují. Dokážeme v Česku dobrovolnictví náležitě ocenit a soustavně využívat? A jak lze tyto zkušenosti později využít v životě a pracovní kariéře? Na debatě vystoupí Leila Abásová, zakladatelka nadačního fondu Asante Kenya, Eva Předotová, vedoucí služeb diecézní charity České Budějovice a Eliška Mezerová z organizace Medici na ulici Brno, studentka všeobecného lékařství. 10. června od 17 hodin se na vás těšíme v Domě zahraniční spolupráce v Praze. Více se dozvíte na stránkách pořadu Reparát na plus.rozhlas.cz. Na akci je potřeba se registrovat.
12: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne.
13: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Papež Lev 14. svou mší v chrámě Sagrada Familia v Barceloně slavnostně otevřel dostavěnou věž Ježíše Krista. Roman Skuhravý je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava a dnes bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost a přeháňky, teploty většinou do 18 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliardy korun víc. Papež Lev 14. v Barceloně požehnal nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Mši sledovali desítky tisíc lidí. Dorazil i král Felipe VI. Nebo premiér Pedro Sanchez. Papež ve své homilii připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války.
14: Samotná mše byla zároveň slavnostním otevřením věže Ježíše Krista. Ta byla dostavená teprve před několika měsíci. Slavnostně otevřená byla záměrně 10. června, tedy přesně v den z tého výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Z Barcelony se teď papež Lev 14. přesune na Kanárské ostrovy, kde ho čeká mimo jiné setkání se zástupci organizací, které pomáhají migrantům. Večer pak odslouží mši na místním stadionu. Papeže na Kanárských ostrovech doprovodí španělský premiér Pedro Sánchez. Marek Jakšič, Radiožurnál.
2: Na tradiční třídenní závod se dnes vydají historické automobily a motocykly. Tisíc mil československých odstartuje v 6 hodin od pražského hlavního nádraží. Kudy vede trasa prvního soutěžního dne, přibližuje ředitel závodu veteránů Jiří Patočka.
15: Jako první na trať bude vyrážet dámská posádka z Národního technického muzea s Jevou Minor a pojedeme přes Kolín do Polné, přes Ostrovačice do Lednice a potom přes Hodonín a Holíč projedeme na Slovensko a cíl bude pod hradem Děvín a dojedeme do Bratislavy.
2: V pátek čeká závodníky na trase několik úkolů na Slovensku. V sobotu se pak vrátí zpátky do Prahy. Do českých kin dnes vstupuje nový film amerického režiséra Stevena Spielberga Den odhalení. Snímek pojednává o existenci mimozemské civilizace. Spielberg se tak znovu vrací k tématu mimozemšťanů, se kterým pracoval už například ve filmech E.T. mimozemšťan nebo Válka světů. Fotbalový trenér Roman Skuhravý vyměnil v Šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. Skuhravý pro klubový web řekl, proč nabídku Baníku přijal, i když byl s vedením Slovácka domluvený na prodloužení smlouvy.
16: Touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky, to byly ty moje prvotní myšlenky, ale já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat, respektovat, protože o to si nemůžete říct. To prostě musíte získat a musíte to získat prací.
2: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla 400 za 50,13 sekundy a stejně jako v Římě prohrála jen s Norkou Jägerovou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková skončila osmá.
3: Nehoda na D1 v Praze a překážka na D7 u Žatecké průmyslové zóny. Na dálnici D1 stále pozor na výjezdu z Prahy směr Brno. A před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Řeší se to už v odstavném pruhu. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova počítejte s překážkou před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru je odstavené nákladní auto a v místě některá vozidla vybočují. Na silnici 12 z Prahy do Kolína nepřehlédněte odstavený autobus před obcí Přistoupím. Je označený trojúhelníkem a podle řidičů zasahuje částečně do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme zpočátku většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost a četné přeháníky nebo i bouřky. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravě až 20 a na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Před 55 lety, na přelomu jara a léta 1971, uspořádali českoslovenští komunisté svůj 14. sjezd. Byl to už druhý 14. sjezd v jejich dějinách. Jak je to možné? Připomene to repríza pořadu Archiv Plus, který připravil Pavel Hlavatý. Daniela Vrbová a Jaroslav Šebek se potom v repríze pořadu Historie věčně živá zamyslí nad legendární poutí na Velehrad v roce 1985.
13: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
18: Gustáv Husák, Ludvík Svoboda, Jiřina Švorcová a z New Yorku také Ferdinand Peroutka. Tedy normalizační 14. sjezd KSČ v roce 1971, zvaný též Sjezd vítězů. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
13: Archiv Plus.
19: Dobrý den, vážení posluchači ze Sjezdového paláce v Praze. Z dějiště bezesporu nejvýznamnější události letošního roku 14. sjezdu Komunistické strany Československa.
18: Rozhlasový redaktor nás uvádí na zahájení normalizačního 14. sjezdu Komunistické strany Československa, který se konal ve dnech 25. až 29. května 1971. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Ten jedině správný 14. sjezd.
19: Po výročních členských schůzích, okresních a krajských konferencích a po sjezdu Komunistické strany Slovenska vstupuje Komunistická strana Československa ke svému 14. sjezdu. Sjezd uzavírá významnou, ale přitom velmi složitou etapu vývoje ve straně a společnosti, etapu všestranné konsolidace, která následovala po krizových letech 68-69. Ke každému sjezdu Komunistické strany Československa se soustřeďuje pozornost nejen členů strany, ale i všech poctivých obyvatel naší země. Každý z našich sjezdů je historicky významný, každý je něčím slavný. 14. sjezd bude bezesporu řazen mezi ty nejslavnější, jakými byly ustavující sjezd v roce 21, pátý sjezd v roce 29, který vedl stranu z oportunistické pasivity k bolševické aktivitě, anebo devátý v roce 49, který zahájil slavnou éru výstavby socialismu.
18: Nyní následuje rituální výčet jmen účastníků, a tedy aktuální mocenské špičky. Takovýto výčet se stal samozřejmou součástí oficiálních projevů na důležitých normalizačních akcích. Zde vlastně poprvé slyšíme víceméně stabilní sestavu, která se už v průběhu normalizace bude měnit jen zcela marginálně. Poslední nepřijatelná jména z krizového období let 68-69 zmizela právě na počátku roku 1971.
20: A v těchto chvílách potlesk opět rastil.
19: A patří nejvyšším představitelům, kteří přicházejí na tribunu. Jsou to soudruzi Karel Hoffmann, Antonín Kapek, Alois Indra, Todor Živkov, Vasil Bilak, Erich Honecker, Lubomír Štrougal, Leonid Iljiš Brežněv, Gustáv Husák, Ludvík Svoboda, Edvard Gjerek, Josef Lenárt, Jánoš Kadár, Josef Kempný, Josef Korčák, Petr Colotka, Evžen Erban, Dalibor Hanes a Václav Hůla. Sjezdovou halou se nese skandování.
20: A tu mezi delegátmi jsou ty, kteří celý svůj život spojili s prácou strany, aj starí členovia a zakladající členovia komunistické strany Československa.
18: Zde je snad na místě vysvětlit důraz na autenticitu 14. sjezdu. Nejenom na sjezdu samotném, ale i v normalizační propagandě obecně. Ten skutečný totiž, byť ve velmi stížených podmínkách, proběhl o necelé 3 roky dříve. Původně se jako mimořádný měl konat v září 1968. Následující ukázky pocházejí z normalizačního propagandistického pořadu, který byl v rámci ideologické manipulace odvysílán v únoru 1971.
21: Nelegální vysočanský sjezd si kladl za cíl přijmout ucelenou antisovětskou platformu, jež obsahovala různé ultimativní požadavky vůči komunistické straně Sovětského svazu a Sovětskému svazu. Přitom se pravičáci stavili do pózy jakýchsi vítězů, ačkoliv ve skutečnosti byli už pouhými bankrotáři. Otevřeně proklamovat roztržku s komunistickou stranou Sovětského svazu a dalšími bratrskými stranami. Organizátoři nelegálního sjezdu si dokonce osobovali právo vyobcovat tyto strany z mezinárodního komunistického hnutí. Popřít všechny revoluční tradice strany a její marxisticko-leninské programové principy a přeměnit ji v jakési nacionalistické, šovinistické a protisovětské seskupení pod názvem Komunistická strana Československa.
18: Schůze delegátů 14. vysočanského sjezdu, která se sešla jen několik hodin po sovětské okupaci, se nakonec prohlásila za sjezd. Unikátní nahrávka pochází opět z normalizačního pořadu.
22: Tímto rozhodnutím delegátů 14. sjezdu se tato porada stává 14. mimořádným sjezdem.
18: 14. vysočanský sjezd byl v zápětí anulován v nadiktovaném moskevském protokolu, jak se nazýval kapitulační dokument, který naši představitelé podepsali 26. srpna 1968 v Moskvě. Přesto byla existence tohoto prvního 14. sjezdu veřejně známa a normalizátoři se s ním chtěli jaksi definitivně vypořádat konáním svého jedině správného sjezdu. Ale zpět na jeho úvodní jednání 25. května 1971. Zahajovací proslov měl prezident republiky Ludvík Svoboda.
23: Překonali jsme chaos v politice i v ekonomice. Překonali jsme nebezpečné působení mezinárodního imperialismu i domácích nepřátel socialismu, dobrodruhů, kteří hazardovali ze životy našich lidí i se cti našich národů. Bylo to mimořádně složité a obtížné období v životě naše strany a země. Překonali jsme je díky internacionální pomoci Sovětského svazu a druhý.
18: Potlesk a jásot na počest sovětské okupace v roce 1968. Na sjezdu zazní ještě mnohokrát.
23: A druhých socialistických zemí díky novému vedení strany a jeho pevnému marxisticko-leninskému postoji i obětavému úsilí čestných komunistů a milionů pracujících.
18: Po svém zahřívacím projevu uvedl prezident Svoboda hlavní hvězdu jednání Gustáva Husáka. Zastavme se na chvíli u jeho funkce. Zde je uváděn ještě jako první tajemník. Tak se tato nejvyšší stranická funkce nazývala od roku 1953 a Antonín Novotný, který obsadil, musel pro ni v tehdejší partajní věrchušce její pozdější význam teprve vybojovat. Původně se tato klíčová stranická funkce nazývala generální tajemník a po řadě jmen se jí v roce 1929 zmocnil Klement Gottwald. Ten jí v roce 1945 předal Rudolfu Slánskému a sám se stal předsedou strany, což byla nově zřízená funkce, která zanikla po Gottwaldově smrti. Funkce generálního tajemníka pak byla zrušena v roce 1951 v souvislosti s pádem Rudolfa Slánského. 14. sjezd byl pozoruhodný také tím, že prvního tajemníka přejmenoval zpět na tajemníka generálního. Je však teprve počátek jednání a Ludvík Svoboda uvádí Husáka ještě s původním titulem.
23: Soudružky a soudruzi, hlavním bodem našeho dnešního jednání je zpráva ústředního výboru o činnosti strany a vývoji společnosti od 13. sjezdu komunistické strany Československa a další úkoly strany. Uděluji slovo prvnímu tajemníkovi ústředního výboru komunistické strany Československa, soudruhu Gustavu Husákovi.
18: Nyní tedy promluví Gustáv Husák, muž, který dokázal v poměrně krátké době získat nejvyšší funkci ve straně, zlikvidovat jakékoliv nezávislejší názory, jak ve straně, tak mimo ní, a předložit na talíři Brežněvovi mrtvolně stabilizovanou zemi.
0: Naša strana i společnost prošly hlbokou krizou, která postihla všechny oblasti. Rozvrátila stranu, společenské organizace, štátné i hospodářské orgány. Do chaotického stavu dostala hospodářstvo, sociální istoty pracujícího lidu a ohrozila naše zahranično-politické vztahy. Byly vážně ohrozené revolučné vymoženosti lidu i výsledky socialistické výstavby a v konečných důsledcích ohrozené bylo socialistické zriadení v našej krajině. Byly to roky tvrdých zkoušek našej strany i socialistické společnosti. Dnes můžeme zodpovědně vyhlásit, že nástup kontrarevolučních sil byl odrazený, socialistické zriadení ubráněné. Od apríla 1969 ústřední výbor nastoupil pevný kurz na prekonanie krízových javov v strane a v spoločnosti. Podmienkou prekonania nebezpečnej krízy bola porážka pravicovo-oportunistických, revizionistických a antisocialistických síl, očista strany, spoločenských i štátnych orgánov a obnovenie marxicko-leninských zásad v politike strany i činnosti nášho socialistického štátu. Po dvoch rokoch úpornej a namáhavej politickej, organizátorskej práce 100 000 komunistov môžeme právom konštatovať, že strana je ideovo, politicky, organizačne zjednotená a akcieschopná. Naša spoločnosť je konsolidovaná, ekonomika obnovila stabilitu a naberá dynamické tempo rozvoja. Sociálne i právne istoty ľudu sú zabezpečené. Svojím politickým kurzom i konkrétnymi výsledkami získava si znovu komunistická strana Československa stále väčšiu dôveru a podporu robotnické triedy i ostatních vrstev pracující, stala se opět vedoucou silou našej socialistické společnosti a pevným článkom mezinárodného komunistického hnutia.
18: Povšimněme si důležité skutečnosti. Gustáv Husák byl skvělý řečník a jeho zvuk

0: organizátorskú činnosť strany a predovšetkým jej vedúcich orgánov na politicko-výchovnú a ideologickú prácu, na rozvinutie všetkých funkcií socialistického štátu, spoločenských organizácií, na rozvoj socialistickej demokracie. V praxi však sa u nás nerešpektovala leninská myšlienka, je našou praxou preverená skúsenosť, že rozmach budovateľskej činnosti nastoluje stále zložitejšie problémy a tým aj rastie úloha a náročnosť i zodpovednosť komunistickej strany ako avantgardy pracujúceho ľudu a predovšetkým jej vedúcich orgánov. Začalo sa prejavovať vo vedení našej strany opojenie z dosiahnutých úspechov, ktoré sa stalo jednou z príčin narastania subjektivizmu a voluntarizmu pri určovaní politických i ekonomických cieľov a pri ich praktickej realizácii.
1: V cyklu Archív Plus posloucháte pořad Ten jedině správný 14. sjezd. Herečka a členka ústředního výboru komunistické strany Československa Jiřina Švorcová vystoupila se svým diskusním příspěvkem 26. května 1971, tedy druhý den sjezdu. Poslechněme si teď úvod a několik nejsilnějších míst z jejího vystoupení.
2: Drahé soudružky a soudruzi, tak jsme se přece dočkali a prověření a zocelení. A prověření a zocelení více než dvouletým bojem za pevné internacionální pomoci můžeme pozdravit skutečný 14. sjezd komunistů Československé socialistické republiky. Každý náš umělecký tvůrce, který hluboce cítí a prožívá osudy svého lidu, může v tomto okamžiku opravdu vyjádřit radost a skutečné vnitřní uspokojení nad tím, že 14. sjezd strany nejen pravdivě bilancuje složitý třídní zápas minulého období, ale že současně vytyčuje smělý potřebám společnosti odpovídající program dalšího vývoje. Je to radostné především pro ty umělce, kteří zůstali věrni revolučním tradicím a zápasům našeho lidu a kteří neustoupili ze základní leninské cesty pevného sepětí tvůrčího talentu lidu se socialismem a komunismem. Nepřátelé socialismu a ti kulturní pracovníci, kteří se stali, ať vědomně či nevědomně, jejich nástroji, rozpoutali v roce 1968 naplno v revizionistickém duchu otázku takzvané absolutní svobody umělecké tvorby, nesměřující nikam jinam, než k odtržení kultury od vedoucí úlohy strany a státní kulturní politiky. Útok byl ovšem veden už do části otevřených dveří. Protože v důsledku nedostatku marxisticko-leninského řízení společnosti se ani v kultuře nepociťoval už dlouhá léta vliv pevného, cílevědomého stranického vedení. Jednotliví funkcionáři sice fungovali tu a tam s odpuštěním jako hasiči, kteří zabraňují nejkrajnějším výstřelkům, spíše však věděli, co se nemá, ale nedokázali na základě promyšlené koncepce a cílů v souladu s objektivními potřebami společnosti postavit před kulturní pracovníky jasný program. Z tohoto ovzduší potom snadno vznikaly samozvané elity, prohlašující, že svědomí národa může vytvářet a představovat jen posvěcený intelektuál, že oni jsou odborníci nad stranu a lid a stát, že jim přímo osudově náleží posoudit a rozhodnout, jakou cestou se mají ubírat naše národy a dokonce snad lidstvo samo.
1: Pro dokreslení kontextu je třeba si uvědomit, že strana má už v té době za sebou, zůstaneme-li u kultury, likvidaci všech kulturních časopisů a řady kulturních organizací. Stovky knižních titulů skončily ve stoupě, řada dalších byla vyřazena z knihoven. Analogická situace existovala v oblasti filmu, hudby i divadla. K tomu Jiřina Švorcová alespoň v několika ukázkách.
2: Pro intelektuální vrstvy tu bylo abstraktní umění a pop art, Kafkiáda, propagovaný a popularizovaný Garody, Ernst Fischer, nová vlna ve filmu se svým intimním osvětlením a sedmikráskami, která končí u bezohledných antihumánních a

reakčních pohledů na naši současnost. A to vše prý ve jménu prohloubení duševní úrovně a osvícení našeho lidu, prý obrody socialistického umění a socialismu vůbec. Strana tehdy ovšem neuměla účinně bojovat proti rozkladným tendencím, neodhadla a neodhalila je. Neměla argumenty pro obhajobu marxisticko-leninských zásad, které nepřestaly ani v kultuře platit, ani tehdy, ani dnes.

0: pět.
1: Socialistický stát nemůže potřebovat takové umění, které bude rozkládat společenské vědomí lidí, oslabovat jejich víru v možnosti socialismu, které bude glorifikovat a idealizovat maloměšťáctví, zasevat nihilismus, i když to bude dělat s rafinovaným použitím některých prvků profesionálního mistrovství. Takovému umění u nás svoboda nemůže a nebude kvést. Taková tvorba. Taková tvorba by totiž byla klackem hozeným pod nohy pracujících této země, kteří mají před sebou ten nejkrásnější úkol. Navzdory škůdcům, navzdory nepřátelům a všem nevěřícím Tomášům vytvořit z této země bohatý, úspěšný a prosperující socialistický stát. A naše svoboda, svoboda umělců, co může být krásnějšího, než dát všechny své síly na podporu tohoto díla? Je jasné, že mnohým tvůrcům není dnes lehko. Doposud je jim zatěžko pochopit a přiznat své omily a vystoupit z řady, která je stále ještě kontrolována a držena v šachu s cestným pojetím cti a svědomí. Ano, jde o jejich čest a svědomí, jde o osud jejich talentů, o smysl celého života. A jsem přesvědčena, že moudrá politika strany i logika vývoje i sám život je přivedena nakonec k plnému a prožitému pochopení leninských zásad a koncepce kulturní politiky strany. Totiž, že tvůrčí dílo umělce musí být vždy organicky spjato se základním ideologickým směrem, k němuž se dobrovolně připojuje. A ten základní ideologický směr je komunismus. Není žádná vyšší forma... Není žádná vyšší forma svobody umělecké tvorby než práce pro komunismus.
2: Sjezdová rezoluce, nezáživný plytký dokument, má v knižní podobě sjezdového jednání necelých 26 stran a v rozhlasovém archívu se dochovala v zajímavě zredigované podobě o délce 47 minut. Poslechněte si z ní alespoň dvě krátké ukázky.
3: Sjezd vyjadřuje upřímnou vděčnost komunistické straně Sovětského svazu, sovětské vládě a sovětskému lidu i ostatním socialistickým zemím za to, že porozuměli oprávněným obavám československých komunistů a socialisticky smýšlejících občanů o věc socialismu a vyhověli jejich výzvám o pomoc. Internacionální pomoc našich spojenců byla za dané situace nezbytným a jedině správným řešením. Odpovídala společným zájmům československých pracujících, mezinárodní dělnické třídy socialistického společenství i třídním zájmům světového komunistického hnutí. Uchránila naši zemi od občanské války a kontrarevolučního zvratu, zabránila ohrožení pozic socialismu v Evropě a revizi výsledků druhé světové války. Vytvořily se podmínky pro ofenzivní nástup marxisticko-leninského jádra ve straně a společnosti pro úplnou porážku bloku antisocialistických a pravicově oportunistických sil a postupnou konsolidaci v naší zemi. Sjezd konstatuje, že výměna členských legitimací byla nezbytná a správná a že cílů stanovených lednovým plénem UVKSČ bylo dosaženo, což vytvořilo rozhodující podmínky pro obnovu marxisticko-leninského charakteru strany.
2: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Ten jedině správný 14. sjezd. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
4: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: Vítejte
0: Vítejte u poslechu pořadu Historie věčně živá, kde sledujeme stopy historických událostí, fenoménů a osob, které vedou až do současnosti. Dnes vás po nich provádí Daniela Vrbová. Letos zatím nic nenaznačuje, že příchod věrozvěstu svatého Cyrila a Metoděje, který si tradičně v Čechách a na Moravě připomínáme 5. července, bude událostí, která se zapíše do dějin České republiky. I když stát se samozřejmě může kdykoliv cokoliv. Za to v roce 1985 se již od jara tušilo, že připomenutí soluňských bratří poslouží jako příležitost poukázat na omezená lidská práva, konkrétně svobodu vyznání v komunistickém Československu. Došlo k tomu během náboženské pouti na Velehrad. A právě o velehradské pouti, o nových poznatcích, které k ní archivy vydaly, i o následcích a možných poučeních, které tato pouť přinesla, si dnes budeme povídat s církevním historikem, docentem Jaroslavem Šepkem.
5: Náboženské poutě, nejenom tedy k výročí Cyrila a Metoděje, byly fakticky jediným možným projevem nějakého eventuálního nesouhlasu s komunistickým režimem. Je to zajímavé, totiž i podobným způsobem fungovaly náboženské a duchovní poutě v době nacistické okupace. Ale samozřejmě právě s vědomím toho, že zde se koncentruje na poutních místech velká masa lidí, tak samozřejmě náboženské poutě po celou dobu komunistického režimu byly velmi přísně monitorovány ze strany režimu. Samozřejmě byly tam vlastně i přijímány speciální opatření v podobě nasazení policejních sil, ale současně režim v daleko větší míře postupně, hlavně v době normalizace, používal i vlastně tu metodu, dá se říct, cukru a biče v tom smyslu, že vedle tedy represí se snažil nabízet určité alternativy pro lidi v tom smyslu, že paralelně s nějakou náboženskou akcí byly pořádány nějaké kulturní nebo občanské akce a hlavně tedy akce, které byly zaměřeny na mládež. Totiž v materiálech komunistických úřadů už od 60. let plyne, že komunistické úřady se snažily tímto způsobem odlákat, to je doslova tam napsáno tak, odlákat tedy věřící a tedy i hlavně skupiny mládeže od účasti na náboženských obřadech. Takže vlastně tady se používala tato kombinace metod, aby se účast na poutích výrazně snížila. A dá se říct, samozřejmě toto fungovalo, protože skutečně na řadě poutních míst se účast poutníků postupně snižovala. Velehrad byl v tomto směru výraznou výjimkou.
0: Kromě toho nesmíme zapomenout zmínit ještě jednu akci, která měla zaujmout pozornost lidu, i když samozřejmě ne přímo na úkor národní poutě na Velehrad. Konala se ale jen týden před Velehradem. Ano, poslední spartakiáda. Cvičenci už ale byli dávno doma, když k Velehradu začali směřovat první účastníci poutě. S přípravami na ní se začalo s velkým předstihem, jak připomíná docent Jaroslav Šebek.
5: No tady totiž už začíná minimálně na počátku 80. let příprava v tom smyslu, že už Jan Pavel II. Se snaží dávat duchovní akcenty ve svém pontifikátu na cyrilometodějskou tradici. Souvisí to s jeho představou, že Evropa se musí naučit dýchat oběma duchovními plícemi, tedy jak tou východní, tak i západní. A právě cyrilometodějská tradice je v této koncepci mostem mezi oběma duchovními tradicemi. Proto už papež vlastně dává na cyrilometodějskou tradici akcenty od počátku 80. let a například v roce 1980 prohlašuje Cyril a Metodě za spolupatrony Evropy. Další věc je tedy ta otázka vnitrocírkevní, tedy v Československu. Tam samozřejmě byla situace velice komplikovaná, protože režim vůbec nechtěl povolit organizaci nějaké velké duchovní akce a navíc zatlačil tehdejší církevní kruhy, ovšem ty byly tvořeny především kolaborujícími duchovními z organizace Sdružení katolických duchovních Pacem Interis, k tomu, aby Velehradská pouť a vůbec Velehradské slavnosti byly pouze vnitrocírkevní záležitostí. Českou nebo československou tehdy. Protože samozřejmě to mělo ten efekt, že nebyl pozván papež Jan Pavel II., ačkoliv o to pozvání stál a chtěl přijet, a současně nebyl pozván žádný církevní hodnostář ze západní Evropy. Tím například režim odmítl udělit vstupní vízum vídeňskému arcibiskupovi Franci Koenigovi. Takže to jsou spíš takové už znaky toho, že od počátku měla v sobě ta příprava velehradských slavností určitý konfliktní potenciál. A ten se pak naplno v roce 1985 projevil. Nebyla to totiž jenom ta pouť v červenci, kterou si teď v těchto dnech připomínáme, ale už 10. dubna 1985 se konala takzvaná kněžská pouť, kde tedy ovšem bylo nad očekávání velké množství lidí, přes 10 tisíc. To bylo ovšem ve všední den. To nebylo tedy o víkendu, to bylo ve všední den, co samo o sobě tedy bylo velice překvapující pro režim. A navíc tam byl přečten velmi ostře formulovaný list Jana Pavla II., adresovaný právě kněžím, který je vyzýval k osobní statečnosti a odvaze čelit zlu, což vlastně byl takový už skrytý podtext vzdoru vůči komunistickému totalitnímu režimu.
6: Takže po téhle dubnové pouti už se jaksi předpokládalo nebo předjímalo, že se v červenci stane něco většího.
5: Já si rozhodně myslím, že komunistické úřady si toho vědomi byly.
6: A církevní kruhy počítali, když viděli třeba ten zájem na té dubnové pouti, počítali s tím velkým zájmem, který se potom projevil v červenci o tu pouť?
5: Víte, musíte vlastně si vzít v úvahu, že ty církevní kruhy oficiální, to byly v podstatě ty kolaborující duchovní, tedy s výjimkou v Čechách kardinála Františka Tomáška. Daleko větší díl práce si odpracovali ty členové tajné, skryté, neoficiální církve, říkáme tomu, jak chceme, to byli vlastně lidé, kteří skutečně se snažili i do té přípravy poutě vnést ten silný duchovní rozměr. A já myslím, že díky právě těmto lidem získala nakonec pouť tento rozměr, jaký získala.
6: Vy jste zmiňoval obavy státu a orgánů státní bezpečnosti. Jak se tedy na tu červencovou pouť chystal stát? Jaká opatření plánoval?
5: On samozřejmě použil stabilní vybavení opatření jako na každou jinou pouť, jak jsem tedy zmiňoval. Začaly se tedy v nápadně velké míře uskutečňovat výstavy chovatelů drobného zvířectva nebo hasičské bály a různé dětské atrakce a poutě, aby se tedy odlákala ta část lidí, kteří by tedy neměli jít na Velehrad. Současně byly ovšem přijímány i velmi striktní administrativní opatření v tom smyslu, že byly rušeny například zájezdy, už nasmluvané zájezdy na Velehrad. Byly tedy omezovány možnosti dopravy na Velehrad pod různými tedy samozřejmě záminkami. A samozřejmě pak vedle těchto opatření byly nasazeny i velké policejní síly. Několik tisíc policistů, jak tedy uniformovaných, tak v civilu, byly v průběhu poutě do Velehradu posílány.
6: Ta plánovaná opatření ovšem nějak prosákla na veřejnost. Ví se, jak k tomu došlo?
5: Ne, to je ještě jiný rozměr. Totiž na veřejnost prosákl na jaře roku 85 dokument, který připravili komunistické úřady, konkrétně Státní úřad pro věci církevní, tedy vlastně ten dozorový orgán nad církvemi, k charakteru oslav. A v tomto dokumentu bylo explicitně řečeno, že se musí potlačit duchovní rozměr této oslavy a této připomínky a pouze se zdůrazňovat kulturní nebo tedy civilizační v tom smyslu, že tedy se mělo poukázat na to, že Cyril a Metoděj přinesli ty pokrokové tradice, z nich tedy žije i socialistický lid. Tento materiál skutečně unikl ze sekretariátu pro věci církevní a dostal se do zahraničí a byl velmi hojně komentován zahraničními rozhlasovými stanicemi, včetně tedy Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky.
0: A v internetových křesťanských novinách Skleněný kostel, které jsou redigovány z Brna, zachytil před 2 lety své vzpomínky na účast čtenář Jan Smrčina takto.
7: Většina účastníků ze vzdálenějších míst se vypravila na cestu již předchozí den, protože se očekávalo, že bude okolí Velehradu pro dopravu pečlivě uzavřeno. I my jsme naším trabantem opustili Prahu v sobotu odpoledne. Když jsme se večer přiblížili asi 10 kilometrů před cíl naší cesty, narazili jsme na uzavírku silnice a příslušníci veřejné bezpečnosti nás i desítky dalších přijíždějících automobilistů upozornili, že dál lze pokračovat pouze pěšky. Odbočili jsme proto malou silničkou kamsi za vesnici na vysoký kopec, kde již bylo různě poskládáno 20-30 aut s nejrůznějšími českými i moravskými poznávacími značkami. Tam jsme z části v autě, z části pod Širákem přenocovali a brzy ráno se vydali pěšky na Velehrad. Spolu s námi daným směrem postupovali stovky osob a postupně jsme se spojovali s dalšími početnými skupinkami poutníků, směřujícími z různých stran ke stejnému cíli. Zpívali jsme písně z kancionálu a s mladými, kterých byla většina, za doprovodu kytar i různé křesťanky. Setkali jsme se cestou i s další rodinou z naší farnosti, jejíž otec měl tranzistorák a tak jsme poslouchali i ranní vysílání Vatikánského rozhlasu. A bylo překrásné počasí, které, zajisté navzdory přání režimních manipulátorů, vydrželo po celý den.
6: Pojďme k tomu samotnému průběhu té poutě. Jak probíhala, můžete například jmenovat několik situací, ke kterým tam došlo, které by ilustrovaly tu její přelomovost?
5: Já bych začal v podvečer 6. července 1985, kdy se v bazilice a pak před bazilikou konalo velké shromáždění mladých lidí, hlavně mladých lidí, hlavně je třeba říct, ale ze Slovenska, kteří měli už připravený duchovní program, ale současně se tam objevily už i hesla, které protestovali proti utlačování církve a požadovali náboženskou svobodu. V podvečer, kolem asi 8. hodiny, jak píšou dokumenty státní bezpečnosti, tak tedy byl prostor baziliky vyklizen, museli tedy opustit baziliku, ale přesto celou noc zůstali v prostoru před bazilikou.
6: To byla tedy noc z 5. na 6. července.
5: Ne, ze 6. na 7., protože tady vlastně je důležitý i ten termín, protože tehdy vlastně 5. červenec nebyl státním svátkem. Tím se stal až v roce 93, tuším. Takže vůbec vlastně tady nebyly tyto dva svátky, 5. a 6. červenec v komunistickém režimu, připomínány jako státní svátky. A byl vlastně ten hlavní program naplánován na neděli, tuším, že to byla neděle 7. července, protože to bylo i z toho důvodu, že komunistický režim očekával, že ta účast bude nižší i z toho důvodu, že ve stejném termínu se totiž konala velká pouť ve slovenské Levoči. Takže se domnívali, že řada věřících nepojede na Velehrad, ale bude na Slovensku. A v tomto se tedy výrazně přepočítali, protože odhaduje se, že na Velehrad dorazilo kolem 200 tisíc poutníků. Ty odhady se různí, protože státní bezpečnost uváděla jen počet kolem 80, možná 100 tisíc, což tedy asi neodpovídá skutečnému stavu. Řekl bych, že ten údaj 200 tisíc je tedy reálnější.
0: A ještě jednou vzpomínka čtenáře Jana Smrčiny.
7: Jelikož jsme přišli hodně brzy a slavnost začínala až v 10 hodin, podařilo se nám ještě zaujmout místa, všechna byla k stání, v posledních řadách na malém prostranství vedle baziliky, kde byl umístěn oltář a čestná místa pro hosty s řečništěm. Za námi se ještě umístilo pár desítek lidí na zítce. Ostatní už museli zůstat v prostoru před bazilikou a také bylo možno být uvnitř kostela. Hodiny čekání trávili shromáždění převážně zpěvem duchovních písní, těch klasických i moderních. Mezi zpěvy se též skandovalo například Ať žije svatý otec nebo Ať žije kardinál Tomášek. Povšiml jsem si, že mezi přítomnými bylo kromě určitého počtu řeholnic i několik řeholníků v hábitech, což bylo režimem přísně zapovězeno. Mezi nimi jsem poznal například františkána pátera Aleše Zlámala.
5: V podstatě komunistická moc předpokládala, že ta pouť bude rozdělena do dvou částí. Ta první bude mírová slavnost, zcela v duchu jejich režie. A teprve poté bude následovat bohoslužba, kterou měl sloužit tehdejší státní sekretář Agostino Casaroli, který vlastně přijel na místo papeže Jana Pavla II. Ovšem tady v tomto okamžiku uskutečnění mírové slavnosti režie komunistických úřadů selhala, protože první, kdo vystoupil, byl tehdejší předseda ONV v Uherském Hradišti Zdeněk Lapčík, který začal vykládat především o tom, jak si pracující připomínají na mírové slavnosti 40. výročí osvobození vlasti a tedy výdobytky socialistické výstavby. A v tu chvíli ovšem DAF začal skandovat a pískat proti tomuto projevu, takže za pískotu v podstatě ten funkcionář místní ten projev ukončil a jak píšou velmi materiály, velmi pobledlý, od mikrofonu odešel. Poté vystoupil nejvyšší tedy představitel státní, který se pouti účastnil, a to byl tehdejší ministr kultury Milan Klusák. Ten si tedy počínal poněkud obezřetněji, nehovořil o mírové slavnosti, ale zase vynechával zcela záměrně ve svém projevu u Metoděje přídomek svatý. A DAF začal skandovat svatý, svatý, a zároveň se přidávali hesla typu papež musí do Prahy, chceme náboženskou svobodu. Takže vlastně i tento funkcionář byl v podstatě vypískán. Takže to bylo vlastně vidět, že tady se ta režie naprosto vymkla a že dokonce ani najaté klaky tleskačů, kteří měli na těch správných místech vyvolat to nadšení davu, se neujali.
6: A jak to probíhalo dál? Ten dav se potom uklidnil při mši?
5: Pak totiž při mši vlastně už bylo vidět, že tady jsou sympatie jasně rozdány. Protože v okamžiku, kdy vystoupil kardinál Tomášek a Agostino Casaroli, tak byli přijati obrovským potleskem, byli aplaudováni. A bylo vidět, že ty sympatie jsou především na straně těch duchovních a těch církevních představitelů, kteří nekolaborují s komunistickým režimem. Protože byli tam i představitelé Pacem Interim, kteří byli přijati věřícími daleko tedy vlažněji. Takže tam bylo vidět, že skutečně najednou lidé ztratili i určitou bázeň a bylo vidět, že vlastně ta atmosféra na Velehradě, a jak vypráví pamětníci, vlastně působila takovým elektrizujícím dojmem, že vlastně najednou tento dav nebyl vlastně dav několika jednotlivců, ale bylo to vlastně skutečné společenství lidí, kteří chtěli dát najevo, že nemíní neustále ohýbat hřbet před komunistickým režimem.
0: A do třetice vzpomínka na průběh pouti, jaký před 2 lety zaslal serveru Skleněný kostel jeden z čtenářů.
7: Po ukončení slavnosti jsme se všichni v naprostém klidu rozešli. Posléze jsme se dozvěděli, že byly kolem Velehradu připraveny policejní posily a dokonce prý i vodní děla. V odpoledních hodinách se dětští účastníci pouti potěšili na kolotočích a dalších pouťových atrakcích, které měly však plnit v režii komunistických manipulátorů jinou funkci, totiž odlákat pozornost od církevní slavnosti. To se však vůbec nezdařilo, neboť dopoledne zeli prázdnotou. Večer jsme nechtěli věřit vlastním očím, když jsme po návratu domů zhlédli v televizních novinách reportáž z velehradské mírové slavnosti, na níž přítomní soudruhu ministru Klusákovi nadšeně tleskali.
6: Jak o průběhu pouti referovala média, a teď myslím jak ta komunistická, tak ta zahraniční, která se již zmiňoval?
5: Je jako zajímavé, že tedy o pouti referovala částečně i komunistická média, ovšem samozřejmě se tam snažila především informovat o vystoupení těch představitelů komunistické moci, ani ne tolik o Tomáškovi nebo o Casarolim, ale samozřejmě musela přiznat to, co pak přiznávala stále častěji, že v davu tedy těch lidí, kteří byli na mírové slavnosti, se objevili i hrstky provokatérů a rozvratných živlů, kteří se snažili tento pokojný charakter shromáždění narušit. Takže v tomto duchu, dá se říct, tom klasickém komunistickém ideologickém informovala naše média, což samozřejmě kontrastovalo výrazně s tím, jak informovala média zahraniční, která skutečně hovořila o velkém přelomu právě v tom smyslu, že zde lidé dali velmi hlasitě najevo a vlastně dá se říct poprvé v normalizačním Československu, že s tímto režimem nesouhlasí.
6: Vy jste se nyní ponořil do archivu, abyste se na tuto událost podíval podrobněji, nicméně o té velehradské pouti již bylo něco napsáno, nebo se o ní běžně mluví. Je tam něco, co vás překvapilo, nebo co si myslíte, že není tolik zdůrazňováno?
5: No, já bych řekl, že tam třeba mě osobně výrazně překvapilo, jak vlastně komunistická moc byla najednou bezradná. Nevěděla, jak na tu situaci reagovat. To je znát z dikce těch dokumentů, protože tam vlastně velice překvapujícím faktorem pro komunistické orgány byla skutečnost, že velkou část těch poutníků tvořili mladí lidé do 25 let. A to byl samozřejmě šok z toho důvodu, že samozřejmě komunistická moc dělala soustavně ateistickou propagandu, zvlášť právě po roce 1968-69. A teď najednou viděla, že tyto ateistické metody nefungují. Samozřejmě, teď, když se ale na to podíváme z toho zpětného hlediska, s odstupem na čtvrtstoletí, tak je vidět samozřejmě velká část těch mladých lidí, ale i vlastně lidí, kteří se účastnili poutě, nebyli často věřící. Byli to lidé, kteří sympatizovali s duchovním životem, s náboženskými aktivitami z toho důvodu, že vnímali, že ta náboženská svoboda je poměrně úzce spojená i s tou občanskou svobodou. Takže i takhle projevovali solidaritu církvi, takže já si myslím, že to byl určitě fenomén, který stojí za to ještě dále studovat, dále se nad ním zamýšlet a hlavně se ale ptát po příčinách toho, že najednou vlastně tato solidarita, toto souznění mezi občanskou společností a mezi církví po roce 89 víceméně vyprchalo.
6: Máte proto nějaké zdůvodnění, respektive já se zeptám jinak, jaké dopady nebo jaké následky ta pouť měla na církev samotnou a poté na stát, jak tady vyhodnotili průběh té pouti?
5: Samozřejmě z hlediska státních orgánů to bylo vyhodnoceno tak, že se musí zintenzivnit ideologická práce s mládeží a musí se zintenzivnit i dozor například nad Lidovou stranou. To bylo zajímavé, protože jedni z velmi aktivních organizátorů byli i členové Lidové strany, kteří hlavně tedy na střední a jižní Moravě, kteří organizovali řadu zájezdů, které tedy byly původně směrovány jinam, ale jak třeba píšou ty jednotlivé zprávy, tak najednou vlastně místo toho, aby se jelo podívat na krásy Kroměříže, tak se najednou odbočilo autobusem na Velehrad. Takže to byly vlastně tyto záležitosti, které svědčí o tom, co vlastně do jisté míry pak bylo zátěží pro Lidovou stranu. Totiž to, že tato strana národně frontovní do jisté míry suplovala roli církevních nebo farních organizací. Takže samozřejmě pak po roce 89 na ní ulpilo to stigma, že je vlastně jenom prodlouženou rukou církve. Takže to jenom na okraj, že poté vlastně žádají komunistické orgány, aby se s Lidovou stranou zacházelo tedy v tomto směru daleko tvrději. A jinak, co se týká pak pro církev, to mělo samozřejmě víceméně pozitivní dopady v tom smyslu, že tady dochází ke snaze více vést dialog mezi církví a mezi občanskou společností, mezi jejími strukturami, mezi občanským a církevním disentem. A řekl bych, tady je důležitý text, který napsal tehdejší disident, pozdější politik Václav Benda, který se nazývá Jak dál po Velehradě, kde právě vyzývá tady k tomu, aby se církev s občanským hnutím protikomunistickým více propojovala. A skutečně to mělo velmi významné pozitivní důsledky v druhé polovině 80. let, kdy to![││![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ └================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ ==================== protikomunistické hnutí získává, dá se říct, relativně masovější, nebo masovější bych možná nepoužil ten termín, ale nebyl už to jenom otázka několika jednotlivců nebo několika izolovaných skupin, ale začíná se tady vlastně ten proud formovat jako kompaktnější záležitost.
6: Lze tedy pozorovat, že po roce 85 je upozorňování na omezenou svobodu náboženského vyznání v komunistickém Československu silnější, že se o tom více mluví a dává se to třeba i najevo do zahraničí.
5: Řekl bych, že tady skutečně tento hlas začíná znít silněji a začínají se i objevovat aktivity, které svědčí o tom, že už církev promlouvá daleko sebevědoměji. Je to jednak vyhlášení desetiletí duchovní obnovy v roce 87 a pak podpisová akce Petice za náboženskou svobodu, kterou podepsalo 600 tisíc věřících i nevěřících totiž. Tady se vlastně ty oba dva proudy prolnuly. A samozřejmě, ale tady ta otázka druhé poloviny 80. let je ovšem ještě poznamenána mezinárodními faktory, totiž nemůžeme nevzít v úvahu ani začátek Gorbačovy perestrojky a změny diskurzu uvnitř vlastně sovětského bloku, které samozřejmě se projevovaly i na politiku tehdejšího Československa. Sice ne výrazně, ale z hlediska určitých kontextů musíme i tuto věc vzít do úvahy.
6: Vy jste říkal, že za komunismu tedy ani příchod svatého Cyrila Metoděje, ani tedy připomínka upálení mistra Jana Husa nebyly státními svátky. Mě teďka zajímá ten druhý den, který dnes je také státní svátek. To není svátek, který by si katolická církev připomínala tak masově. Třeba docházelo během komunismu k připomínání tohoto dne víc než příchodu Cyrila Metoděje?
5: Pochopitelně docházelo, protože právě svátek mistra Jana Husa byl vnímán jako ten svátek toho pokrokového křesťanství, když bych to řekl velmi zjednodušeně. Odkaz mistra Jana Husa byl v době komunistického režimu velmi, velmi deformován. Stačí připomenout jenom ony filmy z 50. let z dílny Otakara Vávry, které v podstatě prezentují Husa především jako sociálního reformátora. Takže to jsou skutečnosti, které samozřejmě pak byly využívány komunistickou propagandou soustavně. A připomínka mistra Jana Husa byla vždycky daleko více medializovaná, daleko více připomínána, než oslava Cyrila a Metoděje. O něm se v podstatě ani v učebnicích příliš nedozvěděli děti. Takže to si myslím, že bylo zřetelné. Je tedy zajímavé, že i například při té Velehradské pouti se komunistické úřady snažily zneužít výročí mistra Jana Husa k tomu, aby se potlačila připomínka bratří ze Soluně, tedy Cyrila a Metoděje.
6: Vy jste mluvil o jistém vyšumění komunikace mezi občanskou a církevní společností, že tam byl potenciál v roce 1985, že by ta spolupráce mohla fungovat nějak intenzivněji, ale po roce 1989 se jakoby vytrácí. Nicméně napadá vás, nebo vidíte na té Velehradské pouti něco, co je záhodno připomínat až dodnes, něco, co z ní zbylo a k čemu bychom se měli vracet?
5: Já si právě myslím, že tam byl určitě ten morální etos vizí lidi k tomu, aby se nesmířili s režimem, který panuje, tedy s věcmi, které se jim nelíbí, aby jenom pasivně nepřijímali. To je, myslím, jedna z věcí, která může být aktuální do současnosti. Druhá věc je nepochybně výzva pro církev, která by měla hledat stále i v této době možnosti dialogu a spolupráce s občanskou společností. Jinak ještě vlastně k tomu vývoji po roce 90, samozřejmě tu vinu nelze přičítat jenom církvi, protože ta vina je samozřejmě i na té straně společnosti, i když jako to slovo vina možná není úplně to pravé, ale prostě to nepochopení bylo oboustranné. Takže tady vlastně ten dialog se nekonal, anebo se tedy konal jenom v omezené míře. A třetí věc, kterou já ještě vidím a která je více možná do církve směřována, že totiž Velehradská pouť se uskutečnila přesto, že jí blokovaly různé faktory a nepřízeň moci, ale uskutečnila se proto, že lidé dokázali v těch církevních kruzích o tom všem podstatném dobře komunikovat a dokázali si vlastně ty podstatné informace sdělovat. A myslím si, že i v současné době jedním z velkých handicapů je neschopnost církve komunikovat, jak navenek, tak dovnitř. Tak možná, že i toto může být jeden z inspirujících momentů postvelehradské zkušenosti.
6: Tak to říká na závěr dnešního pořadu docent Jaroslav Šebek. Děkuji vám za účast a za návštěvu. Naschledanou.
5: Já děkuji za pozvání a také naschledanou.
6: Na pořadu dále spolupracovali Irena Hýsková, David Schneider a Markéta Bidžovská. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
4: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Pět hodin. Český rozhlas Plus, zprávy.
8: Poslance dnes čekají dvě mimořádné schůze. Ukrajina rozšiřuje zónu pod kontrolou dronů. Začíná fotbalové mistrovství světa. Češi do něj vstoupí zítra brzy ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou. A bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Poslanci budou v poledne jednat o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmu za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
9: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku. Takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
8: Od 15 hodin pak čeká poslance mimořádná schůze svolaná z podnětu koalice. Měli by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu taky významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
10: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenakijeva v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby. Tu každoročně uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení, který každou středu dopoledne vysílá Radiožurnál. Věnují se v něm ekonomické situaci českých domácností. Daniel Prokop řekl, že si ocenění váží.
11: Pro mě je hlavně radost, že se můžeme bavit o důležitých tématech na základě dat tak dlouho a poctivě, protože myslím si, že v té veřejné debatě fakt o to ukazovat ty různý úhly pohledu a zároveň to potkávat těmi daty.
8: V Mexiku začíná fotbalové mistrovství světa. V 9 hodin večer našeho času ho zahájí utkání domácí reprezentace proti Jihoafrické republice. Češi vstoupí do šampionátu zítra brzy ráno zápasem proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. Pokračuje záložník Lukáš Provod.
12: Tak samozřejmě jsme se na to těšili strašně dlouho a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a známe svoje silné stránky, známe i některé ty slabiny, na kterých jsme se snažili pracovat a určitě ty zakončení hra ve vzduchu je něco, co nás může na tom šampionátu zdobit.
8: Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
13: Překážka na D1 před Humpolcem a nehoda u Losiné na Plzeňsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za Větrným Jeníkovem. Na 98. kilometru zastavilo osobní auto kvůli poruše v pruhu pro pomalá vozidla. Na místě už je policie s majáky, takže je to dobře vidět. Na D7 z Prahy do Chomutova podobná překážka před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta, je označené šipkou. Na Plzeňsku vyšetřují nehodu na silnici 20 do Písku. U Losiné havarovala 3 osobní auta. Provoz místem je obezený, tvoří se tam kratší kolony z obou stran, počítejte proto i s možným zdržením. A v Ostravě nová nehoda v Rudné ulici. Za křížením s Místeckou ve směru na Porubu havarovala 2 osobní auta v křižovatce s Výstavní. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Bude oblačno, zpočátku s doznívajícím deštěm a lokálními mlhami, během dne přehánky nebo bouřky. Večer by měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách kolem 9. Vítr bude v bouřkách zesilovat, večer pak zeslábne. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: V pátek začne platit nový evropský pakt o migraci a azylu. Změní se něco podstatného? Jak migrační pakt dopadne na Česko a má pravdu vláda Andreje Babiše, když pakt odsuzuje kvůli údajným kvótám na přijímání migrantů? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
4: Interview Plus.
14: Hostem Interview Plus je ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Evropská komise obsah paktu přibližuje vysvětlováním 4 pilířů. Jde o robustní screening, migrační a azylové databáze, povinnou proceduru na hranicích a rychlejší reakci Evropy v krizových situacích. Je tohle podle vás podstata věci?
15: Já si myslím, že ten popis Evropské komise je v pořádku, že opravdu je snaha o rychlejší řízení, rychlejší vyřízení azylových žádostí. A myslím si, že v tomto směru má Evropská komise pravdu.
14: Znamená ten migrační pakt v první řadě přísnější ochranu vnějších hranic Evropy? Protože tak to čtu.
15: Já si myslím, že ochrana hranic už nyní je velmi přísná a sofistikovaná a spíše jako se snaží zavést pořádek do těch prvních přijímacích zemí, kde by vlastně měly proběhnout všechny úkony a procedury rychle a efektivně s tím, aby se rychle poznalo, kdo je uprchlík je a kdo uprchlík není a měl by se vrátit. Ale ta ochrana už je přísná nyní, ale jak platí v mezinárodním právu, prostě v uprchlickém legální cesta pro uprchlíky v podstatě neexistuje, takže pokud někdo utíká o život a snaží se dostat do bezpečí, tak si vždycky cestu najde.
14: Čili to rozlišení, kdo uprchlík je a kdo není, tam upozorňujete na ty důvody a poté rozhodující o přidělení azylu, je to tak?
15: Ano, musí dojít ke kvalitní azylové proceduře a je takový příslib, že se s tím paktem to podaří už v té první přijímací zemi, čemuž já nevěřím.
14: Z čeho vaše skepse plyne?
15: Z dosavadní víc než 30leté praxe ze zemí, kde ta přijímací procedura vlastně probíhá, takže ty v země jsou pořád stejné, které jsou pod náporem uprchlíků. Vždycky je to prostě z jihu na sever, případně z východu na západ, takže největší problémy má tradičně Řecko, Itálie, Malta, Kypr a Španělsko. A když vidíme třeba ty problémy Řecka nebo Itálie v posledních 30 letech, tak já vlastně nevidím, jak ten migrační pakt by to mohl zlepšit.
16: No a když tedy říkáte, že ta praxe je nedostatečná, tak nemá to řešit ten nový migrační pakt?
15: Měl by, ale bude vyžadovat velkou spolupráci ostatních zemí a to i spolupráci v oblasti solidarity. A vlastně my v tom dosud Řeky a Itálii a Španělsko necháváme hrozně moc sami. A já tu solidaritu vlastně na straně ostatních zemí příliš nevidím ani s paktem.
16: Čili jste skeptický, přestože bude platit nový pakt. Vy říkáte, pakliže nebude solidarita těch zemí, které nejsou na tom vnějším okraji Evropy?
15: Ano, jsem skeptický. Pakt bude znamenat mnohem více detence, to znamená lidí ve vězení, zřejmě rychlejší procedury, ale vlastně ten výsledek se nejspíš nedostaví, protože jak v návratech, tak potom v uznávání vlastně toho uprchlického statusu se moc nepousouváme.
16: Ještě k těm vnějším hranicím. Pakt doplňuje zřizování takzvaných návratových center mimo území Unie, například v Africe, na Kavkaze nebo ve Střední Asii. Unie chce zabránit tomu, aby lidé po zamítnutí žádosti takzvaně mizeli úřadům a zůstávali v Evropské unii. V celé EU se podaří realizovat jen asi čtvrtinu těch vyhoštění, v Česku dokonce jen 12%. Pomohou v tom ta návratová centra?
15: Já jsem velmi skeptický, protože který stát v okolí Evropské unie chce být skladištěm nelegálních migrantů nebo lidí, kteří se mají navracet pro celou Evropu, to prostě i ty země, které usilují o vstup do EU, tak budou pod největším tlakem, protože jim můžeme něco slíbit, ale myslím si, že maximálně se podaří možná s nějakým diktátorem prostě ho zasypat penězi, aby takové centrum zřídil, ale vidíme, že zatím to nefunguje v podstatě nikde, ani v té Albánii.
16: Jak je možné, že tenhle tak dlouho vznikající pakt, říkalo se, že k němu potřeba spousta ústupků a kompromisů, vás nakonec neuspokojí?
15: Protože v něm chybí vlastně zohlednění zájmu těch lidí. Uprchlická migrace znamená, že člověk utíká o svůj život. Ať už to byli Čechoslováci, ať už to byli lidé za železnou oponou, tak prostě jim často šlo o život. A ty vlastně nezastaví prostě tady nějaký série pravidel na vnějších hranicích. Vy potřebujete nějakým způsobem zohlednit, že většina lidí, kteří přicházejí do Evropy a hledají azyl, tak vlastně nárok na azyl mají, protože jsou ze zemí typu Sýrie, Afghánistán, Turecko a tak dále. A to ten pakt v podstatě nezohledňuje. Takže my jako jsme vsadili na represi, věříme, že když každého zavřeme a budeme vyhrožovat návratem, takže to bude fungovat, ale pokud jde člověku o život, tak to prostě nebude fungovat. Tu cestu si vždycky najde.
16: Vy jste už naznačil, že co by bylo vítané, bylo oddělit lidi, kteří mají ten zákonný nárok na azyl od těch dalších. Proč jsme tak málo úspěšní u nás i v Evropě v deportaci cizinců, kteří ten nárok nemají, kteří nezískali azyl?
15: Protože potřebujeme spolupráci té domovské země a ta musí být bezpečná. A my vlastně z řada těch domovských zemí si řeší svoje demografické a ekonomické problémy tím, že vlastně migraci svých občanů podporují a nechtějí, aby se vrátili zpátky. Vědí, že ty remitence, peníze, které posílají zpátky, vlastně daleko převýší jakoukoliv zahraniční pomoc. Takže přinutit ke spolupráci země, které jsou blízko, typu Alžírsko, Maroko, Tunisko a tak dále, aby si brali svoje vlastní občany, je vlastně velmi složité. A v tomto vlastně se nic moc nemění. A pokud nemáte ty dohody se zeměmi, odkud uprchlíci nebo migranti přicházejí a ty návraty nejsou bezpečné, tak vlastně fungovat si myslím, že ten pakt nebude.
16: Čili tohleto migrační pakt vůbec neřeší a nemění?
15: Zatím ne, je potřeba prostě jednotlivě vyjednávat s každou tou zdrojovou zemí, která je bezpečná, aby brala svoje vlastní občany a něco jim za to nabídnout. Buď tedy, že budou moci přijít lidé za prací, nebo tedy je zasypat penězi, na což sází Evropská unie, ale musíme jim něco nabídnout, aby tam ten zájem brát alespoň svoje vlastní občany zpátky existoval.
16: No a když vás tak poslouchám, potřebuje podle vás Evropa nový migrační pakt?
15: Já si myslím, že já jsem skeptický, protože z lidskoprávního pohledu je to prohra, ale z hlediska států vlastně nějaká pravidla, která budou lépe fungovat než ty dosavadní, nutná jsou, protože ten současný systém, kdy vlastně Hranice jsou kvůli převaděčům relativně propustné a ty azylové systémy od řeckého až po balkánské, ale až po český v podstatě nefungují, protože všichni se spokojí s tím, že člověk skončí v Německu nebo ve Francii. Tak tahle situace z pohledu těch cílových zemí, to znamená Německa, Francie, Británie, Holandska, musí být nějakým způsobem řešena. A uvidíme, jestli ten pakt v tom aspoň trochu pomůže.
16: Rozumím tomu tak, že vítáte ten pakt, že to je jeden krok tím žádaným směrem, ale co by bylo podle vás nutné, aby ten pakt jako první věc opravdu změnil v reálu? Navazuji na to, co říkáte.
15: Já si myslím, že nutná je skutečně implementace těch rozhodnutí, ke kterým na vnější hranici dojde. A implementace jak těch návratových rozhodnutí, pokud je návrat bezpečný, tak těch rozhodnutí kladných. Pokud pořád z těch evropských statistik vyplývá, že většina nárok na azyl má, protože splňují definice uprchlíka, tak bychom ho měli rychle uznat a umožnit těm lidem prostě sloučit se s rodinou, kterou už mají častokrát v Evropě a začít nový život rychle v Evropě. Ale my vlastně budeme nutit typicky Řecko k tomu, aby provedli celou řadu různých řízení, ale pak už nechceme nikoho z toho Řecka přijmout a vlastně jim ani nepomůžeme s návratem těm neúspěšným do země původu. Takže si myslím, že ta implementace toho rozhodnutí vlastně bude velký problém i do budoucna.
16: Hostem Interview Plus je ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
16: Teď k tomu, co znamená nový pakt pro nás. Na stránkách vlády stále visí oznámení, že, cituji, vláda Andreje Babiše odmítá migrační pakt EU. Jaká je vlastně oficiální politika Česka nebo pozice Česka?
15: Děkuji za otázku. Já vlastně vůbec nevím, protože vláda migrační pakt odmítla. A pak se dočtete třeba v Hospodářských novinách tento týden, že jsme šampiony v implementaci migračního paktu, že vlastně jsme v tom jako jedni z nejlepších.
16: Co to znamená? Jak si to vysvětlujete?
15: Že vlastně jsme byli, že jsme ochotně předpisy změnili a vlastně jako jsme na ten migrační pakt připraveni, přestože ho vláda naprosto odmítá. Takže já si myslím, že to je takový výkřik vlády pro méně myslící voliče, ale že realita je potom jiná.
16: No a není to výkřik vlády pro domácí publikum a směrem do Evropy, tedy vláda jedná jinak? Nemůžeme to brát jako dvojitý přeči?
15: Ano, je to tak. Je to prostě opravdu výkřik pro domácí publikum a ve skutečnosti ten pakt v České republice, jsme na něj vlastně připraveni a implementovat se samozřejmě bude.
16: Ještě vás poprosím o jedno vysvětlení. Ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO řekl, že naše vláda princip solidarity odmítá. Česko zároveň patří podle Evropské komise spolu s Bulharskem, Estonskem, Chorvatskem, Rakouskem a Polskem k zemím, které zažívají významnou migrační situaci kvůli válce na Ukrajině. Pro letošek jsme proto požádali o výjimku a dostali jsme ji. Využíváme tedy sami princip solidarity, který zároveň odmítáme? Je to možné vůbec prakticky?
15: Je to taková typická česká vlastnost, bych řekl. Pokud ta solidarita znamená, že my přijímáme, tak máme ruku nataženou a měli jsme ji po celou dobu té ukrajinské krize a i v současné době dostáváme spoustu peněz z Evropské unie právě na migraci. Ale pokud máme solidaritu poskytnout, tak děláme, že se nás netýká a pomoci nechceme nikomu. Takže je to takový, řekl bych, typický český přístup.
16: Já nechci tohle rozporovat, ale jenom jestli to není běžnější přístup než jenom český.
15: Ano, je to pragmatické a spousta zemí to dělá podobně, ale já jako odpůrce paktu, protože si myslím, že v celé řadě oblastí je vlastně v rozporu s mezinárodním právem a s lidskoprávními úmluvami, tak doufám, že takových odmítačů solidarity bude co nejvíc, protože tím pádem ten pakt potom zůstane na papíře a ty jižní státy uvidí, že když jim nikdo nepomůže, tak se na nějaké poctivé procedury na hraničním pásmu vlastně nemusí vůbec orientovat.
16: Čili vy naznačujete, že čím hůř, tím vlastně líp, protože se budeme bavit o podstatnějších věcech, než ten pakt přináší, je to tak?
15: Ano, myslím si, že z hlediska lidských práv vlastně, když by ten pakt padl pod stůl právě kvůli nesolidaritě většiny členských států Evropské unie, tak to bude pro všechny lepší.
16: Ještě k těm signálům, o kterých jsme se bavili, které vlády nejspíš nejen Česka vysílají ke svému domácímu voličstvu. Pokud si část české veřejnosti dělá představu o migraci podle toho, co říkají tuzemští politici, jak podle vás taková představa vypadá?
15: Já doufám, že ta představa je hodně ovlivněna uprchlickou migrací z Ukrajiny, která situaci v České republice hodně změnila. Vlastně ekonomové spočítali, že ukrajinští uprchlíci v České republice v podstatě živí všechny nezaměstnané, všechny zdravotně postižené. A tento týden jsem zase, pardon, to je možná reklama, v Hospodářských novinách objevil článek, že vlastně že růst naší ekonomiky je v podstatě jenom díky Ukrajincům a je to proto, že jich najednou téměř 200 tisíc působí legálně a úspěšně na českém pracovním trhu. Takže si myslím, že ten obraz uprchlíka v České republice se hodně mění díky ukrajinské uprchlické migraci a že vlastně s tím, jak demografické

0: si jistých. A toto je velmi velké lákadlo pro populistické politiky, takže si myslím, že z hlediska politiky vlastně ta xenofobní a agresivní politika minimálně v České republice bude pokračovat.
1: No a co se s tím podle vás, jako podle člověka, který se věnuje uprchlíkům dlouhá léta, dá dělat?
0: Poctivě referovat o kladech a vlastně i záporech migrace. A v České republice ty klady tak dramaticky převažují, že vlastně lidé to vidí. Vidí to kolem sebe, u sousedů, v práci, že vlastně bez migrantů, bez uprchlíků máte problém i získat ošetření v největších nemocnicích pražských. Máte problém na stavbách, máte problém v sociálních službách. Takže si myslím, že ten pozitivní příklad, který vidíme všichni okolo, je asi největší naději. A pak bych byl rád i za lepší práci médií, aby prostě nepapouškovala ty xenofobní výroky různých politiků, ale spíše se soustředila na fakta a data.
1: Hostem Interview Plus je ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Teď, co se novým migračním paktem mění pro vás, tedy pro organizaci, která uprchlíkům pomáhá?
0: Tak pro nás je podstatné, že ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky se nás snaží izolovat od právní pomoci uprchlíkům. Vlastně okamžitě využilo větru v zádech z nové vládní koalice a vlastně nás nechce ani pustit k uprchlíkům do azylových zařízení, abychom mohli poskytovat byť jen základní právní pomoc. Takže v tomto po 35 letech práce vlastně narážíme na velkou překážku. V podstatě se bojí, že budou prohrávat na soudech dál a dál, protože častokrát ministerstvo vnitra porušuje české a mezinárodní právo žadatelů o azyl a my vlastně jsme v tom nadprůměrně úspěšní na soudech. A jinak uvidíme určitě menší počet nově příchozích do České republiky, protože si myslím, že ten pakt opravdu spoustu lidí zastaví v těch hraničních zemích. A pak uvidíme, jestli uvidíme lepší spolupráci v budoucnosti, co se týká pomoci vlastně těm zemím na okraji Evropské unie, kdy vlastně i my jsme měli několik projektů třeba s italskými partnery, které se zaměřovaly na nezletilé děti bez doprovodu rodičům a snažili jsme se jim pomáhat v tom přijímacím procesu a v tom nastavení různých politik. Takže si myslíme, že uvidíme i více spolupráce nevládních organizací právě s těmi jižními státy Evropské unie.
1: Vy už jste to zmínil. Převažujícími uprchlíky v Česku jsou lidé z Ukrajiny, prchající před válkou. Dotkne se jich nějak ten nový evropský pakt o migraci a azylu?
0: To je velká otázka, protože vlastně my nejsme schopni jim říct, co bude po březnu 2027, kdy skončí jejich dočasná ochrana. A vlastně i na evropské úrovni Česká republika si přeje, aby byla prodloužena a nemuseli jsme nic řešit nového na té úrovni národní pro ukrajinské uprchlíky. Ale já si myslím, že po 4 letech konfliktu už bychom měli jednoznačně říct, že teda ti, kteří se tady integrovali a mají tady nové zázemí, tak mohou zůstat, protože stejně je potřebujeme. A neměli bychom v této nejistotě je nechávat. A ten pakt by to vlastně mohl změnit v tom, že pokud tedy pro ně řešení nenajdeme, tak spousta z nich může požádat o mezinárodní ochranu a tím okamžitě spadne do působnosti paktu a budou se řešit podle pravidel migračního paktu.
1: Chvíli před naším rozhovorem Český rozhlas odvysílal zprávu, že reportéři našli firmu, která nechává zahraniční pracovníky, tedy migranty nebo přistěhovalce, podepisovat nevýhodnou doložku tak, aby se nemohli 2 roky vymanit ze své práce. Patří tohle k oboru vaší činnosti?
0: Ano, samozřejmě, my vlastně jsme v Organizaci pro pomoc uprchlíkům otevření všem cizincům a uprchlíkům, kteří si nemohou dovolit placenou pomoc kohokoliv. Takže případy pracovního vykořisťování, zejména na Plzeňsku, řešíme vlastně každý den a vůbec mě ta informace nepřekvapuje.
1: Chtěl jsem se zeptat, jak je to časté?
0: Je to denodenní praxe, protože vlastně stát tomu nijak nebrání a my se snažíme přesvědčit zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, že nejenom pro dobro těch lidí, ale i pro z důvodu velkých daňových úniků, ale i návazné kriminality, vlastně ne těch samotných pracovníků, ale co se týká ubytoven a různého vykořisťování a vyhrožování, tak je to vlastně velmi neblahá činnost. A vůbec mě nepřekvapuje, že zrovna Filipínci jsou toho obětí také.
1: No a když tedy přijmu tu vaši argumentaci, že ti přistěhovalci za prací nejsou voliči, tak máte dojem, že stát se jich zastane? Že se bude nějakým aktivním způsobem vyrovnávat s tím bezprávím?

0: Obávám se, že ne. Že vlastně to nebylo ani za minulé vládní koalice, která tady se aspoň kladně postavila k příchodu ukrajinských uprchlíků. A současná vláda vlastně s tou protimigrační rétorikou si myslím, že zlepšení jejich postavení v České republice nepřinese.
1: A je to v uvozovkách jenom rétorika nebo skutečně už praktický program?
0: Už jsou první předpisy nebo zákony přijaté, které se snaží stížit situaci ukrajinských uprchlíků, ale i jiných migrantů v České republice, ale je to prostě chyba, je to hloupost, protože my na jedné straně velmi pracně lákáme nově příchozí ze zemí typu Filipíny. Už jich je tady 15 tisíc a na druhé straně jim tady ministerstvo vnitra stěžuje život a snaží se cokoliv najít, aby je pak mohlo vyhostit a všechny nás to stojí spoustu peněz. Takže my vlastně v organizaci pro moc uprchlíkům dnes a denně zachraňujeme pobyty lidem, kteří tady v x let fungovali. Jenom si zapomněli něco prodloužit, třeba v ubytování, mají něco v pořádku a vlastně stát jim okamžitě hází klacky pod nohy a snaží se jich zbavit a stojí to spoustu peněz, zejména ty státní úřady, aby tyhle řízení vůbec vedla.
1: To se chci zeptat, jestli máte dostatečné kapacity na to, abyste byli oponenty státu?
0: Nemáme, protože my tím, že pracujeme zdarma pro všechny, kdo přijde, tak vlastně ta poptávka je pořád mnohem větší a snažíme se pořád držet ten neziskový status, že naši právníci vlastně se nechtějí stát advokáty a vybírat peníze. Takže tím, že jsme tady pro ty jako nejchudší, tak ta poptávka je obrovská.
1: V Česku se debata o migraci a migračním paktu omezila na téma povinné solidarity. Vy často vysvětlujete, já to znám z rozhovoru s vámi, příkladem, že by se například, kdyby se zhroutila fronta na Ukrajině a přišli k nám naraz 100 000 lidí z Ukrajiny, tak bychom ocenili tu solidaritu v dalších zemích. Máte dojem, že tomuhle příkladu v Česku lidé rozumí?
0: Já si myslím, že bylo málo komunikováno, jak moc nám OSN a Evropská unie a ostatní země typu USA před nástupem Donalda Trumpa pomohli v té migrační nouzi, kterou jsme měli od roku 2022. Bez nich bychom to vlastně vůbec nezvládli. A toto bylo komunikováno málo, protože právě politicky se hodí prostě vyřvávat proti migrantům a získat svých 20-25%.
1: Vy jste zmínil Spojené státy. Evropa je kvůli migraci setrvale terčem kritiky ze strany současné vlády. Naposled se tak nechal slyšet americký ministr obrany Hexet. Na oslavách vylodění v Normandii nedávno řekl, že dnes jsou pláže Evropy cílem jiné invaze a myslel tím migranty. Tak co na to říkáte? Je to nějaký širší trend?
0: Ne, já si myslím, že prostě republikánská strana v USA v současné době patří k těm stranám, které prostě hlasitě křičí proti migrantům, proti klimatickým cílům a věří, že na tom získá prostě desítky procent podpory a bohužel jim to vychází.
1: Já se na to ptám kvůli tomu migračnímu paktu. Náš analytik nedávno ve vysílání poznamenal, že Evropa vůči migraci tím novým paktem přitvrdila podobně jako ta Trumpova vláda ve Spojených státech. Jak to srovnání vidíte vy?
0: Já si myslím, že to tak hrozné nebude, protože vlastně my máme velkou změnu nebo velké rozlišení v tom, že u nás fungují mnohem lépe soudy, ať už na úrovni národní, tak na úrovni evropské. A je velká naděje, že vlastně ten podle mého názoru v řadě ohledech protiprávní migrační pakt bude postupně korigován, nechci říct demontován, vlastně rozhodováním soudu, protože uprchlíci se samozřejmě budou obracet na národní a evropské soudy a tam ta judikatura a výklad pravidel je úplně jiný. A toto chybí ve Spojených státech. Tam vlastně jako vidíme, že soudci samozřejmě spoustu těch opatření zastaví, ale potom, když to doputuje do vyšších instancí, tak už zase jsou ovlivněny do značné míry politicky. Takže já jsem v tomto optimističtější.
1: A dokáže, teď se ptám úplně z praktického hlediska, dokáže ten nový evropský pakt stížit život pašerákům lidí, což bylo velké téma?
0: To je velká otázka, ale vlastně tím, že nepřináší žádné legální cesty, tak vlastně všichni budou odkázáni na pašeráky. A já teď mám na stole knížku od pana Viléma Hracha, která se zabývá jako situací na Šumavě v letech 48 až 51. A vlastně pašeráci doslova zachraňovali životy Čechoslovákům, kteří prchali před tím komunistickým režimem. Takže si myslím, úplně podobně prostě zase zůstanou pašeráci ti, kteří nakonec ty svoje služby nabídnou a nabídnou funguje úspěšně, protože bránit třeba tisíce řeckých ostrovů je vlastně fyzicky nemožné. A myslím si, že teraz, že v tomto případě vlastně ta politika EU selže.
1: Čili vy naznačujete, že pašeráci na tom novém migračním paktu Evropy vydělají?
0: Myslím si, že ano, protože žádné legální cesty nebudou a ty nelegální nebo ty neregulérní se stíží. Takže vlastně ceny se svednou, ale cesty se určitě najdou.
1: Vy už jste naznačil, že byste nejraději, kdyby padl pod stůl nebo se prakticky vůbec neimplementoval. K té kritice, že nová migrační a azylová pravidla Evropy jsou příliš přísná, například počítají s dětmi a dospívajícími v detenčních centrech. K té byste se přidal?
0: Rozhodně ano a opět je to v rozporu s mezinárodními závazky Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách. Vlastně ten navrhovaný nebo teď už schválený předpis, že až 2 roky budou moci být lidé v detenci jenom za pouhý přestupek, že vlastně přišli nepovoleně do Evropské unie nebo se tady nepovoleně zdržovali. A pak, když se přemístí do jiného státu, tak běží nová lhůta 2 let. Tak to je úplně prostě flagrantní porušení mezinárodního práva. A i ten český návrh, který bohužel zvítězil, že budeme zavírat i malé děti, v podstatě kojence až na 3 měsíce za mříže spolu s rodiči, tak je podle mého názoru v rozporu s mezinárodním právem. A myslím si, že soud ve Štrasburku to brzy potvrdí.
1: A ještě poslední věc. Co tedy je podle vás zásadně chybného na tom českém přístupu toho vlažného pokynutí, kývnutí Evropě a toho ostrého odmítnutí směrem k domácímu voličstvu? Proč vy taky vlastně říkáte, že ten pakt není dobrý?
0: Já si myslím, že bychom si měli jasně přiznat, že migranty potřebujeme, že bez nich se neobejdeme i do budoucna v podstatě vůbec a že pakt tedy dobře, vlažně bychom mohli implementovat, ale nikoli horlivě prostě navrhovat třeba detenci rodin s dětmi.
1: Hostem Interview Plus byl ředitel České organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Loučí se s vámi Petr Vizina.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Američané a Iránci znovu v sobě. Kolik peněz půjde do zdravotnictví? Kam směřuje spor o prezidentské pravomoci? Jak ruská společnost reaguje na ukrajinské útoky hluboko ve svém území? Česká kulturní centra v ohrožení. A roboti už jdou. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
3: Americko-íránské příměří trvá, ale ne tak docela. Spojené státy ukončily odvetné údery na Irán. Byla to reakce na sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Podle nepotvrzených zpráv vypustil Irán nejméně 4 balistické střely a několik dronů na základny USA v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Zatímco ovšem prezident Donald Trump tvrdí, že americký vrtulník sestřelil Irán, tamní představitelé to popírají. Vyhrazují si ovšem právo odpovědět na americkou střelbu. Ve studiu se mnou sedí Petr Švarc. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Petře, jsme tedy na začátku nějaké nové fáze horkého konfliktu, anebo jde o něco jiného?
4: Každopádně je to vlastně největší eskalace od onoho 8. dubna, kdy bylo uzavřeno příměří. To znamená, že svou váhu to má. Na druhou stranu, když se třeba podíváme na světové ceny ropy na burze, tak vidíme, že s těmi to vůbec nepohnulo. Naopak mírně, velice mírně nyní zase klesají. Takže trhy v tomto ohledu už tu situaci berou jako svým způsobem setrvalou, jako něco, co probíhá. Proč vlastně k tomu celému došlo? Jak jsi říkal, íránský dron narazil do vrtulníku Apache. I z amerických zdrojů původně zaznívalo, že vlastně se srazil dron s vrtulníkem. Je pravda, že taková srážka není úplně pravděpodobná, pokud není zamýšlená. Každopádně americký prezident Trump okamžitě oznámil, že tedy vrtulník byl sestřelen a je potřeba protiakce. Na tuto protiakci. Íránci, řekl bych, až radostně odpověděli další protiakcí. A nyní obě strany se tváří, že tím by to mohlo být vlastně zase na chvilku vyřešeno. Americký prezident Trump už, jak nedávno spočítala CNN, přinejmenším 37krát mluvil o tom, že dohoda s Íránem je na stole, že už bude brzy podepsaná. Nepřepočítával jsem to, ale rozhodně v tomto myslím, že se to dá brát za bernou minci a ani nevím, kolikrát to řekl od té doby. Ale jak víme, nikdy vlastně se nic takového nestalo. A v současné situaci vidíme, že Íránci příliš o tu deeskalaci nestojí. Což je svým způsobem překvapení, pokud ovšem samozřejmě si neuvědomíme, že íránský režim není tak úplně zaměřený třeba na to, aby se staral o své obyvatele, aby se staral o ekonomiku. Dává najevo, že je mu to víceméně jedno, že americká blokáda Íránu je samozřejmě nepříjemná a on to využívá spíše dovnitř, ale vypadá to nyní, že o tu deeskalaci nemá příliš velký zájem, že rozhodně chce ukázat, že v regionu je dominantní, že dokáže se vypořádat i se Spojenými státy. Což, jak si konec konců i ty včera psal, se ukazuje i právě v íránském zájmu o Libanon a o to, aby se mohl prezentovat jako vítěz nad Izraelem. To, nakolik americký prezident Trump situaci ovládá, to je opravdu otázka, protože jsme viděli i zároveň, že Izrael zaútočil na Sůr letecky, jedno z největších libanonských měst, což předtím americký prezident Trump vlastně vyzýval Izrael, aby alespoň toto nedělal, aby tu situaci dále nezhoršoval. Takže v této chvíli opravdu můžeme říci, že mír se neblíží a uvidíme, jak to bude vypadat dál s příměřím.
3: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nashledanou.
4: Díky, naslyšenou.
3: Naše zdraví je nám drahé a někdy je drahé, i pokud je vyjádřeno v penězích. Kam jdou peníze do našeho zdravotního systému a proč? Tuto otázku si položil náš spolupracovník Petr Holub.
5: Při vážných zdravotních obtížích vidí člověk svět jinak. Například by jednoznačně souhlasil s návrhem, ať vláda přidá zdravotníkům desítky miliard ze státního rozpočtu ročně. Teď přesně takové opatření schválil kabinet Andreje Babiše. Platit bude od roku 2027. Chválit za to ale ministry může opravdu jenom člověk, kterého právě trápí nesnesitelné bolesti kloubů. Ministr Adam Vojtěch si s vysvětlováním hlavu ani příliš nelámal. Letos zdravotní pojišťovny hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Tím se rozvrací celý zdravotní systém. Proto není možné napřes rok valorizovat státní příspěvek pojišťovnám jen o 3 miliardy, jak předepisuje zákon, ale mělo by se přihodit rovnou 24 miliard. Existují ovšem protiargumenty. Letos budou pojišťovny podle svých vlastních plánů hospodařit s částkou 563 miliard, protože je většina jejich příjmů z pojistného a protože mzdy v tuzemské ekonomice podle oficiálních odhadů v příštím roce porostou, dostanou na přes rok navíc o 27 miliard i bez mimořádné vládní pomoci. S právě schválenou pomocí si polepší skoro o 50 miliard, tedy o 9%. Jinými slovy, vládní zdravotnická intervence posílí trend, při kterém státní výdaje rostou rychleji než příjmy. Stát si na výpomoc bude muset půjčit. Ani se schodkem pojišťovenských rozpočtů, který se letos plánuje na 15 miliard, to není úplně přesné. Pojišťovny plánují obdobné schodky pravidelně, ovšem stejně pravidelně na konci roku zjistí, že deficit byl o poznání menší, v posledních dvou letech o zanedbatelnou částku 6 až 7 miliard. Protože na účtech dnes mají 40 miliard, jistě by se pár let obešli bez vládní pomoci, i kdyby jim obvyklé navýšení ani tentokrát nestačilo. Je až pozoruhodné, jak se ministr a s ním pojišťovny snaží vyhnout ekonomickému kontextu, když bojí o peníze pro svůj rezort. Tím, jak jim vláda vyšla vstříc, jenom dokazuje, že má sklon vyhazovat peníze, i když to není potřeba, a i když tím zatíží daňové poplatníky ze současných i budoucích generací. Možná je zatím ale obyčejná neschopnost dohlédnout důsledky svých činů. Třeba ministrova úvaha, že je třeba zlepšit financování, protože brzy nastanou problémy se stárnutím populace, je přece argumentem proti současnému navyšování. Když peníze utratíme dnes, nebude na zvyšování, až to bude opravdu nezbytné. Ve zdravotnictví je samozřejmě spousta problémů, které by chtěli vyřešit, třeba nízká efektivita a nedomyšlená organizace, včetně úzkého hrdla u pohotovosti. Jsou i problémy s financováním. Jedním z nich je tradiční potíž sektoru, které se platí z veřejných peněz. Najdou se nezodpovědní jednotlivci a v horších případech i zájmové skupiny, kterým nejde o to, jak vykonat co nejvíc dobré práce pro společnost, ale čistě jen o to, jak stáhnout z veřejných zdrojů co nejvíc peněz. Pokud dnes ministr Vojtěch přidává do systému 20 miliard navíc a přitom neřekne, za co konkrétně mají být utraceny, pak jde na ruku právě těmto vykukům, kteří ze všeho nejlépe umí kouzlit z čísly. Může se stát, že peníze budou dokonce utraceny bez užitku.
3: Konstatuje Petr Holub. Na toto období budou možná dějepisné knihy vzpomínat jako na vleklý spor o pravomoci prezidenta. I tento spor přechází do nové fáze, jak si všímá Petr Hartmann.
6: V ústavě České republiky je napsáno, že prezident republiky zastupuje stát navenek. Co to konkrétně znamená, na to existují nejrůznější názory. V poslední době to dokazuje spor mezi Hradem a vládou o to, zda by hlava státu měla být součástí české delegace na summitu NATO v Turecku. Pokud se ho nepodaří vyřešit politickou dohodou, může mít právní dohru. Petr Pavel opakovaně prohlásil, že se obrátí na ústavní soud. Pokud by jeho účast na summitu vláda zamítla a on kompetenční žalobu skutečně podal, mohli bychom se dočkat vyjasnění role prezidenta při zastupování státu navenek. K tomu, aby ji naplňoval, potřebuje reprezentovat Českou republiku v zahraničí. To se opakovaně děje a dít bude. Například v září vystoupí na valném shromáždění OSN. Jeho účast už posvětila vláda. Toto nejnovější rozhodnutí může být vnímáno jako potvrzení slibu Andreje Babiše, že jeho kabinet nehodlá omezovat prezidentovi pravomoci. Na druhou stranu Pavlova případná neúčast v Turecku může být naopak považována za bránění hlavě státu v zastupování země navenek. Pokud by se ústavní soud kompetenční žalobou skutečně zabýval, vycházel by především ze sporu, který se týká právě summitu NATO. Vynesení verdiktu by mohlo pomoci k ujasnění toho, co v praxi znamená role prezidenta v zastupování státu navenek. Z konkrétního znění rozsudku by mohla vyplynout řada věcí do budoucna. Například právo prezidenta republiky účastnit se nejrůznějších mezinárodních akcí bez ohledu na postoj vlády. Přitom právě ona by měla určovat zahraniční politiku České republiky. Tudíž by hlava státu na akcích typu summitu NATO měla být vybavena mandátem, v jehož mantinelech by se měla pohybovat. Pokud by takováto podmínka v případném rozsudku chyběla, mohl by mít prezident v následujících letech směrem do zahraničí úplně rozvázané ruce. Petr Pavel dává najevo, že se takto chovat nehodlá. Veřejně se opakovaně vyjádřil, že mandát vlády hodlá na summitu v Turecku respektovat. Případný verdikt ústavního soudu by však vytvořil do budoucna precedent. Týkal by se nástupce současné hlavy státu a budoucích vlád. Mohlo by hrozit, že jiný prezident bude prosazovat vlastní zahraniční politiku v rozporu s názorem úřadujícího kabinetu, který tomu nebude moci zabránit. Pro fungování tuzemské politiky by proto bylo prospěšnější řešit výkon těchto prezidentských pravomocí spíše politickou dohodou než soudním sporem. V jiných záležitostech může být výrok ústavního soudu ku prospěchu věci. Kdyby například premiér podal kompetenční žalobu v momentu sporu o jmenování Filipa Turka ministrem, nemusel by mít Petr Pavel nyní v šuplíku žalobu týkající se výkonu jeho pravomocí. Konflikt kolem obsazení postu šéfa rezortu životního prostředí by byl autoritativně ústavním soudem vyřešen a válka mezi prezidentem a motoristy sobě by se velmi pravděpodobně nekonala. Petr Pavel by bez vášnivých diskusí a pozornosti veřejnosti zamířil v rámci české delegace na summit NATO, tak jak tomu v minulosti bylo obvyklé u předchůdců současného prezidenta. Pokud o účast stáli, vláda jim v tom nebránila.
3: Říká Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Válka na bojišti se mění každým okamžikem. Platí to i pro válku Ruska proti Ukrajině, kde se navíc postupně mění i samo bojiště. O poslední vývoji uvažuje Ondřej Soukup.
7: Před pár dny jsme byli s kolegyní Nastou, která pochází z východní Ukrajiny, na debatě po filmu Pan nikdo proti Putinovi. Je to mrazivý dokument o školním učiteli na Urale, který dokumentuje sílící válečnou propagandu mezi dětmi. V následné debatě diváci pokládali tradiční otázky. Třeba, proč matky padlých vojáků nepožadují konec války, kdo přijde po Putinovi a další dotazy, které v podobných případech lidi nejvíce zajímají. Jedna otázka ale Nastu viditelně zaskočila. Paní ze zadní řady nabídla úvahu, že většina Rusů až do nedávna dopady války nepociťovala. To se ale nyní změnilo a drony přilétají až na Ural, do Moskvy či Petrohradu. Není to vědomá taktika Ukrajinců, aby vyburcovali ruskou společnost? Ptala se paní. Na Nastě bylo vidět, že jí to vůbec nenapadlo. Asi neznám nikoho na Ukrajině, kdo by si myslel, že se ruská společnost může změnit. Ukrajinské síly útočí na vojenské cíle, aby nemohli zabíjet naše lidi a na rafinérie, aby neměli peníze na válku. Ale že by někdo doufal, že Rusové sami donutí Putina, aby ji zastavil, tak to si nemyslí nikdo, řekla Nastě. Došlo mi, že je to vlastně pravda. Ukrajinská armáda během posledního půl roku cíleně likvidovala ruskou protiraketovou obranu na Krymu a v pohraničních oblastech. Kvůli pokroku ve dronových technologií potom ukrajinské stroje začaly cíleně ničit ruskou energetickou infrastrukturu, hlavně rafinerie, ropné terminály či kompresorové stanice. V Týlu drony zasahují zbrojní závody nebo velitelská stanoviště. Sami Rusové si stěžují, že musí munici na frontu dovážet desítky kilometrů, protože není možné kvůli dronům a raketám mít sklady blíže. Nyní nové drony Hornet víceméně kontrolují nebe nad trasou mezi Krymem a Mariupolem, což vyvolává problémy s benzínem na okupovaném poloostrově. Přirozeně, není to bez problému. Kreml nejčastěji v posledních dnech hovoří o raketovém útoku na internát ve Starobylsku, kde zahynulo kolem 20 studentů. Nebo o dronovém útoku na autobus pod Doněckem. Jenže v jedné z budov vedle té zasažené ve Starobylsku skutečně bylo velitelské stanoviště ruské armády, byť není jasné, zda tam bylo i v době ukrajinského útoku. Rozhořčení nad útokem na civilní autobus zase zpochybnilo video zveřejněné samotnými ruskými vojáky, kteří si přestavili autobus na stanoviště pro piloty dronů. Na záběrech se smějí, že takhle je Ukrajinci nikdy neodhalí. Takže v těchto případech nejspíš skutečně šlo o chybu při identifikaci cíle než o záměrný útok na civilní objekty. Oproti tomu ruská armáda cílí i na civilní infrastrukturu. Především na tu energetickou. Od roku 2023 zlikvidovala velkou část ukrajinských elektráren s výjimkou těch jaderných. S poněkud pochybným odůvodněním, že elektřinu používá i ukrajinská armáda a zbrojní průmysl a tudíž jde o legitimní vojenský cíl. Loni na podzim ale začala ničit i teplárny, což už opravdu vojenský cíl není. S jasným cílem podlomit morálku Ukrajinců, kteří se v letošní kruté zimě ocitli bez tepla a elektřiny. Nezafungovalo to. Naopak se společnost ještě více semkla. Zdá se, že ukrajinská taktika je úspěšnější.
3: Uzavírá Ondřej Soukup. Česká kulturní centra fungují v některých případech už desítky let a byla páteří naší kulturní diplomacie. Teď ale vláda jejich smysl a někdy i existenci zpochybňuje. Zde je názor našeho spolupracovníka a také bývalého ředitele Českého centra ve Varšavě Petra Janišky.
8: Každý rozumný stát má instituci, která podporuje šíření svého kulturního vlivu v cizině. Tahle propagace dobrého jména země se nedá vyjádřit penězi, je ale velmi účinnou reklamou pro stát a jeho image v zahraničí. Říká se tomu měkká síla, odborně soft power, a je inteligentní součástí zahraniční politiky. Je zvlášť důležitá dnes, kdy se ve světě objevují nové mocnosti a přeskupují dosavadní vazby a kdy se každá země snaží prosadit, včetně samozřejmě té naší. Za tou měkkou silou totiž také následují obchodní kontrakty a otevírají se dveře na trhy. Za tím účelem si každá evropská země vytvořila své kulturní instituty, které v zahraničí pronikají pomocí kultury tam, kam se nedostane ani klasická diplomacie, ani firmy. U nás tu roli má instituce zvaná Česká centra. Kromě ambasád to je jediná síť, kterou máme po světě, přesně ve 23 zemích. Předkládá světu příběh o tom, kdo jsou Češi, v čem jsou silní a co mohou nabídnout. CzechTrade ani CzechInvest tuto roli nemají. Práce českých center má ale jeden háček. Fungují pod křídly ministerstva zahraničí a to jim rok od roku krátí finanční příspěvek, takže dnes fungují už na doraz. Žádný z dosavadních ministrů zahraničí nevěděl, jak centra uchopit, natož, aby jim pomohl k rozletu. Nedělá to ani ten současný Petr Macinka. Na rozdíl od francouzských, španělských či německých, které mají celé budovy a spousty zaměstnanců, fungují česká kulturní centra v zahraničí většinou v sestavě jeden, maximálně dva lidé, někdy také jen na částečný úvazek, a k tomu pár takzvaných místních sil, které pracují za minimální plat. Celá ta síť má dnes pro 23 zemí sotva víc než 60 zaměstnanců, včetně pražského ústředí. Je to žalostně málo. Copak jeden, dva lidé mohou pokrýt celé Japonsko nebo Španělsko? Dnes nad celou institucí navíc visí Damoklův meč. Ministr zahraničí jí na letošek přidělil o 26 milionů méně než loni, což je v rámci státního rozpočtu směšná částka. Pro centra to ale znamená umíráček a nutnost zavřít několik zahraničních poboček. Nedávno se zavřelo centrum v Rotterdamu a v Aténách, naopak otevřelo, to je pravda, v Hanoji, Taipeji a Bělehradě. Teď je ale ve hře zavírání v Sofii, Štokholmu, Milánu a možná i v dalších. A před pár dny ministr Macinka dokonce prohlásil, cituji, česká centra skončí v takovém mínusu, že možná budou muset být zrušena úplně všechna. A dodal, že k tomu snad nakonec nedojde, ale lidi z branže tím velmi znejistil. Klasická politika cukru a biče. Zdá se, že se česká centra stávají další institucí, kterou chce vláda rozložit a oslabit a tím oslabit stát. Širší publikum o nich nic neví a na barikády kvůli nim nepůjde. Zpozornět by ale měli lidé kultury. Ta zavřená centra pro ně prakticky znamenají zabouchnuté dveře do zemí, jichž se zavření týká. Bez center jim tam skončí vystavování, koncertování, prezentování knih, což jim nikdo jiný než Česká kulturní centra zajistit nedokáže. Premiér Andrej Babiš chce mít v roce 2028 rok česko-italské kulturní výměny. Krásný nápad. Kdo ji tam ale odpracuje? Jeden ředitel s jednou Italkou a s jednou stážistkou? Likvidovat nebo osekávat instituci, která dělá za málo peněz hodně muziky, není dobrý nápad. Zvlášť, když si osvědčila tolika zemím.
3: Všímá si Petr Janiška. Roboti už jdou, už tady jsou a nebudou mít slitování. Tak nějak by se dalo shrnout varování před firmami řízenými umělou inteligencí. Slovo má Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
9: Jak vypadá libertariánská politika v praxi, ukazuje už dva roky argentinský prezident Javier Milei. Bojuje s inflací, láká do země investory, zblížil se s americkým prezidentem, který loni jeho zemi před důležitými volbami de facto zachránil půjčkou. Spojenectví obou zemí není náhodné, minimálně s ohledem na lidi, kteří se v blízkosti obou politiků pohybují. Jak už je skoro zvykem, u všeho je Peter Thiel, zakladatel Palantíru a učitel, mentor či partner americké elity, včetně Elona Muska i Sama Altmana, také financiér vstupu do politiky Donalda Trumpa či kampaně J.D. Vance. Tento Thiel, jemuž politické sázky tak dobře vyšly, se letos na jaře přestěhoval do Argentiny. Neřekl proč, ale s argentinským prezidentem se už delší dobu pravidelně stýká a ví se, že fandí jeho politice. Argentinský prezident v komentáři pro Financial Times minulý týden popsal, jaké reformy chystá, a diskutující glosovali, jako by to přímo psal Peter Thiel. Milej chystá první legislativu pro takzvané nelidské korporace, což zní jako z hororu, nicméně má jít o firmy čistě řízené AI a složené z AI agentů, tedy kde vůbec nepracují živí lidé. Nikde na světě legislativa pro robotické společnosti zatím není. Milej chce tyto firmy přilákat do Argentiny, kde dostanou právní rámec a daňovou podporu. Také se zavázal, že jeho země nebude nijak regulovat pokrok v umělé inteligenci. Prezident snahu své země přirovnal k Nizozemsku, které v roce 1602 přišlo s právní formou akciové společnosti a burzy, což odstartovalo kapitalistický pokrok, který se zhmotnil ve vzniku Nizozemské východoindické společnosti. Bude zajímavé sledovat, kdo z technologických mogulů argentinskou sirénu slyší. Trumpova vláda vyšla velkým hochům ze Silicon Valley mnoha zákony a pravidly vstříc. Jsou v blízkosti kabinetu, ale jsou i tací, kterým je to málo. Třeba Thielův spolupracovník Balaji Srinivasan, také technologický investor, dlouhodobě vyzývá Silicon Valley k opuštění Spojených států. Snem libertariánů z tohoto kruhu je vytvoření takzvaných network states, internetových států, které podobně jako kdysi východoindická společnost budou tak mocné a bohaté, že budou mít práva jako státy a diplomatické uznání. Takový stát by byl elitářským spolkem lidí, který funguje dle vlastních pravidel klidně na území cizích hostitelských zemí. Milejovy plány ovšem vydráždily jednoho ze současných předních myslitelů, spisovatele a filozofa Yuvala Harariho. Ten předtím, že Milej chce dát právní zelenou nelidským korporacím, ve stejném listě ostře varoval. Píše, že AI korporace se mohou stát mistry ve využívání právních kliček a regulatorní arbitráže. A nebude snadné je odradit od vyloženě nezákonné činnosti, protože nejvyšší trest, který odrazuje lidské manažery a zaměstnance, tedy vězení, je pro AI irelevantní. Filozof tvrdí, že AI firmy budou umět obejít jakoukoliv záklopku. Zásadně také zpochybnil argentickou vizi novodobé východoindické společnosti. Ta původní totiž fungovala jen ve prospěch akcionářů, nikoli lidí a národů, které si násilně podrobovala. A Nizozemci si krvavé dobývání jiných zemí omlouvali tím, že jsou nadřazená rasa. Země, které udělí umělé inteligenci právě subjektivitu, riskují, že se stanou nikoli firemním státem, ale státem AI, tedy zemí, jejíž lidé by mohli být fakticky ovládáni nelidskými korporacemi, proti nimž téměř nebude možné se zbouřit, varuje Harari. Mezi mnohými technologickými miliardáři typu Thiela ovšem touha po pokroku, kterému pomalé tradiční státy, nedej bože demokracie, stojí v cestě, rezonuje. Totéž platí pro daně. Thiel se odstěhoval z Kalifornie do Argentiny poté, co stát chtěl zavést 1,5% miliardářskou daň. Milejova Argentina má reálnou šanci stát se základnou pro vznik nové formy uspořádání, kde se technokratická elita už nebude muset zdržovat s nějakou nepohodlnou většinou.
3: Uzavírá Tereza Zavadilová nejen své varování, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
10: Tady je Jindra Sobíšková.
11: Tady je Karel Kincl.
10: Písničky s telefonem.
12: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
13: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu,
12: říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
13: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
12: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
14: Haló? To je Bicou druhá Štefka?
15: Ano, Štefek u telefonu.
14: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
15: No tak v podstatě je to
12: písničky
15: pravda,
12: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebemenší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
13: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli. Znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
12: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání? A co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
16: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
17: 6. hodina ohlašuje začátek Radního Plusu. Ve čtvrtek 11. června vás u něj vítají Šárka Feniková
18: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
18: A tady je několik témat, kterými pořad uvodíme. Čím zdůvodnil Donald Trump další vlnu útoků na Irán?
17: Proč byla v Česku v květnu inflace nižší než v okolních zemích?
18: A koupil stát klíčové plynovody Network Gas za přemrštěnou cenu?
19: Ta firma byla silně předražená, jednoznačně, to je úplně šílené.
17: Zásadní dění doma i ve světě tlumočí ve zprávách Ondřej Látal.
20: Přeju dobré čtvrteční ráno. Spojené státy znovu zasáhly Irán. Tentokrát zaútočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo útok za ukončený. Prezident Donald Trump hrozí, že pokud Irán nepřistoupí na dohodu, útoky dnes v noci obnoví.
21: Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly dnes v noci přesnou municí iránské systémy protivzdušné obrany, komunikační sítě a vojenské sledovací kapacity po celém Iránu. Donald Trump z Bílého domu řekl stanici Fox News, že americké síly vypálily 49 střel Tomahawk. Některé z nich dopadly jen 65 kilometrů od Teheránu. Trump hodlá bombardování pokračovat, dokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
20: Podrobně se tomu budeme věnovat hned na start Ranního Plusu po zprávách. Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a taky zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadu pod obcemi, normu odmítá. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
22: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik, totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
20: Současná vládní koalice kritiku odmítá. Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medál za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
23: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
20: Jde o první ze čtyř naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou taky s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu taky významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
1: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenakijeva v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
20: Papež Lev XIV. Včera v Barceloně požehnal a tím slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Navštívili kryptu, kde je pohřbený architekt, jedné z hlavní dominant Barcelony, Antoni Gaudí. Při mši pak k věřícím promluvil ve španělštině i katalánštině. Připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a podporovat v války. Vzpomněl taky na Gaudího a jeho dílo.
4: Jako architekt inspirovaný vírou navrhl ctihodný Antoni Gaudí toto místo s touhou vyprávět tajemství pánova života.
20: Papež se dnes přesune na Kanárské ostrovy, zítra tam svou návštěvu Španělska zakončí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme dobré ráno. Do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímků E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu anebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
5: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
24: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
5: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
24: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
5: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
20: Radní, zatím klidná doprava na plusu 7 minut po 6 ráno. Na D1 je teď pomalý provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Před omezením na kilometru 196 se pomalu jede od Kývalky z kilometru 182. Zdržení teď asi na 10 minut. Na D1 pozor, z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 97,5 stojí ve stoupacím pruhu nepojízdné osobní auto. Vybočuje se. A v Praze je zatím klidný provoz, projíždí se bez větších komplikací. Dobře, dojeďte. Čeká nás zatažený den na většině území s občasným deštěm. Během noci ještě od západu oblačnosti a deště ubývalo kránu, ale začíná na jihu území se oblačnost protrhávat. Teploty 11 až 7 stupňů Celsia. Přes den čekáme na západě a jihozápadě Čech zataženo, postupně s občasným deštěm. Teploty dnes 13 až 17 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Ranní Plus.
25: Tak teď je příležitost si srovnat hodinky. Zprávy skončily 8 minut po 6. hodině a vy posloucháte Ranní Plus. Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly v noci další íránské cíle. Systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a vojenské sledovací kapacity. Centrální americké velitelství teď nově oznámilo, že operace je dokončena. Írán tvrdí, že uzavřel Hormuzský průliv, americká armáda to popírá. Více už probereme s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Dobrý den, Jano.
3: Dobré ráno.
25: Tak centrální velitelství oznámilo konec operace, ale Trump zároveň varoval, že pokud Írán do čtvrtka nepodepíše dohodu, tak bombardování začne znovu. Na co přesně Američané útočili?
3: Tak teď útočili na daleko širší záběr těch cílů, než to bylo v těch předchozích dnech. Americká armáda zasáhla komunikační systémy, sledovací kapacity, systémy protivzdušné obrany, a to po celém Íránu. Takže ta škála cílů byla širší než v předchozí vlně a Donald Trump z té situační místnosti řekl Fox News, která se mu dovolala, že íránští představitelé ho prý přímo požádali, aby přestal bombardovat. Nicméně pokud nepodepíše Írán to memorandum o porozumění, tak ty útoky začnou znovu zítra v noci a prezident použil i dokonce jedno takové vulgární slovo, aby řekl, že skutečně ty útoky budou velmi tvrdé.
25: Ano, on pro ta silná slova nechodí daleko, to víme, ale Írán tvrdí, že uzavřel Hormuzský průliv, americká armáda to popírá, což mi připadá trošku jako deja vu. Není ten Hormuzský průliv uzavřený stále?
3: Je, ale Írán občas někoho pouští a to teď Írán vzkázal, že už přestane dělat a že nikdy nikoho nepustí, dokud Američané budou bombardovat. Centrální velitelství to ale odmítá. Tvrdí, že obchodní lodi tím průlivem nadále proplouvají. To ale zase odmítá ten Írán, takže faktem je, že za normálních okolností tím průlivem protékalo přibližně pětina světové ropy. A to, že se tak neděje, znamená, že pojišťovny i přepravci už nyní zdražují i jiné lodní trasy a některé zcela pozastavují.
25: No a jak reagují světové trhy a co nejnovější eskalace znamená nebo může znamenat do budoucna pro inflaci ve Spojených státech, protože podle nejnovějších údajů už květnu tam přesáhla 4%.
3: Ano, ty trhy reagují nervózně, ale zatím se dá říct, že nepanikaří. Ty futures, to znamená takové ty předkupy na akcie, až se otevřou v 9 nebo v 10 hodin ráno tady amerického času, tak ty po nové vlně úderu oslabily, ale zatím jsou to desetiny procenta. Asijské trhy ty už otevřely a ty teda otevřely výrazně níže, tam ten pokles byl v jednotkách procent, ale to je stále snesitelné, se dá říct. Cena ropy Brent se pohybuje ty poslední dny kolem těch zhruba 2000 korun za barel a podle banky Morgan Stanley tím klíčovým rizikem není jakoby jednorázový skok ceny ropy, ale délka toho konfliktu. A čím déle trvá, tím více se ty vysoké ceny propisují do inflace, jak se zmínil, a oddalují to tolik toužebně očekávané snižování úrokových sazeb. A to v tom okamžiku, kdy americká inflace byla včera oznámena, že v květnu dosáhla 4,2%. To je nejvyšší úroveň od dubna roku 2023.
25: Minister obrany Pete Hegseth řekl, že když je třeba vyjednávat bombami, tak bude vyjednávat bombami. Ono to může vypadat trošku jako nová americká diplomatická taktika, ale víme, že v podstatě tímhle způsobem Američané tlačí už delší dobu, možná to teď jenom přiznávají. Tak co tím Spojené státy sledují, co tím míní?
3: No, někdo říká, že to je nová taktika, někdo říká, že to je vlastně bezradnost, že tím Američané ukazují, že už nevědí kudy kam a takže znovu nasazují sílu, protože ta diplomatická jednání jim selhávají. Věta ministra Hegsetha je pozoruhodná v tom, že otevřeně popisuje, co se děje, protože Donald Trump celé týdny sliboval, že dohoda je na dosah. Dokonce televize CNN si dala tu práci a spočítala, že takových prohlášení prezident učinil 38. Výsledkem je bombardování, které má Irán k tomu podpisu té dohody dotlačit. Analytici to přirovnávají jakoby k nátlakové diplomaci z éry studené války, ale má to jeden klíčový rozdíl. Tehdy existovaly fungující komunikační kanály a jasné červené linie. Teď Trump mluví z televizí Fox News ze situační místnosti, zatímco Katařené sedí v Teheránu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres to příměří označil, že to je už pouze méně střílení. což trochu něco vypovídá.
25: No to číslo 38, tak toho se ještě podržíme, ale v úplně jiném kontextu. Americké údery zasáhly zásobníky pitné vody v jižním Iránu, kde teploty přesahují právě těch 38 stupňů Celsia. A CNN identifikovala střepiny ze střely řady GBU-39, pitná voda, ta je chráněna Ženevskou konvencí, takže na to Washington nebere ohled?
3: Tak centrální velitelství, musím říct, ty dotazy k tomuto tématu nekomentovalo. Je to potenciálně samozřejmě velmi citlivý bod, protože pokud ho Irán vezme na mezinárodní fóra, tak Washington bude mít problém s vysvětlením. A analýza satelitních snímků a fotografií to potvrdila, že americký přesný úder zasáhl zásobníky pitné vody.
25: Tak tolik Jana Ciglerová, naše zpravodajka ve Spojených státech. Jano, děkuji, naslyšenou, dobrou noc.
3: Pěkné ráno, děkuju.
18: Ano, to české ráno je, má přesný čas, 6 hodin 14 minut, posloucháte Ranní plus. Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Oproti dubnu je tak inflace o 0,4% nižší. Meziměsíčně pak ceny mírně stouply, a to o 0,1%. Vyplývá to z nových dat Českého statistického úřadu. Inflaci brzdily hlavně levnější potraviny a do celkového výsledku se propsalo i pomalejší zdražování alkoholických a nealkoholických nápojů.
6: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
7: Říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu. Ke zpomalení květnové inflace přispěly i ceny alkoholických nápojů a tabáku. Jejich meziroční nárůst zvolnil na 3,7% z dubnových 5,2%. Podle analytika Komerční banky Martina Giltlera měly na zpomalení růstu cen výrazný vliv Velikonoce.
8: Velikonoce už tradičně v České republice bývají spojeny se slevami na potraviny. No a tenhle ten právě technický faktor do velké míry ovlivnil vývoj meziroční inflace letos květnu.
7: Opačným směrem, tedy nahoru, tlačily inflaci naopak náklady na bydlení a taky ceny pohonných hmot, které reagovaly na blízkovýchodní konflikt. Vysvětluje to hlavní ekonom banky Creditas Pavel Dufek.
9: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
7: Analytik Komerční banky Gertler zároveň doplňuje Dufka s tím, že meziměsíčně sice paliva o 0,6% zlevnila, stále se ale nevrátila na úroveň před začátkem konfliktu. V květnu tak meziroční nárůst cen na čerpacích stanicích dosahoval 25%. Vláda kvůli tomu ceny pohonných hmot zastropovala. Podle Gertlera to ale mělo jen minimální efekt.
8: My odhadujeme, že ten dopad byl opravdu marginální, hlavně v případě tedy té nižší spotřební daně na naftu. Pokud jde o ty stropy, tak ty spíše přispěly k tomu, že došlo, řekněme, k rychlejšímu přenosu těch velkoobchodních cen ropy, pak následně vlastně do cenu čerpacích stanic.
7: Gertler zároveň očekává, že v druhé polovině roku bude inflace stoupat výrazněji. Koncem roku pak podle něj může dosahovat až ke 3% a začátkem roku 2027 by mohla atakovat i 4%. Hranici. Jakub Kulaviak, Český rozhlas.
25: Jsou 7:15. Teď vám řekneme, co důležitého se děje doma i ve světě. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že ukončila další kolo úderu na Irán, cílila na protivzdušnou obranu, průzkum na zařízení nebo komunikační techniku iránské armády. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. A poslanci ty čeští se mimořádně sejdou dnes poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny.
18: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik Petr Blažek. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co její bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. V roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy.
10: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
11: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Její otec, armádní důstojník a bojovník proti nacismu, odešel do ilegality krátce po okupaci zbytku Československa německými vojsky v březnu 1939. V té době bylo Zdeně Mašínové pouhých 6 let. Navíc byla vážně nemocná, protože se narodila s vrozenou vadou končetin.
10: V naší rodině vždycky se muselo jednat na rovinu, čestně.
11: Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 bylo rodině jasné, že přichází další totalita. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
10: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima, což bylo velice zvláště pro mě ponižující, protože mě převáděli nekonečnými chodbami a schodišti a při mém pohybovém omezení jsem často musela lézt i po 4 a bez jakékoliv pomoci.
11: Její matku odsoudili komunisté v červnu.

0: To země se znovu vrátí demokracie a svoboda, tak jsem se rozhodla, že to nevzdám ani později a nikdy.
1: Dodává Zdena Mašínová. Lucie Korcová, Český rozhlas.
2: Je 20 minut po 6. hodině, jste na vlnách Ranního plusu a teď, jak už v tuhle dobu bývá zvykem, se podíváme do zahraničních médií a začneme agenturou Bloomberg. Tam se uvádí, že americký ministr obrany Pete Hegseth varoval Kubu, aby nepořizovala zbraně, které by mohly ohrozit americkou armádu nebo pevninu. Při projevu k vojákům na vojenské základně v Guantánamském zálivu na východě Kuby vyzval komunistické vedení ostrova k opatrnosti.
1: Hegseth dodal, že Kuba by případnou konfrontaci nemohla ustát. Server Axios v květnu informoval, že Havana získala více než 300 vojenských dronů a projednává plány na útok na Guantánamský záliv nebo Key West. Prezident Miguel Díaz-Canel popřel, že by Kuba představovala hrozbu, současně ale řekl, že ostrov má absolutní a legitimní právo na sebeobranu, vysvětluje Bloomberg.
2: Agentura hodnotí Hegsethovu návštěvu Guantánama jako hodnou povšimnutí, protože administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje své hrozby vůči vedení Kuby. Omezuje většinu dodávek paliva a uvaluje rozsáhlé sankce ve snaze ukončit téměř 70-leté vládnutí jedné strany v Havaně.
1: Ačkoliv Spojené státy a Kuba spolu vedou dlouhodobá jednání, existuje jen málo známek toho, že by se vyjednavači blížili k nějaké dohodě. Trump a jeho ministr zahraničí Marco Rubio chtějí, aby byl Díaz-Canel odvolán. Kubanští představitelé ale trvají na tom, že jejich systém vlády a vedení není předmětem diskuze, píše agentura Bloomberg.
2: A teď agenturu Bloomberg vyměníme za zpravodajský server Balkan Insight. Tam najdeme článek o tom, že chorvatský generál Branimir Glavaš má jít na 7 let do vězení za válečné zločiny spáchané v roce 1991. Rozsudek nižší instance potvrdil chorvatský vrchní trestní soud a učinil to též i v případě Glavašových 3 spolupachatelů, kteří si odnesli nižší tresty.
1: Glavaš a jeho podřízení se podle rozsudku dopustili zločinů na srbských civilistech ve východochorvatském Osijeku během války za nezávislost. Město bylo v té době ostřelováno, v následném chaosu začaly Srbové mizet, přibližuje Balkan Insight.
2: Glavaš byl souzen jako údajný strůjce takzvané páskové aféry. Podle soudu nařídil členům chorvatské armády zatknout jednotlivé Srby v Osijeku. Trestní oznámení se týká 10 obětí. Srbští civilisté pak měli být vyslýcháni a nakonec odvezeni na břeh řeky Drávy a popraveni. Všechna nalezená těla měla svázané ruce a ústa zalepená páskou.
1: Chorvatská justice se tímto případem zabývá už téměř 19 let. Glavaš, teď pro agenturu Hina, uvedl, že nejnovější rozsudek jen potvrdil zbytečnost vrchního trestního soudu, který podle něj slouží pouze k posvěcení nezákonných a protiústavních rozsudků okresních soudů. Hodlá se odvolat k vyšší instanci, kterou je nejvyšší soud, uzavírá Balkan Insight.
2: A teď ještě hlubší pohled do britského deníku Guardian. Rekordně vysoké teploty v Antarktidě vyvolávají obavy z rychlosti klimatické změny. Teploty přesahující 15 stupňů jsou podle vědců velmi podivné, protože v této jindy zamrzlé krajině teď taje sníh a na ledovce prší.
1: Antarktida čelí rostoucímu tlaku v podobě těžby surovin, cestovního ruchu a nepřímo i prostřednictvím spalování fosilních paliv, která přispívají k oteplování země, pokračuje Guardian. Vědci varují, že některé z největších ledovců v oblasti se blíží k bodu zlomu, který by mohl způsobit zvýšení globální hladiny moří o 4 metry. Zjistilo se také, že tání antarktického ledu zpomaluje globální oceánskou cirkulaci.
2: Experti působící na Antarktidě doplňují, že jedna zima s vlnou veder sama o sobě nespůsobí výraznou změnu hladiny moří. Upozorňují ale na alarmující dlouhodobé trendy. Uzavírá Guardian a my s tím uzavíráme i první přehled zahraničního tisku.
1: Ale před 6:30 máme pro vás ještě jedno téma. České děti z méně majetných rodin častěji trápí obezita, deprese a mají i horší školní výsledky. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Výzkumníci upozorňují, že nejde jen o peníze, ale i o každodenní podmínky, ve kterých děti vyrůstají.
3: Mám třeba kámoši, který už zkoušel nějaké drogy, zkoušel nikotin nebo něco, protože on je na tom hůř a když mi vysvětloval, proč to dělá, tak je to, že potřebuje se uklidnit od reality, protože on žije se 4 sourozencama fakt jako v malém bytě.
4: A jak to máš ty? Ty jsi někdy něco takového zkoušel?
3: Zkoušel jsem cigarety, nějak mě to

0: nenadchlo, takže to nemám potřebu zkoušet dál.
1: A jaký to máte se sportem, kluci? Sportujete?
2: Moc ne, ale jako poslední dobou se snažím jíst víc zdravě a měl bych se sebou asi trošku něco dělat, upřímně.
1: Takže to je tvoje motivace, vychází to z tebe, nebo třeba rodiče i taky na tebe tlačí, aby si víc jedl ovoce, zeleninu, víc sportovat?
2: Tak řekl bych, že hlavně země, ale jestli na mě někdo tlačí, tak je to určitě máma.
3: Přiznávají 15-letí gymnazisti z Olomouce. Jejich zkušenosti přitom dobře ilustrují závěry nové analýzy. Ta sledovala téměř 15 000 českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Podle vedoucího výzkumného týmu Michala Kalmana totiž děti nevstupují do života se stejnými podmínkami.
4: Naše data z HBS studie ukazují, že o budoucnosti dětí tolik nerozhoduje jenom talent nebo snaha, ale významnou roli hraje právě prostředí, kde to dítě vyrůstá. A socioekonomický statut je jakási pomyslná startovní čára, kde některé děti na začátku mají karbonové odlehčené tretry, super běžecké boty, a některé děti prostě mají nějakou těžkou, železnou, studenou obuv.
3: Nejvýrazněji se rozdíly promítají v duševním a fyzickém zdraví. Děti z méně majetných rodin mají podle studie až dvojnásobné riziko depresí.
4: Dále děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin.
3: Zároveň mají děti z chudších rodin téměř dvojnásobné riziko nadváhy nebo obezity. Michal Kalman ale upozorňuje, že třeba sladké nápoje, brambůrky nebo fast foody jedí děti napříč sociálními skupinami zhruba stejně. Velký rozdíl je ale v těch zdravých návycích.
4: Děti z dobře situovaných rodin doplní ty nezdravé návyky o zdravé návyky, o zvýšenou konzumaci ovoce nebo zeleniny nebo pití obyčejné vody. Obyčejná voda z kohoutku je dostupná, je téměř zadarmo, i přesto děti z těch chudších rodin i pijí podstatně méně než děti z těch bohatších rodin. Plus děti z těch bohatších rodin častěji snídají, což je další parametr, že nejde o tu ekonomickou stránku rodiny, ale o tu nějakou sociální, že rodiče ví, že snídaně je jako důležitá.
3: A podobně je tomu i se sportem, popisuje datový analytik české části studie Petr Baďura.
5: Jasně, dá se namítnout, ne každý se může stát profesionálním lyžařem nebo parkourovou jezdkyní, na to všichni prostě nemají. Nicméně pohyb jako takový lze taky dělat velmi low-costově, zejména tady v rámci České republiky. Těch alternativ, jak se hýbat a dokonce i organizovaně, není vůbec málo.
3: Data taky ukázala, že důležitou oporou pro znevýhodněné děti bývá škola. Děti z méně majetných rodin častěji uvádějí, že mají důvěru v učitele a že od nich cítí podporu. Podle autorů studie tak můžou školy alespoň částečně pomáhat zmírňovat rozdíly, se kterými děti do života vstupují. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Pro a proti.
7: V pátek začne v Evropské unii platit migrační a azylový pakt. Měl by zajistit zrychlení azylových řízení nebo přísnější ochranu vnějších hranic. Zavádí ale taky mechanismus solidarity, kritizovaný mimo jiné českou vládou. Bude celý balíček opatření fungovat? Přinese větší kontrolu nad nezákonnou migrací? A co bude znamenat pro Česko? Zeptám se europoslanců Jaroslava Bžocha z Hnutí ANO a Jana Farského z Hnutí STAN.
6: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
8: No a teď vám řekneme, co vás čeká už velmi brzy, a to po 6:30 na Plusu. Ptáme se třeba, co vypověděl před americkým kongresem Bill Gates o svých vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Přiznal mimo jiné, že ho Epstein vydíral a čím. A možná se dotkneme i toho, jak aféra poznamenala vztahy Gatese s jiným miliardářem Warrenem Buffettem.
9: Taky se budeme věnovat tomu, co teď řeší ředitelé malých venkovských škol, a sice jestli si uchovat rodinnou atmosféru a osobní přístup, nebo se spojit s jinou školou a zlevnit svůj provoz.
8: No a ptáme se také, jestli stát koupil klíčové plynovody v Net4Gas za přemrštěnou cenu. Závěry auditu, který si objednal ministr průmyslu Karel Havlíček, budou už za několik týdnů, ale my možná budeme mít odpověď už teď.
9: Na obce a obyvatelé z okolí Cínovce na Teplicku posílají připomínky k budoucí těžbě lithia v Krušných horách. Přišli se taky poradit na veřejné setkání, které uspořádal tamní spolek. Tak i tomu se budeme věnovat v další půlhodině.
8: Ale přednost mají samozřejmě zprávy. V 6:30 je má Ondřej Látal.
6: Český rozhlas Plus.
10: Dobré čtvrteční ráno. Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Teherán napřímo požádal o ukončení bojů. Íránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na íránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Izrael se podle něj posledních náletů neúčastnil.
11: Pentagon uvedl, že v noci ve dvou vlnách bombardovalo americké letectvo objekty po celém Íránu. Podle ústředního velení armády byla cílem radarová zařízení, komunikační systémy a protivzdušná obrana. Washington označil nálety za akt sebeobrany proti pokračující íránské agresi a ohrožování amerických jednotek a obchodních lodí. Írán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán po nočních vlnách amerických náletů prohlásil Hormuzský průliv za zcela uzavřený. Pentagon to ale popřel s tím, že nákladní lodě proplouvají dál. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
10: Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. V Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Na večer na něm vystoupí třeba americká skupina Limp Bizkit, repeři James Cole a Idea, kteří letos získali dvě ceny Anděl. 31. ročník festivalu Rock for People skončí v neděli koncertem kapely Iron Maiden. A tady je čerstvá doprava v ranním plusu 2,5 minuty po 6:30. Dobré ráno. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 se pomalu jede od Kývalky z kilometru 182. Zdržení asi 10 minut. Na D1 pozor z Brna do Prahy. Pozor na za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 97,5 stojí ve stoupacím pruhu nepojízdné osobní auto a vybočuje se. V Praze se teď pomalej jede v Liberecké ulici z Letňan do Holešovy a do tunelu Planka naberete asi 10 minut navíc. Vázne provoz taky na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové a plní se Českobrodská na příjezdu do Běchovic, zdržení 10 minut. Dobře dojďte. Dnešek přinese proměnlivou převážně velkou oblačnost, během dne se vyskytnou četné přehánky a nebo i bouřky. Večer pak srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy dnes naměří až 20, na horách to bude nejčastěji kolem 9 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Ranní Plus.
9: A posloucháte ho 3,5 minuty po 6:30. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. A teď ho přejeme také kolegovi Petru Dudkovi, editorovi Českého rozhlasu, který je s námi ve studiu. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
9: Nepřišel náhodou, přišel s řadou novin, protože je za nás pročetl a teď nám aspoň může říct, když je má před sebou takto jaksi rozložené. Co je na těch titulních stranách, Petře?
12: Na dnešních titulních stranách jsou články, které docela dobře ukazují, jak se začaly české deníky profilovat. Hospodářské noviny, které mám před sebou, mají dlouhý věcný článek, ve kterém upozorňují, že vláda chce mladým lidem zvýhodnit hypotéky, ale ten plán naráží na názory expertů, kteří tvrdí, že se tím pokřiví trh. O co tak zhruba jde, můžu říct v kostce. Vláda zvyšuje možnost daňového odpočtu pro lidi, kteří mají hypotéku, čímž tedy zvýhodňují ten úvěr, ale experti tvrdí, že změna pomůže především bohatším majitelům hypoték a hlavně zbytečně přifoukne poptávku po nemovitostech a tím opět zvýší jejich cenu. Tu změnu připravuje ministryně financí Alena Schillerová, která říká, že návrh vychází ze zadání od premiéra Andreje Babiše. V článku najdeme ale upozornění předsedy výboru pro rozpočtové prognózy ekonoma Michala Skořepy, který říká, že jde o další z kroků, které zhoršují situaci českých veřejných financí. A přitom, jak říká ekonom Skořepa, nebyla zaznamenaná žádná debata, že by něco takového někomu chybělo. Tolik tedy Hospodářské noviny.
9: No a věnují se české deníky vyloženě politice na úvodních stránkách?
12: Samozřejmě. Když se podívám na titulní stranu deníku N, tak to je, řeknu to ve zkratce, antibabiš. Deník N se totiž uvnitř zabývá návrhem vládních poslanců, který v uvozovkách řeší nebo novelizuje, abychom byli přesní, zákon o střetu zájmu. Deník N, a nejenom deník N tedy, je přesvědčen, že ta změna je šita pro Andreje Babiše. A na titulní straně deníku tedy můžeme vidět i karikaturu Andreje Babiše. Není podle mého názoru příliš srozumitelná a vydařená, ale rozhodně s Andrejem Babišem nesympatizuje. A teď o co jde? Když otevřete deník N, tak v něm najdete rozhovor s právníkem Petrem Bezouškou, který vysvětluje, proč je návrh, který napsala skupina vládních poslanců, šitý na míru Andreji Babišovi. Řeknu jednu věc, která už koluje v tisku celkem volně. Ten návrh totiž zkracuje lhůtu, po kterou se mohou státní orgány snažit zkontrolovat, případně zvrátit rozhodnutí o tom, kdo dostal jakou dotaci a zda ji dostal oprávněně. Dnes je ta lhůta 10 let, takže stát má poměrně dlouhý prostor nebo velký prostor pro to, aby napravil případně špatná rozhodnutí. Podle návrhu se ta lhůta zkrátí na 4 roky. To znamená, že to, co bylo vyplaceno do roku 2022, na to si už nikdo nesáhne a dotace zůstanou tam, kde jsou.
9: Tolik tedy deník N. Mluvíme sice o českém tisku, ale zaujalo tě tam i něco ze zahraničí, nějaká zahraniční zpráva?
12: Vždycky hledám něco ze zahraničí, protože mě to prostě zajímá. Dnes na titulních stranách Mladé najdete jednu zahraniční zprávu, a to na titulce Mladé fronty Dnes, kde je fotografie tragických událostí z Belfastu. Nemusím opakovat, o co šlo. Co ale řeknu je, že mě opravdu překvapilo, že Mladá fronta Dnes už zcela rezignovala na zpravodajství a článek, který k tomu najdeme uvnitř vydání, tak není nějakým zpravodajským shrnutím toho, co se v Belfastu stalo, ale je to komentář, za který by se nemusel stydět ani Tomio Okamura, protože je silně antiimigrační a faktických informací je v něm minimum.
9: No a našel jsi nějaký rozhovor, na který bys rád upozornil?
12: Určitě v Právu, které se mimochodem také zabývá tím zmíněným střetem zájmu. Uvnitř čísla najdeme rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou. Nebudu ho tady nějak sumarizovat, ale musím říct, že číst ten rozhovor pro mě byla úleva příjemná z jednoho důvodu, protože ten rozhovor se totiž věnuje jenom školství a skutečně tomu, co by se podle ministra Plagy mělo ve školství změnit a proč. Doporučuji k přečtení.
9: Tak tolik tedy doporučení, na co se soustředit v dnešním tisku, který prolistoval a přinesl nám do studia zašustit s nimi editor Českého rozhlasu Petr Dudek. Díky za to.
2: Hezký den.
13: A celý balík si i odnáší, ale v podstatě, co by se mělo, no to si pak řekneme, jestli to dáváš do správných kontejnerů. Ale co by se mělo v českém školství změnit a proč, tak tomu se věnuje i následující reportáž, protože venkovské školy by se měly slučovat pod jedno vedení do takzvaných svazkových škol. Podle plánu ministerstva školství by tak byl jejich provoz efektivnější. Dolní Cerekev na Jihlavsku už začíná zjišťovat, jaký by byl zájem v okolních obcích, kde mají v současné době malotřídky. Jednou z nich je základní škola v nedaleké Cejli.
14: Před vchodem do školy v Cejli na Jihlavsku je místní obdoba chodníku slávy. V betonu jsou otisky rukou dětí se jménem a roky, kdy chodili do místní školy.
15: Pojďte mi to odevzdat, dětská. Dáme to na násilku. Děkuji, baru.
14: prvňákům a druhákům pod vedením učitelky Anny Brtníkové končí hodina výtvarné výchovy.
15: Mám tady tři děti, které kreslí mapu Česka, mapu Cejle a mapu kraje Vysočina a zbytek dětí dělal letní výzdobu tady na nástěnku.
14: Většina ze 24 dětí pochází přímo z Cejle. Dojíždí sem ale i z okolních obcí. Škola má tři učitele a její ředitelka Gabriela Nováková je zároveň i učitelkou a vychovatelkou v družině.
16: Většinou si tu malotřídku vyberou s tím, že mají prostě nějakou představu, co pro to dítě chtějí. Někdo nechce dojíždět, někdo chce individuální přístup, takže ty požadavky těch rodičů jsou velice specifický a pokud to ta malotřídka splňuje, což většinou ano, tak to dítě semka jakoby dají.
14: Podle ní by případným sloučením do většího celku mohla škola o tuto svoji silnou stránku přijít. A myslí si to i učitel 3. až 5. třídy Petr Cvaniga.
17: Žáci se snaží reprezentovat tu školu, jak nejlépe umí, a nejenom školu, ale právě i tu obec. A myslím si, že kdyby se mělo cokoliv změnit, že by se to postupně začalo tohleto vytrácet.
14: Obec každý rok podle bezpartijní starostky Pavlíny Novákové dává na provoz školy 500 000 korun.
18: Zatím to zvládáme a jako pokud tu školu chceme zachovat, je jasný, že do ní budeme muset dávat nějaký finance.
14: V sousední Dolní Cerekvi je 9letá škola se zhruba 150 žáky. Bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák vidí slučování jako do budoucna nevyhnutelnou věc.
19: V tu chvíli platím jednoho ředitele, vlastně ideálně jednu účetní, jednu mzdovou účetní, jednoho ajťáka. Ta spádovost historická škol tady je, já jsem ty spolužáky svoje měl z Rohozné, z Cejle, z Kostelce.
14: Se starosty okolních obcí se o případném zřízení svazkové školy bavil zatím jenom neformálně. Problém je podle něj v tom, že malotřídky teď dostávají od ministerstva školství peníze navíc.
19: Nemáme co nabídnout, protože oni na tom vlastně v tu chvíli můžou být už jenom hůř.
14: Ministerstvo školství podle mluvčího Ondřeje Macury plánuje sdružování do svazkových škol podporovat víc.
20: Připravujeme první motivační opatření pro dobrovolné spojování ředitelství škol do větších celků, která by mohla být spuštěna už v průběhu roku 2027.
14: Hlavním přínosem svazkových škol podle něj je, že pomohou udržet kvalitní vzdělávání na venkově nebo lepší plánování provozu. František Jirků, Český rozhlas.
13: Teď máme za 2,5 minuty 6:45. To, co právě posloucháte, je pořad, který se jmenuje Ranní plus. Přejeme vám dobré ráno. Miliardář a spoluzakladatel společnosti Microsoft Bill Gates vypovídal v Kongresu Spojených států v souvislosti s kauzami Jeffreyho Epsteina. Vypověděl, že když se s ním stýkal, nechápal plně rozsah jeho zločinů. Finančník a sexuální delikvent odsouzený dříve na zanucení nezletilé k prostituci spáchal v roce 2019 sebevraždu ve vazbě, když byl obviněný ze sexuálního zneužívání a obchodování s nezletilými dívkami. Více o Gatesově výpovědích si teď řekneme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Vítej.
21: Dobrý den.
13: Co všechno tedy Bill Gates vypověděl o svých vztazích s Epsteinem? Co věděl o jeho zločinech?
21: Tak jak si říkal, prý nechápal nic. Plně rozsah kriminálních činů Epsteina. Když neslyšen do kongresu přišel, řekl přítomným novinářům tohle.
22: Jsem rád, že tu jsem. Dobrovolně vypovídat. Pomoct komisi s prací. Začnu úvodním slovem. Doufám, že bude moje výpověď komisi nápomocná v té důležité práci hledání spravedlnosti pro oběti.
21: Gates se s Epsteinem stýkal v době po jeho odsouzení za nucení nezletilé k prostituci, to se stalo tedy v roce 2008 a Epstein potom strávil 13 měsíců ve vězení a bylo mu při tom dovoleno docházet do práce. To aktuální slyšení bylo neveřejné, informace o tom, co Gates řekl, máme jen z toho jeho úvodního slova. Gates v něm uvedl, že důvodem styku s Epsteinem byla filantropie, finančník mu měl slibovat peníze pro miliardářovou charitativní činnost. Každopádně v kongresu někdejší šéf Microsoftu prohlásil, že nikdy nebyl svědkem žádného trestného jednání ze strany Epsteina nebo jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellové, ta je teď ve vězení a odpikává si 20-letý trest mimo jiné za obchodování s nezletilými za účelem sexuálního zneužívání. Gates taky ve výpovědi přiznal, že ho Epstein vydíral kvůli jeho nevěře.
13: Počkej, nevěře vůči Gatesově dlouholeté manželce, nyní už bývalé Melindě Gatesové?
21: Ano, přesně tak. Gates řekl, že se Epstein snažil využít informace o jeho nevěrách, ke kterým taky přidával lži a tlačil na něj s cílem obnovit jejich spolupráci. Gates tvrdí, že jeho nevěry neměly nic společného s jeho vztahy s Epsteinem, ačkoliv byly bolestivé pro jeho rodinu. Všeobecně zkrátka Gates Gates přiznává styky s Epsteinem, označuje je za chybu, ale odmítá, že by věděl o jeho zločinech nebo se nějak účastnil neblaze proslulých večírků na Epsteinově ostrově a podobně. Vysvětloval to tak už v rozhovoru pro CNN v únoru.
22: Pravda je, že jsem byl jen na večeřích. Víte, nikdy jsem nejel na ten ostrov. Nikdy jsem se nesetkal s žádnými ženami. Takže čím víc toho vyjde najevo, tím jasnější bude, že ačkoliv jsem tehdy dělal chybu, nemělo to nic společného s tím jeho kriminálním chováním.
21: Dokumenty založené na e-mailech sexuálního delikventa zveřejněné letos americkým ministerstvem spravedlnosti by to, co Gates říká, mohly aspoň částečně potvrzovat. Jeho jméno je v nich asi 700krát a e-maily naznačují, že se oba muži scházeli, jedli spolu, telefonovali si a je z nich zjevné, jak uvádí CNN, že se Epstein snažil Gatese kontaktovat. Vyšetřovací komise v americkém kongresu taky v prosinci zveřejnila fotku Gatese, jak stojí vedle nějaké ženy, oba tedy úplně běžně oblečení a obličej té ženy je scenzurovaný, což naznačuje, že by mohlo jít o oběť v Epsteinových kauzách, ale to můžeme jenom spekulovat.
13: No a co ty maily týkající se Gatesovi nevěry?
21: To jsou zprávy, které není jisté, jestli Epstein odeslal. Epstein v nich píše, že měl údajně Gatesovi zajišťovat sexuální schůzky a měl mu taky sehnat léky na skrytí sexuálně přenosné choroby právě před Melindou Gatesovou. Gates dříve obsah těch e-mailů označil za smyšlený.
13: Tak tolik Dominik Lesár za zahraniční redakce. Děkuji.
21: Naslyšenou.
9: A krátce po 3/4 přichází na řadu pravidelný ranní komentář, dnes od našeho zahraničního analytika Jana Fingerlanda. Zamýšlí se v něm nad protiimigračními nepokoji v severním Irsku a v Anglii.
0: Britský poslanec Enoch Powell před téměř 60 lety vyvolal poprask svým projevem o řekách krve. Varoval, že pokud jeho země nespomalí příliv imigrantů, skončí celá věc krveprolitím. Spojené království se v krvi zatím netopí, ale Powellova řeče s odstupem času zdá přece jen o něco méně vyhrocená než kdysi. Připomínají to události tohoto týdne, které se odehrály v severoirském Belfastu. Nechyběla snad žádná ingredience výbušné směsi. Imigrant tmavé pleti za bílého dne s nožem v ruce málem zavraždil místního obyvatele. Do ulic následně vyrazily skupiny mladíků, kteří ohrožovali všechny, kdo nebyli bílí. Zapalovali také domy a auta, což místní politici označili za pogrom. Jak už to bývá, celá věc má řadu vrstev a kontextů. Jedním je skutečnost, že jde o severní Irsko, periferní území s vlastními dost závažnými ekonomickými problémy, horšími než jinde v Británii. I proto je tu imigrantů méně, včetně těch afrických, ale přicházejí do velmi specifického prostředí, v němž se zatím lidé nenaučili dostatečně absorbovat i mnohem menší kulturní odlišnosti. Dosud neuplynulo ani 30 let od uzavření velkopátečních dohod. Zdejší mír je stál velmi křehký. Katolíci a protestanti se bedlivě vzájemně hlídají, obývají vlastní ulice a čtvrti, chodí do jiných škol i hospod. Příchod Afričanů a Aziatů tuto nedůvěru nenařadil, ale naopak posílil. Imigranti navíc vytvořili obtížně vypočitatelnou menšinu v křehkém systému, v němž obě hlavní komunity ztratily šanci stát se většinou. Přistěhovalci jsou navíc soustředění v konkrétních domech a ulicích a jsou tedy i více viditelní. Ani to není vše. Mnozí z neevropských příchozích, včetně pachatele pondělního pokusu o vraždu, dorazili do severního Irska takzvanou irskou cestou. To znamená, že nejdříve přistáli v některé bezpečné zemi Evropské unie. Odtud se pak snadno dostanou do irského Dublinu. Tam jim ochotní irští úředníci rovnou poradí, jak se dostat autobusem do Belfastu, tedy na území Spojeného království. Je to možné díky dohodě o volném pohybu jak uvnitř Evropské unie, tak i mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Tato propustná pozemní hranice zůstala v platnosti i po Brexitu, s tím, že na ní závisí mír v Severním Irsku. Volný pohyb po ostrově může vzít pod tlakem této migrace za své a spolu s ním i severoirský mír. Širším kontextem je sama imigrace do Velké Británie. Enoch Powell se koncem 60. let znepokojoval kvůli přísunu asi 50 000 lidí ročně. Nyní jde zhruba o 1 000 000 lidí ročně. Mnozí Britové navíc nemají pocit, že s tím jejich vlády chtějí nebo umějí něco dělat. Stěžují si na údajně preferenční zacházení s menšinami ze strany policie, jak se to mělo projevit na případu nyní znovu propírané vraždy Henryho Novaka. A i tentokrát se upozorňuje na malou ochotu některých politiků či úředníků jasně pojmenovat problém. Například ministr pro Severní Irsko Hilary Benn se i tentokrát v debatě ohradil proti pojmu cizí kultura. V Severním Irsku je prý dost nebezpečných jedinců, kteří se tam narodili. To ale lidé slyšet nechtějí. Napětí roste. Británie už má za sebou násilné demonstrace proti imigrantům přímo u ubytoven. Politiků, kteří se na cizím strachu rádi svezou, stejně jako i těch, kdo jsou odhodláni věci bagatelizovat, dokud to jen trochu jde, je zatím dost. Všichni mají přitom možnost udělat něco proto, aby Powellovy řeky krve zůstal jen varovnou metaforou.
9: Slyšeli jste ranní komentář našeho zahraničního analytika Jana Fingerlanda a my se k nepokojům v severoirském Belfastu vrátíme ještě po půl osmé, a to s Ondřejem Pilným, vedoucím irských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
13: A teď obrátíme vaši pozornost ke světu biznisu. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek dohodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného CO2. Tomuto tématu se také budeme věnovat, a to třeba po 7. nebo 8. hodině.
9: Evropská centrální banka dnes pravděpodobně zvýší základní úrokové sazby. Stala by se tak první z největších centrálních bank světa, která k tomuto kroku přistoupí od chvíle, kdy eskalace konfliktu na Blízkém východě z konce února vyvolala krizi na trhu s energiemi. V jejich důsledku se v eurozóně zvýšily inflační tlaky.
13: Objem základních služeb poskytovaných Českou poštou loni klesl proti roku 2020 o 43% na 106 milionů 900 tisíc korun. Z toho doručování listovních zásilek do 2 kilogramů se snížilo o 41% na 68 milionů kusů. Podmínky poštovní licence pod nich splnil.
9: A tolik tedy informace z ekonomiky. Ale máme pro vás hned další. Nákup provozovatele klíčových přepravních plynovodů Net4Gas mohl být podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO silně předražený. Je přesvědčený, že se to následně promítlo i do vysokých cen plynu. To ale rozporuje energetický regulační úřad. Poradenská firma KPMG teď prověřuje podmínky, za kterých stát firmu v roce 2023 převzal.
1: Výsledky auditu by mohly být ještě v létě, říká Hana Klímová, mluvčí státní firmy ČEPS, která Net4Gas vlastní.
4: Dokončení auditu se očekává v řádu několika týdnů.
1: Audit si objednal ministr průmyslu Karel Havlíček.
5: Jednalo se o ztrátovou firmu a ona se vlastně přes breakový bod, čili do zisku, dostala jenom proto, že se to promítlo do cen regulované složky plynu. Jinými slovy, zaplatí to firmy, zaplatí to spotřebitele. No to je prostě peklo.
1: Zdůvodnil kontrolu v rozhovoru pro Český rozhlas. Náklady na převzetí firmy státem po odečtení hotovosti na účtech podle něj dosáhly až 35 miliard korun. Z toho 33 miliard připadá na převzetí dluhů společnosti. Bývalí majitelé dva zahraniční penzijní fondy inkasovali 5 miliard korun formou kupní ceny a stát za ně převzal i vratku 3 miliardové zálohy na dividendu.
5: Takže ta firma byla silně předražená, jednoznačně. Lítaly špunty u těch fondů, které dostali vlastně vše, co potřebovali. Ještě navíc bonus 5 miliard navíc, no to je úplně šílené. A my to chceme zkontrolovat.
1: Podle Havlíčka by lidé prostě měli vědět, jestli se nedal Net4Gas získat za polovinu nebo čtvrtinu. O tom ostatně dříve mluvila i firma EPH miliardáře Daniela Křetínského, která se o společnost také zajímala. Vláda premiéra Petra Fialy z ODS v roce 2023 ale přijala požadavky akcionářů s tím, že se obává bankrotu firmy. Ten by sice část jejich dluhů za rozvoj plynovodů smazal, vzhledem k vlastnictví kritické infrastruktury, zároveň však mohl ohrozit energetickou bezpečnost Česka. Firma spadla do problému kvůli tomu, že přišla o drtivou většinu svých příjmů, když koncem roku 2022 přestala přestal v souvislosti s válkou Ruska na Ukrajině proudit do Evropy ruský plyn. Pokyn k nákupu dal prostřednictvím státního správce elektrických sítí ČEPS ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela ze STAN. Oprávněnost ceny mu tehdy potvrdili hned tři renomovaní auditoři společnosti EY, Citigroup a Grant Thornton. I jejich posudky má ale audit přezkoumat.
5: Protože jestliže ten posudek je založený na výnosovém pohledu a na tom, že se mi to vrátí, když zvýším cenu plynu, no tak takhle vám udělám jakýkoliv závěr.
1: Poplatek za služby Net4Gas skutečně v posledních letech vzrostl. Pro velké a střední firmy měl na konečné ceně v roce 2022 podíl 1,7%. Letos je to už skoro 5%. U domácností šlo o růst z 1% na 3%. Ceny ale určil nezávislý energetický regulační úřad, a to v souladu s energetickým zákonem, říká mluvčí úřadu Michal Kebort.
3: Jde o úhradu oprávněných nákladů, tedy nákladů přímo spojených s provozem, údržbou a rozvojem soustav. Regulované ceny musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý provoz soustav.
1: Důvodem zdražení plateb pro Net4Gas nebyla podle Keborta kupní cena, ale zmíněný výpadek miliardových příjmů firmy kvůli absenci přepravy ruského plynu a také výrazný pokles domácí spotřeby plynu v krizových letech, kdy poplatky za menší objem dodávky pak musí pokrývat celou kapacitu potrubí.
3: Při stanovení regulovaných cen ERÚ nezohledňuje vlastnickou strukturu společnosti ani způsob jejího financování, tedy nezohledňuje kupní cenu, zadlužení konkrétní společnosti a podobně.
1: Kebort dodává, že úřad navíc snížil celkové povolené výnosy Net4Gasu, které se promítají do cen, z více než 10 miliard korun v roce 2022 na zhruba polovinu. Bez ohledu na výsledky auditu podle ministra průmyslu Karla Havlíčka stát nezvažuje prodat část firmy, aby případně získal něco z vynaložených prostředků zpět. Net4Gas má zůstat státní. Jana Klímová, Český rozhlas.
13: Za 3 minuty a několik vteřin bude 7 hodin, posloucháte Deník Plus. Dnes je poslední termín pro připomínky k vlivu těžby a zpracování lithia na Cínovci v Krušných horách na životní prostředí. Ústecký kraj připomínky nemá, některé okolní obce i jejich obyvatele ale této možnosti využijí. Přišli se poradit na veřejné setkání, které v Dubí na Teplicku uspořádal spolek Cinwald. Někteří z členů spolku bydlí v okolí budoucího dolu a o projekt se dlouhodobě zajímají.
7: Rádi bychom tady měli krásný čistý les, který se teďka konečně podařilo obnovit, protože jsem dělala Tepličandy a vím, jak to nahoře vypadalo.
8: Dana Kokinčáková se proto zajímá o dokument EIA, který posuzuje vliv těžby a zpracování lithia z Cínovce na životní prostředí.
7: Právě i chceme to slyšet, jak to EIA přesně vypadá, protože vím, už jsem něco četla, ale chceme vědět víc a chceme vědět, jestli se ještě dá něco zachránit a udělat. Proto aby to nebylo.
8: Připomínky se dají.
7: Víme, do 11. Určitě budeme připomínkovat.
8: Stejně jako manželé Sekvensovi, kteří si postavili dům přímo na Cínovci.
23: Protože se nám můžou následkem té těžby trhat baráky. Kdo za to ponese přímou odpovědnost a kam třeba v případě, že se to staticky naruší, jo, nás třeba pak ubytujou adekvátní bydlení.
8: Vedení Dubí zajímá podle starosty Jiřího Kašpara z ODS zejména způsob přepravy vytěžené rudy.
24: A je nežádoucí, aby přímo přes město, okolo těch obydlí a přes vnitřní lázeňské území probíhá jakákoliv doprava, ať už nákladními automobily nebo případně tím pásovým dopravníkem.
8: Spolek Cinwald s Kamilou Vítek-Darinkovou nesouhlasí ani s variantou dopravy štolou.
25: Navrhujeme tu konzistentně už od začátku toho projektu ještě další variantu, a to je doprava po železnici ze stanice nádraží Dubí. Minimálně vyžadujeme, aby tato varianta byla zhodnocena.
8: V újezdečku se obávají taky hluku z překladiště a podle nezávislého starosty Stanislava Molnára to chtějí řešit pomocí zákona o ochraně veřejného zdraví.
26: Železniční trať, která vede z překladiště do Oldřichova, kde má týdně projet až 180 vlaků a tam jakoby bojujeme o protihlukové stěny a nějaké zelené valy, takže budeme to řešit jak s investorem, s geometrem, tak i s správou železnic, potažmo s Ústeckým krajem.
8: V újezdečku měl být i zpracovatelský závod.
27: Jako kompromis jsme zvolili místo po bývalé uhelné elektrárně v Prunéřově.
8: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i geomet, který těžbu připravuje.
27: Proces EIA posoudí možné vlivy projektu na okolí a navrhne případná řešení, jak je minimalizovat. Dokumentace EIA je v této podobě finální.
8: Posoudí ji Ministerstvo životního prostředí. 17. června pořádá v Dubském lidovém domě veřejné projednání. Z Dubí u Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
9: Blíží se 7:00, podíváme se, co vám nabídneme v našem vysílání dál, například po 11:00 řečí peněz. České školství už řadu let řeší, jak vylepšit svůj výkon, jak lépe ohodnotit pedagogy a jak zmírnit svou strukturu, aby lépe odpovídala společenské poptávce. Co v této debatě chybí profesoru ekonomie Lubomíru Lacinovi, který působí na Mendlově univerzitě? Na to se zeptá Václav Pešička.
13: V 7 hodin jste vyladění na Ranní plus. Dobré ráno vám ve čtvrtek 11. června přeji Šárka Feniková
9: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas plus.
9: A co především v dalších minutách uslyšíte? Na jakých konkrétních úpravách systému emisních povolenek ETS 2 se nakonec shodli zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu?
13: Bude začínající světový šampionát ve fotbale nejvíce spolitizovaný v historii?
9: A co způsobilo mimořádnou vlnu násilí proti imigrantům v Irsku?
13: Aktualizované zprávy vám odprezentuje Ondřej Látal.
6: Je 11. června, přeju hezký čtvrtek a dobré ráno. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun na tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Na detaily se v Ranním plusu zeptáme naší bruselské zpravodajky, spojíme se s ní hned po zprávách. Poslanci budou dnes v poledne jednat o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a o dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice kvůli tomu nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmu za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
10: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku, takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
6: Pokud by Evropská unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Od 15 hodin pak čeká poslance další mimořádná schůze, tentokrát svolaná z podnětu koalice. Měli by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha. A hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku, anebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory anebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od roku platit o 24 miliard korun víc.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Spojené státy znovu zasáhly Irán. Tentokrát zaútočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo útok za ukončený. Prezident Donald Trump hrozí, že pokud Irán nepřistoupí na dohodu, útoky dnes v noci obnoví.
11: Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly dnes v noci přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, komunikační sítě a vojenské sledovací kapacity po celém Íránu. Donald Trump z Bílého domu řekl stanici Fox News, že americké síly vypálily 49 střel Tomahawk. Některé z nich dopadly jen 65 kilometrů od Teheránu. Trump hodlá bombardování pokračovat, dokud Írán neotevře Hormuzský průliv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: V bavorském Weidenu dnes začne soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel firmy Road International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. Ten pak nelegálně uložili v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně Horních Heršpicích. Posloucháte zprávy Ranního plusu. Dobrý den. V centru Brna dnes začíná festival žesťové hudby Brno Brass Fest. Jako jediný svého druhu v Česku představí během 5 dnů hudbu pro žesťové nástroje v nejrůznějších podobách. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na méně tradičních místech, třeba v tramvajovém depu.
12: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story.
14: Podle organizátora festivalu Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
15: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
14: Kromě žestových věcí zazní taky klasická dechovka. Na Brass Hodech. Na závěr 5denního festivalu zahraje ještě žesťový soubor z Vídně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Dnes začíná fotbalové mistrovství světa, pořádají ho Spojené státy, Mexiko a Kanada. První zápas odehraje tým Mexika proti mužstvu Jihoafrické republiky na stadionu v hlavním městě Mexico City. A to od 21 hodin středoevropského času. Česká reprezentace se poprvé představí zítra od 4 hodin ráno. Utká se s Jižní Koreou v mexické Guadalajare. Tady jsou ranní informace pro řidiče na plusu. Na D1 je teď pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Domašova z kilometru 170 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Navíc na začátku omezení dořešují i nehodu mimo jízdní pruhy a zpomaluje se. Silný provoz je na příjezdech do Prahy. Na D5 z Plzně pomalej se jede od Rudné z 5. kilometru až do Prahy a taky na D8 z Ústí nad Labem pomalejší provoz už od Zdib až do hlavního města. Na silnici 3 z Benešova do Prahy jsou kolony u Senohrab. Před nájezdem na D1 je zdržení asi 10 minut. A v Praze už je silný provoz směrem do centra. Komplikace jsou v ulici k Barandovu. Kousek za sjezdem z Pražského okruhu je hromadná nehoda. 3 auta v levém pruhu. Kolona z okruhu je teď asi na 10 minut. Vázne provozy na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení asi 20 minut. Ucpává se je Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, zdržení 20 minut. 10 minut pak naberete v Bělohorské z centra Prahy před Bílou horou a taky v Kbelské ulici do Novopatské k semaforům v Hloubětíně. A ucpává se taky magistrála Nuselský most do Legerovy, zdržení od Kongresového centra asi 10 minut. Dobře dojďte. Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během odpoledne se pak vyskytnou četné přehánky anebo i bouřky. Večer srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty přes den 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 9 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní plus.
9: A to 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Systém emisních povolenek pro vytápění a silniční dopravu, takzvané ETS2, má být oproti původnímu plánu o dost mírnější a předvídatelnější. Na jeho úpravách se v noci na dnešek dohodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Cílem změny je stabilizovat ceny povolenek tak, aby nespůsobily prudký růst nákladů pro domácnosti. Téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
9: Jaké hlavní změny tedy ta noční dohoda přináší?
0: Ta hlavní změna spočívá v úpravě takzvané rezervy tržní stability. To v praxi znamená, že vznikne jakýsi částečný flexibilní cenový strop a v okamžiku, kdy cena emisní povolenky překročí 45 eur za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Namísto 20 milionů povolenek to bude 40 milionů. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Ty změny mají také zajistit postupnější a pohotovější uvolňování povolenek, jakmile jejich počet v oběhu klesne pod 260 milionů. Kyperská ministryně pro životní prostředí Maria Panayotová, která za členské státy to vyjednávání vedla, tak tu dohodu uvítala, prohlásila, že změny zlepší likviditu trhu, sníží cenovou volatilitu a posílí schopnost celého systému reagovat na neopodstatněné zvyšování cen, což podle ní poskytne domácnostem i podnikům předvídatelnost, kterou potřebují na cestě k čistší budoucnosti.
9: Za Evropský parlament byla zpravodajkou návrhu česká europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN. Jak ta výslednou dohodu hodnotí?
0: Ona v noci po skončení jednání prohlásila, že instituce vedly opravdu náročná jednání a tím nočním výsledkem téma ETS 2 podle ní rozhodně nekončí, protože instituce se k němu prý znovu vrátí. Evropská komise má podle Nerudové do října příštího roku navrhnout další přezkum uplatňování toho systému ETS 2. Zároveň má představit další úpravy, například změny stávajícího cenového stropu ve výši 45 €.
9: A systém ETS 2 začne platit až v roce 2028. Je tam ten posun, který si vyjednali státy. Proč ho Evropská unie mění už teď?
0: Protože potom právě volali členské státy, celkem to bylo asi 19 zemí, které loni v červenci požádali Evropskou komisi o úpravu toho systému ETS 2, přičemž Česko bylo v čele této iniciativy. Ty změny žádala minulá vláda Petra Fialy z ODS, ale i současný kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO. No a Evropská komise nakonec tedy členským státům vyhověla a letos navrhla úpravy toho systému. Unijní instituce se teď tedy dohodly na finální podobě těchto změn a ještě dodám, že ty úpravy musí ještě formálně schválit jak Evropský parlament, tak členské státy.
9: A celé jednání sledovala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky za to, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
9: A já ještě dodám, že my se systému úpravy emisních povolenek budeme věnovat jak po 7:30 s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem, tak po 8:00, kdy pozveme do vysílání přímo europoslankyni Danuši Nerudovou, která je tady zpravodajkou, jak jsme slyšeli, tohoto návrhu. A pak také opozičního, tedy koaličního politika v tuto chvíli v europarlamentu sedícího Ondřeje Knotka z hnutí ANO.
13: No ale v 7 hodin téměř 12 minut pro vás máme jiné téma. Arménie bude po volbách pokračovat v prozápadní orientaci země. Jako jednu z priorit uvedl předseda vlády Nikol Pašinjan normalizaci vztahů se sousedními zeměmi. Chce navázat diplomatické styky s Tureckem a ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. S tím Arménie 30 let válčila a za tu dobu přišlo z Náhorního Karabachu mnoho uprchlíků. Jen po válce po roce 2023 jich bylo více než 100 000.
16: Pronajatý vesnický domek, ve kterém žije paní Mariam s rodinou, má krásně vyřezávanou starou verandu. Žít se v něm ale nedá.
17: Máme vlastně jen jednu místnost. Střechou teče a bojíme se, že nám spadne na hlavu. Pro děti to tady není dobré. Příští rok snad seženeme něco lepšího.
16: Z Náhorního Karabachu uprchla rodina před 3 lety. Protože práce moc není, dodnes jsou závislí na potravinových poukázkách od charity, od státu dostávají malý příspěvek na nájem a na děti. Manžel je nemocný a obživu zajišťuje Mariam. S hrdostí mi ukazuje nový manikurní stolek, který i s vybavením dostala z programu rozvojové pomoci, který financuje České ministerstvo zahraničí.
17: Zákaznice si ke mně cestu teprve hledají, ale je to pro nás velká pomoc. Za ošetření nechtů účtuju 8 eur, za ně koupím dětem chleba na 3 dny.
16: Arménské občanství získala Mariam teprve nedávno, k volbám nešla.
17: Jsem obyčejná vesnická žena a politice nerozumím. Mám se co ohánět, abychom se uživili.
3: To paní Susana žije v Arménii už 6 let. Z Náhorního Karabachu ji a její početnou rodinu vyhnal předchozí konflikt v roce 2020. Od té doby se v Arménii už 8krát stěhovali. To hlavní, střechu nad hlavou, teď konečně mají. Domek, ve kterém teď žijí, koupili díky státnímu příspěvku.
4: V domku máme mnoho hmyzu a taky štíry. Už 4krát mě bodli.
3: Popisuje Susana a vede mě na zahradu, kde stojí z brusu nový, docela rozměrný fóliovník. Ten získala rodina z peněz klubu přátel člověka v tísni.
4: Musíme ještě zrýt půdu, prohnojit a 21. června budeme sázet jahodníky. V zimě tady chceme topit, abychom měli sklizeň celoročně. Bude to přilepšení pro celou rodinu.
3: Plánuje paní Susana. Stejně jako její manžel, je i ona myšlenkami stále v Karabachu.
5: Žili jsme v městečku Šuši. Všechno jsme tam nechali. Hospodářství i hroby našich předků.
4: Nemám arménské občanství. Věřím, že se do Karabachu jednou vrátím. Tam je náš domov. Tady si nemohu zvyknout.
3: Se slzami v očích se svěřuje padesátnice Susana. Těžko říct, jestli se jí podaří do Náhorního Karabachu někdy vrátit. Mírová smlouva, kterou chce s Azerbajdžánem urychleně ratifikovat nová arménská vláda, předpokládá, že Arménii nezbyde nic jiného, než se sporného území prakticky vzdát. Z Arménie Jaromír Marek, Český rozhlas.
9: V 7 hodin a 15 minut máme pro vás v Ranním plusu další informace. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že ukončila další kolo úderů proti Íránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení nebo komunikační techniku iránské armády, uvedlo oblastní velitelství CENTCOM na síti X. Kuvajtské úřady dnes oznámily, že kvůli íránským útokům uzavřely země svůj vzdušný prostor. V Bahrajnu zase kvůli hrozbě útoků z Íránu opakovaně zněly sirény, píší Světové tiskové agentury. A poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a doma dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny.
18: Světový šampionát ve fotbale, který právě dnes startuje, bude bez diskuzí největší a nejvíc výdělečnou sportovní akcí v historii. Ale ještě než nastane první výkop, už ho provází zřejmě nevídaný počet, mírně řečeno, faulů. Poprvé vede jedna z pořadatelských zemí otevřenou válku proti jednomu z účastníků. Spojené státy, co by hostitele, porušují smluvní podmínku turnaje, volný pohyb účastníků. Somálskému rozhodčímu a íránským činitelům byl odepřen vstup, další museli podstoupit přísné bezpečnostní prohlídky a turnaj také doprovázejí kontroverze kvůli mimořádně předraženým vstupenkám. Já ve studiu vítám Patricii Bártovou, amerikanistku z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
19: Dobré ráno.
18: Tak to prvenství má turnaj i v tom, že ho pořádají 3 země, Spojené státy, Mexiko a Kanada. Proč se to vlastně stalo? Protože ono to možná dnešníma očima může vypadat paradoxně, ale vypadá to, že to měla být po mistrovstvích v Rusku a v Kataru sázka na jistotu.
19: Ano, vlastně té společné kandidatuře předcházela už i neúspěšná kandidatura Ameriky solo, která pak byla právě za velmi kontroverzních podmínek udělená Kataru. Amerika se chtěla ucházet znova, původně právě přemýšleli o tom, že půjdou opět v tom solo, nakonec se domluvili právě s Mexikem a s Kanadou, a to i v návaznosti na ty plány FIFA rozšířit turnaj na 48 zemí, který je současný stav.
18: Což... Aby to vůbec zvládli, je to ano. Lepší 3, když už se jich tolik
19: je to účastní. Tak, protože ta infrastruktura v jedné zemi by zkrátka na turnaj takového rozsahu byla nedostatečná.
18: Dokonce ani ve Spojených státech, no ale oni vlastně spolu kandidovali pod sloganem United Bid spojení nabídkou. Ovšem teď to vypadá, že vlastně to může být všechno jinak, že to může být nejvíce spolitizovaný šampionát v historii, co k tomu přispělo.
19: Je to tak, ono vlastně v roce 2017, kdy ta kandidatura byla zveřejněna, tak ta geopolitická situace byla zcela jiná. Po znovu zvolení Donalda Trumpa a nástupu do jeho druhého prezidentského období, tak se ta situace skutečně velmi proměnila. Přispěli k tomu jak napětí vlastně s těmi dalšími kandidátskými zeměmi, to je směrem ke Kanadě a směrem k Mexiku, tak i napětí právě s ostatními účastnickými zeměmi. Vy už jste zmínil například ten Irán, což je obrovská kontroverze. současně.
13: No právě, tak jaké vlastně praktické komplikace může účast Íránu, tedy napadené země, možná kromě i morálních dilemat přinést, protože se vlastně vůbec neví, jestli Íránci budou moc hrát na americkém území a co by se dělo, kdyby na sebe ve vyřazovacích bojích narazila mužstva Spojených států a Íránu, a teoreticky to možná je.
19: Ano, ta situace okolo íránské účasti byla opravdu hodně nejistá. Dokonce prezident Trump se proti tomu ještě před začátkem turnaje celkem silně vymezoval. On tam měl vlastně i načrtnutý takový ten plán, že by nakonec se Írán vůbec neúčastnil a jeho místo by zabrala Itálie, která nepostoupila přes kvalifikaci. Nakonec se tedy Írán účastní, ale měli obrovské problémy s obdržením víz. Vlastně museli i tu svoji základnu tréninkovou a ubytovací přesunout z Ameriky do Mexika, aby nemuseli v Americe pobývat během turnaje. A víza dostali opravdu jenom v tom režimu, že vlastně musí přiletět do Spojených států a i je stihnout opustit vždy v ten den zápasu. Že se tam nesmí zdržovat vůbec déle, než je potřeba.
13: No a kdyby se tedy to opravdu stalo, že by obě ta mužstva skončila, jak jsem se dočetl, na druhém místě ve skupině D a G a měli by společný zápas, co by to znamenalo?
19: Já si myslím, že v prezidentství FIFA hodně doufá, že k tomu nedojde, protože si dokážu představit, že absolutně nemají na místě žádný plán, jak by k tomu zareagovali, jak by k tomu přistoupili. Nedokážu si představit, že by v takové fázi turnaje už mohli jakkoliv ty skupiny ovlivňovat, ale dokážu si představit, že by tam byla snaha

0: se do země vůbec dostat. A vlastně není zcela jasné, jak se k tomu ta protiimigrační agentura v Americe postaví.
1: Oni mají dokonce i smlouvu, ICE má smlouvu s Dallasem, Houstonem a Miami na spolupráci, takže to také budeme sledovat. Ale teď ještě k těm vstupenkám. Ono se odhaduje, že kdyby průměrný fanoušek sledoval ten svůj tým po celou dobu turnaje, tak by zaplatil 10 tisíc až 35 tisíc dolarů. Možná na tom černém trhu by ty částky vyšplhaly ještě daleko výš. No a sám Trump řekl, že by šel na úvodní zápas Američanů, ale že by to ani nezaplatil. Tak co to vypovídá o tomhle sportu, který byl přece kdysi úplně masově přístupný?
0: Ta cena vstupenek je opravdu bezprecedentní. Vlastně oproti poslednímu šampionátu narostly fakt o stovky procent, až čtyřikrát, až pětkrát dražší jsou. Už v tom základu teď právě nemluvím ani o těch překupnických portálech. Tady se FIFA opravdu snažila maximálně vytěžit tu specifičnost amerického trhu, kde obecně ta cenotvorba sportovních vstupenek je nastavená trošku jinak, než jsme zvyklí například v Evropě. Nicméně i tak podle mě podcenili to, že fotbal náš evropský není v Americe tolik populární. To znamená, že se to trošku obrátilo proti nim a i v posledních dnech slyšíme zprávy o tom, že ty zápasy zkrátka vůbec nejsou vyprodány a vlastně snaží se ještě pořád nějakým způsobem vzbudit zájem o ty vstupenky na zápasy, kde třeba hrají ne tak známé země.
1: No, komentátoři si všímají i výjimečně úzkého vztahu mezi americkým prezidentem a šéfem fotbalové asociace FIFA Giannim Infantinem. Asi nejčastěji se zmiňuje to udělení ceny míru Trumpovi. Proč to vlastně Infantino dělá?
0: Spekulovalo se o tom, že to je hlavně kvůli tomu, že si právě chce zajistit hladký průběh toho šampionátu v Americe.
1: Což se úplně nepovedlo.
0: Přesně, což my teď můžeme vidět, že vlastně vůbec není pravda, nedošlo na to. A zcela cynicky by se dalo říct, že to je zkrátka za cílem nějakého osobního zisku. Ten vztah je opravdu úzký a úzce provázaný. Probíhá vlastně už docela dlouho, pokračuje ještě z dob toho prvního Trumpova období, byť teď je samozřejmě mnohem intenzivnější, ale Infantino opravdu Trumpa doprovází i na nějakých jiných zahraničních návštěvách, kde by teoreticky FIFA vůbec neměla mít žádný zájem. A dá se říct, že nejvíc toho stejně nakonec profituje americký prezident Trump.
1: No právě, on se objevil dokonce i na akci jeho hnutí MAGA a na prezidentově inauguraci. Nemůže se stát, že Trump vlastně využije to mistrovství k tomu, čemu se říká sportwashing, tedy zlepšení své, dá se říct, z určitého hlediska pošramocené pověsti?
0: Já si myslím, že se o to snaží, ale jde na to opravdu ze špatného konce, že vlastně ty sportswashingové šampionáty, dá se to hodně vztáhnout i na Katar a na Rusko, kde je opravdu ta snaha té pořádající země si trošku v uvozovkách vyčistit ten svůj obraz směrem navenek, ale Amerika k tomu přistoupila opravdu úplně z opačného konce, kdy, jak vidíme i na těch kontroverzích, tak se vlastně to vyčištění toho obrazu vůbec neděje a jsou v tom spíše neúspěšní. Takže se to opět obrací spíše trošku Trumpovi, protože je na tom vidět spíš ta neschopnost ten úspěšný šampionát zorganizovat.
1: No konec konců se proti němu i bučelo nedávno při finálovém zápase NBA v New Yorku. A já bych se na závěr zeptal, Infantino sám prohlásil, že třeba v Kataru ten veškerý politický rozruch po začátku prvního fotbalového zápasu opadl. Nemůže se to stát i teď?
0: Teoreticky může, uvidíme samozřejmě, jak to bude probíhat, nicméně je tam opravdu hodně proměnných, ať už je to velké cestování, které bude určitě na ty týmy mít teoreticky negativní dopad. Vůbec se neví, jak to bude vypadat s počasím. Samozřejmě Američané tam mají i ty zákony na to, že v momentě, kdy se v dálce objeví blesk nebo nějaká bouřka, vy musíte ten zápas na 2 až 3 hodiny přerušit. Znamená, že se ty zápasy můžou opravdu hodně protáhnout. A jsou tam také velké zásahy do té samotné hry, které se už teď fanouškům nelíbí. Avizovaná poločasová pauza ve fotbalovém finále s koncertem, což není přijímáno úplně pozitivně. A také jsou tam samozřejmě ty údajné pauzy na pití, které mají být ale spíše komerční přestávky, které dříve ve fotbale taky nebyly.
1: Takové Super Bowl by to mohlo být.
0: Ano.
1: Tak tolik Patricie Bartová, amerikanistka z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za vaše odpovědi a díky, že jste přišla. Naslyšenou.
0: Díky moc, naslyšenou.
2: A teď na trochu jiné téma. Tomáši, věděl bys, komu Brno patří po setmění?
1: No, já bych si to dokázal představit, ale možná, že bych to tady ani neříkal, abych nevypadal jako zaujatý.
2: No tak hlavně, ale tohle bys klidně, jestli jsi myslel, že třeba srnám, liškám, divočákům,
1: no
2: tak to klidně mohl
1: nemyslel
2: říct. Protože přesně tak to je, vědci

0: Mendlovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofaktor 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč se někdy střetnou s člověkem. Výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. My jíme je každý den, aniž bychom o nich věděli.
1: Tak sundávej.
2: Máte takový mobilní žebříček.
1: Kolega si natáhl vyskunovací žebřík, vylezl zhruba do výšky 2,5 metru.
3: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast. Ta pomáhá vědcům odhalit, jaký život se ve městě odehrává mimo zrak lidí.
1: Teďka ji otevírá. Pro nás to cené, tak je ta SD karta, která je v ní vložená, takže tu já si vezmu a dávám do notebooku a hned se můžeme dozvědět, co se nám tady v té uplynulé době pohybovalo za zvířata.
2: Jsme v lese, u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
1: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie, která je tady na kopci a pod námi je ulice.
2: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
1: Je to vlastně jedna z těch našich výzkumných lokalit, prováděli jsme tady i noční monitoring pomocí termovizí.
2: Co tady může být k vidění?
1: Je to území, kde se vyskytují divoká prasata. Nad námi je ta zahrádkářská kolonie, plno těch zahrádek je opuštěných, ty zarůstají vegetací a víceméně se tam vytváří to ideální prostředí, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
2: Takže takové i doporučení pro lidi, dejte si pozor, když necháte zarůst vlastní zahradu a nestaráte se o ní dost, možná se vám tam nastěhují divočáci.
1: Vám to možná úplně problém dělat nebude, ale spíš sousedi vás nebudou mít rádi.
3: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace. Jak ukazuje Radim Plhal z Mendlovy univerzity.
4: Jo, tak tohle je vidět, že ten terminální výhon na tom javorovém zmlazení je poškozený od srnčí zvěře.
2: Takže tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
4: Srnčí zvěř, jak má nedokonalý chrup, ona nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
3: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
1: Jak se sešeří, stichne doprava, tichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří tady těm zvířatům.
3: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat nejsou náhodné, mají své místo i čas.
1: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě, protože do té doby se tady v České republice nic nedělalo. Doufám, že na to navážeme výzkumem i v dalších městech.
3: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
4: To je třeba zajímavá věc, že zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
3: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
4: Každá ta vila má kolem sebe dobře postavený neprostupný plot, pak je jedna silní. Je příkraj břeh řece z Vratce, to stejné na opačné straně, tunel pro tramvaj, jo, a tak dále, prostě nepřekonatelný. A stalo se, nevíme jak.
3: Nešlo jen o sledování výskytu a chování zvířat. Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Jensl, Český rozhlas.
5: Jenom krátce, co vás čeká po 7:30 v severoirském Belfastu v úterý večer, propukly násilnosti poté, co policie zadržela Súdánce v souvislosti s pondělním útokem v Belfastu.
0: No a také vám prozradím něco o tom, že ostravský archiv získal poklad.
5: Ale samozřejmě, že nejdřív jsou tu v 7:30 zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Český rozhlas Plus.
7: Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a taky zjednodušit stavební řízení. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadu pod obcemi, normu odmítá. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM popřelo, že by Irán zcela uzavřel Hormuzský průliv. Obchodní lodě podle něj dál proplouvají. CENTCOM o tom informuje na síti X. Velení iránské armády předtím oznámilo, že úžinu uzavřelo v reakci na noční americké útoky. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu taky významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 660 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrnné výši necelých 50 tisíc korun. Tady jsou čerstvé dopravní informace na Plusu. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Domašova z kilometru 170 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Navíc na začátku omezení na kilometru 195 ještě dořešují nehodu mimo jízdní pruhy, ale zpomaluje se tam. Silný provoz je na příjezdech do Prahy. Na D5 z Plzně pomalej se jede od Rudné z 5. kilometru až do Prahy a taky na D8 z Ústí nad Labem. Pomalejší provoz je už od Zdib až do centra. Na silnici 3 z Benešova do Prahy jsou kolony u Senohrab. Před nájezdem na D1 je zdržení asi 10 minut. A v Praze už je silný ranní provoz směrem do centra. Komplikace jsou v ulici k Barandovu směrem do centra hlavního města. Kousek za sjezdem z Pražského okruhu je hromadná nehoda. 3 auta v levém pruhu, kolona je z Pražského okruhu od Lochkovského tunelu, postojíte asi 20 minut. Podobné zdržení vás čeká taky v Liberecké ulici, ta se ucpává z Letňan do Holešoviček. Silný provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu ve směru na Smíchov, zatím se pomaleji jede ve Strakonické ulici od Závodiště. 10 minut naberete v Kbelské do Novopatské k semaforům v Hloubětíně a ucpává se teď ráno na magistrále Nuselský most do Legerovy ulice, zdržení od kongresového centra do 10 minut. Dobře dojďte. Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během odpoledne se vyskytnou četné přehánky a nebo i bouřky. Večer pak srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravě naměří až 20, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 9 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Ranní Plus.
0: A to 3,5 minuty po 7:30. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Emisní povolenky pro domácnosti, jak se někdy systému ETS 2 říká, protože zahrnují vytápění budov a emise ze silniční dopravy, by měly začít platit v roce 2028. Mezi hlavní úpravy, které už dřív schválil Výbor pro životní prostředí, je zastropování ceny povolenky na 45 eurech za tunu CO2 nebo vynětí obytných budov ze systému do doby, než se podaří dekarbonizovat jejich provoz. Ve vysílání je teď analytik Českého rozhlasu se zaměřením na Evropskou unii, Viktor Daněk. Dobré ráno. Viktore, slyšíme se? Tak vypadá to, že spojení s naším analytikem není úplně zatím jaksi slyšitelné pro vás. Tak já jenom řeknu, že se budeme systému emisních povolenek věnovat dál i v našem vysílání, a to i po 8. hodině, také se zpravodajkou tohoto návrhu Danuší Nerudovou a s Ondřejem Knotkem z Hnutí ANO, které je součástí Patriotů pro Evropu. Tak doufáme. A teď už dostávám informaci z režii, že bychom měli být ve spojení s naším analytikem Viktorem Daňkem. Dobré ráno. Viktore, slyšíme se?
8: Hezké ráno, omlouvám se.
0: Výborně, tak. Ano, znamená slyšíme. Ta schoda, na které tady dnes v noci se shodli na těch úpravách Evropská unie nebo zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu, že teď už vlastně se nebude v tom systému nic dalšího měnit?
8: No tak to rozhodně neznamená. Jednak už v té předchozí úpravě europoslanci požádali Evropskou komisi, aby právě začala pracovat na tom možném vynětí rezidenčních budov z toho systému dočasném. Takže to je jedna taková zaražená noha ve dveřích, řekněme. A samozřejmě tam není žádné omezení, proč by se kdykoliv k tomu ještě Evropská komise nemohla v budoucnu vrátit. Naopak si myslím, že je to dost možné. To, co se ale stalo v noci, to je vlastně výsledek několika měsíční práce, který měl za cíl zpevnit, řekněme, ten měkký strop, který tam už byl dříve, vlastně v už tom originálním původním schváleném návrhu, ale po poměrně velkých stížnostech řady členských zemí, a Česká republika byla mezi nimi asi ta nejviditelnější, tak Evropská komise přišla tedy na základě i toho českého tlaku s návrhem, jak ten měkký strop výrazně více zpevnit, a teď už se v podstatě téměř rovná pevnému stropu nebo něčemu, co by se dalo téměř považovat za daň, tak, aby ten systém byl výrazně předvídatelnější a výrazně stabilnější a nehrozily tam nějaké dramatické cenové výkyvy.
0: Přesto vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO nám v dubnu ve vysílání řekl, že česká vláda se stále bude snažit o další oddálení platnosti emisních povolenek pro domácnosti a v lepším případě o jejich úplné zrušení s nástupem nové komise v roce 2029. Má pro ten svůj postoj v Evropě ještě nějaké spojence nebo už zůstává v boji proti emisním povolenkám osamocená?
8: No, tak ten systém je nepopulární samozřejmě, protože dopadne na domácnosti, takže je mnoho států, řekněme, které mají kritičtější nebo opatrný postoj, ale ta koalice, velká koalice, kterou dala dohromady Česká republika ještě za předchozího kabinetu těch dalších zhruba 18 států, tak ta rozhodně takhle velká nebude pro nějaké ještě dramatičtější úpravy, protože teď je zcela zjevné, že už k nějaké dohodě došlo a těžko si představit, že by se teď ta dohoda nějak schodila se stolu a zase se všichni vraceli k jednání. Myslím si, že teď všichni budou spíše čekat na to, až ten systém začne v roce 2028, tedy už po tom odkladu účinkovat. Budou si chtít počkat určitě na to, jak funguje, a pak případně bude asi na místě mluvit o nějakých dalších úpravách. Pokud jde o úplné zrušení, tak to si vůbec neumím představit. Myslím si, že tady česká vláda trochu naivně očekává, že by se mohlo, a vlastně tak o tom i mluví, že by se mohlo stát něco jako byl případ povinné kvóty v migraci, kdy tehdejší vláda tak nějak přečkala to období, kdy se o povinných kvótách mluvilo až do doby, kdy úplně spadly ze stolu, ale to je opravdu jiný případ. Tehdy ty kvóty povinné byly dočasné a nikdy se nepodařilo dohodnout na nějakých trvalých kvótách. Tady ta dohoda je, a navíc emisní povolenky, to není žádná novinka, to je něco, co tady s námi je už přes 20 let. Je to protkané veškerou evropskou i národní legislativou a opravdu těžko si představit, že by teď ten systém byl najednou demontovat, to se určitě nestane.
0: Kde tedy tyto emisní povolenky, tedy ty pro domácnosti, už implementovaly a kde se k tomu chystají?
8: No, tak jednak v Evropě existují státy, které mají už svůj systém národních povolenek, a jsou také státy mimo Evropu, kde takové opatrné pokusy už byly, ale myslím si, že ten evropský systém by byl revoluční trochu, řekněme, v tom, že by byl opravdu rozsáhlý, plošný, pokryl by v podstatě 35% trhu, který vytváří právě emise ve vytápění a dopravě. Přispěl by tak, nebo rozšířil by vlastně ten objem pokrytý povolenkami, které už teď pokrývají ty povolenky v systému ETS1, které platí třeba velké teplárny, které mimochodem to vnímají jako neférové, že oni povolenky platit musí, ale menší nebo lokální emitenti je platit nemusí, takže ten cílem je vlastně tak i tak trochu narovnat podmínky na trhu, odstranit tady tuto nespravedlnost, a v tom si myslím, že Evropa by byla asi docela na špici, řekněme, v těch snah i globálně.
0: Od ledna je možné čerpat peníze ze sociálně klimatického fondu. Česko to ale nedělá. Opět slovy ministra Havlíčka, protože se nechce nechat koupit. Může to nějak Česko uchránit od případných sankcí za nezavedení toho systému do roku 2028? Nebo na tom už vlastně čistě jenom proděláváme?
8: Už na tom jenom čistě proděláváme, je to opravdu nesmyslný ideologický postup, protože ty sankce za to, že jsme neimplementovali, ty přijdou tak jako tak a vůbec to nesouvisí s tím, jestli jsme vyčerpali peníze se sociální klimatického fondu nebo ne. Naopak obávám se, že to, čím se vláda vlastně nejvíce zaštiťuje, tedy ochrana těch nejzranitelnějších domácností, tak tím tu jejich situaci ještě může prohloubit, protože ano, ono je pravda, že ten systém ETS 2 opravdu disproporčně zatěžuje nízkopříjmové domácnosti, ale právě proto je tam ten sociálně klimatický fond, protože je prostě jasné, že domácnosti nemají tak elastickou poptávku jako třeba firmy. Domácnosti nemohou prostě z roku na rok investovat do nového vytápění nebo do nového auta. To je prostě investice, kterou domácnost dělá třeba jednou za dekádu, řekněme, nebo třeba i déle. Takže proto je tam tady tento nástroj 50 miliard, které měla mít Česká republika k dispozici právě proto, aby ty nejzranitelnější domácnosti připravila. Teď je tady to, co ta situace, do které se dostáváme, je velice riskantní, protože vláda teď zdá se spoléhá na to, že ten systém nějakým záhadným způsobem třeba přestane do konce dekády účinkovat, ale když se to nestane, když ta strategie nevyjde, tak Česko bude stejně nucené ten systém implementovat, ale úplně mineme tu dobu nízkých cen emisních povolenek, kdyby ten nájezd byl výrazně pozvolnější a přijdeme právě i o tu možnost té finanční pomoci těm nejzranitelnějším domácnostem. Takže ta alternativa, ta riskantní alternativa je, že pro ty nejzranitelnější domácnosti to bude někdy ve 30. letech v podstatě náraz do zdi.
0: Vysvětluje analytik Českého rozhlasu se zaměřením na Evropskou unii Viktor Daněk. Díky za rozhovor, naslyšenou.
8: Hezký den.
5: Za 3 minuty bude 7:45. Jste na vlnách Ranního plusu. Americké letectvo podniklo během noci 2 vlny bombardování Iránu. Nálety přišly po hrozbách prezidenta Donalda Trumpa, že Tehrán příliš protahuje jednání. Irán odpověděl útoky na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Prohlásil také Hormuzský průliv za zcela uzavřený, což Pentagon popírá. O aktuálních událostech kolem války v Iránu píše dnešní blízkovýchodní tisk, který pročítal náš zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré ráno. Ano, dokáhy, Štěpáne.
9: Hezké ráno, Tomáši.
5: My jsme to krátce probrali už dnes po 6. hodině s Janou Ciglerovou, ale můžeš jenom také velice stručně přiblížit, jaké cíle podle blízkovýchodních médií zasáhly poslední boje mezi Íránem a Spojenými státy?
9: Asi nejlépe to shrnují stránky katarské televize Al Jazeera. Ty citují amerického prezidenta Trumpa, který uvedl, že během noci vyslala armáda na Irán 49 střel typu Tomahawk a že zasáhla i cíle pouhých 60 kilometrů od Teheránu. Al Jazeera cituje také druhou stranu, tedy íránské vedení, a to tvrdí, že následně zaútočilo balistickými raketami na základny s americkými stíhačkami v regionu. Žádná média zatím ale nepíšou, jaké jsou skutečné škody způsobené těmi nočními boji.
5: Pojďme dál k dalšímu dění. Na Blízkém východě v Izraeli se stupňuje spor o povinnou vojenskou službu pro takzvané charedim, tedy příslušníky zbožné ultraortodoxní komunity. Co je v něm podle místních deníků nového?
9: Podle deníku Zaman Israel například Kneset, tedy izraelský parlament, teď schválil v předběžném čtení kontroverzní základní zákon, což je v Izraeli de facto ústava, který staví studium Tóry a službu v armádě na stejnou úroveň. Proti byli i někteří poslanci vládní koalice. A jak píše Zaman Israel, je to zatím poslední krok v úsilí náboženských stran, jak definitivně zlegalizovat osvobození zbožných charedim od služby v izraelské armádě. Jiný izraelský deník Haaretz pak píše o tom, že vnitřní zpravodajská služba Shin Bet teď zaúkolovala svou takzvanou židovskou divizi, což je jednotka pro sledování židovského terorismu a extremismu, aby úzce sledovala právě aktivity ultraortodoxních židů, a to hlavně po nedávných nepokojích, kdy se příslušníci charedim snažili násilím dostat do domu místopředsedkyně nejvyššího soudu. Ta událost se stala v rámci nepokojů proti zatýkání těch, kdo se vyhýbali narukování do armády. A cílem sledování ze strany služby Shin Bet je údajně zabránit budoucím útokům těchto lidí a jejich ohrožování izraelského demokratického pořádku a institucí, jak píše deník Haaretz.
5: No, na Blízký východ patří také Turecko. Jaká témata dnes dominují tureckému tisku?
9: Tak tam kromě stále pokračující aféry ohledně soudního zneplatnění zvolení vůdce hlavní opoziční strany GHP Özgür Özela a velké nespokojenosti stoupenců této opozice mě zaujala ekologická témata. V listopadu totiž bude Turecko hostit klimatický summit COP31 v Antalyi, kde chce vyzvednout téma nulového odpadu, tedy zero waste. A internetový deník Bianet teď píše, že v loňském roce se přitom stalo Turecko největším importérem plastového odpadu ze zemí Evropské unie. Deník cituje turecký Greenpeace, který vyzývá k zákazu importu plastového a textilního odpadu do Turecka, a oficiální čísla o recyklaci označuje Greenpeace za zavádějící. Během posledních 20 let se dovoz plastového odpadu z Evropské unie do Turecka zvýšil 435krát, píše deník Bianet. No a možná z trošku jiného, ale jen trošku jiného soudku.
5: Nebo z kontejnerku.
9: Turkish Minute. Kontejneru uvidíme. Možná kontejnery se tam vozit budou, protože deník Turkish Minute se teď píše o podpisu dohod o dopravní a logistické spolupráci mezi Tureckem a Saúdskou Arábií. A na nich je pro mě osobně nejzajímavější, že posouvají blíže k realizaci projekt moderní železnice spojující Turecko se Saúdskou Arábií přes Sýrii a Jordánsko. A to ve stopě historické hidžánské dráhy, která dodnes funguje už jen v pár úsecích v Jordánsku jako nostalgické úzkokolejka, no a větší část té hidžánské dráhy před více než stoletím záměrně poničily beduínské jednotky vedené známým britským agentem, plukovníkem Lawrencem, tedy známým jako Lawrence z Arábie.
5: To bych rád věděl, co by tomu řekl Peter O'Toole, který ho hrál ve stejnojmenném filmu. No ale na závěr tak nějak automaticky už očekávám, že nám povíš, co se píše v denících tvého domovského Egypta.
9: Já jsem si samozřejmě tak nějak automaticky připravil pár témat. Internetový deník Madame Asr například se kriticky zabývá nejnovějšími úpravami egyptského rodinného práva. Píše o případu blogerky Basant Sulejmánové, která ve svých příspěvcích několik let sdílela s veřejností svůj boj o svěření dětí do své péče po rozvodu. Nakonec problém vyřešila sebevraždou. A právě tenhle případ, jak píše Madame Asr, přiměl vládu prezidenta Sisiho předložit nový návrh zákonů rodin práva. Počet rozvodů, hlavně z ekonomických důvodů, v Egyptě prudce roste. Podle zastánců reformy nejde nový zákon ale dost daleko a oproti očekávání ponechává v platnosti vedle jiných metod i tradiční islámský rozvod pouhým slovním zapuzením ze strany manžela. To ale ženě nedává žádné ekonomické jistoty. O podobu zákona se převláda a islámští učenci z Al-Azharu a zatím není jasné, v jakém kompromisu nebo k jakému kompromisu dospějí. No a ještě jedno téma z Egypta, o kterém píše místní tisk, a to konkrétně deník Ahram. Jsou to psi, pouliční psi, a Ahram píše o nově přijaté politice, která už nepočítá s nehumánní regulací pouličních psů střelbou nebo trávením, jako tomu bylo dřív, ale naopak s moderními metodami odchytu, očkování a sterilizace. Cílem je naočkovat 70-80% psů, kterých to je zhruba stejně jako lidí, a to proti vzteklině, a výrazně omezit jejich velmi rychlé rozmnožování. Tolik tedy egyptský deník Al-Ahram.
5: Tak takový, dá se říct, štěk na závěr přehledu zahraničního tisku v podání našeho zpravodaje na Blízkém východě Štěpána Macháčka. Štěpáne, děkuji, měj se hezky.
9: Napodobně, naslyšenou.
0: A další štěk si dovolím já, a to v 7 hodin 48 minut, když vám řeknu, co píšou agentury a o čem byste také měli vědět. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že ukončila další kolo úderů proti Íránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení nebo komunikační techniku íránské armády. Uvedlo to oblastní velitelství CENTCOM na síti X. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Jejímž cílem je předejít významným výkyvům cen povolenek, informovala o tom Rada Evropské unie zastupující unijní země. A poslanci, čeští poslanci, se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolené z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny.
5: Nepokoje v severním Irsku pokračují. Policie v této oblasti v noci na dnešek použila vodní děla a rozehnala dav 300 lidí, kteří zapálili nákladní auto a údajně plánovali útok na hotel ubytovávající migranty. Britský premiér Keir Starmer označil násilnosti, které v úterý večer propukly v severoirském Belfastu, za šokující a naprosto nepřijatelné. Nepokoje následovaly po zadržení sudánského žadatele o azyl, který je podezřelý z pondělního útoku nožem na muže, který skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje. Na sociálních sítích se začala šířit videa z útoku, která vyvolala výzvy k dalším protestům, jak uvedl i spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně Ivan Kytka.
10: To vedlo k masovým útokům, zapalování aut, zapalování odpadkových košů a k přímým útokům na domácnosti imigrantů, kterých je mimochodem v severním Irsku v Belfastu přímo velice málo. Jedná se o komunitu asi 2000 lidí.
5: A teď je ve vysílání vedoucí kabinetu irských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Ondřej Pilný. Dobrý den.
11: Dobrý ráno.
5: Proč vlastně situace v Belfastu eskalovala v tak silné protiimigrantské nepokoje? Jak jsme slyšeli, imigrantů je v Belfastu relativně málo.
11: No, já se obávám, že tohle je celoevropský nebo možná celosvětový trend demonizace imigrantů. I v místech, kde jich tolik není, jak sám říkáte o tom Belfastu. Protože prostě extrémní pravice i další politické strany těží politický kapitál a peníze z toho, že přesvědčují lidi o tom, že se nemají dobře a ukazují na ty, kteří za to údajně mohou. Takže to severní Irsko v tom jako není žádná anomálie.
5: No a když tedy poukazují na to, že se lidé nemají dobře, tak je to pravda, jaké vlastně problémy severoirská společnost dnes řeší? Chudobu, nezaměstnanost, náboženské a politické nepokoje?
11: Já si opět nemyslím, že by severní Irsko bylo v něčem zas až tak výjimečné, protože když se třeba podíváte na statistiky, tak nezaměstnanost v severním Irsku, jakkoliv je to asi nejchudší část Spojeného království, tak je velice nízká, je kolem 2% a dlouhodobě spíš mírně klesá. Chudoba tam nějaká je a myslím si, že problém je spíš v tom, že se týká pořád těch samých lokalit, ze kterých se v minulosti rekrutovali radikálové a teroristi v době toho konfliktu, kterému se říkalo Troubles, že, který trval asi 30 let. Možná ta severoirská společnost je náchylnější k těmhle extrémním reakcím, nebo je aspoň její část, protože tam je ta společnost byla dlouhodobě polarizovaná jako po desítky let, na jenom těch 30 let toho konfliktu, když jako lidé žijí ve společnosti, která je jako velmi ostře rozdělená na nás a je ty druhé. Tak se to vlastně jako nějakým způsobem propisuje do toho, co se vlastně dělo po uzavření té velkopáteční dohody v roce 1998, že vlastně poměrně krátce po tom, co bylo teda oficiálně, byl oficiálně ukončen ten konflikt, tak se začaly projevovat právě násilnosti vůči přistěhovalcům, především teda v té době z východní Evropy, že se to násilí v té společnosti hledalo nějakého jiného nepřítele, na kterém si jako vylít tu zlost.
5: No, my jsme sice řekli, že v Belfastu a vůbec v Severním Irsku není těch imigrantů příliš, ale přece jenom nezvyšuje se ten počet i kvůli tomu, že vlastně i po odchodu Británie z Evropské unie tak zůstala ta hranice Irska a Severního Irska stále propustná?
11: Já jsem se díval na statistiky a překvapivě tomu tak není. Vypadá to, že sice noví lidé přicházejí, ale v podstatě stejná čísla, když se podíváte na statistiky, tak odsud odcházejí. Takže tomu rozhodně není tak, že by se tam stěhovali jaksi masově přistěhovalci. Ono konec konců kvůli té násilné minulosti ta provincie zase nemá bůh ví jakou pověst a nějakých pracovních příležitostí tam zase tolik není, takže nějací imigranté tam jsou, ale je jich poměrně málo.
5: Tak tolik vedoucí kabinetu irských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Ondřej Pilný. Děkujeme, naslyšenou.
11: Rádo se stalo, naschledanou.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: Finanční situace lidí, kteří žijí sami, se liší v jednotlivých regionech Česka. Třeba Pražané mají sice nejvyšší výdělky, ale zase jim nejméně zbyde po zaplacení nákladu na bydlení. Vyplývá to z analýzy poradenské skupiny Moore Czech Republic. Z ní také vyplývá, že Pražan, který žije sám, dá za nejméně a za nájemné a další poplatky na 3/4 čisté mzdy. Detaily teď probereme s partnerkou Moore Czech Republic Marcelou Hrdou. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
0: Můžete na úvod říct, z čeho vaše analýza čerpala, z jakých údajů jste třeba vycházeli, co se týče výdělku, velikosti bytu a podobně?
12: Analýza pracuje s modelovým příkladem jedince, který žije sám v pronajatém bytě o velikosti 65 metrů čtverečních. Vycházeli jsme z veřejných dat, mzdy jsme posuzovali podle údajů Českého statistického úřadu, který zveřejňuje mzdy, to znamená za rok 2025 hrubá mzda a medián z roku 2024. Dále nájemné jsme posuzovali proti druhému kvartálu roku 2025 serveru bezrealitky.cz a obdobně tak energie a dále příjmy a životní podmínky domácnosti také podle Českého statistického úřadu.
0: My už jsme naznačili nějaké výsledky v tom úvodu, ale dá se tedy shrnout, jaké jsou ty závěry, jak si tedy stojí lidé v jednotlivých regionech?
12: Určitě. Důležité je říct ještě jednu. Jsme porovnávali náklady na bydlení a energie s čistou mediánovou mzdou a nikoliv pouze s průměrem. To totiž lépe vystihuje typicky reálný příjem v kraji. Do modelu proto se pak nezahrnují také zbytné výdaje, potraviny, zábava, ošacení a výsledná čísla tedy ukazují, kolik pak zbyde člověku po odečtení nájemného. Nejlépe si podle naší analýzy vede Ústecký kraj, kde jednotlivci, který teda žije sám v nájemném bytě, zbyde přes 15 000 korun. Dále je to Moravskoslezský kraj se 14,5 tisícemi korun a Vysočina s 13,8 tisíci. Naopak nejhůře jsou na tom Pražané, kteří žijí sami, kterým po odečtení nájemného zbyde pouze necelých 7 tisíc korun, nebo pak Jihomoravský kraj, kterým zbyde 8 tisíc korun.
0: Nenabourává to vlastně jakési stereotypní vnímání situací rodin, nebo vlastně v tomto chvíli tedy ne rodin, ale těch single lidí, tak jak o nich většinou slýcháme v médiích?
12: Tak záleží na tom, na které single se díváme. My jsme pracovali s modelovým příkladem, to znamená nikoliv pouze třeba s mladýma, který typicky bychom si mohli myslet, že bydlí sami. Naopak tenhle stereotyp můžeme vyvrátit, protože právě ta analýza ukazuje mimo jiné to, že mladí lidé potřebují bydlet společně, spolubydlení, aby vlastně ty náklady rozdělili na více subjektů. Současně asi neplatí takové to klasické v Praze je blaze, kde teda ten podíl toho nájemného bydlení je velmi vysoké procento. Kdybychom se podívali na to z pohledu vlastnictví, tak situace je taky obdobná, protože náklady na 1 metr čtvereční bydlení nebo koupě bytu v Praze jsou 138 tisíc korun, zatímco například v Ústeckém nebo Karlovarském kraji se bavíme o 42 tisících na metr čtvereční. Nájemné současně zdražuje mnohem rychleji, než rostou mzdy.
0: Napadá mě, je o tato data, která jste shromáždili, nějaký zájem, protože vlastně myslím jako pro rozšiřující studie, protože vy jste pojmenovala několik problémů a na to navazující třeba ekonomické, sociální nebo zdravotní dopady toho vašeho zjištění, tak projevil-li třeba úřady zájem o vaše data?
12: Tak zatím je to relativně čerstvě vydaná zpráva, ale už jenom ten mediální ohlas napovídá, že srovnání těchto jednotlivých finančních ukazatelů je zajímavé a je možné, že o to projeví zájem i nějaké úřady, které si budou chtít porovnat tyhle informace. Nicméně to, že třeba stoupá procento nájemného bydlení, anebo že nájemné bydlení zdražuje relativně rychle, je dlouhodobě trend, který vidíme a který si myslím, že registrují i úřady. Proto se dá říct, že i zaznívá diskuze a i současná vláda s tím pracuje na téma družstevného bydlení nebo nájemného bydlení v rámci menších obcí,
0: Děkujeme. Což
12: můžou být zajímavé věci.
0: Partnerka skupiny Murček Company Marcela Hrdá byla naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
12: Naschledanou.
5: Právě bylo 8 hodin, jste v Ranním plusu. V tento čas ve čtvrtek 11. června zůstávají za mikrofony Šárka Feniková
0: a Tomáš Pavlíček.
6: Český rozhlas Plus.
0: A nabízíme výhled témat na tuto hodinu. Budeme se ptát na to, jestli zmírní navrhované změny v systému ETS 2 dopady systému na domácnosti.
5: Čím musí projít Filipínci na cestě za prací do Česka?
0: A jak silné alergické reakce může vyvolat pil z platanu?
5: Zprávy k vám nespromlouvají hlasem Ondřeje Látala.
7: Dobrý den. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se dohodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Je to naše hlavní téma, podrobně ho v Ranním plusu probereme hned po zprávách. Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
13: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik, totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
7: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a srozumitelnější. Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medál za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
14: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
7: Jde o první ze čtyř naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přisunout od 1. července.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Teherán napřímo požádal o ukončení bojů. Íránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na íránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Izrael se podle něj na posledních náletech neúčastnil.
15: Pentagon uvedl, že v noci ve dvou vlnách bombardovalo americké letectvo objekty po celém Íránu. Podle ústředního velení armády byla cílem radarová zařízení, komunikační systémy a protivzdušná obrana. Washington označil nálety za akt sebeobrany proti pokračující iránské agresi a ohrožování amerických jednotek a obchodních lodí. Írán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán po nočních vlnách amerických náletů prohlásil Hormuzský průliv za zcela uzavřený. Pentagon to ale popřel s tím, že nákladní lodě proplouvají dál. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
7: Rusko v noci znovu zaútočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti je podle guvernéra Ivana Fedorova nejméně 8 lidí zraněných. Poškozená je i tamní infrastruktura. Naopak ruské úřady hlásí za noc sestřelení 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji se po úderu bezpilotních letounů rozhořela ropná rafinérie Afipsky. Požár je už uhašený a na místě nejsou zranění. Papež Lev XIV. Včera v Barceloně požehnal a tím slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Navštívil i kryptu, kde je pohřbený architekt jedné z hlavní dominanty Barcelony, Antoni Gaudí. Při mši pak k věřícím promluvil ve španělštině i katalánštině. Připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války. Vzpomněl taky na Gaudího a jeho dílo.
16: Jako architekt inspirovaný vírou navrhl ctihodný Antoni Gaudí toto místo s touhou vyprávět tajemství Pánova života.
7: Papež se dnes přesune na Kanárské ostrovy, zítra tam svou návštěvu Španělska zakončí. Do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímku E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu a nebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
17: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
18: Je ta 70-letá kampaň. Plná lží, musí skončit.
17: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
18: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
17: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Ve zpravodajství na Plusu skoro 7 minut po 8 ráno máme taky dopravní informace. Začneme na D1, tam je pomalý provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je zdržení od Domašova z kilometru 168, je to asi na 20 minut. Ucpává se D5, příjezd do Prahy z Plzně. Kolona je otrudné z 5. kilometru až na Pražský okruh, zdržení přes 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je kolona před Benešovem od Mrače na 10 minut. V Praze je ranní špička, komplikace v ulici k Barandovu do centra, kousek za sjezdem z Pražského okruhu je hromadná nehoda 3 aut v levém pruhu, kolona je od Pražského okruhu. Ucpává se i samotný Pražský okruh obousměrně před sjezdem na Barandov. Kolony jsou teď ráno taky na jižní a Štěrboholské spojce, vždy k Průmyslové ulici, pomalu se jede z Černého mostu i ze Spořilovské. Asi 20 minut. Dobře dojďte. Čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost, zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během odpoledne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. A teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
19: Posloucháte Ranní Plus.
0: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Emisní povolenky pro domácnosti, jak se někdy systému ETS 2 říká, protože zahrnují vytápění budov a emise ze silniční dopravy, by měly začít platit v roce 2028. Mezi hlavní úpravy, které už dřív schválil výbor pro životní prostředí, patří zastropování ceny povolenky na 45 eurech za tunu CO2 nebo vynětí obytných budov ze systému do doby, než se podaří dekarbonizovat jejich provoz. Zpravodajkou návrhu je česká europoslankyně z hnutí STAN, které je součástí Evropské strany lidové, Danuše Nerudová, a to teď také vítám ve vysílání. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
0: K důležitým úpravám systému došlo právě už v dubnu na zmiňovaném výboru pro životní prostředí. Změnilo se na tomto nočním jednání ještě něco zásadního?
20: Tak my jsme opravdu vedli velmi náročné jednání. Skončili jsme dneska ve 2 hodiny ráno. Na tomto jednání, jak už bylo řečeno, jsme v podstatě jsme představili, nebo tím kompromisem, který se dojednal, tak jsou další úpravy změny vlastně stávajícího cenového stropu, který je stanoven na 45 euro. Je to tedy cena, nad kterou by cena povolenky neměla vystupovat. A zároveň se dohodla deklarace komise, kdy komise deklaruje, že do října 2027 přezkoumá uplatňování celého systému ETS 2 nejenom na budovy, ale i na silniční dopravu. Tak to je to, co se dohodlo. Situace byla velmi komplikovaná, protože členské státy, jejich reprezentace vlastně nechtěly vůbec v ničem ustupovat, proto ta jednání byla velmi zdlouhavá. A dohodli jsme se až vlastně brzy dnes ráno.
0: Jak to přezkoumání si máme představit, že bude probíhat, když by měl ten systém začít definitivně platit až v roce 2028?
20: Právě, že my máme teď celý rok tím odložením toho systému na to se k tomu systému vrátit. Tímto vyjednávání vlastně vůbec nic nekončí. Teprve celá cesta k revizi ETS 2 začíná a otvírá se. No a komise bude muset přezkoumat vlastně sociální dopady uplatňování toho systému ETS 2 v případě budov a silniční dopravy. Má na to dlouhou dobu, která je vlastně delší než jeden rok, takže předpokládáme, že se tomu tématu bude velmi podrobně věnovat.
0: Takže když ministr průmyslu a obchodu České republiky Karel Havlíček říká, že česká vláda doufá, že se ještě docílí odložení platnosti ETS 2 nebo dokonce v roce 2029 po nástupu nové komise, jejich zrušení, může to tak dopadnout?
20: Já se domnívám, že tak už to dopadnout nemůže, především s tím ohledem, že včera během těch velmi náročných vyjednávání zaznělo z Evropské komise, že již 17 členských států poslalo plány na to, jak budou čerpat ze sociálně klimatického fondu. 16 členských zemí má tento systém implementován, 9 z nich dokonce už ten systém aplikuje, čili tohle je z říše snů, to se prostě nikdy nestane. Právě proto je důležité, aby Česká republika urychleně předložila ten plán čerpání ze sociálně klimatického fondu, protože pro české občany je tam 52 miliard korun a už jsou země, kde občané mohou čerpat ty peníze, mohou si vyměnit kotel, mohou si zateplit dům. To prosím pěkně není případ České republiky, kde občané toto dělat nemohou. Čili vláda musí urychleně tady tento plán předložit, tak aby ho Evropská komise mohla schválit a naši občané mohli tady z těch 52 miliard korun už teď v tuto chvíli v roce 2027 před platností té směrnice, protože tam je právě to, že ty peníze jdou čerpat dopředu, tak aby je občané čerpat mohli.
0: Je ten schválený mechanismus tak, aby tedy zůstala ta cena emisní povolenky na 45 eurech za tunu CO2, tak dobře udělaný, aby byl dostatečně odolný proti působení spekulantů?
20: Já se domnívám, že ano, protože všechny studie, které jsme viděli, tak ukazovaly fakt, že ten poměr té spekulace nebyl ani u ETS 1 tak vysoký. Navíc většina těch emisních povolenek se prodává na sekundárním trhu, nikoliv na primárním trhu. Na primárním trhu ji vlastně jen velcí institucionální hráči, jako jsou banky, tak je obchodují. Většina těch, kteří ty emisní povolenky nakupují na sekundárním trhu, zároveň je zcela iluzorní si myslet, že by ty povolenky nemusely být veřejně obchodovatelné, protože je to celý ten systém, je tržní mechanismus, pro ten systém je vytvořen trh a komise nemůže být tvůrce trhu, nemá dostatečnou likviditu, čili toto řešení, o kterém hovoří vláda, není na pořadu dne, protože prostě nebude fungovat, je to tržní mechanismus. Buď můžeme mít tržní mechanismus, anebo můžeme mít uhlíkovou daň. My jsme se rozhodli, že ano. Budeme mít tady tohleto, proto součástí toho je trh s emisními povolenkami.
0: Ale i v rámci toho tržního mechanismu má Evropská komise nebo Evropský parlament mechanismy, jakým způsobem ano. udržet tu cenu povolenky na 45 eurech?
20: Přesně tak, je to mechanismus, který říká, že pokud ta cena začne růst, tak Evropská komise na ní reaguje tím, že uvolňuje z rezervy, kde má emisní povolenky, tady tyto emisní povolenky na trh tak, aby tu cenu stlačila. Součástí té dohody je, že ten cenový strop je 45 euro a ta cena emisní povolenky by neměla být nad 45 eury, že to je cenový strop, na který míří právě ty kroky, které bude činit Evropská komise, když ta rezervy bude na trh uvolňovat emisní povolenky.
0: Ještě poprosím stručně odpovědět na poslední otázku, která mě zajímá. Jednou z vyjednaných změn je možnost výmout dočasně z ETS 2 budovy k bydlení do doby, než se podaří dekarbonizovat jejich vytápění. Je tato výjimka nějak časově omezená?
20: Tak my jsme vlastně od začátku řešili, že komise má otevřít celé ETS 2 a to se podařilo, protože vlastně komise v rámci toho jednání musela deklarovat, že přezkoumá úplně celé uplatňování tady tohoto systému na budovy do října 2027. Takže do října 2027 má komise přijít přezkumem uplatňování celého tohoto systému na budovy a na silniční přepravu, což je rozšíření, které v tom původním návrhu nebylo.
0: A tam se tady dozvíme, jestli bude ta výjimka omezená.
20: Tam se dozvíme o dopadech uplatňování na budovy a o tom, zda ta výjimka má být aplikována nebo ne.
0: Europoslankyně z Hnutí STAN, zpravodajka pro revizi systému emisních povolenek ETS 2, Danuše Nerudová, byla hostem Ranního plusu. Děkuji vám za to a nashledanou a dobrou noc.
20: Díky za pozvání. Nashledanou.
0: A na druhé lince zvu do vysílání europoslance Hnutí ANO, který je součástí frakce Patrioti pro Evropu, Ondřeje Knotka. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Vy jste pro současnou podobu emisních povolenek, pro tu revizi, která je tedy, jak jsme slyšeli, vlastně pořád prozatímní, zvedl ruku na výboru pro životní prostředí. Tak v tom případě se ptám, jak hodnotíte postoj české vlády, která nehodlá ETS 2 implementovat ani čerpat ze sociálně klimatického fondu?
2: Tyhle ty věci se vůbec nevylučují, protože česká vláda řekla, že se pokusí ten systém jakkoliv zmírnit, pokusí se ho jakkoliv oddálit a hlavně se ho zkusí nezavést. To znamená, my jedeme na těchto z těch třech frontách. Tato ta druhá legislativa, která nebyla ani k celým ETS 2, ale byla k tomu rezervnímu systému, který samozřejmě je důležitý, tak byla od začátku nastavena tak, aby zlepšila současný stav. Už Evropská komise navrhla na základě tlaku 19 států několik elementů, které to zlepšují. Některé jste popisovali s paní kolegyní Nerudovou a my jsme k tomu přistoupili konstruktivně a protože to jsou věci, které jsou, řekněme, drobným zlepšením, tak jsme neměli problémy podpořit a i ten výstup z toho včerejšího nebo respektive ještě dnešního jednání nad ránem předpokládám, že na plénu Evropského parlamentu podpoříme. A co se týče čerpání z klimatického sociálního fondu, tak ano, Evropská komise si půjčí peníze a ty teďka dopředu dá nějakým lidem, který teda státům, který to budou mít zavedený, ale pak si to od nich zpětně vezme. Celý ten klimatický fond je přerozdělování. Vezme si od občana 100-200 a stojím zpátky dá, když vyplní papír. To znamená, naše varianta je, že ty peníze zůstanou lidem a nemyslíme si, že tam je velká škoda. Naším cílem je prostě ochránit peníze občany od
0: Každopádně teď se dá ale čerpat dopředu z toho klimatického fondu ještě před tím zavedením toho systému. A právě proto, aby se třeba dali dekarbonizovat domácnosti, které by po zavedení systému už nemuseli platit právě za to, že mají neekologické vytápění, tak vám to nedává žádnou logiku?
2: No to nedává, protože ta moderní zelená technologie není levnější. Kdyby byla levnější, tak není potřeba dělat žádné dotace, žádné tvrdé legislativní cíle. Tak bych to vyřešil sám. Ten problém té transformace evropské, že na to tlačí příliš rychle, ty cíle nejsou reálné a ty zelenější technologie prostě zatím nejsou levnější. Takže možná, že Evropská unie by dala lidem na to, aby si to jednorázově pořídili, například to zelenější vytápění, ale ono by nebylo levnější, protože i přes tu emisní povolenku, prostě, kterou by neplatili, vyjde dráž. Jak říkám, trh by se o to postaral sám. No, jak tady jinak prostě byste, bohužel ta logika není.
0: Jak jinak byste tedy pomohl dekarbonizovat vytápění budov a snížit emise ze silniční dopravy, které jako jediné stále rostou od roku 1990?
2: No to je právě ono. My máme tady klimatické cíle, které jsou mnohem přísnější než ve zbytku světa. To znamená, my bychom nemuseli kvůli záchraně planety mít tak přísné klimatické cíle. Ono tady si to, já se omlouvám za hlasovou indispozici, tady si to v Evropě prostě protiřečí. Na jednu stranu je tady snaha, aby teda ta emisní povolenka nebyla tak drahá, těch 45 euro, mimo jiné není to strop, je to pouze meze, při který zase začne intervenovat z té rezervy, to znamená, není garantovaných těch 45 euro, ale řekněme, že to třeba nějakou dobu bude fungovat díky tím zlepšením, které se teďka vyjednaly, tak pokud bude cena 45 eur, tak se nesplní ty klimatické cíle stejně, protože aby se ty klimatické cíle splnily, tak z 30. let tak bude muset ta emisní povolenka být v řádu stovek eur. Jinak prostě ten cíl nesplníte. To znamená, tady si dlouhodobě Evropská unie lže a my si musíme vybrat, jestli chceme rychle dekarbonizovat a bude to drahé, a nebo jestli teda budeme dělat pragmatičtější cestu, jako dělají třeba v Americe nebo v jihovýchodní Asii.
0: Tvrdí europoslanec Ondřej Knotek z hnutí ANO, která je tedy součástí frakce Patrioti pro Evropu. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání, krásný den.
5: A ten rozhovor doplníme v 8 hodin 20 minut ještě krátkým přehledem důležitých zpráv. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku iránské armády po celé zemi. Čeští poslanci se mimořádně sejdou dnes poledne k možnému střetu.

0: protiprávní dohodu o uznání dluhu. Než se ale do České republiky vůbec dostanou, tak stojí je to desítky tisíc českých korun a pak musí pracovat až 11 hodin denně. Vychází to z analýzy zaměstnávání Filipinců, kterou si nechalo zpracovat Ministerstvo práce. Český rozhlas má k dispozici. Více informací už má reportér Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Vítej.
1: Dobré ráno.
0: Čím musí Filipinci projít, než se dostanou za prací do Česka?
1: No v té ministerské analýze je popsaná celá řada případů. Všechny ty Filipínce vyšla cesta do prací za Česka na desítky tisíc korun, což je několikanásobek průměrné mzdy na Filipínách. Kvůli tomu se zadluží, pak je navíc v Česku často čeká rozčarování, protože ty pracovní podmínky nekorespondují s tím, na čem se domluvili se zaměstnavateli. Tak například Filipínka Tess prý sdílela byt s dalšími až 6 lidmi a prostor mezi nimi oddělovaly jen závěsy. Nebylo možné se zamknout. Později s nimi prý bydleli i muži z jiných zemí. Kromě toho neměla zaplacené přesčasy a také například nedostávala výplatní pásky. Nevěděla tak, jestli za ní zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění. Podobně to popsali její dvě kolegyně, které se dostaly ke stejnému zaměstnavateli. Jednou vyšla cesta na 120 tisíc, druhou na 60 tisíc korun.
0: No tak to si tedy to vydělávání v Česku museli docela silně předplatit. No a jak to všechno vysvětlují zaměstnavatelé?
1: Ti zaměstnavatelé, což je síť nechtových studií Nail Center Luxury z Ostravska, přiznávají, že nechali Filipínky podepsat protiprávní dohodu o uznání 100 tisícového dluhu, o které jsme informovali už včera. Peníze by museli zaplatit, pokud by u zaměstnavatele skončili dříve než za 2 roky. Zbytek těch obvinění jednatel Hu Hongguen a jeho partnerka Leti Suan odmítají. 11-hodinovou pracovní dobu například vysvětlují tím, že je práce v jejich nechtových studiích, cituji, flákárna.
2: Na směnu 8-hodinovou nikdo neobslouží ani jeden klient.
0: No, typická flákárna, no, ale řeší to vůbec Ministerstvo práce?
1: Mluvčí Ministerstva práce Anna Vacková nám napsala, že na základě analýzy a těch našich zjištění úřad předá případy policii. Sám ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO tvrdí, že se na pracovní podmínky zahraničních pracovníků zaměří takzvaná Kobra 26.
3: Tak Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady velmi intenzivně.
1: A vláda dlouhodobě mluví o tom, že chce počet filipínských pracovníků navyšovat. Ke konci letošního března jich evidoval úřad práce v Česku skoro 15 tisíc. Působí jako řidiči v potravinářství nebo ve službách.
0: Tak to byl Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: A necelých 6 minut před 8:30 se opět podíváme do denního tisku. Dnes ho pro nás pročetl kolega editor Petr Dudek a s novinami přišel šustit přímo do studia. Jak tedy vypadají titulní stránky?
5: Na dnešních titulních stranách jsou články, které docela dobře ukazují, jak se začaly české deníky profilovat. Hospodářské noviny, které mám před sebou, mají dlouhý věcný článek, ve kterém upozorňují, že vláda chce mladým lidem zvýhodnit hypotéky, ale ten plán naráží na názory expertů, kteří tvrdí, že se tím pokřiví trh. O co tak zhruba jde, můžu říct v kostce. Vláda zvyšuje možnost daňového odpočtu pro lidi, kteří mají hypotéku, čímž tedy zvýhodňují ten úvěr, ale experti tvrdí, že změna pomůže především bohatším majitelům hypoték a hlavně zbytečně přifoukne poptávku po nemovitostech a tím opět zvýší jejich cenu. Tu změnu připravuje ministryně financí Alena Schillerová, která říká, že návrh vychází ze zadání od premiéra Andreje Babiše. V článku najdeme ale upozornění předsedy výboru pro rozpočtové prognózy ekonoma Michala Skořepy, který říká, že jde o další z kroků, které zhoršují situaci českých veřejných financí. A přitom, jak říká ekonom Skořepa, nebyla zaznamenaná žádná debata, že by něco takového někomu chybělo. Tolik tedy Hospodářské noviny.
4: No a věnují se české deníky vyloženě politice na úvodních stránkách?
5: Samozřejmě. Když se podívám na titulní stranu deníku N, tak to je, řeknu to ve zkratce, antibabiš. Deník N se totiž uvnitř zabývá návrhem vládních

0: poslanců, který v uvozovkách řeší nebo novelizuje, abychom byli přesní, zákon o střetu zájmu. Deník N, a nejenom Deník N, tedy je přesvědčen, že ta změna je šita pro Andreje Babiše. A na titulní straně Deníku tedy můžeme vidět i karikaturu Andreje Babiše. Není podle mého názoru příliš srozumitelná a vydařená, ale rozhodně s Andrejem Babišem nesympatizuje. A teď o co jde? Když otevřete Deník N, tak v něm najdete rozhovor s právníkem Petrem Bezouškou, který vysvětluje, proč je návrh, který napsala skupina vládních poslanců, šitý na míru Andreji Babišovi. Řeknu jednu věc, která už koluje v tisku celkem volně. Ten návrh totiž zkracuje lhůtu, po kterou se mohou státní orgány snažit zkontrolovat, případně zvrátit rozhodnutí o tom, kdo dostal jakou dotaci a zda ji dostal oprávněně. Dnes je ta lhůta 10 let, takže stát má poměrně dlouhý prostor nebo velký prostor pro to, aby napravil případně špatná rozhodnutí. Podle návrhu se ta lhůta zkrátí na 4 roky. To znamená, že to, co bylo vyplaceno do roku 2022, na to si už nikdo nesáhne a dotace zůstanou tam, kde jsou.
1: Tolik tedy Deník N. Mluvíme sice o českém tisku, ale zaujalo tě tam i něco ze zahraničí, nějaká zahraniční zpráva?
0: Vždycky hledám něco ze zahraničí, protože mě to prostě zajímá. Dnes na titulních stranách najdete jednu zahraniční zprávu, a to na titulce Mladé fronty Dnes, kde je fotografie tragických událostí z Belfastu. Nemusím opakovat, o co šlo. Co ale řeknu je, že mě opravdu překvapilo, že Mladá fronta Dnes už zcela rezignovala na zpravodajství. A článek, který k tomu najdeme uvnitř vydání, tak není nějakým zpravodajským shrnutím toho, co se v Belfastu stalo, ale je to komentář, za který by se nemusel stydět ani Tomio Okamura, protože je silně antiimigrační a faktických informací je v něm minimum.
1: No a našel jsi i nějaký rozhovor, na který bys rád upozornil?
0: Určitě v Právu, které se mimochodem také zabývá tím zmíněným střetem zájmu. Uvnitř čísla najdeme rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou. Nebudu ho tady nějak sumarizovat, ale musím říct, že číst ten rozhovor pro mě byla úleva příjemná z jednoho důvodu, protože ten rozhovor se totiž věnuje jenom školství a skutečně tomu, co by se podle ministra Plagy mělo ve školství změnit a proč. Doporučuji k přečtení.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: V 8:30 se ke stručným zprávám nadechuje Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
4: Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Novela má podle předkladatelů zrychlit a taky zjednodušit stavební řízení. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Teherán napřímo požádal o ukončení bojů. Íránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na íránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Zástupci členských států Evropské unie a Europarlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, to je v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. V Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer na něm vystoupí třeba americká skupina Limp Bizkit, rapeři James Cole a Idea, kteří letos získali dvě ceny Anděl. 31. ročník Rock for People skončí v neděli koncertem kapely Iron Maiden. Po půl hodině další čerstvá doprava v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 je teď pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je zdržení od Domašova. Z kilometru 168 naberete asi 20 minut navíc. Ucpává se D5, příjezd do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení přes 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je kolona před Benešovem od Mrače na 10 minut. Na silnici 9 z Mělníka do Prahy za Líbeznicemi překáží nehoda. Srazila se dvě auta, kolona má teď asi kilometr. V Praze trvá ranní špička, komplikace jsou v ulici k Barandovu směrem do centra, kousek za sjezdem z Pražského okruhu je hromadná nehoda. Tři auta v levém pruhu, kolona je z Pražského okruhu. Ucpává se i samotný Pražský okruh, obou směrně před sjezdem na Barandov. Kolony jsou od Strakonické ulice a taky z Plzeňské D5, od Rudné vždy na půl hodiny. Ucpává se i Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, naberete asi 20 minut navíc. Kolony jsou taky na Jižní a Štěrboholské spojce, vždy k Průmyslové ulici, pomalu se jede z Černého mostu i ze Spořilovské, vždy i tam na 20 minut. A silný provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu směrem na Smíchov, ve Strakonické zdržení od Lahovického mostu 15 minut, 10 minut se pak jede v koloně i z Jižní spojky od sjezdu na Podolí. Dobře, dojeďte. Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Odpoledne se vyskytnou četné přehánky a nebo i bouřky. Na večer pak srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty 14 až 18, na jihu Moravě naměří až 20 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Ranní Plus.
3: A teď ho posloucháte téměř 4 minuty po půl deváté. Dnes s vám s tímhle pořadem provázejí Šárka Ferinková a Tomáš Pavlíček. Barcelona plánuje během 10 let nahradit 24 tisíc stromů. Agresivní žlutý pyl z platanů totiž čím dál víc obtěžuje obyvatele města. Nejvýrazněji zastoupený strom v ulicích katalánského velkoměsta se tak v posledních letech stal nepřítelem. Více k tomu naše spolupracovnice ve Španělsku, Lubica Zlochová. Dobrý den, Lubico.
6: Příjemný dobrý deň prajem.
3: Jedním z důvodů pro pokácení části těch platanových stromů je snaha o diverzifikaci a adaptaci na klimatickou změnu. Tím dalším jsou, jak už zaznělo, ty silné alergické reakce na pyl z platanu. Jak na ně vlastně obyvatelé Barcelony reagují? Co jim působí?
6: Tak reakcie obyvateľov Barcelony na tieto opatrenia sú zmiešané, ale väčšina zmenu víta práve kvôli tomu, čo ste uvádzali v súvislosti s tými alergiami. Takže pravda, že alergetici sú pre, čakajú od týchto opatrení úľavu, pretože ten jarný pel s platanou spôsobuje vážne dýchacie problémy, aj podráždenie očí. No už a potom je tu tá druhá časť obyvateľov, ktorí zase sú nespokojní kvôli tomu, že hovoria, že sa týmto vyrúbávaním platanov, plataneros, ako sa to tu nazývajú tieto stromy, tak hovoria, že príde mesto o svoj tradičný charakter, pretože tieto platany s mohutnou korunou sú historickým symbolom barcelonských ulíc. Veľmi veľa ich je napríklad vo štvrti Eixample. A čo je tiež nemenej dôležité, poskytujú veľmi dôležitý tieň počas horúcich letných mesiacov. Každopádne mesto Barcelona ubezpečuje, že tá výmena 24 tisíc stromov nebude nejaká veľmi urýchlená, ale bude sa konať v priebehu nasledujúcich 10 rokov a bude to také postupné.
3: No a čím vlastne plánuje barcelonská radnice ty pokácené platany nahradiť?
6: Platany majú nahradiť odolnejšie a menej alergénne druhy, ako napríklad brestovce typu chakarandy, to sú také veľké stromy s fialovými kvetmi, alebo aj Melie. Na tých ikonických miestach, ako je napríklad známy bulvár La Rambla alebo Passage de Gracia, tak tam ich práve kvôli tej historickej a kultúrnej hodnote, o ktorej som predtým hovorila, zachovajú. Ono hlavne ide vedeniu mesta o to, že v súčasnosti platany predstavujú takmer 28% mestských stromov a mesto nechce mať takú veľkú závislosť od jediného druhu stromu a to aj preto, že to vlastne robí ten mestský ekosystém veľmi zraniteľným voči škodcom a rôznym chorobám. Takže cieľom tejto obnovy stromov je to, aby žiaden druh nepresiahol 15% z celkového počtu stromov.
3: Tak to byla naše spolupracovnice ve Španělsku, Lubica Zlochová. Děkuji, naslyšenou.
6: Pekný deň.
3: No a my na téma pilová alergie ještě navážeme. Naším hostem je imunoložka Jitka Petanová z Ústavu klinické imunologie a alergologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
3: Patří pil z platanu mezi agresivní alergeny?
7: Když se podívám na naše pacienty, tak ne. Ale je to dáno tím, že u nás těch platanů není zase tolik, byť jsou vysazovány v parcích a v různých zahradách, ale v porovnání s těmi jižními zeměmi, jako je právě Španělsko nebo jižní Francie, tak ty problémy naštěstí s platany nemáme.
3: No a jaké další pily, se kterými se setkáváme ve městě, jaké jsou skutečně hodně agresivní u nás?
7: U nás je to především bříza, která je dominantním stromem a zdrojem pilů z alergeny, protože jarní období. Bývá to většinou ten březen, duben, někdy až do začátku května nebo do poloviny května, kdy ji pak nahrazují trávy. A to je právě i období, kdy se uvolňují pilová zrna a alergeny i z těch platanů. Takže pokud náhodou u nás nějaký pacient má senzibilizaci, to znamená IgE protilátky detekované proti alergenům pilu platanu, tak ty jeho příznaky se většinou vlastně skryjí v tom období pilu břízy.
3: No a přispívá k nesnášenlivosti nebo k alergické reakci na pil a smog právě to všechno, s čím se ty pily mísí ve městě, to jest jaksi prašnost a tak dále?
7: Ano, přesně jste jmenoval faktory, které zhoršují potíže našich pacientů. Jsou to fyzikálně chemické látky, různé znečišťující prostředky, je to ta doprava, ale je to i ten stres ve městě, který bývá větší než někde na venkově, kde je větší klid.
3: Mimochodem, mě by zajímalo, jestli se to zkoumá, jestli ten smog a prach nějakým způsobem působí na ta pilová zrna, že třeba, já nevím, spouštějí silnější alergické reakce.
7: Bylo prokázáno, že vlivem partikulí, které jsou obsažené ve výfukových plynech, se mění povrchová struktura a zranitelnost pilového zrna. Snadněji se deponuje v dýchacích cestách. Více se z něj potom snadněji uvolňují ty alergeny, které potom vyvolávají ty potíže. Takže ano, jsou na to provedené studie a je to jednoznačně prokázáno.
3: No a jak vlastně třeba k pilové alergii lidí přispívá sucho, které donedávno bylo i u nás velmi dlouhé?
7: To sucho je velice nepříznivé pro pacienty, kteří mají pilovou alergii, protože ty pily nejsou odplavovány deštěm, nesplaknou se ulice, nesplaknou se auta, takže ten pil zůstává neustále jaksi připravený na to, že ho může kdokoliv při zvýšené prašnosti při větru potom vdechnout. Takže ve chvíli, kdy zaprší, tak naši piloví alergici si uleví.
3: No a pokud tedy zaprší jako teď, tak to snižuje tu dráždivost, protože ono to sice ten pil smije, ale já jsem zase slyšel, že třeba ty rostliny nějakým způsobem cítí ten příchod deště a vypouštějí dopředu víc pilu. Je na tom něco pravdy?
7: To se přiznám, že úplně nevím. To bych asi se dotázal dendrologů, kteří budou o těch rostlinách vědět něco více. Ale jednoznačně z hlediska těch klinických příznaků opravdu po dešti pilový alergik se cítí lépe. Problém je v tom, že část pacientů je senzibilizována nejenom na pily, ale třeba na alergeny vzdušních plísní. A těm je zase hůř po dešti.
3: No a dají se nějak dělat jakási jiná ještě preventivní opatření proti alergické reakci na pily ve městech, než je to kácení stromů?
7: Co se týká stromů, tak tam úplně mi to smysl nedává, protože ty stromy a jejich pily dolétají až desítky kilometrů daleko, takže když vykácíte strom, který máte před nějakou konkrétní budovou, tak tím vůbec neovlivníte množství pylu, který, nebo ne tak výrazně množství pylu, které je přítomné třeba v tom daném místě. Takže podle toho jsou různá místa, kde se takzvaná pilová služba, která sbírá množství pylu, vždycky je lokalizuje a podle toho daného okolí, tak to není bezprostředně jenom to, co je vedle té budovy, ale jsou to i stromy, které jsou vzdálené několik kilometrů až desítek kilometrů od nich.
3: Tak to by vás možná mohli měli poslouchat v Barceloně a třeba by zachránili ty platany, které tam jsou a jsou už vzrostlé a než vyrostou prostě ty, které ty stromy, co je nahradí, tak to možná bude trvat. No ale když se bavíme o tom vlastně, co postihuje lidi, můžou se nějakým způsobem chránit proti tomu, aby ten vliv těch alergií genů zmírnili?
7: Je to dáno určitým i režimovým opatřením. Zaprvé mohou nosit brýle tak, aby ty oči byly více chráněné. Respirátory asi v létě nikdo nosit nebude, ani v tom jarním období, kdy ty platany kvetou. Ale bylo by to i nepříjemné. Ale ten pohyb ve městě může být lepší třeba v nějakých časnějších hodinách, minimálně tady u nás, kdy ještě ty stromy neuvolnily tak velké množství pylu. To se nejvíce zvyšuje, ty koncentrace jsou nejvyšší kolem poledních hodin, kdy je teplo a potom v tom teplém odpoledni. Večerní hodiny už jsou zase spojené s tím, že ty koncentrace nejsou tak vysoké. Takže ano, kdyby Barceloněné chodili třeba dříve do práce, jako se chodí tady u nás, tak by možná nepřijeli tak exponováni těm pilům, jako jsou, když chodí do práce třeba až na 9. nebo na 10. hodinu.
3: Ano, měli by si přistat jako my, byli by na tom líp. A možná ještě by se mohlo, já nevím, pro všechny, nejenom Barceloněny, a, nebo pro nás, tak jako třeba omezit větrání, nebo prostě nechat i v noci okna zavřená, nosit sluneční brýle a tak dále.
7: Ta noc asi není tím velkým problémem, protože v noci právě ty koncentrace alergenů nejsou tak vysoké. Ale spíš by ta doporučení byla třeba přes ty polední hodiny a přes ty odpolední hodiny. Tam je problém, že jsou zvyklí zase, říkám, ty jižní státy jsou spojené s tím, že se tam dlouho obědvá, často se obědvá venku, takže jsou ti pacienti nebo ti obyvatelé jsou exponováni těm alergenům více. Tady u nás jsme zvyklí spíš se stravovat v uzavřených prostorách, ale také preferujeme, když je hezky, samozřejmě nějakou zahradní restauraci. Takže ano, i my si to stěžujeme, ale doporučení jsou taková, pokud ten pacient se pohybuje v nějakém prostředí, kde je víc pilu, tak aby potom vyměnil oblečení, opláchnul si i vlasy, osprchoval se. Co se týká těch hodin, už jsem je zmínila, takže večer a brzké ráno je spojené s tím, že těch alergenů opravdu je méně, takže tam se může věnovat více třeba sportu, běhu a tak.
3: Tolik imunoložka Jitka Petanová. Moc krát vám děkuji za vaše rady a postřehy a přeji hezký den.
7: Děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschledanou.
1: No, já myslím, že příště si zase pozveme někoho ještě, kdo by mohl to doplnit o to, jak jsou stromy důležité, třeba právě vzhledem k mikroklimatu ve městě, protože teď to Barceloněné vykácí a pak budou řešit, co v létě. Že?
3: Ano, ano, přesně. A jak jsem říkal, tak než prostě vyrostou ty další, kterými to nahradí, ano, tak to bude trvat desítky, možná stovky let.
1: No, tak... máme tedy náměty pro naše další vysílání, teď k tomu nejbližšímu. Pojďme se podívat do zahraničního tisku. Americké letectvo podniklo během noci dvě vlny bombardování Íránu. Na lety přišly po hrozbách prezidenta Donalda Trumpa, že Teherán příliš protahuje jednání. Írán odpověděl útoky na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Prohlásil také, že Hormuzský průliv je zcela uzavřený, což Pentagon popírá. O aktuálních událostech kolem války v Íránu píše blízkovýchodní tisk, který pročítal náš zpravodaj Štěpán Macháček. Jaké cíle podle blízkovýchodních médií zasáhly poslední boje mezi Íránem a Spojenými státy?
8: Asi nejlépe to shrnují stránky katarské televize Al Jazeera. Ty citují amerického prezidenta Trumpa, který uvedl, že během noci vyslala armáda na Írán 49 střel typu Tomahawk a že zasáhla i cíle pouhých 60 kilometrů od Teheránu. Al Jazeera cituje také druhou stranu, tedy íránské vedení, a to tvrdí, že následně zaútočilo balistickými raketami na základny s americkými stíhačkami v regionu. Žádná média zatím ale nepíšou, jaké jsou skutečné škody způsobené těmi nočními boji.
1: Na Blízký východ patří také Turecko, co tam píšou média?
8: Deník Turkish Minute se píše o podpisu dohod o dopravní a logistické spolupráci mezi Tureckem a Saúdskou Arábií a na nich je pro mě osobně nejzajímavější, že posouvají blíže k realizaci projekt moderní železnice spojující Turecko se Saúdskou Arábií přes Sýrii a Jordánsko, a to ve stopě historické hidžánské dráhy, která dodnes funguje už jen v pár úsecích v Jordánsku jako nostalgická úzkokolejka. No a větší část té hidžánské dráhy před více než stoletím záměrně poničili beduínské jednotky vedené známým britským agentem plukovníkem Lawrencem, tedy známým jako Lawrence z Arábie.
1: Tolik tedy náš zpravodaj Štěpán Macháček, který pročítal blízkovýchodní noviny.
9: A my se teď podíváme ve 9:15 a minutu a půl k tomu, na to, co se děje ve světě i doma. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku íránské armády po celé zemi. Čeští poslanci se mimořádně sejednou dnes poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolené z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny. A ceny ropy se dnes v reakci na nové údery Spojených států na Irán zvýšily, později však růst zmírnil. Severomorská ropa Brent si kolem 8:45 středoevropského času připisovala zhruba 0,5% a pohybovala se v blízkosti $93.60 za barel.
1: Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze má nový pavilon transfuzní medicíny. Sídlí v přestavěné historické budově z počátku 20. století a nese jméno významného českého hematologa Pavla Klenera. Nabízí nejen nové technologické vybavení, ale i lepší zázemí pro dárce krve, pacienty s poruchami krvetvorby i zdravotníky.
10: Dobrý den.
11: Tady se nacházíme na odběrovém sále, kde vlastně pacient daruje plnou krev.
10: Říkáme Jan Loužil, přednosta transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze.
11: Myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu, kdy budova je velmi funkční a jak pro personál, tak pro dárce příjemné prostředí. Nyní naše oddělení je v jedné budově, takže nemusíme přebíhat z budovy do budovy. Krev teda výtahem si jde o patro níže a tam se zpracovává.
10: Nahlédnu, to je ten nový výtah.
11: Tohle je výtah nákladní jako pro krevní přípravky a tak máme, což je také velké zlepšení, že tato budova neměla výtah až do nejvyššího patra, takže nyní je to 3-patrová budova a výtah propojuje všechna patra, je bezbariérová, propojená s dalšími budovami.
10: Máte 2 nové výtahy. Jste tam vlastně před malou chvílí jednu tašku s krví vložila.
12: Ano, ano.
10: A odjelo to teda dolů ke zpracování.
12: Ano, tam máme centrifugy, tam se ty krve položí, hodinu odpočívají a pak se dávají do centrifugy stočit.
10: Kamila Poštolková, sanitářka z transfuzního oddělení.
12: Nemusíme tu krev vlastně v těch taškách nosit jako schodek dolů a to nám to ulehčí teda vlastně jako záda.
10: Vy jste teda přišel právě na odběr krve?
13: Ano.
10: Jste prvodárce nebo chodíte?
13: Ne, pravidelně? Dlouho pravidelně chodím. Nepamatuju si, kdy jsem byl poprvé, už je to dávno.
10: Je všechno v pořádku?
13: Jo.
10: Kolik dárců sem přijde třeba během dne?
12: Je to různý. Největší nápad je vždycky v pátek.
10: Říká Michaela Hamouzová, všeobecná sestra.
12: To chodí nejvíc a jinak jak kdy, no, někdy mezi 10 a 20. Odebírá se 450 ml, odběr by měl být hotový do 10 minut.
10: Vy vlastně využíváte pro ty, řekněme, těžce nemocné pacienty, mají nejrůznější třeba leukémie a tak dále.
11: Ono jde o to, že právě tyhle těžcí hematoonkologičtí pacienti často v rámci léčby potřebují zejména červené krvinky a krevní destičky. Tím, že léčíme relativně hodně pacientů, i se u nás transplantuje, ta spotřeba je relativně veliká, takže opravdu naši dárci jsou klíčoví, bez nich bychom nemohli pracovat.
10: Takže opouštíme odběrový sál a vydáme se teda dolů.
11: Vydáme se do výroby.
10: Podotknu, že nás doprovází Jan Loužil.
11: Nacházíme se v místnosti, kde vlastně tím výtahem si jede plná krev na výrobu. Slyšíte možná hluk klimatizace. Plná krev se následně vloží do těchto velkoobjemových centrifug, kde se centrifuguje. Dojde k oddělení 3 základních složek, červených krvinek, krevních destiček a krevní plazmy.
10: Vcházíme do další místnosti.
11: Tady už vlastně naše zařízení další jsou mrazící boxy, chladící boxy.
10: Termobox.
11: To se říká termobox a třepačka. Třepačky my potřebujeme na krevní destičky, protože ty destičky mají tendenci se zhlukovat. Musí být takzvaně na těch třepačkách.
10: Nasadí vám ta teplota tady 20,6 a
11: 21,7. Všechno je monitorované, je to napojené na počítače, když teplota klesne, máme alarmy, naši zaměstnanci to řeší, tohle je všechno hlídané.
14: Tady máme chladící box,
11: v chladícím boxu jsou červené krvinky, protože červené krvinky jsou v teplotě od 2 do 6 stupňů.
10: Chladová komora.
11: Můžeme jenom nakouknout.
15: Vysí tam sáčky.
11: Je výsledný produkt s červenými krvinkami. Tady je expedice, toto místo zajišťuje to, že vydáme kompatibilní krev příjemci. Sem už přijde zřízenec našeho lůžkového oddělení a vyzvedne si krvinky, které už donese na sesternu a ty během chvilky kapou našemu pacientovi.
16: Dodává hematolog a transfuziolog Jan Loužel. Rekonstrukce historické budovy stála včetně nového vybavení necelých 200 milionů korun z Ústavu hematologie a krevní transfuze Andrea Skalická, Český rozhlas.
9: A teď v Ranním plusu, ale vlastně i kdekoliv jinde, je za 9 minut 9 hodin. Nákup provozovatele klíčových přepravních plynovodů Net4Gas mohl být podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO silně předražený. Je přesvědčený, že se to následně promítlo i do vysokých cen plynu. To ale rozporuje energetický regulační úřad. Poradenská služba KPMG teď prověřuje podmínky, za kterých stát firmu v roce 2023 převzal.
17: Výsledky auditu by mohly být ještě v létě, říká Hana Klímová, mluvčí státní firmy ČEPS, která Net4Gas vlastní.
18: Dokončení auditu se očekává v řádu několika týdnů.
17: Audit si objednal ministr průmyslu Karel Havlíček.
19: Jednalo se o ztrátovou firmu a ona se vlastně přes breakový bod, čili do zisku, dostala jenom proto, že se to promítlo do cen regulované složky plynu. Jinými slovy, zaplatí to firmy, zaplatí to spotřebitele. No to je prostě peklo.
17: Zdůvodnil kontrolu v rozhovoru pro Český rozhlas. Náklady na převzetí firmy státem po odečtení hotovosti na účtech podle něj dosáhly až 35 miliard korun. Z toho 33 miliard připadá na převzetí dluhů společnosti. Bývalí majitelé dva zahraniční penzijní fondy inkasovali 5 miliard korun formou kupní ceny a stát za ně převzal i vratku 3 miliardové zálohy na dividendu.
19: Takže ta firma byla silně předražená, jednoznačně. Lítaly špunty u těch fondů, které dostali vlastně vše, co potřebovali. Ještě navíc bonus 5 miliard navíc, no to je úplně šílené. A my to chceme zkontrolovat.
17: Podle Havlíčka by lidé prostě měli vědět, jestli se nedal Net4Gas získat za polovinu nebo čtvrtinu. O tom ostatně dříve mluvila i firma EPH miliardáře Daniela Křetínského, která se o společnost také zajímala. Vláda premiéra Petra Fialy z ODS v roce 2023 ale přijala požadavky akcionářů s tím, že se obává bankrotu firmy. Ten by sice část jejich dluhů za rozvoj plynovodů smazal, vzhledem k vlastnictví kritické infrastruktury, zároveň však mohl ohrozit energetickou bezpečnost Česka. Firma spadla do problému kvůli tomu, že přišla o drtivou většinu svých příjmů, když koncem roku 2022 přestal v souvislosti s válkou Ruska na Ukrajině proudit do Evropy ruský plyn. Pokyn k nákupu dal prostřednictvím státního správce elektrických sítí ČEPS ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela ze STAN. Oprávněnost ceny mu tehdy potvrdili hned tři renomovaní auditoři společnosti EY, Citigroup a Grant Thornton. I jejich posudky má ale audit přezkoumat.
19: Protože jestliže ten posudek je založený na výnosovém pohledu a na tom, že se mi to vrátí, když zvýším cenu plynu, no tak takhle vám udělám jakýkoliv závěr.
17: Poplatek za služby Net4Gas skutečně v posledních letech vzrostl. Pro velké a střední firmy měl na konečné ceně v roce 2022 podíl 1,7%. Letos je to už skoro 5%. U domácností šlo o růst z 1% na 3%. Ceny ale určil nezávislý energetický regulační úřad, a to v souladu s energetickým zákonem, říká mluvčí úřadu Michal Kebort.
20: Jde o úhradu oprávněných nákladů, tedy nákladů přímo spojených s provozem, údržbou a rozvojem soustav. Regulované ceny musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý provoz soustav.
17: Důvodem zdražení plateb pro Net4Gas nebyla podle Keborta kupní cena, ale zmíněný výpadek miliardových příjmů firmy kvůli absenci přepravy ruského plynu a také výrazný pokles domácí spotřeby plynu v krizových letech, kdy poplatky za menší objem dodávky pak musí pokrývat celou kapacitu potrubí.
20: Při stanovení regulovaných cen ERÚ nezohledňuje vlastnickou strukturu společnosti ani způsob jejího financování, tedy nezohledňuje kupní cenu, zadlužení konkrétní společnosti a podobně.
17: Kebot dodává, že úřad navíc snížil celkové povolené výnosy Net4Gasu, které se promítají do cen, z více než 10 miliard korun v roce 2022 na zhruba polovinu. Bez ohledu na výsledky auditu podle ministra průmyslu Karla Havlíčka stát nezvažuje prodat část firmy, aby případně získal něco z vynaložených prostředků zpět. Net4Gas má zůstat státní. Jana Klímová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu.
15: Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Zdravotní stav siamských dvojčat, která se v úterý narodila v Bratislavě, je dobrý. Ve stabilizovaném stavu je i jejich matka, řekl to ředitel Národního ústavu dětských nemocí Peter Bartoň, podle kterého čeká dnes sestry první operace. Slovenská medicína zažila jen 3 podobné případy a porod srostlých holčiček proto provázely náročné přípravy. Další podrobnosti má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
21: Dobrý den.
1: Dominiku, co o těch dvojčatech víme?
21: Například to, že samotní rodiče, to, že čekají siamská dvojčata, zjistili až poměrně pozdě. Podle lékařů to bylo až po prvním trimestru těhotenství. Samotný porod byl císařským řezem a podle odborníků se obešel bez komplikací. Tým expertů zatím nezná kompletní zdravotní stav narozených holčiček. Jasné ale je, že jsou srostlé v oblasti pánve. Každá má své srdce, plíce a taky ledviny. Jestli mají například společné orgány v břišní dutině, to zatím není jasné. Dnes je proto čeká první operace, ta bude zaměřená na diagnostiku. Lékaři budou navíc věnovat pozornost taky oblasti trávící a vylučovací soustavy. Miminka se totiž narodila předčasně a nemají vyvinutý konečník. Lékaři jim tak budou muset nejspíš vytvořit vývod. Ještě jim taky plně nefunguje dýchání a trávení, například jejich krevní oběh, ale podle expertů funguje dobře.
1: Jak se slovenští zdravotníci na ten komplikovaný porod připravovali?
21: Předcházelo mu dlouhodobé plánování, děvčátka se tak proto nenarodila v porodnici na bratislavských Kramároch, ale v Národním ústavu dětských nemocí, a to i přesto, že areál instituce nemá vlastní porodní sál. Celý zákrok se tam přesunul kvůli tomu, aby se křehké holčičky nemusely náročně stěhovat mezi jednotlivými odděleními a budovami. Zvláštní podmínky se podle neonatoložky Dany Dolníkové přece jen podepsaly na péči o matku.
22: Tyto podmienky boli vytvorené viac pre deti ako pre to, aby sme vedeli nejakým spôsobom bondovať matku a dieťa. Tie priestory boli vytvorené prvýkrát pre takýto spôsob pôrodu, ale už sme o tom hovorili s gynekologmi, že mamina ako náhle bude schopná po cisárskom reze, takže by sme radi, aby sa videli, navštívili a poskytli sme im nejaký spoločný čas.
21: Podle odborníků rodička zotaví rychle.
22: Ale už jsme o tom hovorili s gynekologmi, že mamina ako náhle bude schopná po cisárskom reze, takže by sme radi, aby sa videli, navštívili a poskytli sme im nejaký spoločný čas.
21: Podle odborníků rodička zotaví rychle.
1: Siamská dvojčata se ani na poměry světa nerodí moc často. Kolik takových případů tady na Slovensku a v Česku známe?
21: První zdokumentovaný případ siamských dvojčat v Česku sahá do druhé poloviny 19. století. V jižních Čechách se tehdy narodily sestry Josefína a Růžena Blaškovy, taky srostlé v oblasti pánve. Dívkám se vyhnuly větší zdravotní komplikace a dostalo se jim taky dobrého vzdělání. Staly se z nich hudebnice a estrádní umělkyně, které procestovaly západní Evropu i Spojené státy. Osudným se jim stal těžký zápal plic jedné z nich, lékaři jí nedokázali pomoct, no a druhá sestra odmítla nadějně vyhlížející návrh na chirurgické oddělení a zemřela proto na následnou otravu krve, když jim bylo 44 let. Taková smutná zajímavost je i to, že o sestrách píše i dobový Otův slovník nauční, a to konkrétně pod heslem zrůdnosti.
1: No a jak vypadaly ty novější případy?
21: V roce 1980 lékaři v Hradci Králové úspěšně oddělili chlapce srostlé v opačné poloze se společnou hrudní kostí a propojenými játry. Díky zákroku ale mohli vést normální život. Další úspěšné operaci provedli chirurgové taky v roce 2000 ve slovenské Rožňavě. Operace se naopak nezdařily v Bratislavě v letech 2007 a 2009, kdy po náročných zákrocích orgány srostlých sourozenců selhaly.
1: Tak já doufám, že tento případ, který teď sledujeme, bude mít pozitivní vyznění, že nám o něm třeba řekne něco víc zase Dominik Tesár. Díky.
21: Hezký den.
9: A jenom malé upozornění na náš dopolední program. V 11:30 začíná Interview Plus. Hostem bude Julian Nagele, americký novinář, který mimo jiné působil v misi OSN v albánském Kosovu. Nespokojení Albánci protestují proti vládě premiéra Edího Ramy. I o tom s ním bude mluvit Petr Vizina.
1: I v 9 hodin máte na přijímačích Ranní Plus, ve čtvrtek 11. června vás jim vedou Tomáš Pavlíček
9: a Šárka Feniková.
15: Český rozhlas Plus.
9: Několik témat, kterými závěrečnou část naplníme. Jaké tresty můžou padnout v Německu za nelegální vyvezení odpadu na české území?
1: Objasní se na mimořádné schůzi sněmovny, zda je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu?
9: A nakolik může zkomplikovat zápasy fotbalistů na mistrovství světa řídký vzduch ve vysokých nadmořských polohách?
0: Mezi 70. a 90. minutou zápasu uvidíme dopady nadmořské výšky, křeče, závratě i zvracení.
1: A kdo dnes připravuje zprávy?
9: No přece Ondřej Látal.
2: A přeju dobrý den. Poslanci budou v poledne jednat o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s hnutí ANO a o dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice kvůli tomu nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropa.

0: Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
1: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku. Takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
0: Pokud by Evropská unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Detaily chystáme v Ranním plusu po zprávách. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy budou třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku, anebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun za rok. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory anebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Rusko v noci znovu zaútočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti je podle guvernéra Ivana Fedorova nejméně 8 lidí zraněných. Poškozená je taky tamní infrastruktura. Naopak ruské úřady hlásí za noc sestřelení 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji se po úderu bezpilotních letounů rozhořela ropná rafinérie Afipsky. Požár je už uhašený, na místě nejsou zranění. Spojené státy znovu zasáhly Irán. Tentokrát zaútočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo útok za ukončený. Prezident Donald Trump hrozí, že pokud Irán nepřistoupí na dohodu, útoky dnes v noci obnoví.
3: Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly dnes v noci přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, komunikační sítě a vojenské sledovací kapacity po celém Iránu. Donald Trump z Bílého domu řekl stanici Fox News, že americké síly vypálily 49 střel Tomahawk. Některé z nich dopadly jen 65 kilometrů od Teheránu. Trump hodlá bombardování pokračovat, dokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: V bavorském Weidenu dnes začíná soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel firmy Rode International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. Ten pak nelegálně uložili v Jiříkově na Bruntálsku a taky v Brně, Horních Heršpicích. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 66. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily několik zákonů najednou. U toho proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
4: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
0: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité anebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut, celkem za necelých 50 tisíc korun. Mexičané jako první národ přivítají už po třetí v historii fotbalové mistrovství světa. To letošní pořádají společně s Kanadou a Spojenými státy. Slavnostní zahájení na programu dnes večer na Aztéckém stadionu v Mexico City. Před úvodním duelem turnaje mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou. Nadšení Mexičanů je ale omezené, vysvětluje tamní historik fotbalu Carlos Calderón.
5: Ano, jsme na to hrdí, ale zároveň je tenhle šampionát trochu zklamání. Viděli jste ty přemrštěné ceny. Je to nejdražší mistrovství světa v historii, takže na jednu stranu se těšíme, ale vstupenky jsou tak drahé, že to není pro nižší ani střední třídu. Jsou pro bohaté, pro politiky, pro influencery, takže za stolik senzace ten turnaj kvůli těm cenám nepůsobí. Podíváme se na to v televizi a můžeme to jít s turisty oslavit do barů a restaurací.
0: Embares. Čerstvá doprava v ranním plusu na D1 je teď pomalý provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy před omezením na kilometru 196 od Domašova z kilometru 168 postojíte asi 20 minut. Ucpává se D5, příjezd do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné z kilometru až z 8. kilometru, z 5. kilometru až na Pražský okruh zdržení přes 20 minut. Na D8 jsou kolony za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem. Na 4. kilometru je omezení a taky nehoda. Kolona je asi na čtvrt hodiny. Stojí se od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru. V Praze pokračuje ranní špička. Silný provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu ve směru na Smíchov. Ve Strakonické zdržení od Lahovického mostu asi na čtvrt hodiny. Navíc v nájezdu na Barandovský most stojí taky nepojízdné auto a objíždí se to. 20 minut se jede v koloně i z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Kolony jsou na Štěrbohlovské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici, tam zdržení asi půl hodiny od obchodního centra IKEA k Europarku. Ucpává se taky Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, zdržení 25 minut. Tradičně je zaplněná i oblast Libně směrem do centra. A na magistrále je hodně plný příjezd z jižního města, kolona je z Pankráce až do Legerovy za Nuselský most, čekejte tam 20 minut navíc a dobře dojeďte. Dnes čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, během odpoledne se vyskytnou četné přehánky a nebo i bouřky. Večer pak srážky většinou ustanou, oblačnosti ubyde. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy naměří až 20, na horách nejčastěji kolem 9 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
6: A teď máme 9 hodin a 8 minut. Stovky tun kusů letadel a další převážně plastový materiál to obsahoval odpad, který do Česka vyvážela německá firma Rod International, například do Jiříkova na Bruntálsku nebo na jih Brna. Dva muži kvůli zakládání těchto nelegálních skládek dnes stanou před soudem v Hornofalckém Vajdenu. Podrobnosti teď přímo od skládky v Brně přidá reportér Šimon Franc. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Z čeho přesně žalobce oba muže viní?
7: Obžalovaní měli v letech 2024 a 2025 vyvést do Česka asi 600 tun odpadu. Část z něj měla být nebezpečná. Před soudem ve Vajdenu stane jednatel firmy Rod International, která skončila v insolvenci, a také jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Hlavní líčení začíná zhruba teď, mělo začít v 9 hodin v Německu. Soud zatím naplánoval 12 jednacích dní. Část odpadu mezi tím po dohodě s českým rezortem životního prostředí na vlastní náklady nechala odvést vláda bavorské Horní Falce, kde ta zmíněná firma působila. Několik desítek tun tu však pořád zůstává, tedy v Horních Heršpicích na jihu Brna. Když jsem se díval přes plot na jeden z těch pozemků, kam odpad zaváželi, stále tam zůstává různý plastový materiál, jsou tam folie zamotané do cívek, desky a další podobný plastový materiál.
6: No a proč ten zbytek německá strana neodvezla?
7: Nepodařilo se k němu totiž dohledat dokumenty, které by ten odpad s firmou spojovaly. Byť jde na první pohled o stejný typ odpadu, který už hornofalská vláda nechala odsud odvést. České ministerstvo životního prostředí stále pracuje na tom, aby původ odpadu dokázala, a podařil se tak jeho kompletní odvoz. To už se ostatně podařilo ve zmíněném Jiříkově na Bruntálsku. Ještě doplním, že případu se věnuje i policie České republiky. Kriminalisté v souvislosti s odpadem obvinili další 4 lidi a stejný počet firem.
6: No a tihle lidé a firmy se taky měli podílet na dovozu odpadu?
7: Je to tak, 4 muže z Česka policisté viní z neoprávněného nakládání s odpady. Podle kriminalistů jednali jako organizovaná skupina s jasně vymezenými rolemi. Jeden muž měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa uložení. 4 firmy pak podle obvinění zajišťovaly přepravu odpadu pomocí asi 30 kamionů. Ještě doplním, že majitel firmy, který dnes stane před soudem v Německu, je obžalovaný i z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Několik zaměstnanců jeho firmy podle Vajdenské prokuratury utrpělo újmu na zdraví, protože muž nenechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl.
6: Tak tolik přímo z Brna od skládky reportér Šimon France. Děkujeme, naslyšenou.
7: Hezký den, naslyšenou.
8: V 9 hodin a 11 minut přidáme v Ranním plusu další informace. Ochrana českých občanů před placením rizikových dotací Agrofertu. To je doslovný název první ze dvou mimořádných schůzí, které dnes čekají poslance. Nechala ji svolat opozice a začne v poledne. Poslanci by měli debatovat o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a o dotacích pro skupinu Agrofert. Svolání druhé mimořádné schůze zase iniciovala vládní koalice. Už po několikáté se pokusí ukončit druhé čtení novely stavebního zákona. Podrobnosti teď přidáme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
8: Pojďme tedy postupně. O čem chce opozice mluvit na té první mimořádné schůzi, na které se poslanci sejdou v poledne?
9: Žádá pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet, pokračuje šéf poslanců opoziční KDU ČSL Marian Jurečka.
10: Protože v tento okamžik, pokud to vyplácení bude pokračovat dál, Evropská unie nám to nebude proplácet, tak to znamená až 2 miliardy korun výdajů navíc, které nelze krýt žádné rozpočtové kapitoly ani z vládní rozpočtové rezervy. To znamená, i pro tento docela důležitý moment je na místě, aby se ta diskuze tady v poslanecké sněmovně k tomuto opravdu vedla.
9: Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD se chystá v úvodu této mimořádné schůze vystoupit ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
1: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku, takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
9: Okamura si nemyslí, že koaliční většina umožní schválit program schůze, a tak budou zřejmě moct vystupovat jen poslanci s takzvaným přednostním právem, což jsou třeba předsedové stran a poslaneckých klubů, nebo právě taky ministři. Sám premiér a šéf ANO Andrej Babiš opakovaně říká, že vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Na mimořádné schůzi navíc nejspíš ani nebude, má naplánovanou návštěvu Plzeňského kraje.
8: Ve 3 hodiny odpoledne každopádne začne další mimořádná schůze. Tentokrát jej svolala vládní koalice a na programu je znovu druhé čtení novely stavebního zákona. Pokolikáte už?
9: Bude to čtvrtý pokus o dokončení druhého čtení. Podle předkladatelů má novela zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO tím chce vláda mimo jiné prohlásit bydlení za veřejný zájem.
11: Veřejným zájmem nebo tou strategickou stavbou státu budou stavby pro hromadné bydlení nad 10 000 metrů čtverečních, s tím, že to musí být stavby, kde bude převažovat trvalé bydlení obyvatel. Tyto stavby nebude možné pro ně například vyvlastňování, jako je u jiných strategických staveb státu.
9: Návrh počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Současná opozice, která v minulém volebním období prosadila stávající model úřadů pod obcemi, i proto normu odmítá, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
12: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik, totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít. Máme odezvu z území, že snad jen 25% lidí, 25% odborníků, kteří dnes o stavbách rozhodují, by se vydali na ten nový stavební úřad. To může ochromit vydávání stavebních povolení v Česku. To je jeden z nejvážnějších problémů.
9: Navíc kritizuje opozice i to, že návrh není vládní, ale poslanecký a na rozdíl od vládních návrhů tak neprošel standardním mezirezortním připomínkovým řízením a nevyjádřila se k němu legislativní rada vlády. Podle kuloárových informací tak zřejmě bude i dnešní jednání dlouhé.
8: Dvě mimořádné schůze, které dnes čekají poslance, jsme probrali s Lucí Machartovou z domácí redakce. Děkujeme.
9: Naslyšenou.
6: A teď, co se děje? Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Iránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku iránské armády po celé zemi. Evropská centrální banka dnes pravděpodobně zvýší základní úrokové sazby. Stala si by se tak první z největších centrálních bank světa, která k tomuto kroku přistoupí od chvíle, kdy eskalace konfliktu na Blízkém východě z konce února vyvolala krizi na trhu s energiemi. A český prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem za ANO. Předmětem jednání bude podle informací Hradu otázka dlouhodobé stability financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče anebo řešení nedostatku lékařů, zejména primární péče v některých regionech.
8: Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Emisní povolenky pro domácnosti, jak se někdy systému ETS 2 říká, protože zahrnují vytápění budov a emise ze silniční dopravy, by měly začít platit v roce 2028. Mezi hlavní úpravy, které už dřív schválil Výbor pro životní prostředí, patří zastropování ceny povolenky na 45 eurech za tunu CO2 nebo vynětí obytných budov ze systému do doby, než se podaří dekarbonizovat jejich provoz. Jak uvedl analytik Českého rozhlasu se zaměřením na Evropskou unii Viktor Daněk, shoda na úpravě systému ETS 2 neznamená, že teď už se na nastaveném systému nic měnit nebude.
13: Jednak už v té předchozí úpravě europoslanci požádali Evropskou komisi, aby právě začala pracovat na tom možném vynětí rezidenčních budov z toho systému dočasném. Takže to je jedna taková zaražená noha ve dveřích, řekněme. A samozřejmě tam není žádné omezení, proč by se kdykoliv k tomu ještě Evropská komise nemohla v budoucnu vrátit. Naopak si myslím, že je to dost možné.
8: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO v dubnu Českému rozhlasu Plus řekl, že vláda stále doufá, že ještě docílí odložení platnosti ETS 2 nebo v roce 2029 po nástupu nové komise jejich zrušení. To ale považuje zpravodajka návrhu europoslankyně hnutí STAN, které je součástí Evropské lidové strany Danuše Nerudová za nereálná. Europoslankyně zdůraznila, že už 17 států poslalo plány, jak budou čerpat ze sociálně klimatického fondu.
14: Právě proto je důležité, aby Česká republika urychleně předložila ten plán čerpání ze sociálně klimatického fondu, protože pro české občany je tam 52 miliard korun a už jsou země, kde občané mohou čerpat ty peníze, mohou si vyměnit kotel, mohou si zateplit dům. To prosím pěkně není případ České republiky, kde občané toto dělat nemohou. Čili vláda musí urychleně tady tento plán předložit, tak aby ho Evropská komise mohla schválit a naši občané mohli tady z těch 52 miliard korun už teď v tuto chvíli v roce 2027 před platností té směrnice, protože tam je právě to, že ty peníze jdou čerpat dopředu, tak aby je občané čerpat mohli.
8: Řekla Danuše Nerudová, europoslanec hnutí ANO, který je součástí frakce Patrioti pro Evropu, Ondřej Knotek, je k čerpání ze zmíněného sociálně klimatického fondu Evropské unie kritický. Nedává mu úplně smysl, že by domácnosti nemusely platit za neekologické vytápění a v ranním vysílání vysvětlil proč.
15: Ta moderní zelená technologie není levnější. Kdyby byla levnější, tak není potřeba dělat žádné dotace, žádné tvrdé legislativní cíle. Trh bych to vyřešil sám. Ten problém té transformace evropské, že na to tlačí příliš rychle, ty cíle nejsou reálné a ty zelenější technologie prostě zatím nejsou levnější. Takže možná, že Evropská unie by dala lidem na to, aby si to jednorázově pořídili, například to zelenější vytápění, ale ono by nebylo levnější, protože i přes tu emisní povolenku, prostě, kterou by neplatili, vyjde dráž.
8: Tolik europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek a tolik také téma, kterému jsme se věnovali po celé dnešní ráno.
6: No ale máme tady ještě další téma, které jsme už dnes probírali ve výšce více než 2200 metrů nad mořem. Začne dnes utkání Mexika s Jihoafrickou republikou mistrovství světa ve fotbale. Slavný aztecký stadion v Mexico City se tak stane prvním, kde se bude hrát už třetí šampionát v historii. O 700 metrů níže a 500 kilometrů západní v Guadalajaře vstoupí do turné i čeští fotbalisté proti Koreji. S řídkým vzduchem se budou vyrovnávat hráči na obou místech. Horší je to v Mexico City, kam Češi zamíří k utkání s domácími za 2 týdny. Už teď si účinky tamní nadmořské výšky vyzkoušel přímo v terénu náš zvláštní zpravodaj na Mundialu, což je španělský výraz pro mistrovství světa.
5: 7 hodin ráno, ale na tomhle místě v Mexico City už supí stovky a stovky běžců v hloučcích i samostatně.
16: Ten park má 3 části, v principu se tady můžete ztratit, zastrávit tady 2, 3, 4 hodiny bez problému.
17: Jaký je ten název, já ho nevyslovím.
16: Ten kopec se jmenuje Chapultepec, tedy Chapultepecký les.
17: A je tady i zámek.
16: Na něm pobýval po svém příjezdu císař Maximilián, náš habsburský.
17: Mým běžeckým parťákem je aklimatizovaný běžec, velvyslanec Česka tady v Mexiku, Tomáš Hart.
16: Ale pořád to člověk cítí bez ohledu na to, jak je tady dlouho, jakmile se člověk dostane domů, třeba do Prahy, a jde si zaběhat v šárce, tak absolutně pozná po prvních 100 metrech, jak krev je klidnější, lépe se dýchá, člověk má nižší tepovou frekvenci než třeba tady v Mexiku, kde jsme na nějakých 2200-2300 metrů. De facto teď jsme výše než kdokoliv v České republice.
17: Tak jdeme na to.
16: Je to vlastně, já tomu říkám, je to mexický Central Park.
17: Mexický Central Park, to je dobrý. Je pravda, že jako v New Yorku i několik věžáků odsud vidíme.

0: Jsem se vysprchoval a mířím na sraz do restaurace s Jorchanem Varelou. To je sportovní lékař, který se specializuje na fyzickou zátěž ve velké nadmořské výšce.
1: V restauraci běží v televizích fotbal a každý stůl je opatřený jednou vlajkou účastnické země letošního mundialu.
2: Not jenen bandera Čeka.
1: No. Alemána. Českou nemají, tak si sedám ke stolku s německou vlajkou.
3: Los efectos máximos de altitud ocurren entre el tercer y séptimo día.
4: Maximální účinky nadmořské výšky se projevují mezi 3. a 7. dnem a můžou trvat až do 10. dne, kdy se tělo začíná aklimatizovat. Proto existují ty dvě strategie. Přijet buď dlouho dopředu, nebo na poslední chvíli. Nadmořská výška nevadí sprinterům na 100 metrů, jenže fotbal se hraje 90 minut. Očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasu uvidíme dopady nadmořské výšky, křeče, závratě i zvracení. Ale je velký rozdíl hrát v Guadalajaře a v Mexico City, které leží o víc než 500 metrů výš. Myslím, že proti Koreji Češi nemusí nevýhodu vůbec pocítit, ale Mexiko bude mít nadmořskou výšku jako 12. hráče.
0: Vysvětluje Jorchan Varela, sportovní lékař, který mimo jiné spolupracuje s klubem Amerika, jedním z největších mexických fotbalových klubů. A nebude zřejmě náhoda, že mexický národní tým s hráči zvyklými na tyto podmínky, na velkou nadmořskou výšku, prohrál oficiální zápas na Azteckém stadionu jen 2x v historii. Teď tam zahájí letošní mundial zápasem proti Jihoafrické republice a v posledním zápase ve skupině ochutnají zdejší nadmořskou výšku také Češi. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: A my se ještě zdržíme na tomto kontinentu, odkud reportuje náš zvláštní zpravodaj. Pořady Českého rozhlasu plus portréty se v květnu věnují indiánským náčelníkům. Připomíná tento pořad původní obyvatele Ameriky, které příliv bílých osadníků vytlačoval z jejich původních území, kde se živili především lovem zvěře. Ke slavným indiánským bojovníkům patřil i legendární Geronimo, muž, který dodnes budí velmi rozporné emoce. Více o něm teď řekne David Hertl.
6: Geronimo je legendou. Když v roce 1874 zemřel apačský náčelník Košis, klíčová postava indiánského odporu proti zabírání půdy biložskými osadníky, stal se Geronimo jeho pomyslným pokračovatelem. Dalších 12 let přepadal biložské osady, americké vojáky i poštovní dostavníky a loupil střídavě na americké a mexické straně hranice. Vydobil si pověst neohroženého bojovníka, který chrání svůj lid, a pověstnou se stala jeho nepolapitelnost ve chvílích, kdy měl v patách i 3000 vojáků. Jenže nakonec si nadělal nepřátele i mezi Apači, jak říká historik Jan Adamec.
7: Z úst mnoha Apačů, těch přeživších, zaznívala kritika, která zaznívá vždycky směrem k těm výjimečným válečným hrdinům. No, to znamená, že oni svojí nerozvážností nebo bojechtivostí často přivedou do skázy i ostatní, kteří by třeba bojovat nechtěli nebo kteří by chtěli uzavřít nějaký mír. Takže Geronimovi bylo vytýkáno, že často unikal z těch rezervací a to mělo za následek vlastně ty trestné výpravy amerických nebo mexických vojsk, protože tím vlastně porušoval tu dohodu, že ti indiáni budou jenom v těch rezervacích. Samozřejmě byla tam ta kritika těch jeho útoků. Jo, to je vždycky, když máte prostě gerilovou válku, kde ti geriloví bojovníci životně závisí na podpoře domácího obyvatelstva, tak když oni spáchají nějaký útok, tak vždycky následuje nějaká odplata ze strany té armády. A ta odplata většinou zasáhne ale to civilní obyvatelstvo, protože ti vojáci, ti kombatanti jsou schopni vlastně utéct.
6: A to Geronimo schopný byl. Byl dokonce považován za šamana, kterému se vyhýbají nepřátelské střely, protože za celý život nebyl nepřáteli postřelen nebo zraněn. Ostatně pozoruhodný je jeho osud poté, co se v září 1886 s několika svými posledními spolubojovníky definitivně vzdal poručíkovi americké armády Charlesi Gatewoodovi. Geronimovi hrozilo, že bude vydán civilním soudům v Arizoně a obžalován ze zabití více než 2500 lidí. Ve Spojených státech se tehdy rozvinula diskuze, do které se vložil i prezident.
7: Tehdejší americký prezident Grover Cleveland na jednu stranu nebyl proti, no, že by byl jako Geronimo potrestán a spektakulárně popraven a byla by tak dáno v uvozovkách spravedlnosti nebo jen prosté pomstě. Ale nakonec spíš jako převážely ty pragmatické argumenty, protože jedna z úvah byla, že v případě, že bude ty vydán do té Arizony, tak k tomu soudu ani nedojde, protože tam hrozilo, že bude vydán davu a že bude linčován, tudíž nedojde k

0: spravedlivému soudu a Geronimo v té době už byl jako velká celebrita. Tu poslední dobu, kdy ho pronásledovala ta vojska, tak už sledoval celý americký tisk, takže z Geronima se stala celebrita a nebylo zárukou, že vlastně tenhle jeho status se neobrátí proti tomu soudu, nebo nějakým způsobem se prostě z Geronima nestane mučedník, takže nakonec bylo rozhodnuto, že bude prohlášen za válečného zajatce a tudíž bude držen v zajetí a vyhne se tomu civilnímu soudu.
1: Slavný indiánský bojovník tak dožil jako turistická atrakce. Pod dohledem vojáků prodával v tradičním oblečení své fotografie s podpisy a vyráběl různé suvenýry, především luky a šípy. Utržené peníze, a byl jich dost, propil a prohrál v hazardu. Opilý také spadl z koně do potoka, kde nastydl a zemřel. V americké kultuře je ale jeho jméno stále pojmem. Část Indiánů, ve Spojených státech žije asi 130 tisíc Apačů, ho uctívá jako hrdinu. Část ho má za padoucha a vojáci ho oceňují jako statečného soupeře. Když ale v roce 2011 pojmenovali akci na zneškodnění teroristy Usámy bin Ládina krycím jménem Geronimo, Indiáni protestovali.
0: Takže na jednu stranu chápu, že dědici jak původních obyvatel jsou rozhořčeni s tím, jak vlastně je ta památka na tu historickou postavu tak trošku vykrádána. Myslím, že se to odborně říká tomu jako kulturní expropriace, že vlastně přebíráte atributy té jiné kultury, ale už je nedáváte do toho kontextu. Berete si z nich jenom tu formální estetickou stránku. V případě Geronima jsou to třeba jako jeho vlastnosti. I jeho nepřátelé, i ti američtí vojáci uznávali, že prostě Geronimo je rovnocenný soupeř, odvážný, bojovný, tomu vlastně mohli upřít. Takže po jeho smrti oni mu vzali doslova ty vlastnosti a takzvaně si je přisvojili. Proto vlastně ty parašutisté mají to jméno Geronimo. Proto i z tohohle důvodu byl podle mě jeho jméno včleněno do názvu té operace. Nechci ovšem ani upírat, že i část jako mainstreamu si Geronima cení jako prostě autentické historické osobnosti.
1: Řadu dalších podrobností z Geronimova života řekne ve speciálu portrétů s názvem Indiánští náčelníci dnes po 20. hodině právě historik Jan Adamec. Do studia ho pozve a naslyšenou se těší David Hertl.
2: No a teď přemýšlím, jak by znělo moje jméno, kdybych byl Indián. No, já nevím, třeba mluvící hlava nebo starý měchýř, jako v tom malém velkém muži. Co ty?
3: Já bych byla náčelnice Velké oko.
2: O,
3: vykulené, jako, hlavně po tomhle vysílání.
2: Dobře, tak ale naše reálná jména jsou...
3: Šárka Feniková.
2: A Tomáš Pavlíček a my oba vám moc děkujeme, že jste poslouchali Ranní plus. Za chvilku už začne Pro a proti a budeme mluvit o tom, jak účinný bude migrační pakt. Diskutovat mají Jaroslav Bžoch a Jan Farský, oba europoslanci. A my vám přejeme hezký den.
4: I ode mě dobré dopoledne, je 9:30.
5: Český rozhlas plus. Zprávy.
4: Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a taky zjednodušit stavební řízení. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Teherán napřímo požádal o ukončení bojů. Íránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na íránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Izrael se podle něj posledních náletů neúčastnil.
6: Pentagon uvedl, že v noci ve dvou vlnách bombardovalo americké letectvo objekty po celém Íránu. Podle ústředního velení armády byla cílem radarová zařízení, komunikační systémy a protivzdušná obrana. Washington označil nálety za akt sebeobrany proti pokračující íránské agresi a ohrožování amerických jednotek a obchodních lodí. Írán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán po nočních vlnách amerických náletů prohlásil Hormuzský průliv za zcela uzavřený. Pentagon to ale popřel s tím, že nákladní lodě proplouvají dál. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
4: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu taky významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný poloostrov Krym. Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, kde začala platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko a nebo Dánsko. Devět hodin, skoro 33 minut, čas na dopravu ve zprávách dopoledního plusu. Na D8 jsou kolony za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem. Na čtvrtém kilometru pracují silničáři, navíc tam řeší i nehodu a kolona je teď asi na 20 minut od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí před kolonou u Ostrovačic na kilometru 178. Pomalu se pak pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. Ucpává se D5, příjezd do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné, už až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení přes 20 minut. V Praze postupně vrcholí ranní špička. Největší zdržení zůstává na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici, zdržení k Europarku asi půl hodiny. Po pojíždí stále kolona v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka. Čekejte 20 minut navíc. Navíc vázne provoz i v celém širší okolí, třeba v Libni ve směru do centra. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále, 10 minut se po pojíždí od Florence k muzeu a taky na Nuselském mostě směrem do centra. A zdržení je teď dopoledne i v Bělohorské obousměrně před Vypichem, zdržení z centra i do centra vždy na 10 minut. Dobře dojeďte. Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Během odpoledne se vyskytnou četné přehánky a nebo i bouřky. Večer pak srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty přes den 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy naměří až 20, v tisíci metrech na horách to bude nejčastěji kolem 9 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. To byly zprávy a tady už je čtvrteční Pro a proti.
5: Po několika letech vyjednávání zítra vstoupí v platnost migrační a azylový pakt. Měl by posílit ochranu vnějších hranic Evropské unie, zrychlit azylová řízení a zefektivnit návraty odmítnutých žadatelů. Ministr vnitra Lubomír Metnar ujistil, že Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity. Na jeho základě by se mělo pomáhat těm státům, které čelí zvlášť velkému migračnímu tlaku. Budou nová pravidla fungovat?
7: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu Jaroslav Bžoch. Dobrý den.
8: Dobrý den.
5: A europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Dobrý den i vám.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Začněme od vás. Co z vašeho pohledu přinese migrační pakt?
9: Z mého pohledu přesně to, co jsme od něho chtěli a co jsme říkali, že v něm je a že to není tak, ani tak migrační jako protimigrační pakt. Na hranicích povinné prověřování migrantů, aby prostě nemohli zaplavit Evropu a nespůsobili problémy, myslím, ty nelegální migranty, zrychlené azylové řízení, jasnější pravidla odpovědnosti jednotlivých států, zrychlení návratu neúspěšných žadatelů a solidaritu, protože nemůžeme chtít, aby ty vnější státy nebo ty hraniční státy nesly celou zátěž, když pomáhají všem.
5: Pane Bžochu, co migrační pakt přinese podle vás?
8: Tak migrační pakt, pokud se budeme bavit o té části, která půjde teďka v platnost, tak ta IT část, kde hraje hlavní roli systém Eurodac, tak ta samozřejmě nám dá možnost toho screeningu a to, abychom věděli o těch, kteří k nám jdou na legální cestu, abychom jich věděli více informací. Na druhou stranu pořád povinná solidarita a ostatní nástroje, které tam jsou a vzhledem tomu, že většina států ještě ani nezačala testovat například Eurodac, tak si myslím, že to k ničemu nepřispěje. Naopak to bude takový pull faktor pro další migraci, protože bez návratové politiky, kterou bohužel zatím nemáme, nám to nevyřeší vůbec nic.
5: Pane Farský, není to problém, že vchází v platnost migrační pakt, který vy jste tady označil za protimigrační, ale ještě nevejde v platnost to návratové nařízení?
9: Víte, já jsem to od spochybňovačů nebo odpůrců protimigračního paktu slyšel už roky, jak je k ničemu, jak vlastně pozvánkou pro migraci, jak, ať to byli politici ANO nebo politici SPD, toto šířili před volbami. Dneska, když vstupuje v platnost a vidí, že je funkční, že migrace do Evropy klesá, ještě než vůbec byl zaveden,
5: pane
9: že
5: Farský,
9: nesplnili svůj
5: se.
9: Slib, kdy říkali.
5: Teď jsem se v návaznosti tak, na to, co říkal váš kolega, ptal na návrat to nařízení, které zítra v platnost ještě nevstupuje, a to se právě týká toho efektivnějšího vracení odmítnutých žadatelů.
9: Zároveň tato vláda ANO, SPD a motoristů hned na svém prvním jednání odmítla, že žádný protimigrační pakt nechce, nebo migrační, jak mu říkají. Takže těhle řeči o tom, jak to nebude fungovat, jak je to k ničemu, ty posloucháme už roky, aby v závěru Česká republika, já jsem za to moc rád, že toto vláda udělala, je jedna z těch, které jsou nejlépe připraveni v Evropě na zavedení nových pravidel. Takže
5: Dlouhodobě. Pane Farský, neodpovídáte teď na tu otázku, kterou jsem vám položil v návaznosti na to, co říká pan Bžoch, že sice vstupuje v platnost migrační pakt, ale návratové nařízení ještě ne. Není to problém?
9: Bylo by fajn, kdyby to bylo daleko dřív, kdybychom to měli připravené dřív, ale vláda Petra Fialy a v tomhle primárně Vít Rakušan prostě tu práci odvedli až před několika lety. Vláda Andreje Babiše tady byla od doby migrační krize roku 2015, mohlo to být dávno hotové, ale i ta naše vláda byla ta, která to tehdy blokovala. Vláda Andreje Babiše, kteří říkali, žádný migrační pakt nechceme. Takže teď je to zpoždění, takže ti, kteří zatím stáli, když zároveň říkají, že je to pozdě, tak mluví víceméně k sobě. Oni byli ti, kteří to zdržovali a říkali, že je to špatně.
5: Pane Bžochu, připustil byste, že minulá vláda, vláda Petra Fialy, byla při projednávání migračního paktu konstruktivní, jak teď naznačil pan Farský, a že si díky tomu Česko do této normy prosadilo celou řadu věcí, které chtělo?
8: No, tak já bych s tím úplně nesouhlasil, protože právě byla vláda, která i měla tu šanci během předsednictví s tím něco udělat, tak vlastně schválila všechny věci migračním paktu, ale v té části, kterou máme dnes na stole, ale v části té návratové nařízení, tak to minulá vláda neudělala vůbec nic, protože to teprve teďka řeší rada, řeší to Evropský parlament. Teď jsme před schválením teprve té legislativy, tam vláda opravdu neudělala nic, protože minulá vláda se snažila pouze
5: Počkejte. Neprosadilo se Česko za minulé vlády do toho migračního paktu například právě to, co tady zmiňoval pan Farský, že se zefektivní návraty těch lidí, kteří v Evropské unii nemají právo na azyl?
8: A to si prosadili všechny státy, protože to pro ně bylo to gro toho, aby se to nějakým způsobem rozjelo, aby to fungovalo.
5: Tedy si to prosadilo i Česko, to připouštíte?
8: Tak samozřejmě bylo to Česko, které bylo součástí těch jednání. Jsme členský stát a u těch jednání jsme. Ale pokud se podíváme například na návraty ve čtvrtém kvartálu 2025, tak ten příkaz k opuštění EU dostalo necelých 118 tisíc lidí a z toho bylo vráceno necelých 34 tisíc lidí. Takže i tady v tu chvíli, kdy už nějaké systémy migračního paktu začaly fungovat, tak tady to je ten zásadní problém. A pan Farský navíc říkal, že ještě než začal migrační pakt platit, tak nám migrace klesá, ale to je samozřejmě uděláno úplně jinými opatřeními než tím migračním paktem.
5: Pane Farský, tak vy jste si opravdu jistý, že migrační pakt až zítra vejde celý v platnost a postupně už se implementoval v minulých měsících, jak řekl pan Bžoch, takže bude fungovat?
9: Tak, jak je dohodnutý, tak je v kompromisu samozřejmě evropských států. Ta velká migrační krize tady byla někdy v roce 2015. Od té doby dlouho trvalo, že lidé strašili migrací, pomáhalo jim to k výsledkům ve volbách, viděli jsme to i v Čechách, někteří to řešili. Řešili jsme to my a Česká republika byla jedním z lídrů, nebyla v davu a že to na ní spadlo. Vít Rakušan byl v té nejužší skupině, která dohadovala právě tak, aby ten migrační pakt, který teď přichází v účinnost, tak aby fungoval. A je to maximum dohodnutého a není to vůbec málo. Je to obrovský posun. Dokonce tak velký posun, že některé lidskoprávní organizace říkají, že se dostáváme na hranu toho, co bychom měli dělat. Ale já si myslím, že je to nutné ten posun udělat, protože my nedokážeme postarat se o všechny, kteří mají zájem v Evropské unii žít, protože jsme tím migračním cílem. Evropská unie prostě je nejbohatším regionem světa a je atraktivní. A dokud budeme takto atraktivní, tak budeme cílem.
5: Dobře, když tady migrační pakt takto hájíte, vysvětlete mi, prosím, proč, když se o něm hlasovalo ještě za minulé vlády, tak se Česko, reprezentované tehdejším ministrem vnitra, vaším spolustraníkem Vítem Rakušanem, zdrželo. Proč?
9: Já ho hájil i v tu dobu, hájím ho celou dobu, protože jsem ho na rozdíl od mnoha dalších četl. A viděl jsem, že to je protimigrační pakt.
5: Vít Rakušan ho nečetl.
9: Že je to kus řešení. A tehdy byla tak vyhrocená politická situace, že prostě se zdrželi v té situaci právě proto, aby té opozici, která od začátku říkala, jak je to něco, co zlikviduje Českou republiku a pozve migranty, tak aby jim ještě víc nenabili a tu vyhrocenou, tu strašící situaci a ty momenty, které tady šířili, tak aby ještě více nenafoukli. Takhle jsem to pochopil, ale já jsem toto celou dobu podporoval, ale vzpomeňme si na migranty v chalupách, vzpomeňme si, jak říkali, jak je to pozvánka pro migranty, jak nás zaplní. A já jsem do nekonečna opakoval v debatách, co v tom protimigračním paktu je a pořád se jen smáli a říkali, to tam není, aby dneska, když platí, tak zase říkali, že tam nejsou jiné věci, tak je potřeba je dodělat. No tak ať je dodělají. My jsme ten kus práce odvedli, tak ať pokračují v té dobré práci, kterou jsme dali, ale tahle vláda nastoupila a řekla, že ten celý migrační pakt odmítá, aby teď byla šampionem v Evropě v jeho přijetí. Teď lidem lžou a dělají z nich blbce.
5: Pane Bžochu, no možná poprosil bych vás oba o mírnější výrazivo, ale pokračujme. Pane Bžochu, dává to smysl, že na jedné straně váš ministr vnitra, pan Metnar, ujišťuje, že Česko je na ten migrační pakt plně připraveno? Na druhé straně to byla tato vláda, vláda Andreje Babiše, která krátce po svém nástupu ten migrační pakt odmítla.
10: Já jenom krátká reakce. Argument pana Farského, proč se Česká republika zdržela, je na úrovni jako mateřské školky. Ale teď k tomu paktu.
5: To nám možná vysvětlete, proč je to na úrovni mateřské školky, když už jste se k tomu dostal, abychom tomu všichni rozuměli?
10: Když říká, že se vlastně ministr Rakušan zdržel při tom hlasování kvůli tomu, aby nejitřil už takovou situaci, když na tom paktu pracoval, to mi přijde trošku absurdní. Samozřejmě je to jeho argument, ale nepřijde mi to úplně šťastné.
5: No, a když tedy jste se u toho zastavil, tak mi dovolte se vás ještě doptat. Není něco na tom, co vám namítal pan Farský, že vy jakožto hnutí ANO rozjitřujete ty vášně kolem migrace?
10: Já si to nemyslím, jako a to, že nám říká pořád druhá strana, že tím strašíme. No pojďme se podívat, co se v Evropské unii děje, jako nárůsty útoky nožem ve všech možných městech, ve všech možných zemích, nejenom u nás, ale ve Velké Británii. To prostě nevzniklo jen tak a to je na základě toho, že jsme nebyli schopni řídit migraci a na základě toho migračního paktu, který je dnes na stole, díky tomu, že tam je povinná solidarita, tak ani řídit schopni prostě nebudeme. A to je ten zásadní problém.
5: Ale
10: to není
5: povinné solidaritě dostaneme.
10: Stačí si otevřít média. Já bych jenom ještě, jestli mohu
5: odpovědět. Teď prosím k té mojí otázce, přesně, ano. Já děkuju, že vy mi sám připomínáte, to se mi často nestává.
10: To chápu. My jsme na to samozřejmě připraveni, ale musíme si zase říci tu pravdu, že pro nás je to hlavně o IT systému Eurodac, na kterém spolupracovali i minulé vlády, protože to pro nás byl systém důležitý. Stejně tak, jako pracujeme na ETIASu, systému VIS, EES a podobných, aby ta funkce tam byla. Ale máme tu situaci mnohem jednodušší, protože náš vstupní bod do České republiky ze třetích zemí je pouze jedno místo a to je letiště Ruzině. Takže oproti těm ostatním státům máme samozřejmě tady v tom mnohem jednodušší to, jak se na to připravit.
5: Dobře.
10: A není to pro nás taková složitost.
5: Myslím si ale, že tím úplně neodpovídáte na otázku, proč vláda Andreje Babiše krátce po svém nástupu migrační pakt odmítla.
10: Ano, protože jako celek, když se na to podíváme, tak největší roli tam bude hrát právě ta povinná solidarita. A my jste říkali, že se k tomu ještě dostaneme dál a s tím je prostě souhlasit nemůžeme, protože to přerozdělování nefungovalo v minulosti a když se podíváme na to nastavení toho Solidarity Poolu na rok 2026, tak je tam 21 tisíc relokací nebo 420 milionů euro podpory, které mají ty státy vyplatit. A dnes už víme, že některé státy, jako je například Francie, se s tím snaží vypořádat po svém, a to je to, že když jsem mluvil o tom, kolik relokací se nám povedlo a nebo nepovedlo, tak ty osoby, které se nepodařilo vrátit zpátky, tak už si ty některé státy chtějí započítat do toho svého půlu a tím samozřejmě to snižovat a ten význam v tu chvíli zase úplně mizí.
11: Tak zaměřme se tedy teď na ten princip solidarity, který by měl fungovat v rámci migračního a azylového paktu. Pane Farský, vy tento princip považujete za férově nastavený, že tedy země si budou moct vybrat, jakým způsobem budou pomáhat těm obzvlášť migrací vytíženým státům, tedy zda přemístí část žadatelů o azyl na své území nebo zda poskytnou finanční, případně technickou pomoc?
9: Já to považuji za správné řešení a přiblížím to na jednom, myslím, jednoduchém příkladu. Když bydlíte v činžovním domě a začne vám týct do střechy, tak to taky není odpovědnost půdního bytu, který by se o to všechno měl postarat a nést všechny náklady s tím spojené. Jednak proto, že ta střecha slouží i vám, a to i v té první chvíli, kdy se můžete tvářit, že teče jen do půdního bytu a k vám voda ještě nedotekla. Ale když mu s tím nepomůžete a střecha prostě se rozpadne, tak nakonec na to doplatí i váš byt v přízemí. A to je stejné s tou povinnou solidaritou. Prostě nemůžeme nechat tu všechnu odpovědnost a všechen nápor na těch hraničních státech, které jsou první na řadě, protože i to je i pro nás, tam odvádějí tu práci. A
11: dobře,
9: je úplně přirozené,
11: chápu,
9: že,
11: ale,
9: že se
11: ale
9: do toho zapojíme
11: a že
9: si můžeme vybrat, jakým způsobem.
11: Ale bude to fungovat?
9: My nastavujeme pravidla a ty pravidla jsou odsouhlasená státy. A tak předpokládám, že když státy budou dodržovat pravidla a nebudou vymýšlet nesmysly, tak to platit bude. Taková je dohoda, to je, jako kdybychom se ptali, jestli když zavedeme novou daň, jestli daně lidé budou platit. No budou. Budou, protože ta pravidla díky pravidlům funguje Evropská unie. I díky solidaritě funguje Evropská unie. A přišlo by mi nefér, kdyby migraci měli řešit jenom hraniční státy, protože to řešení pomáhá i nám. I my jsme migrací ovlivněni. A migrace bude v Evropě, dokud se budeme mít tak dobře v srovnání se zbytkem světa. Je to úplně přirozený pohyb, lidé jdou za lepším. A jediný, kdo v českých zemích dokázal vyřešit migraci, to jen pardon, dokončím, tak byli komunisti, protože tady svět udělali tak nesnesitelným, že z české země lidé utíkali, ale do ní nikdo nechtěl.
11: Pane Bžochu, když já se teď vypůjčím tu metaforu od vašeho kolegy, která tady zazněla, nedala by se celá Evropská unie přirovnat ke společnému domu, ve kterém dává smysl, abychom si navzájem vypomáhali, a tedy nedává smysl ten princip solidarity v rámci migračního paktu?
10: No, ono, kdyby Evropská unie, a já jsem jim velkým zastáncem, fungovala dokonale, tak kde státy řeší primárně zájem Evropské unie a ne své vlastní, tak by to samozřejmě fungovat mohlo, ale v tuhle chvíli to tak není. Navíc trošku pokulhává ten argument, protože pokud to tak je, tak já si nepamatuji, že by se Angela Merkelová, když prohlásila to slavné Wirtschaften das a pozvala se miliony migrantů ze Sýrie a podobných a dalších států.
11: Myslíte uprchlíků, kteří měli právo na azyl, protože utíkali před válkou.
10: No a jenže z toho se samozřejmě zvedla ta vlna nelegální migrace a to se taky nikoho neptala okolních států, jestli to opravdu zvládneme, jestli se na tom chceme podílet.
11: Ne, já jsem považoval za nutné doplnit, když jsem mluvil o Syřanech z důvodu toho, že tam probíhala válka.
10: Já tomu rozumím, ale bohužel my jsme byli svědky samozřejmě toho, že na Sýrii se nabalila právě ta velká vlna té nelegální migrace v tom, že samozřejmě ty, co k nám přicházeli nelegální cestou, tak pálili svoje doklady a všichni se vydávali za Syřany. A v tu chvíli se nás také nikdo neptal, jestli se na tom chceme podílet. A v tu chvíli bychom asi řekli, že takto velkému přílivu určitě nebudeme schopni odolávat. Takže ten argument trošku pokulhává. Ale já chápu to, co říká pan kolega Farský, ta solidarita je důležitá, ale v minulosti, kdy nám ji nikdo nenutil, my jsme jako Česká republika přispívali například do Fondu pro Afriku, kde jsme mohli rozhodnout o tom, kam ty peníze naše půjdou, kde budou pomáhat a kde chceme, aby pomáhali. V tuto chvíli, jak je nastaven migrační pakt takto, tak my, pokud bychom se dostali k tomu, že musíme za ty nepřijaté migranty platit, tak my budeme dávat peníze do společného balíku a vlastně už nemáme ani tu šanci rozhodovat o tom, kde ty peníze skončí. Což je další problém, protože jsme viděli v minulosti, že některé státy, které čerpaly tu finanční podporu, tak to byla černá díra na peníze. Takže proto si myslím, že to nebude fungovat. A když se vrátíme i k těm relokacím, které už jednou byly na místě, na ty povinné relokace, tak ani ty nefungovaly, ani státy, které se k tomu zavázaly, nebyly schopni ty migranty přerozdělit. Bylo tenkrát naplánováno nějakých 36 tisíc a nakonec i ty státy, které k tomu byly přihlášené, tak relokovaly asi nějakých 1500 a minimum toho, co bylo. Takže proto já si myslím, že v tomto případě to stejně fungovat nebude.
11: Ještě než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch a europoslanec hnutí STAN Jan Farský.
7: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Připomeňme v této souvislosti, že v tuto chvíli Česko nebude muset pomáhat v rámci migračního paktu podle principu solidarity těm migrací vytíženým státům, protože přijalo velký počet uprchlíků z Ukrajiny. Ale jak to bude, pane Farský, až se toto změní a Česko by začít pomáhat těm vytíženým státům mělo? Nebude hrozit, před čím teď varoval pan Bžoch, že ty peníze, které na tu pomoc Česko bude posílat, budou končit kdo ví kde?
9: Tam to přeci není jenom o financích. My si můžeme vybrat. My si můžeme vybrat, jak tu vlnu, která bude primárně náporem těch hraničních států, jak s ní pomůžeme. Můžeme pomoct technicky, když si nechceme pomoct finančně, můžeme pomoct nějakým jiným způsobem. Je to věc, kterou my si vybereme. A ta výjimka, kterou máme, o té jsme taky celé roky slyšeli, že vlastně ji nemáme a že nic takového není. Teď se ukazuje, že a všichni tak jako přecházejí. To přeci bylo samozřejmé. A moc rád jsem slyšel to plédování za společná řešení, tak abychom do toho mluvili evropsky. Ale to je přesně migrační pakt, protože dokud nebyl, tak to skutečně řešil stát vedle státu sám a bylo to náročné, nepříliš funkční a dost drahé. Je přeci daleko jednodušší, ale vnější chránit vnější hranici, než chránit všechny hranice uvnitř Evropy, hranice mezi Českem, Polskem, Slovenskem, Německem a mezi všemi dalšími Evropy. A ty je přeci chránit tu vnější hranici. Takže nám se to vyplatí, toto řešení.
11: A bude se nám to
9: tom,
11: jako Česku,
9: Schengen,
11: promiňte,
9: tak my na to doplatíme.
11: Bude se nám to Česku vyplácet i potom, kdy se na nás, jak vy říkáte, ta výjimka vztahovat nebude a kdy budeme muset pomáhat ostatním státům?
9: Jednoznačně. Protože my jsme součástí Evropy a my žijeme z Evropy a z toho, že je tady propojený trh, že můžou prostupovat lidé, kapitál, zboží a toto, kdyby se mělo zhroutit a padnout, tak úroveň kvality života v České republice se nesmírně propadne. Hmm. Takže nám se to vyplatí. Je to nejlevnější, nejefektivnější řešení toho náporu migrace, který Dobře. Tady vždycky bude, který je na místě. A to je něco, co se podařilo vyjednat, je to hrozně dobře. Samozřejmě, tak. Že to bude do nekonečna zpochybňované, tak ať přijdou s lepším řešením a přestanou strašit.
11: Pane Bžochu, uznal byste v návaznosti na to, co jste teď slyšel od svého kolegy, že to je dobře, že po tolika letech, co se ten migrační pakt dojednával, 27 konečně má jednotná pravidla týkající se migrace?
10: No, ono, jednotná pravidla, zase bych to asi dal do úvozovek díky tomu, co to členským státům dává, ale zase úplně otevřeně, pokud nebude fungovat návratové nařízení, které ještě není schválené, tak nám migrační pakt prostě k ničemu nepomůže. To, co říká kolega Farský, že my si můžeme vybrat, ta povinná solidarita je flexibilní, ano, my můžeme poslat i technické prostředky, což by znamenalo, že budeme posílat například policisty na vnější hranici, ale zase musíme na to mít kapacitu, protože když nám někdo řekne, že máme zaplatit x tisíc euro, tak v těch částkách musí být ta technická pomoc, na to musíte mít kapacitu. A zase vám někdo řekne, jaká technická pomoc to má být, takže si zase úplně tak sami vybrat nemůžeme, stejně jako si nemůžeme vybrat, kam půjdou naše peníze. Takže ono to zas tak jednoduché není a ta povinná solidarita, to slovo povinná je tam očividně z nějakého důvodu. Výjimku dnes sice máme, ale víme, jak se k tomu stávily státy na radě. Nedávali ty výjimky s velkou ochotou a proto si myslím, že v dalším roce, když už u nás budou muset i Ukrajinci přejít pod jinou než dočasnou ochranu, tak tu chvíli se na nás žádná výjimka nestahuje a není nároková. Ta výjimka se řeší každý rok, takže
11: bude
10: to není žádný
11: nárok. Dojednávat, rozumím.
10: Přesně tak.
11: Pánové, protože míříme do finále, tak bych se rád vrátil ještě k jedné věci, na kterou jsme se zvlášť nezaměřili, byla jenom zmíněna. A to jsou ty pochybnosti ohledně toho, Nakolik je ten migrační a azylový pakt, který zítra vstupuje v platnost, v souladu s lidskými právy, v souladu s mezinárodními úmluvami? Jak vy se, pane Farský, díváte třeba na to, že do detence budou moct nově být uzavírány i děti?
9: Nemám z toho osobní radost. Já bych byl daleko radši, kdyby všichni ty lidé měli dostatek kvality života ve svém území, neohrožovali je tam války a nemuseli se dát na pochod pro záchranu života. Ale zároveň prostě ve chvíli, kdybychom nechali ta pravidla volná a využili by je nebo zneužili by je ti, kteří k azylu na azyl nemají nárok, tak by tu možnost zrušili i pro ty, kteří ten nárok na azyl mají. Takže ve finále to bude a je ochranou těch nejslabších, ti, kteří je skutečně potřebují. Jinak by se ten systém zahltil těmi nelegálními migranty a těm, kteří tu pomoc skutečně potřebují, na ty už bychom neměli
11: sít. Tedy jste takže i pro uzavírání dětí, byť to nemáte radost.
9: Není to žádné líbivé opatření, ale
11: podporujete ho.
9: Není to žádné líbivé opatření, ale je to ochrana těch nejzranitelnějších.
11: Tedy toto opatření podporujete?
9: Ano.
11: Pane Bžochu, váš pohled na to, že do detence budou moci díky migračnímu paktu nově být uzavírány i děti?
10: To slovo detence samozřejmě zní hrozně, ale detence pro dospělé a detence pro ty nedoprovázené mladistvé a děti, tak bude samozřejmě fungovat jinak. Ale
11: obojí je detence.
10: Ano, ale nemáme ani jinou možnost, než to takto udělat. Jsme v Schengenu. Ty lidé, co máme zkušenost, pokud jsme je pustili do schengenského prostoru, tak už je často jsme nenašli, už jsme skončili v těch svých diasporách, kde už nejsou pod kontrolou. Takže i u těch dětí, protože k těm dětem se dost často pak hlásí jejich příbuzný, tak to dává smysl. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to nebude odporovat žádným lidskoprávním věcem, protože ta detence pro ty děti bude samozřejmě úplně jiná než pro ty dospělé.
11: Nečekáte tedy žaloby?
10: Tak žaloby se samozřejmě stát mohou, protože máme spoustu lidskoprávních organizací, které se na tom zakládají, takže se to asi stane. Na druhou stranu si myslím, že ty podmínky, které budou dány i těm dětem, tak nebudou v rozporu s žádnou úmluvou.
11: Tolik europoslanec Hnutí ANO Jaroslav Bžoch, který v dnešním Pro a proti diskutoval s europoslancem Hnutí STAN Janem Farským. Pánové, děkuji vám oběma.
10: Také děkuji, přeji pěkný
9: den. Děkuji moc a hezký den.
11: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
7: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
13: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
4: Dobrý den, 10 hodin.
7: Český rozhlas Plus.
4: Evropská unie zmírní systém ETS 2. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Hned dvě mimořádné schůze dnes čekají poslance. A Kuvajt po iránských úderech znovu otevřel svůj vzdušný prostor. Je čtvrtek 11. června. Dobré dopoledne u Zpráv Plusu s Ondřejem Látalem. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti.
14: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi k tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadu pod obcemi, normu odmítá, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
15: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik, totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
4: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a srozumitelnější. Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Odborníci z úřadu vlády dnes odpoledne budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají, vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
16: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
4: Jde o první ze čtyř naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil běžný provoz mezinárodního letiště. Informovali o tom tamní úřady. Blízkovýchodní země přijala preventivní opatření včera kvůli íránským úderům v oblasti. Veškeré lety byly přesměrovány na jiná letiště. Na íránská vojenská zařízení zaútočilo znovu v noci americké letectvo. Podle tvrzení Washingtonu šlo o sebeobranu proti pokračující íránské agresi. Teherán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Irán zároveň tvrdí, že klíčový hormuzský průliv zůstává uzavřený. To ale Spojené státy popírají. Papež Lev XIV. Včera v Barceloně požehnal a tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Navštívil i kryptu, kde je pohřbený architekt jedné z hlavních dominant Barcelony, Antoni Gaudí. Při mši pak k věřícím promluvil ve španělštině i katalánštině. Připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války. Vzpomněl taky na Gaudího a jeho dílo.
17: Jako architekt inspirovaný vírou navrhl ctihodný Antoni Gaudí toto místo s touhou vyprávět tajemství pánova života.
4: Papež se dnes přesouvá na Kanárské ostrovy, zítra tam svou návštěvu Španělska zakončí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré dopoledne. Do českých kin vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímku E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu anebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
18: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
19: je ta 70-letá kampaň. Plná lží, musí skončit.
18: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
19: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
18: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Přidáme taky dopravní informace. Na dálnici D8 jsou kolony za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem. Na 4. kilometru pracují silničáři. Navíc tam řeší i nehodu a kolona je asi na 20 minut od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí před kolonou u Ostrovačic na kilometru 178 a pomalu se pak pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. V Praze postupně vrcholí ranní špička. Silný provoz je teď na Štěrboholské spojce od Hradecké D11 k Průmyslové. Zdržíte se asi 15 minut. Plní se stále ještě Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka. Zdržení asi 10 minut. Podobnou dobu naberete navíc i v Povltavské od Prosecké k Bulovce. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále, 10 minut se po pojíždí po Nuselském mostě směrem do centra. Dobře dojeďte. Dnes čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Během dne četné přehánky nebo bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy naměří až 20, v 1000 metrech na horách většinou kolem 9 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Čtvrteční plus.
20: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Čínský prezident chce posílit strategickou spolupráci se Severní Koreou.
22: Jde o první návštěvu hlavy komunistické Číny v této zemi za posledních 7 let.
23: Návštěva přichází v době, kdy Severní Korea posiluje vztahy s Ruskem.
21: Čínská státní média hovoří o začátku nové etapy vztahů.
20: Fanfáry, potlesk, jásot a balonky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? Jaké vztahy má Čína s KLDR a co na to Putin? Ptám se koreanistky Jany Chamrové z Českokorejské společnosti, neziskovky rozvíjející českokorejské vztahy. Dnes je čtvrtek 11. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
24: Dobrý den a děkuji za pozvání.
20: Návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga u severokorejského vůdce Kim Jong-una nás bude zajímat v dnešní Vinohradské 12.
25: Volba soudruha generálního tajemníka Xi Jinpinga navštívit letos jako svou první zahraniční destinaci Pyongyang plně odráží velký význam, který přikládá vztahu mezi Čínou a KLDR.
20: Ta návštěva přinesla dohody v celé řadě oblastí, v obchodu, v zemědělství, ve stavebnictví, v technologiích jsem se dočetl. Co přesně to znamená? Budou si vyměňovat cihly za obilí teďka, nebo budou si posílat na jednu stranu počítače, na druhou jablka?
24: Já bych si dovolila to mírnit ve smyslu těch konkrétních reálných dopadů a těch smluv, které v zásadě nebyly podepsány. Když to srovnáme s jinými návštěvami, například se nabízí to srovnání s návštěvou Putina v roce 2024, kde došlo k podpisu velmi strategického partnerství a strategické dohody s dalekosáhlými důsledky pro KLDR, tak vlastně návštěva, o které mluvíme dnes, nepřinesla na papíře v zásadě nic.
20: Tak co tam ty dva dny, ti dva vůdci dělali, když nepodepisovali smlouvy?
24: Z mého pohledu šlo o aktivizaci těch vztahů, které byly za těch posledních 5 let poměrně utlumené. Zejména teda po roce 2022, kdy se KLDR přesměrovala na Rusko a na spolupráci s Ruskem, tak ty vztahy nebyly ideální s Čínou, až vlastně v posledních 2 letech vnímáme takové trochu oteplování těch tradičně velmi silných vztahů severokorejsko-čínských. A jde o takové přátelské soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv a vztah s KLDR.
0: No a jak si vysvětlujete, když říkáte, že žádné konkrétní dohody nebyly podepsány, že se ale mluví a píše skutečně o tom, že tam jsou nějaké domluvy, teda říkejme tomu, v těch různých odvětvích, ať už je to ten obchod nebo to zemědělství. Na čem se tedy ti dva měli domluvit, když konkrétně nic nepodepsali?
24: Čína se vždy snažila nějak se nevěnovat o otázce obranné politiky a bezpečnosti ve vztahu ke KLDR, zejména co do tady kontextu těch vrcholových summitů. Tady v té návštěvě ale jsem si všimla účasti ministra obrany, což je poměrně nezvyklé a myslím si, že v roce 2019, kdy byl si naposled v Pyongyangu, tam ministr obrany nebyl. Je to zcela jistě reakce na geopolitickou situaci a na to, co se děje mezi KLDR a Ruskem, tak to je, řekla bych, jedna taková pro mě zajímavá linka a druhá, významnější, je akcent na takovou stranicko-ideologickou stránku toho vztahu. To je něco, co nevidíme v těch rusko-severokorejských vztazích. A když vezmeme ten program té návštěvy, tak to byla ta návštěva v té, jak to přeložit, škola nebo výcvikové středisko Korejské strany práce. Taková jako by univerzita, vzdělávací středisko pro ty klíčové kádry budoucí Korejské strany práce. No a tam došlo poměrně zásadním aktivitám, jednak zasadili strom společně Xi a Kim. Vůbec ta ceremonie jako byla poměrně intenzivní a vlastně obě dvě, jednak zpravodajské agentury o tom mluví, o tady tom aspektu spolupráce v té ideologii. Ten socialismus se nám tam objevuje na obou stranách v těch obou vyjádřeních několikrát a to utužení té ideologické linky a spolupráce mezi těmi oběma vůdčími stranami, jak na čínské, tak severokorejské straně, se zdá být poměrně zajímavým obsahem téhle návštěvy.
0: A ruku v ruce s tím jdou jakési nespecifikované dohody, které teda mohou nebo nemusí být naplňované, ale prostě to se tak nosí, že ti dva řeknou nebo prohlásí, nebo se o tom píše, že teda na něčem se domluvili, na nějakých výměnách, ale my neumíme říct teda na čem.
24: No určitě konkrétně. Se to jako musí říct, protože vlastně by...
0: K čemu pak ta návštěva byla?
24: Ano, přesně tak. Ano, to taky souvisí s tím, jaké tam vlastně vidíme lidi. My jsme tam viděli ty nejvyšší zástupce jednak z ministerstva zahraničí, ze strany, z té ekonomické oblasti a tam samozřejmě ten vztah ekonomický mezi Čínou a Severní Koreou je velmi intenzivní. V čem je Čína a vždy byla mnohem opatrnější než Rusko, tak Čína si vždy dávala pozor, aby nedeklarovala spolupráci s KLDR v oblastech, které se dotýkají sankcí. Rusku je to jedno.
1: Po 7 letech mám velkou radost, že mohu opět navštívit krásné město Pyongyang, kde zažívám silný pocit vřelosti a důvěrnosti.
0: Já se ještě vrátím k tomu přivítání. On to byl dvoudenní, nevím, jestli tomu říkat sami, dvoudenní návštěva to byla čínského prezidenta v KLDR, která započala teda obrovským přivítáním, takovým velmi pompézním, červený koberec, květiny, mávající davy, balonky, všichni jásali. Obrovský portrét čínského prezidenta na náměstí Kim Il-sunga, hned vedle podobizny severokorejského vůdce a tak dále. Všichni tomu tleskali, to bylo velkolepé jako standardně. A nebo speciálně?
24: No, to je velmi zásadní otázka. To přijetí je samozřejmě, zejména v té korejské kultuře, zásadní a říká nám hodně. Je to důležitá součást toho sdělení. Takže pokud se podíváme na ty dvě návštěvy, to znamená 2019, když byl si naposled v Pyongyangu a 2024, když Kima navštívil Putin, tak v zásadě, co do těch, jak zmiňujete ty davy a ty balónky, tak je to obdobné. A to i včetně toho, že v zemi, kde Kim Jong-un má zcela výsostné postavení u obyvatelstva, se najednou na Kim Il-sungově náměstí objeví podobizna toho navštěvujícího lídra jiného, tak to měl i Putin. Měl to jiný Xi. Tam jsem neviděla rozdíl. Ty mávající davy, ta pompéznost. V čem ale já vnímám rozdíl, je ta dynamika té návštěvy a ten vztah mezi oběma vůdci. Tam, když se podíváte na to, jak byl nyní přijat Xi, a jak byl přijat Putin, tak tam jsou klíčové odlišnosti. Ta návštěva toho Putina před 2 lety byla, dalo by se říct, taková přátelštější a dynamičtější. Oni se projeli tou limuzínou společně. Bylo to takové jakože vlastně nově nabité přátelství dvou kamarádů.
0: To jsou vlastně i fotky, teď jsem se na to vzpomněl.
24: Ano, ano. A když teď přijel Xi, který přijel s manželkou, takže už to má jako vlastně úplně je to jiný level, tím, že je tam tady ten protějšek i na té severokorejské straně, i na té čínské straně. Je to více obřadnější v tom smyslu, že je to formálnější. Není to tak otevřené, já bych řekla jako srdečné, ale ono, ten severokorejsko-čínský vztah je srdečný v tom smyslu, že je velmi historický, je zakořeněný, vlastně jdeme dál až do středověku a i do starověku, když to tak vezmeme, tak vlastně ten vztah, takový ten vztah patrona s klientem, trochu, kdy patron je ta Čína, velká říše středu, která jako přijíždí se podívat na někoho, kdo je trochu pod ní, byť hned druhým dechem musím říct, že to, že jsi si vybral KLDR jako svoji první zahraniční návštěvu v letošním roce a vůbec to, že tam přijíždí hned poté, co se setkal s Putinem a s Trumpem, vůbec nestaví Kima do pozice, že nějaké podřízené.
0: Skutečně je to vztah nadřízeného a podřízeného a teď trochu možná s jinou dynamikou, že je tam ta výjimečnost v tom, že čínský prezident všechny zatím letos vítal u sebe a teď přijel někam poprvé a přijel právě do Severní Koreje, nebo je to přátelství, jak tomu říkají, nebo jak se nazývají i ty smlouvy o přátelství mezi Čínou a KLDR, které mají teď výročí mimochodem v tomto týdnu.
24: No, přátelství, tak ta smlouva je z 61. roku a ta má teda dalekosáhlé důsledky. Tam jdeme mnohem dál za přátelství. Ta smlouva, pokud vím, tak Čína nemá s žádným jiným hráčem na světě takové ujednání o té obrané reciprocitě. A ten historický prvek účasti čínských takzvaně dobrovolníků v korejské válce na začátku 50. let je opravdu takovým, oni oba dva vlastně o něm referují a bylo to součástí toho programu, že šli k té věži přátelství. Tak to je jako úplně klíčový moment toho vztahu, na tom se vlastně to všechno staví a myslím, že asi nedocenujeme, jak důležitý bod je to pro tu čínskou rétoriku a propagandu, která se pořád k tomuto momentu vrací a pořád to omílá, jak vlastně ta Čína té Koreji pomohla a že už tam v těch 50. letech se vlastně budovala tahle ta aliance proti americkému imperialismu. A to nám tam jako zůstává, jak zmiňujete tady ta smlouva z toho 61. roku, ale významný moment je ta návštěva Putina v roce 2024, kdy se podepsalo to strategické partnerství, ono v zásadě se to taky nazývá smlouva o vzájemné pomoci. A tam je právě ta klauzule o té vojenské pomoci s Ruskem.
0: Takže Kim Jong-un to poslal vlastně vojáky na ukrajinskou frontu, aby pomohl
24: Putinovi.
16: Ano. S hegemonismem.
24: A to už vlastně i předtím a na základě toho v tom roce 2024 vlastně se podepisuje mezi KLDR a Ruskem tahle ta dohoda, která KLDR opravdu dostala do pozice, že nyní má poměrně bezprecedentně na světě asi tyhle ty dvě garance velkých jaderných mocností, které se obě zavazují jí pomoci. Musíme tady zmínit to, že vlastně Severní Korea historicky asi bychom měli zmínit i rozdělení korejského poloostrova, ať víme vlastně, kde jsme započali. Někdy se setkáváme s názorem, že korejský poloostrov je rozdělený kvůli korejské válce. No to tak není, to už bylo mnohem dřív. Korejský poloostrov je rozdělený proto, že druhá světová válka byla na korejském poloostrově válkou osvobozeneckou, kdy Japonskem okupované Korejce osvobozují z jihu Američani a ze severu Sověti. A potkávají se na té 38. rovnoběžce plus minus, která nám vlastně tu hranici drží až dodnes. A v roce 48 vznikají separátní Korejská republika na jihu a Korejská lidově demokratická republika na severu. Takže to rozdělení je Korejci na obou stranách vnímané ne jako nějaký vnitřní rozpor korejského do té doby velmi homogenního, byť se Korejci hádají spolu uvnitř vždycky, je to vidět i v parlamentu, kde si jsou schopni dát pár facek, tak ale do té doby prostě homogenního národa, který je najednou vnějšími vlivy a vlastně geopolitickou situací rozdělen na dvě státní entity. Jeden národ a dvě státní entity. No a tady ten geopolitický prvek toho, že vlastně Korejci se kvůli světu rozdělili a v zásadě i kvůli světu válčili pak v té korejské válce, protože tím, jak se tam zapojila ta Čína, vojska OSN, tak šlo vlastně o ten první studenoválečný otevřený konflikt. A tenhle ten geopolitický kontext je vlastně vidíme i dodnes. A když se vrátíme zpátky tady k těm dvou klíčovým dohodám, ať už jim říkáme o přátelství nebo vzájemné pomoci, tak zkrátka jsou to bezpečnostní záruky. KLDR dlouhodobě po dekády vlastně v tom mezinárodním kontextu operuje z pozice, že se prostě bojí. Nám se to někdy těžko chápe a vnímáme...
0: My těžko chápeme to, jak zbrojí potom jaderně, což je samozřejmě...
24: Přesně tak, co je příčina, co je důsledek. Severokorejec vám řekne, že zbrojí a vyvíjí jaderný program, protože se reálně bojí o svoji existenci.
0: A zbytek světa ale to pozoruje nervózně, obrátěně. Protože se pak zase přesně tak bojí o to, aby ten svět nebyl ukončen tím, že někdo sáhne na červené tlačítko v Pyongyangu.
24: Jasně. Asi je z toho zásadní teda ta diverzifikace na straně KLDR, kdy Čína si je vědomá toho, že již není ten jediný patron KLDR, že se nám to významně v tom roce 2024 naředilo a za těch posledních prostě 4 roky té rusko-severokorejské spolupráce. A z mého pohledu je tahle návštěva potvrzením nebo připomínkou od Číny směrem ke Kimovi, že my jsme ale tady taky, my jsme tady byli dřív a my jsme pro vás zásadnější dlouhodobě.
0: A nezapomeňte na to, ale tak oni na to asi nezapomínají, oni obchod mají navázaný přímo na Čínu, ne? Jako velmi úzce to.
24: Určitě, rozhodně. Ale když se posuneme trochu k tomu, jak

0: na těch prvkách takového v zásadě tržního mechanismu, i by se dalo říct, přes ten socialistický kontext, tak ta už dlouhodobě jako vnímáme hlasy, že chce se mít dobře, chce konzumovat podobně jako zbytek světa. A ty peníze a ty ekonomické příležitosti, které přinesla spolupráce s Ruskem pro KLDR, zdá se v tomhle významně pomohly. Mm-hmm. Takže to, co se tak nějak díky vztahu s Ruskem podařilo za poslední 4 roky, je poměrně nebývalé.
1: Takže Peking je nervózní z toho přibližování Moskvy a Pchjongjangu. Proto tam teďka přijel osobně na tu první návštěvu v letošním roce.
0: To je ten prvek té soutěživosti trochu mezi Ruskem a Čínou. A je třeba říct, že KLDR vždy byla po celou vlastně druhou půlku 20. století mistrem v diverzifikaci těch zahraničně politických vztahů. Že vždy dokázala, ať už to šlo o roztržku mezi Sovětským svazem a Čínou, nebo pak vztahem mezi USA a Čínou, tak vždycky dokázala vlastně z toho geopolitického kontextu vytěžit tím, že ty vnější hráče tak nějak trochu poštvávala proti sobě, ale ne úplně aktivně, spíš opravdu diversifikovala portfolio. Mm-hmm. A to je poměrně zásadní prvek a my ho vlastně vidíme na obou stranách toho korejského poloostrova.
1: Rusko taky poměrně dobře, respektive tak, aby se to KLDR líbilo, ignoruje ten jaderný program, respektive ho možná i v tom trochu podporuje, v tom vývoji.
0: Určitě. Ho podporuje.
1: Co na to Peking, protože Peking takhle jednoznačné stanovisko k tomu nikdy nedával, že by byl OK s tím, že tady vzniká.
0: Přesně,
1: další
0: to je velmi důležitý
1: hráč.
0: Rozdíl. A vlastně, jak zmiňujete, Rusko už při těch dohodách v roce 2024 poměrně otevřeně mluvilo o spolupráci v jaderné oblasti.
1: Dokonce.
0: A jak jsem zmínila, Rusku je to už prostě jedno. Hmm. A Číně to jedno není, ta stále jako hraje tu notu, aby měla zachovanou dobrou reputaci jako světová mocnost. A ta vlastně nemluví o té otázce jaderné z KLDR a to mlčení čínské ohledně jaderné otázky vůči KLDR je tady ale jasným sdělením. Čína říká de facto, jsme si vědomi vašeho jaderného statusu a nebudeme už proti němu brojit. Hmm. Tady došlo k významnému posunu na straně KLDR. V průběhu covidu byla Severní Korea velmi neprodyšně uzavřená a došlo k takové jako fortifikaci, k takovému jako vnitřnímu posílení v mnoha oblastech, zejména teda v té ještě do opravdu ad absurdna dovedené soběstačnosti v řadě ekonomických oblastech. No a Severní Korea změnila svoji politiku vůči jaderným zbraním a to tím, že je uzákonila jaderný program a vepsala ho do ústavy. Tahle změna proběhla už někdy na konci roku 2023 a od té doby opravdu ta severokorejská retorika je úplně přímočará a víc světových hráčů, včetně teda Číny, už si jsou vědomi toho, že opravdu není cesty zpět. A to, co Amerika ještě do toho roku 2019, kdy se naposled Kim sešel s Trumpem v Hanoji na tom posledním nevydařeném summitu v rámci té summitové diplomacie, tak to, co tehdy Amerika hlásala, tu nevratnou, ověřitelnou a tak dále, denuklearizaci, no tak o tom už opravdu nemůže být řeč. A Amerika už teď asi nikoho nepřesvědčí, aby jí pomohla tohle se Severokorejci vyjednat.
1: S jakými obavami tohle sledují v Soulu?
2: Jihokorejská vláda doufá, že dialog mezi Severní Koreou a Čínou přispěje k míru a stabilitě na korejském poloostrově.
1: To, že se si setkává s Kimem, to, že není cesty zpět.
0: Myslím, že správně zmiňujete obavy a já bych dodala i taková deziluze a zklamání, protože se tím hodně ředí ta jihokorejská páka v těch mezinárodních vztazích týkajících se KLDR. Jihokorejci nám z toho úplně vypadají, z toho dialogu. Ono je to trochu poplatné i tomu, jak opět historický kontext, jak ta korejská válka, jak skončila tím, že neskončila a kdo spolu válčil, že tam jsou vojska OSN a ta Jižní Korea tam není strana ve smyslu nějaké entity, takže vlastně s Jihokorejci se nikdo nebaví. Tady je důležité říct, že opět Jižní Korea za poslední 4 roky zaznamenala velký posun ve své vnitřní politice vůči KLDR. Mezikorejské vztahy, to je velmi komplexní téma, různě se proměňovaly v různých dekádách, taky podle toho, jaký jihokorejský prezident byl na jeho u moci, jestli takový ten levicovější, smířlivější vůči Koreji, anebo takový ten pravicovější konzervatista, který spíš je pro Ameriku a proti KLDR.

0: Ale teď už je to úplně jedno, protože Severní Korea opět si uzákonila doktrínu, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát a není to součást Koreje. Což je významný posun, protože do té doby obě dvě Koreje vlastně deklarovaly oficiálně, že se chtějí sjednotit. V Jižní Koreji dodnes funguje ministerstvo sjednocení. Severní Korea už to neříká a byla vlastně první, kdo jako opustil tuto iluzi a ono stejně, když na to zase pohledneme geopoliticky, tak ten status quo, kdy je ta Korea rozdělená, vyhovuje úplně všem. A v zásadě nikdo moc nechce sjednocenou Koreu a já si dovolím jako poznamenat, možná by z toho benefitovali opravdu Korejci samotní, protože by byli velkou mocností.
1: V dlouhodobějším horizontu nebo ve střednědobém horizontu ta návštěva Siho v KLDR bude znamenat co?
0: Určitě znamená signál Washingtonu, že tahle byť vzájemně soutěživá, tak pořád soudržná, řeknu aliance, ale ona to není vojenská aliance, tenhle ten pakt mezi Ruskem, Čínou a Severní Koreou je legitimní věc, opravdu se to děje. A to,
1: že na východě roste nebezpečí pro Spojené státy.
0: No, minimálně, když si vezmeme, v jaké situaci je Trump a kdo by, jako kolik těch spojenců, kteří by mu dali toto přijetí, jaké měl prostě dejme tomu Putin v Pekingu a Putin v Pyongyangu, tak vlastně je to docela zajímavá paralela. Mm-hmm. To je z mého pohledu hlavní signál vůči Washingtonu a že tyhle tři státy byť mezi sebou soutěží a ještě také musíme říct, že Korejci jsou mistři v tom, že vlastně oni jako nechtějí nikoho a nemají rádi nikoho. Takže to, že mluvíme o nějakém přátelství s Čínou, přátelství s Putinem, tak v zásadě to je pragmatický vztah. Jo? Jako Korejci si myslí, že jsou nejlepší na světě, když to zjednoduším a že nepotřebují nikoho, ale navenek geopoliticky tahle ta trojka zdá se prozatím funguje.
1: To je hlavní signál teda té návštěvy Siho u Kima. Moc díky, že jsme se jí mohli ve Vinohradské 12 společně věnovat. Díky, že jste přišla.
0: Díky, nashledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívila Jana Chamrová, předsedkyně Česko-korejské společnosti. A ptal jsem se jí na návštěvu čínského prezidenta v KLDR a taky na přátelství Pchjongjangu s Moskvou. Blíží se zase sobota, to znamená další díl naší série Kati o diktátorech s krví na rukou je na cestě a taky nás čekají teď týdny plné fotbalu. Je tu konečně mistrovství světa v Americe a k tomu se dostaneme ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.
2: Dobré dopoledne, teď je minuta po půl jedenácté.
3: Český rozhlas Plus.
2: Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Novela má podle předkladatelů zrychlit a taky zjednodušit stavební řízení. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Tehrán napřímo požádal o ukončení bojů. Iránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na iránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Tehrán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2, informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. V Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer na něm vystoupí třeba americká skupina Limp Bizkit, rapeři James Cole a Idea, kteří letos získali dvě ceny Anděl. 31. ročník Rock for People zakončí v neděli koncert kapely Iron Maiden. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení celkově asi 20 minut. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí před kolonou u Ostrovačic na kilometru 178. Pomalu se pak pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. Plní se příjezd do Brna po D2 z Bratislavy. Kolona před D1 začíná na 5. kilometru. Zdržení asi 20 minut. A v Praze je silný provoz na východě metropole, pomalu se jede v Novopatské od Kbelské ulice na Černý most a pak i na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici, je to celkově na 20 minut. A kolona na 10 minut je teď na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice, postojíte od Kongresového centra. Dobře dojďte. Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne se vyskytnou četné přehánky nebo bouřky, večer pak srážky většinou ustanou, oblačnosti ubyde, teploty 14 až 18 stupňů. A o víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. To byly zprávy a tady už je repríza Osobnosti plus.
3: Rád bych se podíval na měsíc, ale spokojím se i s oběžnou dráhou, říká můj dnešní host, bojový pilot a astronaut Aleš Svoboda, který by mohl nejpozději za 3 roky letět do vesmíru. Vláda v květnu schválila jeho misi. Jakou bude mít úlohu v posádce, která zamíří k Mezinárodní vesmírné stanici? A co dělá s lidským tělem stav bez tíže? Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
5: Osobnost plus.
3: Jaká je pravděpodobnost, že se splní váš dětský sen a vy se opravdu podíváte do vesmíru?
4: Já myslím, že teď je velmi vysoká, jak už jste říkala, tak vláda schválila českou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. O zhruba měsíc, pár týdnů později to vlastně odhlasovala i Rada Evropské kosmické agentury, protože my tu misi implementujeme tak, jak ostatní země přes Evropskou kosmickou agenturu, takže tam zasedla rada a všech těch 22 členských zemí to jednomyslně schválilo, takže teď je to vlastně v gesci Evropské kosmické agentury, která naším jménem vyjednává s těmi strategickými partnery, jako je NASA a ty různé komerční subjekty.
3: Na co se nejvíc těšíte?
4: No, to se nejvíc těším, tak já myslím, že teď je ještě spousta práce, která se musí jako udělat a spousta věcí, které se musí stát, takže já se těším na to, až to bude hotový a až opravdu jako bude jasno, že...
3: Až bude mít nástup, v tolik buď tam a tam
4: přes, a
3: poletíš. Jo.
4: Tak ono i teďka vlastně, teďka měl už letět můj polský kolega Slavoš, a už to asi po čtvrté, po páté odložili ten start z různých technických důvodů, ne nějak jako extrémně, ale vždycky třeba o pár dní, takže to tak nějak sledujeme a koukáme, kdy už konečně teda odstartuje.
3: No, šance uspět mezi uchazeči o let do vesmíru byla, to jste mi říkal, asi před rokem 1 k 2000. Co rozhodlo, že poletíte právě vy? Co máte vy a ostatní tisíce uchazečů neměli?
4: No, tak... Těžko říct, jako ono, myslím, že to číslo možná bylo trošku menší, tak 1 k 14 nebo tak nějak, ale to je celkem jedno, tak co ostatní neměli, tak já myslím, že jsem měl jako velkou výhodu s tím mým profesním a svýma profesníma zkušenostma, že umím lítat. No, hlavně jako ono s tím lítáním, hlavně s tím bojovým lítáním, tak je to hodně podobný jako v tom kosmickém programu. Člověk je součástí nějakého týmu, musí se umět rozhodovat ve stresových situacích, musí umět zároveň i dlouhodobě pracovat v rámci nějakého širšího kolektivu, že jak u toho lítání v armádě, tak jak v tom kosmickém programu, tak ten pilot, respektive astronaut, tak je tam jenom špička toho ledovce, ale má pod sebou prostě stovky lidí, bez jejich práce by se jako nic neudálo. Takže v tom je ta jasná analogie. A tam jsou paralely nejenom jako mezi pilotem a astronautem, ale například i třeba mezi astronautem a chirurgem. Třeba jeden můj kolega, tak ten je zrovna ortoped, chirurg, mimo jiné taky vynikající sportovec a Takže tam jako celkem je jedno, jakou profesi ten člověk dělá, důležitý je, že je schopný prostě pracovat v rámci nějakého týmu a pracovat na nějakém úkolu a nést nezodpovědnost za ty rozhodnutí. Stejně jak ten chirurg, když tam někdy blbě řízne, tak to má nějaký následky.
6: Takže když se špatně zmáčknete, tak taky musíte nést následky. Váš let na Mezinárodní kosmickou stanici je reálný nejdřív za 2 roky. To je docela dlouhá doba. Patří trpělivost a vytrvalost k základní výbavě bojového pilota a taky astronauta?
4: Určitě patří, protože vlastně to nám už několikrát říkali jednak během toho výběru a jednak i během toho výcviku astronautského, že vlastně do dlouhodobá motivace je jedna z těch nejdůležitějších věcí, protože jako v minulosti byly případy, že vybrali astronauta, který čekal třeba 10-15, myslím, že rekord 17 let, než byl přiřazený na nějakou misi, takže ono samozřejmě ty věci se neudají okamžitě, protože to, aby se uskutečnila nějaká taková komplexní mise, jako je let na ISS, tak se musí připravit opravdu jako spousta věcí. A v těch asi jako nejrychlejší rekord v té rychlosti jako od výběru až po uskutečnění té mise, tak měli Švédi, kteří vlastně letěli někdy v loni na začátku roku. Ale jako většinou to tak bývá, že minimálně těch 4-5 let to jako trvá, než se celá ta mise vůbec jako připraví, naplánuje. Takže u toho bojového lítání je to stejný. Já jsem vlastně, když jsem šel do armády v roce 2005, tak mi bylo, já nevím, 19 let a s Gripenem jsem začal lítat někdy ve 30, takže taky nějak po 11 letech. Takže opravdu jako to, že ty lidi jako vědí, proč to dělají, že dlouhodobě jako jsou schopní k tomu směřovat, za tím cílem jít a opravdu jako každý den k tomu odvádět nějaký ten kus práce a na sobě pracovat, to je naprosto zásadní.
6: Tak to máme vytrvalost, trpělivost. Co dalšího? Musí mít bojový pilot a astronaut a my normální běžní smrtelníci to nemáme a neumíme to.
4: A tak já myslím, že jako to nejsou jenom tyhle dvě povolání, když chce člověk být v něčem jako úspěšný, tak hlavně jako kromě té motivace, tak musí mít jako ochotu se učit pořád nové věci, jo. Že jsou prostě je spousta lidí, kteří ve 20 vyšli nebo 25 vyšli ze školy a pak prostě nebyli úplně jako schopní nebo ochotní. Bo si mysleli, že už mají prostě hotovo a jako nebyli schopni jako žádný nový informace podstatného charakteru vstřebat nebo se některé nové dovednosti naučit, ale u toho pilota to jako nejde, jo, protože tam, než se vůbec jako člověk dopracuje od těch, řekněme, nejjednodušších letadel až třeba k té stíhačce, tak je to poměrně složitý proces. Protože nejde to prostě udělat tak, že člověka z ulice posadíte do stíhačky, takže tam jako je několik
6: kroků
4: toho.
6: Ani do kosmické rakety,
4: takže tam jsou to opravdu jako kvanta jako věcí a trvá to opravdu jako roky a ten člověk musí podávat výkon. Ty na začátku je nějaký kvantum lidí a tam prostě ty lidi odpadávají, protože buď prostě k tomu nemají ten správný přístup, nebo prostě nepodávají ten výkon, jaký se po nich chce. Takže opravdu ta motivace a ta schopnost opravdu, a nejenom schopnost, ale opravdu takový ten jako vnitřní drive nasávat nové informace a opravdu na sebe pracovat, to je naprosto jako zásadní.
6: A co obnáší příprava na let do vesmíru? Co nepatří k běžné výbavě bojového pilota jako jste vy? Co jste se musel naučit nového?
4: Tak ta příprava teď, co probíhá teď, tak je zaměřená hodně všeobecně, že není zaměřená na jeden konkrétní let, protože vlastně nás tam je víc, který provádíme tu stejnou přípravu, takový ten jako základní výcvik astronautský. Tam část už toho proběhla v loni, další část mě čeká teďka v září, v říjnu a další část příští rok na jaře. A to jsou věci zaměřené některé jako hodně všeobecně, takový ty měkký dovednosti v uvozovkách, jako je vlastně leadership, práce v týmu, komunikace, krizová komunikace, mediální trénink, PR, tady ty věci. Ale pak je tam spousta věcí, které jsou ryze odborné, typu orbitální mechanika, nevím, základy kosmického letu, jaká navigace, anatomie, fyziologie, nevím, radiační fyzika, biologie, tady tyhle věci a i věci, které jsou hodně praktický, takže dělali jsme výcvik přežití v zimě v horách. Teď nás čeká v září týden, vlastně, kde budeme ve Francii, kde budeme dělat sérii takzvaných těch parabolických letů, kde se vlastně navozuje beztížnej stav a ty lidi se tam učí fungovat.
6: Co se děje s tělem v beztížném stavu?
4: S tělem ve stížným stavu, tak v podstatě jako organismus má takovou přirozenou schopnost se vždycky adaptovat na nový prostředí. A když to tělo vystavíte tomu bezstížnému stavu, tak ten organismus se okamžitě začne adaptovat taky. No a to, co se děje v těch prvních okamžicích, tak samozřejmě se trošku rozhodí ten rovnovážný systém, že? Protože to střední ucho, vnitřní ucho, je to tady tyhle systémy, které vlastně nám říkají, kde je nahoře a kde je dole a jsou zvyklí na tu pozemskou gravitaci, tak najednou úplně jako nevědí, co se děje. A dál samozřejmě tím, že když na nás působí ta přirozená gravitace, tak ono to třeba ty tekutiny, které jsou v lidském těle, tak to přirozeně tečou dolů, jako přirozeně jsou distribuovaný tak, jak normálně jsou. No ale když tady tu gravitaci v úvozovkách zrušíte, no, v podstatě navodíte ten bezstížný stav, tak už tam není ta síla, která ty tekutiny tlačí
6: takže
4: dolů.
6: Takže slina letí nahoru?
4: Ne, takže třeba vám trošku napuchne hlava, že jo, protože prostě to, co by normálně jako teklo dolů, tak prostě tam dolů neteče. Takže se vám třeba trošku, máte napuchlejší hlavu, vyhladí se vám vrásky, způsobuje to třeba pak v dlouhodobějším horizontu, že se nám trošku natáhne páteř, protože ty meziobratlové plotinky, jak jsou normálně na zemi jako stlačený tou vlastní vahou toho vlastního těla, tak potom ve stížním stavu nejsou, takže se třeba o centimetr dva prostě natáhnete.
6: A pak se zase vrátíte
4: tak
6: zpátky.
4: Tak se zase smrsknete zpátky. No ale ty jako negativní vlivy jsou hlavně na to svalstvo a na tu kostru, kde díky tomu, že vy tam nepoužíváte tolik to svalstvo a nezatěžujete tu kostru, díky tomu, že tam jako nechodíte, tam v podstatě tak nějak se vznášíte pořád v té orbitální stanici, tak to svalstvo ochabuje a ta kostra vlastně chradne, protože se adaptuje na ty nové podmínky. No a takže se tomu dělají různý protiopatření, aby to nemělo právě ty negativní dopady, takže ty astronauti tam 2-3 hodinky denně cvičí, tam něco zvedají, tam šlapou na kole, běhají na běhátku.
6: To je taková posilovníčka.
4: Přesně, aby vlastně během těch 2-3 hodin tam nasimulovali tu stejnou zátěž, kterou by normálně na Zemi měli během celého dne.
6: A jak se liší let v Gripenu od letu v modulu, který vás nese na vesmírnou kosmickou stanici? Je to podobné, nebo je to úplně v něčem jiné v tom, že to neletí rovně, ale letí to tak nějak okolo?
4: Tak jako některé věci jsou podobné, je tam nějaké zrychlení, letí to prostě po nějaké trojrozměrné trajektorii, samozřejmě ten systém řízení toho letu je jiný, ten pohon je jiný, ale co se týče toho jako věmu pro ty lidi, tak vlastně ty lidi v té raketě, nebo v tom návratovém modulu, který je na špičce té rakety, tak oni tam jako kdyby ležej na zádech. Si představíte tu osu té rakety, tu dlouhou osu, tak oni, ta osa v podstatě prochází zádama a břichem. Takže když ta raketa startuje a zrychluje, ona v podstatě kontinuálně, neustále zrychluje, nabírá větší a větší rychlost, tak na ně působí to zrychlení v tom směru, jako kdyby, že to tlačí dozad do té sedačky v tom Gripenu, když se manévruje, nebo v té stíhačce, když se manévruje, tak tam ta síla se působí v jiným směru, ta působí vlastně směrem od hlavy dolů jako k patám. Takže to má trošku jiný fyziologický projevy. No a co je jako důležitý, tak ona, ta raketa, neletí hlavně jako jenom nahoru. Ona se velice jako rychle začíná z té svislý trajektorie sklánět k té vodorovný, právě proto, aby pak dosáhla té orbitální rychlosti a dosáhla toho ty rychlosti, která vlastně ten návratový modul pak drží na té oběžné dráze.
6: No já jsem četla, že ten modul letí rychlostí 28 000 km za hodinu, takže ten let trvá jenom 8 až 9 minut.
4: No to je vlastně rychlost, na kterou se zrychluje, protože to, proč ta raketa startuje nahoru, tak to je proto, aby se co nejrychleji dostala z té husté atmosféry, mimo vlastně tu atmosféru, protože ta atmosféra vytváří odpor té raketě. A tak je samozřejmě jako nejekonomičtější, co se týče jako spotřeby těch pohonných hmot a vůbec jako energeticky nejvýhodnější se co nejrychleji dostat do těch říčích vrstev té atmosféry, ideálně úplně na tu atmosféru. A pak tam, kde už ten odpor v podstatě není, tak se ta raketa sklopí do toho vodorovného směru a tam dál zrychluje a zrychluje, dokud nedosáhne té orbitální rychlosti.
6: A to letí hrozně krátce, jenom 9 minut?
4: To letí nějakých 8-9 minut, tak tak ISS obíhá na běžné dráze ve výšce 400 kilometrů, takže...
6: To není tak daleko.
4: Není to jak ten daleko, no.
6: A jak velký je modul, ve kterém vy poletíte k té vesmírné stanici? Jste říkal, že jste v té vodorovné poloze, tak vejdete se tam 4-5?
4: Tam se vejdeme 4. Vlastně to je jediný prostředek, za kterým se teď lítá tady v té západní části světa, tak je Crew Dragon od firmy SpaceX. Tím vlastně lítají všichni evropští, američtí, kanadští, japonští astronauti. A ten sedí na raketě Falcon 9, zase od firmy SpaceX. Je to jediný prostředek, který v současnosti na západě je. Jediný jako otestovaný, který funguje.
6: Takže to je malinké zařízení?
4: Je to malinkatý, je to větší než ten Soyuz, se kterým lítají v Rusku a za kterým se kdysi lítalo.
6: A když si představím Gripen a tenhle modul, tak je velikostně...
4: No tak ten Gripen, ten je pro jednoho člověka, ten Crew Dragon je pro 4, ale když zhruba vynásobíte ten objem, který tam ten jeden člověk má v tom Gripenu, vynásobíte 4, něco málo k tomu přidáte, tak zhruba jako jste tam, kde na té velikosti toho objemu toho Crew Dragonu.
6: No a co si do takového malého prostoru můžete vzít sebou?
4: No, co si můžeme vzít sebou, tak tam, ono to má ještě takovou nepřetlakovanou část, takový zavazadlový prostor v uvozovkách, kam se dá něco strčit, plus každý ten astronaut, nebo ten Crew Dragon má ještě vevnitř v té přetlakované části pro každého astronauta alokovaný nějaký místo, kde si může, kde se veze nějaký náklad, kromě nějakých osobních věcí, tak jsou to především různý výzkumný a technologický experimenty, plus se dělá to, že kromě těch Crew Dragonů, těch modulů s tou lidskou posádkou, tak na ISS lítají i Cargo Dragony, což jsou nákladní moduly, kde celý ten objem je v podstatě vyplněný nějakým nákladem užitečným, takže ono, ta ISS jde předzásobit a jde to logisticky zabezpečit tak, aby ty lidi tam měli, co potřebují.
6: No a co typicky českého si povedete do vesmíru?
4: Ha, typicky českého, tak tady k tomu my jsme nějaký brainstorming měli a samozřejmě jsou různý nápady. My bychom hlavně chtěli, aby to bylo něco, co má nějak potenciál lidi spojit se pro lidi jako snadno chopitelný a co hlavně pomůže zasáhnout i sociální bubliny, kterým my bychom se úplně jako jednoduše nedostali díky tomu, že to je mise, která je vlastně výzkumná, technologická, takže tam je jedna linka, je ryze sportovní, další pak jsou nějaký artefakty z historie, takže tam ještě v tom není jako úplně jasno, ale...
6: No vy tam budete dělat ty experimenty, no. Bude jich 14 a u některých jste sám pokusným králíkem.
4: Jo.
6: Co pro vás bude největší výzva?
4: Tak... Teda jenom ty experimenty, to je ta hlavní náplň, kvůli které se tam letí. Tady ty symbolické věci, to jsou, o kterých jsem se snažil hovořit, tak to jsou spíš jako jenom nějaký symbolické artefakty, ale ta hlavní náplň je těch 14 českých experimentů, které vlastně byly vybrány asi ze 70 návrhů. Vybírala to Evropská kosmická agentura, která k tomu měla sestavený technický panel, pak Česká komise. Takže jsou to opravdu jako špičkový projekty.
6: Co budete zkoumat sám na sobě?
4: Ty experimenty, kde ten astronaut je vlastně pokusným králinkem, tak to jsou experimenty zaměřené na fyziologii, na medicínu. Takže tam je tam třeba jeden z projektů, který je zaměřený na fyziologii, zároveň je to technologický projekt, který má za cíl vyvinout něco, jak jsou tady ty chytrý hodinky sportovní, který prostě dneska měří spoustu věcí a sportovci je využívají k tomu, aby dokázali efektivně trénovat. Tak v podstatě něco takového, ale je to osenzorovaný tričko, který je vlastně takový sportovní hodinky na druhou, který dokáže měřit neuvěřitelné množství parametrů a hlavně pak pomocí různých pokročilých algoritmů umělé inteligence je dokáže zpracovávat a dokáže opravdu na řádově daleko větší přesnosti predikovat to, co dokážou hodinky, ale opravdu pro profesionální použití pro obory nejenom jako je sport, ale i pro ozbrojené složky a pro různé exponované profese.
6: Ale řekl bych, že toho experimentu obavu, něco, co vás trošku dopředu už děsí, nebo všechno
4: to,
6: v pohodě?
4: To jako rozhodně ne, jako tam nejsem od toho, abych měl obavy. Ale já bych jenom řekl, že ty experimenty, které tam jsou, takže to je opravdu jako něco, co je top, nejenom tady v Česku, ale i ve světě. Jo. Je tam například projekt v oblasti vývoje pokročilých materiálů, kde se vlastně zkoumají nanomateriály, nanoroboti, to vede člověk, který je špičkový profesor nejenom tady v Česku, ale i ve světě, má pod sebou výzkumný tým z mezinárodních odborníků, samozřejmě i z českých, jsou na to napojené firmy české, které tam na hardware vyrábí a které vlastně už během toho hodnocení toho technického panelu museli prokázat tu vysokou technickou připravenost. Takže tady ta mise je v podstatě pro ně jedinou příležitostí, jak se vůbec k té infrastruktuře ISS, jak se vůbec na ISS dostat, protože nebýt té národní mise, tak nám by tam ty české projekty nikdo neobsluhoval.
6: Když si představím to, jak přiletíte v tom modulu k vesmírné kosmické stanici, přestoupíte z modulu do té stanice, tak co se děje potom? Co astronauti jí, jak chodí na toaletu, kde spí? Taková ta běžná věc, která každého napadne.
4: Tak co se děje potom? Ten harmonogram je poměrně dost nabitý, protože vlastně ta 14-denní mise, o které my se bavíme, tak ta je unikátní v tom, že je hodně efektivní. Jo. Protože na ISS probíhají nejenom tady ty krátkodobé mise, ale i dlouhé 6-měsíční expedice a tam samozřejmě ti astronauti nemůžou pracovat s takovým nasazením a v takovým tempu, protože by to prostě těch 6 měsíců nevydrželi a hlavně značná část jejich práce tak je směřovaná vlastně k obsluze a k údržbě té stanice samotné. No a říká se, že během těch krátkých 14-denních misí, tak ten astronaut za těch 14 dní udělá asi stejný kvantum práce jako ty astronauti, kteří tam jsou na tom dlouhodobém pobytu asi během prvních 2 měsíců. Takže co se týče poměr cena výkon, tak tady se bavíme opravdu o vysoké efektivitě, takže opravdu ten jako denní program je nabitej prací na těch jednak národních projektech a jednak pak i na společných projektech Evropské kosmické agentury, protože přece nám je to
6: dobře, mise. Dobře, a s tím jídlem, pitím a spánkem a vyměšováním.
4: Samozřejmě, tak dobře, tak zůstaneme trošku při zemi, budeme se bavit o pití a chození na záchod, takže tam to funguje jako ne úplně zase tak jako odlišně, jak tady na zemi. Samozřejmě má to nějaký specifika, když se jde na záchod, tak ten záchod je technicky upravený tak, aby právě v tom bezstížném stavu tam všechno prostě odtýkalo tam, kam odtýkat má, že jo? Protože jinak by se z toho udělali kuličky, kapaliny, že jo? Která má tendenci se vznášet a poletovat všude okolo, takže tam je to na bázi podtlaku, že jo? Takže tam se to všechno to prostě odejde tam, kam to odejít má. Ten tekutej odpad, tak ten se recykluje, z toho se víceméně dělá voda, která se pak dál jako používá, ten tuhej odpad, tak ten se strčí do takové nádoby, která se pak jednou za čas vystřelí ven a zhoří v atmosféře. Co se týče toho jídla, tak dneska už to není tak, jak to bylo kdysi, že se tam jí nějaký prostě tubičky, ale je to v podstatě dehydratovaná strava, víceméně normální jídlo, akorát je z toho je zbavený té vody. No a ten astronaut tam v podstatě doplní určený množství buď teplý nebo studený vody a ono se z toho stane jako relativně normální jídlo.
6: A pokud jde o spánek?
4: Pokud jde o spánek, tak ty zkušenosti jsou, že ten spánek je tam kvalitnější. Normálně je na to vyčleněných 8 hodin, tak jak tady na Zemi. A ten spánek je kvalitnější z toho důvodu, že díky tomu, že tam je ten bezstížný stav, tak člověka nikdy nic netlačí. Jo? Takže každý astronaut tam má v podstatě takový svůj privátní prostor, takovou komůrku, kde i spí, takže tam většinou spí ve spacáku, který má na sobě suchý zip, takže on se jako připne tím suchým zipem někam ke stěně, aby neuletěl. A tam spí a tak se asi zbudí.
6: Říká můj dnešní host, vojenský pilot a astronaut Aleš Svoboda.
5: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Když jsme spolu mluvili naposledy, říkal jste mi, že byste se rád podíval na měsíc.
4: To jsem říkal, jo.
6: To jste říkal. Tak, co vás na něm láká?
4: Tak to byla odpověď na otázku, kde jsme si jako mohli hodně zapřehánět, takže jako já bych to možná tady trošku stylizoval do trošku jako pokornější formy, že když se budeme bavit v nějakých reálných intencích, tak teď opravdu jako to, kde my vidíme ten maximální přínos tady pro výzkum, pro zapojení škol a pro naše firmy, tak je infrastruktura, kterou nám přináší Mezinárodní kosmická stanice.
6: Tak může to být váš sen, který víte, že se třeba nesplnil, ale rád byste se podíval na měsíc. Tak
4: pro spoustu lidí a i pro mě je ten měsíc a program Apollo, že, který probíhal v 60. 70. letech, takovej jednak milník a jednak zatím vrchol toho, co se jako v mnoha ohledech podařilo dosáhnout. Takže jako já to vnímám spíš tady z tohoto pohledu, než že bych tam jako opravdu jako se prožil podívat tam do toho prachu. A
6: já se tím chci dostat k té své další otázce. Jak byste mi vysvětlil černou díru?
4: Potom jsme se bavili taky minule. Tak černá díra je v podstatě věc, která vznikne s zhroucením nějaké velmi hmotné hvězdy a v podstatě vznikne tak, že ta obrovská masa se začne hroutit sama do sebe a až se zhroutí do takzvané singularity, což je v podstatě bod, který má velmi extrémní hustotu, velmi extrémní hmotnost. Okolo toho je takzvaný horizont
6: událostí. A vy si to umíte představit?
4: Jako celkem jo, ona jako samozřejmě člověk si to představuje nějak jako zjednodušeně, aby tady ty poměrně jako abstraktní věci dokázal tak nějak uchopit. Jako co není úplně jednoduchý si představit, tak je ta fyzika, která se okolo toho děje, jak se člověk nebo jak se jakýkoliv bod nebo věc přibližuje k tomu horizontu událostí, jo, tak tam nastávají různý takový ty relativistický jevy a prostě čas začne dělat takový různý zajímavý věci, ale tak to je možná na trošku delší povídání a možná bychom to museli uchopit i nějakým úvodem, jako aby to dávalo smysl.
6: A věříte, že někde ve vesmíru je ještě nějaký život?
4: Tak jako já myslím, že to je celkem věc, která je hodně pravděpodobná, nebo spíš jako hraničí s jistotou. Otázka je, jestli se bavíme o nějakých na mikrobech nebo nějakých opravdu primitivních formách života, protože my dneska víme, že když se aj podíváme tady na Zemi do různých extrémních prostředí, tak víme, že prostě dokážou přežít organismy tam, kde jsme si ještě nedávno mysleli, že absolutně nedokážou, takže zcela určitě jo. Inteligentní život, já si myslím, že velmi pravděpodobně taky.
6: A co UFO?
4: No, to je to, co jsem říkal. Otázka je, jako jestli, když si představíte, jak ten vesmír je veliký a jak když trvá, nebo vesmír vzniknul před někdy před 14 miliardama let, jak kratičkej úsek jsme tady, tak jestli se ty civilizace dokážou jednak potkat v tom obrovském prostoru a jednak i v tom čase.
6: Říká Aleš Svoboda. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
4: Já děkuju.
6: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Posloucháte Plus v 11 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Poslance dnes čekají hned dvě mimořádné schůze. Americké síly opět zaútočily na Irán. Trump varoval, že pokud Irán nepodepíše dohodu, bombardování začne znovu. A vysoké ceny vstupenek tlumí nadšení Mexičanů z mistrovství světa ve fotbale. Turnaj začne v Mexico City dnes večer. Tady jsou zprávy a Ondřej Látal. Poslanci budou v poledne jednat o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO a o dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice kvůli tomu nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmu za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
7: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku, takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
2: Pokud by Evropská unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha. A hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku a nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory a nebo nezaměstnané. A vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spojené státy znovu zasáhly Irán. Tentokrát zaútočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo útok za ukončený. Prezident Donald Trump hrozí, že pokud Irán nepřistoupí na dohodu, útoky v noci obnoví.
8: Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly dnes v noci přesnou municí iránské systémy protivzdušné obrany, komunikační sítě a vojenské sledovací kapacity po celém Iránu. Donald Trump z Bílého domu řekl stanici Fox News, že americké síly vypálily 49 střel Tomahawk. Některé z nich dopadly jen 65 kilometrů od Teheránu. Trump hodlá bombardování pokračovat, dokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených lidí. Je to o necelých 5,5 milionu méně než předminulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. OSN ale i přesto upozorňuje na stále vysoký počet vysídlených lidí. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Mexičané jako první národ přivítají už po třetí v historii fotbalové mistrovství světa. To letošní pořádají společně s Kanadou a Spojenými státy. Slavnostní zahájení je na programu dnes večer na Aztéckém stadionu v Mexico City před úvodním duelem turnaje mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou. Nadšení Mexičanů je ale omezené, vysvětluje tamní historik fotbalu Carlos Calderón.
9: Ano, jsme na to hrdí, ale zároveň je tenhle šampionát trochu zklamání. Viděli jste ty přemrštěné ceny. Je to nejdražší mistrovství světa v historii, takže na jednu stranu se těšíme, ale vstupenky jsou tak drahé, že to není pro nižší ani střední třídu. Jsou pro bohaté, pro politiky, pro influencery, takže za stolik senzace ten turnaj kvůli těm cenám nepůsobí. Podíváme se na to v televizi a můžeme to jít s turisty oslavit do barů a restaurací.
2: V Praze je silný provoz na východě metropole, pomalu se jede na trase z Letňan na Černý most a pak i k Průmyslové ulici. Kolona na 10 minut je taky na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy od Kongresového centra a 10 minut budete popojíždět ve Viloznově od Bulhara k muzeu. Dobře dojďte. Bude proměnlivá převážně velká oblačnost, odpoledne srážky, k večeru pak budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady je pořad Řečí peněz.
10: Český školní rok jde do finále, ať už jde o vysvědčení, maturity, tituly, nebo naopak o výsledky přijímacího řízení. Cílem českého vzdělávacího systému má být co nejlepší příprava na život pracovní tak, aby česká ekonomika nepřicházela o talenty a využil se tak potenciál dětí naplno. Je ten český vzdělávací systém překážkou? A jak důležitý vlastně je pro ekonomiku a i to, jak tento systém funguje? Dnes se budu ptát Lubora Laciny, profesora ekonomie, který působí na brněnské Mendelově univerzitě. Dobrý den, zdravím vás do Brna.
11: Dobrý den.
10: Řeč bude i o tom, jak výhodné jsou vlastně investice do vzdělávacího systému a jak vlastně posuzovat jejich efektivitu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
5: Řečí peněz.
10: Vzdělávání je dlouhodobou prioritou prakticky na všech politických úrovních. ale tím pádem není prioritou vlastně nikoho. Stará politologická poučka. České školství se často haní, přirovnává se k tomu z dob Rakouska-Uherska a všichni mluví o jeho modernizaci. Ty největší změny posledních dekád v českém vzdělávacím systému se týkají především přijímacího řízení na střední školy a také maturit, kde se objevila takzvaná státní část. Ta má své zastánce i odpůrce, a to především u přijímacích zkoušek, které rozřazují žáky základní škole na ty střední. Jak v našem pořadu hned několikrát upozornil ekonom Daniel Minich z think tanku IDEA při CERGEI.
11: Ten základní problém je, že jsme strašně dlouho, 2-3 dekády přehlíželi rostoucí nesoulad mezi tím, co chtějí rodiče a co vyžaduje nová doba vzdělání, tím myslím strukturu středoškolského vzdělání a tím, jaké středoškolské vzdělání typy a obsah nabízíme. Rostly a narostly do obrovských rozměrů diskrepance mezi tím, co lidé chtějí a potřebují a vědí to mnohem lepší než ministerstva a úředníci a mezi tím, co jim je nabízeno. A některé ty školy prostě se dostaly do obrovského převisu poptávky. Byť jsme to často nevěděli, protože lidé se vůbec báli dokonce přihlásit, protože ten systém vlastně odrazoval, bylo nebezpečné hlásit se na hodně poptávanou školu. A ty přijímačky vůbec netestují, kdo se co naučil, kde ve škole, jestli teda to odpovídá to, co se lidé naučili ve škole, tomu, co se očekávalo od těch učitelů. A je to prostě nějaký mechanismus, jak rozstřídíme lidi na to, kteří se dostanou a kteří se nedostanou. Bohužel to vyvolává obrovské tlaky na straně rodičů a těch žáků, aby se učili ještě na samotné testy. A má to obrovské nevýhody v tom, že se těch závodů účastní jenom ti, kteří mají tu buď to vnitřní motivaci nebo vnější ze strany rodičů nebo učitelů a zůstávají stranou ti, kteří tu motivaci nemají, což často jsou také velké talenty, ale prostě bez toho tlaku a bez té intenzivní přípravy a peněz, v daném případě i peněz na ty testy, se uspět nedá.
10: Popsal asi jeden z nejkontroverznějších problémů českého školství v předchozích dílech řečí peněz ekonom Daniel Minich. To, že český systém přijímacího řízení na střední škole je nespravedlivý, tvrdí také sociolog Daniel Prokop z PAK Research. Ten to označuje za největší problém českého školství a vysvětluje, v čem to vlastně podle něj poškozuje i základní, i vysoké školy.
12: Ten hlavní problém je ta kapacita středních škol samozřejmě, jo. Protože ten systém Česku je absurdní v tom, že on dělá takové úzké místo, jo, takové úzké hrdlo v těm středním školství. Tam chodí 30% žáků na všeobecní základní školy, gymnázia a licea. A potom se to znova otevře a 55% jde na vysoké školy. Jo. A my vidíme v těch datech, že oni často změní úplně obor, že jde třeba z obchodky na stavebku a podobně. Jo. A jsou taky méně úspěšní na těch školách. A teďka ty vysoké školy mají studenty, kteří jsou z různých typů škol, gymnázia, střední odborné školy. A vlastně věnují třeba první rok tomu, že dohání ty znalosti v té matematice, aby byly na stejném úrovni. Takže on to potom jako ničí to i ty vysoké školy. Jo? Že třeba žádoucí reforma vysoké školy je to, aby byly kratší, aby byly bakalářské profesní programy jako zahraničí. Ale to nejde udělat, protože tam přicházejí úplně jinak připravení studenti. A vy ten prvák věnujete tomu, že doháníte jejich jako znalosti v té matice a v dalších věcech. Takže to potom ničí vysoké školy. Tam je vysoká neúspěšnost prostě na těch vysokých školách. Protahuje se to studium. Takže my děláme jakoby úzký hrdlo ve vzdělávání tam, kde nemá být. Jo. Jakoby ty střední školy počítali s tím, že pořád na vysoké škole chodí 20% lidí. My jsme reformovali vysoké školy a nepřizpůsobili jsme tomuto střední školství. V Polsku chodí třeba 45% díky tomuhle na všeobecní obory, aby tam byla ta připravenost, jo, aby tam nebyl ten nesmysl, že to uzavřete a potom otevřete znova.
10: Popisuje sociolog Daniel Prokop, který říká, že političtí zastupitelé se snaží tento problém, tedy nedostatek všeobecných středních škol v systému, vyčekat, až odezní demograficky silné ročníky a problém se tak vyřeší sám. Apeluje přitom na rozšíření počtu přihlášek, protože z průzkumu jasně plyne, že o talenty přicházíme díky strategizování při volbě školy.
12: Za A to stresuje ty studenty strašně. Oni se připravují prostě půl roku na přijímačky, jako, takže to ničí to školství a ani to nevede k nějakému jako efektivnímu výběru na ty střední školy. Jo. Takže to je takový zbytečný stres. Jo. Tak řekl bych, že to je příznačný možná pro Česko v některých věcech, že máme věci, které jsou trochu nespravedlivý, moc stresující a zároveň ani jako nikomu nepomáhají, protože spoustu lidí to zabrzdí v tom, aby studovali to, co chtějí a podobně. Ale protože ty přihlášky, ty priority jsou jenom tři, tak se část lidí, a je to asi 25% teda rodičů deváťáků, to říká, tak se vlastně bojí tam dát ty školy, na které by fakt chtěli. Protože se bojí, že se nikam nedostanou, že propadnou těma třema školama, nedostanou se nikam. Tak i na tu první prioritu nedávají tu vysněnou školu a dávají tam nějaký kompromis. Jo. No, což samozřejmě vede k tomu, že ty studenti se třeba nedostanou zbytečně tam, kam by mohli jít.
2: Říká sociolog Daniel Prokop z PEC Research. Ministerstvo školství na rozšíření počtu přihlášek na střední školu už pracuje a podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO se k tomu dopracuje, ale nejdříve v roce 2028, anebo spíše až v roce 2029.
13: Já jsem samozřejmě hned na začátku říkal, že prvním možným termínem je jaro roku 2028. Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029. Takže buď 28 nebo 29 a ten systém, kdy všichni by vlastně tu zkoušku dělali na základní škole, by právě pomohl i těm, kteří třeba nemají zprvu ty ambice, ale mají ty schopnosti. To znamená, odhalil by ty talenty, které dneska vlastně ztrácíme tím, že jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
2: Přiznal v našem vysílání ministr školství Robert Plaga, že změny počtu přihlášek se ty nejpočetnější ročníky studentů hned tak nedočkají. Mluví ale i o revizi nabídky středních škol, s tím souhlasí také zmíněný ekonom Daniel Minichcer GEI, podle kterého by se odborné školy, tedy průmyslovky, vnitřně tematicky měly rozkročit, aby se jejich absolventi, kteří směřují pak na vysokou školu, nemuseli už v 15 letech rozhodovat, jestli půjdou na stavební elektrotechniku na VUT anebo na lékaře.
11: Je to velká brzda, protože tím tahounem změny je právě vzdělanostní struktura. Ten plán na výrazné rozšíření dostupnosti gymnázií tady byl už před rokem 2010 s tím, že někde v okolo roku 2015 už každý druhý žák bude moct být na všeobecném středoškolském vzdělávání. To se samozřejmě neuskutečnilo. A ta věc se vlastně ještě nepodařila přetransformovat do reality, do absolventů. To bude představovat dlouhodobě brzdu změn. Není to tak, že by průmysl byl tahonem těch změn. Prostě ten průmysl je postaven na té staré pracovní síle a pokud nepřijde nově moderně vzdělaná pracovní síla, tak ta změna nepůjde.
2: Říká ekonom Daniel Minich, ale dodám, že sám by strukturu českého vzdělávacího systému neměnil. Lubor Lacino, my jsme slyšeli opravdu velkou řadu výtek k českému školství, k jeho systému. Slyšeli jsme velmi podrobný popis toho, kde by se co dalo napravit. Vidíte vy jeho slabiny někde jinde?
14: Já si myslím, že ta slabina je, že se vytrhává z té komplexnosti toho systému vždycky jenom nějaká část. Hledají se ty úzký hrdla, částečně je to podle mě poptávka voličů, kteří jsou nespokojeni s tím, že se jejich dítě, které si idealizují, nedostane na tu správnou školu. A to samozřejmě z pohledu politiků je silné lákadlo tvrdit, že oni právě tady tenhle problém jsou schopni vyřešit. A chybí mi v té diskuzi vlastně úplně to, že bychom se měli bavit o tom, jaká má být podoba a cíle toho vzdělávacího systému.
2: A jaká by tedy podle vás měla být? Co by bylo optimální? Protože my těch příkladů máme hned několik. Rádi se porovnáváme například s Německem. Jak moc odlišný je ten jejich vzdělávací systém od toho českého?
14: Ten má právě od toho našeho dvě takové věci, které si myslím, že tomu našemu systému by výrazně prospěly, a to je ta průchodnost systému. V Německu například, když nastoupíte na střední školu a zjistí se, že vás třeba více baví humanitní než technické vědy, máte dobré studijní výsledky, tak můžete vlastně během střední školy přejít třeba na tu obecní zaměřenou školu, což u nás vlastně vstupem, jako kdyby na tu střední školu se vám už uzavírá vlastně ta možnost. A ta druhá vlastně věc, která si myslím, že by mohla být velmi inspirativní a částečně jsme ji vlastně až novelou školského zákona teďka od 1. ledna 2026 zavedli, ale pouze dobrovolně, je ten duální systém. Systém, kde když nestuduju na té obecné škole, která mě připravuje na univerzitu, ale na nějaké praktické technické škole, tak 4 dny trávím ve firmě a jenom 1 den trávím ve škole a u nás vlastně pořád to máme úplně naopak proporčně.
15: Ale ten systém terciálního vzdělávání, jaký máme nastavený, například to, kdy děti odcházejí na střední školy, kdy dělají tu klíčovou volbu, o čemž Daniel Minich mluvil, že moc brzo se opravdu rigidně rozdělují na technické a humanitní obory, ten je v pořádku, ten nemá důvod být změněn.
14: Já si pamatuju z vlastního příkladu, že se to krásně ukázalo na nějaké první hodině dílen, který jsme měli někde ve 4. třídě na základní škole a ten pan učitel, co vedl ty dílny, nám dal do ruky takový neopracovaný kus dřeva a za 2 hodiny jsme z něho měli vyrobit hranol. A hned po těch prvních 2 hodinách bylo zřejmé, kdo sebe muset věnovat a hodně učit a věnovat těm společenským vědám a kdo má nějaké technické nadání.
15: No, hodně učit, když zmiňujete toto sousloví, tak s českým vzdělávacím systémem se často mluví o Rakousku-Uhersku a že se tady nic nezměnilo. Ale z toho, co říkáte, to asi pravda úplně není, nebo ano?
14: Já si myslím, že ten náš systém pořád ještě má něco, co, ale já si myslím, že by se naopak mělo posílit, protože to by mohlo být tím prvkem, který vlastně by mohl ukazovat, co má být tím hlavním výstupem toho vzdělávacího systému. A to je skutečně ukázat těm dětem a potom studentům na středních školách, jak se učit nové věci. A pak je to jenom otázka diskuze, na čem, na jaké té materii jim vlastně ukážete, že ten proces učení vyžaduje hodně času, hodně úsilí, čtení nějakých knížek, textů a to si myslím, že se z té diskuze u nás úplně vytratilo.
15: A také velkou motivaci pro to, aby se student sám učil, je to tak?
14: Přesně tak, to mi v tom systému taky chybí. Já si myslím, že ten náš systém má tendenci jako kdyby zařezávat tu skupinu těch dětí a studentů do stejné výšky, že když někdo vyvyšuje, tak ten systém má tendenci mu vysvětlit, že to nemá dělat a pak samozřejmě tím trpíme, že nám chybí ty individuality v tom systému.
15: Já jsem se na Německo ptal především proto, protože je to silně průmyslová země, stejně jako Česko. Dá se ten vzdělávací systém, ty recepty, které dokáží posílit tu kvalitu vzdělávacího systému, prostě jednoduše skopírovat?
14: V tom Německu vlastně ten systém byl nastaven na základě tlaku hospodářských komor a těch zaměstnavatelů, kteří vlastně i částečně tu praxi, která probíhá vlastně třeba ty 4 dny z týdnu v těch podnicích vlastně financují a vytvořili společně vlastně jako metodiku tady toho prakticky orientovaného vzdělávání.
15: A to se v Česku neděje?
14: U nás to nastalo až teďka toho 1. ledna 2026, kdy to ten školský zákon umožňuje. A samozřejmě to, co já tam vidím u toho školství jako zásadní problém, je, že vlastně vy, když něco změníte, tak si to můžeme jednoduše spočítat 9 let základní škola, 4 roky střední škola a pak třeba 5 let ještě univerzita. Takže vy, když uděláte nějakou změnu, tak vlastně vidíte, jestli to přináší ty očekávané výsledky až někdy za 18, 20 let a to je několik politických cyklů a do toho je podle mě ten důvod, proč se do nějakého zásadnějšího zásahu politikům nechce, protože ten výsledek jde hrozně daleko za ten volební cyklus.
15: My ale samozřejmě nevidíme jenom Německo, vidíme i severské státy, Dánsko, Finsko, které jsou považovány a jejich školské systémy za vzor toho, jak by se mělo vzdělávat pro tu současnou ekonomiku a nebo lépe pro tu budoucí. Jak moc se školství bude bude muset měnit, aby právě té budoucí ekonomice vyhovovalo. Protože v Německu to mají podobně, ale je tam těch stupňů, které by se daly přirovnat k našemu druhému stupni, je jich tam několik a ty děti už se ho oborově rozřazují v poměrně brzčím věku, než je těch 15-16 let, kdy u nás se většinou hlásí na střední školy.
14: Samozřejmě musíme ještě rozlišit ty tři typy toho směřování, toho vzdělání, přírodní vědy a to, když se chcete stát třeba s biologem, chemikem nebo lékařem, technický vědy, kdy chcete být stavbařem a dělat nějaké strojové věci, technické záležitosti a pak tu sadu vlastně těch společensky orientovaných oborů. Já si myslím, že je docela zvládnutý ten systém těch technických přírodních věd a my, když se bavíme o nějaké té reformě toho systému, tak se právě hodně bavíme o těch společenských vědách, které jsou určitě jako důležitý pro tu ekonomiku. Asi je dobré vědět, jak fungují celní systémy, jak fungují obchodní dohody, ale samozřejmě tím tahounem té ekonomiky jsou ty technické vědy a tím tahounem toho hodně dobrého života, který máme tady v Evropě, jsou ty přírodní vědy, lékařství, vývoj léků a ty další věci, které jsou spojeny se zdravotnictvím.
15: Takže jaká by měla být ta ideální skladba toho portfolia těch oborů, aby byla vhodná pro, dejme tomu, život v Česku za 20 let, protože sám jste mluvil o tom, že jakákoliv změna se projeví až za další generaci, tedy za nějakých 18 let.
14: Úplně zásadní by skutečně bylo zvýšit průchodnost toho dítěte už na základní škole a pak i na těch středních školách tím systémem. Aby když někdo nastoupí do učení na kuchaře a zjistí,

0: středních a základních škol v celé České republice a všem říkám, že školský systém je založen primárně na individualitě pedagoga. Kvalitní pedagog i v tom svázaném systému osnov individuálních studijních plánů a všech těch termínů a změn, které za posledních 35 let ten vzdělávací systém byl, tak ten kvalitní pedagog dokáže motivovat jak toho talentovaného studenta, tak toho studenta, který má nižší schopnosti se učit. A v tomhle okamžiku to je ta druhá vlastně rezerva, která by se musela vyřešit kromě těch prostor, tak přitáhnout kvalitní pedagogy. A nemyslím si, že ten systém, který máme tady, že vlastně je obrovské omezení, aby se do toho systému dostal kdokoliv, kdo nemá vystudovanou pedagogickou školu, zamezuje tomu, aby jsme do toho vzdělávání dostali mnohem více kvalitních, motivovaných učitelů.
1: A máte podobnou zkušenost, kterou popisoval Daniel Prokop, tedy, že když k vám na vysokou školu přijdou studenti, kteří neprošli gymnaziálním nebo všeobecným vzděláváním nebo ekonomickým, tak ten první rok věnujete tomu, abyste srovnali úroveň všech těch studentů a mohli jste s nimi potom dále pokračovat?
0: Tam byla zmiňována třeba z matematika, tak tam určitě jako nejlíp poznáte na tom tu vstupní znalost toho studenta, ale to se standardně řeší nějakými letními přípravnými kurzy a to je běžná věc, která se dělá v Anglii, v USA. Já pak tvrdím, že je to celé vidět potom, že ať ten student klidně přijde i z učňovského oboru nebo z obchodní školy, takže je to na té motivaci, že chce něco dokázat. Pokud ji má, tak dožene velmi rychle cokoliv a stane se nadprůměrným. Pokud ji nemá, tak si jenom stěžuje, že ten systém od začátku znevýhodňuje.
1: Upozorňuje ekonom Lubor Lacina, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Velkým tématem českého školství v posledních letech jsou samozřejmě prostředky a peníze, které do školství plynou. Jako iluze se zatím zdá příjem 130% průměrného platu učitelů. I podle OECD zaostává Česko v tom podílu peněz, které do školství míří, zatímco průměr OECD je 4,7% HDP. Česko dává zhruba o 0,5% HDP méně. Je více peněz něco, co ten výsledek, tu kvalitu toho českého vzdělávacího systému může zásadně posunout?
0: Určitě ano, protože jestli jsem mluvil, že tou solí toho systému jsou učitelé, tak kvalitně zaplacený pedagog v kombinaci s tím, že nebudu považovat, aby musel nezbytně mít vystudovanou pedagogickou školu, přitahuje kvalitní lidi. Například v Finsku, kde ten systém takto mají nastavený, na ekonomické školy běžně přicházejí třeba z lidé, kteří strávili kariéru v bankách a nepohorší si tím, že jdou pracovat jako učitele.
1: Ale podle čeho vlastně my budeme měřit to, zda ty peníze jsou utracené správně, tedy zda dokázali zvýšit kvalitu českého školství, protože jak sám jste řekl, ty změny se projeví až někdy po 20 letech.
0: Dá se to dělat nějakými těmi tradičními mezinárodními srovnáváními, třeba s u 15-letých studentů se dělá standardní srovnávání takzvaných PISA testů, které srovnávají vlastně napříč tu kohortu 15-letých všemi zeměmi OECD a existuje víc nástrojů, kde můžete pozorovat vlastně, jestli tam dochází k nějakému posunu znalostí. To, co nemůžeme dělat, a to, co podle mě chybí pak i té české ekonomice, je právě to, že dokážeme ty studenty motivovat a že se stávají těmi sebevědomými jednotlivci, protože já mám pocit, že my v České republice dokážeme pořád vyrobit velmi kvalitní věci, ale co jsme se od roku 1989 nenaučili, že bychom měli i to kohortu obchodníků, kteří by byli schopni to prodat jako finální výrobek ve zbytku světa.
1: Na

0: Závěr se ptám, jak posílit tu motivaci dětí. Známe nástroje, které jsou osvědčené a které zaberou, protože české školství a nejen české bude měnit umělá inteligence v příštích letech, a to říkají všichni odborníci, zásadně. Takže jakým způsobem, jakou změnu udělat, aby jsme dokázali za prvé podchytit umělou inteligenci a to, jak změní společnost, a za druhé, jaké nástroje přijmout, abychom tu motivaci dětí, jak jste sám řekl, i člověk z odborné školy, když má motivaci, tak se dokáže připravit tak, aby uspěl i na studiu na vysoké škole, tak jak tu motivaci vlastně podporovat, podchytit. Je to úkol pro český vzdělávací systém?
1: Ten je úplně zásadní a to může udělat jenom jeden člověk, a to je pedagog. Vzbuzení toho zájmu u těch jednotlivců. A pak vlastně už je jedno. Jakmile zbudíte u toho dítěte jednotlivce zájem, tak dneska právě je výhoda, že si může najít o té dané věci nekonečné množství informací v tom virtuálním prostoru. Takže vzbuzení toho zájmu, dostat ty děti z těch školních lavic a vzbudit ten zájem, ať už o biznis, ať už o technické vědy, přírodní vědy, to já považuji za úplně zásadní, co by měl ten školský systém dělat na všech úrovních, základní škol, střední škol, ale nakonec i na univerzitě.
0: A je to něco, co potřebuje zásadně i česká ekonomika a český průmysl?
1: Určitě ano, protože ten jednotlivec, který je nadšený, tak pak dělá úplně neskutečné věci.
0: Lubor Lacina, profesor ekonomie na Mendelově univerzitě, byl naším dnešním hostem a já moc děkuju.
1: Naschánou.
0: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Bylo 11:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Je to první ze čtyř plánovaných schůzek, na kterých chce Bárta zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější tak, aby méně dopadal na domácnosti. Po íránských úderech na Bahrajn je nejméně jeden člověk zraněný. Na síti X o tom informovalo bahrajnské ministerstvo vnitra. Trosky, které spadly ze zneškodněných íránských dronů, poničily taky domy a vozidla v metropoli Manámě. Škody hlásí taky úřady ve městě Hamad. Teherán v noci v Bahrajnu a Kuvajtu ostřeloval americké základny. Reagoval tak na předchozí údery amerického letectva na Írán. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo do Afriky. Lidé by proto před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Průzkumu se na začátku června účastnili více než 2000 respondentů. Máme taky dopravní informace na plusu. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Jede hodně kamionů a poprvé se brzdí před kolonou u Rudné na 5. kilometru. Pomalu se pak pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení celkově asi 20 minut. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a kolona od Kývalky z kilometru 182 asi na čtvrt hodiny. Kamiony stojí déle. A taky dálnice D52 je ucpaná na příjezdu do Brna z Mikulova. Před nájezdem na D1 má kolona asi 6 kilometrů. V Praze jsou komplikace na jižní spojce ve směru na Barandovský most. U Spořilovské zasahují hasiči u nepojízdného nákladního auta. Blokovaný je pravý pruh, pomalu se jede od Lanového mostu, zdržení 5 minut. Kolona popojíždí taky po Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od Černého mostu k Průmyslové, zdržení 20 minut. Kolona na 10 minut je na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice od Kongresového centra. 10 minut budete popojíždět i ve Vilznově od Bulharak muzeu. A zdržení je i v Bělohorské před Vypichem. Z centra je delší asi na 10 minut. Na vině je nehoda přímo na Vypichu. Dobře, dojďte. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost, během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde, teploty 14 až 18, na jihu Moravy naměří až 20 stupňů. A o víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy, dál ale bude zataženo a pršet, výjimečně můžou dorazit i bouřky. To byly zprávy a tady už je Interview Plus.
3: Protesty Albánců proti vládě se po týdnu rozšířily z Tirany do dalších měst. Albánce pobouřil plán zetě amerického prezidenta postavit v chráněné ostrovní lokalitě luxusní rezort. A také to, že vláda premiéra Eddieho Ramy jde členům americké prezidentské rodiny na ruku. Co všechno protestující chtějí a proč zeť Donalda Trumpa stojí o neobydlený albánský ostrov? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
4: Interview Plus.
3: Hostem Interview Plus je americký novinář Jolly Nagle, který mimo jiné působil v misi OSN v albánsky hovořícím Kosovu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Ten příběh začíná jako pohádka. Zámožný cizinec Jared Kushner, zeť amerického prezidenta, se s manželkou Ivankou plaví na jachtě u albánských břehů a objeví ostrov, který se Ivance zalíbí a chce ho mít. Tím ale pohádka končí a zbývá otázka. Nechá si podle vás chudá Albánie část svého území, které je navíc přírodní rezervací, splundrovat bohatými cizinci? Co myslíte?
5: No, samozřejmě to je pohádka, skutečnost to poněkud jiná. Jared Kushner a jeho manželka Ivanka jsou spíš nástroje ze strany jednak dvou firem developerských v Kataru, jednak albánského premiéra Eddieho Ramy, aby to fungovalo, aby získali podporu a aby nebyl prostě, aby nedošlo právě k odporu. Toto území bylo blbě privatizováno, nebo jak bych to řekl jinak, původní majitelé po pádu komunismu to nedostali zpátky. Oni jsou tam nadále a podle falešné žádosti to dostal někdo jiný. To je první problém. Kdo to vlastní? Alespoň to, co je na pevnině, ta takzvaná, ten ostrov Zvrnec. A pak je ostrov, teda poloostrov, pak je ostrov Sazan, což je, nebo byla vojenská základna od jak živa před stalety. Každopádně Italska byla minimálně od roku 1912 až do roku 1946. Pak tam byla sovětská základna, ponorky tam byly už od, měli prostě přístaviště pro ponorky, které stavili Italové a Němci za druhé světové války. A ten ostrov jsem viděl ze vzdálenosti s trajektem, tak já vím, jak to vypadá. Je to prostě taková divočina, která byla použitá léta letoucí jako vojenská základna. Dneska je tam pár lidí, kteří hlídají maják a podobné věci.
3: Vy říkáte, promiňte, že vám do toho jenom vstoupím. Vy ano, tedy prosím. Říkáte, že ta romantická pohádka má jenom zakrývat, abyste zmínil, spackanou privatizaci. Nebo spacka není návrat.
5: Nejen, ano,
3: majetku.
5: Ale hlavně, ano, nevím, kdo vymyslel ten projekt. A vím, že ty developeři z Kataru nebyli jediní. Byla jedna paní developerka albánského původu z New Yorku, která taky měla eminentní zájem. O tom psal New York Times už před 2 roky. A prostě Albánský předseda vlády Edi Rama získal podporu Kushnerů před americkými volbami prezidentskými v roce 2024, ale spustili to navenek naplno až po volbách, když bylo jasný, že zeď Kushnera, táta Ivanky, Donald Trump bude zase v Bílém domě.
6: A řekněte podobně, A řekněte mi, jaká je vaše zkušenost s Albánci? V souvislosti s Albánií se často mluví o národní hrdosti obyvatel Balkánu. Ano. Může to být taky důvod, proč jim připadá prodej vlastní země nepřijatelný? Proč tedy protestují?
5: Protestují, protože mají dojem, že to smrdí, ten kšeft. Že nebyl žádný doposud žádná studie o dopad na životní prostředí takovou megalomanskou stavbou na poloostrově. Prostě je to 3,25 milionu čtverečních metrů a golfové hřiště, 500 vil, 600 domků, 1400 bytů, golfové hřiště a tak dále, tak dále. A hlavně komu patřit? Poloostrov, ten pozemek, za A, za B, je to chráněná krajina přírodní, jsou tam nejen plameňáci, šakaly, jsou tam mořské želvy, spousta ptáků a tak dále. Je to chráněná. A i podle studií, za které jako platili, objednali ty katarské firmy, tak může být ekologický dopad na kvalitu vody tam v laguně a tak dále. Ale to je jenom spekulace v tom projektu z listopadu loňského roku, který je dost obširný, i když to má 90 stránek, ale stále potřebuje další detail. To v podstatě podle jedné albánské kritičky to vypadá jako včelí úl. Ten development. A není to daleko od pravdy.
6: Když se vrátím k těm protestům v Albánii, tak předseda vlády Edi Rama po více než týdnu těch protestů ten projekt označil za významnou investiční příležitost pro Albánii s tím, že ty peníze jsou ve výšce 1/6 HDP Albánie. Budou na to Albánci slyšet podle vás?
5: Ne. No, jak kdo? To není jeho jediný argument. Já jsem dostal od jednoho z jeho poradců dneska mail s argumentem, že v podstatě tam jsou jako mezi demonstranty islamisty, gauneři, poslal mi fotku, jak někdo donutil někoho, jednoho demonstranta sundat vlajku gejů a tak dále, ale z jiných zdrojů než úřadu prezidenta mám jiné informace, že ty demonstranty jsou vesměs mladí, jsou i tam důchodci. Ale to je taková demonstrace Gen X. Gen Z. Už si to spletu.
6: Prostě mladých lidí.
5: Mladých lidí, podobně jako jsme viděli koncem loňského roku v Nepálu, na přelom roku v Bulharsku, prostě kteří už mají dost korupcí starších generací a chtějí prostě fair play. Jo? To je konec prostě polopravd. Chtějí právní stát. To vyvolá otázky, jako co to je dnešní Albánie. Sice Edi Rama a jeho socialistická strana dostala přesvědčivou podporu v minulých volbách v loni, ale ta vůň, řekněme hezky, korupce tam je. Podobně jako u dřívějších vlád, ale Edi Rama je u moci 13 let jako předseda vlády a dřív byl i starosta Tirany, tak je známý člověk se vším všudy.
6: Na to jsem se chtěl, jsem se chtěl zeptat. Prosím. Na transparentech protestujících, která jsem viděl, ta jsem viděl v albánských médiích, se objevují právě jména Edyho Ramy a Saliho Berishi, tedy současného a minulého premiéra, co by hlavních viníků téhle ekologické zkázy. Jak byste přiblížil jejich styl vládnutí? Jak se vládne v Albánii?
5: No, aroganci. Jako Saliho Berishu jsem znal ještě jako disidenta v roce 90 a viděl jsem ho naposledy asi před 15 lety jako předsedu vlády. Je velmi schopný, inteligentní, ale čelil xkrát obvinění korupce. Já nejsem v pozici posoudit, jestli skutečně Edi Rama či Sali Berisha jsou korumpovaný. To podezření tam je dlouhodobě ohledně různých afér i různé jako náměstkové předsedy vlády taky čelili problémy. Není to individuálně jenom na ty dva pány.
6: Ten styl vládnutí, jak byste ho ještě víc přiblížil? Vy jste říkal, že je tam podezření z korupce, slyšel jsem nějaké rozhovory s Edi Ramou, tak jak byste ty lidi popsal?
5: Jsou nadaní řečníci, inteligentní, rozhodně hovoří víc jazyků, oba hovoří dokonale anglicky i italsky, jsou schopni komunikovat se světovými lídry na úrovni. Jako v tom není problém. Ten problém je, do jaké míry jsou manipulovaní a zneužití mafiány, nebo jak chceme to nazvat, developeri, ti, kteří mají peníze, chtějí investovat a jestli mají někomu dát nějakou částku, aby to všechno fungovalo.
6: A co myslíte vy, samozřejmě, jak byste to odhadl?
5: Těžko říct.
6: Jak byste to odhadl? Jsou manipulovatelní těmi velkými penězi?
5: Já si myslím, že velká část politiků po celém světě jsou manipulovatelní velkými penězmi. Když někdo někomu ukáže balík nebo slibuje, že to bude na nějakém účtu zítra, jestli podepíše, schválí a tak dále, tak bohužel. Já vám dám malý příklad. Je to víc než 30 let starý, ale je to z Albánie. Někdy v roce 91 nebo 92, jak rozpadla komunistická moc tam, jsem seděl v jídelně, v restauraci hotelu, jenom tam byly tedy jenom dva hotely, to byl v Tiraně hotel Dajty, a na stejném stole naproti mě přiseděl Američan, obchodník, který právě přiletěl náhodou z Bolivie a popsal Albánie, cituji a omlouvám se předem posluchačům, Albánie je jako nevinná pana, jenom čeká, aby byla znásilněna. A on to myslel jako ekonomickým způsobem samozřejmě. To prostě oni byli, žili v izolaci od konce druhé světové války a absolutně nepřipravení najednou se integrovat do světa.
6: Hostem Interview Plus je americký novinář Julian Nagel.
4: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Albánská vláda označila plán Američanů vybudovat luxusní letovisko na ostrově Sazan za projekt strategického významu v prosinci 2024, tedy krátce po Trumpově druhém zvolení. Znamená to podle vás, že Trumpova rodina si počkala, až bude Trump u moci?
5: Určitě. Jako první rozhovor, když to zmínila Ivanka Kušnerová, bylo už v roce 2024, ale na plné pecky to všechno se objevilo. Byl jaký už v září roku 2024 velmi detailní článek v New York Times o tom pozemku a kdo jsou původní majitelé a jaké jsou spory a tak dále. Tam to bylo. A i tam byla Ivanka. Ale její rozhovor koncem května letošního roku, když popsala, jak objevili ten ostrov, vystoupili z lodí, chodili na boso a jak to je krásně, jak se prostě tam dělat luxusní resort. To prostě byl spouštěč pro ty demonstrace.
6: Mm-hmm. Čili myslíte, že to byla snaha odvrátit ty nepokoje v Albánii?
5: Ne, ty nepokoje nasledovaly ten rozhovor. Mm. A to byl prostě naprosto necitlivý. Ona prostě mluvila o nějaké vizi, ale jak se to rozšířilo, to video, tak lidé byli naštvaní. Televize... Protože ona byla úplně mimo, jo?
6: Rozumím.
5: V jejich pohledu. No?
6: Televize CNN upozornila na to, co v tomhle romantickém příběhu nezaznělo, že Kushnera a jeho ženu vybídl k investicím albánský premiér Rama s tím, že tak velká investice dostane od vlády přednost i daňové úlevy. Albánie kvůli tomu předloni dokonce přijela zvláštní zákon blokující ekologické ohledy. Tohle vás překvapuje?
5: Ne, naopak. To je mi úplně jasný. Podobně jako tím, že Albánie je jedním ze základních členů mirového sboru, nebo jak se to nazývá, Trumpa. Je to prostě podbízivá politika dostat přízeň Donalda Trumpa a jeho administrativy. Hmm.
6: Vy mluvíte o členství v Radě míru.
5: Z geopolitických důvodů. Jo?
6: Vy jste mluvil o členství v Trumpově Radě míru. Je to tak?
5: Ano.
6: Albánie se potýká s ekonomickou transformací i odlivem vlastních obyvatel do zahraničí. Teď, abychom si ujasnili pozici té země. Je zemí s nejnižším HDP v Evropě. Rozumíte snaze vlády proměnit v kapitál alespoň to, čím se země může pochlubit, totiž přírodní bohatství?
5: Samozřejmě tomu rozumím. A to bylo úplně jasný i hned při rozpadu komunistické moci před 35 lety, že to pobřeží, ať na Jonském moři, jižně od města Vlory, nebo na severu na Jadranském moři, je něco jako bylo Řecko nebo Dalmácie, ani Dalmácie, ale Řecko před druhou světovou válkou. To je prostě nedotčená. Byly akorát bunkry každý 100 metrů, ale jinak prostě nedotčená a nádherná. A bylo jenom otázka času. Jako každý, který tam byl v tédy a bylo možný jenom autem s náhonem na 4 kola, pochopil, že přijdou developeri, že dřív nebo než pozdě by bylo dobrý a tak dále, tak dále. Hmm. Tak části byly už postaveny a části ponechaly nebo spadly pod ochranou Národního parku či podobně.
6: 90% Albánců je pro vstup do Evropské unie. Mluví se o roku 2030. Souvisí podle vás ten pokus Američanů koupit chráněná území a vybudovat tam luxusní rezort? Souvisí to s tím, že později po případném vstupu do EU by to už prostě nešlo?
5: Jestli tak daleko dopředu myslej, nevím. Nedá se to vyloučit. Hmm. Ale to by bylo spekulace. Hmm. Ale je to docela možný. Ale já si myslím, že spíš dostali nabídku takhle. Kushner taky měl zájem postavit v Bělhradě luxusní hotel Trumpa. Teda Trumpových organizací.
6: A tam ho protesty odradili.
5: Na místě generálního štábu, který byl vybombardován v roce 1999. A nakonec taky kvůli veřejnému tlaku demonstraci prostě k tomu nedošlo. Prostě selhalo. A prsty v obou případech měli poradce nebo jednatel pro balkánské otázky prezidenta Trumpa během jeho první administrativy.
6: No a Albánci by si mohli říct, tak když to nevyšlo v tom Bělehradu, protože ty místní protesty Kušnera odradili, no, tak by to mohlo zafungovat i v Albánii. Vy byste s tím souhlasil?
5: No to šlo zhruba současně. Jestli si mysleli, že to může být fungovat líp v Albánii, tak to člověk nemůže jako předvídat do budoucnosti, jestli něco funguje nebo ne. Ta veřejnost mlčela nebo moc o tom nemluvila až do letošního června po tom rozhovoru s Ivankou. Do té doby jako byli frustrovaní lidé kvůli privatizaci, restituci a tak dále, ale moc to nebyla jako velká aféra. A najednou to propuklo a reakce Eddieho Rama jenom to hodil olej na oheň. To byl opravdu nedomyšlený z jeho strany. Byl nesmírně arrogantní a takhle teď to nefunguje. Lidé, mladí lidé nejsou ochotní mlčet. Dřív oni řekli, s Bohem, já jdu do Itálie, já budu pracovat jinde, já už nemůžu tady. Takhle to bylo v 90. letech, v 0. letech. Dneska ne. Oni už mají univerzitu za sebou, možná studovali v Itálii nebo v Řecku, jsou v obraze a chtějí žít v Albánii, ale ne v takové paternalistickém systému a říkají už ne, dost.
6: Má podle vás Albánie naději do Evropské unie v dohledné době vstoupit?
5: Ano. Já si myslím, že jako ta transformace Albánie je úžasná a šance má. Navíc jako z geopolitické, už jsou v NATO, už několik let, z geopolitického hlediska je to důležité, aby byli v Evropě, jsou Evropany, hovoří indoevropský jazyk, i když to se nám zdá hodně, hodně vzdálený, ale prostě jinak by byla díra mezi Černohorou, která vstoupí v příštích letech, a Řeckem. A má smysl. Já nevidím důvod, aby tam nebyli v EU.
6: Hostem Interview Plus je americký novinář Julio Negle. Ještě k tomu manželskému páru z rodiny Donalda Trumpa. Jak vnímáte jako Američan, že Kushner vystupuje jako vyjednávač pro svého tchána prezidenta a zároveň chce koupit kus Albánie? Není v tom zjevný střet zájmu?
5: No, on je vyjednávač v Středním východě, nikoli na Balkáně, naštěstí. Nevím, jestli je to střed zájmu. Samozřejmě dá se říct, že je to zneužitý postavení, že vyvolává otázky a hlavně je to jasný, že Kushnerovi byli vybraní Eddieho Rama, aby ten projekt prošel bez problému, protože není pro američtější stát v Evropě, kromě Kosova, než Albánie. Ale to byl prostě blbá kalkulace z jeho strany.
6: No já se na to ptám, jestli v tomhle směru nemají větší morální problém Spojené státy než Albánie. Jejíž vláda je v pokušení udělat biznis s Trumpovou rodinou a tím pádem vlastně se státem.
5: Ano. No tak je to v radaru některých Američanů, ale většina by nemohli ani najít Albánii, bohužel na mapě světa či Evropy. Ale v povědomí Američanů Kushnerovi prostě jsou. A ti, kteří jsou zastánci MAGA, hnutí MAGA, tak nemají s tím problém. A ti, kteří nesouhlasí s tou politikou MAGA a Trumpa, mají pochopitelně velký problém s tím.
6: No a vy tedy myslíte, že voliči Donalda Trumpa jsou tolerantní k privatizaci těch státních zájmů?
5: Já si myslím, že jim úplně fuk.
6: Máte dojem, že to jim nepovažují za důležité?
5: Ne, to je prostě úplně vzdálení z jejich životu a ti, kteří jsou v jeho kruzích jako miliardáři a tak dále, oni určitě řeknou, proč jsem o tom neslyšel já včas, jo, tak s tím problémy nemají. Tam morálka nehraje roli.
6: Já se na to ptám, protože v tomhle pořadu už několikrát zaznělo, že si současný americký prezident svůj mandát od voličů neskrývaně privatizuje. Tak se ptám, jestli vy sám to vnímáte taky tak.
5: Ano. Ano, no je to nehorázný, jako je to neslychaný, nikdy se něco takového nestalo, že někdo se stane prezidentem a zbohatne neustále, ale takovým způsobem miliardy od investorů, lidí, kteří potřebují jeho přízeň a dávají mu miliony v naději, že dostanou buchví co, amnestí nebo souhlas na nějaký projekt či podobně. Ale nezapomeňme, odkud pochází Jared Kushner. Jako jeho táta developer, korumpovaný, který platil, podplatil sem tam, aby on mohl studovat na Harvardě a tak dále, ačkoliv prostě známky ve škole měl absolutně mizerné. A to tež to zopakoval, když studoval právo v postgraduálních studiích. Tak to je jedna krevní skupina.
6: Hostem Interview Plus byl americký novinář Julian Nagel. Moc krát vám děkuji.
5: Prosím. Rado se stalo. Děkuji za pozvání.
6: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
7: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
8: Říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
4: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Poslance čekají dvě mimořádné schůze. Právě začíná jednání ke střetu zájmu premiéra.
10: Pane premiére, vy prostě nemůžete zároveň řídit stát a zároveň ho dojít. Tak si prosím vyberte.
9: V německém Weidenu začal soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka. V Mexiku večer začne mistrovství světa ve fotbale. Češi na úvod turnaje nastoupí proti Jižní Koreji. Dálnice D1 je před Ostravou směrem z Prahy po nehodě neprůjezdná. A čekáme oblačnost přeháňkami, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 18 stupňů. Je čtvrtek 11. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Poslanci se právě scházejí na mimořádné schůzi k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednání svolala opozice. Sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
11: Opoziční politici žádají pozastavení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie proplatí. Podle předsedy sněmovny Tomio Okamury z SPD na to už ale odpověděl dopis, který Česko z unie dostalo a podle kterého je postup českých úřadů v pořádku.
12: Tím v podstatě ta celá záležitost je v tuto chvíli z mého pohledu v podstatě nějakým způsobem vysvětlená ze strany Evropské komise.
11: Za vyřešený střet zájmu považuje i premiér. Koalice tak má mimořádnou schůzi za zbytečnou a zřejmě nepodpoří program. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana jednání i tak dává smysl.
13: Opozice ty věci musíme pojmenovávat. A to, že tady peníze daňových poplatníků jdou do kapes jednoho oligarchy, který je zároveň politikem, to je prostě fakt.
11: Za 3 hodiny pak začne další mimořádná schůze, tentokrát koaliční. Vládní poslanci ji svolali k novele stavebního zákona, kterou se opakovaně kvůli opoziční kritice nedaří posunout dál. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
9: U soudu v německém Weidenu začal soud se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala odvést bavorská vláda.
14: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad, částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegálního nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Americká armáda nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Útoky cílily na protivzdušnou obranu. Americký prezident Donald Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Izrael se podle něj posledních náletů neúčastnil.
15: Pentagon uvedl, že v noci ve 2 vlnách bombardovalo americké letectvo objekty po celém Íránu. Podle ústředního velení armády byla cílem radarová zařízení, komunikační systémy a protivzdušná obrana. Washington označil nálety za akt sebeobrany proti pokračující iránské agresi a ohrožování amerických jednotek a obchodních lodí. Írán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán po nočních vlnách amerických náletů prohlásil Hormuzský průliv za zcela uzavřený. Pentagon to ale popřel s tím, že nákladní lodě proplouvají dál. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
9: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Unie se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější, aby méně dopadal na domácnosti.
16: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct 2x ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Večer začne největší fotbalové mistrovství světa v historii. Zúčastní se ho rekordních 48 týmů. Šampionát se poprvé odehraje ve 3 zemích najednou. Ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
17: Mexiko, co by nejfotbalovější z pořadatelských zemí, přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílii i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už 3. mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
9: Zakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová se ohradila proti jmenování nové správní rady instituce. V prohlášení uvedla, že se to stalo bez jejího vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami.
18: Odstupují od naší dohody.
19: Právě těmito slovy někdejší první dáma přesně před týdnem roztočila kolotoč spekulací, co bude s knihovnou dál. V nejnovějším vyjádření uvádí, že zprávu možnosti použít jména Václava Havla převedla na nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Reagovala tak na oznámení Davida Duška, který jako jediný zbývající člen původní správní rady v těchto dnech doplnil vedení knihovny.
20: Postup, který jsme realizovali a který jsem dokonce historicky paní Havlové před její rezignací navrhoval, že je zcela legálně správně.
19: Novými členy správní rady se stali například egyptolog a senátor Miroslav Bárta nebo hudebník Michael Kocáb. Michaela Vitešková, Radiožurnál.
9: Český rozhlas dopoledne představil programové novinky, které připravuje do konce roku. Víc řekne reportérka Tereza Hybšerová.
1: Nedožité 90. Václava Havla připomene na všech našich stanicích projekt nazvaný Slyšet Havla. Odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru bývalého prezidenta s Ferdinandem Peroutkou a celý měsíc poběží seriál nazvaný Hovory zlán, který připomene archivní rozhovory s Václavem Havlem. Seriál skončí živým vysíláním radiožurnálu Právě zlán. Rozhlas ale chystá i další novinky. Pro děti připravuje nový hraný seriál Bitva o diamant a rozhlas bude i na festivalech. Třeba na Colors of Ostrava nabídne živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
21: Ve 21 hodin začne zápasem Mexiko Jihoafrická republika mistrovství světa ve fotbale. Češi do turnaje vstoupí zítra ve 4 hodiny ráno našeho času duelem proti Jižní Koreji.
22: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si té podpory i v Česku, vnímáme ji.
23: Přiznává kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí před startem světového šampionátu. Zápas proti Jižní Koreji bude v mexické Guadalajaře sledovat skoro 50 tisíc diváků, z toho by až 6 tisíc mohlo být z Česka. Kromě soupeře se bude muset národní tým vyrovnat i s tím, že svůj první duel ve skupině odehraje v nadmořské výšce srovnatelné s nejvyšší českou horou Sněžkou.
24: Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
23: Říká reprezentační trenér Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v noci na zítra od 4 hodin našeho času v přímém přenosu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
25: Zavřená D1 před Ostravou a kolony u Brna. Dálnice D1 je před Ostravou ve směru z Prahy neprůjezdná. Na kilometru 344,5 narazil motorkář do šipky silničářů. Na dálnici sedí vrtulník záchranné služby. Stalo se to u benzínky, auta tak můžou pomalu projíždět přes benzínku. Kolona je ale dlouhá od sjezdu na Klimkovice. Na D1 čekejte kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na 159. kilometru v obou pruzích. Pak se alespoň osobní rozjíždějí, jedou rychleji v levém pruhu. Kamiony se ale sunou až do Brna. V Praze se ucpává mimo jiné tunelový komplex Blanka směrem na Barandovský most. U Zlíchovského tunelu odtahují nepojízdné auto a regulují kvůli tomu vjezdu do Blanky směrem Stroje. A ještě silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Za Toužím je omezení semafor a postojíte v obou směrech až půl hodiny v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy i 20. Tolik hlavní zprávy. Na ně navazuje publicistika s Věrou Štechrovou.
26: Jak nové úpravy unijního systému emisních povolenek ETS 2 myslí na domácnosti s nízkými příjmy? Jaký vzkaz má i pro české fanoušky na světovém fotbalovém šampionátu americký kongresmen za demokraty, se kterým mluvil náš zvláštní zpravodaj? A na jaké bezpečnostní zásady při cestách s dětmi v autě upozorňuje nová celorepubliková kampaň? O tom všem budeme mluvit. Členské státy Evropské unie a europoslanci se shodli na tom, jak se upraví systém emisních povolenek ETS 2, který má být zavedený od roku 2028 a týká se silniční dopravy a vytápění budov. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu CO2. Pokud by měla být vyšší, automaticky se uvolní povolenky z rezervy tržní stability. To by mělo předejít výrazným výkyvům ceny povolenky. Součástí ETS 2 je i sociálně klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti. Pro Česko je vyhrazeno 52 miliard korun. Má jít jednak o jednorázový finanční příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů na vytápění a pohonné hmoty a také o dotace například na zateplení a výměnu zdrojů tepla. My o tom budeme podrobně mluvit s výzkumnou pracovnicí Institutu pro evropskou politiku Europeum Rebekou Hengalovou. Dobrý den.
27: Dobrý den i vám.
26: Jak zásadní jsou podle vás ty dohodnuté změny? Mohou opravdu předejít těm nějakým výrazným výkyvům cen emisních povolenek pro domácnosti, které vidíme třeba u toho systému ETS 1?
27: Změny, na kterých se dohodl Evropský parlament a Rada EU, jsou docela shodné s tím rozhodnutím Evropské komise, kterého předložila na začátku tohoto roku. Jedná se o tři zásadní změny. Jedna je taková, že ten měkký strop 45 eur za povolenku bude mít větší citlivost, takže až o 4x více povolenek bude moci být vypuštěno na trh ve chvíli, kdyby jedna povolenka byla moc drahá, přesáhla tady tento stanovený limit. Také se v tom rozhodnutí hovoří o tom, že ve chvíli, kdyby na trhu bylo povolenek málo, tak se zase citlivěji bude reagovat na jejich množství a rychleji se jich vypustí více do oběhu, aby si je mohli producenti v těch daných oblastech nakoupit a pokrýt tím svoje emise. A třetí výrazná změna je, že tento systém by měl fungovat i po roce 2030. Takže se dá říci, že evropští zástupci se opravdu snažili, aby bylo předvídatelné a aby se lépe a flexibilněji kontrolovalo, jak drahá bude jednotlivá povolenka, kolik jich bude na trhu. Já tam vidím i nějaké nedostatky, ale dá se říct, že toto je prostě rozumný návrh, který mohl dojít nějakého konsenzu, protože máme větší kontrolu nad tím, kolik nás tento systém bude stát.
0: Česká vláda stále doufá, že ještě docílí odložení platnosti ETS 2 nebo i jeho zrušení. Jak silná je zatím v Evropské unii podpora pro to zavedení ETS 2? Jak silná je ta skupina zemí, která by si přála další odklad nebo dokonce zrušení?
27: Skupina zemí, která by si přála další odklad, už tohoto dosáhla, použila k tomu ten takzvaný český non-paper, který minulý rok byl zaslán a bylo to teda 19 zemí členských států. Aktuálně systém ETS 2 je odložen až na začátek roku 2028 a právě v tom rozhodnutí, které včera přijal parlament a rada, je další doložka o tom, že už v říjnu příštího roku by se mohlo zase projednávat, jak ten systém funguje a co na něm bychom ještě chtěli změnit. Takže ty země, které do toho vlastně ještě chtějí vnášet nějaké změny, tak mají k tomu prostor, ale nutno podotknout, že ten narrativ toho, který koluje v Česku, že bychom tento systém úplně zrušili, tak ten nezaznamenávám od žádných jiných členských států. Opravdu všichni pracují na tom, jak tento systém zavedeme, aby byl dostatečně dobrý pro naše klimatické cíle a zároveň, abychom se postarali o domácnosti, zejména ty zranitelné a malé podniky. Ale ta diskuze opravdu je o tom, jak to udělat a ne jestli.
0: Můžete vysvětlit, jak může být v říjnu 2027 přezkum toho systému ETS 2, když má začít fungovat až v roce 2028?
27: V roce 2028 už firmy musí nějaké ty povolenky vyřazovat, musí tím pádem snižovat svoji emisní zátěž, která vzniká z jejich činnosti, z jejich produkce, ale už rok předem by mělo být možné povolenky nakupovat a spekulovat s nimi na trhu, také by měly členské státy dostat nějaké peníze právě z toho zmiňovaného sociálně klimatického fondu, aby mohly předfinancovat právě ta opatření, která zabezpečí, že domácnosti a malé podniky nebudou zanechány takzvaně na holičkách, takže to můžou být nějaké investice například do renovací budov nebo nějaké čistější formy dopravy. A tady zase nutno podotknout, že Česká republika ještě netransformovala, plně nepřijala do české legislativy ten systém ETS 2 a proto z pohledu Evropské komise ještě nemá nárok na to získat peníze z toho sociálně klimatického fondu.
0: Znamená to, že jiné země třeba už z tohoto sociálně fondu ty peníze čerpají a my z těch našich 52 případných miliard korun zatím čerpat nemůžeme?
27: Je to tak, my z nich zatím čerpat nemůžeme a ještě se stále diskutuje o tom, jestli ty peníze na nás takzvaně počkají v nějakém šuplíku, nějaké obálce, anebo jestli budou použity pro ostatní členské státy. Sociálně klimatický plán národní předložilo zatím pouze pár zemí. Česká republika jej předložila minulý rok, ale vzhledem k tomu, že nemá přijatou legislativu, tak nebyla posouzena jeho schopnost a již brzy by se měly začít rozdělovat ty prostředky, které by ty země, co už mají plán, mohly začít používat.
0: To znamená, že pokud máme nějaký návrh sociálně klimatického plánu a nemáme legislativu, jak dlouho něco takového trvá přijmout a udělat, abychom tedy mohli začít čerpat ty peníze?
27: Určitě to není jako velmi rychlé instantní řešení. Ten plán jsme měli odevzdat už v roce 2025, nebo možná i dříve, teď si přesně nevybavuji ten deadline, ale aktuálně je vlastně diskuze probíhá o tom, do jaké doby nám bude Evropská komise takzvaně tolerovat to, že nemáme přijatou tu legislativu kompletní o ETS 2, tudíž naší účast v tomto systému, a v jakou chvíli vlastně řekne, už bychom hrozili nějakou pokutou, protože jsme jední z posledních zemí, které toto nemají.
26: Ano, jen jsem se chtěla zeptat, jestli tedy v tuhle chvíli je vlastně jasné, pro koho by ty peníze v Česku byly, kdo by je tedy mohl čerpat, jestli jsou nějaká kritéria, nebo ani tohle ještě není vůbec jasné, nebo to určuje Evropská komise?
27: Neurčuje to Evropská komise, to je právě skvělý účel těch národních plánů, tak aby si jednotlivé státy mohly rozhodnout, na co a pro koho tyto peníze chtějí použít. Musí to být na klimaticky šetrné řešení a musí tím předcházet nevhodným dopadům toho systému ETS 2, které můžou být třeba dopravní nebo energetická chudoba. V českém sociálně klimatickém plánu jsou takové návrhy jako velké podpoření dotačního programu Nová zelená úsporám nebo rozvoj a větší flexibilita, větší frekvence veřejné dopravy, která by ještě měla být více elektrifikována, abychom nepodpořili nákup dieselových spalovacích autobusů, ze kterých pak budeme muset platit další povolenky, ale všechny tyto návrhy, ať už jsou dobré nebo nedostačující, tak ještě nemůžeme financovat, protože ten plán, jak jsem říkala, není schválen.
26: Říká Rebeka Hengalová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum. Děkuji, naslyšenou.
27: Moc krát děkuji, naschledanou.
26: Fotbalové mistrovství světa hostí poprvé v historii tři země najednou. Turnaj dnes začne v Mexiku, kde po naší půlnoci nastoupí také česká reprezentace proti Jižní Koreji. Největší počet zápasů, včetně finále, se ale odehraje ve Spojených státech. S tím spojené problémy některých týmů, fanoušků i rozhodčího se vstupem do země a u stadionů se mohou objevit agenti imigračního úřadu ICE. Nejen na tyto okolnosti se ve Washingtonu ptal náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba, demokratického kongresmena Brandna Boyla, člena fotbalové i české pracovní skupiny americké sněmovny. A já jen dodám, že oslovení republikánští kongresmeni z časových důvodů rozhovor neposkytli.
2: Bílý dům říká, že půjde o jednu z největších a nejpozoruhodnějších událostí v historii lidstva a že přínos pro ekonomiku bude v desítkách miliard dolarů. Vidíme ale, že vstupenky jsou stále k dispozici a že hotelové pokoje nejsou tak plné, jak se očekávalo. Jaký to tedy podle vás bude šampionát?
3: No, to zní jako typický Trump, ta pokora a skromnost takového prohlášení. Jsem samozřejmě sarkastický, protože mám obavy, že očekává návštěvnost a turistika nebudou tak velké, jak se předpokládalo před rokem. A myslím, že hlavním důvodem je politika našeho prezidenta a jeho administrativy. Zejména pokud jde o imigranty a o postoj prezidenta k našim tradičním evropským spojencům. Osobně mám evropské přátele, kteří se rozhodli, že sem na mistrovství světa nepojedou, protože se obávají agentů úřadu ICE nebo toho, jak administrativa přistupuje k profilům lidí na sociálních sítích a podobně. V kongresu zastupuji občany Filadelfie, jednoho z hostitelských měst. Celkem budeme mít 6 zápasů. Mělo jít o velkou a radostnou událost, která spojí svět, takže považuji za velkou tragédii, že je v době mistrovství světa prezidentem Donald Trump.
2: Na druhou stranu Bílý dům říká, že se prezident Trump zaměřuje na to, aby šlo o neuvěřitelný zážitek pro všechny návštěvníky a také o nejbezpečnější turnaj v historii. Nezní to přesvědčivě a nechce i Donald Trump, aby mistrovství světa bylo úspěšné?
3: Je jistě v zájmu prezidenta, v zájmu všech Američanů a vlastně nás všech na světě, aby nedošlo k žádným bezpečnostním incidentům, aby byli všichni v bezpečí a dobře se bavili. Bylo by dobré, kdyby se během turnaje i tento prezident choval co nejlépe, ale musím říct, že poté, co s ním přicházím do kontaktu už 10 let, si myslím, že čas ukáže.
5: Time will tell.
2: Občanskoprávní organizace jako Sports and Rights Alliance nebo Amnesty International varují návštěvníky před tím, co už jste naznačil, upozorňují na porušování základních lidských práv v USA, na atmosféru strachu, represí a nejistoty. Můžete dát záruku návštěvníkům z Česka i jiných zemí, že pokud budou mít potřebné dokumenty a dodržovat zákon, tak se nestanou terčem agentů ICE nebo jiného úřadu?
5: Can I, in my role as a member of Congress, give 100% assurance? I think it would be disingenuous.
3: Jestli já jako člen kongresu mohu poskytnout 100% záruku, myslím, že by ode mě bylo neupřímné, kdybych řekl ano, protože znám lidi v tomto Bílém domě. Už jsme mluvili o tom, že je i v jejich zájmu, aby se během šampionátu chovali co nejlépe, protože vědí, že je bude sledovat celý svět. Takže očekávám, že turnaj proběhne bez problémů a že to bude skvělá událost. Ale zaručit to nemůžu, protože v této administrativě jsou některé velmi nezodpovědné osoby, včetně samotného prezidenta Stephena Millera a dalších, kdo popravdě nezdílejí moje hodnoty. Nezdílejí tradiční americké hodnoty, pokud jde o pohostinnost vůči lidem z jiných zemí.
2: Poprvé ve skoro stoleté historii mistrovství světa je hostitelská země ve válce s jednou z účastnických zemí. Jak si myslíte, že to může turnaj ovlivnit? Iránci na poslední chvíli přesunuli svůj tréninkový kemp z USA do Mexika a hrozí, že někteří hráči nebo členové výpravy nebudou nakonec do země vpuštěni ani na západ. Pasy. Očekáváte ještě eskalaci v tomto smyslu?
3: V první řadě doufám, že tento konflikt s Iránem bude brzy úplně ukončen. Stejně jako velká většina Američanů si myslím, že byla šeredná chyba tuhle válku začínat. Od začátku jsem byl proti. Nikdy byste neměli začínat válku, pokud nemáte plán, jak z toho ven. Takže doufám v ukončení násilí a v konečnou dohodu o příměří s iránským režimem, a to zdaleka nejen kvůli fotbalu, ale i z významnějších důvodů. To je to nejlepší, co může Bílý dům udělat.
2: Měli by být členové iránského týmu vpuštěni do Spojených států, aby mohli zápasy mistrovství světa odehrát, a stane se to?
3: To mi nepřijde.

0: Áno, a cez to s vámi delám rozhovor pro rozhlas, i když mi Česko zlomilo srdce. Spôsobilo, že nemám na tomto mistrovství sveta druhý tým, ktorému bych mohol fandiť. Přeju to tedy Spojeným státům, no a pokud vypadnou, tak ako vždycky budu fandiť outsiderům. Mám ty příběhy rád. A možná nakonec budu ako svému druhému týmu fandiť Česku.
1: Dodává kongresmen za demokratickou stranu Brandon Boyle v rozhovoru s naším zvláštním zpravodajem na světovém fotbalovém šampionátu Janem Kalibou. Jeho plnou verzi najdete na serveru irozhlas.cz. Blíží se prázdniny a to znamená víc cestování a víc převozů dětí v autech, ať už na dovolenou, na tábor nebo za prarodiči. BESIP a organizace Tým silniční bezpečnosti proto dnes představil novou osvětovou kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Za posledních 10 let zemřelo při dopravních nehodách 110 dětí, 73 z nich bylo v autech. A za tuto dobu se stalo skoro 40 tisíc nehod, kdy bylo dítě spolujezdcem. Mnoho lidí podle odborníků dělá chyby při používání autosedaček. My o tom budeme podrobně mluvit s metodičkou dopravní výchovy z týmu silniční bezpečnosti Markétou Novotnou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč jste se rozhodli znovu informovat o dětských autosedačkách? To už by u nás mělo být něco naprosto běžného, ne?
2: Byť vlastně povinnost používat dětské autosedačky je tady s námi opravdu dlouho, tak technologie a trendy vlastně ohledně dětských autosedaček se stále vyvíjí, objevují se stále noví rodiče a my vlastně v terénu vidíme, ať už ve spolupráci s BESIPem nebo s policií, anebo i při těch osobních zkušenostech vidíme, jak se rodiče nebo i prarodiče chyb dopouští, kdy jsou to chyby ať už u instalace autosedačky nebo u samotného usazení. A vlastně tyto chyby nebo některé z těch chyb nám potvrdilo i šetření, které jsme v posledních týdnech dělali ve spolupráci s Ipsos.
1: Tak to pojďme rozdělit. Nejdřív k té instalaci. Ono standardem u těch novějších aut jsou ty takzvané ISOFIXy, tedy systém, do kterého sedačka zacvakne. I tady se dá udělat chyba při instalaci, protože tam jsou dokonce i čidla, které se rozsvítí zeleně, když je sedačka dobře zacvaknutá.
2: Je to tak, já bych možná na úvod řekla, že ISOFIX je vlastně právě systém, který má částečně eliminovat ty chyby oproti autosedačkám, které se v minulosti anebo u některých starších vozidel musí poutat tím bezpečnostním pásem. Ale i tím pásem je to bezpečné, pokud rodič nebude lajdák a dá si záležet. A ohledně těch ukazatelů, o kterých jste hovořila, tak je to právě o tom, kdy, aby posluchači věděli, ISOFIX jsou kotvící háčky, které se vlastně jako zaseknou právě na takový kotvící hák ve vozidle. V tu chvíli ilustrace od výrobce se nám většinou zobrazí zeleně, že máme zacvaknuto, ale autosedačka se tam stále, tak řekněme, jako kymácí. Nicméně tady musíme nejen zacvaknout, ale opravdu jako dotáhnout tu autosedačku do toho automobilového sedadla. Ideálně tak, aby se na ohledně třeba opěrné nohy, anebo i směru vlastně nastavení té autosedačky, protože z toho průzkumu, který jsme si dělali, nebo z toho šetření, tak až 17% rodičů a prarodičů uvedlo mylně, že vajíčko, tedy pro ty novorozence, pro ty nejmenší, může občas cestovat po směru jízdy, ale vajíčko je přitom autosedačka, která musí vždy cestovat proti směru jízdy.
1: Takže sedačka se nesmí kývat po upevnění, vajíčko jen proti směru jízdy. Dokdy nechat děti v těch vajíčkách?
2: Ve vajíčkách není směrodatný mýtus, který panuje ve veřejnosti. Směrodatné je, že hlavička nesmí přerůst hlavovou opěrku. Ideálně tedy do nějakých 15 nebo klidně 24 měsíců, záleží na výrobci autosedaček, ale opravdu dokud hlava nepřeroste hlavovou opěrku, pro ty děti je to nejbezpečnější, co mohou mít.
1: Často se kupuje autosedačka třeba v bazaru, protože když má člověk 2-3 děti, není to levná záležitost. Je to tady stejné jako například u helem na kolo, že po havárii už by se neměly používat?
2: Ano, je to přesně tak. Po dopravních nehodách bychom autosedačky užívat neměli. Může k ním dojít vlastně uvnitř k nějakým mikrotrhlinám, které nejsou zjevné vlastně tím vizuálním okem a pak nám to nejcennější při další nehodě neochrání. Proto my doporučujeme klidně mít sedačku z druhé ruky, ale tam, kde znám tu historii, to znamená od kamarádky, od někoho z rodiny, od kolegy, vím, že s tou sedačkou neboural, tak si mohu dovolit vlastně pořídit si, řekněme, už jako použitou autosedačku, ale ne od cizích lidí. Tam prostě neznáme tu historii, takže to nedoporučujeme.
1: Vy jste zjistili, že lidé dělají chyby i při

0: utažení pásu bezpečnostního, tak co způsobí při nárazu nedostatečně utažený bezpečnostní pás?
1: V tu chvíli vlastně všechny volně ložené předměty ve vozidle, což může být právě i ten nedostatečně připoutaný jedinec, ten člověk nebo v tomto případě to dítě, tak vlastně zvyšujeme několikanásobně riziko těžších nebo těch nejfatálnějších zranění. To znamená opravdu nemyslet na pohodlí toho dítěte, ono to pohodlí v té sedačce má i ve chvíli, kdy opravdu jsou ty pásy dotažené tak, že mezi tělo dítěte a ten pás se nám vejdou pouze dva prsty, nejde nám tam protáhnout celá ruka.
0: A více dozvíte o týmu silniční bezpečnosti na jeho akcích. Můžete si najít na internetu Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Já děkuji, naslyšenou.
0: Teď už jsou to zprávy.
2: Pěkné odpoledne, je 12:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Poslanci se sešli na mimořádné schůzi k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednání svolala opozice. Její politici žádají pozastavení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie proplatí. Premiér Babiš se z pracovních důvodů ze schůze omluvil. Po ruském dronovém útoku je v ukrajinské Sumské oblasti nejméně jedna žena mrtvá a dvě děti jsou zraněné. Poničená je podle serveru Ukrajinská pravda i plynárenská infrastruktura. Škody na infrastruktuře hlásí i Záporožská oblast. Podle tamního guvernéra Ivana Fedorova je zraněných nejméně 8 lidí. Naopak ruské úřady hlásí, že během noci se střelili 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji po úderu bezpilotních letounů hořela ropná rafinérie a Fipsky. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM popřelo, že by Irán zcela uzavřel Hormuzský průliv. Obchodní lodě podle něj dál proplouvají. Velení iránské armády předtím oznámilo, že úžinu uzavřelo. Teherán taky tvrdí, že zasáhl dvě plavidla, která podle něj zákaz nerespektovala. Benzin v Česku od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se skoro nezměnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzinu se aktuálně prodává v průměru za 40 korun 47 haléřů. Před týdnem byl o 76 haléřů dražší. Cena nafty klesla v průměru o 3 haléře na 38 korun 35 haléřů za litr. I tak ale pohonné hmoty zůstávají v meziročním srovnání dražší. Nejlevněji teď natankují řidiči v Ústeckém kraji, naopak nejdražší paliva jsou v Praze. A společnost OKD dnes vypnula na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna poslední černouhelnou šachtou. OKD postupně ukončí odvětrávání celého podzemí. Na celkovou likvidaci dolu firma vyčlenila z úspor celkově přes 3,25 miliardy korun. Krátký pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 157 čekejte kolonu kamionů táhnoucí se nesouvisle do Brna. Levý pruh zpomaluje až za sjezdem na Rosice na kilometru 180. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je za sjezdem na Klimkovice na kilometru 344,5 průjezdná jen odstavným pruhem. Na místě stále odklízejí následky nehody, je tam půlkilometrová kolona na necelých 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Po zbytek dne má převládat velká oblačnost s přeháňkami, místy i s bouřkami. Zítra bude převážně oblačno až zataženo v Čechách. Občasný slabý déšť na východě, ojedinělé přeháňky a teploty zůstanou stejně jako dnes mezi 13 a 18 stupni. Na jihu bude až 20 stupňů. Teď už názory a argumenty.
4: Konec války mezi Spojenými státy a Iránem spíše v nedohlednu. Výbuch násilí v Belfastu. Jde ve sporu o summit NATO dokonce o prezidentskou volbu, anebo Bulharsko končí s vojenskými dodávkami Ukrajině. To jsou témata vybraných příspěvků čtvrtečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
4: Začíná 23. mistrovství světa ve fotbale, prvé, které se koná ve třech zemích, USA, Mexiku a Kanadě, a také podstatně rozšířenější od minulého šampionátu. O některých aspektech mistrovství, a to i politických, hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: Federace FIFA se rozhodla pro skutečně značné zvětšení. Z kvalifikace postoupilo do mistrovství 48 týmů, je jich tedy o 16 víc než před 4 roky v Kataru, a celkový počet odehraných zápasů se zvýší ze 64 na 104. To dělá chtějí nechtějí dojem, že jde především o co nejvyšší finanční výnosy, jak ze vstupenek, tak hlavně zpráv na televizním přenosy, asi ne?
5: Mistrovství světa ve fotbale bývá opakovaně jednou z nejsledovanějších, neli nejsledovanější sportovní událostí na celém světě, a je logické, že to tedy není jenom sportovní událost, ale je to i událost, která má přinést především Mezinárodní fotbalové federaci velké příjmy, a proto jsme svědky toho, že účast na šampionátu je nyní dopřána daleko více zemím, než tomu bývalo v minulosti, že ten program se natahuje, že je obtížné uspořádat šampionát v jedné zemi, takže, jak už bylo řečeno, letos poprvé to bude ve třech zemích najednou, za 4 roky se to zopakuje, kdy to bude ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku, ale například za další 4 roky potom si na takovýto šampionát troufá Saudská Arábie sama. Takže to není úplně souvislost mezi tím, jak se šampionát rozšiřuje, a tím, kolik zemí ho pořádá. Když jsme u té ekonomiky a obchodu, tak samozřejmě FIFA inkasuje velké peníze od sponzorů, ale také inkasuje velké peníze především za televizní práva. Proto se této organizaci hodí čím více zápasů, tím více odvysílaných hodin v televizích, tím více příjmů. Tak to, dá se říci, jednoduše to funguje, ale samozřejmě tato velká událost není událostí pouze sportovní nebo ekonomickou, ale je to také událost, která má přesah do politiky, a to se názorně ukazuje právě v souvislosti s tím, že se tento šampionát koná ve Spojených státech amerických, koná se v době, kdy prezidentem je Donald Trump, který mimo jiné razí velmi nesmlouvavou politiku vůči imigraci, a to se projevuje také na organizaci šampionátu, kdy například dochází k tomu, že nejenom někteří fanoušci...
4: Nejenom migraci, ale dokonce zakazuje vstup lidem z některých zemí na území Spojených států.
5: Právě to souvisí s tou tvrdou imigrační politikou, a týká se to nejenom fanoušků z nejrůznějších zemí, ale týká se to také přímo účastníků. Tak například jeden z nejlepších afrických rozhodčích nebyl vpuštěn na území Spojených států amerických jenom proto, že pochází ze Somálska. A místo toho, aby FIFA tedy zasáhla, aby řekla představitelům Spojených států amerických, že pokud pořádají šampionát, tak by měli dodržovat určité podmínky, které byly dohodnuty, a neměla by tato země bránit minimálně ve vstupu aktivním účastníkům, jako je prověřený nejenom z hlediska výkonnosti, ale i z hlediska dalších okolností sudí ze Somálska. A
4: to je už jen problematická země.
5: A nebyl vpuštěn jenom pro to, že je zkrátka na seznamu problematických zemí Spojených států amerických. Takže tady se názorně ukazuje určité pokrytectví FIFA, které tato organizace není schopna zajistit rovné podmínky všem účastníkům šampionátu, a FIFA se spíše soustředí na takové věci, které jsou na první pohled v konfrontaci s tím, co se děje, naprosto banální, absurdní, a to je například to, že fotbalisty Haiti nutí vyměnit dresy, protože tam mají drobnou ikonku nebo drobný potisk, který odkazuje na boj za nezávislost, a podle FIFA to je projev politický, který je naprosto nepřístupný a nepřípustný. A co se týče právě toho, že to má být světová událost a má to být radost pro fanoušky, tak celá řada fanoušků byla z obav z migrační nebo imigrační politiky odrazena od účasti na šampionátu, a dokonce někteří, kteří se přesto chtějí vydat, tak mají problém se vůbec do Spojených států amerických dostat. Například někteří skočtí fanoušci si stěžují, že původně splnili všechny procedury, které jsou potřeba, a najednou na poslední chvíli se objevila informace, že určitý certifikát, který je potřeba k tomu, abyste vůbec mohl nastoupit do letadla a odletět do Spojených států, tak byl schválen, ale najednou na poslední chvíli se objevila informace, že se to stále ještě řeší, toto potvrzení, a ti fanoušci se ničeho nedopustili, mají čistý trestní rejstřík a pak se objevují dohady, proč to tak je, zda to není kvůli nějakým aktivitám na sociálních sítích, kde by třeba mohli kritizovat současnou politiku amerického prezidenta a podobně. Takže ten šampionát bude podle mého názoru velmi rozporuplný z těchto důvodů.
4: Říká Petr Hradman, díky mnohokrát.
5: Naslyšenou.
4: Americká televizní stanice CNN spočítala, že prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát. Trump také několikrát deklaroval, že Spojené státy dosáhly naprostého vítězství. Ale jak soudí autor následujícího komentáře Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, ve skutečnosti se konec války mezi USA a Iránem spíše vzdaluje.
6: Americká televizní stanice CNN spočítala, že americký prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát. Trump také už několikrát deklaroval, že Spojené státy dosáhly naprostého vítězství. Nyní Trump znovu slibuje další brzké přijetí mírové dohody, přičemž do 2 týdnů prý Spojené státy oznámí totální vítězství, tentokrát definitivní. Jenže jednání mezi Spojenými státy a Iránem se znovu komplikují, znovu sílí vzájemné útoky. A dokonce ani mírová dohoda nemusí vést k trvalému míru. Jedním z důvodů je, že ačkoliv se Trump snaží dosáhnout ukončení konfliktu s Iránem ve dvoustranném formátu, tedy v jednáních mezi Spojenými státy a Iránem, součástí konfliktu je několik dalších aktérů. Irán se do něj snaží zatáhnout teroristické hnutí Hezbollah v Libanonu, které nepřímo kontroluje. Další jeho kartou jsou Hutijové v Jemenu. Spojené státy pro změnu nemohou ignorovat Izrael, který 28. února na Irán zaútočil po boku Spojených států. Zprávy z Bílého domu zveřejněné v amerických médiích dokonce naznačují, že to byl izraelský premiér Benjamin Netanyahu, kdo přesvědčil Trumpa k zahájení útoku, ačkoliv někteří významní spolupracovníci Trumpa, jako je viceprezident J.D. Vance, byli proti. Jedním z hlavních problémů pro Trumpa v jeho snahách ukončit válku, která je ve Spojených státech stále více nepopulární, je skutečnost, že Spojené státy a Izrael sledují v konfliktu rozdílné cíle. Pro Spojené státy není Irán bezprostředním nebezpečím, zatímco pro Izrael je Irán smrtelnou hrozbou, zejména pokud by získal jaderné zbraně. Zatímco Trump by se nyní zřejmě spokojil s mírovou dohodou, na jejím základě by se otevřel Hormuzský průliv a Irán by zároveň slíbil jednání o ukončení svého jaderného programu, Netanyahuovi takto definované vítězství nemusí stačit. Jak on, tak Trump mají před sebou volby. Trump potřebuje před volbami do kongresu v listopadu ukázat americké veřejnosti, že válku s Iránem ukončil, a docílit toho, aby začaly klesat ceny pohonných hmot. I kdyby mírová dohoda nakonec nevypadala jako jednoznačné vítězství Spojených států, bude ji tak interpretovat. Pro Netanyahua bude ve volbách do Knesetu na konci října ale jakékoliv polovičaté řešení rizikem, zejména pokud by jeho součástí byl závazek Izraele, že nebude útočit na teroristické hnutí Hezbollah v Libanonu, které je spojencem Iránu. Ten přitom požaduje, aby se jakékoliv mírové ujednání týkalo i Izraele, zejména ukončení jeho útoku na pozice Hezbollahu v Libanonu. Tato asymetrie v cílech Spojených států a Izraele už vedla ke sporům mezi Trumpem a Netanyahuem. Izraelský premiér nakonec po údajně vypjatém rozhovoru ustoupil Trumpovu tlaku a slíbil, že dá mírovým rozhovorům šanci tím, že Izrael nebude útočit na Bejrút a omezí i svoje útoky na pozice Hezbollahu v jižním Libanonu. Jenže Netanyahuovým reálným zájmem je jakoukoliv dohodu, která by Izrael svazovala, sabotovat. Irán si je rozdílných postojů mezi Spojenými státy a Izraelem k ukončení konfliktu vědom a chytře této nejednoty využívá. Zároveň vykládá Trumpovu nerozhodnost tak, že ve válce vlastně zvítězil Irán. Americký prezident je tudíž ve velmi složité pozici. Pokud by nakonec dosáhl nějaké mírové dohody s Iránem, bude čelit riziku, že Izrael tuto dohodu bude podkopávat. Pokud by se rozhodl pro rázné vojenské řešení, které by si Izrael přál, hrozí chaos s nejistými výsledky, včetně toho, že Hormuzský průliv zůstane nadále neprůchodný. Mezitím Trump čelí rostoucímu domácímu tlaku. Nyní argumentuje, že s Iránem uzavřel příměří a i proto nemusí žádat o souhlas kongresu, který by teoreticky potřeboval, kdyby válka trvala déle než 60 dnů. Kdyby se nakonec rozhodl pro další válečné akce, nepochybně by čelil i odporu některých republikánů. Sněmovna reprezentantů už konec konců za přispění několika republikánů schválila rezoluci požadující ukončení války v Iránu. Konflikt mezi Spojenými státy a Iránem tedy nemá dobré řešení pro žádného z aktérů. Poslední údery Iránu na vojenská zařízení Spojených států v oblasti Perského zálivu i iránské útoky na infrastrukturu bohatých ropných emirátů v zálivu přitom naznačují, že sebevědomí iránského režimu ve světle Trumpova přešlapování roste.
4: Hovořil Jiří Pehe. Výbuch násilí vůči migrantům v severoirském Belfastu popisují tamní politikové co by rasově motivovaný pogrom. Vysvětlit ho ovšem není snadné, protože má řadu vrstev a kontextů, jak říká autor následujícího komentáře, redakční kolega Jan Fingerland.
7: Britský poslanec Enoch Powell před téměř 60 lety vyvolal poprask svým projevem o řekách krve. Varoval, že pokud jeho země nespomalí příliv imigrantů, skončí celá věc krveprolitím. Spojené království se v krvi zatím netopí, ale Powellova řeče s odstupem času zdá přece jen o něco méně vyhrocená než kdysi. Připomínají to události tohoto týdne, které se odehrály v severoirském Belfastu. Nechyběla snad žádná ingredience výbušné směsi. Imigrant tmavé pleti za bílého dne s nožem v ruce málem zavraždil místního obyvatele. Do ulic následně vyrazili skupiny mladíků, kteří ohrožovali všechny, kdo nebyli bílí. Zapalovali také domy a auta, což místní politici označili za pogrom. Jak už to bývá, celá věc má řadu vrstev a kontextů. Jedním je skutečnost, že jde o severní Irsko, periferní území s vlastními dost závažnými ekonomickými problémy, horšími než jinde v Británii. I proto je tu imigrantů méně, včetně těch afrických, ale přicházejí do velmi specifického prostředí, v němž se zatím lidé nenaučili dostatečně absorbovat i mnohem menší kulturní odlišnosti. Dosud neuplynulo ani 30 let od uzavření velkopátečních dohod. Zdejší mír je stál velmi křehký. Katolíci a protestanti se bedlivě vzájemně hlídají, obývají vlastní ulice a čtvrti, chodí do jiných škol i hospod. Příchod Afričanů a Asiatů tuto nedůvěru nenařadil, ale naopak posílil. Imigranti navíc vytvořili obtížně vypočitatelnou menšinu v křehkém systému, v němž obě hlavní komunity ztratily šanci stát se většinou. Přistěhovalci jsou navíc soustředění v konkrétních domech a ulicích a jsou tedy i více viditelní. Ani to není vše. Mnozí z neevropských příchozích, včetně pachatele pondělního pokusu o vraždu, dorazili do severního Irska takzvanou irskou cestou. To znamená, že nejdříve přistáli v některé bezpečné zemi Evropské unie. Odtud se pak snadno dostanou do irského Dublinu. Tam jim ochotní irští úředníci rovnou poradí, jak se dostat autobusem do Belfastu, tedy na území Spojeného království. Je to možné díky dohodě o volném pohybu jak uvnitř Evropské unie, tak i mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Tato propustná pozemní hranice zůstala v platnosti i po Brexitu, s tím, že na ní závisí mír v Severním Irsku. Volný pohyb po ostrově může vzít pod tlakem této migrace za své a spolu s ním i severoirský mír. Širším kontextem je sama imigrace do Velké Británie. Enoch Powell se koncem 60. let znepokojoval kvůli přísunu asi 50 000 lidí ročně. Nyní jde zhruba o 1 000 000 lidí ročně. Mnozí Britové navíc nemají pocit, že s tím jejich vlády chtějí nebo umějí něco dělat. Stěžují si na údajně preferenční zacházení s menšinami ze strany policie, jak se to mělo projevit na případu nyní znovu propírané vraždy Henryho Novaka. A i tentokrát se upozorňuje na malou ochotu některých politiků či úředníků jasně pojmenovat problém. Například ministr pro severní Irsko Hilary Benn se i tentokrát v debatě ohradil proti pojmu cizí kultura. V severním Irsku je prý dost nebezpečných jedinců, kteří se tam narodili. To ale lidé slyšet nechtějí. Napětí roste, Británie už má za sebou násilné demonstrace proti imigrantům přímo u ubytoven. politiků, kteří se na cizím strachu rádi svezou, stejně jako i těch, kdo jsou odhodláni věci bagatelizovat, dokud to jen trochu jde, je zatím dost. Všichni mají přitom možnost udělat něco proto, aby Powellovy řeky krve zůstaly jen varovnou metaforou.
4: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Bulharsko oznámilo, že přestane dodávat zbraně Ukrajině, jak uvedl ministr obrany Dimitar Stojanov s odvoláním na premiéra Rumena Radeva, který dlouhodobě prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Podle Stojanova je válka na Ukrajině vyčerpávající a další zbraně nevedou k řešení, přičemž Ukrajina jich má dostatek a potřebuje spíš lidské zdroje. Více už komentáře Libora Dvořáka čte Václav Štefan.
8: Toto rozhodnutí má svou logiku. Pro levocentristu Rumena Radeva, který se do čela vlády dostal po drtivém vítězství své strany Progresivní Bulharsko v dubnových volbách, je podobné rozhodnutí víc než přirozené. Proti zbrojním dodávkám Ukrajině se stavěl prakticky po celou válku a neustále zdůrazňoval, že konflikt je třeba definitivně vyřešit u jednacího stolu. Přitom ovšem prohlašuje, že nehodlá blokovat žádné rozhodnutí aliance ani Unie. Současné Bulharsko je dnes již samozřejmým členem NATO i EU a jako takové od února roku 2022 odeslalo na Ukrajinu už 13 balíčků výzbroje všeho druhu. Kvůli častým domácím vnitropolitickým sporům se však tyto dodávky realizovaly převážně prostřednictvím třetích zemí. Bulharská vláda a její šéf nejsou v tomto ohledu na starém kontinentu výjimkou. Nedávné maďarské parlamentní volby po 16 letech konečně smetli autokrata Viktora Orbána a na jeho místo šéfa kabinetu se dostal mnoha lidmi vytoužený Petr Maďar. Pokud však jde o vojenské dodávky Ukrajině, pravdu měli nakonec skeptici, kteří tvrdili, že v letčem se nový premiér od starého příliš lišit nebude a hodlá se řídit heslem ani náboj pro Ukrajinu. O mnoho lepší ostatně není ani český postoj třeba v rámci muniční iniciativy. Ta je sice naším vynálezem, ale nový český premiér a jeho kabinet se po vzoru chytré horákyně rozhodli tento proces dál koordinovat, ale nikoli spolufinancovat. Vraťme se ale k bulharské představě uzavřít ukrajinský problém u jednacího stolu. Je sice pravda, že většina válek v dějinách končila vyjednáváním. To ovšem znamená, že jedna ze stran musela dosáhnout ne-li drtivé vojenské převahy, pak alespoň výrazné dominance na bojišti, což se alespoň zatím ani jedné straně nedaří. Navíc jsme se ocitli v situaci, o níž četní nezávislí ruští i světoví analytici tvrdí, že tato válka je pastí, již si Putin samozřejmě nechtěně připravil sám na sebe. Teď z této pasti nevidí jiný únik, než v bojích pokračovat. Právě proto je přímo povinností zbytků Evropy vyzbrojovat Ukrajinu co nejdůkladněji a nejsoustavněji. Rádo se už po léta říkává, že Vladimír Putin rozumí jedině tvrdé síle. V případě války s Ukrajinou již on sám rozpoutal, to platí dvojnásob.
4: Václav Štefan četl komentář Libora Dvořáka. Stále nerozhodnutá přetahovaná prezidenta s vládou o jeho účast na summitu NATO v Ankaře je jistě spektakulární, čili okázalá a také širokou veřejností vcelku sledovaná. A Kateřina Perknerová z deníku CZ se dokonce domnívá, že v ní jde o to, kdo bude sedět v příštím funkčním období na Pražském hradě.
9: Do výdajů na obranu by se mohly započítávat nové vojenské nemocnice a některé dálniční a silniční úseky. Do věci by tak asi měli promluvit i ministři zdravotnictví a dopravy. Možná by se tedy mělo počkat, zda se do červencového summitu NATO v Ankaře ještě nesejdou tito unijní resortní šéfové, aby pak česká vláda konečně mohla moudře rozhodnout, zda do Turecka poletí s nebo bez, tedy s prezidentem Petrem Pavlem nebo bez něj. Nejprve totiž Andrej Babiš tvrdil, že o složení delegace nebude jednat dříve, než se v květnu poradí šéf diplomaté států NATO za účasti generálního tajemníka Marka Rutteho. Posléze došel k závěru, že si ještě musí popovídat ministři obrany, aby se tušilo, o čem bude na ankarském zasedání řeč. Proto v pondělí hlava státu sice dorazila do Strakovy akademie, ale odcházela jen s pomyslnou letenkou do New Yorku na valné shromáždění OSN. Verdikt k alianční cestě bude vyřknut až v pondělí 22. června. Ve vzduchu se stále vznáší hradní kompetenční žaloba k ústavnímu soudu, kterou by ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka podle svých slov považoval za akt nepřátelství. Petr Pavel si ovšem ze sídla kabinetu odnášel premiérovo ujištění, že nehodlá omezovat výkon prezidentských pravomocí, což je jádro pudla, neboť Babiš, Macinka a Pavel si evidentně každý po svém vykládají článek 63 odstavec 1 písmeno A Ústavy České republiky, tedy že prezident zastupuje stát navenek. Pavel přitom několikrát zopakoval, že by při výkonu této kompetence zastával vládní linii, držel se mandátu, který by z ní vycházel. V celé té už poněkud omšelé kauze jde pochopitelně o víc než o jeden, byť důležitý summit NATO. Ve hře je vykolíkování hřiště, na němž se vláda a prezident pohybují a plní své role, dané ústavou, zvyklostmi, mocenským postavením, přirozenou autoritou, popularitou a počtem získaných hlasů. Poslední položka zdaleka není zanedbatelná. V loňských sněmovních volbách jejich hnutí ANO, SPD a motoristé dostali 2 758 000, zatímco Pavel před třemi lety 3 359 000. V parlamentním systému absolutní čísla mnoho neznamenají, avšak říkejte to lidem, kteří takovou porcí důvěry disponují, opomenout se to nedá. A právě tento moment je z Babišova pohledu v ankarském příběhu podstatný. Letos na podzim se pokusí vyrovnat poměry v Senátu a o rok později bude muset představit prezidentského kandidáta, který bude mít solidní šanci s Petrem Pavlem soupeřit. Změna v Horní komoře a na Pražském hradě společně s novelou mediálního zákona a vykostěnou služební normou by usnadnili premiéru Babišovi vládnutí a výrazně oslabili už tak mátožnou opozici. Každý Pavlův neúspěch, přešlap nebo posunutí do úlohy kladeče věnců a oblíbeného jezdce na motorce, šéfa hnutí ANO přibližuje jeho cíli. V případu Ankara v skutku nejde o to, kdo s kým si potřese na aliančním setkání rukou a prohodí pár slov. Stala se průbířským kamenem, který má prověřit reálnou sílu dvou politických protipólů na české scéně.
4: To byla Kateřina Perknerová z deníku CZ. No a zcela na závěr ještě hovoří publicista Luboš Kreč o jednom podnikatelském a možná i poučném příkladu.
10: Trdelníky sice nejsou ani náhodou tradiční české pochoutky, jak to hlásá kdejaký reklamní nosič, ale staly se oblíbenou součástí tuzemských trhů. A v podobě ambiciozní sítě kiosků Trdlo Café postupně expandovaly i do obchodních center a dalších míst. Tento franchízově investiční sen se ale nyní začal zadrhávat a plynou z něj cenná ponaučení. Hybatelem expanze značky Trdlo Café, která svého času chtěla dobít nejen český, ale i americký či dubajský trh, je skupina Twist Café Group. Ta postupně vybudovala impérium obchodních brandů, jako jsou Kytky od Pepy, Sinamé, Bublify nebo právě Trdlo Café. Jednotlivé pobočky nabízela modelem franchízy. Jde o mezinárodně ověřený koncept, na kterém stojí třeba fast foodové řetězce typu McDonald's. Je to legitimní způsob podnikání, kdy si zájemce v podstatě koupí od majitele značky know-how a domluví se na detailních parametrech vzájemné spolupráce. Twist Café Group ale lákání nových franchízantů pojímala vcelku originálně. Do popředí stavěla investiční rozměr a upozorňovala, jakých báječných zhodnocení lze pořízením jednoho či dvou stánků dosáhnout. Jakoby snad ani nešlo o podnikání, které z principu vyžaduje úsilí a které má vždy nějaká úskalí. Skupina avizovala, že Trdlo Café a další její koncepty jsou novým typem franšízy, u níž všechno obstarají experti Twist Café. Stánek vyberou, budou jej provozovat, obslouží marketing a investor, rozuměj franchízant, ho musí jen koupit a pak už bude v podstatě počítat peníze, které se mu povalí na účet. Tenhle příběh se ale nyní komplikuje. Skupina je pod několikerým biznisovým útokem. Čelí insolvencím a na její platební morálku si stěžuje řada partnerů, spolupracovníků i franchisantů. Majitelé Twist Café se brání, odmítají, že by pochybili, jenže jistá pachuť zůstane, ať to dopadne jakkoliv. Jde o to, že vize, která předkládala potenciálním zájemcům o své franšízy, působily až příliš snově. Trochu jako pověstní létající pečení holuby, kteří vám přistanou na stole, aniž byste se o ně jakkoliv zasloužili. Takhle ale život ani biznis nefungují. Naopak platí, že to, co působí až moc jednoduše, v sobě mívá ukrytý nějaký ten háček.
4: Příspěvkem Luboše Kreče končí čtvrteční názory a argumenty. Každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia se za celou redakci i autory komentářů loučí Ondřej Konrád.
3: Indiánští náčelníci.
11: Odvahu a válečnické umění legendárního čerikavského bojovníka Jeronima, unikajícího obrovské přesile, oceňovali i američtí armádní důstojníci. Zbyli po nich ale více než 2000 mrtvých.
12: Oni svojí nerozvážností nebo bojechtivostí často přivedou do skázy i ostatní, kteří by třeba bojovat nechtěli nebo kteří by chtěli uzavřít nějaký mír,
11: říká historik Jan Adamec.
3: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8. hodině večer na Plusu.
2: Dobré odpoledne, je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Schodek rozpočtu může příští rok podle Národní rozpočtové rady přesáhnout 350 miliard korun. Kuvajt po iránských úderech znovu otevřel svůj vzdušný prostor. Provoz vlaků na pražském hlavním nádraží je omezený, nejezdí směrem na Vyšehrad. Ve čtvrtek 11. června vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil běžný provoz mezinárodního letiště, informovali o tom tamní úřady. Blízkovýchodní země přijala preventivní opatření včera kvůli íránským úderům v oblasti. Veškeré lety byly přesměrovány na jiná letiště. Na íránská vojenská zařízení zaútočilo znovu v noci americké letectvo. Podle tvrzení Washingtonu šlo o sebeobranu proti pokračující íránské agresi. Teherán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti poškozené ženy z nemocnice v Žatci na Lounsku. Žádost o odškodnění podala žena opakovaně. Ministerstvo ji ale poprvé odmítlo a podruhé už se jí nechtělo zabývat. To byla podle soudu chyba. Advokátní kancelář Dentos, která ženu zastupovala, označila rozhodnutí soudu za průlomové pro všechny protiprávně sterilizované ženy, kterým ministerstvo v minulosti žádosti zamítlo. Ženy, které musely podstoupit nucenou sterilizaci v letech 1966 až 2012, můžou podle odškodňovacího zákona získat až 300 tisíc korun. Čas na podávání žádostí mají do začátku příštího roku. Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze komplikuje poškození trakčního vedení. Provoz na Smíchově úplně zastavený a směrem na Vršovice omezený. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
13: V Praze na hlavním nádraží došlo při jízdě vlaků sběračem ke stržení nebo poškození trakčního vedení. V tuhle chvíli je zcela zastaven provoz z hlavního nádraží směrem na Vyšehrad a silně omezen provoz na Vršovice.
2: Oprava trakčního vedení bude trvat odhadem zhruba do půl třetí. Kvůli poškození jedou podle Českých drah některé rychlíky od Plzně odklonem a stejně jako spoje od Tábora končí už ve Vršovicích. Omezení se týká i některých vlaků od Ústí nad Labem, které musí končit v Holešovicích. Cyklističtí nadšenci z Česka právě vyrážejí na benefiční jízdu po Nepálu. Vydají se na trasu přes sedlo ve výšce 5,5 tisíc metrů nad mořem. V plánu mají vybrat peníze na podporu místních škol. Zároveň tam spolu se studenty stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně postaví dětské hřiště. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Klimkovice pokračuje šetření nehody. Na kilometru 344 je průjezdný pouze odstavný pruh. Je tam krátká kolona. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za sjezdem na Barandov na 18,5 kilometru zasahují u následků srážky dvou aut a dodávky. Jede se teď jen odstavným pruhem. Kolona z 15. kilometru je na 15:15. A na okruhu v opačném směru řidiči zpomalují. Kolona od dálnice D5 je na 20 minut a plná je i D5 na příjezdu směrem z Plzně ze 6. kilometru. Dobře dojeďte. Odpoledne nás bude provázet převážně velká oblačnost a přehánky, místy i bouřky a teploty mezi 14 a 18 stupni. Začíná pořad Jak to vidí.
14: Dobrý den, o problémech knihovny Václava Havla, o tom, jak se umíme vyrovnat s minulostí komunistickou i protektorátní, o změnách v České filharmonii a samozřejmě o všem důležitém, co se děje kolem klasické hudby. Dnes budu mluvit s Davidem Marečkem, ředitelem České filharmonie. Dobrý den.
15: Dobrý den.
16: Jak to vidí?
14: Václav Havel by se letos dožil 90 let a je smutným souběhem událostí, že právě v tomto roce se dostala do problému instituce, která má připomínat jeho život, odkaz a dílo. Po příchodu nového ředitele Tomáše Sedláčka měla knihovna Václava Havla nabrat nový dech. Místo toho odešli nejdůležitější sponzoři, téměř všichni zaměstnanci dali výpověď, rozpadla se správní rada a odešla i Dagmar Havlová. Ta ještě předtím ale jmenovala nového člena dozorčí rady a ta, jak knihovna včera oznámila, zvolila novou správní radu. Je v ní například hudebník Kocáb nebo egyptolog Bárta, jenže proti tomu se ještě večer Dagmar Havlová ohradila s tím, že to bylo bez jejího vědomí a zřejmě neoprávněně. Pane Marečku, jak vy si vysvětlíte to dění kolem knihovny?
15: No, mrzí mě, že to dění nastalo, ale řekl bych, že má docela jednoduché vysvětlení, protože mnohokrát v různých oborech se stalo, že do manažerské funkce byl jmenovaný člověk, který je výraznou osobností v tom oboru a Tomáš Sedláček je i spojený s Václavem Havlem, čili má to logiku, že taková osobnost je jmenovaná, ale nikdo si nebo ten, kdo ho jmenoval, si nevšiml, že nemá manažerskou zkušenost, že on přestože má pozoruhodnou profesní kariéru, tak v té kariéře není žádná řídící zkušenost. A přestože to může působit jako detail nebo jako podružný fakt, tak to tak vůbec není, protože ředitel v jakékoliv instituci je člověk, který musí na jedné straně schánět pro tu instituci peníze, ale řídit její chod, řídit a motivovat ten tým lidí, který tam pracuje. A to ne vždycky ta osobnost, která má třeba dobré renomé v oboru, tak ne vždycky toto umí. A je řada ředitelů, kteří jsou zároveň výraznými osobnostmi a je to dobře, protože mají tu instituci reprezentovat, ale taky je řada ředitelů, kteří jsou poměrně nevýrazní, dalo by se říct, ale to není vůbec špatně, protože pokud je výrazná ta instituce, kterou řídí, pokud funguje, tak ten ředitel tak to dělá dobře. A myslím si, že je to zkrátka jednoduchá odpověď na nepříjemnou otázku, že zatímco Michal Žantovský byl zkušený diplomat, vlastně zkušený i manažer, vyjednávač, opravdu obrovská osobnost, která měla ty zkušenosti mezinárodní a mezinárodní respekt v tom oboru, který byl pro vedení knihovny Václava Havla potřeba, tak Tomáš Sedláček zkrátka má zkušenosti jiného druhu a myslím si, přestože ho neznám osobně, ale z toho profilu, který je veřejně dostupný a tak, jak znám jeho veřejná vystoupení, takže ten jeho profil je prostě jiný, jo, že někdo se hodí na to, aby dělal ředitele, někdo může psát, někdo může komentovat, stejně jako každý špičkový odborník v nějakém oboru nemusí být nutně výborný učitel. Třeba u muzikantů to často tak je, že když to tomu člověku jde samo, tak to neumí úplně dobře naučit. A my podléháme přirozeně tomu, že máme pocit, že když ten člověk je v něčem známý, tak že může dělat prakticky cokoliv, a ono to tak není. No. A to, že ten spor už přerostl nebo že vyvzlínal na veřejnost, je většinou znakem toho, že se to nepovedlo uvnitř vyřešit. A teď zkrátka budeme čekat, než se to řešení nějaké najde, ale obvykle to, že už je to pravidelně v médiích, znamená, že byla překročena nějaká hranice, před kterou se nedá vrátit dřív, než se opravdu podaří najít někdo, buď kdo knihovnu Václava Havla zase konsoliduje, a nebo než ta situace vyústí nějak jinak, což teď si netroufám vůbec předjímat nebo odhadovat.
14: No, vy sám jste ředitelem významného kulturního tělesa, tak jaká úskalí nebo jak složité je taky pracovat s lidmi, kteří jsou tvořiví, jsou to umělci, jsou umělecky založení, velké individuality se silným názorem, jak je potřeba k ním přistupovat?
15: To je dobrá otázka, protože je pravda, že v tom řízení jsou instituce, kde není třeba tolik individualit, a neříkám, že je výrazně snadnější je řídit, ale o něco ano, a v uměleckém prostředí to tak snadné není, protože opravdu každý hudebník nebo každý herec, každý umělec má nějaký názor, ale z druhé strany ředitel ve své podstatě musí hlavně dobře komunikovat. Někdy více, někdy méně, ale je to jeden z jeho hlavních úkolů. To znamená, když chce udělat nějaký krok, tak by ho měl vysvětlit lidem, kterých se týká, a buď získat jejich podporu, to je ten lepší případ, a nebo když tu podporu nelze získat, protože musíte dělat i kroky, které jsou opravdu nepopulární, tak potom aspoň ten krok vysvětlit tak, že ti vaši kolegové, ti jich se dotkne, takže ho pochopí a že rozumí tomu, že je nutné ho udělat z nějakého důvodu. A tohle, když ten ředitel nezvládne, tak potom má problém, a bohužel se to nedá nějak celoživotně naučit. Náš šéf dirigent Semyon Byčkov říká, že orchestr je jenom tak dobrý jako jeho poslední koncert, což můžete říct o sportovním týmu, dá se to přenášet do různých oborů, a znamená to, že opravdu to, že se vám dneska něco povedlo a že jste zvládla tu situaci, neznamená, že ji zvládnete zítra. Takže já taky můžu říct po 15 letech, že se filharmonii daří dobře, ale to neznamená, že se zítra nestane něco, co už tam nezvládnu. Ale komunikace je toho jednou z klíčových součástí, a ten ředitel, ať už mu to jde nebo nejde v ten daný moment, tak se o to musí neustále snažit. A když bych měl odpovědět na tu otázku, tak skutečně u umělců, ale i v jiných oborech, kde se vyskytují silné osobnosti, tak ta komunikace je často tím rozdílovým nástrojem, jestli uspějete, anebo ne.
14: No, Dagmar Havlová včera v té své reakci napsala, že si myslí, že její muž někde píše novou absurdní hru. Tak vy, když se podíváte na to dílo Václava Havla, co vás oslovuje jako umělce a jako i manažera?
15: No, mě to především oslovuje jako dneska už vzpomínka na takovou přelomovou dobu dějinou i mou životní, protože jsem byl ještě hodně mladý v té době. A víc než tím dílem, přestože díky tomu, že Václav Havel potom se stal prezidentem a že byl tou vůdčí osobností, tak jsem poznal i jeho díla, a bylo to poprvé, kdy jsem vůbec viděl nebo slyšel, četl absurdní drama, tak mě spíš oslovil tím, jakou byl osobností, protože jako děti jsme byli vychovaní v tom opravdu absurdním socialistickém
14: šedivém
15: nebo
14: průměru.
15: Komunistickém dramatu, kde když mluvil kdokoliv ze státních představitelů, tak až na čestné výjimky to člověk nemohl brát úplně vážně. A najednou ve Václavu Havlovi se objevila osobnost, člověk, který uměl i složité myšlenky formulovat tak, že jim normální člověk rozuměl. A to pro mě byl šok v kombinaci s tím, že to byla osobnost, kterou respektovali ve světě. A myslím si, že se v něm docela hezky spojilo to dobré z české povahy, že jsme najednou byli vidět a byli jsme vítaní, byli jsme vidět pozitivně a zdá se mi, že u české povahy buď můžete sklouznout do toho, čemu říkáme čecháčkovství, což je takové to vychytralé, hlavně dobře pro sebe, hlavně obejít pravidla, hlavně všechno schazovat trošku v švejk. A nebo je to taková ta, čemu asi by se dalo říct, česká cesta, protože my opravdu nejsme moc na to respektování pravidel, na rozdíl od některých i sousedních národů. Ale když jdeme tou českou cestou, tak my umíme určitou svojí chytrostí udělat věci třeba jinak, nečekaně, ale dobře. A když nestratíme ideál, když nestratíme ten cíl, proč to děláme, tak pak dokážeme být strašně zajímaví a úspěšní. A pro mě tohle je nejvíc, co zůstalo z té doby, kdy Václav Havel se stal prezidentem a co si z toho beru, čímž samozřejmě nesnižuji jeho umělecký a literární odkaz, který je taky důležitý, ale pro mě už to vždycky bude zasazeno do těch životních kulis.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
14: Dnes jím ředitel České filharmonie David Mareček. I Česká filharmonie teď prožívá jakousi výměnu vedení, ne že vy byste odcházel, ale budete mít nového dirigenta od roku 2028, bude to světoznámý dirigent Jakub Hruša a od září také nastupuje nový generální manažer orchestr Brit Hugh Humphries. Tak vy jste si v jednom rozhovoru pochvaloval, že ta změna šéfdirigenta konečně není drama. Tak jak to vypadalo, když to drama bylo?
15: No, v mém případě to drama bohužel bylo způsobeno v druhém případě úmrtím šéfdirigenta, protože Jiří Bělohlávek, s kterým jsem de facto nastupoval do Filharmonie, tak měl tu instituci vést 10 let, takhle jsme byli domluveni, ale kvůli rakovině, kvůli závažnému onemocnění naplnil jenom 5 let, i když je naplnil tedy měrou vrchovatou a ten jeho odkaz taky pořád ve Filharmonii žije a pro orchestr taková rychlá změna je drama, protože třeba operní domy nebo symfonické orchestry plánují na 2, 3, 4 roky dopředu a přemýšlí třeba na 5 až 10 let. Pro posluchače asi můžu říct jednoduchý praktický příklad, že slavný dirigent nebo slavný solista si domlouvá, nebo jeho manažer domlouvá ta vystoupení na 3 až 4 roky dopředu. Takže vy musíte vědět, koho pozvete, když je teď rok 2026, koho pozvete v roce 2028, 2029, a otázka šéfdirigenta, která je důležitá, strategická, tak se řeší s ještě větším předstihem. A my jsme přirozeně za nástupce Jiřího Bělohlávka nehledali, protože ta dohoda byla jiná, takže v tomto bylo drama. Někdy jindy je to drama, protože šéfdirigent třeba odejde náhle, že ukončí to působení dřív, než bylo v plánu. To je podobné jako u sportovních trenérů, ať už je vyloučí z té pozice ten klub, nebo odejdou sami. A v tomhle směru tedy teď to máme tak, jak má být, že se podařilo šéfdirigenta najít v předstihu, že byl jmenovaný 2 roky předtím, než má skutečně nastoupit. A to je, řekl bych, takový ten akorát čas, kdy můžete sezonu normálně naplánovat.
14: No, ono je to vidět i na tom, že Jakub Hruša má nastoupit v roce 2028, ale s tím orchestrem pracoval a pracuje už teď, mimo jiné dirigoval koncert Filharmonie na Pražském jaru. Tak jak teď probíhá to zžívání dirigenta s Českou filharmonií?
15: Je to složitá etapa, protože Česká filharmonie pořád má svého šéfdirigenta Semena Bičkova, který má před sebou dvě pozoruhodné sezony, myslím pozoruhodné tím programem, že jednak nás čekají s ním ještě významná zahraniční turné a potom ta závěrečná sezona trochu retrospektivní, kde ukáže i to nejlepší z děl, která za těch 10 let, protože to bude za 2 roky 10 let, která uvedl, a tak se soustředíme na to, a zároveň připravujeme půdu, aby Jakub Růša mohl nastoupit. To znamená, že už domlouváme i věci, které by měly potom od podzimu 28 fungovat jinak. A nechci říct, že je to schizofrenie, protože to zní hodně negativně, a my se těšíme jak na ty 2 roky se Semjonem Byčkovem, tak potom na tu další etapu s Jakubem Hrušou, ale určitá dvojkolejnost v tom je, že na jedné straně musíme velmi pečlivě se soustředit na to, co bude za rok a za 2 roky, a na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, co bude za 2, za 3, za 4 roky, aby ten orchestr mohl dobře fungovat. A je to třeba pro mě premiéra, protože zatím vždycky se to dělo tím střihem.
14: Tím dramatem.
15: A teď tedy musím se snažit držet v hlavě obě ty roviny, a k tomu ještě, jak jste řekla, přichází ta výměna manažerská, protože můj kolega Robert Hanč se stal ředitelem Pražského jara, taky do toho skočil po hlavě, protože už má za sebou první festival, který tedy absolvoval v roli ředitele, a my jsme sáhli do zahraničí, protože jsme hledali člověka, který dokáže na Roberta navázat v té zájezdové činnosti, protože Filharmonie je jedním z čelných reprezentantů české kultury, má kolem 30 koncertů v zahraničí, což je poměrně dost, ano. A na to potřebuje manažera, který má ty zahraniční kontakty, a to Hugh Humphries má, protože se tím touringem zabýval, a navíc je to muž, který s Filharmonií spolupracoval přes 10 let jako ředitel Barbican Centra v Londýně.
14: Když jsme mluvili o tom, jak dopředu plánujete, tak mě tak napadá, existuje v klasické hudbě něco jako módní vlna, když se plánuje na roky dopředu? Existují jako něco podobného, jako teď všichni chtějí slyšet Mahlera, nebo všichni, teď se objevil Janáček, tak jede Janáček?
15: Existuje. Myslím, že posluchačům by to mohlo připadat legrační, protože tak, jak klasické orchestry a klasické operní domy plánují na dlouho dopředu, tak i ty módní vlny jsou poměrně dlouhé. Není to jako v populární hudbě, nebo není to jako ty skutečně módní trendy třeba v oblékání. V klasické hudbě všechno trvá déle, než to nastane, a déle to potom se děje. Ale dobrý příklad je právě Mahler, a další dobrý příklad je Johann Sebastian Bach, protože dneska Bach nám připadá jako ten nespochybnitelný hudební velikán, kterého zná každé malé dítě, i ten, kdo si myslí, že Bachovu hudbu nikdy neslyšel, protože minout ho nemohla dokonce ani třeba ve filmu nebo nějakou jinou náhodnější cestou. Ale Bach byl znovu objeven až skoro 80 let po jeho smrti. To znamená, 80 let od smrti byl respektovaný jako varhaník, jako mistr kontrapunktu, ale nehrál se moc. A až Felix Mendelssohn Bartholdy, další slavný skladatel, provedl v Lipsku Bachovi Matoušovi Pašie, což je asi jeho, nebo jedno z jeho největších děl. Jsou tam, je tam velký sbor, dětský sbor, je to opravdu pozoruhodná věc, nádherná. A tím, nebylo to 80, bylo to 79 let po smrti, ale tím zahájil renesanci zájmu o Bachovo dílo a takový bachovský boom, dalo by se říct. A od té doby už Bach nastoupil vítěznou cestu světem, a Mahler, tam to bylo podobně, jenom o trošku dřív, u Bacha 80 let, u Mahlera zhruba 50, a vděčíme za to Leonardu Bernsteinovi. Velké osobnosti, jak skladatelské, tak dirigentské, taky to byl vynikající popularizátor hudby, a ten skutečně vzal Mahlera a začal jako Američan učit vídeňské filharmoniky mít rádi Mahlera a udělal první slavnou nahrávku kompletních Mahlerových symfonií, takže ty modní vlny rozhodně jsou. Janáček taky byl přijímaný až později a dneska je to jeden z nejhranějších operních autorů na světě, který se těší obrovské popularitě. Takže nejsem si jistý, jestli jsou úplně ty vlny dolů, že by potom ten zájem totálně ochabnul, ale určitě jsou ty vlny vrcholové, že najednou se objeví skladatel, který se hodně hraje a doufám, že někteří ještě na to objevení čekají. Jakub Hruša teď natočil s Bamberskými symfoniky všechny symfonie Bohuslava Martinů, ten už rozhodně objevený je, ale aby vyšel u renomovaného německého vydavatelství s velkým ohlasem, to se opravdu nestává a já doufám, že se něco takového podaří i s Miroslavem Kabeláčem, což je český autor, asi největší symfonik po Martinu

0: Ten kabeláč vůbec neměl pozornost, kterou by si zasloužil.
1: Komunistický režim uměl lidi vymazat.
0: Uměl. Tak nenápadně, ale za to velmi důsledně, tak doufám, že tahle renesance a tahle vlna zájmu ještě přijde. Z hlediska Bacha na to má Miroslav Kabeláč ještě trochu času.
1: Vy jste zmínil Symfonický orchestr Českého rozhlasu, ten letos slaví 100 let svojí existence a taky shodou okolností v roce, kdy se vlastně i rozhoduje o dalším financování Českého rozhlasu a tím i tohoto symfonického orchestru. Já jsem několikrát zaznamenala otázku, jak to, že Česká filharmonie žádné poplatky nevybírá a funguje. Tak jak se občané podílejí na financování České filharmonie?
0: No, Česká filharmonie má to štěstí, že je zřizovaná přímo státem, jako jediný z těch čistě symfonických orchestrů, ještě je takhle zřizované Národní divadlo, ale Česká filharmonie je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, to znamená, že z více než poloviny, z více než 50% financuje její provoz Ministerstvo kultury. Přirozeně rozhlasový orchestr v tom funguje jinak, ale jeho role na té české kulturní scéně je naprosto nezastupitelná a není to jenom proto, že Sočer historicky nahrával všechny premiéry, všechna významná novější díla, ale je to vynikající těleso s velkým mezinárodním renomé a není to náhoda. Ty rozhlasové orchestry výjimečné jsou i v sousedních zemích, když půjdu do Polska, tak je to katovický orchestr, který je považován za nejlepší orchestr v Polsku, a nebo hlavní hostující dirigent České filharmonie Simon Rettl je šéfem symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, což je taky v Německu jeden z těch úplně nejrespektovanějších orchestrů vedle Berlínské filharmonie a mimochodem taky s velkou českou stopou, protože 18 let tam šéfoval Rafael Kubelík a Sočer se zkrátka řadí tady do téhle společnosti, takže myslím si, že je to těleso, které doufám, že je to prvních 100 let, to, co bude slavit.
2: Jak to vidí?
1: Ředitel České filharmonie David Mareček. My jsme už tu zmínili komunistický režim. Včera zemřela Zdena Mašínová, která mu vzdorovala velmi statečně. Za blahoslavené byly v minulých dnech prohlášeni dva katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, které popravili komunisté. A v Brně nedávno taky proběhl sudetoněmecký sněm, který vyvolal velké diskuze, jestli je vhodné, aby se konal v Česku. Tak komunismus a fašismus, přistupujeme k nim, stejně jsme v obou případech vyrovnáni s tou naší minulostí.
0: Je to strašně těžká otázka.
1: A máme na ní už jen 2 minuty.
0: No, tak když máme jenom 2 minuty, tak to řeknu rychle. Myslím si, že na to si musí asi každý individuálně odpovědět sám, ale že je hrozně důležité o té minulosti mluvit a neignorovat ji, protože aniž bych se teď chtěl vyhnout té komunistické minulosti, a je dobře, tedy když půjdu do toho mezidobí, že v Brně kromě toho sudetoněmeckého sněmu byl i pochod smíření z Pohořelic do Brna, který vlastně jde opačně, než probíhalo vyhnání Němců, ale když se podíváme do Německa, tak tam tu odpověď máme, protože oni se s tou fašistickou minulostí vyrovnávají stále, ale staví se k tomu čelem. Když přijedete do Berlína, tak památník zavražděným Židům není někde na okraji, ten je v centru Berlína, kousíček od Braniborské brány, kousek od parlamentu.
1: A velmi působivý.
0: Velmi působivý a myslím, že tenhle směr svým způsobem odstartoval prezident Richard von Weizsäcker, když někdy v roce 85 o tom začal mluvit a začal mluvit o tom, že státy často žijí z toho, že oslavují svoje úspěchy, ale že se to dá postavit ta identita i na tom, že se postavíte čelem k tomu, kde jste selhali. Tak když to má být na 2 minuty, tak to bych řekl, že je docela dobrý klíč nebo dobrá cesta dívat se i na ty úspěchy, protože máme na co být hrdí, ale nezavírat oči před tím, kde jsme selhali a co se nám nepovedlo, aby se to neopakovalo už.
1: A můžeme se z toho poučit.
0: Ano.
1: Je to tak. David Mareček, ředitel České filharmonie, byl v dnešním vysílání a děkuji, že jste přišli.

0: přišel do pořadu, jak to vidí, a těším se někde na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
0: A zítra bude mým hostem ekonom Lukáš Kovanda. Věra Štechrová přeje hezký den a zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
2: Pěkné odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Opozice kritizuje chystané změny v protidrogové politice. Opoziční strany se budou společně snažit přesvědčit premiéra Andreje Babiše z ANO, aby zastavil přesun protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví a snahu o její obrat od snižování škod k represi. Zástupci opozice po jednání s experty na problematiku závislostí uvedli, že změny by podle nich vedly ke zhoršení situace se závislostmi v Česku. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. V bavorském Weidenu dnes začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun nebezpečného odpadu do České republiky. Skončil třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v brněnských Horních Heršpicích. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly mít ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, kde začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. V centru Brna dnes začíná festival žesťové hudby Brno Brass Fest. Jako jediný svého druhu v Česku představí během 5 dnů hudbu pro žesťové nástroje v nejrůznějších podobách. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na méně tradičních místech, třeba v tramvajovém depu. Teď pohled na silnice. Na D2 na příjezdu do Brna z Mikulova popojíždí kolona od sjezdu na Modřice ze 4. kilometru, kde jedničce je to na 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje až na Pražský okruh za Ořech. Navíc v koloně na 7. kilometru stojí porouchané auto v prostředním pruhu. Tam pojedete 45 minut kamiony déle a na okruhu směrem na Lanový most se jede v koloně od Černého mostu k Průmyslové 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes i zítra bude kolem 16 stupňů, na Moravě až 20. O víkendu by se mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy a dál bude zataženo s deštěm a výjimečně dorazí i bouřky. Tolik zprávy. A teď už má slovo Renata Kropáčková. Začíná Věda Plus.
4: Dobrý den, je čtvrtek 11. června. Vítejte u našeho pravidelného vědeckého pořadu. O čem dnes bude? Komu patří město Posetmění? Srnám, liškám i divočákům. Vědci z Mendelovy univerzity 3 roky sledovali jejich skrytý život v Brně. K čemu taková data poslouží? Hlavní environmentální cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos obdržela nedávno signatářka Charty 77 Jarmila Jónová. Přivítáme ji ve studiu. A robotický nosič obědů nebo chodící větrák? V Brně dnes představili výsledky prvního českého ročníku programu My Machine, ve kterém se dětské nápady proměňují ve skutečné vynálezy. I tam vás zavedeme. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
3: Věda Plus.
4: Ve dne potkáte v Brně hlavně lidi. Po setmění ale město patří i srnám, liškám nebo divočákům. Vědci z Mendlovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofactor 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč mají někdy střety s člověkem. Výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. Míjíme je každý den, aniž bychom o tom věděli.
5: Tak sundávej.
6: Máte takový mobilní žebříček.
5: Kolega si natáhl vysunovací žebřík.
7: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast.
5: Teďka ji otevírá. Hned se můžeme dozvědět, co se nám tady pohybovalo za zvířata.
6: Jsme v lese, u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
5: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie, pod námi je ulice.
6: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
5: Plno těch zahrádek je opuštěných, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
7: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace. Jak ukazuje Radim Plhal z Mendlovy univerzity.
8: Ten terminální výhon je poškozený od srnčí zvěře.
6: Tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
8: Srnčí zvěř nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
7: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
5: Jak se sešeří, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří zvířatům.
7: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat mají své místo i čas.
5: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě.
7: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
8: Zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
7: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
8: Každá ta vila má kolem sebe neprostupný plot, pak je silnice, je příkraj břeh, řece, svratce, tunel, prostě nepřekonatelný.
7: Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
4: Zmapovat výskyt zvířat ve městě je ovšem jen první krok. Výzkum zmíněný v reportáži pomáhá vědcům a městům také odhalovat rizika spojená s nepůvodními druhy a navrhovat opatření, která můžou zlepšit fungování městské divočiny. Jak mohou tato data pomáhat v praxi, teď probereme s Ondřejem Mikulkou z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity. Vítejte, dobrý den.
9: Dobrý den.
4: Které druhy se městskému prostředí přizpůsobují nejlépe a čím je pro ně vlastně život ve městě atraktivní? Co jim město nabízí, co ve volné přírodě často nenajdou?
9: No, v současné době jako jeden z nejpřizpůsobivějších je určitě již to zmiňované prase. Ale mimo to pochopitelně se jedná z pravidla třeba o lišky, ale třeba taky o invazní druhy živočichů, kterými jsme prostě, nebo v rámci kterého monitoringu jsme vlastně zjistili i významnou početnost nutrií, nejenom v Brně, ale třeba početnost nutrií je významná i v jiných městech právě s nějakým říčním systémem, ale také trošičku v kontextu té doby, kdy jsme to zjistili, tak také výskyt mívala severního, který právě je třeba hodně významný v západní Evropě, v Německu, kde se vyskytuje ve městech už ve velké míře. No a samozřejmě, ano.
4: Pardon, za čím ale ta zvířata tedy do měst jdou? Proč nezůstávají v přírodě, která je pro ně jako přirozenějším prostředím, ne?
9: Tady je určitě potřeba zmínit určitý paradox, když si představíme, alespoň třeba v období zimy, představíme si tu volnou krajinu, představíme si třeba to město, tak to město v poslední době právě poskytuje zvířatům významně lepší podmínky v uvozovkách. Ty podmínky můžou být dané třeba tím, že je dostatek potravy, nezabezpečené odpadky, ale samozřejmě to může být i ta samotná struktura, třeba zeleně, kterými můžou být zahrady, kde se v létě zase naopak roste ovoce. zelenina a podobně. A samozřejmě je potřeba si vzít v potaz i to, že například ve městech nedochází k tak intenzivnímu lovu, jako třeba, protože se nejedná o honební pozemky, jako třeba je tomu ve volné přírodě. A to může být jedním z ukazatelů, které jsme v určitých částech také viděli, že možná ta zvěř je do města zahnána.
4: Mm-hmm. No, na druhou stranu pořád je to asi atrakce spatřit ve městech, dejme tomu prase nebo lišky, které z těch nepůvodních druhů, které taky byly vlastně součástí toho výzkumu, představují pro česká města a jejich okolí největší problém.
9: Tak za mě je to v současné době rozhodně rozšiřování nutrie říční, která vlastně ve volné přírodě se vyskytuje jako nepůvodní invazní živočich už dobrých pár desítek let. Z druhé strany současné mírné zimy umožňují přežít vlastně ty čerstvé vrhy, ty mláďata. A následně právě dochází k významnému populačnímu růstu. No a co to znamená pro člověka, který ještě jim pomáhá tím, že je jako uměle přikrmuje? Znamená to třeba rozšířování nemocí, poškozování břehů a podobně, kdy vlastně ta nutrie v tom zvláštním městském prostředí se dostává do styku s dalšími druhy, jako jsou potkaní a podobně.
4: Takže byste doporučovala nekrmit rozhodně tady nutrie?
9: Prakticky už řada měst to má i v městských nebo obecních vyhláškách, kde je zakázáno krmení, ale do jisté míry se dá také říct, že už to nebude stačit v mnoha ohledech.
4: Dá se očekávat, že se v českých městech tedy budou v příštích letech objevovat i další druhy, které jsme tam dosud běžně nevídali?
9: Zkušenosti ze zahraničí nám napovídají, že by tomu nemělo být jinak. Jo. Z druhé strany už ten zmiňovaný mýval, my současné jsme měli v současnosti právě ve městě Brně asi řádově jednotky nálezů. Ale to je samozřejmě náš nález, ta skutečná detailní zmonitorování populace třeba toho mývala, aby nám ukázala trošku přesnější čísla. Z druhé strany opět říkám, že třeba zkušenosti ze západní Evropy, z Německa, tam je to tak daleko, že se třeba mývalové procházejí už nejenom prostě v tom nočním čase, ale právě i klidně za světla.
4: No, jak můžou výsledky vašeho výzkumu využít samotná města? Vy už jste to trochu naznačil, že třeba mají něco ve vyhlášce. Je nějaké konkrétní opatření, které by mohlo i, dejme tomu, omezit konflikty nebo střety mezi lidmi a zvířaty, prostě zlepšit podmínky pro obě strany?
9: Určitě jednou z možností je zabezpečování odpadu. Zabezpečování hlavně odpadků, co se týče jako rostlinné, živočišné nebo respektive bioodpadu. To už je vlastně takovým jako automatickým trendem právě třeba ve Skandinávii nebo v západní Evropě. A u nás zatím vlastně třeba zabezpečení popelnic, tak aby se tam nedostala divoká prasata k té potravě, aby se tam nedostaly lišky, což je jako významné lákadlo pro ty volně žijící zvířata. Toto by mohl být první směr. A druhou věcí je samozřejmě nastavit už nějaké jako eradikační řešení v rámci třeba těch zmiňovaných nutrií, což už konec konců se vlastně v našich českých městech děje.
4: To znamená, že politici, urbanisté, města samotná využívají váš výzkum a těží z něj, sází na vaše data.
9: No, to se tak úplně nedá teď říct. Ten výzkum byl ukončen poměrně nedávno, je to pár měsíců zpátky. V každém případě například dotčené město Brno, kde byl vlastně soustředěn ta hlavní část toho výzkumu, tak vlastně místní magistrát již si převzal data a samozřejmě do jisté míry už se nějakými doporučeními řídí nebo se snaží je prokonzultovat potom dál a nějakým způsobem třeba aplikovat.
4: O životě divokých zvířat ve městě jsme mluvili s Ondřejem Mikulkou z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
9: Hezký den, mějte se.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Patří k prvním signatářům Charty 77 a už v 80. letech se angažovala v ekologických otázkách. Je jednou ze zakládajících členek občanského sdružení Pražské matky, nyní fungující pod názvem Pěšky městem. To v roce 1988 začalo upozorňovat na špatný stav kvality ovzduší v Praze, zpočátku neformálně v ilegalitě. To je Jarmila Jonová, která nedávno obdržela hlavní environmentální cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos. A Jarmilu Jonovou mám tu čest přivítat u nás ve studiu. Dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Udělala vám radost cena Josefa Vavroušky? Znali jste se vlastně osobně?
10: Znali jsme se, i když jenom letmo, já jsem se účastnila občas jeho přednášek v bytě Václava Havla. Tam jsem třeba poprvně slyšela o emisních povolenkách.
4: Tak takhle přes něj jste se dostala vlastně k těm ekologickým tématům, nebo jak to bylo?
10: Řekla bych, že jsem se k tomu dostala přímo přes děti. A řekla bych takový úctivý vztah k přírodě. Všimla jsem si jako pražačka, bydlela jsem na Vinohradech, že v zimní nebo podzimní sezóně moje děti často onemocněli. V podstatě během té podzimní a zimní sezóny byly pořád na stydle, měli rýmu, záněty v horních i dolních cest dýchacích. A samozřejmě jsem věděla, vlastně i díky pašované literatuře vědecké, že vše, co dýcháme, tak to má nějakou materiální substanci a že tedy vdechujeme prach a ještě další věci, o kterých jsme věděli. A řekla jsem si, to není možné takhle nechat, takže jsem se nejdříve sama snažila zorganizovat petici mezi chartisty za zveřejňování informací o znečištění ovzduší. A jeden chartista mi vlastně řekl, moje ségry dělají úplně něco podobného, tak jsme se dali dohromady a začali jsme si říkat Pražské matky, kterými jsme byli, a spojovala nás stejná úzkost a odpovědnost vůči těm nejslabším.
4: Vnímala jste to jako politické téma nebo spíše zdravotní, dejme tomu otázka každodennosti?
10: Já bych řekla, že celoživotně to beru jako nejenom jako environmentální, ale i jako společenskou, tudíž i politickou záležitost.
4: Mm-hmm. Když to máte možnost srovnat za toho socialismu, jak se pohlíželo na ekologické aktivity, nebo co vám z té doby nejvíc utkvělo?
10: Mám-li tedy srovnat tu minulost s dneškem, tak ta se vyznačovala, ta minulost, zejména tím, že se opravdu tajily ty informace, jako vůbec veškeré informace o světě, skutečnosti. A ta první naše snaha byla ty informace odtajnit, což se podařilo velmi, velmi rychle. A pak jsme dokonce začali pracovat i na legislativě environmentální, která teprve vznikala. Takže hlavně ten velký rozdíl byl v tom nedostatku informací a utajování.
4: Jak se podle vás vlastně změnil vztah k ekologickým tématům od těch 80. let až do dneška?
10: To záleží jak u koho. Zajímavé je, že v těch dávných dobách vlastně životní prostředí nebo znečištění životního prostředí byla jedna z věcí, která byla tím režimem tolerována v tom smyslu, že se mohla veřejně ventilovat. Ale pak, když
4: to nevnímali jako kritiku sami sebe. Patrně.
10: Tehdy se to bralo jako ochrana zvířátek a podobně, žabičky a tak dále. Mm-hmm. Nikoliv jako celek a netýkalo se to lidí. A bohužel, když tedy došlo k sametové revoluci nebo převratu, změně režimu, tak se stala ta věc, že lidé se začali mnohem více zajímat, dokonce i ti, kteří protestovali proti třeba tomu jednak utajování nebo znečišťování prostředí, a vrhli se na svá zaměstnání a hlavně na to zlaté tele spotřeby. Takže to je tedy, co se týče obyvatelstva, populace většinové. Ale jinak samozřejmě v úřadech a odpovědných institucích se to velmi změnilo a jak víme, tak se to bohužel začíná obracet.
4: Abychom zase neskončili někde u nějakých utajovaných informací. No ale vy se dneska angažujete jako architektka bezpečných ulic. Tak proč bezpečné ulice a veřejný prostor pro chodce?
10: Ten veřejný prostor pro chodce vlastně znamená využívání veřejného prostranství měst, které vždy bylo původně pro chodce, protože chodci, to jsou ti obyvatele, kteří města oživují a bydlí v nich. A dnes vlastně ta veřejná prostranství místo k setkávání lidí spíše slouží k tranzitu. A nám šlo o to, že je třeba už od malička vychovávat lidi k tomu, aby po městě chodili, všímali si ho, protože lidé také, kteří jezdí tím městem, neznají to svoje prostředí, nemají k němu žádný vztah a vlastně se ani neangažují na jeho ochranu, třeba i sociální. Takže jsme začali s těmi školami. A snažíme se tedy o to ve spolupráci se všemi, kteří mají do toho co mluvit, to znamená s policií, s dopravními odborníky, s odbory dopravy, s radními, vytvářet takové cesty do školy, aby po nich mohli děti chodit sami. A zúčastnějí se toho hlavně ty děti, což je nejdůležitější, ti uživatelé vlastně těch komunikací, které sami identifikují ta místa, která jim připadá nebezpečná, vysvětlují proč a jsou součástí celého toho celoročního procesu. A výsledkem toho jsou vlastně upravené ty ulice, někdy to trvá dlouho, někdy i léta. Ku příkladu při rekonstrukci Slezské ulice můj syn při začátku toho projektu, toho procesu chodil do základní školy. Když byla sklidněna ta ulice, tak už chodil na vysokou.
4: Ale trvá to dlouho.
10: Ale myslím, že se ta situace alespoň v hlavním městě trochu zlepšuje a moje kolegyně mladé, respektive o generaci mladší, taky už nejsou úplně nejmladší, ty se teď soustředují, a to si myslím, že je velmi důležité, na popularizaci toho chození. Takže dělají projekty pěšky do školy a to už je po celé republice a jsou v tom velmi úspěšné. A také rozšiřují ten veřejný prostor před školami takzvaným taktickým urbanismem, to znamená, že ten prostor před školou se souhlasem zase všech, co do toho mají co mluvit, malují na ty ulice krásné vzory a ty potom řidiče upozorní, že tam tudy prostě nesmí jet.
4: Tak vám přeju hodně úspěchů ve vaší současné práci. To byly Jarmila Jonová, aktivistka a zakládající členka hnutí Pražské matky, které dnes funguje pod názvem Pěšky městem. Děkuji, že jste přišla do studia. Naschledanou.
10: Děkuji za příležitost. Naschledanou.
4: Pokračujeme ve Vědě plus. Změna parkovacích zvyklostí entomoložky z Cornellovy univerzity přispěla k objevu jednoho z největších společenstev včel samotářek na světě. Žijí už nejméně 100 let v podzemí na blízkém hřbitově o rozloze více než 6 kilometrů čtverečních. Vyhovuje jim písečná půda i univerzitní jabloňový sad. Vědci vyčíslili jejich počet na asi tak 5,5 milionu jedinců. Entomolog Ondřej Sedláček v našem pořadu Laboratoř Martině Maškové vysvětlil, jak to spočítali.
11: No, je to odhad samozřejmě a ten odhad se dělá většinou tak, že se spočte nějaká část a pak se to násobí, když víme, na jaké rozloze třeba ty živočichové žijí. Já jsem se takhle naučil počítat ptáky nejprve na rybičkách v akváriu. Jako malej jsem choval akvarijní rybičky a občas jsem jich měl jako hodně, třeba několik set. A táta mě naučil prostě odpočti si 10 a pak prostě ty desítky takhle tam naskládáš. Tak v podstatě podobným způsobem se dá počítat hejno racků nebo tady v tom případě obrovské množství včel. Ty mantinely toho odhadu jsou daleko širší, ale ten střízlivý odhad je kolem těch 5,5 milionů.
12: Takže člověk si udělá nějaký, ohraničí si nějaký prostor v případě těch ptáků na obloze.
11: Mm-hmm, tam je to dan tím hejnem, který třeba vidím, ale tady v tom případě vědci zjistili, že z těch 6 kilometrů čtverečních se ty včelky vyskytují hojně na nějakým asi 3/4 hektaru. A pak dávali na ty chodbičky, které mají ty včelky v té zemi, tak dávali pasti, které umožní lapit ty jedince, kteří vylezou z těch dírek na jaře nahoru. Spočítali, kolik jich je na metrom čtvereční, to několikrát zopakovali, no a pak si řekli tak krát prostě ty metry čtvereční a máme dohromady tolik a tolik jedinců.
12: My hodně v laboratoři tady v tomto vlastně debatním pořadu a podcastu pláčeme nad tím, že ubývá opylovačů, tak si říkám, že tyhle samotářky, tahle hornická parta by mohla trošičku změnit náš pohled, ne?
13: celkově hřbitově tím, jak dávají zase trochu jiné prostředí do toho města, které je často dost uniformní v tom, jaký se tam vyskytují prostředí, takže ty hřbitově tam přináší jakousi variabilitu nebo různá nová prostředí, ať už to jsou starý stromy nebo právě ta odhalená půda, což mají právě rády ty pískorybky. A ty samotářské včely, o kterých je i tenhle článek, tak to může být strašně užitečný pro zvýšení nějaké biodiverzity toho hmyzu a i jiných živočichů, i ptáků nebo jiných zvířat uprostřed města nebo v areálu města.
12: Já jsem začala tou detektivkou a on se tam v uvozovkách zločin opravdu stál, že s humorem řečeno, protože tam jsou ještě včely, které těm samotářkám vyměňují vajíčka za svá, ještě jim kradou, vlastně ba sežerou ten uskladněný pyl a nektar. Takže ta rozmanitost tam byla opravdu velká. Ale když jsme u zločinu v podzemí, tak myslím, že skýtá i nějaké zajímavé možnosti poznámek pro biology.
13: No určitě, ono. Mně se moc líbilo, jak použili ty výletové pasti, takže v tom nachytali právě i ty různé parazitoidy včel. A kromě těch nomád, tak tam byla i jedna očnatka, Myopa vicaria, jestli se nepletu. To jsou vlastně mouchy dvoukřídlí, kteří parazitují právě na často na samotářských včelách a zas tak tolik se o jejich preferencích hostitelských neví, takže je moc pěkné, že díky tomuhle zkoumání včel tak se dozvíme i něco o těchhlech mouchách.
12: Ale to nebyl výlet jako, že včely letěly se někam prolétnout, ale výlet ve smyslu, že to byly pasti, kde tedy odborníci je chytali.
13: Ano.
14: Jsou to takové pasti, které vlastně překryjí tu noru a vlastně ten hmyz, který jste nory vyléze, tak vlastně se zachytí do té pasti a pak vlastně ty věci jsou schopní studovat, co se tam všechno zachytlo.
12: Myslím, že věci tam pochytali přes 3000 jedinců hmyzu, včetně 16 druhů včel a brouky a mouchy. Asi roli v tom hrál ten jabloňový sad, že?
14: Určitě už jenom ta unikátnost toho prostředí tam přiláká daleko větší spektrum nejenom bezobratlých, ale i obratlovců. A samozřejmě to, že v okolí se nachází ten jabloňový sad, který slouží jako zdroj pylu a nektaru pro ty včely, tak vlastně určitě v tom hraje roli, že si vlastně vzájemně vypomáhají.
4: Celou laboratoř si na Plusu můžete poslechnout už tuto sobotu po 10. hodině, pak zůstane i v podcastech a na webu. No a na závěr dnešní Vědy Plus vám představíme 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl – proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science Centru dnes představili první české výsledky programu My Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky. A více nám teď o tom řekne vědecký reportér Marek Hensl, který na dnešní akci v Brně byl. Dobré odpoledne.
15: Krásné odpoledne přeji.
4: Tak jak program My Machine funguje?
15: V pilotním děti ze základní školy dostali jednoduché zadání. Nakreslete svůj vysněný vynález. Měli přemýšlet nad tím, co by jim usnadnilo každodenní život nebo co by chtěli ve svém okolí změnit. A právě jejich nápady se pak po celý školní rok proměňovaly ve skutečnost díky starším středoškolským a vysokoškolským studentům, dodává organizátorka z brněnského Vida centra Emma Hlubrádek.
16: Ty nápady potom převezmou vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit, a pak poslední přichází na řadu středoškoláci, kteří ty vynálezy sestaví, aby byly funkční.
4: Které z dětských představ se letos podařilo proměnit ve funkční prototypy?
15: Vzniklo 8 originálních projektů. Děti navrhly například automat využívající umělou inteligenci k přípravě nápoje podle nálady zákazníka, LED-kšiltovku měnící barvy podle emocí nebo třeba praktický chodící větrák. Ten popisuje jeho autorka Julie ze základní školy Milotice.
17: No, já mám strašně moc ráda léto a tak mě napadlo, že by bylo fajn, kdyby prostě za vámi ten větrák kdykoliv prostě dojel. Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítka, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet a taky může měnit různé barvy, jak bliká.
15: K vidění byl také robotický nosič obědu, který dopraví jídlo až ke stolu, multifunkční domácí pomocník nebo chytrá aktovka s automatickým vysouváním učebnic.
4: Co si z projektu odnáší děti, středoškoláci i vysokoškoláci?
15: Projekt podporuje několik generací studentů a ukazuje dětem, že technika není jen teorie ze školních učebnic. Účastníci si vyzkouší celý proces vývoje, od prvního nápadu přes návrh až po výrobu. Doplňuje jeden z vysokoškolských vývojářů z Fakulty informačních technologií VUT, Jan Brudný.
18: Posláním toho projektu je propagovat STEM, technické obory, a strašně mě bavilo vlastně, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
15: Cílem je rozvíjet kreativitu, schopnost a spolupracovat v týmu i technické dovednosti. Studenti se přitom učí komunikovat s lidmi různého věku a hledat způsoby, jak převést často velmi odvážné dětské představy do reálné podoby.
4: Proč je podobný projekt podle organizátorů důležitý právě dnes?
15: Řada škol, firem i univerzit upozorňuje na nedostatek mladých lidí, kteří by měli zájem o technické obory. Program proto ukazuje dětem techniku jinak než běžná výuka, prostřednictvím vlastních nápadů a praktické zkušenosti. Místo řešení modelových úloh vidí celý proces od prvního návrhu až po hotový výrobek.
4: Jaký zájem o program je a co organizátoři chystají do dalších let?
15: Letošní ročník byl vůbec prvním v České republice a organizátoři už připravují pokračování. Přihlášky dětských vynálezů jsou sice uzavřené, ale přesto se do projektu dá stále zapojit, říká Emma Holoubrádek.
19: Plánujeme druhý ročník, ale ten už máme plně obsazený. Jediný, koho scháníme, jsou ještě vysokoškoláci na to navrhování a designování vynálezů. Takže kdyby se chtěli vysokoškoláci přidat, tak jsou vítáni.
15: Pilotního ročníku se zúčastnilo více než 400 žáků základních škol, 80 středoškoláků a téměř 40 vysokoškolských studentů.
4: Říká o prvním projektu My Machine v České republice náš vědecký reportér Marek Hensl. Děkuji moc, naslyšenou.
15: Naslyšenou, krásný den.
4: A to byl závěrečný příspěvek dnešní Vědy Plus s datem 11. června. Najdete nás na adrese plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Teď bylo 14 hodin a 1 minuta a vstupujeme do dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plus. Tady je naše nabídka na další minuty.
3: Český rozhlas Plus.
4: Americká střela zabila 3 indické námořníky na tankeru u Hormuzského průlivu. Washington tvrdí, že se loď pokusila prolomit blokádu íránských přístavů. Teherán mezitím oznámil úplné uzavření Hormuzu a světové ceny ropy znovu poskočily. Podíváme se také na to, jak moc lidé zneužívají tísňové linky volání, jak tučné pokuty za to hrozí. A v bavorském Weidenu začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadů z Německa do Česka. Hlavním obžalovaným je Němec, ale souzen je také český občan. To všechno probereme podrobněji, nejprve jsou tu ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Dobré odpoledne. Poslanci jednají o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Mimořádnou schůzi sněmovny kvůli tomu nechala svolat opozice. Žádá pozastavit vyplacení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie odmítne proplácet. Pokud by unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Babiš považuje střet zájmů za vyřešený. To na plénu před poslanci připomněl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián.
20: Za trvání režimu nezávislé správy Andrej Babiš nemá, respektive nebude mít z případných poskytnutých dotací skutečný prospěch, ani se mu majetek po skončení režimu nezávislého správce nebude vracet. Tento prospěch přitom nelze dovozovat ani ve vztahu k předpokládaným obmyšleným, to je dětem.
2: Premiér Babiš se z dnešního jednání sněmovny z pracovních důvodů omluvil, je na návštěvě Plzeňského kraje. Po iránských úderech na Bahrajn je nejméně jeden člověk zraněný. Na síti X o tom informovalo bahrajnské ministerstvo vnitra. Trosky, které spadly ze zneškodněných iránských dronů, poničily i domy a vozidla v metropoli Manámě. Škody hlásí taky úřady ve městě Hamad. Teherán v noci v Bahrajnu a Kuvajtu ostřeloval americké základny. Reagoval tak na předchozí údery amerického letectva na Irán. Aktuální situaci na Blízkém východě popíše v odpoledním Plusu hned po zprávách náš tamní zvláštní zpravodaj.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Dnes se má uskutečnit první ze série 4 schůzek odborníků z úřadu vlády s jejich šéfovou Tinde Bártou. Jde o zaměstnance úřadu, kteří se mají podle vládního záměru přesunout se svojí agendou na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Bárta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti se změnou nesouhlasí, obávají se, že přesun jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády proto zůstávají ve stávkové pohotovosti. Ukrajinské nepilotované letouny zřejmě poškodily další dva mosty, které spojují anektovaný Krym s pevninou. Podle ukrajinských médií jde zřejmě o mosty na Perekopské šíji.
1: Telegramový kanál Krymský vítr s odvoláním na očité svědky informoval o tom, že ukrajinské nepilotované letouny zasáhly dva silniční mosty u Armiansku. Rozsah poškození zatím není známý. Před několika dny drony poškodily také most u Čonharu, který ale zůstává částečně průjezdný. O silných nočních úderech informovali na sociálních sítích obyvatelé okupovaného Sevastopolu, Bachčisaraje a Simferopolu na Krymu. Rusko mezitím vyslalo drony na sever Ukrajiny. Při útoku na železniční depo v Konotopu zahynula jedna žena a 4 lidé byli podle tamních úřadů zranění. Další žena zemřela a 2 děti utrpěly zranění na jiném místě v Sumské oblasti poté, co rodinný dům zasáhl ruský dron. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Český rozhlas ve druhé polovině roku zařadí do programu vysílání pořady o Václavu Havlovi, koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz. Projekt Slyšet Havla odstartuje 7. září s veřejněním rozhovoru, který bývalý prezident natáčel v New Yorku se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou. Pokračuje programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
21: My jsme objevili něco, co se ztratilo. Je to první rozhovor, který takhle Václav Havel natáčel s tím, že se to uveřejní v literárních novinách a možná, že by to mohlo odvysílat i tehdejší Československý rozhlas. Pak přišel srpen 1968 a ta nahrávka zmizela. No a našla se v jedné pozůstalosti a našel ji náš už legendární archivář Miloš Turek v únoru letošního roku.
2: Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
22: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
2: Lidé by proto před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Průzkumu se na začátku června účastnili více než 2000 respondentů. My se teď na Plusu také vydáváme na cesty. Na D1 z Prahy do Brna se protahuje kolona kamionů přes Vysočinu, zpomaluje se za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 150, osobní auta více zpomalují za sjezdem na 9 křížů kolem kilometru 174. Na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Barrandov na 18,5 kilometru šetří nehodu, stále se jede jen odstavným pruhem. Regulují kvůli tomu provoz v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zdržení kolem 50 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude na východě zpočátku místy i polojasno, jinak ale oblačno až zataženo, hlavně v Čechách. S občasným deštěm na Moravě a ve Slezsku se až odpoledne čekají ojedinělé přeháňky, proto tam bude až 20 stupňů, na ostatním území 13 až 18. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
4: 8 minut po 14. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Indie protestuje proti zabití 3 svých námořníků americkou střelou. Zasáhla je v Hormuzském průlivu na palubě tankeru. Pentagon tvrdí, že se loď pokusila porušit blokádu iránských přístavů a vyvést z Iránu ropu. Teherán mezitím tvrdí, že po nočním americkém bombardování zcela uzavřel Hormuzskou úžinu. Washington to ovšem popírá. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den.
23: Hezký den.
4: Zabití indických námořníků je poměrně silné obvinění na adresu Spojených států. Co se o tom incidentu ví?
0: V zásadě Spojené státy už to přiznali a nebyl to ojedinělý incident. V posledních zhruba 24 hodinách zaútočily americké stíhačky na další dvě lodě také s indickou posádkou, čili jsou to celkem tři tankery, které v oblasti Hormuzského průlivu, včetně Ománského moře, byly zasažené právě americkou armádou, americkým letectvem. Spojené státy už všechny ty útoky přiznali a odůvodnili je tím, že tyhle lodě se pokoušely de facto prolomit tu blokádu americkou íránských přístavů tím, že se snažili vyvést íránskou ropu, tedy z Iránu, ať už to bylo přímo v tom Hormuzském průlivu, anebo potom v jeho okolí. No a pokud jde o ten incident se zabitými indickými námořníky, tam byla zasažena přímo strojovna na lodi, která se nacházela asi 80 kilometrů od ománských břehů. V té strojovně zemřeli tedy tři lidé, dalších asi 20 námořníků se podařilo zachránit. Na těch dalších dvou lodích nedošlo k žádným úmrtím a všichni členové posádky nebo posádek těch lodí jsou v pořádku. Každopádně ty lodě pluly pod různými vlajkami. Ta poslední zatímco byla zasažená pod vlajkou Guinea-Bissau, ale má se za to, že to byly tedy lodě indických společností a že s tou íránskou ropou mířili právě do Indie.
4: Jaký je teď vlastně aktuální režim v Hormuzském průlivu? Platí iránské tvrzení, že je zcela zavřený?
0: My to přesně nevíme. Irán skutečně tvrdí, že po těch posledních amerických náletech na Irán, na iránská vojenská zařízení, zcela uzavřel Hormuzský průliv a to, jak Tehrán tvrdí, včetně lodí, které měly povolení od Iránu Hormuzským průlivem proplout. Čili podle těchto oficiálních vyjádření je skutečně úžina naprosto uzavřená pro obchodní a nákladní lodě. Na druhou stranu Pentagon toto popírá a tvrdí, že úžinou nadále lodě proplouvají, myšleno tedy pod americkou ochranou. Zatím se nepodařilo zjistit, jestli skutečně se daří některým lodím proplouvat dál. Pokud by to tak bylo, tak by to byly lodě, které mají neoficiální povolení od americké armády a nikoliv ty lodě, které mají povolení od Iránu. Každopádně ta situace kolem aktuálního režimu v Hormuzském průlivu je zcela nejasná. Jenom připomenu, že Irán poměrně nedávno vytvořil svoji správu Perského zálivu, tak se jmenuje instituce, která přímo kontroluje plavbu lodí Hormuzským průlivem a také vybírá poplatky a dává tedy povolení. A tato správa de facto je aktivní a ta také uzavřela oficiálně Hormuzský průliv v nedávných hodinách.
4: Tehrán tvrdí, že vlastně takovéhle příměří plné bojů ani nedává smysl. Platí tedy nadále?
0: Zatím oficiálně ani jedna strana to příměří nezrušila, čili de facto formálně platí příměří i nadále, ale je pravda, že co jsme viděli v posledních dnech, tak ty americké nálety byly už v několika vlnách, stejně tak iránská odpověď ve smyslu útoků na americké základny v oblasti, především v Bahrajnu, Kuvajtu, ale také v Jordánsku, byla také už několika násobná, takže příměří sice na papíře platí a stále také platí to, že se jedná, pravděpodobně se skutečně jedná, ale v reálu to příměří příliš nedrží a boje se spíše stupňují.
4: Dodává náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: O důsledcích uzavření nebo nejasné situace kolem Hormuzského průlivu budeme mluvit ještě s Davidem Knoblochem, výkonným ředitelem a partnerem NTG Air Ocean. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Irán ten průliv blokuje dlouhodobě, ale některé lodě jim přece jenom dosud proplouvaly. Jak moc by se teď mohla situace změnit oproti posledním měsícům?
5: Tak já se obávám, že ta situace nebude lepší, naopak to víc a víc eskaluje a i když Iránci vlastně propustí některé tankery nebo obchodní lodě skrz vlastně ten Hormuzský záliv, tak to zablokují Američani. A naopak, jo, to znamená, že vlastně když i ty obchodní lodě zaplatí to výkupný nebo to výkupný, to mýto jako takový, tak přece jenom je zastaví Američani. A to byl vlastně i signál k tomu, když vlastně ty tankery jeli do toho Hormuzského průlivu a vlastně začali Američani napadat ty tankery, protože neodpovídali vlastně výzvám těch Američanů. Takže ta situace nebude úplně přehledná, bude to víc nadále eskalovat.
4: Ano, to znamená, jak vlastně tedy k Hormuzu, kudy před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy, nyní společnosti, firmy, tankery přistupují? Jako k otevřenému tak, nebo s tím, že krzni lze proplout, ale je to nákladnější, možná více nebezpečnější?
5: Tak víceméně zkouší země, které mají úmluvy s Iránem, proplout, to jsou vlastně ta Čína a Indie. A ty ostatní, ty spojenci jako takový, ty zkouší samozřejmě jiné cesty a ty cesty jsou, ať jsou to ropovody, který vlastně vede z Arabských Emirátů přes do Omanského zálivu na terminálový přístav Fujaira, nebo přes Saudskou Arábii vlastně do Rudého moře, do přístavu Yanbu. Ale ta kapacita prostě nestačí, když si vezmete, že vlastně z toho Perského zálivu proplouvalo tolik tankerů, který uvezli až 20 milionů barelů denně a v současnosti ty ropovody, třeba ten saudsko-arabský, dokáže přepravit 7 milionů denně kubíků, ale ten terminálový přístav není schopný naplnit lodě víc než 4,5 miliony kubíků denně, barelů denně, pardon. A ty potom jedou vlastně do toho přes Suezský záliv, přes Suezský průplav do Středozemního moře a tam se následně přetankovávají do těch velkých tankerů, protože přece jenom ten Suezský průplav je tak nějak omezený a není schopný prostě pojmout ty velký plavidla. Takže nedaří se prostě ta kapacita dostatečně zajistit tak, aby se dostala ven z toho Perského zálivu.
4: To znamená, že nějaké alternativní trasy jsou, ale je to všechno mnohem, dejme tomu, nespolehlivější nebo nákladnější?
5: Je to o kapacitě. Nejsou schopní prostě kapacitně dostat takovým přepravím množství barelů, jako byly předtím, před týma třeba měsícema. Víte si, že teď je tam ještě v současnosti nějakých 531 plavidel v tom Perském zálivu zaseklých, který nemůžou dovnitř ani ven. A samozřejmě je to potom znát, no, na té kapacitě.
4: Vidíte, že se vyšší náklady promítají už do cen přepravních kontraktů?
5: Ano, určitě. Jak jsem říkal, je to situace, která trvá 3 měsíce a od té doby vlastně, co se týká přeprav, kontérových přeprav toho suchého zboží nebo nějakých dalších zboží, co se dá v kontéru, tak ty ceny přepravy vyskočily 4x až 5x. To znamená, že když jsme byli schopni nabízet zákazníkům přepravu kontéru z České republiky do Perského zálivu, ať už je to do Kuwaitu nebo do Jebel Ali do Dubaje, tak to stálo $1,500. V současnosti ta cena je kolem 6,000 to 6,500 dolarů.
4: Takže to znamená, že jak dlouho budeme pozorovat vlastně dopady kolem Hormuzu, i kdyby se v nějaké dohledné době otevřely. Já vím, že tahle ta otázka se vlastně opakuje od začátku té války, od konce února, ale ptám se proto, že třeba Kielský institut pro světové hospodářství řekl, že ten nárůst cen surovin má trvalejší charakter a že se to vlastně negativně odrazí i v příštím roce. Vidíte to podobně?
5: Určitě, my to vidíme vlastně každý 14 dní, když dochází k nějakým aktualizaci cenových nabídek, ať už jsou to globální kontrakty, kdy vlastně pro nás, pro Čechy je nejzajímavější vlastně z Asie ten trend do Evropy, do České republiky, tak tam už zaznamenáme taky velký navýšení těch cen a stabilizace není prostě na obzoru, jo? Naopak je to horší a horší, protože přece jenom Hormuz není už ani takový problém, jako je třeba ten průliv Bab el-Mandeb, což je vlastně pod tím Suezským průplavem v Rudém moři, kde vlastně funguje taky ta transitní cesta právě těch komodit, právě té ropy, která byla vlastně taky zastavená díky tím jemenštím postalcům, ty husivé, který varovali a dále nadále ještě vyhrožují, že budou pálit po těch obchodních lodí i těch spojenců, který se vlastně přiblíží do té úžiny. Takže vlastně veškerý ten trafik, který je směřovaný pro vlastně ten Blízký východ, jezdí přes Suezský průplav do Rudého moře, do prostředka zhruba do Jeddy, což je vlastně přístav v Saudské Arábii a následně se to potom trakuje nahoru a naopak. A to prostě, to jsou týdny až měsíce, než se tam to zboží jako dostane a projeví se to na cenách. A ta stabilita jako taková není určená obzoru. To bude, když si vezmeme, že vlastně ten Bab el-Mandeb, což je vlastně ta úžina v tom arabském zálivu, do toho Rudého moře už je zaseklá nebo zastavená od nějakého roku 23, to už je víc jak 3 roky skoro, tak ten Hormuz bude trvat taky určitě nějakou delší dobu. Nebudou to určitě týdny, ale budou to měsíce.
4: Ano. No, teď zrovna vyšla zpráva, že Česko zůstává v evropském srovnání cen paliv mezi levnějšími trhy. V případě nafty jsme dokonce třetí nejlevnější zemí v celé Evropské unii. Mohou za to ta vládní opatření podle vás?
5: Já si myslím, že určitě, kdyby vláda nezastrpovala ty ceny paliv, tak budou určitě někde jinde a budeme se koukat na ceny, které jsou teď v Německu, ve Francii, ve Španělsku.
4: Nejdražší cenu tankují řidiči ve Finsku a Dánsku, aspoň tedy pohled tohoto průzkumu, který jsem citovala. Takže co doporučujete vy aktuálně svým jaksi zákazníkům?
5: No, my doporučujeme vyčkávat a čekat na to, jak se situace bude vyvíjet nadále, protože vždycky přece jenom to vidíte potom na časových úsecích a určitě bych nespěchal s nějakýma velkými objednávkami, když je něco samozřejmě urgentního, tak se to dá řešit, jak už teda letecky, nebo případně přes tu suchou cestu, přes ten saudsko-arabský přístav Jeddah, nebo přes americký přístav Korfakan. Takže se, jako ta cesta tady určitě je, vždycky je to otázka těch peněz.
4: Dodává David Knobloch, výkonný ředitel a partner Tangier & Ocean. Děkuju moc krát za rozhovor, naslyšenou.
5: Děkuju, naslyšenou.
4: Ještě zůstaneme ve světě ekonomiky, a to jenom krátkými zprávami. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokové sazby o 0,25% bodu, depozitní sazba vzrostla na 2,25%. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to dnes uvedla Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard, znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka. Češi předloni nad rámec zdravotního pojištění zaplatili za zdravotní péči 94,5 miliardy. Z celkových ročních výdajů 697 miliard korun, to bylo podle statistických údajů 13,5%. Ze zdravotnického pojištění se platilo skoro 74%. Nejvíce peněz v roce 2024 pojišťovny vydaly na léčbu rakoviny. Poprvé to bylo víc než na nemoci srdce a cév. Ceny paliv se v Česku i přes poslední útoky na Blízkém východě zatím výrazně měnit nebudou, míní analytici, situace ale podle nich zůstává i nadále nejistá. A fakultní nemocnice Plzeň zahájila největší investice své historie. Do konce roku 2029 vyroste za 4,3 miliardy 12-patrový pavilon chirurgických oborů se 450 lůžky. 14 hodin 21 minut. Až 80% hovorů na tísňové linky je zbytečných. Někdy lidé situaci špatně vyhodnotí, jindy zasvětočí číslo omylem v kapse. Dosud mohl Český telekomunikační úřad rozdávat pokuty. Od loňského roku je ale navíc možné problémové volající blokovat. Jak často se to děje, které tísňové linky se s tím potýkají nejvíce, tak to zjišťoval redaktor Dominik Hron, který už je ve studiu. Dobrý den.
6: Pěkný den.
4: Která čísla tísňových linek lidé zneužívají nejvíce?
6: Nejčastěji se s tím setkávají hasiči na své tísňové lince 112. Jen od loňského října do letošního května evidují přes 2100 takzvaných zlomyslných volání. Nemusí být ale záměrná, jak přibližuje mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
7: Častěji lidi čísla vytočí omylem, ať už jde například o volání z kapsy, nebo když rodiče půjčí dítěti telefon bez SIM karty a neuvědomí si, že i tak se dá na operační středisko dovolat.
6: Třeba seniori zas často omylem stisknou nouzové tlačítko. Ať už záměrně nebo ne, od loňského července platí, že lidé za taková volání můžou nést přísnější následky. A to díky aktualizovanému zákonu o elektronických komunikacích. Kromě té už zmíněné pokuty se totiž tísňová linka může za určitých podmínek s operátorem domluvit, že volajícího zablokuje. A podmínky přibližuje za Český telekomunikační úřad Aleš Vondráček.
8: Můžeme dospět k tomu, že vlastně v časovém rámci nějakých 60 dnů, pokud se uskuteční 9 takových volání, tak ten člověk spadne do té čtvrté kategorie a ten integrovaný záchranný sbor může požádat o tu blokaci.
6: Zablokovat je možné buď konkrétní SIM kartu nebo samostatný telefon.
4: Využívají tísňové linky této nové pravomoci?
6: Sice ne zas v takové míře, ale opravdu už v posledních měsících k blokacím přistoupili. Konkrétní čísla přibližuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
23: Podle informací, které teď máme, tak bylo požádáno a provedeno 220 těch blokací.
6: Problém pak může být, že neexistují zákonná pravidla, která by zajistila, že se člověk o tom zablokování dozví. Někdy poskytovatel mobilních služeb člověka upozorní SMS-kou, jindy si na to zase musí přijít sám, třeba i tak, že se najednou na tu tísňovou linku vůbec nedovolá.
4: Zvlášť, když to bude třeba potřebovat, že? Ale dá se s tím něco dělat v případech, že někdo opravdu zneužíval složky integrovaného záchranného systému, aniž by o tom věděl, omylem prostě?
6: Ano, existuje možnost odblokování vysílání, kterou má na starost opět Český telekomunikační úřad. Postup je takový, že se daný člověk ozve a buď sám nebo klidně jeho rodinný příslušník uvede číslo SIM karty, případně toho mobilního telefonu, který chce služby získat zpátky, popisuje Merava.
23: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení, takových podnětů jsme přijali 12 a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
6: Dodám, že úřad rozhoduje vždy individuálně po důkladném posouzení, přihlíží hlavně k závažnosti jednání i k následkům toho zlomyslného volání. K odblokování tedy může, ale nemusí úplně ve všech případech dojít.
4: Tolik Dominik Hron, děkujeme za tohle důležité téma, naslyšenou.
6: Hezký den.
4: 14 hodin 24,5 minuty. V německém Weidenu začal soud s podnikatelem podezřelým z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Stovky tun baterií.

0: státním zastupitelstvím a obhájci, to už probíhalo před samotným začátkem soudu a dnes to zdá se pokračuje. Dopoledne už taky bylo stání z tohoto důvodu na chvíli přerušeno a předmětem těch trojstranných rozhovorů je, co by obžalovaný od loňského léta vazebně stíhaný 53-letý německý podnikatel musel udělat proto, aby si snížil trest.
1: No a na čem dohoda vázne?
0: Ono se nedá říct, že by vyloženě vázla, ale jde o peníze. Je tady nějakých 600 tisíc eur v přepočtu asi 14,5 milionů korun, které spolková země Bavorsko zaplatila za to, aby ten odpad navezený do Česka, celkem se mluví asi o víc než 700 tunách materiálu, částečně považovaného za nebezpečný, aby se dostalo zase zpátky do Německa. 14,5 milionů korun. A na tom se ten podnikatel nějak nepodílel, protože jeho firma z dluhy v přepočtu za 300 milionů korun je v insolvenci, ale pokud by teď takzvaně dal něco na stůl, tak by se ten trest snížil. Přes svou obhájkyni nabízel původně 50 tisíc eur, dnes zvýšil nabídku na 100 tisíc, tedy v přepočtu necelých 2,5 milionu korun a podle serveru Echo Horní Falce by s tím soud mohl souhlasit a snížit mu trest o půl roku. Dodám, že státní zastupitelství jinak předtím navrhovalo 6 let vězení.
1: Společně s tím německým podnikatelem měl být u soudu ve Weidenu dnes taky jeho český společník. Dostavil se?
0: Ano, jde o 57-letého muže, který se taky měl podílet na tom, že stovky tun odpadu, zbytků baterií a pak hlavně takových kompozitů, vlákny vystužených plastů, strupů letadel nebo lopatek větrných elektráren skončilo na skládkách, hlavně v Jiříkově na Bruntálsku a taky v Brně v Horních Hřpicích. Hrozí mu za to odhadem tak 1,5 až 2 roky vězení. Nicméně tomu spoluobžalovanému Čechovi se tady v Německu tolik nevěnují. Jednak je to možná dané tou národností, za druhé není na rozdíl od podnikatele stíhaný vazebně, ale na svobodě, to prý díky tomu, že pomohl k objasnění případu. A za třetí, nemá mít na rozdíl od toho německého podnikatele na svědomí taky ublížení na zdraví. Státní zástupce si totiž myslí, že ten podnikatel nechal ve svém provozu nedaleko Weidenu pracovat zaměstnance na zařízení, které rozděluje baterie na škodlivé a nezávadné součástky a přitom věděl, že to zařízení jaksi není utěsněné, takže zaměstnanci v důsledku toho měli zvýšené hladiny kobaltu a niklu v krvi. Nicméně tam se zdá, že to prokazování ublížení na zdraví, zejména pokud jde o úmysl, by bylo složité.
1: No, když se vrátíme ještě k tomu odpadu vyvezenému do Česka, už je všechen zpátky v Německu?
0: Já jsem zmínil ty dvě skládky v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně Horních Hřpicích, tak v Jiříkově tam už by to snad tak být mělo. 300 tun materiálu, odpadu nechalo Bavorsko odvést loni na podzim. A ohledně Brna Horních Hřpic, tam kolega z Českého rozhlasu Brno Šimon Franz dnes ráno hlásil, že tam ještě odpad je, ale to může být komplikované, protože je to sice odpad, který je typově podobný tomu, který ta skupina, organizovaná skupina, dá se říct, z Německa dovážela, ale zároveň k tomu nejsou žádné dokumenty průvodní, které by ten odpad s tou skupinou spojovaly, protože ho zřejmě ani bavorská vláda ještě neodvezla, ani nevím o tom, jestli by to, nebo že by to měla do budoucna v úmyslu. Jinak bych dodal, že tím případem se zabývá i česká policie. Policisté z Bruntálu teď na začátku června obvinili 4 fyzické, 4 právnické osoby. Ono organizovat převozy stovek tun odpadu pomocí desítek kamionů, to nejspíš nebyla práce pouze 2 ziskuchtivců.
1: Ano, a asi to bylo dost vědět, asi o tom hodně lidí muselo něco vědět. My jsme se dozvěděli další podrobnosti od našeho německého zpravodaje Tomáše Havlína. Děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
2: Co se děje ve světě počítačů, internetu a nových médií, to vysvětluje v pátek po 11. hodině dopoledne David Slížek, který na to obvykle nebývá sám.
3: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora Petra Koupského.
4: Ahoj Petře.
5: Ahoj Davide.
2: Novinky z virtuálního světa Online Plus poslouchejte v repríze v neděli po 7. ráno a najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zprávy přináší Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
6: Přeji pěkné odpoledne. Prezident Petr Pavel za hodinu přijme na Hradě ministra zdravotnictví.

0: ministerství za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy budou paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Teherán napřímo požádal o ukončení bojů. Iránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na iránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Britský ministr obrany John Healey rezignoval. Oznámil to na síti X, kde zveřejnil dopis věnovaný britskému premiérovi Keiru Starmerovi. V tom Healey píše o neshodě ve výdajích na obranu. Dosavadní ministr požadoval, aby Británie v roce 2030 dala na obranu 3% HDP. Tomu ale i přes předchozí shodu neodpovídá plán výdajů předložený ministrovi na začátku tohoto týdne. Cenový strop pro benzin zítra po týdnech poprvé stoupne. Informovalo o to ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzin tankovat maximálně za 41 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Cenové stropy chce kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO určovat zatím do konce června. Pražští kriminalisté pátrají po skupině zhruba 25 maskovaných útočníků. Na začátku dubna přepadli a brutálně zbyli 5 mužů v pražské hostivaři. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní si pravděpodobně příznivci jednoho z fotbalových týmů cíleně počkali na pětici fanoušků jiného klubu před budovou posilovny. Dvěma poškozeným se podařilo uniknout do horního patra. Další 3 muže útočníci vážně zranili. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až 8 let vězení. Dnes začíná fotbalové mistrovství světa, pořádají ho Spojené státy, Mexiko a Kanada. První zápas odehraje tým Mexika proti mužstvu Jihoafrické republiky na stadionu v hlavním městě Mexico City, a to od 21 hodin středoevropského času. Česká reprezentace se poprvé představí zítra od 4 hodin ráno. Utká se s Jižní Koreou v mexické Guadalajaře. Český rozhlas Plus připravil k fotbalovému šampionátu seriál Fotbal a válka. Poslechnout si ho můžete každou červnovou sobotu po 17:30 večer na Plusu a pak také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas, ale i v dalších podcastových aplikacích. Teď máme informace pro řidiče na dálnici D1 v Brně, v Brně směrem do Prahy, se za sjezdem na Mikulov srazil kamion a osobní auto. Na kilometru 192 se jede jen pravým pruhem. Kolona z kilometru 196 je na necelých 20 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kolona z 9. kilometru, pokračuje na ucpaný Pražský okruh. Za Ořechem řidiči zpomalují u nehody v protisměru. Je to celé na 50 minut, kamiony postojí déle. Na Pražském okruhu směrem na D1 začíná kolona za sjezdem na dálnici D5, za Ořech pojedete 40 minut a Pražský okruh směr na letiště, tam pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se u sjezdu na Písnici kolem 5. kilometru, zdržení přes 40 minut a pomalu se jede k místu nehody na 18.5. kilometr. Přejeme klidnou jízdu. Pátek přinese na východě republiky zpočátku místy polojasnou oblohu, převládat bude ale oblačno až zataženo, v Čechách postupně s občasným slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne s ojedinělými přeháňkami. A teploty zítra vystoupí na 13 až 18, na východě až na 20 stupňů. Tolik zprávy a teď už repríza dnešního Pro a proti.
1: Po několika letech vyjednávání zítra vstoupí v platnost migrační a azylový pakt. Měl by posílit ochranu vnějších hranic Evropské unie, zrychlit azylová řízení a zefektivnit návraty odmítnutých žadatelů. Ministr vnitra Lubomír Metnar ujistil, že Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity. Na jeho základě by se mělo pomáhat těm státům, které čelí zvlášť velkému migračnímu tlaku. Budou nová pravidla fungovat?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu Jaroslav Bžoch. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Dobrý den i vám.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Začněme od vás. Co z vašeho pohledu přinese migrační pakt?
4: Z mého pohledu přesně to, co jsme od něho chtěli a co jsme říkali, že v něm je a že to není tak, ani tak migrační jako protimigrační pakt. Na hranicích povinné prověřování migrantů, aby prostě nemohli zaplavit Evropu a nespůsobili problémy, myslím, ty nelegální migranty, zrychlené azylové řízení, jasnější pravidla odpovědnosti jednotlivých států, zrychlení návratu neúspěšných žadatelů a solidaritu, protože nemůžeme chtít, aby ty vnější státy nebo ty hraniční státy nesly celou zátěž, když pomáhají všem.
1: Pane Bžochu, co migrační pakt přinese podle vás?
3: Tak migrační pakt, pokud se budeme bavit o té části, která půjde teďka v platnost, tak ta IT část, kde hraje hlavní roli systém Eurodac, tak ta samozřejmě nám dá možnost toho screeningu a to, abychom věděli o těch, kteří k nám jdou na legální cestu, abychom jich věděli více informací. Na druhou stranu pořád povinná solidarita a ostatní nástroje, které tam jsou a vzhledem tomu, že většina států ještě ani nezačala testovat například Eurodac, tak si myslím, že to k ničemu nepřispěje. Naopak to bude takový půlfaktor pro další migraci, protože bez návratové politiky, kterou bohužel zatím nemáme, nám to nevyřeší vůbec nic.
1: Pane Farský, není to problém, že vchází v platnost migrační pakt, který vy jste tady označil za protimigrační, ale ještě nevejde v platnost to návratové nařízení?
4: Víte, já jsem to od spochybňovačů nebo odpůrců protimigračního paktu slyšel už roky, jak je k ničemu, jak vlastně pozvánkou pro migraci, jak, ať to byli politici ANO nebo politici SPD, toto šířili před volbami. Dneska, když vstupuje v platnost a vidí, že je funkční, že migrace do Evropy klesá, ještě než vůbec byl zaveden,
1: pane
4: že
1: Farský,
4: nesplnili svůj
1: se.
4: Slib, kdy říkali.
1: Teď jsem se v návaznosti tak, na to, co
4: ne,
1: říkal
4: to
1: váš kolega, ptal na návrat to nařízení, které zítra v platnost ještě nevstupuje a to se právě týká toho efektivnějšího vracení odmítnutých žadatelů.
4: Zároveň tato vláda ANO, SPD a motoristů hned na svém prvním jednání odmítla, že žádný protimigrační pakt nechce, nebo migrační, jak mu říkají. Takže těhle řečí o tom, jak to nebude fungovat, jak je to k ničemu, ty posloucháme už roky, aby v závěru Česká republika, já jsem za to moc rád, že toto vláda udělala, je jedna z těch, které jsou nejlépe připraveni v Evropě na zavedení nových pravidel. Takže
1: z mého pohledu, že
4: někdo zase straší, je něco, co se prostě děje dlouhodobě.
1: Pane Farský, neodpovídáte teď na tu otázku, kterou jsem vám položil v návaznosti na to, co říká pan Bžoch, že sice vstupuje v platnost migrační pakt, ale návratové nařízení ještě ne. Není to problém?
4: Bylo by fajn, kdyby to bylo daleko dřív, kdybychom to měli připravené dřív, ale vláda Petra Fialy a v tomhle primárně Vít Rakušan prostě tu práci odvedli až před několika lety. Vláda Andreje Babiše tady byla od doby migrační krize roku 2015, mohlo to být dávno hotové, ale i ta naše vláda byla ta, která to tehdy blokovala. Vláda Andreje Babiše, kteří říkali, žádný migrační pakt nechceme. Takže teď je to zpoždění, takže ti, kteří zatím stáli, když zároveň říkají, že je to pozdě, tak mluví víceméně k sobě. Oni byli ti, kteří to zdržovali a říkali, že je to špatně.
1: Pane Bžochu, připustil byste, že minulá vláda Petra Fialy, byla při projednávání migračního paktu konstruktivní, jak teď naznačil pan Farský, a že se díky tomu Česko do této normy prosadilo celou řadu věcí, které chtělo?
3: No, tak já bych s tím úplně nesouhlasil, protože právě byla vláda, která i měla tu šanci během předsednictví s tím něco udělat, tak vlastně schválila všechny věci v migračním paktu, ale v té části, kterou máme dnes na stole, ale v části té návratové nařízení, tak to minulá vláda neudělala vůbec nic, protože to teprve teďka řeší rada, řeší to Evropský parlament. Teď jsme před schválením teprve té legislativy, tam vláda opravdu neudělala nic. protože minulá vláda se snažila pouze
1: Počkejte. Neprosadilo se Česko za minulé vlády do toho migračního paktu například právě to, co tady zmiňoval pan Farský, že se zefektivní návraty těch lidí, kteří v Evropské unii nemají právo na azyl?
3: A to si prosadili všechny státy, protože to pro ně bylo to gro toho, aby se to nějakým způsobem rozjelo, aby to fungovalo.
1: Tedy si to prosadilo i Česko, to připouštíte?
3: Tak samozřejmě bylo to Česko, které bylo součástí těch jednání. Jsme členský stát a u těch jednání jsme. Ale pokud se podíváme například na návraty ve čtvrtém kvartálu 2025, tak ten příkaz k opuštění EU dostalo necelých 118 tisíc lidí a z toho bylo vráceno necelých 34 tisíc lidí. Takže i tady v tu chvíli, kdy už nějaké systémy migračního paktu začaly fungovat, tak tady to je ten zásadní problém. A pan Farský navíc říkal, že ještě než začal migrační pakt platit, tak nám migrace klesá, ale to je samozřejmě uděláno úplně jinými opatřeními než tím migračním paktem.
1: Pane Farský, tak vy jste si opravdu jistý, že migrační pakt až zítra vejde celý v platnost a postupně už se implementoval v minulých měsících, jak řekl pan Bžoch, takže bude fungovat?
4: Tak, jak je dohodnutý, tak je v kompromisu samozřejmě evropských států. Ta velká migrační krize tady byla někdy v roce 2015. Od té doby dlouho trvalo, že lidé strašili migrací, pomáhalo jim to k výsledkům ve volbách, viděli jsme to i v Čechách, někteří to řešili. Řešili jsme to my a Česká republika byla jedním z lídrů, nebyla v davu a že to na ní spadlo. Vít Rakušan byl v té nejužší skupině, která dohadovala právě tak, aby ten migrační pakt, který teď přichází v účinnost, tak aby fungoval. A je to maximum dohodnutého a není to vůbec málo. Je to obrovský posun, dokonce tak velký posun, že některé lidskoprávní organizace říkají, že se dostáváme na hranu toho, co bychom měli dělat. Ale já si myslím, že je to nutné ten posun udělat, protože my nedokážeme postarat se o všechny, kteří mají zájem v Evropské unii žít, protože jsme tím migračním cílem. Evropská unie prostě je nejbohatším regionem světa a je atraktivní. A dokud budeme takto atraktivní, tak budeme cílem.
1: Dobře, když tady migrační pakt takto hájíte, vysvětlete mi prosím, proč když se o něm hlasovalo ještě za minulé vlády, tak se Česko reprezentované tehdejším ministrem vnitra, vaším spolustraníkem Vítem Rakušanem, zdrželo. Proč?
4: Já ho hájil i v tu dobu, hájím ho celou dobu, protože jsem ho na rozdíl od mnoha dalších četl a viděl jsem, že to je protimigrační
1: pakt. Vít Rakušan ho nečetl.
4: Že je to kus řešení. A tehdy byla tak vyhrocená politická situace, že prostě se zdrželi v té situaci právě proto, aby té opozici, která od začátku říkala, jak je to něco, co zlikviduje Českou republiku a pozve migranty, tak aby jim ještě víc nenabili a tu vyhrocenou, tu strašící situaci a ty momenty, které tady šířili, tak aby ještě více nenafoukli. Takhle jsem to pochopil, ale já jsem toto celou dobu podporoval, ale vzpomeňme si na migranty v chalupách, vzpomeňme si, jak říkali, jak je to pozvánka pro migranty, jak nás zaplní. A já jsem do nekonečna opakoval v debatách, co v tom protimigračním paktu je a pořád se jen smáli a říkali, to tam není. Aby dneska, když platí, tak zase říkali, že tam nejsou jiné věci, tak je potřeba je dodělat. No tak ať je dodělají. My jsme ten kus práce odvedli, tak ať pokračují v té dobré práci, kterou jsme dali, ale tahle vláda nastoupila. Řekla, že ten celý migrační pakt odmítá, aby teď byla šampionem v Evropě v jeho přijetí. Teď lidem lžou a dělají z nich blbce.
1: Pane Bžochu, no možná poprosil bych vás oba o mírnější výrazivo, ale pokračujme. Pane Bžochu, dává to smysl, že na jedné straně váš ministr vnitra, pan Metnar, ujišťuje, že Česko je na ten migrační pakt plně připraveno. Na druhé straně to byla tato vláda, vláda Andreje Babiše, která krátce po svém nástupu ten migrační pakt odmítla.
3: Já jenom krátká reakce. Argument pana Farského, proč se Česká republika zdržela, je na úrovni jako mateřské školky. Ale teď k tomu paktu.
1: To nám možná vysvětlete, proč je to na úrovni mateřské školky, když už jste se k tomu dostal, abychom tomu všichni rozuměli?
3: Když říká, že se vlastně ministr Rakušan zdržel při tom hlasování kvůli tomu, aby nejitřil už takovou situaci, když na tom paktu pracoval, to mi přijde trošku absurdní. Samozřejmě je to jeho argument, ale nepřijde mi to úplně šťastné.
1: No, a když tedy jste se u toho zastavil, tak mi dovolte se vás ještě doptat. Není něco na tom, co vám namítal pan Farský, že vy jakožto hnutí ANO rozjitřujete ty vášně kolem migrace?
3: Já si to nemyslím, jako a to, že nám říká pořád druhá strana, že tím strašíme. No pojďme se podívat, co se v Evropské unii děje. Teď jako nárůsty útoky nožem ve všech možných městech, ve všech možných zemích, nejenom u nás, ale ve Velké Británii. To prostě nevzniklo jen tak. A to je na základě toho, že jsme nebyli schopni řídit migraci. A na základě toho migračního paktu, který je dnes na stole, díky tomu, že tam je povinná solidarita, tak ani řídit schopni prostě nebudeme. A to je ten zásadní problém.
1: Ale to není povinné solidaritě stačí si, dostaneme.
3: Stačí si otevřít média. Já bych jenom ještě, jestli mohu.
1: Teď prosím k té mojí otázce. Přesně, ano. Já děkuju, že vy mi sám připomínáte, to se mi často nestává.
3: To chápu. My jsme na to samozřejmě připraveni, ale musíme si zase říci tu pravdu, že pro nás je to hlavně o IT systému Eurodac, na kterém spolupracovali i minulé vlády, protože to pro nás byl systém důležitý. Stejně tak, jako pracujeme na ETIASu, systému VIS, EES a podobných, aby ta funkce tam byla. Ale máme tu situaci mnohem jednodušší, protože náš vstupní bod do České republiky ze třetích zemí je pouze jedno místo, a to je letiště Ruzyně. Takže oproti těm ostatním státům máme samozřejmě tady v tom mnohem jednodušší to, jak se na to připravit.
1: Dobře.
3: A není to pro nás taková složitost.
1: Myslím si ale, že tím úplně neodpovídáte na otázku, proč vláda Andreje Babiše krátce po svém nástupu migrační pakt odmítla.
3: Ano, protože jako celek, když se na to podíváme, tak největší roli tam bude hrát právě ta povinná solidarita. A my jste říkali, že se k tomu ještě dostaneme dál a s tím je prostě souhlasit nemůžeme, protože to přerozdělování nefungovalo v minulosti a když se podíváme na to nastavení toho Solidarity Poolu na rok 2026, tak je tam 21 tisíc relokací nebo 420 milionů euro podpory, které mají ty státy vyplatit. A dnes už víme, že některé státy, jako je například Francie, se s tím snaží vypořádat po svém a to je to, že když jsem mluvil o tom, kolik relokací se nám povedlo a nebo nepovedlo, tak ty osoby, které se nepodařilo vrátit zpátky, tak už si ty některé státy chtějí započítat do toho svého půlu a tím samozřejmě to snižovat a ten význam v tu chvíli zase úplně mizí.
1: Tak zaměřme se tedy teď na ten princip solidarity, který by měl fungovat v rámci migračního a azylového paktu. Pane Farský, vy tento princip považujete za férově nastavený, že tedy země si budou moct vybrat, jakým způsobem budou pomáhat těm obzvlášť migrací vytíženým státům, tedy zda přemístí část žadatelů o azyl na své území nebo zda poskytnou finanční, případně technickou pomoc?
4: Já to považuji za správné řešení a přiblížím to na jedno, myslím, jednoduchém příkladu. Když bydlíte v činžovním domě a začne vám týct do střechy, tak to taky není odpovědnost půdního bytu, který by se o to všechno měl postarat a nést všechny náklady s tím spojené. Jednak proto, že ta střecha slouží i vám, a to i v té první chvíli, kdy se můžete tvářit, že teče jen do půdního bytu a k vám voda ještě nedotekla. Ale když mu s tím nepomůžete a střecha prostě se rozpadne, tak nakonec na to doplatí i váš byt v přízemí. A to je stejné s tou povinnou solidaritou. Prostě nemůžeme nechat tu všechnu odpovědnost a všechen nápor na těch hraničních státech, které jsou první na řadě, protože i to je i pro nás, tam odvádějí tu práci. A
1: dobře,
4: je úplně přirozené,
1: chápu,
4: že,
1: ale,
4: že se
1: ale
4: do toho
1: bude ten
4: a že si
1: solidarity
4: můžeme vybrat, jakým způsobem.
1: Ale bude to fungovat?
4: My nastavujeme pravidla a ty pravidla jsou odsouhlasená státy. A tak předpokládám, že když státy budou dodržovat pravidla a nebudou vymýšlet nesmysly, tak to platit bude. Taková je dohoda, to je, jako kdybychom se ptali, jestli když zavedeme novou daň, jestli daň lidé budou platit. No budou, protože ta pravidla díky pravidlům funguje Evropská unie. I díky solidaritě funguje Evropská unie. A přišlo by mi nefér, kdyby migraci měli řešit jenom hraniční státy, protože to řešení pomáhá i nám. I my jsme migrací ovlivněni. A migrace bude v Evropě, dokud se budeme mít tak dobře v srovnání se zbytkem světa. Je to úplně přirozený pohyb, lidé jdou za lepším. A jediný, kdo v českých zemích dokázal vyřešit migraci, to jen, pardon, dokončím, tak byli komunisti, protože tady svět udělali tak nesnesitelným, že z české země lidé utíkali, ale do ní nikdo nechtěl.
1: Pane Bžochu, když já se teď vypůjčím tu metaforu od vašeho kolegy, která tady zazněla. Nedala by se celá Evropská unie přirovnat ke společnému domu, ve kterém dává smysl, abychom si navzájem vypomáhali, a tedy nedává smysl ten princip solidarity v rámci migračního paktu?
3: No, ono, kdyby Evropská unie, a já jsem jim velkým zastáncem, fungovala dokonale, tak kde státy řeší primárně zájem Evropské unie, a ne svoje vlastní, tak by to samozřejmě fungovat mohlo, ale v tuhle chvíli to tak není. Navíc trošku pokulhává ten argument, protože pokud to tak je, tak já si nepamatuji, že by se Angela Merkelová, když prohlásila to slavné Wirtschaften das a pozvala se miliony migrantů ze Sýrie a podobných a dalších států.
1: Myslíte uprchlíků, kteří měli právo na azyl, protože utíkali před válkou?
3: No a jenže z toho se samozřejmě zvedla ta vlna nelegální migrace a to se taky nikoho neptala okolních států, jestli to opravdu zvládneme, jestli se na tom chceme podílet.
1: Já jsem považoval za nutné doplnit, když jsem mluvil o Syřanech z důvodu toho, že tam probíhala válka.
3: Já tomu rozumím, ale bohužel my jsme byli svědky samozřejmě toho, že na Sýrii se nabalila právě ta velká vlna té nelegální migrace v tom, že samozřejmě ty, co k nám přicházeli nelegální cestou, tak pálili svoje doklady a všichni se vydávali za Syřany. A v tu chvíli se nás také nikdo neptal, jestli se na tom chceme podílet. A v tu chvíli bychom asi řekli, že takto velkému přílivu určitě nebudeme schopni odolávat. Takže ten argument trošku pokulhává. Ale já chápu to, co říká pan kolega Farský, ta solidarita je důležitá, ale v minulosti, kdy nám ji nikdo nenutil, my jsme jako Česká republika přispívali například do Fondu pro Afriku, kde jsme mohli rozhodnout o tom, kam ty peníze naše půjdou, kde budou pomáhat a kde chceme, aby pomáhali. V tuto chvíli, jak je nastaven migrační pakt takto, tak my, pokud bychom se dostali k tomu, že musíme za ty nepřijaté migranty platit, tak my budeme dávat peníze do společného balíku a vlastně už nemáme ani tu šanci rozhodovat o tom, kde ty peníze skončí. Což je další problém, protože jsme viděli v minulosti, že některé státy, které čerpaly tu finanční podporu, tak to byla černá díra na peníze. Takže proto si myslím, že to nebude fungovat. A když se vrátíme k těm relokacím, které už jednou byly na místě ty povinné relokace, tak ani ty nefungovaly, ani státy, které se k tomu zavázaly, nebyly schopni ty migranty přerozdělit. Bylo tenkrát naplánováno nějakých 36 tisíc a nakonec i ty státy, které k tomu byly přihlášené, tak relokovaly asi nějakých 1500 a minimum toho, co bylo. Takže proto já si myslím, že v tomto případě to stejně fungovat nebude.
1: Ještě než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch a europoslanec hnutí STAN Jan Farský.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Připomeňme v této souvislosti, že v tuto chvíli Česko nebude muset pomáhat v rámci migračního paktu podle principu solidarity těm migrací vytíženým státům, protože přijalo velký počet uprchlíků z Ukrajiny. Ale jak to bude, pane Farský, až se toto změní a Česko by začít pomáhat těm vytíženým státům mělo? Nebude hrozit, před čím teď varoval pan Bžoch, že ty peníze, které na tu pomoc Česko bude posílat, budou končit kdo ví kde?
4: Tam to přeci není jenom o financích. My si můžeme vybrat. My si můžeme vybrat, jak tu vlnu, která bude primárně náporem těch hraničních států, jak s ní pomůžeme. Můžeme pomoct technicky, když si nechceme pomoct finančně, můžeme pomoct nějakým jiným způsobem. Je to věc, kterou my si vybereme. A ta výjimka, kterou máme, o té jsme taky celé roky slyšeli, že vlastně ji nemáme a že nic takového není. Teď se ukazuje, že a všichni tak jako přicházejí. To přeci bylo samozřejmé. A moc rád jsem slyšel to plé za společná řešení, tak abychom do toho mluvili evropsky. Ale to je přesně migrační pakt, protože dokud nebyl, tak se to skutečně řešil stát vedle státu sám a bylo to náročné, nepříliš funkční a dost drahé. Je přeci daleko jednodušší a levnější chránit vnější hranici, než chránit všechny hranice uvnitř Evropy, hranice mezi Českem, Polskem, Slovenskem, Německem a mezi všemi dalšími Evropy. A je přeci chránit tu vnější hranici. Takže nám se to vyplatí, toto řešení.
1: A bude se nám to jako Česku,
4: promiňte, tak my na to doplatíme.
1: Bude se nám to Česku vyplácet i potom, kdy se na nás, jak vy říkáte, ta výjimka vztahovat nebude a kdy budeme muset pomáhat ostatním státům?
4: Jednoznačně. Protože my jsme součástí Evropy a my žijeme z Evropy a z toho, že je tady propojený trh, že můžou prostupovat lidé, kapitál, zboží a toto, kdyby se mělo zhroutit a padnout, tak úroveň kvality života v České republice se nesmírně propadne. Hmm. Takže nám se to vyplatí. Je to nejlevnější, nejefektivnější řešení toho náporu migrace, který dobře. Tady vždycky bude, který je na místě. A to je něco, co se podařilo vyjednat, je to hrozně dobře. Samozřejmě, tak. Že to bude do nekonečna zpochybňované, tak ať přijdou s lepším řešením a přestanou strašit.
1: Pane Bžochu, uznal byste v návaznosti na to, co jste teď slyšel od svého kolegy, že to je dobře, že po tolika letech, co se ten migrační pakt dojednával, 27 konečně má jednotná pravidla týkající se migrace?
3: No, ono, jednotná pravidla, zase bych to asi dal do uvozovek díky tomu, co to členským státům dává, ale zase úplně otevřeně, pokud nebude fungovat návratové nařízení, které ještě není schválené, tak na migrační pakt prostě k ničemu nepomůže. To, co říkal kolega Farský, že my si můžeme vybrat, ta povinná solidarita je flexibilní, ano, my můžeme poslat i technické prostředky, což by znamenalo, že budeme posílat například policisty na vnější hranici, ale zase musíme na to mít kapacitu, protože když nám někdo řekne, že máme zaplatit x tisíc euro, tak v těch částkách musí být ta technická pomoc, na to musíte mít kapacitu. A zase vám někdo řekne, jaká technická pomoc to má být, takže si zase úplně tak sami vybrat nemůžeme, stejně jako si nemůžeme vybrat, kam půjdou naše peníze. Takže ono to zase tak jednoduché není a ta povinná solidarita, to slovo povinná je tam očividně z nějakého důvodu. Výjimku dnes sice máme, ale víme, jak se k tomu stavěly státy na radě. Nedávali ty výjimky s velkou ochotou a proto si myslím, že v dalším roce, když už u nás budou muset i Ukrajinci přejít pod jinou než dočasnou ochranu, tak tu chvíli se na nás žádná výjimka nestahuje a není nároková. Ta výjimka se řeší každý rok, takže
1: bude
3: to není žádný nárok.
1: Bude se dojednávat, rozumím.
3: Přesně tak.
1: Pánové, protože míříme do finále, tak bych se rád vrátil ještě k jedné věci, na kterou jsme se zvlášť nezaměřili, byla jenom zmíněna. A to jsou ty pochybnosti ohledně toho, nakolik je ten migrační a azylový pakt, který zítra vstupuje v platnost, v souladu s lidskými právy, v souladu s mezinárodními úmluvami. Jak vy se, pane Farský, díváte třeba na to, že do detence budou moc nově být uzavírány i děti?
4: Nemám z toho osobní radost. Já bych byl daleko radši, kdyby všichni ty lidé měli dostatek kvality života ve svém území, neohrožovali je tam války a nemuseli si dát na pochod pro záchranu života. Ale zároveň prostě ve chvíli, kdybychom nechali ta pravidla volná a využili by je nebo zneužili by je ti, kteří k azylu na azyl nemají nárok, tak by tu možnost zrušili i pro ty, kteří ten nárok na azyl mají. Takže ve finále to bude a je ochranou těch nejslabších, ti, kteří je skutečně potřebují. Jinak by se ten systém zahltil těmi nelegálními migranty a těm, kteří tu pomoc skutečně potřebují, na ty už bychom neměli
1: stít. Tedy jste takže i pro uzavírání dětí,
4: není
1: to žádné
4: líbivé opatření, ale
1: podporujete ho.
4: Není to žádné líbivé opatření, ale je to ochrana těch nejzranitelnějších.
1: Tedy toto opatření podporujete?
4: Ano.
1: Pane Bžochu, váš pohled na to, že do detence budou moci díky migračnímu paktu nově být uzavírány i děti?
3: To slovo detence samozřejmě zní hrozně, ale detence pro dospělé a detence pro ty nedoprovázené mladistvé a děti, tak bude samozřejmě fungovat jinak. Ale
1: obojí je detence.
3: Ano, ale nemáme ani jinou možnost, než to takto udělat. Jsme v Schengenu. Ty lidé, co máme zkušenost, pokud jsme pustili do schengenského prostoru, tak už je často jsme nenašli, už jsme skončili v těch svých diasporách, kde už nejsou pod kontrolou. Takže i u těch dětí, protože k těm dětem se dost často pak hlásí jejich příbuzný, tak to dává smysl. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to nebude odporovat žádným lidskoprávním věcem, protože ta detence pro ty děti bude samozřejmě úplně jiná než pro ty.
1: Nečekáte tedy žaloby?
3: Tak žaloby se samozřejmě stát mohou, protože máme spoustu lidskoprávních organizací, které se na tom zakládají, takže se to asi stane. Na druhou stranu si myslím, že ty podmínky, které budou dány i těm dětem, tak nebudou v rozporu s žádnou úmluvou.
1: Tolik europoslanec Hnutí ANO Jaroslav Bžoch, který v dnešním Pro a proti diskutoval s europoslancem Hnutí STAN Janem Farským. Pánové, děkuji vám oběma.
3: Také děkuji, přeji
4: pěkný. Děkuji moc a hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
5: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
6: říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
7: Bylo 15 hodin, pokračuje čtvrteční odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
7: Na co se zaměříme v následující půlhodině? Knihovna Václava Havla si zvolila novou dozorčí a správní radu. Dagmar Havlová ale tvrdí, že o tom neměla tušení, jak to bude s knihovnou dál. Rusko zdvojnásobuje nebo strojnásobuje velikost svých základen na severu Evropy. Vyplývá to z velké analýzy satelitních snímků, kterou přinesla severská média. Vojáci tam ale spíš zatím chybí. I na to se podíváme podrobněji. A o zdravotních rizicích a prevenci se před cestou do zahraničí informuje méně než desetina cestovatelů z Česka, jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos. Co by měli lidé před cestou vědět a s kým se můžou poradit? Teď jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
0: Pěkné odpoledne. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti.
8: Hlavní změnou je úprava takzvané rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moc dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
9: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenakijeva v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: A konfliktu na Ukrajině se budeme věnovat i v dalším vysílání odpoledního Plusu. Zaměříme se na analýzu satelitních snímků, podle kterých Rusko zvyšuje počty a obsazení základen na severu Evropy. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Merava.
10: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
0: Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionu méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Sudánu a Sýrie. OSN ale i přesto upozorňuje na stále vysoký počet vysídlených lidí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 66. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily několik zákonů najednou. U toho proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
11: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
0: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut celkem za necelých 50 tisíc korun. U kláštera na jižním Plzeňsku vjel autobus částečně mimo vozovku. Cestovalo v něm 39 dětí a 6 dospělých. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara na místě nejsou žádná vážná zranění. Hasiči autobus zajistili a stabilizovali pomocí 2 navijáků. Pro cestující je zajištěna náhradní doprava. Britský kulomet ze druhé světové války přinesl tento týden jeho majitel na policejní služebnu v Jihlavě. Dnes o tom informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Majitel zbraně donesl k registraci u příležitosti zbraňové amnestie. Možnost beztrestné legalizace nepřihlášených zbraní trvá do konce června.
12: Kulomet značky Vickers z roku 1942 přinesl majitel i v originální dřevěné bedně. Zbraň sama o sobě s prázdným vodním chladičem váží 18 kg a je součástí soukromé sbírky. Po zaregistrování se s ní bude majitel podílet na akcích spojených s vojenskou historií. František Jirků, Český rozhlas.
0: Jak to vypadá v 15 hodin a 7 minut na silnicích na D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov na 192. kilometru vyšetřují nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Slatinu na kilometru 198 a je na 25 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kolona z 9. kilometru. Zhruba hodinu se jede na Pražský okruh za sjezd na Ořech. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6. Za Ořech pojedete 50 minut, řidiči zpomalují u místa nehody v protisměru. Přejeme šťastnou cestu. Zatímco v noci bude většinou polojasno, nad ránem bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a postupně se v Čechách přidá občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku, kde bude zpočátku místy i polojasno, se až odpoledne čekají výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18, na východě bude zítra až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
7: 8 minut po 15. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Dozorčí i správní rada knihovny Václava Havla jsou kompletní. Do správní rady byl zvolen mimo jiné hudebník Michal Kocáb a egyptolog a senátor Miroslav Bárta. Knihovna to ve středu oznámila v tiskové zprávě. Ohradila se proti ní ale spoluzakladatelka instituce Dagmar Havlová, podle které nový předseda správní rady David Dušek jmenoval radní bez jejího vědomí a zřejmě tedy i v rozporu se stanovami. Dušek dříve řekl, že je s Havlovou v kontaktu. Ve vysílání jsme teď s reportérem Respektu Tomášem Brolíkem, který situaci kolem knihovny Václava Havla sleduje. Dobrý den.
13: Dobrý den.
7: Vysvětleme, jak moc je celý spor kolem dalšího směřování knihovny Václava Havla zamotaný, nebo ve své podstatě je úplně jednoduchý, o co tam jde?
13: No, myslím, že spíš než jednoduchý, tak je zamotaný. Je tam spousta tajemství, respektive, no ano, tajemství ohledně motivací jednotlivých aktérů, kteří mluví buď vůbec nebo hodně zdrženlivě, je to jak paní Havlová, tak Bakalovi, kteří z té knihovny odešli na konci dubna. Takže je to spíš motanice. A teď ten krok pana Duška s tím navolením nové správní rady, s čímž paní Havlová nesouhlasí, tak to asi musí rozhodnout právníci, to teď si netroufnu jako nějak hodnotit, ale tak ten to zamotává ještě víc. A vlastně ještě trochu víc vnáší nejistoty ohledně toho, v jakém vztahu vlastně paní Havlová a pan Dušek je. Protože pan Dušek je nominant paní Havlové v té správní radě.
14: Mm-hmm. To znamená, že zatím jsme se nikam neposunuli vlastně k nějakému řešení toho sporu nebo celé té situace, aby se vyjasnila kolem knihovny Václava Havla.
13: No tak pokud tak knihovna od momentu, kdy i paní Havlová z ní odešla nebo ohlásila, že má v plánu z ní odejít a nepokračovat, tak ta knihovna směřuje k zániku, což pan Dušek, nebo nejenom pan Dušek, ono možná těch lidí, kteří mají nějaký nápad nebo nějakou touhu tu instituci, tuhle instituci, kterou známe z těch posledních 20 let, tak ta už zaniká, ta v téhle podobě pryč, ale možná může vzniknout nějaká nová se stejným jménem. Tak pan Dušek, mimo jiné, tak má jako touhu ji zachránit, ale nejsem si úplně jistý, jestli po té poslední zákrutě s tou novou správní radou jsme blíž, je on blíž nebo dál tomu, aby se mu ten plán naplnil. Hmm. Takže myslím, že knihovna v ten moment pořád ještě směřuje k tomu, že po 1. lednu, nejpozději po 1. lednu už nebude.
14: Hmm. No vlastně a co byl ten moment, ta rozbuška tady toho všeho, že dala do pohybu to směrem tedy k zániku knihovny Václava Havla, aspoň v té současné podobě s těmi lidmi, tím týmem, který doposud tvořil. Dokázal byste to identifikovat, co to bylo, proč třeba odešli manželé Bakalovi jako sponzoři knihovny, co je k tomu vedlo?
13: Já myslím, že tam se stalo několik, že tam se odehrá, že tam se jako jednotliví aktéři učinili jako několik úvah. A všechno to začalo asi nespokojeností s prací pana Sedláčka jako ředitele, což řekněme, která začala někdy v polovině loňského roku a v zimě toho roku tohodle. Kdysi asi hlavně Bakalovi, ale možná i paní Havlová, to vlastně Bůh ví, tak se začali říkat, jak to vlastně ten pan ředitel vede, jak je ta knihovna vedená, co se tam děje. Tenhle, řekněme, jako manažersky, tohle uvažování, jako tahle manažerská otázka, tak se zdá, že tyhle dvě nejdůležitější postavy té knihovny, to jest Bakalovi a paní Havlovou, tak vedly k daleko hlubší úvaze, a totiž, co to vlastně děláme, proč to děláme, má to smysl pro nás, máme chuť to dělat a možná i to, jestli mají jako k sobě vzájemnou důvěru v tom pokračovat. A na všechny tyhle otázky, tu poslední nevím, to je samozřejmě taková spekulace, tak na všechny tyhle otázky si Bakalovi odpověděli, že už to nechtějí dělat a odešli z knihovny na konci dubna. No a paní Havlová si tu otázku odpověděla podle všeho o pár týdnů později úplně stejně. Takže to je to, co vlastně, to je ono. A ti zaměstnanci odešli v momentě, kdy odešli Bakalovi, protože měli pocit, že teď už v tom sporu s panem ředitelem, protože oni byli ve velkém sporu s panem ředitelem Sedláčkem, říkali, že to řídí špatně, že není dobrý ředitel, on říkal, že jsou špatný tým, že jsou jako leniví a nemají vůbec žádnou touhu tu knihu někam posouvat, to byl takový spor, tak měli pocit, že jsou osamoceni, že už tam zůstal jenom pan Dušek a paní Havlová, které považovali za spojence pana Sedláčka a odešli.
14: No a teď vlastně co může být dál, jaké jsou další varianty scénáře. Prostě knihovna Václava Havla nebude, proč zrovna se tohleto děje v roce, kdy si na podzim máme připomínat 90. výročí narození Václava Havla.
13: Tak to je asi jen taková smůla dějina, to nevím, jestli zatím je nějaký hlubší důvod a hlubší význam. A co bude, tak to má hodně v rukou paní Havlová. Především proto, že má hodně v rukou, ne hodně, ona má úplně v rukou právo na používání jména prezidentova a pak má taky nějakou docela podstatnou část autorských práv na jeho dílo a na jeho archiv. Takže o tom, jestli cokoliv Václava Havla, třeba knihovna Václava Havla, jestli bude pokračovat, tak o tom rozhoduje paní Havlová.
14: A o jejich záměrech řekla, víme?
13: A o jejich záměrech nevíme. Zatím Ona říká, že zvažuje jako různé nabídky, které se jí dostávají. Jedna z nich asi bude nabídka pana Duška, který říká, že má nějaké sponzory náhradní po Bakalovi, který nahradí ten výpadek finanční po tom, co odejdou Bakalovi a Komárkovi v menší míře. Že má nápad, má dokonce i tým, nebo minimálně má lidi, ze kterých by ten nový tým poskládal, protože s tím starým už to nepůjde, tam už ten konflikt mezi panem Duškem a tím týmem už je tak velký, že ten tam už asi jako k žádné spolupráci nebo k nějakému pokračování dojít nemůže. Tak pan Dušek vlastně říká, že to má rozmyšlené, že to bude dobré. A jestli mu ale uvěří paní Havlová, to je otázka. Možná jsou nějací lidé, nějací další lidé, kteří mají, nevím, něco v hlavě, ale zatím se zdá, že jako nejblíž tomu je právě ten už mnohokrát zmiňovaný pan Dušek.
14: Uvidíme, jak se to tady bude vyvíjet dál, zda se to bude dál zašmodrchávat, nebo přece jenom dojdeme k nějakému zdárnému konci. Tolik reportér Respektu Tomáš Brolík, který situaci kolem knihovny Václava Havla dlouhodobě sleduje. Děkuji, naslyšenou.
13: Já děkuji, naslyšenou.
14: 15 hodin a 15 minut, teď se v odpoledním plusu přesuneme do Maďarska. Za utajení vily v zahraničí nebo nepřiznání úspor až na 2 roky do vězení. Nová maďarská vláda se chystá zpřísnit podmínky pro majetková přiznání politiků. Podle maďarských médií by to mohlo objasnit například i skutečný rozsah majetku expremiéra Viktora Orbána, který podle dosavadních výkazů žije poměrně skromně. Víc s redaktorem Ladislavem Novákem, vítej.
15: Hezký den.
14: Proč chce premiér Péter Maďar zpřísnit majetková přiznání?
15: Ty důvody jsou dva. Za prvé, způsob, jakým politici v Maďarsku dosud přiznávají své majetky, je z hlediska boje proti korupci dlouhodobě považovaný za velmi neefektivní. Jsou v něm mezery, opravdový dohled nad tím, jestli se nějak nezákonně politici neobohacují, víceméně neumožňuje. A právě boj s korupcí je zároveň jedním z hlavních témat nové vlády a ze slibů, předvolebních slibů premiéra Maďara. A za druhé, je to také jedna z reform, které si vynutila nebo vyjednala Evropská komise výměnou za uvolnění těch 16 miliard eur zmrazených Maďarsku za předchozí vlády. Většina z nich se týká těch reform posílení právního státu a boje s korupcí. A Maďarova vláda tento týden představila celý balík změn, které mají pomoct tyto reformy naplnit a ty evropské peníze získat.
14: V čem byl ten dosavadní systém nefunkční? Umožňoval politikům skutečně zatajit majetky?
15: Současný systém údajně umožňuje napsat do majetkových přiznání v Maďarsku v podstatě cokoliv, protože pravdivost nikdo neověřuje. Tak to aspoň hodnotí maďarský server Telex. Za zamlčení majetku navíc nehrozí žádné větší postihy a to právě se má podle premiéra Maďara změnit.
16: Pokud někdo ve svém majetkovém přiznání vynechá lovecký zámeček, jachtu nebo byt, případně jako bývalý ministr Antal Rogán chce lidi přesvědčit, že ročně dostává stovky milionů forintů za svůj vynález, nebo jako exministr János Lázár získá během několika let 47 nemovitostí, budou úřady smět provést cílený audit.
15: Přiznání bude kontrolovat už existující takzvaný úřad integrity, dostane na to nové pravomoci a za nepravdivě uvedené informace budou tedy nově hrozit až 2 roky vězení. Pokud ten zákon projde parlamentem v navržené podobě, budou muset přiznání podávat jak členové vlády, poslanci, ale třeba i starostové a soudci a nově také předsedové politických stran, takže se tomu znovu nevyhne ani expremiér Orbán, pokud tedy po sobotním sjezdu zůstane předsedou strany Fidesz.
14: V souvislosti s tím se znovu mluví právě o majetcích expremiéra Viktora Orbána, i když on sám uvádí, že za 20 let v čele vlády vlastně žádné velké jmění nezískal.
15: Ano, Orbán jako končící premiér podával majetkové přiznání naposledy na začátku května a podle něj si dokázal našetřit v přepočtu jen zhruba 600 tisíc korun, přestože byl také 36 let poslancem a v poslední době měl premiérský plat přes 500 000 korun měsíčně. V některých letech si podle svých přiznání neušetřil ani forint, všímá si server Telex. Orbán přiznává dům ve vesnici a také podíl v bytě v Budapešti, jiné větší majetky prý nemá. A v Maďarsku je to ostře sledované, například kvůli podezření, že Orbán mohl získané bohatství skrýt převodem na rodinné příslušníky. Zejména významná je kauza Hatvanpusta, tedy kauza rozsáhlého honosného venkovského sídla, které je ale oficiálně Orbánova otce. A teď tedy ta nová pravidla podle Telexu mohou přinést zase o něco přesnější obrázek expremiérova jmění. Samotný Orbán ale tvrdí, že bohatý nikdy nebyl, není a ani nebude a jakékoliv spojení třeba s tou Hatvanpustou striktně odmítá.
14: Tak to jsou informace z Maďarska od Ladislava Nováka. Děkujeme, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
14: 15 hodin, 19 minut. Rusko by mohlo až překvapivě rychle být připraveno na boj se Severoatlantickou aliancí. Vyplývá to z nové analýzy, kterou společně připravila skupina severských médií. Opírají se přitom o data analytiků i satelitní snímky nově stavěných základen. Více už nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den.
17: Dobré odpoledne.
14: Rusko má nějaké větší množství vojáků na hranicích s NATO?
17: No v tuhle chvíli nemá, ale může mít a jde o to, že přibývá to množství těch vojáků, kteří by tam být mohli, protože stále vznikají nové základny, to je tedy, jak jsme říkali, společná práce severských médií, švédské, dánské a norské veřejnoprávní tedy služby a potom estonského Delfi. Oni přitom vychází mimo jiné taky z práce analytika Marka Eklunda, což je Finn, tím se nám ten severská skupina uzavře. To je bývalý vojenský ataše v Moskvě a dlouhodobý pracovník tajných služeb, který sleduje ruské chování podle satelitů, podle satelitních snímků a on sleduje to, jak vznikají a různě se rozšiřují vojenské základny, sleduje, jak mizí lesy, jak se tam budují cesty, jak se tam budují parkoviště, kolik lidí by tam mohlo být. No a u těch finských nebo norských hranic skutečně se zdvojnásobují, strojnásobují kapacity, třeba u těch norských jedna základna vlastně vyrostla ze 7 000 na 17 000 lidí, kolik by jich tam tedy mohlo být.
14: Ta kapacita. No, už dříve jsme viděli nějaké analýzy, podle kterých se Rusko po konci války na Ukrajině bude vzpamatovávat asi 5 let. Tak tahle data už neplatí?
17: No, názory se na to liší. Víceméně se mluví o tom, že těch 5 let je spíš taková horní hranice. Může to být i méně. Enerko mluvilo s několika experty, který každý říká něco trochu jiného. Jeden z nich, což je tedy profesorka z Univerzity obrany norské, tak tam mluví o tom, že Rusko se tímto připravuje na, ona mluví o obraně útokem, že takto to Rusko umí nejlépe, protože ví, že nevydrží dlouhou válku se Severoatlantickou aliancí. Další expert z Norské vojenské akademie ten mluví o tom, že Moskva je schopná právě do těchto základen velmi rychle během vlastně dnů přesunout až 100 000 vojáků, protože to je jedna z věcí, kterou ruská armáda se snaží budovat. No a třetí expert lehce uklidňuje v tom smyslu, že říká, že Moskva tím, že bude připravená na válku, neznamená, že bude válčit. To je docela podstatné, ale ty prognózy se skutečně kloní k tomu, že Rusko postupuje rychleji, než se předpokládalo a vlastně to potvrzuje v oficiálním rozhovoru právě pro norskou Enerko velitel norských ozbrojených sil Erik Kristoffersen, který říká, že NATO nepostupuje dostatečně rychle, aby s Putinem drželo krok, to jsou tady jeho slova, a Norsko přitom tedy tu obranu na hranicích poměrně posiluje a ta hranice norská zrovna není až tak dlouhá.
14: Autoři článku se také dostali ke zpravodajským zdrojům, které naznačují, jaké zdroje by si Rusko v případě útoku mohlo vyhlédnout, tak které to mohou být?
17: Tohle do detailu rozebírá dánská DR, dokonce k tomu má velký dokument, který se jmenuje Kriegsplan Europa, což je něco jako plán války Evropa, který se na tohleto zaměřuje. On hodně mluví o tom, že klíčové dění by mělo být okolo Baltského moře a tudíž hrozí napadení třeba těch klíčových mostů, Øresundský most, který propojuje Švédsko s Dánskem, Storebaltsbreen, což je most v Dánsku, který propojuje vlastně ten dánský velký ostrov s pevninou evropskou, ale ta hlavní pozemní operace prý bude v Suvalském koridoru, což je vlastně takové propojení mezi Běloruskem a Kaliningradem, vlastně hranice mezi Litvou a Polskem tam v tuto chvíli vede a že tam se bude Rusko velmi aktivně snažit tedy zaútočit a tohle obsadit jednak kvůli obraně Kaliningradu, ale taky kvůli odříznutí Pobaltí, ale podle tedy dánské veřejnoprávní televize má na to pro tuhle situaci poměrně důkladný plán.
14: Kromě útoku na Pobaltí hrozí i útoky přímo na severu Evropy.
17: Tam jsou dva takové strategické cíle. Jeden jsou ty velké transportní huby, zejména ty námořní, Narvik, Göteborg, jsou dva z nich třeba. A pak jsou v Baltském moři strategické ostrovy. Dánský Bornholm, finské Ålandy nebo švédský Gotland. Všechny tyhle ostrovy by pomohly tomu, aby v případě obsazení Rusko ovládalo vlastně Baltské moře, tu námořní dopravu tam. A zároveň by tam mohlo přesunout raketové zbraně, které by potom měly výrazně lepší dosah do Evropy, než tedy ze současného Ruska. Nutno dodat, Rusko tohle všechno odmítá, Dánové i Norové se ptali ruských velvyslanců a ti říkají, že nic takového neplánují.
14: Pochopitelně, můžeme jim věřit určitě. Tolik Jakub Lucký, kterému určitě věřit můžeme, protože kolega ze zahraniční redakce se právě na severské země specializuje. Díky moc, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: 15 hodin 24 minuty. Chystáte se v létě na dovolenou do zahraničí a už jste si zjišťovali, jaká vám tam hrozí zdravotní rizika a co si vzít sebou. Před cestou to totiž udělá jen 7% cestovatelů z Česka. To vyplývá z průzkumu agentury Ipsos ze začátku června, kterého se zúčastnili více než 2000 respondentů. Detaily o tomhle průzkumu i praktické rady, na co před cestou nezapomenout, probereme teď s reportérkou Sárou Adamcovou. Dobrý den.
18: Dobré odpoledne.
14: Co by si tedy měli lidé před cestou za hranice zjistit a jak se vlastně k těm informacím dostat?
18: Měli by třeba vědět, na co si dát pozor z hlediska hygieny a jaké léky nebo jiné zdravotní pomůcky vzít sebou. Pokračuje Jana Bricknerová z agentury Ipsos.
19: Typicky je to nějaké setkání s praktickým lékařem, kdy zjistíme nějaké informace o doporučených očkováních, případně se tam řeší bezpečnostní situace v té dané zemi, kam cestujeme, ale 4 z 5 vlastně těch absolventů předvýjezdového poradenství se na nic neptají aktivně, jenom přijímají prostě ty informace.
18: Každou 5. zahraniční cestu přitom lidé podle průzkumu podnikají do Afriky nebo Asie, kde jsou zdravotní rizika vyšší a očkování je potřeba. Téměř polovina lidí, kteří poradenství využijí, se radí právě s praktickým lékařem, čtvrtina pak vyhledává centra

0: acekadotril a důležité jsou teda ty rehydratační roztoky.
1: Chybět by neměl ani opalovací krém, repelent nebo přípravky na poštípání hmyzem. Milan Trojánek ale upozorňuje i na chronická onemocnění.
0: My se třeba neuvědomujeme, když jedeme do Egypta v průběhu léta, že prostě ty klimatické podmínky jsou velmi náročné a třeba pacient, který má ischemickou chorobu srdeční nebo nějaké chronické onemocnění srdce a cév, tak může z tohoto mít poměrně zásadní problém.
1: Sebou bychom podle Trojánka měli mít i dost léku, tedy právě na naše dlouhodobé problémy. Ideálně i víc, kdybychom třeba řešili zrušený let anebo jinou nepříjemnost.
2: V čem lidé při cestování chybují nejčastěji?
1: Nejčastější nešvar souvisí právě s průjmy, říká Jana Bricknerová z agentury Ipsos.
3: Zcela běžně pijeme nebalenou vodu a jíme lokální produkty. Třetina cyklistů jezdí bez helmy v cizině a každý pátý motocyklista v cizině je taky bez helmy.
1: Oblíbené je i mazlení se spouličními zvířaty, která mohou přenášet třeba vzteklinu.
2: Tak pozor na to hladit nějaké kočičky, pouliční samozřejmě. A další doporučení přinesla do odpoledního plusu reportérka Sára Adamcová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Po 40 letech se na Karvinsku zastavil jeden z hlavních důlních ventilátorů. O plíce šachty přišla jižní část posledního černouhelného dolu ČSM. Horníci se tak dostali do další fáze likvidace dolu, která by měla trvat ještě zhruba 2,5 roku.
4: No dobré, ozví se mi za chvíli.
5: Centrální inspekce na dole ČSM. Tady je vidět všechno. Sadu monitorů sleduje Petr Jordán.
6: Monitorujeme tu koncentraci důlních plynů, to znamená metan, CO2, CO, samozřejmě rychlosti větru.
5: Právě tady se už za chvíli hlavní ventilátor na jižní straně dolu vypne. Poprvé od roku 1986. Ventilátor má svou vlastní velkou budovu, kde to naposledy ještě hučí a hlídá to obsluha.
7: Teď vidíte hřídel ventilátorů, které ještě jsou v chodu. Tohle se zastaví za chvíli.
5: 4 metry průměr oběžného kola za sekundu protáhne až 430 kubíků vzduchu do podzemí. Bez něj to dole nejde. Milan Siekiera už ale bere telefon do ruky.
8: Siekiera, zdravím. My jsme připraveni na vypnutí hlavních ventilátorů. Čekáme na pokyn.
5: A přepojujeme na inspekci.
9: Vítězslav Košňovský, vedoucí větrání. Vydávám pokyn k odstavení hlavního ventilátoru na dole ČSM lokality Jih dle příkazu závodního dolu.
10: Tak je to takový zvláštní pocit, no.
5: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
10: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, za ty léta už jsme dokázali rozpoznat podle zvuku, třeba jestli se s tím strojem něco děje, už to byla taková ta srdeční záležitost. Já nevím, nostalgie určitá, dělal jsem to léta, něco jsem tady s tím zažil, měli jsme tady, jsem tam to, ale mám k těm strojům úctu, protože vím, co dokážou a měli jsme taky štěstí, že jsme mohli možnost spolupracovat s výrobci, kteří do dneška fungují, což málo kdy bývá.
5: A teď už nic.
10: Teď už nic, no.
5: Odteď se už o větrání stará jenom ventilátor na severní straně dolu ČSM. I ten se ale v září zastaví a bude to doslova, jako když poslední zhasne. Potom se dolů už nedostane vůbec nikdo a jámy čeká zasypání. Na likvidaci dolu má společnost OKD vyčleněno přes 3,25 miliardy korun z vlastních úspor. Odhaduje ale, že to zvládne levněji. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Je 15:30 a jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
11: Český rozhlas Plus.
12: Hezké odpoledne. Sněmovna bude moci jednat o sporné novele stavebního zákona až do noci. Prosadili to poslanci koalice ANO, SPD a motoristů z opoziční ODS. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil běžný provoz mezinárodního letiště. Blízkovýchodní země přijala preventivní opatření včera kvůli íránským úderům v oblasti. Na íránská vojenská zařízení v noci znovu zaútočilo americké letectvo. Teherán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu.

0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se už za půl hodiny sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Je to první ze čtyř plánovaných schůzek, na kterých chce Bárta zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Přesun agent je naplánovaný na 1. červenec. Lidé v Albánii znovu protestují proti vybudování luxusního rezortu v tamní chráněné krajinné oblasti. Na projektu má finanční zájmy zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Stavba by podle ochránců přírody zasáhla několik stovek hektarů nedotčených pláží a ohrozila plameňáky, kteří v okolních oblastech každoročně hnízdí. Vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem znovu jezdí, informovalo to mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Dopravu od dopoledne komplikovalo poškozené trakční vedení. Komplikace omezily několik vlaků, které nabíraly i více než hodinová zpoždění. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za více než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
1: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Sci-fi snímek s Emily Bluntovou, Joshem O'Connorem a Colinem Firthem se věnuje tématu možného kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací. Spielberg se tak vrací k motivu, který zpracoval už ve filmech E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu. Pohled na dopravu na D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov na kilometru 192 stále vyšetřují nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Slatinu na kilometru 201 a je na 45 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kolona z 9. kilometru. Zhruba hodinu se jede na Pražský okruh za sjezd na Ořech a v Praze na jižní spojce jsou obousměrné kolony od sjezdu do Vídeňské, tedy od Kačerova k Barandovskému mostu. To je to na 15 minut, Zelenový most 20 minut. A ještě také regulují provoz na městském okruhu v obou směrech a plné jsou Holešovičky do centra, Patočkova nebo Dobříšská před Mrázovkou. Dobře dojeďte. V noci má být polojasno, k ránu na západě s občasným deštěm, který se během zítřka objeví hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku se jen ojediněle čekají přehánky a bude tam až 20 stupňů, jinak se teploty zítra budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni, v noci pak kolem 6. Tolik zprávy a teď už je připravená repríza dnešního Interview Plus.
2: Protesty Albánců proti vládě se po týdnu rozšířily z Tirany do dalších měst. Albánce pobouřil plán zetě amerického prezidenta postavit v chráněné ostrovní lokalitě luxusní rezort. A také to, že vláda premiéra Eddieho Ramy jde členům americké prezidentské rodiny na ruku. Co všechno protestující chtějí a proč zeď Donalda Trumpa stojí o neobydlený albánský ostrov? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
2: Hostem Interview Plus je americký novinář Julian Nagle, který mimo jiné působil v misi OSN v albánsky hovořícím Kosovu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Ten příběh začíná jako pohádka. Zámožný cizinec Jared Kushner, zeť amerického prezidenta, se s manželkou Ivankou plaví na jachtě u albánských břehů a objeví ostrov, který se Ivance zalíbí a chce ho mít. Tím ale pohádka končí a zbývá otázka. Nechá si podle vás chudá Albánie část svého území, které je navíc přírodní rezervací, splundrovat bohatými cizinci? Co myslíte?
4: No, samozřejmě to je pohádka, skutečnost byla poněkud jiná. Jared Kushner a jeho manželka Ivanka jsou spíš nástroje ze strany jednak dvou firem developerských v Kataru, jednak albánského premiéra Edyho Rami, aby to fungovalo, aby získali podporu a aby nebyl prostě, aby nedošlo právě jako odporu. Toto území bylo blbě privatizováno, nebo jak bych to řekl jinak, původní majitelé po pádu komunismu to nedostali zpátky. Oni jsou tam nadále a podle falešné žádosti to dostal někdo jiný. To je první problém. Kdo to vlastní? Alespoň to, co je na pevnině, ta takzvaná, ten ostrov Zvrnec. A pak je ostrov, teda poloostrov, pak je ostrov Sazan, což je, nebo byla vojenská základna od jak živá před stalety. Každopádně Italska byla minimálně od roku 1912 až do roku 1946. Pak tam byla sovětská základna, ponorky tam byly už od, měli prostě přístaviště pro ponorky, které stavili Italové a Němci za druhé světové války. A ten ostrov jsem viděl ze vzdálenosti, s trajektem, tak já vím, jak to vypadá. Je to prostě taková divočina, která byla použitá léta letoucí jako vojenská základna. Dneska je tam pár lidí, kteří hlídají maják a podobné věci.
2: Vy říkáte, promiňte, že vám do toho jenom vstoupím. Vy tedy říkáte, že ta romantická pohádka má jenom zakrývat, abyste zmínil, spackanou privatizaci. Nebo spackaný návrat.
4: Nejen, majetku. Ale hlavně, ano, nevím, kdo vymyslel ten projekt. A vím, že ty developeři z Kataru nebyli jediní. Byla jedna paní developerka albánského původu z New Yorku, která taky měla eminentní zájem. O tom psal New York Times už před dvěma roky. A prostě albánský předseda vlády Edi Rama získal podporu Kushnerů před americkými volbami prezidentskými v roce 2024, ale spustili to navenek naplno až po volbách, když bylo jasný, že zeď Kushnera, táta Ivanky, Donald Trump bude zase v Bílém domě.
2: A řekněte podobně, promiňte. No. A řekněte mi, jaká je vaše zkušenost s Albánci? V souvislosti s Albánií se často mluví o národní hrdosti obyvatel Balkánu. Ano. Může to být taky důvod, proč jim připadá prodej vlastní země nepřijatelný? Proč tedy protestují?
4: Protestují, protože mají dojem, že to smrdí, ten kšeft. Že nebyl žádný doposud žádná studie o dopad na životní prostředí takovou megalomanskou stavbou na poloostrově. Prostě je to 3,25 milionu čtverečních metrů a golfové hřiště, 500 vil, 600 domků, 1400 bytů, golfové hřiště a tak dále, tak dále. A hlavně komu patřit poloostrov, ten pozemek, za A. Za B, je to chráněná krajina přírodní. Jsou tam nejen plameňáci, šakaly, jsou tam mořské želvy, spousta ptáků a tak dále. Je to chráněná. A i podle studií, za které jako platili, objednali ty katarské firmy, tak může být ekologický dopad na kvalitu vody tam v laguně a tak dále. Ale to je jenom spekulace v tom projektu z listopadu loňského roku, který je dost obšírný, i když to má 90 stránek, ale stále potřebuje další detail. To v podstatě podle jedné albánské kritičky to vypadá jako včelí úl. Ten development. A není to daleko od pravdy.
2: Když se vrátím k těm protestům v Albánii, tak předseda vlády Edi Rama po více než týdnu těch protestů ten projekt označil za významnou investiční příležitost pro Albánii s tím, že ty peníze jsou ve výšce 1/6 HDP Albánie. Budou na to Albánci slyšet podle vás?
4: Ne. No, jak kdo? To není jeho jediný argument. Já jsem dostal od jednoho z jeho poradců dneska mail s argumentem, že v podstatě tam jsou jako mezi demonstranty islamisty, gauneři, poslal mi fotku, jak někdo donutil někoho, jednoho demonstranta sundat vlajku gejů a tak dále, ale z jiných zdrojů než úřadu prezidenta mám jiné informace, že ty demonstranty jsou vesměs mladí, jsou i tam důchodci. Ale to je taková demonstrace Gen X. No, Gen Z. Už si to spletu.
2: Prostě mladých lidí.
4: Mladých lidí, podobně jako jsme viděli koncem loňského roku v Nepálu, na přelom roku v Bulharsku, prostě kteří už mají dost korupci starších generací a chtějí prostě fair play. Jo? To je konec prostě polopravd. Chtějí právní stát. To vyvolá otázky, jako co to je dnešní Albánie. Sice Edi Rama a jeho socialistická strana dostala přesvědčivou podporu v minulých volbách v loni, ale ta vůň, řekněme hezky, korupce tam je. Podobně jako u dřívějších vlád, ale Edi Rama je u moci 13 let jako předseda vlády a dřív byl i starosta Tirany, tak je známý člověk se vším všudy.
2: Na to jsem se chtěl, jsem se chtěl zeptat. Prosím. Na transparentech protestujících, která jsem viděl, ta jsem viděl v albánských médiích, se objevují právě jména Ediho Ramy a Saliho Berishi, tedy současného a minulého premiéra, co by hlavních viníků téhle ekologické zkázy. Jak byste přiblížil jejich styl vládnutí? Jak se vládne v Albánii?
4: No, aroganci. Jako Saliho Berishu jsem znal ještě jako disidenta v roce 90 a viděl jsem ho naposledy asi před 15 lety jako předsedu vlády. Je velmi schopný, inteligentní, ale čelil xkrát obvinění korupce. Já nejsem v pozici posoudit, jestli skutečně Edi Rama či Sali Berisha jsou korumpovaní. To podezření tam je dlouhodobě ohledně různých afér i různé jako náměstkové předsedy vlády taky čelili problémy. Není to individuálně jenom na ty dva pány.
2: Ten styl vládnutí, jak byste ho ještě víc přiblížil? Vy jste říkal, že je tam podezření z korupce. Slyšel jsem nějaké rozhovory s Edi Ramou, tak jak byste ty lidi popsal?
4: Jsou nadaní řečníci, inteligentní, rozhodně hovoří víc jazyků, oba hovoří dokonale anglicky i italsky, jsou schopni komunikovat se světovými lídry na úrovni. Jako v tom není problém. Ten problém je, do jaké míry jsou manipulovaný a zneužitý mafiány, nebo jak chceme to nazvat, developeri, ti, kteří mají peníze, chtějí investovat a jestli mají někomu dát nějakou částku, aby to všechno fungovalo.
2: A co myslíte jak byste to odhadl? Těžko říct. Jak byste to odhadl? Jsou manipulovatelní těmi velkými penězi?
4: Já si myslím, že velká část politiků po celém světě jsou manipulovatelní velkými penězmi. Když někdo někomu ukáže balík nebo slibuje, že to bude na nějakém účtu zítra, jestli podepíše, schválí a tak dále, tak bohužel. Já vám dám malý příklad, je to víc než 30 let starý, ale je to z Albánie. Někdy v roce 1991 nebo 1992, jak rozpadla komunistická moc tam, jsem seděl v jídelně, nebo v restauraci hotelu, jenom tam byly tedy jen dva hotely, to byl v Tiraně, hotel Dajty, a na stejném stole naproti mě přiseděl Američan, obchodník, který právě přiletěl nahoru z Bolivie a popsal Albánie, cituji a omlouvám se předem posluchačům, Albánie je jako nevinná pana, jenom čeká, aby byla znásilněna. A on to myslel jako ekonomickým způsobem samozřejmě. To prostě oni byli, žili v izolaci od konce druhé světové války a absolutně nepřipravení najednou se integrovat do světa.
2: Hostem Interview Plus je americký novinář Julian Nagle.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Albánská vláda označila plán Američanů vybudovat luxusní letovisko na ostrově Sazan za projekt strategického významu v prosinci 2024, tedy krátce po Trumpově druhém zvolení. Znamená to podle vás, že Trumpova rodina si počkala, až bude Trump u moci?
4: Určitě. Jako první rozhovor, když to zmínila Ivanka Kušnerová, bylo už v roce 2024, ale na plné pecky to všechno se objevilo. Byl jaký už v září roku 2024 velmi detailní článek v New York Times o tom pozemku a kdo jsou původní majitelé a jaké jsou spory a tak dále. Tam to bylo a i tam byla Ivanka, ale její rozhovor koncem května letošního roku, když popsala, jak objevili ten ostrov, vystoupili z lodí, chodili na boso a jak to je krásně, jak se prostě tam dělat luxusní resort. To prostě byl spouštěč pro ty demonstrace.
2: Mm-hmm. Čili myslíte, že to byla snaha odvrátit ty nepokoje v Albánii?
4: Ne, ty nepokoje nasledovaly ten rozhovor. Mm. A to byl prostě naprosto necitlivý. Ona prostě mluvila o nějaké vizi, ale jak se to rozšířilo, to video, tak lidé byli naštvaní. Mm. Protože ona byla úplně mimo, jo?
2: Rozumím.
4: V jejich pohledu.
2: No? Televize CNN upozornila na to, co v tomhle romantickém příběhu nezaznělo, že Kušnera a jeho ženu vybídl k investicím albánský premiér Rama s tím, že tak velká investice dostane od vlády přednost i daňové úlevy. Albánie kvůli tomu předloni dokonce přijela zvláštní zákon blokující ekologické ohledy. Tohle vás překvapuje?
4: Ne, naopak. To je mi úplně jasný. Podobně jako tím, že Albánie je jedním ze základních členů mirového sboru, nebo jak se to nazývá, Trumpa. Je to prostě podbízivá politika dostat přízeň Donalda Trumpa a jeho administrativy. Hmm.
2: Vy mluvíte o členství v Radě míru.
4: Z geopolitických důvodů. Jo?
2: Vy jste mluvil o členství v Trumpově Radě míru. Je to
4: ano.
2: Tak?
4: Ano.
2: Albánie se potýká s ekonomickou transformací i odlivem vlastních obyvatel do zahraničí. Teď, abychom si ujasnili pozici té země. Je zemí s nejnižším HDP v Evropě. Rozumíte snaze vlády proměnit v kapitál alespoň to, čím se země může pochlubit, totiž přírodní bohatství?
4: Samozřejmě tomu rozumím. A to bylo úplně jasný i hned při rozpadu komunistické moci před 35 lety, že to pobřeží, ať na Jonském moři, jižně od města Vlory, nebo na severu na Jadranském moři, je něco jako bylo Řecko nebo Dalmácie, no ani Dalmácie, ale Řecko před druhou světovou válkou. To je prostě nedotčená. Byly akorát bunkry každé 100 metrů, ale jinak prostě nedotčená a nádherná. A bylo jenom otázka času. Jako každý, který tam byl v tédy a bylo možné jenom autem s náhonem na 4 kola, pochopil, že přijdou developeri, že dřív nebo než pozdě by bylo dobrý a tak dále, tak dále. Tak části byly už postaveny a části ponechaly nebo spadly pod ochranou Národního parku či podobně.
2: 90% Albánců je pro vstup do Evropské unie. Mluví se o roku 2030. Souvisí podle vás ten pokus Američanů koupit chráněná území a vybudovat tam luxusní rezort? Souvisí to s tím, že později po případném vstupu do EU by to už prostě nešlo?
4: Jestli tak daleko dopředu myslej, nevím. Nedá se to vyloučit, ale to by bylo spekulace. Ale je to docela možný. Ale já si myslím, že spíš dostali nabídku takhle. Kushner taky měl zájem postavit v Bělehradě luxusní hotel Trumpa, teda Trumpových organizací.
2: A tam ho protesty odradili.
4: Na místě generálního štábu, ano, který byl vybombardován v roce 99. A nakonec taky kvůli veřejnému tlaku demonstraci prostě k tomu nedošlo. Prostě selhalo. A prsty v obou případech měli poradce nebo jednatel pro balkánské otázky prezidenta Trumpa během svého, jeho první administrativy.
2: No a Albánci by si mohli říct, tak když to nevyšlo v tom Bělehradu, protože ty místní protesty Kushnera odradili, tak by to mohlo zafungovat i v Albánii. Vy byste s tím souhlasil?
4: No to šlo zhruba současně. Jestli si mysleli, že to může být fungovat líp v Albánii, tak to člověk nemůže jako předvídat do budoucnosti, jestli něco funguje nebo ne. Ta veřejnost mlčela, nebo moc o tom nemluvila až do letošního června po tom rozhovoru s Ivankou. Do té doby, jako byli frustrovaní lidé kvůli privatizaci, restituci a tak dále, ale moc to nebyla jako velká aféra. A najednou to propuklo a reakce Eddieho Rama jenom to hodil olej na oheň. To byl opravdu nedomyšlený z jeho strany. Byl nesmírně arrogantní a takhle teď to nefunguje. Lidé, mladí lidé nejsou ochotní mlčet. Dřív oni řekli, s Bohem, já jdu do Itálie, já budu pracovat jinde, já už nemůžu tady. Takhle to bylo v 90. letech, v 0. letech. Dneska ne. Oni už mají univerzitu za sebou, možná studovali v Itálii nebo v Řecku, jsou v obraze a chtějí žít v Albánii, ale ne v takové paternalistické paternalistickém systému a říkají už ne, dost.
2: Má podle vás Albánie naději do Evropské unie v dohledné době vstoupit?
4: Ano, já si myslím, že jako ta transformace Albánie je úžasná a šance má. Navíc jako z geopolitické, už jsou v NATO, už několik let, z geopolitického hlediska je to důležité, aby byli v Evropě, jsou Evropany, hovoří indoevropský jazyk, i když to se nám zdá hodně, hodně vzdálený, ale prostě jinak by byla díra mezi Černohorou, která vstoupí v příštích letech, a Řeckem. A má smysl. Já nevidím důvod, aby tam nebyli v EU.
2: Hostem Interview Plus je americký novinář Julio Nagle. Ještě k tomu manželskému páru z rodiny Donalda Trumpa. Jak vnímáte jako Američan, že Kushner vystupuje jako vyjednávač pro svého tchána prezidenta a zároveň chce koupit kus Albánie? Není v tom zjevný střet zájmu?
4: No, on je vyjednávač v Středním východě, nikoli na Balkáně, naštěstí. Nevím, jestli je to střet zájmu. Samozřejmě dá se říct, že je to zneužitý postavení, že vyvolává otázky a hlavně je to jasný, že Kushnerovi byli vybrani Eddieho Rama, aby ten projekt prošel bez problému, protože není pro američtější stát v Evropě, kromě Kosova, než Albánie. Ale to byl prostě blbá kalkulace z jeho strany.
2: No já se na to ptám, jestli v tomhle směru nemají větší morální problém Spojené státy než Albánie. Jejíž vláda je v pokušení udělat biznis s Trumpovou rodinou a tím pádem vlastně se státem.
4: Ano. No tak je to v radaru některých Američanů, ale většina by nemohla ani najít Albánii, bohužel na mapě světa či Evropy. Ale v povědomí Američanů Kushnerovi prostě jsou a ti, kteří jsou zastánci MAGA, hnutí MAGA, tak nemají s tím problém. A ti, kteří nesouhlasí s tou politikou MAGA a Trumpa, mají pochopitelně velký problém s tím.
2: No a vy tedy myslíte, že voliči Donalda Trumpa jsou tolerantní k privatizaci těch státních zájmů?
4: Já si myslím, že jim úplně fuk.
2: Máte dojem, že to jim nepovažují za důležité?
4: Ne, to je prostě úplně vzdálení z jejich životu a ti, kteří jsou v jeho kruzích jako miliardáři a tak dále, oni určitě řeknou, proč jsem o tom neslyšel já včas, jo, tak s tím problémy nemají. Tam morálka nehraje roli.
2: Já se na to ptám, protože v tomhle pořadu už několikrát zaznělo, že si současný americký prezident svůj mandát od voličů neskrývaně privatizuje. Tak se ptám, jestli vy sám to vnímáte taky tak.
4: Ano. Ano, je to nehorázný, jako je to neslychaný, nikdy se něco takového nestalo, že někdo se stane prezidentem a zbohatne neustále, ale takovým způsobem miliardy od investorů, lidí, kteří potřebují jeho přízeň a dávají mu miliony v naději, že dostanou Bůh ví co, amnestii nebo souhlas na nějaký projekt či podobně. Ale nezapomeňme, odkud pochází Jared Kushner. Jako jeho táta developer, korumpovaný, který platil, podplatil sem tam, aby on mohl studovat na Harvardě a tak dále, ačkoliv prostě známky ve škole měl absolutně mizerné. A to tež to zopakoval, když studoval právo v postgraduálních studiích. Tak to je jedna krevní skupina.
2: Hostem Interview Plus byl americký novinář Julian Nagel. Moc krát vám děkuji.
4: Prosím. Rado se stalo. Děkuji za pozvání.
2: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Socher slaví 100 let.
5: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
6: Bylo 16 hodin, pokračuje čtvrteční odpolední plus s datem 11. června. Vítá vás u něj Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas plus.
6: Poslanecké jednání o možném Babišově střetu zájmů a dotacích Agrofertu skončilo bez výsledku. Sněmovna neschválila program schůze vyvolané opozicí. V čem jedná dál? Evropská unie se snaží snížit svou závislost na amerických technologických firmách a hledá nové partnery. Bude to Brazílie a Jižní Korea? A začínají mistrovství světa ve fotbale. Francouzi patří mezi favority. Může případný úspěch národního týmu zvýšit i popularitu prezidenta Emmanuela Macrona? To jsou témata, kterým se budeme věnovat v následující hodině. Teď jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
0: Přeji hezké odpoledne. Poslanecké jednání o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO a dotacích skupině Agrofert skončilo bezvýsledně. Sněmovna díky koaliční většině neschválila návrh programu mimořádné schůze, kterou vyvolala pětice opozičních stran. Vystoupení řečníků s přednostním právem předtím vyplnili asi 2,5 hodiny. Představitelé opozice požadovali pozastavení vyplacení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítá proplácet. Premiér Babiš se debaty neúčastnil, z jednání dolní komory se omluvil z pracovních důvodů, označil je za nesmyslné. Teď probíhá druhá mimořádná schůze, na které se poslanci pokusí dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. Podrobnosti přidá v odpoledním plusu po zprávách náš parlamentní zpravodaj. Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími útoky proti Íránu. Na své sociální síti uvedl, že další údery přijdou ještě dnes v noci. Dodal, že Spojené státy už brzo ovládnou íránskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu, tak jako to udělali ve Venezuele. Americká armáda podle něj taky zanedlouho dobije íránský ostrov Chark. Ten je strategický pro tamní ropný průmysl. Trump s výhrůžkami přichází v době, kdy prohlašuje, že s Íránem brzy podepíše mírovou smlouvu. To podle analýzy americké televize CNBC od začátku izraelsko-amerických útoků zopakoval už více než 30krát.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: U soudu v německém Weidenu začal soud se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala znovu odvést bavorská vláda.
7: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad, částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální o nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti poškozené ženy z nemocnice v Žatci na Lounsku. Žádost o odškodnění podala žena opakovaně. Ministerstvo ji ale poprvé odmítlo a podruhé už se jí nechtělo zabývat. To podle soudu byla chyba. Pokud další žádost obsahuje nové informace nebo argumenty, musí se jí ministerstvo podle verdiktu věnovat. Advokátní kancelář Dentos, která ženu zastupovala, označila rozhodnutí soudu za průlomové pro všechny protiprávně sterilizované ženy, kterým ministerstvo v minulosti žádosti zamítlo. Ženy, které musely podstoupit nucenou sterilizaci v letech 1966 až 2012, můžou podle odškodňovacího zákona získat až 300 tisíc korun. Čas na podávání žádostí mají do začátku příštího roku. Zakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová se ohradila proti jmenování nové správní rady instituce. V prohlášení uvedla, že k němu došlo bez jejího vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami.
8: Odstupuji od naší dohody.
9: Právě těmito slovy někdejší první dáma přesně před týdnem roztočila kolotoč spekulací, co bude s knihovnou dál. V nejnovějším vyjádření uvádí, že zprávu možnosti použití jména Václava Havla převedla na nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Reagovala tak na oznámení Davida Duška, který jako jediný zbývající člen původní správní rady v těchto dnech doplnil vedení knihovny.
10: Postup, který jsme realizovali a který jsem dokonce historicky paní Havlové před její rezignací navrhoval, že je zcela legálně správně.
9: Novými členy správní rady se stali například egyptolog a senátor Miroslav Bárta nebo hudebník Michael Kocáb.
11: Zatím jsem jenom přijal tu funkci a když uvidím, že jako můžu něčem pomoct, tak to udělám. No.
9: Radiožurnálu řekl, že chce přispět k uklidnění situaci kolem knihovny. Michaela Betešková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Zprávy Plusu. Siamská dvojčata, která se v úterý narodila v Bratislavě, za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění jejich střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Dívky se narodily srostlé v oblasti pánve. Každá má vlastní srdce, plíce nebo ledviny. Ostravská zoologická zahrada žádá veřejnost o finanční podporu pro velké kočkovité šelmy. Spustila sbírku na projektovou přípravu nového pavilonu pro levharty cejlonské, které zahrada úspěšně odchovává už téměř 50 let. Přesun levhartů pak umožní rozšířit i zastaralý pavilon pro lvy indické. Podle ředitele zoo Ostrava Jiřího Nováka se projekční práce v posledních letech zastavily a potřebují na ně vybrat nejméně 5 milionů korun.
12: Moc si přejeme, aby ta sbírka nejenom návštěvníky naší zoologické zahrady oslovila, aby chápali, že to, že tady ještě nějakou dobu budou lvy a levharti sdílet jeden pavilon z roku 1962, není proto, že bychom si to takhle přáli, ale bavíme se o velkých finančních nákladech a o dlouhé časové náročnosti příprav.
0: Na Plusu máme připravené také dopravní zpravodajství. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 čekejte silný provoz a za sjezdem na Mikulov vyšetřují nehodu na kilometru 192, zdržení necelou půl hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru zůstává dlouhá fronta kamionů táhnoucí se na ucpaný Pražský okruh. Na okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6 z 26. kilometru za Ořech pojedete hodinu. Přejeme šťastnou cestu. Zítra bude na východě zpočátku místy i polojasno, jinak má ale převládat oblačno až zataženo. Hlavně v Čechách postupně s občasným, většinou slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku se až odpoledne čekají ojedinělé přehánky, proto tam bude až 20 stupňů, na ostatním území 13 až 18. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
6: 8 minut po 16. hodině vás od mikrofonu zdraví stále Renata Kropáčková a tuto část Odpoledního Plusu zahájíme ve sněmovně, kde poslance dnes zaměstnávají hned dvě mimořádné schůze. Popolední se bez výsledku bavili o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi svolala opozice, která varuje před vyplácením dotací Agrofertu. Předseda vlády ale považuje svůj střet zájmů za vyřešený a koalice schůzi za zbytečnou. Teď už začala jiná schůze, na které mají poslanci dokončit druhé čtení stavebního zákona. Všechno to sleduje náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Dobré odpoledne.
13: Dobré odpoledne ze sněmovny.
6: Vezměme to chronologicky. Co tedy přinesla dnešní skoro tříhodinová schůze k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše?
13: Jen projevy poslanců s přednostními právy, tedy podle očekávání. Neschválil se totiž program schůze a jednání, tak ještě před třetí hodinou skončilo. Mluvili hlavně opoziční politici a varovali před tím, že Evropská unie by nemusela proplatit dotace pro holding Agrofert a že tedy zaplatí čeští občané. Zapojila se ale i koalice. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián dnes znovu mluvil o dopisu, který nedávno z unie přišel a o kterém se psalo a mluvilo. Zdůraznil, že ten výklad textu, že byly dotace pozastavené, není správný. Zmiňoval právní stanoviska, která si nechal zpracovat Státní zemědělský intervenční fond. Podle nich prý nejsou známé žádné skutečnosti o tom, že by premiér mohl ovlivňovat svěřenský fond. I proto je situace vyřešená taky podle předsedy SPD a šéfa Tomia Okamury.
6: Což ale opozice rozporuje.
13: Je to tak, ta se s tímto vysvětlením nespokojila a upozorňuje taky na to, že skupina koaličních poslanců teď předložila novelu zákona o střetu zájmů, ze které bude podle ní těžit právě premiér. Návrh by zmírnil poskytování zakázek a dotací firmám členů vlády. Ty by nově nesměly dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku pouze od toho ministerstva, které vede právě daný člen kabinetu. Podle opozice je to účelová změna. Mluvil o tom třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
14: Stát není servisní organizace Agrofertu. Ty veřejné peníze nejsou soukromou kasičkou Andreje Babiše. A zákony téhle země se rozhodně nesmí přepisovat podle toho, jak by to potřeboval jeden holding.
13: Andrej Babiš je dnes na návštěvě Plzeňského kraje, ze schůze je tak omluvený, řekl, že schůzi považuje za zbytečnou. Vystoupil nicméně vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, mluvil o tom, že opozice Andreje Babiše nesnáší a když jí dojdou skutečná témata, tak svolá schůzi právě k této otázce. I proto, že neřeší skutečné problémy, prohrává podle Macinky volby.
15: A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze, budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy, budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice.
13: Velkou část té dnešní mimořádné schůze mluvili řečníci do téměř prázdných opozičních i koaličních lavic.
16: No a teď tedy k té další schůzi, která se týká novely stavebního zákona. Je reálné, že poslanci dnes druhé čtení dokončí?
13: Je pravda, že to je novela, která ve sněmovně vyvolává velké debaty. Opozice se obává destrukce stavebního řízení. Podle koalice se naopak zrychlí povolovací procesy. Naposledy druhé čtení poslanci přerušovali za situace, kdy se stále ještě hlásili skoro 30 poslanců. To se tedy teď postupně mění. Aktuálně na tabuli svítí 18 přihlášených řečníků. S tím, že by schůze pokračovala zítra, se nicméně nepočítá. Je tedy možné, že by už dnes mohl stavební zákon projít dál, že by se mohl posunout z druhého čtení. Bylo by to na čtvrtý pokus. Koalice už prosadila, že sněmovna dnes může případně jednat i do večera, do noci. Druhé čtení, připomeňme, slouží k načítání pozměňovacích návrhů. Těch se sešlo už kolem 130.
16: To byl náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Děkujeme, naslyšenou.
13: Naslyšenou, hezký den.
16: 16 hodin 12 minut. Každoroční přehled ozbrojených konfliktů ve světě, který připravuje Ústav pro výzkum míru v norském Oslu, uvádí, že v roce 2025 stoupl jejich počet na nejvyšší hodnotu od roku 1946. Celkový počet obětí pak byl vyšší jen v roce 1994, kdy vrcholila genocida ve Rwandě. Dnes je nejsmrtonosnější právě válka na Ukrajině, o které teď budeme mluvit s naším komentátorem a odborníkem na postsovětské prostor Liborem Dvořákem. Vítej, dobrý den.
17: Renato, dobré odpoledne tobě i všem našim posluchačům.
16: Nejprve si připomeňme ten dokument, který jsem zmínila v úvodu, kde v tuhle chvíli zuří hlavní světové ozbrojené střety a proč sledujeme rekordní počet konfliktů právě teď.
17: A tak je to samozřejmě ta Ukrajina, ale jinak je zajímavé, že ta zpráva uvádí celkem 65 míst, kde probíhají jakékoliv ozbrojené nebo násilné konflikty. Z toho 8 konfliktů je mezistátních, to jest kromě války mezi Ruskem a Ukrajinou se sem počítají například vzájemné ozbrojené nesváry mezi Pakistánem a Indií, mezi Pakistánem a Afghanistánem, nebo například mezi Barmou a Thajskem. Pokud jde o ten počet obětí, to je samozřejmě docela zajímavé číslo. K tomu je ve zprávě komentář, který praví, že dobrou čtvrtinu tvoří ty ostatní konflikty ve světě, ale 3/4 těch ztrát na lidských životech přináší právě ukrajinská válka.
16: No a jak z tohohle pohledu aktuálně tedy vypadá stav ukrajinské války? V jaké fázi se nachází?
17: To je velice zajímavé. Já jsem shodou okolností teď, než jsem odcházel do studia, četl na serveru ruského vysílání Rádia Svoboda, kde je velký rozhovor s ex-ministrem obrany Reznikovem ukrajinským, který s ní Rádio Svoboda udělalo na konferenci Globsec v Praze minulý týden. A on tam připomíná takové ty oblíbené ruské mantry: válka bude trvat 3 dny, pak 3 týdny, pak 3 měsíce, pak 3 roky. Teď trvá už 5. rok a stále není vidět ani konce, ani zvonce. To jest, Rusové se zkrátka dobře zatraceně mýlili v odhadu těch ukrajinských sil a konec konců i ve schopnosti a ochotě Evropě a předtím i Spojených států napadené zemi pomoci. Takže podle toho ta situace vypadá. Možná ještě jedno číslo. Ukrajina měla v tomto roce za necelý půl rok osvobodit 600 čtverečních kilometrů původně okupovaného území.
16: Ale stejně i tak právě na jejím území umírají civilisté a jsou ničeny budovy ruskými střelami. Jak reálné je, že představitelé obou zemí v dohledné době usednou za jednací stůl? Na čem to záleží?
17: To je samozřejmě otázka a řekl bych, že hlavním kamenem úrazu je ruský prezident Putin. Ten se zkrátka dobře vmanipulovat do té válečné pasti, teď z ní nevidí úniku, potřeboval by nutně získat ne-li vítězství, tedy alespoň něco, co by vítězství připomínalo, a to se mu nevede a patrně ani nepovede, protože tento rok ukazuje, že ty ukrajinské síly podporované zbytkem demokratického světa jsou zkrátka stále silnější a odolnější. Jediné, co Ukrajincům chybí, je živá síla. Tam mají samozřejmě daleko menší zásobárnu než Rusko.
16: Doplňuje komentátor a odborník na postsovětský prostor Libor Dvořák. Děkuji, že jsi přišel do studia.
17: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: Evropská unie se snaží snížit svou závislost na amerických technologických firmách a hledá k tomu nové partnery. Vedle budování vlastních kapacit v oblasti umělé inteligence, cloudových služeb nebo výroby čipů prohlubuje spolupráci s dalšími státy mimo tradiční transatlantický prostor. Tento týden uzavřela novou digitální obchodní dohodu s Jižní Koreou a zahajuje také digitální partnerství s Brazílií. Právě dnes tam svou dvoudenní návštěvu zahajuje místopředsedkyně Evropské komise a pro digitální technologie Hene Virkunenová. My jsme teď ve spojení s Danielem Šíterou z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
18: Dobrý den, díky moc za pozvání.
16: Ty návštěvy Jižní Koreje a Brazílie, jde podle vás o standardní návštěvy nebo o součást širší geopolitické strategie Evropské unie?
18: Jde o součást širší geopolitické strategie, jejíž parametry jste vlastně už v úvodu zmínila. Evropská unie se dnes necítí komfortní ve světě, kde digitální a zelenou ekonomikou vládá Čína a Spojené státy a snaží se nějakým způsobem jednat proti tomu ve smyslu posilování vnitřních kapacit, jak jste řekla, ale také ve formě diverzifikace svých partnerství, a to směrem od Spojených států k tradičním partnerům, jako vždy byla Jižní Korea, nebo k novým partnerům, jako je Brazílie.
16: No a konkrétně, jaké příležitosti se Evropě právě v Jižní Koreji nebo Brazílii otevírají? Jak mohou v jakých oblastech tyhle země přemýšlím pomoci snížit tu technologickou závislost na Spojených státech?
18: Tak v zásadě jde o 2 typy partnerů. Jižní Korea, jak všichni víme, je technologickou velmocí, je také polovodičovou velmocí. Evropská unie od ní čeká, že posílí investiční toky do Evropské unie, ať už jde o výrobu baterií, elektromobilů anebo čipů. Posílí se partnerství ve vzájemném výměně know-how a myslím si, že pro Evropskou unii je také důležité, že skrz tyto dohody vlastně Jižní Korea jako digitální velmoc uznává i evropské regulace, což je úplně v protikladu ke postupu Spojených států. Brazílie na druhou stranu je velkým trhem, kam Evropská unie může exportovat své technologie a pokročilé výrobky. A na druhou stranu je také vlastně velkým zásobištěm kritických surovin, které Evropa zároveň potřebuje jako snahu diverzifikovat se vlastně od Číny.
16: No ale je pravda, jak napsal americký deník Wall Street Journal, že Brazílie jako jedno z hlavních světových bojišť v zápase o vzácné zeminy, vlastně tam tedy z 90% dominuje Čína v tomhletom prostředí. Jak toho může Evropa využít, nebo umí Evropa nějak kalkulovat s tou čínskou dominancí v těchto sektorech a dodavatelských řetězcích?
18: Zatím si musíme přiznat, že Evropa byla relativně neschopná ve smyslu nějakým způsobem stát se alternativou k Číně ve zpracování a například dovozu kritických surovin. Tímhle způsobem ztratila už najisto Afriku a Jižní Amerika je pořád nějakým kolbištěm, kde to pole není tak rozdané. A Evropa v tomhle smyslu opět zaostává, ale Brazílie je opravdu velkým trhem, kde se teprve rozjíždí vlastně tenhle ten průmysl zpracování kritických surovin. Takže ty suroviny tam zatím leží ladem. Ano, máte pravdu, že Čína a Spojené státy mají daleko silnější pozice v tomhletom prostoru, ale jak víme, tak Evropská unie a Brazílie skrz Mercosur také uzavřely obchodní dohodu a to je potenciál, který se otevírá pro evropské firmy v tom smyslu, že Evropa opravdu chce nějakým způsobem dovážet suroviny z Brazílie a zároveň brazilským společnostem a státu pomoci v rozvoji kapacit pro jejich zpracování na místě.
16: No, když jste mluvil o tom, že Evropa zaspala v tomhle ohledu, tak asi je víc takových oblastí, kde to můžeme i říct. Proč nedokáže v technologickém sektoru držet krok s Spojenými státy a Čínou? Je vlastně na vině ta přeregulovanost, o které se v souvislosti s Evropskou unií mluví?
18: Asi bych neřekl přeregulovanost, ale opravdu ten přístup, který Evropská unie zvolila, když si uvědomila tohleto zaostávání, tak v roce 2019, kdy vyhlásila teda tu snahu o větší technologickou suverenitu, ten přístup původní byl, vyřešíme to tak, že jsme otevřená ekonomika a vyřešíme to regulacemi a nějakým způsobem se to srovná. To se vlastně v podstatě dneska mění v nějaký aktivismus, kdy Evropská unie opravdu se snaží investovat a do vnitřních kapacit, snaží se nějakým způsobem institucionálně podpořit vlastní domácí firmy a to je něco, co v Evropě chybilo. Byl to vlastně spolech na globalizaci, která vyřeší nějaké problémy. Všichni jsme viděli, že Spojené státy se od tohohle přístupu už dávno odchýlily. Čína vlastně tohohle přístupu využila, aby vybudovala vlastní kapacity a Evropská unie dneska nějakým způsobem se snaží vrátit do toho popředí skrz ten širší aktivismus.
16: Vy jste použil ten pojem technologická suverenita. Co si pod tím v kontextu Evropy představit, co by vlastně teď mělo být cílem? Aby jsme tedy dohnali Spojené státy a Čínu, předehnali, jak se tedy říkalo za komunismu?
18: Tak určitě to nemá nic společného s komunismem, ale myslím si, že je to důraz na to, aby se Evropská unie začala starat lépe o rozvoj vlastních firem a aby se nestávalo to, že v Evropě vzniknou například startupy a skoupí americké firmy. Jde důraz o to, aby se nějakým způsobem vyřešilo v Evropě to, jak jste říkala, to roztříštění institucionální, kdy nemáme vlastní kapitálové trhy, které by byly schopné a podpořit ty mladé nadějné firmy a ty firmy nakonec odejdou do Spojených států, původně evropské a vlastně ovládne je americký kapitál. Takže to řešení je jako komplexní, ale nestojí na tom, že bychom nějakým způsobem uzavírali vůči světu, ale spíše si vytvořili vlastní kapacity na to, aby jsme byli schopni například vyvinout vlastní digitální platformy a tak dále.
16: Tolik výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Daniel Šítera. Děkuju moc krát, že jste byl hostem odpoledního plusu. Naslyšenou.
18: Díky moc, naslyšenou.
16: Možná by se to dalo shrnout i jako vadný kontakt, ale to už se dostáváme k jiné položce našeho scénáře Odpoledního plusu, k pravidelné knižní rubrice. Vadný kontakt je originálně vybudovaný román o mafii, identitě a vadných kontaktech v elektrických zásuvkách i lidských životech. Jeho autor, rakouský spisovatel Wolf Haas, spouští pomyslný narrativní ohňostroj. To, co začíná jako dva poměrně přímočaré životní příběhy, se zvrtne v závratný tanec s mrtvým řemeslníkem, rodinnými zápletkami a mnoha nevyřešenými tajemstvími. Knihu v překladu Jany Zoubkové vydalo nakladatelství Paseka a překladatelka knihy z němčiny Jana Zoubková je už teď s námi ve studiu. Vítejte, dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Kdo jsou ty hlavní postavy těchto příběhů? Co především řeší?
19: Hlavní postavy jsou dvě. Jednak je to smutečný řečník z Vídně, pan Escher, a potom je to mladý italský mafián, který se stal korunním svědkem a udal svoje kolegy mafiány.
16: Takže do jakého prostředí se s těmi postavami románu dostáváme, kde všude se odehrává?
19: Tak pan Escher, smutečný řečník, žije ve Vídni a tam taky působí. A ten mafián, který se jmenuje Elio, je...

0: Německu. Z Německa se nakonec tam vystřídá dvě bydliště a nakonec se z Německa přestěhuje do Vídně.
1: No, my jsme říkali, že vlastně to by mohly být takové dva přímočaré životní příběhy, ale ono se to začne nějak různě proplétat, jestli jsem správně pochopila, nebo jak to autor dělá, jak přechází z jednoho do druhého.
0: Proplétá se to hned od začátku a sice tím způsobem, že každý z těchto dvou mužů čte knihu o tom druhém.
1: Je to pro čtenáře přehledné?
0: Naprosto. Naprosto, tam je vždycky sáhl po knize a pokračoval ve čtení.
1: Jak jsme tady zmiňovali, trochu mrtvý řemeslník a že je tedy smuteční řečník, tak do jakého žánru byste to zařadila, tenhle ten příběh? Je to zábavné? Mně to na první pohled takhle zní, že by z toho mohla být pěkná komedie.
0: Neřekla bych přímo komedie, ale je to rozhodně velmi vtipný román, který se bude líbit lidem, kteří mají zájem o napětí, teoreticky o mafii. A je to velmi překvapivý. Vlastně nikdy jsem se nesetkala s knihou, která by byla takto koncipovaná.
1: Kdo je vlastně rakouský spisovatel Wolf Haas?
0: Wolf Haas je 65-letý autor z Rakouska, žije ve Vídni a v Německu je a v Rakousku je relativně známý jako autor asi 8 detektivek.
1: Takže jakou má pozici na tamním literárním trhu, nebo jak byste zařadila tuhletu jeho knihu do jaké pozice?
0: No tak je úplně jiná než ty detektivky. Tam ty jsou skutečně detektivky, kriminální příběhy s detektivem, který se jmenuje Brenner, a tohle to je vlastně jiný žánr. I když tady taky jakési detektivní pátrání je, ale rozhodně nehraje hlavní roli.
1: Jak se vám to překládalo?
0: A docela dobře.
1: Máte už Wolfa Haase najetého, dá se říct?
0: No tak já jsem si samozřejmě se podíval na ty jeho předchozí detektivky, které mě nijak zvlášť nezaujaly, abych byla upřímná. A tahle ta knížka je prostě jiná. Je skutečně velmi vtipná a úderná.
1: Vadný kontakt nám přišla do studia Odpoledního plusu představit překladatelka knihy z němčiny Jana Zoubková. Knihu napsala rakouský spisovatel Wolf Haas a vydává nakladatelství Paseka. Děkuju moc krát, že jste přišla. Naschledanou.
0: Taky děkuju, naschledanou.
1: Teď už se blíží další časové znamení, no a my se po něm podíváme například do Spojených států, protože všichni obchodníci s akciemi tam napětě čekají, až se to spustí. Na burzu přijdou akcie maskové společnosti SpaceX, jde přitom o největší burzovní debit v historii. Tak si o tom řekneme více s naší zpravodajkou ve Washingtonu. Půl páté a zprávy má Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Pěkné odpoledne. Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. Vyplývá to z návrhu změn superdávky, který chce ve sněmovně jako poslanec doplnit do novely se zvýšením rodičovské ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Země Visegrádské čtyřky obnoví společné porady před unijními summity, aby koordinovali své pozice. Uvedl to dnes maďarský premiér Péter Maďar s tím, že země V4 by mohly sladit své postoje k otázkám, jako je třeba unijní rozpočet nebo migrace. Maďarský premiér dodal, že příští týden se před summitem Evropské unie v Bruselu plánuje sejít se svým slovenským protějškem Robertem Fico.

0: cen. Benzin v Česku od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se skoro nezměnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzinu se teď prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. Před týdnem byl o 76 haléřů dražší. Cena nafty klesla v průměru o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. I tak ale pohonné hmoty zůstávají v meziročním srovnání dražší. Nejlevněji teď natankují řidiči v Ústeckém kraji, naopak nejdražší paliva jsou v Praze. Český rozhlas připravil projekt Slyšet Havla. Je to jedna z novinek v programu, které rozhlas plánuje na druhou polovinu tohoto roku. Připomínka nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta potrvá měsíc. Odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. A další detaily přidáme v odpoledním plusu za pár minut. Teď je na řadě doprava na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 143. Zůstává nesouvislá kolona táhnoucí se do Brna. Osobní auta jedou rychleji. Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slatinu z 203. kilometru budete popojíždět k Rohlence. Na 207. kilometru se srazila dvě auta. Zpoždění téměř půl hodiny. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí fronta kamionů táhnoucí se na ucpaný Pražský okruh. Pro kamiony je to na několik hodin. Osobními auty pojedete za Ořech zhruba 50 minut. Šťastnou cestu. Zítra bude oblačno až zataženo převážně v Čechách, postupně s občasným slabým deštěm na Moravě a ve Slezsku až odpoledne s ojedinělými přeháňkami a teploty vystoupí na 13 až 18, na východě až na 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
2: 3,5 minuty, po půl páté vstupujeme do závěrečné části odpoledního plusu. Dobrý poslech vám přeje Renata Kropáčková. Spojené státy dnes v noci podniknou velmi tvrdé údery proti Íránu a v blízké budoucnosti obsadí iránský ostrov Chark, kde se zmocní iránské ropné infrastruktury. Na sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Už druhou noc po sobě přitom Spojené státy útočily na Írán. Prezident Trump tyto údery vysvětlil neochotou Teheránu uzavřít mírovou dohodu. V regionu má přitom od 8. dubna platit příměří, které se ale příliš dodržovat nedaří. O dalších souvislostech americko-íránského konfliktu teď budeme mluvit s Janem Danielem z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Mohla by ta nejnovější eskalace podle vás vést k úplnému návratu plnohodnotné války, kterou jsme sledovali na konci února, nebo co to znamená tento další výstražný prst od prezidenta Donalda Trumpa?
3: Myslím, že ještě nejsme v situaci, kdybychom se vrátili k té plnohodnotné válce s tím masivním ostřelováním cílů vlastně primárně v arabských státech Perského zálivu a masivním americkým a izraelským bombardováním iránských cílů. Myslím si, že tak, jak jsme slyšeli například vyjádření ministra obrany Spojených států, takže se jedná o zintenzivnění nátlaku na Irán a vlastně na ukázání toho, že Spojené státy jsou připraveny se potenciálně k té válce znovu vrátit a že vlastně mají, nebo že jakoby ví, jakým způsobem tedy Iránu dále, nebo jak poškodit ty klíčové iránské obranné zařízení. To je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme viděli, co bylo vlastně cílem toho ostřelování a často to byly právě zařízení jako radary, vlastně protiletecké základny a tak dále. A tady se také spekuluje o tom, že vlastně jde ze strany Spojených států také o potenciální přípravu k nějaké další vojenské operaci a vlastně o snížení těch iránských vojenských schopností v regionu Perského zálivu a přímo tedy na pobřeží Perského zálivu.
2: No, když mluvil prezident Trump o obsazení toho iránského ostrova Chark, tak jak klíčové to je pro Iránce, pro Teherán?
3: Tak my vlastně víme, že Chark je klíčovou součástí iránské ropné infrastruktury. Je to vlastně ostrov s ropnými terminály, přes který jde drtivá většina iránských ropných exportů. Takže to je samozřejmě naprosto klíčové pro Irán a není to něco, co by již nebylo dříve diskutováno. Vlastně víme, že Spojené státy tímto vyhrožovaly i během toho předchozího konfliktu a je to něco, co i samotný Trump zmiňoval již vlastně během konfliktu v 80. letech paradoxně. Takže pokud by se Spojené státy k tomuto skutečně odhodlali, tak by to byla naprosto zásadní eskalace v tom konfliktu. A je třeba zároveň dodat, že Irán samozřejmě očekává, že něco takového se může stát a je pravděpodobné, že je na to poměrně dobře připravený.
2: Zároveň ale, když jste mluvil o tom, že pokračuje, nebo že respektive americký ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Spojené státy budou vyjednávat i bombami, je tedy tohleto něco, co na Teheranán funguje, že by to vlastně mohlo prolomit ta mírová jednání, případně urychlit?
3: Tady jsou různé názory. Na jednu stranu určitě to zvyšuje, nebo určitě to trochu zvyšuje vlastně sázky v tom konfliktu a Irán se nenutně chce vrátit k tomu konfliktu, tak jak jsme ho viděli vlastně v těch jakoby jarních měsících. Zároveň ty škody, které mu byly tímto způsobeny, tak nejsou zásadní. A myslím si, že pro Irán nebo pro současné iránské vedení, pro dejme tomu ty jako radikální části iránských revolučních gard, může být naopak problematické couvnout při jednání právě po tom, co se na ně pokusí Spojené státy vyvinout ozbrojený nátlak. Je to možné, nebo jako existují názory, že naopak tohleto tímhletím by ukázali slabost a to je něco, co oni rozhodně nechtějí udělat, protože by to v budoucnu mohlo vést k tomu, že Spojené státy budou takovéto údery opakovat. Že naopak oni chtějí ukázat, že pro Spojené státy musí být jakékoliv útoky velmi, velmi nákladné. Takže je možné, že naopak budou reagovat spíš další eskalací.
2: Tak Spojené státy zaútočily proti Iránu společně s Izraelem. Podle informací Al Jazeera premiér Netanyahu nikdy nedovolí, aby válka proti Iránu skončila. Nakolik má vlastně prezident Trump svého spojence Netanyahu a pod kontrolou, kdy izraelská armáda tedy útočí v Libanonu na pozice Hezbollahu?
3: Já si myslím, že ho pod kontrolou do určité míry určitě má. Viděli jsme, že v případě vlastně útoku v Bejrutu a následné iránské reakce, tak Spojené státy vlastně byly schopné na Izrael zatlačit, aby omezil své útoky v Libanonu pouze v úvozovkách, pouze na oblast jižního Libanonu a neútočil na samotný Bejrut. Takže si myslím, že Spojené státy zde samozřejmě jako mají navrch nad Izraelem a zároveň myslím si, že Netanyahu nebude chtít před izraelskými volbami se dostat do kompletního křížku s Trumpem, protože součástí vlastně jeho celkové politické kampaně je i to, že má vlastně dobré vztahy se Spojenými státy a že je tedy schopný spolu se Spojenými státy udělat třeba právě takovou vojenskou kampaně, jakou vidíme v Iránu. Na druhou stranu klíčovou součástí Netanyahova politického projektu a jeho politické kampaně je i vlastně snaha o změnu iránského režimu a o co největší oslabení Iránu, takže v jeho zájmu určitě je pokračování toho konfliktu.
2: Tolik Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů. Děkuji, že jste nám věnoval čas. Naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
2: 5:45 se vydáváme do Spojených států. Společnost SpaceX Elona Muska dnes vstupuje na newyorskou burzu Nasdaq. Je to největší a nejočekávanější burzovní premiéra v historii. Za kolik firma akcií prodává a to zda má šanci se udržet, probereme teď s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Musková firma vstupuje na burzu jako potenciálně největší soukromá firma v historii. Tak co to vlastně znamená a proč by to mělo zajímat i české posluchače?
4: Funguje to tak, Renato, že firma, která doteď patřila jen Elonu Muskovi a hrstce velkých investorů, se rozhodla prodat kousky sebe sama komukoliv, třeba klidně i vám. A to vlastně znamená, že vstupuje na burzu. A SpaceX to není jen tak nějaká firma, to je raketa za raketou, satelity Starlink, které fungují i v Česku, plány na lety na Mars. Hodnota té firmy se odhaduje na nějakých 36 bilionů korun, to je to, co z ní dělá tu jednu z nejdražších největších firm v historii světa. A pro českého posluchače to je zajímavé hned ze dvou důvodů. Jednak SpaceX ovlivňuje satelity, ceny satelitního internetu, a ten používají i Češi. A od zítřka si akcie může koupit kdokoliv, kdo má účet u online brokera a stačí kolikrát i aplikace v telefonu.
2: No jo, ale analytici říkají, že akcie jsou nadhodnocené o více než polovinu. Tak jak si to vysvětlit, komu vlastně věřit?
4: Renomovaná analytická firma Morningstar spočítala, že spravedlivá cena jedné akcie je kolem 1300 korun a SpaceX ji prodává za přibližně 2800 korun. Jiný analytik Ed Nelson, který spolupracuje s profesorem ekonomie Scottem Galloway, to dokonce nazval jedním z nejdražších vstupů na burzu v historii a prospekt firmy označil, že je za hranicí nepoctivosti. Na druhé straně ale jsou také optimisté a ti říkají, SpaceX má monopolní postavení v kosmickém průmyslu, Starlink rychle roste, ale každopádně platí, že dneska nebo zítra, respektive, kupujete spíš sázku na budoucnost, než tedy současné výsledky.
2: Ona kolem toho možná taková hysterie bude. Může na tom vydělat i obyčejný člověk, třeba právě český střadatel, který s tím účtem u online brokera?
4: Teoreticky ano, protože už jsem říkal, že si ji může skutečně koupit každý zítra, ale ty zkušenosti ukazují, že u takhle očekávaných vstupů na burzu a zpravodajství ekonomické se netýká v posledních dnech ničeho jiného skoro, cena po prvním nadšení často klesne 20, klidně i 40% během prvních 3 měsíců. Takže konzervativní přístup je počkat na první hospodářské výsledky jako veřejné firmy, ty přijdou na podzim a teprve potom bude jasné, jak ta firma skutečně vypadá pod veřejným dohledem. Ale samozřejmě, kdo musí mít akcie hned, tak s nimi má zacházet jako s riskantní sázkou a ne jako s pilířem vlastních úspor.
2: A co říkají odhady analytiků o tom, co se bude s cenou maskových akcí dít?
4: Analytici odhadují a shodují se na tom, že ty první dny prostě budou divoké. Nasdaq upravil svoje pravidla tak, aby SpaceX mohla velmi rychle vstoupit do prestižního indexu největších technologických firm a to automaticky přinutí indexové fondy po celém světě ty akcie koupit bez ohledu na cenu. A to samozřejmě tu cenu uměle vyšroubuje nahoru. A pak přijde vystřízlivění, dojde k poklesu, odhaduje se, že ta reálná hodnota je kolem těch 1300 korun, možná 1700. A nejrozumější přirovnání je vlastně Tesla. Tam také cena nejdřív vyletěla, potom spadla a potom zase vyletěla. Kdo má nervy a čas, může vydělat a kdo čeká rychlý zisk, tak může být zklamaný.
2: No, Elon Musk si zachovává plnou hlasovací kontrolu i po vstupu na burzu. Co to znamená pro investory a proč někteří analytici mluví o tom, že koupě akcí SpaceX je spíš sázka na Muska než na firmu?
4: Protože on, SpaceX jako taková má speciální strukturu akcí, o to se Elon Musk postaral. On si ponechává hlasovací práva, takže běžní investoři prakticky nemají žádný vliv na to, jak firma funguje. Vy si kupujete kousek firmy, ale ne ten hlas v ní, jak je to u jiných firm. To samo o sobě není úplně výjimečné, stejně takhle funguje třeba Meta nebo Google, ale problém je v tom, že Musk zároveň řídí Teslu, XAI, Neuralink a další firmy a jeho umělá inteligence XAI spaluje přibližně 20 miliard korun měsíčně a navíc jejich vztah se SpaceXem není jasně definovaný. Takže ti analytici citovaní ze společnosti Morningstar označili tohle propojení za riziko, které může ničit tu hodnotu pro akcionáře.
2: Tak se jdu podívat, jestli bych si jednu nebo dvě ty akcie nemohla koupit přece jenom. Tolik naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Děkuji moc, naslyšenou.
4: Pěkný den.
2: Už za pár hodin odstartuje v Mexiku mistrovství světa ve fotbale. Domácí tým vyzve Jihoafrickou republiku. Češi vstoupí do turnaje zítra zápasem proti Jižní Koreji. Mezi favority celého šampionátu patří Francouzi, kteří v uplynulých hodinách dorazili do Bostonu. A detaily probereme s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Dobré odpoledne.
5: Taky zdravím, hezké odpoledne.
2: Martine, nakolik si Francouzi věří, že letošní mistrovství světa vyhrají?
5: No, Francouzi jsou velmi ambiciozní, hodně si věří. Já jsem četl rozhovor s bývalým členem toho legendárního týmu, francouzského týmu z roku 1998, Marcelem Desailly, a ten řekl, že žádný jiný tým nemá takovou kvalitu v útoku jako právě Francouzi. A podobně se vyjadřují i další trenéři, hráči, například dlouholetý trenér Arsenalu, dnes vysokopostavený funkcionář FIFA Arsène Wenger. Ten je zase přesvědčený, že francouzský národní tým má mnoho talentů, že je kvalitní, kreativní, silný, to řekl v rozhovoru pro deník Le Figaro, ten článek vyšel dneska, a řekl taky, že trenér, kouč toho týmu Didier Deschamps je dostatečně zkušený na to, aby našel rovnováhu a ty hvězdy dokázal poskládat vedle sebe. Ono je pravda, když se člověk podívá na tu soupisku minimálně v tom útoku, tak budí respekt, jsou tam samé vyhlášené týmy od hráčů, kteří pocházejí z PSG nebo hrají v PSG, Realu Madrid, Bayernu Mnichov, Inter Milan, vlastně nejhorší týmy, za které tyto hráči v útoku nastupují, tak jsem našel, že to je Monaco a Crystal Palace, což jsou vlastně týmy, které stále hrají ty nejvyšší soutěže, buď na britských ostrovech nebo tady ve Francii.
2: Francouzský národní tým výrazně podporuje také prezident Emmanuel Macron. Mohl by mu případný úspěch týmu přinést i politické body, zvýšit popularitu?
5: Spíš to zatím vypadá, že ne. Shodují se na tom lidé z jeho okolí, jeho poradci, ale taky vlastně tomu napovídají i zkušenosti z minulých let. Když Francouzi vyhráli mistrovství světa ve fotbale v roce 2018, tak se Macronova popularita nějak zvlášť nezvýšila, naopak se velmi rychle propadla, protože krátce po tom mistrovství světa vypukla taková aféra, kauza kolem jeho spolupracovníka, takže rychle se zapomnělo na mistrovství světa, byť tedy úspěšné z francouzského úhlu pohledu, a podobné to bylo i před 4 lety, když se Francouzi dostali do finále ligy, do finále mistrovství světa, tehdy prohráli v tom utkání na závěr vlastně v penaltovém rozstřelu s Argentinou, a taky se Macronova popularita nějak zvlášť nezvýšila. Ale ve francouzské historii existuje jedna výjimka, a to je bývalý francouzský prezident Jacques Chirac. Jemu se skutečně ta popularita zvýšila o 18% bodů, takže docela výrazně. Bylo to v roce 1998, a tehdy Francie nejenže hostila ten šampionát, ale dokonce v tom turnaji taky zvítězila.
2: A má prezident Macron nějaký speciální vztah s hvězdami francouzského týmu, třeba s kapitánem Kylianem Mbappem?
5: Je všeobecně známo, že Macron Mbappého dlouho přemlouval, aby zůstal tady v Paříži, aby ještě hrál v PSG, aby neodcházel do Realu Madrid, což nakonec tady Mbappé přesně udělal, ale před pár týdny přijal hráče PSG, tedy místního fotbalového klubu, který vyhrál v lize mistrů v zápase proti Arsenalu. Macron měl tehdy takový projev a ocenil právě hráče, kteří trpělivě čekali na svou příležitost, kteří rostli v tom klubu, a to tady ve Francii. Ten jeho projev byl pokládaný za takové rýpnutí právě do Kyliana Mbappého, který dal přednost Realu Madrid a odešel tedy z PSG, ale jak jsem se díval na záběry zase z toho tréninkového centra, kde se francouzští hráči připravovali na mistrovství světa, a navštívil ho právě tohleto centrum i prezident Emmanuel Macron se svou manželkou Brigitte, tak byl kolem Kyliana Mbappého a všechno působilo velmi uvolněně. Takže je to pravda, mnoho lidí tady ve Francii Macronovi taky vyčítalo, že po tom prohraném finále proti Argentině vlastně sešel dolů přímo na trávník a utěšoval právě tu hlavní hvězdu, toho Kyliana Mbappého. Lidé říkali, že to bylo příliš dlouhé, že to nepřísluší prezidentovi, aby vlastně takovým způsobem utěšoval fotbalového hráče, že to bylo ponižující.
2: Tak si třeba s ním příště i kopne a třeba se mu zlepší nálada, když se něco nepovede.
5: Vypadalo to, že si rozumí.
2: Tak tolik náš zpravodaj ve Francii, Martin Balucha. Děkuji, naslyšenou.
5: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den všem.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Loď na přehradě, tramvajová vozovna i historický biskupský dvůr. V Brně dnes začíná pětidenní festival Brno Brass Fest, jediná přehlídka svého druhu v Česku zaměřená výhradně na žesťovou hudbu. Nabídne nejen tradiční dechovku, ale i moderní zpracování, třeba dechové provedení West Side Story.
6: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story a jedná se o Somewhere.
7: Podle organizátora festivalu a člena souboru kornetisty Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě.
6: Pro nás je to jenom přeinstrumentované vlastně pro brass band, protože je to v originále samozřejmě pro symfonický orchestr.
7: 30členná kapela zahraje na zahajovacím koncertu na Biskupském náměstí v Brně. Žestě pak další den rozezní taky Pisáreckou vozovnu. Tu je proto potřeba částečně upravit. Upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
8: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
6: Samozřejmě není to koncertní sál, to je třeba si uvědomit. Samozřejmě musím dávat pozor na to, že mám pod nohama koleje třeba a tak dál. Ten zvuk je taky samozřejmě jiný, ale pro tenhle typ hudby si myslím, že vyhovující. Určitě bychom tam nedali koncert klasické hudby třeba, ale myslím si, že pro tu taneční hudbu je to v pořádku.
7: Říká Vít Němeček. Brněnské tramvaje kvůli tomu nebudou jednu noc parkovat v depu. Žestový festival využije ještě jeden dopravní prostředek. Zahrají totiž na parníku na brněnské přehradě. Kromě čistě žestových věcí zazní na festivalu taky klasická dechovka na brás hodech.
6: Je to novinka, ale vychází to v podstatě z sobotního programu, který jsme měli i ty 4 roky předtím, taková vlastně přehlídka dechovek. A letos vlastně ta přehlídka bude v podstatě taky. Dojedou nějaké chasy tady z okolí vlastně Brněnska, které představí i kroje.
7: Ty jsou podle etnografky Jany Chlupové typické svou bohatostí.
9: Mají takový jiný vizuál. Ty sukně jsou dlouhé, takže to působí velice elegantně. Každá dívka si může vybrat, jaké barvy chce, takže zase oproti jiným regionům, kde je jasně definovaná sváteční sukně, sváteční zástěra, si to ty děvčata můžou přizpůsobit.
7: Vstup na hody na Moravském náměstí v centru Brna je zdarma. Na závěr 5denního festivalu zahraje ještě žestový soubor z Vídně. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas dnes dopoledne zveřejnil, na co se vy, posluchači, můžete těšit do konce letošního roku. Chystáme například rozsáhlý měsíční projekt věnovaný Václavu Havlovi. V září totiž uplynuje 90 let od jeho narození.
10: Docela vítám tuto iniciativu, protože dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize.
11: Nedožité 90. Václava Havla připomene projekt Slyšet Havla. Odstartuje 7. září nalezeným rozhovorem bývalého prezidenta se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou v New Yorku. A celý měsíc poběží seriál Hovory z Lán, připomíná programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
12: Radiožurnál chystá takový seriál 30 momentů, v nichž Václav Havel reaguje na důležité události těch 90. let, jako je třeba vítězství hokejistů v Naganu nebo jeho svatba s Dagmar ve Škrnovou.
11: Seriál skončí živým vysíláním radiožurnálu Právě z Lán. Rozhlas ale chystá i další novinky, třeba letní speciály a četby. Pro děti připravuje nový sportovní hraný seriál Bitva o diamant. Jak se nahrává, popisuje člen Dismanova dětského rozhlasového souboru Jaroslav Šťastný.
13: My musíme být hlavně hodně udejchaný, takže třeba běháme po schodech.
11: V létě zamíří Český rozhlas za posluchači na festivaly. Na karlovarském filmovém festivalu se budou Hanka Schánilová, Jan Pokorný a Libor Bouček hlásit z tradičního místa Airstreamu na Sadové kolonádě. A generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zve i na Colors of Ostrava.
14: A možná pozvu všechny i na takovou třešničku na dortu, a to bude 18. července v 18 hodin ve velké aule Gongu v Ostravě, kdy Libor Bouček vyspovídá pana prezidenta Petra Pavla.
11: Na podzim bude Český rozhlas pokrývat i komunální a senátní volby. A
14: regionální debaty, ať už se kandidáty do Senátu nebo i s dalšími jinými politiky, samozřejmě jsou unikátem v tom éteru. To, co bych hodně vyzdvihl, tak samozřejmě jsou i obecně výjezdy do regionu jako takových.
11: Ve druhé polovině roku uslyší posluchači i nové dokumentární a investigativní projekty, popisuje ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
15: Asi jste všichni zaregistrovali zpronevěru obrovské částky asistentkou starostky České obce Sokolské. Druhá věc, kauza Motol, obrovská kauza zdravotnického zařízení největšího v České republice.
11: A symfonický orchestr zve ve své sté sezóně na projekt 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: No a na závěr 4,5 minuty před 17. hodinou se v dnešním odpoledním plusu vydáme do Peru. Je to ostře sledovaný volební souboj, který by zřejmě mohli rozhodnout jen stovky hlasů. Nejen političtí nadšenci v posledních dnech napětě sledují sčítání druhého kola prezidentských voleb v Peru. Voliči rozhodovali mezi konzervativní političkou Keiko Fujimoriovou a levicovým poslancem Robertem Sanchezem. Jiří Kordík ze zahraniční redakce přináší podrobnosti. Dobrý den.
16: Dobrý den.
2: Jaký je ten průběžný výsledek v tuhle chvíli?
16: Tak zatím je sečteno něco přes 98% hlasů. Průběžně tahle čísla aktualizuje peruánská instituce NPE, to je Národní úřad pro volební procesy. Nicméně je to tedy opravdu velmi, nebo řekněme rekordně těsné. Oba kandidáti už mají něco přes 9 milionů hlasů. Dnes dopoledne Fujimoriová ve vedení po dalším dohánění svého soupeře přeskočila. Když jsem se ještě naposledy díval před příchodem do studia, procentuálně má v tuhle chvíli 52% a její soupeř 49,998%. Opravdu těsné. Konkrétně ten rozdíl činil zhruba 620 hlasů a sčítá se dál čtvrtý den od voleb.
2: Dá se z těch dosavadních čísel usoudit, kdo tedy má větší šanci stát se v Peru prezidentem?
16: S jistotou rozhodně ne. Vypadá to, že to bude právě ten typ voleb, kde doslova rozhoduje každý hlas. V tuhle chvíli zbývá se číst zhruba 300 tisíc těch hlasů. Podle volebních projekcí má ale blíž do prezidentského křesla nakročeno Fujimoriová. Je to i proto, že většina těch nesečtených okrsků nebo hlasů je v hlavním městě v Limě a taky ještě přichází hlasy od voličů v zahraničí. Právě z těchto dvou oblastí má tedy podle třeba deníku El Mundo nebo i peruánských médií tahle kandidátka větší podporu a myslí si to i sama Keiko Fujimoriová.
17: Estamos optimistas, pero también muy prudentes.
16: Ona řekla, že díky hlasům peruánců v zahraničí situaci vidí optimisticky, dodala ale, že je nicméně pořád nutné počkat si na oficiální výsledky. Kvůli tomu dlouhému sčítání včera taky protestovali podporovatelé ještě toho druhého kandidáta Roberta Sancheze, levicového poslance, protestovali před budovou Národní volební komise a rozehnala je policie. Sanchez je pak vyzval k trpělivosti a k tomu, aby v případě nepříznivého výsledku respektovali demokratickou volbu. Úřad, který má na starosti to sčítání hlasů, ale naznačil, že by měl kompletní výsledky hlasování oficiálně oznámit až v červenci.
2: No, když takhle se to trochu kloní ke Keiko Fujimoriové, ten výsledek peruánských voleb, představme si trochu, kdo je tahle politička.
16: V tuhle chvíli je to asi nejznámější politička z Peru. Ona na prezidentku kandiduje už po čtvrté, vždy neuspěla právě velmi těsně, jen o několik desítek tisíc hlasů. Tentokrát to by mohlo být tedy podobně, ale v její prospěch. Ona je to dcera bývalého pravicového autoritářského prezidenta Alberta Fujimori. To byl potom japonských přistěhovalců, vedl Peru 10 let do roku 2000 v 90. letech, ale zavedl takovou vládu tvrdé ruky, rozpustil parlament, načas převzal soudní i zákonodárnou moc v zemi. Nakonec pak ale kvůli rozsáhlému korupčnímu skandálu uprchl do Japonska a v roce 2007 se do země vrátil, když šel do vězení za porušování lidských práv. Keiko se nicméně svým způsobem označuje za dědičku té jeho krajně pravicové politiky. Ona hodně mluví o stabilizace ekonomiky. Tím hlavním tématem její předvolební kampaně byl ale příslib tvrdšího boje proti ozbrojeným gangům, protože Peru se dlouhodobě zmítá s tou kriminalitou a taky je trápí systémová korupce. To bylo taky velké téma té předvolební kampaně.
2: Dodává Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme za vhled do peruánských voleb a povolební situace. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Na Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledku. Česko nepodpoří uvalení sankcí na izraelského ministra Itamara Ben-Gvira. Fotbalovou reprezentaci čeká po 20 letech další utkání na mistrovství světa. Na pražském okruhu u Lochkova směrem na letiště komplikuje provoz nehoda. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci pomocí koaliční většiny neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra.
19: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
18: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se jednání neúčastnil. Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Český rozhlas v druhé polovině roku odvysílá mimo jiné projekt Slyšet Havla. Připomínka nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta potrvá měsíc. Odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Kromě toho rozhlas chystá třeba i koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz, popisuje ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
15: Začnu kauzou Sokol. Asi jste všichni zaregistrovali zpronevěru obrovské částky asistentkou starostky České obce Sokolské. Druhá věc, kterou bych zmínil, a my jsme ji také slíbili už v minulosti, že ji chceme zpracovat, to je kauza Motol. Obrovská kauza zdravotnického zařízení největšího v České republice.
18: A v létě Český rozhlas se nabídne mimo jiné živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem na festivalu Colors of Ostrava. V lomu ČSA na Mostecku dopoledne odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Střelmistři použili na řízený odstřel téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
20: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
21: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
22: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
21: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
23: Čeští fotbalisté rozehrají mistrovství světa, bude to pro ně druhé v samostatné historii. V mexické Guadalajaře vyzvou Jihokorejce ve 4 hodiny ráno. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Pravidelné vstupy uslyšíte také z 5. finále Národní basketbalové ligy. Nymburk přivítá Pardubice už za necelou čtvrt hodinu. A fotbalista Ondřej Kryčfaluši přestoupil z Ostravy do belgického klubu Royal Union Saint-Gilloise. Odchovanec pražské Slávie odehrál v Baníku necelou sezonu. České 21. získal belgický vicemistr na základě výstupní klauzule, pokračuje Kryčfaluši.
24: Se mi líbí, jakou ten klub má koncepci, jakou má vizi do budoucna, jak pracuje vlastně s těma hráčema, jak je dokáže zlepšovat, takže tohle bylo asi to nejdůležitější, proč vlastně jsem tu nabídku chtěl přijmout hned.
25: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu.
0: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu začíná u exitu 162, velká bítež, osobní auta, potom čeká kolona za Ostrovačicemi ze 180. kilometru, různě pomalu, kde dvojce do Brna je to až na 50 minut. Pak další pomalu jdoucí fronta následuje na D1 za Brnem směr Vyškov od Slatiny z 202. kilometru 10 až 15 minut k nehodě na 207. u Rohlenky, tam se posunuli do připojovacího pruhu, krátí se to. Na D1 přes Brno na Prahu velmi silný provoz. Po dřívější nehodě jede se pomalu od Slatiny k připojení od Výstaviště přes 20 minut osobní auta. Na pražském okruhu z D1 na letiště se před exitem 19 stále tvoří kolona, v ní za sjezdem na Lochov na 15. kilometru nehoda přes levý a část pravého pruhu a sune se to od exitu 4 Písnice přes půl hodiny k Ořechu. Fronta před Ořechem je taky na okruhu směrem na D1 od nájezdu z D5 přes 20 minut. A v Praze v Blance směr Troja nehoda za sjezdem na Prašný most v pravém pruhu, proto dlouhé fronty před regulovanými vjezdy do tunelu, hlavně z jižní spojky od magistrály k Mrázovce přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20. Tolik zprávy. A teď publicistika a Vladimír Kroc.

0: developerům. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Setkáváme se v našem přenosovém voze. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Koaliční poslanci se snaží protlačit druhým čtením svou novelu stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Jak se k tomu návrhu staví vaše sdružení?
1: Děkuji za pozvání. Já musím říct, že především je trochu škoda, že ta novela přichází formou, jakou právě přišla. To, že na začátku chybělo standardní připomínkové řízení, tak se musí v průběhu toho projednávání připravovat celá řada změn a jsme v situaci, kdy ten komplexní pozměňující návrh má zhruba 1100 stran a je ještě rozsáhlejší než ta původní novela. Otázkou je, jestli měl být zákon celý nový nebo stačila novela. Druhá věc je, když už je to formou novely, proč tedy to meziresortní připomínkové řízení není. To přináší celou řadu nejasností. Ani není možné všechno pečlivě prostudovat, tak jak se to v čase mění. Třeba jen přechodná ustanovení, která se týkají přechodu zaměstnanců, to, co nás obecní úřady velmi zajímá, tak se měnila několikrát a my jsme se snažili na ty rizika, která jsou s tím spojená, upozornit.
0: K tomu se určitě dostaneme. Předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD se netají snahou co nejdříve zákon schválit. Jak rozumíte tomu spěchu?
1: Já předpokládám, že skutečně chtějí co nejdříve naplnit předvolební program. Nechci spekulovat, co vše může být tedy za tím spěchem. Myslím si, že i správné, aby ten zákon, má-li poslanecká sněmovna tu politickou vůli ho změnit, tak byl schválen bez nějakých zbytečných obstrukcí, ale myslím, že by měl být schválen po řádné politické debatě i odborné debatě, protože ta změna vyvolává nejenom změnu procesu povolování staveb, ale vlastně zasahuje i do toho spojeného modelu veřejné správy, který tady léta máme a léta vlastně budujeme. A ta politická debata a upozornění na všechna rizika, ta v tom meziresortním připomínkovém řízení chyběla, stejně jako chybělo třeba vyčíslení přesných ekonomických dopadů, takzvaná RIA, vyhodnocení dopadů této změny, tak abychom mohli zodpovědně říci, že se nám ta novela třeba finančně vyplatí.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová za ANO obhajovala novelu s tím, že se posuneme k systému, který je srozumitelnější, rychlejší a předvídatelnější. Splní tato očekávání ta norma podle vás?
1: V tuto chvíli na to asi nedokážu zodpovědně odpovědět, právě protože ta předvídatelnost práva by měla být po řádné diskuzi. Ten samotný proces potom může být v lecčem skutečně jednodušší a třeba i rychlejší. To ten záměr a to plnění tomu nelze upřít. Druhá věc je, že jsou tam stále paragrafy, které znejisťují třeba i obce, i v tom, že územní plánování, které se přenáší z režimu přenesené působnosti státní právě do režimu samostatné působnosti, vlastně posiluje to v té věci obce, zároveň ale umožňuje vydat určité výjimky z té územně plánovací dokumentace, čili zároveň to relativizuje. Takže máme na jednu stranu posílení role obce a na druhou stranu relativizování těch samotných podkladů.
0: Podle profesních organizací má novela stavebního zákona mnoho nedostatků, které vážně ohrožují systém povolování staveb v České republice. Proč to tvrdí?
1: Každý asi na to má svůj vlastní pohled. My jako tajemníci obecních úřadů a úřadů měst se zaměřujeme především na dopady na naše úřady. Já bych řekl, že nás zajímá především přechodné ustanovení, to znamená, jak ten proces přechodu pod centrální úřad proběhne, jak bude probíhat to období po částečné účinnosti toho zákona, to znamená rok 2027, kdy stavební úřady zůstanou na našich obcích, ale už se pojede částečně podle nových pravidel a pak také to, jak budou obce fungovat po té finální změně. To znamená, jak my budeme muset upravit naše procesy jako třeba účastníka řízení nebo pro procesy obecně obce, protože obec přeci jenom je zodpovědná za svůj rozvoj, za územní plánování. To samotné povolování, ty jednotlivé stavby, jak budou povolovány, tak každý vidí z jiného úhlu pohledu. Jeden z vážných věcí, které podle mě nejsou zatím prodiskutovány dostatečně, je ta samotná odpovědnost za případné povolování staveb, které třeba nebudou splňovat všechny pravidla. Relativizuje se povinnost doložit veškeré podmínky pro povolení stavby, když se mění třeba účel stavby, kdy bude možné některé věci opominout, bude možné z důvodu ekonomického, čili z jiného zdůvodnění některé věci jaksi nemít, a to může samozřejmě vyvolat riziko povolování staveb, které by vlastně ani neměly být povoleny, které ani zákonodárce nemíní, že by měly být povoleny. A ta nejistota, jak bude ten centrální už ve výsledku úřad postupovat, a může znejisťovat některé organizace, pochopitelně.
0: Proč si podle vás zaměstnanci po přesunu od obce pod stát zpravidla pohorší?
1: Tak v první řadě máme nějakou historickou zkušenost. V roce 2011, kdy přecházeli zaměstnanci úřadu státní sociální podpory pod úřady práce, tak přecházeli z obcí, které jim se snažili poskytnout nějaký standard podle toho, v jaké obci byli. Přecházeli pod centrální úřad a ta zkušenost té doby je, že si v dlouhodobém horizontu skutečně pohoršili. Můžeme srovnávat nejenom platové, ale i pracovně právě podmínky jiné. Velmi viditelné je to například v oblasti benefitů, kdy stát je více svázán než obce a nemůže tedy poskytovat tolik benefitů jako jednotlivé obce. Ty benefity mají umožnit úředníkům kvalitně pracovat. To není o tom, aby se měli lépe nebo nepřiměřeně dobře, ale aby zkrátka měli dobré podmínky pro svou práci, abychom také nalákali nové a mladé zaměstnance. Čili historická zkušenost je jedna věc. Druhá věc je, jak se k těm zaměstnancům od počátku přistupovalo. Myslím, že škoda, že na začátku byly vyvolána očekávání významného zlepšení těch podmínek. Hovořilo se o 10% nárůstu platů, tak aby byli motivováni zaměstnanci obcí pracovat pro stát. To v tom zákoně nebylo, ani v tom původním znění. Tam bylo pouze dorovnání platů, když by měli na tom centrálním úřadu méně než na obcích. Teď je to definováno zase jinak v přechodných ustanoveních. Teď se hovoří o tom, že je zaručen plat, který mají na obcích po dobu jednoho roku. Uvidíme, jak to půjde dál, ale je otázka, nakolik to bude souměřitelné. Například, když se z více obcí se stěhují pod jeden úřad, tak měli by být pochopitelně odměňováni stejně. Čili toto vyvolává určitou nejistotu. Druhá věc jsou ty další benefity, to, co se dává zaměstnancům běžně v jakoby další možnost nějakých stravenek či dní volna a podobně. Tak obce motivují zaměstnance podle svých možností a stát zase podle svých možností. Stát má limit 1% na fond kulturních sociálních potřeb. Obce si mohou stanovit jiný rozměr a mohou mít každá obec jinou tuto hladinu. A při přechodu pod jednoho zaměstnavatele podle zákoníku práce, tak jak je momentálně v tom přechodném ustanovení, má nový zaměstnavatel povinnost zachovat veškeré benefity podle kolektivní smlouvy původního zaměstnavatele. A ty kolektivní smlouvy na jednotlivých obcích mohou být rozdílné a mohou být vyšší, než umožňuje zákon státu. Aha. Takže tam vlastně je nejistota, jak se v tomto případě bude postupovat.
0: A kolik bude těch, kteří budou mít zájem přejít od obce pod stát? Máte představu?
1: Vycházíme z průzkumu odborové organizace státních zaměstnanců, ze kterého vyplývá, že vůli přejít má zhruba 1/3 zaměstnanců. To je pochopitelně málo, to by skutečně hrozilo možným kolapsem systému nebo významným zpožděním nebo zpomalením toho systému, alespoň na začátku. Ten průzkum vychází z nějakých dat, která byla před několika týdny k dispozici. Aktuální stav nevím, z území, z jednotlivých ohlasů, z úřadů lze očekávat, že ta vůle bude rozdílná. Právě podle toho, jaké jsou podmínky na úřadech, jaké budou stanovené podmínky na tom centrálním úřadu.
0: Ale nějakou přibližnou představu máte?
1: Já se domnívám, že podaří-li se státu vlastně přemluvit tu jednu polovinu, tak to bude velký úspěch. Vycházím zatím z toho odhadu 1/3 od odborové organizace.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Holicem, předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. územní plánování přesouvá novela do samostatné působnosti obcí a krajů, jak už jste připomenul, to v principu vítáte?
1: Já si myslím, že to je skutečně posílení role obcí. Pochopitelně musí se vyřešit i proces na obcích menších, pro které to v tuto chvíli mohly dělat obce s rozšířenou působností. To, že to dosud bylo v pozici přenesené působnosti státní správy, znamenalo, že obce s rozšířenou působností mohly v rámci této své gesce to dělat pro menší obce, které k tomu neměly třeba kapacity. Tady by to mělo přecházet na úřad rozvoje území, což je trošku nelogická konstrukce, řekněme, a může způsobit zase nejasnosti, kdo to bude obstarávat. Obce se budou moc třeba spojovat a zajišťovat si to společně. To nepochybně ano. Druhá věc je, jak se potom bude vymáhat to dodržování územního plánu. Právě ta možná relativizace je vnímána jako velké riziko. Ta relativizace spočívá v tom, že územní výjimku z územního plánu může dát rada obce, ten pořizovatel. Víme, že projednávání územních plánů bývá jedno z nejnáročnějších projednávání v zastupitelstvech obcí. V Praze to trvalo mnoho let, než se podařilo prosadit nový územní plán. Předchází tomu široká debata odborné veřejnosti, laické veřejnosti, aby ve výsledku byl ten plán akceptovatelný, pro všechny akceptovaný. A poté může najednou někdo přijít a dát z toho výjimku. Mně přijde jaksi neúplně důstojné vůči tomu procesu, který tomu předcházel.
0: Krajská města mají dostat právo vydávat své vlastní stavební předpisy, jako je dnes mohou vydávat Praha, Brno a Ostrava. To považujete za přínos?
1: Myslím, že to na první pohled může přinést nějaké výhody, pokud budou odlišnosti, které jsou místně odůvodnitelné. Na druhou stranu si myslím, že zrovna k té přehlednosti toto nepovede.
0: Už víte více o finančních dopadech, které budou ty změny ve stavebním řádu mít?
1: O finančních dopadech toho vlastně moc nevíme. Bylo to jedna z kritik, řekněme, upozornění na rizika z naší strany, protože v tuto chvíli stát dává na obce a na kraje, na územně samosprávné celky zhruba 2 miliardy korun jako příspěvek na přenesenou působnost právě v oblasti toho stavebního řízení. Podle odhadů, které byly k dispozici, tak ten nový režim si vyvolá násobné výdaje státu. Hovoří se o 10-15 miliardách korun. Přesné odhady tím, že nebyla RIA, tak skutečně nebyly k dispozici. Což znamená výrazné zdražení. Je otázka, jestli si stát tyto výdaje navíc může v současné době dovolit. Jsou to sice výdaje státu, nikoli v obcí, ale samozřejmě někde se to projeví, někde se to ve veřejných financích projeví a druhodně to může dopadnout i na obce. Proti tomu stojí argument ministerstva, že to přinese nějaké benefity, nějaké vyšší třeba daňové výnosy, rychlejší výstavby. Neznám výpočet, tak nedokážu komentovat, ale právě to je ta chyba, že na začátku to nebylo zodpovědně spočítáno.
0: Varoval jste, že nový úřad nebude moci využít současných počítačových sítí ani stávající software. Můžete to vysvětlit, proč ne?
1: Velmi komplikovaně používat. Vysvětlit to snad dovedu jednodušeji. V tuto chvíli jsou stavební úřady jasnou součástí obecních úřadů a městských úřadů. Jsou na jedné síti, máme jednu serverovnu, máme nějaké zázemí, rozvody a v tuto chvíli podle toho zákona bychom měli strpět úřad rozvoje území, centrální úřad v našich prostorách, na našich vlastně počítačích, na naší síti. Ty sítě by se měly z hlediska bezpečnosti nebo musí být z hlediska bezpečnosti odděleny. Kyberbezpečnost, která se relativně zpřísňuje, nás nutí přijmout opatření tak, aby byla ta síť zabezpečena. Nemůžeme sdílet bez dalších úprav síť s jiným úřadem. Navíc úřadem, který je centrální a který by zřejmě měl mít i vyšší požadavky na tu kyberbezpečnost než lokální obecní úřady. Toto jenom fyzicky oddělit je možné asi, ale velmi komplikované, vlastně nejjednodušší se jeví vytvořit novou fyzickou síť, nové sítě, ale otázka je, kam povedou, nějaké serverovny, nějaké úložiště, to, co by měl zajišťovat ten centrální úřad. Druhá věc jsou softwary, které jsou na těch počítačích. Úřady mají různé úpravy, několika málo sice softwarů, ale různé úpravy, které jsou napojeny na jejich interní systémy. Představte si, že máme základní software, který pracuje s stavební úředník a ten je napojen na ekonomický systém, na spisovou službu a když přijde dopis na podatelnu, elektronický, buď to do datové schránky nebo fyzický a naskenuje se, tak přes nějakou spisovou službu se do toho softwaru dostane. Následně jsou generovány poplatky, které jsou poslány do ekonomického systému. A toto není možné přece použít, protože ten spisový systém i ekonomický bude centrálně jiný. To znamená, bude muset dojít k úpravám a ten software bez dalších významných úprav není možné dál používat.
0: Hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ve 20 minutách předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Velké bytové stavby mohou být vyhlášeny za vyhrazené stavby ve veřejném zájmu. Můžete opravdu zrychlit výstavbu a zvýšit dostupnost bydlení?
1: Tak zrychlit to asi může, bude-li mít centrální úřad, který má vzniknout na půdorysu současného DESu, dostatečnou kapacitu. Vemme si ale, že v tuto chvíli nebudou přecházet úředníci na ten centrální úřad, to znamená, ten centrální úřad si bude muset tu kapacitu vytvořit sám. Poté, pokud to bude, řekněme, ta stavba ve veřejném zájmu, tak to jedno povolovací místo může zrychlit. Ovšem musíme si říct, proč a za jakou cenu.
0: No, Svaz města obcí svolalo na dnešek mimořádné jednání předsednictva. Mimo jiné se obává, že právě zvýšení dostupnosti bude znamenat snížení kvality. Odmítá navrhovanou možnost, jak už jste se o tom zmínil, obcházet některé standardy a tedy s odkazem na ekonomickou neefektivnost projektu. Jak to vidíte vy? Otevírá ta novela teda cestu pro sice rychlou, ale nekvalitní bytovou výstavbu?
1: Obávám se, že ano, že tam to riziko minimálně je. Právě ta, řekněme, pomalost nebo ta kritizovaná nedostatečná rychlost, řekněme, povolovacího procesu současného nevychází ani tak ze stavebních úřadů, že by ten stavební úředník na obecních úřadech to dělal pomalu. Ale vychází z toho, že je potřeba celá řada vyjádření dotčených orgánů státní správy i účastníků řízení tak, aby ta výsledná stavba byla co nejvíce ve veřejném zájmu v tom širším slova smyslu, to znamená ve veřejném zájmu sousedů, spolků v místě působících a všech odborníků. To se samozřejmě potlačí.
0: Architektka Anna Vinklárková z ekologického spolku Arnika připomíná, že nová podoba zákona bude sloužit hlavně developerům a nebude chránit životní prostředí ani práva občanů. Může mít pravdu?
1: To zrychlení je skutečně za cenu menší možnosti, snížení možnosti, ať už spolku nebo veřejnosti do toho řízení vstoupit. Čili skutečně tam může dojít k potlačení, řekněme, možnosti ovlivnit to výslednou stavbu.
0: A jak problematické je, že předseda Úřadu rozvoje území bude ovládat celou síť stavebních úřadů bez kontrolního orgánu? Podle Arniky by to mohlo vést k posílení korupce.
1: Tak nejjednodušší protikorupční opatření je takové, kdy je více lidí nebo více účastníků, kteří mohou navzájem se kontrolovat či se vyjadřovat k těm jednotlivým záležitostem, odborným třeba posudkům. To, že se tato moc koncentruje na jedno místo, na to místo může vytvářet mimořádně silný tlak, takže to riziko tam skutečně může být.
0: V roce 2027 by měl vzniknout Centrální úřad rozvoje území a od 1. ledna roku 2028 by měl být reforma dokončená. Stihne se to?
1: Tak bude-li to schváleno, tak budeme držet palce, aby se to stihlo. Otázka je, co to vše má přinést. První věc, o které jsme mluvili, je přechod zaměstnanců. Druhá věc je třeba i předávání spisů. Spisová odluka sama o sobě je poměrně drahý proces. To není tak jednoduché říci, že se odvezou stohy papírů z jednoho místa do druhého. Většina těch informací je právě v digitálním světě, elektronickém světě, různě roztříštěném, to znamená, budou se muset nějakým způsobem konzolidovat, uzavírat. Na prvních informacích, které máme z MMR, tak zatím stále není jasno, jak to bude probíhat a vyvolává to poměrně nervozitu, protože ta struktura informací je odlišná, takže ta spisová odluka je velmi, velmi komplikovaná věc druhá, která to může zkomplikovat. Přechod lidí, o něm jsem i hovořil. Otázka je pak těch dalších procesů, protože nebude třeba jednotný informační systém pro tento nový úřad. Ten bude nepochybně chybět, ten se bude vytvářet až v průběhu následujících 4 let, takže uvidíme, jestli to vůbec bude v tu chvíli funkční.
0: Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla změna může vést až ke kolapsu systému povolování. Není to přehnané?
1: Já si myslím, že to riziko tam je a právě bychom měli mu předejít. To riziko, vše, o čem se tady bavíme, tak se bavíme o různých typech rizicích, od informačních systémů až po ten přechod zaměstnanců. To si myslím, že riziko tam nepochybně je.
0: Podle expertů by se celé přechodové období mělo odložit i o několik let a terminově spojit například s plány digitalizace stavebního řízení. Ta má být dokončena i v roce 2030. Přimlouval byste se za tuto variantu?
1: Nepochybně by přechod v souvislosti s novým informačním systémem byl hladší. Je to takový proces, kdy v tuto chvíli jdeme trochu do neznáma.

0: vyjednávat s koordinátory vyslanými z Ministerstva pro místní rozvoj, jak bude vypadat to finální uspořádání, které už bude na státu, které už nebude na obcích. To přechodné období skutečně považuji za jedno z největších rizik tohoto zákona.
1: A věříte, že se skutečně podaří dosáhnout proklamovaného principu jednoho stavebního řízení u jednoho úřadu s jedním razítkem? Dočkáme se toho?
0: Bylo by to krásné. Otázka je, co vše bude fungovat na pozadí, protože jedno razítko jednoho úřadu neznamená jednoho člověka, který by dokázal posoudit veškerou dokumentaci. Stejně tam musí být odborníci na různé problematiky, tak jako jsou dnes dotčené orgány státní správy. A stejně tam bude muset dojít nějakému širšímu posouzení toho záměru.
1: A do jaké míry v tuto chvíli při projednávání té novely stavebního zákona do toho vstupujete vaše sdružení?
0: My od začátku představení toho záměru, to znamená od konce loňského roku, upozorňujeme na rizika, která by měla být vysvětlená a upozorněna. Takže my jsme v tuto chvíli v nějakém, řekněme, občasném kontaktu s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale už od začátku roku, už od února, od března jsme oslovovali jak Ministerstvo pro místní rozvoj, ostatně i předsedu vlády, i Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti přechodu zaměstnanců s těmi riziky, o kterých si tady právě teď hovoříme. To znamená tak, aby se bylo možné je vyřešit před účinností.
1: A máte pocit, že jste alespoň z části vyslyšeni, že reflektují vaše připomínky?
0: Já si myslím, že poslouchají připomínky, že v momentech nebo v oblastech, kde to neohrozí tu rychlost přijímání, tak něco přijato bylo. Na druhou stranu ten počet změn a ten objem změn i v těch odborných oblastech dává tomu záměru zákona takovou nejasnou polohu. Na některé věci ovšem stále odpovědi nemáme. Například na tu kyberbezpečnost, spisovou odluku nebo i ten přechod zaměstnanců.
1: Pokud poslanci návrh ve druhém čtení schválí, co bude následovat?
0: Tak druhé čtení znamená, že se bude čekat na třetí čtení. Nepochybně v třetím čtení se bude hlasovat o celé řadě pozměňujících návrhů. Co se týče sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, počkáme na to, které ty návrhy budou přijaty a jak na ně můžeme reagovat.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Holickým, předsedou sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Děkuji za rozhovor. Nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Kvůli možné nebezpečné látce hasiči uzavřeli americký Pentagon. V budově ministerstva obrany zasahuje několik jednotek v protichemických oblecích a kompletní ochranné výstroji. Podle mluvčího rezortu zaznamenali systémy v budově problém s kvalitou vzduchu. Hasiči teď zjišťují jeho závažnost. Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem, kteří požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Teď se poslanci věnují druhému čtení stavebního zákona. Jednat můžou až do noci. Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími útoky proti Íránu. Na své sociální síti uvedl, že další údery přijdou ještě dnes v noci. Dodal, že Spojené státy už brzo ovládnou íránskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu, tak jako to udělali ve Venezuele. Trump s výhrůžkami přichází v době, kdy prohlašuje, že s Íránem brzy podepíše mírovou smlouvu. To podle analýzy americké televize CNBC od začátku izraelsko-amerických útoků zopakoval už více než 30krát. Cenový strop pro benzin zítra po týdnech znovu stoupne, informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzin tankovat minimálně za 41 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanovuje

0: Ví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. V lomu ČSA na Mostecku dopoledne odstřelili 2 části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Nařízený odstřel, střelmistři použili skoro 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat až do příštího roku. Na plusu teď míříme na silnice na D1 z Brna do Vyškova u Rohlenky. Na 207. kilometru šetří nehodu, blokují konec připojovacího pruhu od odpočívky, je tam 3-kilometrová kolona na 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru stojí kamiony až k ucpanému Pražskému okruhu. Na okruhu směrem na D1 od dálnice D5 z 22. a 5. kilometru zůstává kolona za sjezd na Ořech na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. V silném provozu se jede za sjezd na Ořech zdržení 20 minut. Opatrně v koloně na 15. kilometru navíc řeší srážku kamionu s osobním autem. Dobře dojeďte. V noci má být polojasno, k ránu na západě s občasným deštěm, který se během zítřka objeví hlavně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se jen ojediněle čekají přehánky a bude tam až 20 stupňů, jinak se teploty budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni, v noci pak kolem 6. Ze zpráv je to vše a teď už je tu Osobnost Plus.
1: Následující pořad vysíláme v repríze.
2: Rád bych se podíval na měsíc, ale spokojím se i s oběžnou dráhou, říká můj dnešní host, bojový pilot a astronaut Aleš Svoboda, který by mohl nejpozději za 3 roky letět do vesmíru. Vláda v květnu schválila jeho misi. Jakou bude mít úlohu v posádce, která zamíří k Mezinárodní vesmírné stanici? A co dělá s lidským tělem stav bez tíže? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
2: Jaká je pravděpodobnost, že se splní váš dětský sen a vy se opravdu podíváte do vesmíru?
3: Já myslím, že teď je velmi vysoká, jak už jste říkala, tak vláda schválila českou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. O zhruba měsíc, no pár týdnů později, to vlastně odhlasovala i Rada Evropské kosmické agentury, protože my tu misi implementujeme tak, jak ostatní země přes Evropskou kosmickou agenturu, takže tam zasedla rada a všech těch 22 členských zemí to jednomyslně schválilo, takže teď je to vlastně v gesci Evropské kosmické agentury, která naším jménem vyjednává s těmi strategickými partnery, jako je NASA a ty různé komerční subjekty.
2: Na co se nejvíc těšíte?
3: No, co se nejvíc těším, tak já myslím, že teď je ještě spousta práce, která se musí jako udělat a spousta věcí, které se musí stát, takže já se těším na to, až to bude hotový, až opravdu jako bude jasno, že...
2: Až bude mít nástup v tolik buď tam a tam přes, a poletíš.
3: Tak ono i teďka vlastně, teďka měl už letět můj polský kolega Slavoš, a už to asi po 4., po 5. odložili ten start z různých technických důvodů, ne nějak jako extrémně, ale vždycky třeba o pár dní, takže to tak nějak sledujeme a koukáme, kdy už konečně teda odstartuje.
2: No, šance uspět mezi uchazeči o let do vesmíru byla, to jste mi říkal, asi před rokem 1 k 2 000. Co rozhodlo, že poletíte právě vy? Co máte vy a ostatní tisíce uchazečů neměli?
3: No, tak... Těžko říct, jako ono, myslím, že to číslo možná bylo trošku menší, tak 1 k 14 000 nebo tak nějak, ale to je celkem jedno. Tak a co ostatní neměli, tak já myslím, že jsem měl jako velkou výhodu s tím mým profesním a svýma profesníma zkušenostma.
2: Že umíte letat.
3: Že umím letat. No, hlavně jako ono s tím lítáním, hlavně s tím bojovým lítáním, tak je to hodně podobný jako v tom kosmickém programu. Člověk je součástí nějakého týmu, musí se umět rozhodovat ve stresových situacích, musí umět zároveň i dlouhodobě pracovat v rámci nějakého širšího kolektivu, že jak u toho lítání v armádě, tak jak v tom kosmickém programu, tak ten pilot, respektive astronaut, tak je tam jenom špička toho ledovce, ale má pod sebou prostě stovky lidí, bez jejich práce by se jako nic neudálo, takže to je, v tom je ta jasná analogie a tam jsou paralely nejenom jako mezi pilotem a astronautem, ale například třeba mezi astronautem a chirurgem. Třeba jeden můj kolega, tak ten je zrovna ortoped, chirurg, mimo jiné taky vynikající sportovec a takže tam jako celkem je jedno, jakou profesi ten člověk dělá, důležitý je, že je schopný prostě pracovat v rámci nějakého týmu a pracovat na nějakým úkolu a nést odpovědnost za ty rozhodnutí. Stejně jak ten chirurg, když tam někdy blbě řízne, tak to má nějaký následky.
2: Takže když si to špatně zmáčknete, přesně, tak taky musíte nést následky. Váš let na Mezinárodní kosmickou stanici je reálný nejdřív za 2 roky. To je docela dlouhá doba. Patří trpělivost a vytrvalost k základní výbavě bojového pilota a taky astronauta?
3: Určitě patří, protože vlastně to nám už několikrát říkali jednak během toho výběru a jednak i během toho výcviku astronautského, že vlastně to dlouhodobá motivace je jedna z těch nejdůležitějších věcí, protože jako v minulosti byly případy, že vybrali astronauta, který čekal třeba 10-15, myslím, že rekord je snad 17 let, než byl přiřazený na nějakou misi, takže ono samozřejmě ty věci se neudají okamžitě, protože to, aby se uskutečnila nějaká taková komplexní mise, jako je let na ISS, tak se musí připravit opravdu jako spousta věcí. A v těch asi jako nejrychlejší rekord v té rychlosti jako od výběru až po uskutečnění té mise, tak měli Švédi, kteří vlastně letěli někdy v loni na začátku roku. Ale jako většinou to tak bývá, že minimálně těch 4-5 let to jako trvá, než se celá ta mise vůbec jako připraví, naplánuje. Takže u toho bojového lítání je to stejný. Já jsem vlastně, když jsem šel do armády v roce 2005, tak mě bylo, já nevím, 19 let a s Gripenem jsem začal lítat někdy ve 30, takže taky nějak po 11 letech. Takže opravdu jako to, že ty lidi jako vědí, proč to dělají, že dlouhodobě jako jsou schopni k tomu směřovat, za tím cílem jít a opravdu jako každý den k tomu odvádět nějaký ten kus práce a na sobě pracovat, to je naprosto zásadní.
2: Tak to máme vytrvalost, trpělivost, co dalšího? Musí mít bojový pilot a astronaut a my normální běžní smrtelníci to nemáme a neumíme to.
3: A tak já myslím, že jako to nejsou jenom tyhle dvě povolání, když chce člověk být v něčem jako úspěšný, tak hlavně jako kromě té motivace, tak musí mít jako ochotu se učit pořád nové věci, jo. Že jsou prostě je spousta lidí, kteří ve 20 vyšli nebo 25 vyšli ze školy a pak prostě nebyli úplně jako schopní nebo ochotní. Bo si mysleli, že už mají prostě hotovo a jako nebyli schopni jako žádný nový informace podstatného charakteru vstřebat nebo se některé nové dovednosti naučit, ale u toho pilota to jako nejde, protože tam, než se vůbec jako člověk dopracuje od těch, řekněme, nejjednodušších letadel až třeba k té stíhačce, tak je to poměrně složitý proces. Protože nejde to prostě udělat tak, že člověka z ulice posadíte do stíhačky, takže tam jako je několik
2: to
3: kroků
2: do
3: toho.
2: Kosmické rakety.
3: Ani do kosmické rakety, takže tam jsou to opravdu jako kvanta jako věcí a trvá to opravdu jako roky a ten člověk musí podávat výkon. Ty na začátku je nějaký kvantum lidí a tam prostě ty lidi odpadávají, protože buď prostě k tomu nemají ten správný přístup, nebo prostě nepodávají ten výkon, jaký se po nich chce. Takže opravdu ta motivace, ta schopnost opravdu, a nejenom schopnost, ale opravdu takový ten jako vnitřní drive nasávat nové informace a opravdu na sebe pracovat, to je naprosto jako zásadní.
2: A co obnáší příprava na let do vesmíru? Co nepatří k běžné výbavě bojového pilota jako jste vy? Co jste se musel naučit nového?
3: Tak ta příprava teď, co probíhá teď, tak je zaměřená hodně všeobecně, že není zaměřena na jeden konkrétní let, protože vlastně nás tam je víc, který provádíme tu stejnou přípravu, takový ten jako základní výcvik astronautský. Tam část už toho proběhla v loni, další část mě čeká teďka v září, v říjnu a další část příští rok na jaře. A to jsou věci zaměřené některé jako hodně všeobecně, takový ty měkký dovednosti v uvozovkách, jako je vlastně leadership, práce v týmu, komunikace, krizová komunikace, mediální trénink, PR, ty věci. Ale pak je tam spousta věcí, které jsou ryze odborné, typu orbitální mechanika, nevím, základy kosmického letu, jaká navigace, anatomie, fyziologie, nevím, radiační fyzika, biologie, tyhle věci a i věci, které jsou hodně praktický, takže dělali jsme výcvik přežití v zimě, v horách. Teď nás čeká v září týden vlastně, kde budeme ve Francii, kde budeme dělat sérii takzvaných těch parabolických letů, kde se vlastně navazuje beztížný stav a ty lidi se tam učí fungovat.
2: Co se děje s tělem v beztížném stavu?
3: S tělem ve stížným stavu, tak v podstatě jako organismus má takovou přirozenou schopnost se vždycky adaptovat na nový prostředí. A když to tělo vystavíte tomu ve stížnému stavu, tak ten organismus se okamžitě začne adaptovat taky. No a co se děje v těch prvních okamžicích, tak samozřejmě se trošku rozhodí ten rovnovážný systém, že? Protože to střední ucho, vnitřní ucho a tyhle ty systémy, které vlastně nám říkají, kde je nahoře a kde je dole a jsou zvyklí na tu pozemskou gravitaci, tak najednou úplně jako nevědí, co se děje. A dál samozřejmě tím, že když na nás působí ta přirozená gravitace, tak ono to třeba ty tekutiny, které jsou v lidském těle, tak to přirozeně tečou dolů, jako přirozeně jsou distribuovaný tak, jak normálně jsou. No ale když tady tu gravitaci v úvozovkách zrušíte, no, v podstatě navodíte ten beztížný stav, tak už tam není ta síla, která ty tekutiny tlačí
2: takže
3: dolů.
2: Takže slina letí nahoru?
3: Ne, takže třeba vám trošku napuchne hlava, že jo, protože prostě to, co by normálně jako teklo dolů, tak prostě tam dolů neteče. Takže se vám třeba trošku, máte napuchlejší hlavu, vyhladí se vám vrásky, způsobuje to třeba pak v dlouhodobějším horizontu, že se nám trošku natáhne páteř, protože ty meziobratlové plotinky, jak jsou normálně na zemi jako stlačený tou vlastní vahou toho vlastního těla, tak potom bez stížení stavu nejsou, takže se třeba o centimetr dva prostě natáhnete.
2: A pak se zase vrátíte zpátky.
3: Tak se zase smrsknete zpátky. No ale ty jako negativní vlivy jsou hlavně na to svalstvo a na tu kostru, kde díky tomu, že vy tam nepoužíváte tolik to svalstvo a nezatěžujete tu kostru, díky tomu, že tam jako nechodíte, tam v podstatě tak nějak se vznášíte pořád v té orbitální stanici, tak to svalstvo ochabuje a ta kostra vlastně chradne, protože se adaptuje na ty nové podmínky. No a takže se tomu se dělají různý protiopatření, aby to nemělo právě ty negativní dopady, takže ty astronauti tam 2-3 hodinky denně cvičí, tam něco zvedají, tam šlapou na kole, vyjají na běhátku.
2: Taková posilovníčka.
3: Přesně, aby vlastně během těch 2-3 hodin tam nasimulovali tu stejnou zátěž, kterou by normálně na Zemi měli během celého dne.
2: A jak se liší let v Gripenu od letu v modulu, který vás nese na vesmírnou kosmickou stanici? Je to podobné, nebo je to úplně v něčem jiné v tom, že to neletí rovně, ale letí to tak jako okolo?
3: Tak jako některé věci jsou podobné, je tam nějaké zrychlení, letí to prostě po nějaké trojrozměrné trajektorii, samozřejmě ten systém řízení toho letu je jiný, ten pohon je jiný, ale co se týče toho jako věmu pro ty lidi, tak vlastně ty lidi v té raketě, nebo v tom návratovém modulu, který je na špičce té rakety, tak oni tam jako kdyby ležej na zádech. Si představíte tu osu té rakety, tu dlouhou osu, tak oni, ta osa v podstatě prochází zádama a břichem. Takže když ta raketa startuje a zrychluje, ona v podstatě kontinuálně, neustále zrychluje, nabírá větší a větší rychlost, tak na ně působí to zrychlení v tom směru, jako kdyby, že je to tlačí dozad do té sedačky v tom Gripenu, když se manévruje, nebo v té stíhačce, když se manévruje, tak tam ta síla se působí v jiným směru, ta působí vlastně směrem od hlavy dolů jako k patám. Takže to má trošku jiný fyziologický projevy. No a co je jako důležitý, tak ona ta raketa neletí hlavně jako jenom nahoru. Ona se velice jako rychle začíná z té svislý trajektorie sklánět k té vodorovný, právě proto, aby pak dosáhla té orbitální rychlosti a dosáhla toho ty rychlosti, která vlastně ten návratový modul pak drží na té oběžné dráze.
2: No já jsem četla, že ten modul letí rychlostí 28 000 km za hodinu, takže ten let trvá jenom 8 až 9 minut.
3: No to je vlastně rychlost, na kterou se zrychluje, protože to, proč ta raketa startuje nahoru, tak to je proto, aby se co nejrychleji dostala z té husté atmosféry, mimo vlastně tu atmosféru, protože ta atmosféra vytváří odpor té raketě. A tak je samozřejmě jako nejekonomičtější, co se týče jako spotřeby těch pohonných hmot a vůbec jako energeticky nejvýhodnější se co nejrychleji dostat do těch říčích vrstev té atmosféry, ideálně úplně na tu atmosféru, a pak tam, kde už ten odpor v podstatě není, tak se ta raketa sklopí do toho vodorovného směru a tam dál zrychluje a zrychluje, dokud nedosáhne té orbitální rychlosti.
2: A to letí hrozně krátce, jenom 9 minut?
3: To letí nějakých 8-9 minut, tak ono tak ISS obíhá na běžné dráze ve výšce 400 kilometrů, takže...
2: To není tak daleko.
3: Není to jak ten daleko, no.
2: A jak velký je modul, ve kterém vy poletíte k té vesmírné stanici? Jste říkal, že jste v té vodorovné poloze, tak vejdete se tam 4-5?
3: Tam se vejdeme 4. Vlastně to je jediný prostředek, za kterým se teď lítá tady v té západní části světa, tak je Crew Dragon od firmy SpaceX. Tím vlastně lítají všichni evropští, američtí, kanadští, japonští astronauti. A ten sedí na raketě Falcon 9, zase od firmy SpaceX. Je to jediný prostředek, který v současnosti na západě je. Jediný jako otestovaný, který funguje.
2: Takže to je malinké zařízení?
3: Je to malinkatý, je to větší než ten Soyuz, se kterým lítají v Rusku a za kterým se kdysi lítalo.
2: A když si představím Gripen a tenhle modul, tak velikostně...
3: No tak ten Gripen, ten je pro jednoho člověka, ten Crew Dragon je pro 4, ale když zhruba vynásobíte ten objem, který tam ten jeden člověk má v tom Gripenu, vynásobíte 4, něco málo k tomu přidáte, tak zhruba jako jste tam, kde na té velikosti toho objemu toho Crew Dragonu.
2: No a co si do takového malého prostoru můžete vzít sebou?
3: No, co si můžeme vzít sebou, tak tam, ono to má ještě takovou nepřetlakovanou část, takový zavazadlový prostor v uvozovkách, kam se dá něco strčit, plus každý ten astronaut, nebo ten Crew Dragon má ještě vevnitř v té přetlakované části pro každého astronauta alokovaný nějaký místo, kde si může, kde se veze nějaký náklad, kromě nějakých osobních věcí, tak jsou to především různý výzkumný a technologický experimenty, plus se dělá to, že kromě těch Crew Dragonů, těch modulů s tou lidskou posádkou, tak na ISS lítají i Cargo Dragony, což jsou nákladní moduly, kde celý ten objem je v podstatě vyplněný nějakým nákladem užitečným, takže ono, ta ISS jde před zásoby, tady jde to logisticky zabezpečit, tak aby ty lidi tam měli, co potřebují.
2: No a co typicky českého si povedete do vesmíru?
3: Typicky českého, tak tady k tomu my jsme nějaký brainstorming měli a samozřejmě jsou různý nápady. My bychom hlavně chtěli, aby to bylo něco, co má nějak potenciál lidi spojit se pro lidi jako snadno chopitelný a co hlavně pomůže zasáhnout i sociální bubliny, kterým my bychom se úplně jako jednoduše nedostali díky tomu, že to je mise, která je vlastně výzkumná, technologická, takže tam je jedna linka, je ryze sportovní, další pak jsou nějaký artefakty z historie, takže tam ještě v tom není jako úplně jasno, ale...
2: No vy tam budete dělat ty experimenty, bude jich 14 a u některých jste sám pokusným králíkem.
3: Jo.
2: Co pro vás bude největší výzva?
3: Tak... Teda jenom ty experimenty, to je ta hlavní náplň, kvůli které se tam letí. Tady ty symbolické věci, o kterých jsem se snažil hovořit, tak to jsou spíš jako jenom nějaký symbolický artefakty, ale ta hlavní náplň je těch 14 českých experimentů, které vlastně byly vybrány asi ze 70 návrhů. Vybírala to Evropská kosmická agentura, která k tomu měla sestavený technický panel, pak Česká komise. Takže jsou to opravdu jako špičkový projekty.
2: Co budete zkoumat sám na sobě?
3: Ty experimenty, kde ten astronaut je vlastně pokusným králinkem, tak to jsou experimenty zaměřené na fyziologii, na medicínu. Takže tam je tam třeba jeden z projektů, který je zaměřený na fyziologii, zároveň je to technologický projekt, který má za cíl vyvinout něco, jak jsou tady ty chytrý hodinky sportovní, který prostě dneska měří spoustu věcí a sportovci je využívají k tomu, aby dokázali efektivně trénovat. Tak v podstatě něco takového, ale je to osenzorovaný tričko, který je vlastně takový sportovní hodinky na druhou, který dokáže měřit neuvěřitelné množství parametrů a hlavně pak pomocí různých pokročilých algoritmů umělé inteligence je dokáže zpracovávat a dokáže opravdu na řádově daleko větší přesnosti predikovat to, co dokážou hodinky, ale opravdu pro profesionální použití, pro obory nejenom jako je sport, ale i pro ozbrojené složky a pro různé exponované profese.
2: Ale řekl, z nějakého toho experimentu obavu? Něco, co vás trošku dopředu už děsí, nebo
3: tak
2: všechno
3: to,
2: v pohodě?
3: To jako rozhodně ne. Jako tam, já tam nejsem od toho, abych měl obavy. Ale já bych jenom řekl, že ty experimenty, které tam jsou, takže to je opravdu jako něco, co je top, nejenom tady v Česku, ale i ve světě. Jo. Je tam například projekt v oblasti vývoje pokročilých materiálů, kde se vlastně zkoumají nanomateriály, nanoroboti, dovede člověk, který je špičkový profesor nejenom tady v Česku, ale i ve světě, má pod sebou výzkumný tým z mezinárodních odborníků, samozřejmě i z českých, jsou na to napojené firmy české, které tam na hardware vyrábí a které vlastně už během toho hodnocení toho technického panelu museli prokázat tu vysokou technickou připravenost. Takže tady ta mise je v podstatě pro ně jedinou příležitostí, jak se vůbec k té infrastruktuře ISS, jak se vůbec na ISS dostat, protože nebýt té národní mise, tak nám by tam ty české projekty nikdo neobsluhoval.
2: Když si představím to, jak přiletíte v tom modulu k vesmírné kosmické stanici, přestoupíte z modulu do té stanice, tak co se děje potom? Co astronauti jí, jak chodí na toaletu, kde spí? Taková ta běžná věc, která každého napadne.
3: Tak co se děje potom? On ten program, on ten harmonogram je poměrně dost nabitý, protože vlastně ta 14-denní mise, o které my se bavíme, tak ta je unikátní v tom, že je hodně efektivní. Jo. Protože na ISS probíhají nejenom tady ty krátkodobé mise, ale i dlouhé 6-měsíční expedice a tam samozřejmě ti astronauti nemůžou pracovat s takovým nasazením a v takovým tempu, protože by to prostě těch 6 měsíců nevydrželi a hlavně značná část jejich práce tak je směřovaná vlastně k obsluze a k údržbě té stanice samotné. No a říká se, že během těch krátkých 14-denních misí, tak ten astronaut za těch 14 dní udělá asi stejný kvantum práce jako ty astronauti, kteří tam jsou na tom dlouhodobém pobytu asi během prvních 2 měsíců. Takže co se týče poměr cena výkon, tak tady se bavíme opravdu o vysoké efektivitě, takže opravdu ten jako denní program je nabitej prací na těch jednak národních projektech a jednak pak i na společných projektech Evropské kosmické agentury, protože přece nám je to
2: mise. A s tím jídlem, pitím a spánkem a vyměšováním.
3: Samozřejmě, tak dobře, tak zůstaneme trošku při zemi, budeme se bavit o pití a chození na záchod, takže tam to funguje jako ne úplně zase tak jako odlišně, jak tady na zemi. Samozřejmě má to nějaký specifika, když se jde na záchod, tak ten záchod je technicky upravený tak, aby právě v tom beztížném stavu tam všechno prostě odtíkalo tam, kam odtíkat má, že jo? Protože jinak by se z toho udělali takový kuličky, kapaliny, že jo? Která má tendenci se vznášet a poletovat všude okolo, takže tam je to na bázi podtlaku, že jo? Takže tam se to všechno to prostě odejde tam, kam to odejít má. Ten tekutý odpad, tak ten se recykluje, z toho se víceméně dělá voda, která se pak dál jako používá, ten tuhej odpad, tak ten se strčí do takové nádoby, která se pak jednou za čas vystřelí ven a zhoří v atmosféře. Co se týče toho jídla, tak dneska už to není tak, jak to bylo kdysi, že se tam jí nějaký prostě tubičky, ale je to v podstatě dehydratovaná strava, víceméně normální jídlo, akorát je zbavený té vody. No a ten astronaut tam v podstatě doplní určený množství buď teplý nebo studený vody a ono se z toho stane jako relativně normální jídlo.
2: A pokud jde o spánek?
3: Pokud jde o spánek, tak ty zkušenosti jsou, že ten spánek je tam kvalitnější. Normálně je na to vyčleněných 8 hodin, tak jak tady na Zemi. A ten spánek je kvalitnější z toho důvodu, že díky tomu, že tam je ten beztížný stav, tak člověka nikdy nic netlačí. Že jo? Takže každý astronaut tam má v podstatě takový svůj privátní prostor, takovou komůrku, kde i spí, takže tam většinou spí ve spacáku, který má na sobě suchý zip, takže on se jako připne tím suchým zipem někam ke stěně, aby neuletěl. A tam spí a tak se zase zbudí.
2: Říká můj dnešní host, vojenský pilot a astronaut Aleš Svoboda.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Když jsme spolu mluvili naposledy, říkal jste mi, že byste se rád podíval na měsíc.
3: To jsem říkal, jo.
2: To jste říkal. Tak, co vás na něm láká?
3: Tak to byla odpověď na otázku, kde jsme si jako mohli hodně zapřehánět, takže jako já bych to možná tady trošku stylizoval do trošku jako pokornější formy, že když se budeme bavit nějakých reálných intencích, tak teď opravdu jako to, kde my vidíme ten maximální přínos tady pro výzkum, pro zapojení škol a pro naše firmy, tak je infrastruktura, kterou nám přináší Mezinárodní kosmická stanice.
2: Tak může to být váš sen, který víte, že se třeba nesplnil, rád byste se podíval na měsíc. Berme to tak.
3: Tak pro spoustu lidí a i pro mě je ten měsíc a program Apollo, který probíhal v 60. 70. letech, takovej jednak milník a jednak zatím vrchol toho, co se jako v mnoha ohledech podařilo dosáhnout. Takže jako já to vnímám spíš tady z tohoto pohledu, než že bych tam jako opravdu jako se toužil podívat tam do toho prachu. A
2: já se tím chci dostat k té své další otázce. Jak byste mi vysvětlil černou díru?
3: O tom jsme se bavili taky minule. Tak černá díra je v podstatě věc, která vznikne zhroucením nějaké velmi hmotné hvězdy a v podstatě vznikne tak, že ta obrovská masa se začne hroutit sama do sebe a až se zhroutí do takzvané singularity, což je v podstatě bod, který má velmi extrémní hustotu, velmi extrémní hmotnost. Okolo toho je takzvaný horizont
2: událostí. A vy si to umíte představit?
3: Jako celkem jo, ona jako samozřejmě člověk si to představuje nějak jako zjednodušeně, aby tady ty poměrně jako abstraktní věci dokázal tak nějak uchopit. Jako co není úplně jednoduchý si představit, tak je ta fyzika, která se okolo toho děje, jak se člověk nebo jak se jakýkoliv bod nebo věc přibližuje k tomu horizontu událostí, že jo, tak tam nastávají různý takový ty relativistický jevy a prostě čas začíná dělat takový různý zajímavý věci, ale tak to je možná na trošku delší povídání a možná bychom to museli uchopit i nějakým úvodem, jako aby to dávalo smysl.
2: A věříte, že někde ve vesmíru je ještě nějaký život?
3: Tak jako já myslím, že to je celkem věc, která je hodně pravděpodobná, nebo spíš jako hraničí s jistotou. Otázka je, jestli se bavíme o nějakých na mikrobech nebo nějakých opravdu primitivních formách života, protože my dneska víme, že když se podíváme tady na Zemi do různých extrémních prostředí, tak víme, že prostě dokážou přežít organismy tam, kde jsme si ještě nedávno mysleli, že absolutně nedokážou, takže zcela určitě jo. Inteligentní život, já si myslím, že velmi pravděpodobně taky.
2: A co UFO?
3: No, to je to, co jsem říkal. Otázka je, jako jestli, když si představíte, jak ten vesmír je veliký a jak když trvá, nebo vesmír vzniknul před někdy před 14 miliardami let, jak kratičkej úsek jsme tady, tak jestli se ty civilizace dokážou jednak potkat v tom obrovském prostoru a jednak i v tom čase.
2: Říká Aleš Svoboda. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
3: Já děkuju.
2: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Začíná fotbalové mistrovství světa ve třech pořadatelských zemích s nejvyšším počtem účastníků v historii a včetně Česka. The
5: biggest. Bude to největší mistrovství světa všech dob. World Cup
4: ever. Americký prezident vyhrožuje dalšími útoky na Írán. Obsadit chce i klíčový ostrov v Hormuzském průlivu.
6: Vždycky jsem se chtěl zmocnit ostrova Chark, ale nevím, jestli na to má Amerika žaludek.
4: Basketbalisti Nymburka nebo Pardubic se po pátém finále přiblíží ligovému titulu. Na dálnici D1 vzniká u Rohlenky směrem na Vyškov kolona a počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a teploty do 20 stupňů. Je čtvrtek, 11. června. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Za necelé 3 hodiny začne fotbalové mistrovství světa. Poprvé v historii ho společně pořádají 3 země, Spojené státy, Kanada a Mexiko. Právě v Mexiku se odehraje úvodní utkání domácích s Jihoafrickou republikou. U Azteckého stadionu v Mexico City je náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba.
7: Tady je to 3 hodiny před výkopem, jedna velká slavnost, asi slyšíte v pozadí, je to tu trochu jak na karnevalu, v Riu průvod lidí v kostýmech, kapely. Mexiko můžeme označit za nejfotbalovější, nejvášnivější z těch pořadatelských zemí, ale je to jen část reality. Učitelé i další skupiny Mexičanů už týden v hlavním městě protestují za lepší pracovní podmínky a město je tím částečně ochromené. Také demonstranti pochodují ke stadionu, některé ulice a stanice metra jsou zavřené. 80 tisíc lidí míří na úvodní zápas šampionátu. Od Azteckého stadionu v Mexico City, Jan Kalibar, Radiožurnál.
4: Poslanci na mimořádné schůzi jednají o novele stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit povolování staveb. Ke druhému čtení se poslanci vrátili už po čtvrté. I přes opoziční kritiku ho dnes chtějí dokončit. A jednání sleduje reportérka Daniela Brichtová.
8: K novele se sešlo zhruba 140 pozměňovacích návrhů, které teď poslanci představují. Poprvé od voleb tak na plénu vystoupil i Filip Turek za motoristy.
9: Nahrál jsem pozměňovací návrh, který měl dát možnost obcím rozhodnout se, zda případné akcelerační oblasti v jejich blízkosti oddálit. Bruselská demokracie se ozvala, bohužel komise hrozí sankcemi.
8: Podle opozice se nového zákona prý obávají starostové i úředníci, řekl Marek Výborný z KDU-ČSL.
10: Tady reálně hrozí kolaps stavebního řízení. Nechci malovat čerta na zeď, ale opravdu se obávám, že tohle takhle může dopadnout.
8: Poslanci odpoledne na jiné mimořádné schůzi také debatovali o možném střetu zájmu premiéra Babiše z hnutí ANO. Jednání ale skončilo bez výsledku. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Zaměstnanci úřadu vlády odpoledne jednali o přesunu agent s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z ANO. Pod ministerstvo se mají od července přesunout romská agenda a taky agenda tělesně postižených. Jednání skončilo před malou chvílí, sledovala ho reportérka Františka Rohlíčková.
11: Schůzka tady trvala asi hodinu a čtvrt. Tindebarta po ní řekla, že z jejího pohledu došlo k zodpovězení ještě otevřených otázek. Od července sem zamíří 5 lidí za romskou agendu a 4 za agendu lidí s tělesným postižením. Třeba romská zmocněnkyně Lucie Fuková, která taky dnes na schůzce byla, ale zůstane na úřadě vlády a s lidmi tady na ministerstvu, bude komunikovat přes prostředníka. Další část agendy úřadu vlády se má přesunout například pod ministerstvo zdravotnictví. To dnes odpoledne řešil ministr Adam Vojtěch za ANO na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Vojtěch pojednání řekl, že mluvili třeba o protidrogové agendě. Prezidenta podle svých slov ujistil, že převod žádné problémy nespůsobí. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, oznámila to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy dnes v noci udeří na Írán silněji než dosud. Pohrozil převzetím kontroly nad ostrovem Chark, klíčovým íránským ropným terminálem v Perském zálivu. Šlo by o třetí kolo útoků za jediný týden. Írán označil příměří za bezvýznamné.
12: Trump dnes varoval, že Spojené státy v nejbližší době převezmou kontrolu nad íránským ropným průmyslem, včetně ostrova Chark, přes který proteče většina íránského ropného vývozu, a to především do Číny. Írán v reakci na to varoval, že náležitě odpoví. Katarská delegace přitom stále sedí v Teheránu a snaží se zachránit diplomatická jednání. Washington Post a NBC News situaci popisují jako hranici návratu k otevřené válce. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Hasičské jednotky zasahují v sídle amerického ministerstva obrany. Oznámili to na sociální síti X s tím, že jde o incident s nebezpečnými látkami. Na místě proto zasahují i hasiči v chemických oblecích a maskách. Podle zpravodajské stanice CNN záchranné složky v budově uzavřely několik pater a další evakuují. Mluvčí Pentagonu řekl, že v objektu jsou problémy s kvalitou ovzduší. Úřad proto přijal preventivní opatření a zjišťuje závažnost situace. Průzkum bude podle ministerstva trvat asi 2 hodiny. Německý podnikatel souzený za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidnu to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
6: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun, neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímku E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu nebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
13: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
14: Ta 70-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
13: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
14: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
13: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: V centru Brna začíná pětidenní festival žesťové hudby Brno Brass Fest. Jediný svého druhu v Česku. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na netradičních místech, třeba v tramvajovém depu.
15: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story.
16: Podle organizátora festivalu Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
17: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
16: Kromě žestových věcí zazní taky klasická dechovka. Na Brass Hodech. Na závěr pětidenního festivalu zahraje ještě žesťový soubor z Vídně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
18: Čeští fotbalisté vstoupí do světového šampionátu ve 4 hodiny ráno středoevropského času proti Jižní Koreji. Bude u toho i reportér Mikuláš Jáša.
19: Trenér české reprezentace Miroslav Koubek má o základní sestavě jasno. Už před turnajem rozhodnul, že jedničkou v bráně bude Matěj Kovář a dá se očekávat, že národní tým vstoupí do šampionátu v podobné zahajovací jedenáctce jako při vítězné generálce s Guatemalou. Trenér Koubek se v 74 letech a více než 9 měsících stane vůbec nejstarším trenérem v historii mistrovství světa. O víkendu ho ale překoná kouč Kurasa Dick Advokát. Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ve 4 hodiny ráno. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
18: Turnaj začne už dnes v 21 hodin duelem Mexiko-Jihoafrická republika. A basketbalisté Nymburku a Pardubic hrají páté utkání ligového finále. Série je zatím vyrovnaná 2-2 na zápasy. Kdo je blíž k dalšímu vítězství, řekne Jakub Kanta.
20: Formáty posluchače Radiožurnálu. 37-39 prohrává Nymburk v poslední minutě druhé čtvrtiny a je na tom ještě mnohem hůř, protože teď dává další trojku hostující Bryant. 42-37 vedou Pardubice v pátém finále v Nymburce. Jakub Kanta, Radiožurnál. Ještě...
21: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy kolony, kamiony v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov až do Brna, osobní auta v levém pruhu se zdrží zhruba 10 minut kolem exitu 182 Popůvky. A pak na D1 za Brnem směr Vyškov kolona od exitu 201 Slatina až čtvrt hodiny k nehodě na 207 u Rohlenky. Na pražském okruhu kolony ve směru na letiště od Lochkovského tunelu kolem nehody za sjezdem na Lochkov v levém pruhu až 15 minut k Ořechu. Před ním fronta i směrem opačně na D1 od nájezdu z plzeňské D5 čtvrt hodina kamiony výrazně déle z D5 za Loděnicí z 8. kilometru. A na silnici 16 hned za Jičínem směr Nová Paka čekejte kolonu na 20 minut k vážnější nehodě před Úlibicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
0: Jak hodnotí Národní rozpočtová rada průběžné hospodaření českého státu a jak vidí plánované investice? Pronásleduje Lukašenkův režim běloruské exilanty? I o tom mluvila v rozhovoru pro Český rozhlas běloruská politička a aktivista Světlana Cichanouská. A jak na dirigenta Petra Popelku působí orchestr Bavorské státní opery v Mnichově, kde bude od sezóny 2029 novým šéfdirigentem? O tom všem budeme mluvit. Národní rozpočtová rada ve své čtvrtletní pravidelné analýze upozorňuje, že i při dodržení 3% maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout 350 miliard korun. Letos plánuje vláda hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Rada zároveň upozornila, že nevylučuje ani překročení hranice 3% HDP. Na analýzu se teď podrobně podíváme s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jano, proč Národní rozpočtová rada nevylučuje dokonce ani překročení 3% hranice v té své analýze, když je to hranice, kterou stanovují pravidla Evropské unie?
3: Tak týká se to tedy až toho příštího roku a Národní rozpočtová rada tam upozorňuje na to, že vláda si připravila změnou legislativy ve sněmovně, teď je to tedy v Senátu, rozvolnění domácích rozpočtových pravidel. A to právě zavedením různých výjimek, nejen tedy na výdaje na obranu, nad limity ještě toho schodku, což je dohoda na úrovni celé Evropské unie, ale každopádně i to třeba samo o sobě může znamenat ještě další desítky miliard korun navíc, ale vláda si prosadila hlavně do té nové legislativy třeba i výjimky na investice do infrastruktury, nebo třeba, že když Bezpečnostní rada vlády rozhodne, že se prostě zhoršila bezpečnostní situace země, tak lze navýšit výdaje jednoduše o dalších 10%. A takže vzhledem tomu tedy Národní rozpočtová rada říká, že je tady riziko těch vyšších schodků a upozorňuje třeba na možnost vyššího schodku i Česká národní banka ve své predikci, která ho vidí příští rok dokonce 3,1%.
0: Jak došla Národní rozpočtová rada k tomu, že ten schodek může příští rok přesáhnout těch 350 miliard?
3: Myslím, že je to prostě přepočet těch limitních 3% na odhadovanou velikost ekonomiky, tedy HDP v příštím roce, a k tomu, kdyby se ještě tedy připočetly právě ty výdaje na základě těch únikových doložek, na obranu, na dostavbu Dukovan, půjčka, to je také vlastně mimo rozpočet ještě stavbu různých dálnic, železnic a vůbec takzvaných liniových staveb, do kterých se vláda více investovat právě na dluh, tak se tam určitě dostaneme. Já myslím, že právě i více než těch 350 miliard, také se mluvilo třeba až o 400 miliardách a tak dále. Uvidíme. Mimochodem, abych to uvedla vlastně do nějakého kontextu, tak ten schodek 350 miliard pro příští rok by se blížil pro zajímavost schodku, jaký měl stát v covidových letech 2020 až 2021, kdy byla drasticky utlumena ekonomika kvůli lockdownům, ještě si to všichni pamatujeme, a stát měl extrémní výdaje na kompenzace firem, lidí a tak dále. A teď se přitom bavíme o letech, kdy rosteme přes 2% a vláda ještě slibuje zvýšení dalšího růstu.
0: No to, že schodek bude příští rok vyšší než ten letošní, připustila i ministryně financí za ANO Alena Schillerová a dodala, že vláda ho pak bude snižovat v letech 2028 a 2029, a to zhruba o 0,5% HDP ročně. Tak jak tenhle záměr hodnotí Národní rozpočtová rada?
3: Ona se trochu podivuje, že to největší snižování schodků, tedy jakousi konsolidaci těch vládních financí, takže si kabinet naplánoval právě až od roku 2028 a pak tedy i na volební rok 2029, protože budou volby do parlamentu, což je tedy období, kdy naopak obvykle vlády spíše rozhazují, aby si nalákali voliče nebo si je udrželi a udrželi se tak u moci. Pro zajímavost tedy v tom plánu vlády vlády do roku 2030 je ten schodek v tom roce 29 už jenom 1,7% HDP, čili je to docela velké snížení. A já si myslím, že to trochu vyplývá i z těch plánů vlády, proč to tak je, že ona nechce jít, ale moc cestou škrtů nebo nějakých nižších výdajů, ale že počítá s tím, že ty výdaje klesnou tak nějak trochu sami digitalizací státní správy a ještě navíc, že se zvětší příjmy, které pokryjí vlastně ty výdaje a sníží se tím schodek. A to třeba omezením šedé ekonomiky, známe ty sliby, všechny lepším výběrem daní, zavedením EET. No a jak už jsem taky zmiňovala, tak ty příjmy má zvýšit ten rychlejší růst ekonomiky, který vláda chce podpořit i díky větším investicím vlády. A to je další věc, na kterou bych upozornila, na kterou se ptala, před kterou trochu varuje rada, Národní rozpočtová rada, protože říká, že tady spoléhat se na to, že hodně investovat znamená hodně investovat na dluh, zvýšit růst a tím vlastně ten dluh umazat, takže je to poněkud rizikové, protože třeba jenom ten nárůst výdajů na pokrytí většího dluhu, kterým se budou ty investice financovat, že může dosáhnout až 1,6% HDP výdajů. A také varuje třeba například, nebo ukazuje na příkladu Německa, Národní rozpočtová rada, že to třeba rostlo nejvíc hospodářsky v letech, kdy mělo spíš vyrovnané nebo dokonce přebytkové veřejné finance.
2: A když tedy vláda se chce proinvestovat přes růst k umazávání dluhu, tak je jasné, jaké investice by měly zvýšit ten hospodářský růst, co vláda do budoucna plánuje?
3: Myslím si, že úplně jasné to není. Jistě půjdou do obranného průmyslu, proč ne, to je určitě důležité, ale třeba otázka už je u té zmíněné infrastruktury, kolik je... Není úplně jasné, kolik třeba skutečně investice, kterou vláda plánuje, což je třeba železniční trať z Týniště nad Orlicí do Otrokovic nebo silnice první třídy mezi Líbeznicemi a Českou Lípou, tak jak to skutečně trvale zvýší hospodářský růst.
2: Říká Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička. Díky, Jano, naslyšenou.
3: Děkuji, naschledanou.
2: Mluvili jsme o pravidelné analýze Národní rozpočtové rady. Do České republiky přijela lídrině běloruské opozice, politička a aktivistka Svjatlana Cichanouská. O naději na návrat do svobodného Běloruska i úsilí prosazovat v zemi demokratické změny s ní mluvila redaktorka zahraniční redakce Českého rozhlasu Pavlína Nečásková.
5: V Praze jste se setkala s naším prezidentem a také s některými politiky. Co vám řekli?
22: Vracím se k vám s obrovskou vděčností, protože Česká republika vždy byla jednou ze zemí, které podporují běloruský boj za svobodu. A hodně obětí represí našlo v České republice útočiště. Jsem velmi ráda, že běloruské téma spojuje v Česku lidi i různé politické proudy a že české vládě i prezidentu Pavlovi je zcela jasné, že běloruský lid a běloruský režim jsou dvě různé věci. A je stále jasnější, že běloruské téma není jen humanitární otázkou. Nejde jen o politické vězně. Jde taky o bezpečnost, protože Bělorusko se stalo spoluagresorem a ohrožuje nejen Ukrajinu, ale i západní sousedy. A dokud tam bude Lukašenko, bude to neustálá hrozba i pro Evropskou unii. Proto je otázka běloruské demokracie přímo spojená s evropskou bezpečností.
5: Vy jste do exilu odešla před 6 lety. Máte stále obavu o vlastní bezpečnost, i když pobýváte v Evropě?
22: Lidé jako já, ať už je v Bělorusku nebo v exilu, jsou stále terčem režimu. Režim chce zničit veškerý disent, chtějí zničit našeho ducha, naše hnutí odporu. Už tu bylo několik případů, kdy lidé z exilu zmizeli. Takže si uvědomujeme rizika. Jsem velmi hrdá na všechny Bělorusy, kteří čelí tlaku v cizině i represím doma. A jsem velmi ráda, že pokračují v našem boji. V Bělorusku většinou v ilegalitě, v exilu otevřeněji a efektivněji.
7: openly and effective, but
22: a samozřejmě cílem režimu jsou i naši příbuzní, kteří zůstali v
7: Bělorusku.
5: Váš manžel se zhruba před rokem dostal z vězení, je stále zapojený do demokratického hnutí. Co teď dělá?
22: Samozřejmě je dál součástí běloruského hnutí za demokratické změny. Po propuštění ale musí hodně lidí projít nějakým procesem rehabilitace, zejména psychologické, a zvlášť ti, co byli drženi v naprosté izolaci, jako můj manžel. Chápu, že lidé čekali na naše vůdce a mysleli si, že půjdou do boje hned, jak vyjdou z vězení, ale tihle lidé jsou morálně i fyzicky vyčerpaní a zaslouží si nějaký čas jen sami pro sebe.
5: Znamená to, že tedy potřebuje čas.
7: He needs time, you know, to educate a little bit. He wants to learn English language.
22: Ano, potřebuje čas. Chce se naučit anglicky, aby byl efektivnější na mezinárodní scéně. Chce trávit hodně času s dětmi, protože ztratil drahocené roky jejich dospívání, ale v budoucnu chce být aktivnější.
5: Prošli jste si složitým obdobím. On trpěl ve vězení, jak jste sama říkala, vy teď hodně cestujete, snažíte se mluvit s politiky po celé Evropě. Jak těžké je tohle všechno skloubit a žít zároveň rodinný život?
22: Všichni Bělorusové zažívají těžké časy. Mnoho rodin je rozdělených, někdo je ve vězení, někdo zůstal v Bělorusku, někdo musel uprchnout a děti se musí přizpůsobit novým okolnostem. Je to těžké, ale my víme, proč to všechno děláme. Chceme pro naše děti vybudovat budoucnost, ve které se budou cítit bezpečně, kde nebudou žádné represe. Moje dcera už žije déle v zahraničí než v Bělorusku, ale pokaždé, když spolu mluvíme o návratu domů, tak se těší.
5: Věříte, že se jednou vrátíte do svobodného Běloruska?
22: Určitě ano. Kdybych ztratila naději, nebyla bych tady. Jsem si naprosto jistá, že teď je pro Bělorusko ideální příležitost zbavit se ruského poddanství, zbavit se diktatury, navrátit naši zemi do evropské rodiny, kam historicky patříme.
5: Já jsem se dočetla, že na začátku své politické kariéry jste se označovala za introvertku, za někoho, kdo nerad mluví na veřejnosti, kdo nerad vystupuje na veřejnosti. Předpokládám, že to se asi změnilo.
22: Získala jsem zkušenosti, musela jsem se velmi rychle učit a jsem moc ráda, že jsem se mohla učit od těch nejlepších, od prezidentů i premiérů. Cítila jsem taky obrovskou podporu od žen v politice. Už se na veřejnosti cítím daleko lépe, ale uvnitř jsem pořád obyčejná žena, která si tuto roli nevybrala. Když už mi ale osud dal možnost reprezentovat Bělorusko, tak jsem tuto zodpovědnost přijala a snažím se ji vykonávat se ctí.
7: Thank you very much for this interview. Thank you for your interest.
2: To byla politička a aktivistka z Běloruska Světlana Cichanouská v rozhovoru s Pavlínou Nečáskovou. Teď se zastavíme u jedné významné aktuality z hudebního světa. Novým generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově se stane od sezóny 2029-30 uznávaný český dirigent Petr Popelka. Nynější šéf-dirigent Vídeňského symfonického orchestru a do letošního dubna taky šéf-dirigent a umělecký ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A Petra Popelku už teď zdravím do Vídně. Dobrý den.
9: Dobrý den.
2: Tak co pro dirigenta, který má za sebou angažmá u několika výjimečných orchestrů, znamená pozvánka právě z Mnichova?
9: Je to opravdu obrovitánská čest, protože Bavorská státní opera je opravdu jeden z nejvýznamnějších a největších operních domů na světě. Je to orchestr, který má 500 let tradici a je to prostě opravdu velká čest jako být vlastně nástupce takových lidí, jako byl Bruno Walter, Zubin Mehta a Kirill Petrenko a Richard Strauss sám a mnoho dalších.
2: Vy jste říkal, že vůči Bavorskému státnímu orchestru jste pocítil okamžité spojení, které vás zasáhlo. Tak jak se to projevilo? V jaké rovině jste se takhle napojili?
9: to se strašně těžko popisuje slovy, protože ale často se o tom mluví, že mezi dirigentem a orchestrem musí vzniknout nějaká jiskra, že jo, nebo nějaká chemie, která se těžko popisuje slovy. Často se říká, že orchestr pozná během pár minut, jo, jako co je ten dirigent, co je člověk tam vepředu zač, jo. A podle toho se vytvoří nějaká takzvaná ta chemie, nebo ne. A vlastně od mýho prvního debutu tam Bavorský státní opeře minulý rok při obnoveném nastudování Káti Kabanový Janáčka, tak takovejhle moment nastal vlastně okamžitě, jo, že jsme si vlastně hrozně dobře rozuměli a měl jsem obrovitánskou podporu toho orchestru, což jsem byl moc rád.
8: No, vy jste to i teď říkal, že každý z orchestru má nějakou zvláštní atmosféru, možná i duši, tak jaká atmosféra na vás dýchla z Bavorského státního orchestru?
9: To je orchestr, který je neuvěřitelně zkušený, protože každou vlastně neuvěřitelně flexibilní, protože oni hrajou každý večer operu a to vlastně od baroka až po současnost a každý večer s jinýma dirigentama. A je to opravdu moji drazí dirigenti, kolegové se shodnou, co tam dirigují, že to je jeden z těch nejflexibilnějších a nejlepších operních orchestrů světa. A právě ta neuvěřitelná otevřenost, jakou oni se mnou muzicírovali, byla opravdu něco speciálního.
8: Vy jste v téhle sezóně ukončil působení u Symfonického orchestru Českého rozhlasu jako šéf-dirigent, ale ještě jste pak dirigoval Sočer na zahájení festivalu Pražské jaro. Budete se vracet?
9: Rozhodně. My jsme teďka měli za sebou opravdu nádhernou oslavu z těch narozenin, vlastně Sočeru by se dalo říct, v Rigrových sadech, kde přišlo veliké tisíce lidí opravdu na náš open air koncert. A příští sezónu, tak ta už je zveřejněná, jsou lístky k prodeji Symfonického orchestru Českého rozhlasu a já se objevím dvakrát za tu sezónu, jo. Čili je to opravdu nadstandardní hostování a tam můj vztah nádherný se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu rozhodně bude pokračovat v budoucnosti.
8: Já vím, že ty programy u těchto světových orchestrů se

0: než se naděje, než začne nějakým způsobem dokázat ovlivňovat jako sezónu toho orchestru, tak vlastně už aby člověk končil. Jo. Čili já teďka třeba u Vídeňské symfoniku kontrakt na 5 let, který 2029 vyprší, ale budu se k tomu orchestru rozhodně vracet dál. Víc jak jednou, dvakrát za sezónu opravdu budeme mít, ten náš vztah bude pokračovat a těch 5 let nebo 4 roky je ideální čas, aby se vůbec něco mohlo začít dít nebo měnit.
1: Vy jste už působil u vlastně hodně opravdu světových orchestrů, tak čím podle vás vy dokážete zaujmout ten orchestr, čím vy na ně dokážete působit?
0: Já si myslím, že to je nejdůležitější u každého dirigenta, aby byl takzvaně autentický, aby byl vlastně tím, čím je muzikanti a skupina muzikantů, hudebníků, tak je skupina vlastně velmi, ten kolektiv je velmi senzitivní, jo, a okamžitě pozná, jestli dirigent, co před nima stojí, jestli hraje nějakou roli, nebo se snaží být lepší, než je, nebo se přetváře, to pozná okamžitě, takže vy musíte prostě žít se svýma chybama, se svýma přednostma i se svýma chybama, nedostatkama a prostě z toho se snažit vytvořit to nejlepší a tady v tom ovzduší se snažit dělat hudbu tak nejlíp, jak umíte.
1: Petr Popelka, šéf dirigent Vídeňského symfonického orchestru a budoucí šéf dirigent Bavorské státní opery v Mnichově. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: To byla pravidelná podvečerní publicistika hlavních zpráv na Českém rozhlase Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus. Vy se k ní můžete vrátit ve všech podcastových aplikacích i v aplikaci Českého rozhlasu Můj rozhlas CZ.
2: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 66. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily několik zákonů najednou. Siamská dvojčata v úterý narozená v Bratislavě za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Pražští kriminalisti pátrají po skupině zhruba 25 maskovaných útočníků. Na začátku dubna přepadli a brutálně zbyli 5 mužů v pražské Hostivaři. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní se pravděpodobně příznivci jednoho z fotbalových týmů cíleně počkali na 5 fanoušků jiného klubu před budovou posilovny. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až 8 let vězení. A Zoo Ostrava spustila veřejnou sbírku na nové zázemí pro velké šelmy. Nový pavilon potřebují levharti cejlonští, které zahrada úspěšně odchovává už téměř 50 let. Přesun levhartů pak umožní rozšířit i zastaralý pavilon pro lvy indické. Basketbalisti Nymburku a Pardubic hrají 5. ligové finále. Stav série je 2-2. Aktuality přidá z Nymburku Jakub Kanta.
4: 52-50 vedou pardubičtí basketbalisté v Nymburce a to platí v polovině 24. minuty, hlavně proto, že jim vyšla druhá čtvrtina, ve které Nymburk přestříleli o 9 bodů a dali mu jich celkem 30. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál. A my pokračujeme.
5: Překážka na D11 za Prahou a kolony na D1 před Brnem. Na výjezdu z Prahy dálnicí D11 směrem na Hradec Králové dejte pozor, na 2. kilometru mezi pruhy tam leží větší kus plastu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kolona kamionů pozvolna lehce krátí, pořád je relativně dlouhá, začíná za Domašovem kolem kilometru 171 a sune se do Brna k D2. Osobní auta v levém pruhu tvoří už jenom kratší frontu kolem Ostrovačic ze 177. kilometru k Popůvkám, ale provoz polevuje, už to není na dlouho. A už potom i na D1 za Brnem směr Vyškov se rozjíždí jenom kratší zbytek kolony za nájezdem z Ostravské z 203. na 207. u Rohlenky, tam už nehodu dořešili, zdržení už jenom kratší. Na D5 před Prahou ve směru z Plzně se od Rudné ze 6. kilometru sunou kamiony pravým pruhem k okruhu, přímo na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se teď rozjíždí kolona mezi nájezdem z D5 a Ořechem. V Praze v Dobříšské směrem na Brandovský most

0: je přes Líchovským tunelem zabraný kvůli zásahu záchranné služby pravý a kus středního pruhu. Kolony odmrazovky proto regulují už vjezd do Blanky v Troji. Vzniká tam kolona z Holešoviček. A silnice 16 hned za Jičínem směrem na Novou Paku dojíždí se do kolony. Ta se pohybuje velmi pomalu, asi 20 minut k nehodě před odbočkou na Úlibice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Konec války mezi Spojenými státy a Iránem spíše v nedohlednu. Výbuch násilí v Belfastu. Jde ve sporu o summit NATO dokonce o prezidentskou volbu, anebo Bulharsko končí s vojenskými dodávkami Ukrajině. To jsou témata vybraných příspěvků čtvrtečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
3: Začíná 23. mistrovství světa ve fotbale. Prvé, které se koná ve třech zemích. USA, Mexiku a Kanadě. A také podstatně rozšířenější od minulého šampionátu. O některých aspektech mistrovství, a to i politických, hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Federace FIFA se rozhodla pro skutečně značné zvětšení. Z kvalifikace postoupilo do mistrovství 48 týmů, jejich tedy o 16 víc než před 4 roky v Kataru a celkový počet odehraných zápasů se zvýší ze 64 na 104. To dělá chtějí nechtějí dojem, že jde především o co nejvyšší finanční výnosy, jak ze vstupenek, tak hlavně zpráv na televizním přenosy, asi ne?
4: Mistrovství světa ve fotbale bývá opakovaně jednou z nejsledovanějších, neli nejsledovanější sportovní událostí na celém světě a je logické, že to tedy není jenom sportovní událost, ale je to i událost, která má přinést především Mezinárodní fotbalové federaci velké příjmy a proto jsme svědky toho, že účast na šampionátu je nyní dopřána daleko více zemím, než tomu bývalo v minulosti, že ten program se natahuje, že je obtížné uspořádat šampionát v jedné zemi, takže, jak už bylo řečeno, letos poprvé to bude ve třech zemích najednou, za 4 roky se to zopakuje, kdy to bude ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku, ale například za další 4 roky potom si na takovýto šampionát troufá Saudská Arábie sama. Takže to není úplně souvislost mezi tím, jak se šampionát rozšiřuje a tím, kolik zemí ho pořádá. Když jsme u té ekonomiky a obchodu, tak samozřejmě FIFA inkasuje velké peníze od sponzorů, ale také inkasuje velké peníze především za televizní práva. Proto se této organizaci hodí čím více zápasů, tím více odvysílaných hodin v televizích, tím více příjmů. Tak to dá se říci jednoduše, to funguje, ale samozřejmě tato velká událost není událostí pouze sportovní nebo ekonomickou, ale je to také událost, která má přesah do politiky a to se názorně ukazuje právě v souvislosti s tím, že se tento šampionát koná ve Spojených státech amerických, koná se v době, kdy prezidentem je Donald Trump, který mimo jiné razí velmi nesmlouvavou politiku vůči imigraci a to se projevuje také na organizaci šampionátu, kdy například dochází k tomu, že nejenom někteří fanoušci...
3: Nejenom migraci, ale dokonce zakazuje vstup lidem z některých zemí na území Spojených států.
4: Právě to souvisí s tou tvrdou imigrační politikou a týká se to nejenom fanoušků z nejrůznějších zemí, ale týká se to také přímo účastníků. Tak například jeden z nejlepších afrických rozhodčích nebyl vpuštěn na území Spojených států amerických jenom proto, že pochází ze Somálska. A místo toho, aby FIFA tedy zasáhla, aby řekla představitelům Spojených států amerických, že pokud pořádají šampionát, tak by měli dodržovat určité podmínky, které byly dohodnuty, a neměla by tato země bránit minimálně ve vstupu aktivním účastníkům, jako je prověřený nejenom z hlediska výkonnosti, ale i z hlediska dalších okolností sudí ze Somálska. A
3: což je všem problematická země.
4: A nebyl vpuštěn jenom pro to, že je zkrátka na seznamu problematických zemí Spojených států amerických. Takže tady se názorně ukazuje určité pokrytectví FIFA, které tato organizace není schopna zajistit rovné podmínky všem účastníkům šampionátu, a FIFA se spíše soustředí na takové věci, které jsou na první pohled v konfrontaci s tím, co se děje, naprosto banální, absurdní, a to je například to, že fotbalisty Haiti nutí vyměnit dresy, protože tam mají drobnou ikonku nebo drobný potisk, který odkazuje na boj za nezávislost, a podle FIFA to je projev politický, který je naprosto nepřístupný a nepřípustný. A co se týče právě toho, že to má být světová událost a má to být radost pro fanoušky, tak celá řada fanoušků byla z obav z migrační nebo imigrační politiky odrazena od účasti na šampionátu, a dokonce někteří, kteří se přesto chtějí vydat, tak mají problém se vůbec do Spojených států amerických dostat. Například někteří skočtí fanoušci si stěžují, že původně splnili všechny procedury, které jsou potřeba, a najednou na poslední chvíli se objevila informace, že určitý certifikát, který je potřeba k tomu, abyste vůbec mohl nastoupit do letadla a odletět do Spojených států, tak byl schválen, ale najednou na poslední chvíli se objevila informace, že se to stále ještě řeší, toto potvrzení, a ti fanoušci se ničeho nedopustili, mají čistý trestní rejstřík, a pak se objevují dohady, proč to tak je, zda to není kvůli nějakým aktivitám na sociálních sítích, kde by třeba mohli kritizovat současnou politiku amerického prezidenta a podobně. Takže ten šampionát bude podle mého názoru velmi rozporuplný z těchto důvodů.
3: Říká Petr Hradman, díky mnohokrát.
4: Naslyšenou.
3: Americká televizní stanice CNN spočítala, že prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát. Trump také několikrát deklaroval, že Spojené státy dosáhly naprostého vítězství. Ale jak soudí autor následujícího komentáře Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, ve skutečnosti se konec války mezi USA a Iránem spíše vzdaluje.
5: Americká televizní stanice CNN spočítala, že americký prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát. Trump také už několikrát deklaroval, že Spojené státy dosáhly naprostého vítězství. Nyní Trump znovu slibuje další brzké přijetí mírové dohody, přičemž do 2 týdnů prý Spojené státy oznámí totální vítězství, tentokrát definitivní. Jenže jednání mezi Spojenými státy a Iránem se znovu komplikují, znovu sílí vzájemné útoky. A dokonce ani mírová dohoda nemusí vést k trvalému míru. Jedním z důvodů je, že ačkoliv se Trump snaží dosáhnout ukončení konfliktu s Iránem ve dvoustranném formátu, tedy v jednáních mezi Spojenými státy a Iránem, součástí konfliktu je několik dalších aktérů. Irán se do něj snaží zatáhnout teroristické hnutí Hizballáh v Libanonu, které nepřímo kontroluje. Další jeho kartou jsou Hutijové v Jemenu. Spojené státy pro změnu nemohou ignorovat Izrael, který 28. února na Irán zaútočil po boku Spojených států. Zprávy z Bílého domu zveřejněné v amerických médiích dokonce naznačují, že to byl izraelský premiér Benjamin Netanyahu, kdo přesvědčil Trumpa k zahájení útoku, ačkoliv někteří významní spolupracovníci Trumpa, jako je viceprezident J.D. Vance, byli proti. Jedním z hlavních problémů pro Trumpa v jeho snahách ukončit válku, která je ve Spojených státech stále více nepopulární, je skutečnost, že Spojené státy a Izrael sledují v konfliktu rozdílné cíle. Pro Spojené státy není Irán bezprostředním nebezpečím, zatímco pro Izrael je Irán smrtelnou hrozbou, zejména pokud by získal jaderné zbraně. Zatímco Trump by se nyní zřejmě spokojil s mírovou dohodou, na jejím základě by se otevřel Hormuzský průliv a Irán by zároveň slíbil jednání o ukončení svého jaderného programu, Netanyahuovi takto definované vítězství nemusí stačit. Jak on, tak Trump mají před sebou volby. Trump potřebuje před volbami do kongresu v listopadu ukázat americké veřejnosti, že válku s Iránem ukončil, a docílit toho, aby začaly klesat ceny pohonných hmot. I kdyby mírová dohoda nakonec nevypadala jako jednoznačné vítězství Spojených států, bude ji tak interpretovat. Pro Netanyahua bude ve volbách do Knesetu na konci října ale jakékoliv polovičaté řešení rizikem, zejména pokud by jeho součástí byl závazek Izraele, že nebude útočit na teroristické hnutí Hizballáh v Libanonu, které je spojencem Iránu. Ten přitom požaduje, aby se jakékoliv mírové ujednání týkalo i Izraele, zejména ukončení jeho útoku na pozice Hizballáhu v Libanonu. Tato asymetrie v cílech Spojených států a Izraele už vedla ke sporům mezi Trumpem a Netanyahuem. Izraelský premiér nakonec po údajně vypjatém rozhovoru ustoupil Trumpovu tlaku a slíbil, že dá mírovým rozhovorům šanci tím, že Izrael nebude útočit na Bejrut a omezí i svoje útoky na pozice Hizballáhu v jižním Libanonu. Jenže Netanyahuovým reálným zájmem je jakoukoliv dohodu, která by Izrael svazovala, sabotovat. Irán si je rozdílných postojů mezi Spojenými státy a Izraelem k ukončení konfliktu vědom a chytře této nejednoty využívá. Zároveň vykládá Trumpovu nerozhodnost tak, že ve válce vlastně zvítězil Irán. Americký prezident je tudíž ve velmi složité pozici. Pokud by nakonec dosáhl nějaké mírové dohody s Iránem, bude čelit riziku, že Izrael tuto dohodu bude podkopávat. Pokud by se rozhodl pro rázné vojenské řešení, které by si Izrael přál, hrozí chaos s nejistými výsledky, včetně toho, že Hormuzský průliv zůstane nadále neprůchodný. Mezitím Trump čelí rostoucímu domácímu tlaku. Nyní argumentuje, že s Iránem uzavřel příměří a i proto nemusí žádat o souhlas kongresu, který by teoreticky potřeboval, kdyby válka trvala déle než 60 dnů. Kdyby se nakonec rozhodl pro další válečné akce, nepochybně by čelil i odporu některých republikánů. Sněmovna reprezentantů už konec konců za přispění několika republikánů schválila rezoluci požadující ukončení války v Iránu. Konflikt mezi Spojenými státy a Iránem tedy nemá dobré řešení pro žádného z aktérů. Poslední údery Iránu na vojenská zařízení Spojených států v oblasti Perského zálivu i iránské útoky na infrastrukturu bohatých ropných emirátů v zálivu přitom naznačují, že sebevědomí iránského režimu ve světle Trumpova přešlapování roste.
3: Hovořil Jiří Pehe. Výbuch násilí vůči migrantům v severoirském Belfastu popisují tamní politikové coby rasově motivovaný pogrom. Vysvětlit ho ovšem není snadné, protože má řadu vrstev a kontextů, jak říká autor následujícího komentáře, redakční kolega Jan Fingerland.
6: Britský poslanec Enoch Powell před téměř 60 lety vyvolal poprask svým projevem o řekách krve. Varoval, že pokud jeho země nespomalí příliv imigrantů, skončí celá věc krveprolitím. Spojené království se v krvi zatím netopí, ale Powellova řeče s odstupem času zdá přece jen o něco méně vyhrocená než kdysi. Připomínají to události tohoto týdne, které se odehrály v severoirském Belfastu. Nechyběla snad žádná ingredience výbušné směsi. Imigrant tmavé pleti za bílého dne s nožem v ruce málem zavraždil místního obyvatele. Do ulic následně vyrazily skupiny mladíků, kteří ohrožovali všechny, kdo nebyli bílí. Zapalovali také domy a auta, což místní politici označili za pogrom. Jak už to bývá, celá věc má řadu vrstev a kontextů. Jedním je skutečnost, že jde o severní Irsko, periferní území s vlastními dost závažnými ekonomickými problémy, horšími než jinde v Británii. I proto je tu imigrantů méně, včetně těch afrických, ale přicházejí do velmi specifického prostředí, v němž se zatím lidé nenaučili dostatečně absorbovat i mnohem menší kulturní odlišnosti. Dosud neuplynulo ani 30 let od uzavření velkopátečních dohod. Zdejší mír je stál velmi křehký. Katolíci a protestanti se bedlivě vzájemně hlídají, obývají vlastní ulice a čtvrti, chodí do jiných škol i hospod. Příchod Afričanů a Asiatů tuto nedůvěru nenařadil, ale naopak posílil. Imigranti navíc vytvořili obtížně vypočitatelnou menšinu v křehkém systému, v němž obě hlavní komunity ztratily šanci stát se většinou. Přistěhovalci jsou navíc soustředění v konkrétních domech a ulicích a jsou tedy i více viditelní. Ani to není vše. Mnozí z neevropských příchozích, včetně pachatele pondělního pokusu o vraždu, dorazili do severního Irska takzvanou irskou cestou. To znamená, že nejdříve přistáli v některé bezpečné zemi Evropské unie. Odtud se pak snadno dostanou do irského Dublinu. Tam jim ochotní irští úředníci rovnou poradí, jak se dostat autobusem do Belfastu, tedy na území Spojeného království. Je to možné díky dohodě o volném pohybu jak uvnitř Evropské unie, tak i mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Tato propustná pozemní hranice zůstala v platnosti i po Brexitu, s tím, že na ní závisí mír v Severním Irsku. Volný pohyb po ostrově může vzít pod tlakem této migrace za své a spolu s ním i severoirský mír. Širším kontextem je sama imigrace do Velké Británie. Enoch Powell se koncem 60. let znepokojoval kvůli přísunu asi 50 tisíc lidí ročně. Nyní jde zhruba o 1 000 000 lidí ročně. Mnozí Britové navíc nemají pocit, že s tím jejich vlády chtějí nebo umějí něco dělat. Stěžují si na údajně preferenční zacházení s menšinami ze strany policie, jak se to mělo projevit na případu nyní znovu propírané vraždy Henryho Novaka. A i tentokrát se upozorňuje na malou ochotu některých politiků či úředníků jasně pojmenovat problém. Například ministr pro Severní Irsko Hilary Benn se i tentokrát v debatě ohradil proti pojmu cizí kultura. V Severním Irsku je prý dost nebezpečných jedinců, kteří se tam narodili. To ale lidé slyšet nechtějí. Napětí roste. Británie už má za sebou násilné demonstrace proti imigrantům přímo u ubytoven. Politiků, kteří se na cizím strachu rádi svezou, stejně jako i těch, kdo jsou odhodláni věci bagatelizovat, dokud to jen trochu jde, je zatím dost. Všichni mají přitom možnost udělat něco proto, aby Powellovy řeky krve zůstal jen varovnou metaforou.
3: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Bulharsko oznámilo, že přestane dodávat zbraně Ukrajině, jak uvedl ministr obrany Dimitar Stojanov s odvoláním na premiéra Rumena Radeva, který dlouhodobě prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Podle Stojanova je válka na Ukrajině vyčerpávající a další zbraně nevedou k řešení, přičemž Ukrajina jich má dostatek a potřebuje spíš lidské zdroje. Více už komentáře Libora Dvořáka čte Václav Štefan.
0: Toto rozhodnutí má svou logiku. Pro levocentristu Rumena Radeva, který se do čela vlády dostal po drtivém vítězství své strany Progresivní Bulharsko v dubnových volbách, je podobné rozhodnutí víc než přirozené. Proti zbrojním dodávkám Ukrajině se stavěl prakticky po celou válku a neustále zdůrazňoval, že konflikt je třeba definitivně vyřešit u jednacího stolu. Přitom ovšem prohlašuje, že nehodlá blokovat žádné rozhodnutí aliance ani Unie. Současné Bulharsko je dnes již samozřejmým členem NATO i EU a jako takové od února roku 2022 odeslalo na Ukrajinu už 13 balíčků výzbroje všeho druhu. Kvůli častým domácím vnitropolitickým sporům se však tyto dodávky realizovaly převážně prostřednictvím třetích zemí. Bulharská vláda a její šéf nejsou v tomto ohledu na starém kontinentu výjimkou. Nedávné maďarské parlamentní volby po 16 letech konečně smetli autokrata Viktora Orbána a na jeho místo šéfa kabinetu se dostal mnoha lidmi vytoužený Petr Maďar. Pokud však jde o vojenské dodávky Ukrajině, pravdu měli nakonec skeptici, kteří tvrdili, že v letčem se nový premiér od starého příliš lišit nebude a hodlá se řídit heslem ani náboj pro Ukrajinu. O mnoho lepší ostatně není ani český postoj třeba v rámci muniční iniciativy. Ta je sice naším vynálezem, ale nový český premiér a jeho kabinet se po vzoru chytré horákyně rozhodli tento proces dál koordinovat, ale nikoli spolufinancovat. Vraťme se ale k bulharské představě uzavřít ukrajinský problém u jednacího stolu. Je sice pravda, že většina válek v dějinách končila vyjednáváním. To ovšem znamená, že jedna ze stran musela dosáhnout ne-li drtivé vojenské převahy, pak alespoň výrazné dominance na bojišti, což se alespoň zatím ani jedné straně nedaří. Navíc jsme se ocitli v situaci, o níž četní nezávislí ruští i světoví analytici tvrdí, že tato válka je pastí, již si Putin samozřejmě nechtěně připravil sám na sebe.
7: Teď z této pasti nevidí jiný únik, než v bojích pokračovat. Právě proto je přímo povinností zbytků Evropy vyzbrojovat Ukrajinu co nejdůkladněji a nejsoustavněji. Rádo se už po léta říkává, že Vladimír Putin rozumí jedině tvrdé síle. V případě války s Ukrajinou již on sám rozpoutal, to platí dvojnásob.
3: Václav Štefan četl komentář Libora Dvořáka. Stále nerozhodnutá přetahovaná prezidenta s vládou o jeho účast na summitu NATO v Ankaře je jistě spektakulární, čili okázalá a také širokou veřejností vcelku sledovaná. A Kateřina Perknerová z deníku CZ se dokonce domnívá, že v ní jde o to, kdo bude sedět v příštím funkční období na Pražském hradě.
8: Do výdajů na obranu by se mohly započítávat nové vojenské nemocnice a některé dálniční a silniční úseky. Do věci by tak asi měli promluvit i ministři zdravotnictví a dopravy. Možná by se tedy mělo počkat, zda se do červencového summitu NATO v Ankaře ještě nesejdou tito unijní resortní šéfové, aby pak česká vláda konečně mohla moudře rozhodnout, zda do Turecka poletí s nebo bez, tedy s prezidentem Petrem Pavlem nebo bez něj. Nejprve totiž Andrej Babiš tvrdil, že o složení delegace nebude jednat dříve, než se v květnu poradí šéf diplomaté států NATO za účasti generálního tajemníka Marka Rutteho. Posléze došel k závěru, že si ještě musí popovídat ministři obrany, aby se tušilo, o čem bude na ankarském zasedání řeč. Proto v pondělí hlava státu sice dorazila do Strakovy akademie, ale odcházela jen s pomyslnou letenkou do New Yorku na valné shromáždění OSN. Verdikt k alianční cestě bude vyřknut až v pondělí 22. června. Ve vzduchu se stále vznáší hradní kompetenční žaloba k ústavnímu soudu, kterou by ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka podle svých slov považoval za akt nepřátelství. Petr Pavel si ovšem ze sídla kabinetu odnášel premiérovo ujištění, že nehodlá omezovat výkon prezidentských pravomocí, což je jádro pudla, neboť Babiš, Macinka a Pavel si evidentně každý po svém vykládají článek 63 odstavec 1 písmeno A Ústavy České republiky, tedy že prezident zastupuje stát navenek. Pavel přitom několikrát zopakoval, že by při výkonu této kompetence zastával vládní linii, držel se mandátu, který by z ní vycházel. V celé té už poněkud omšelé kauze jde pochopitelně o víc než o jeden, byť důležitý summit NATO. Ve hře je vykolíkování hřiště, na němž se vláda a prezident pohybují a plní své role, dané ústavou, zvyklostmi, mocenským postavením, přirozenou autoritou, popularitou a počtem získaných hlasů. Poslední položka zdaleka není zanedbatelná. V loňských sněmovních volbách jich hnutí ANO, SPD a motoristé dostali 2 758 000, zatímco Pavel před třemi lety 3 359 000. V parlamentním systému absolutní čísla mnoho neznamenají, avšak říkejte to lidem, kteří takovou porcí důvěry disponují, opomenout se to nedá. A právě tento moment je z Babišova pohledu v ankarském příběhu podstatný. Letos na podzim se pokusí vyrovnat poměry v Senátu a o rok později bude muset představit prezidentského kandidáta, který bude mít solidní šanci s Petrem Pavlem soupeřit. Změna v Horní komoře a na Pražském hradě společně s novelou mediálního zákona a vykostěnou služební normou by usnadnili premiéru Babišovi vládnutí a výrazně oslabili už tak mátožnou opozici. Každý Pavlův neúspěch, přešlap nebo posunutí do úlohy kladeče věnců a oblíbeného jezdce na motorce, šéfa hnutí ANO přibližuje jeho cíli. V případu Ankara v skutku nejde o to, kdo s kým si potřese na aliančním setkání rukou a prohodí pár slov. Stala se prubířským kamenem, který má prověřit reálnou sílu dvou politických protipólů na české scéně.
3: To byla Kateřina Perknerová z deníku CZ. No a zcela na závěr ještě hovoří publicista Luboš Kreč o jednom podnikatelském a možná i poučném příkladu.
9: Trdelníky sice nejsou ani náhodou tradiční české pochoutky, jak to hlásá kdejaký reklamní nosič, ale staly se oblíbenou součástí tuzemských trhů. A v podobě ambiciozní sítě kiosků Trdlo Café postupně expandovaly i do obchodních center a dalších míst. Tento franšízově investiční sen se ale nyní začal zadrhávat a plynou z něj cenná ponaučení. Hybatelem expanze značky Trdlo Café, která svého času chtěla dobít nejen český, ale i americký či dubajský trh, je skupina Twist Café Group. Ta postupně vybudovala impérium obchodních brandů, jako jsou Kytky od Pepy, Sinamé, Bublify nebo právě Trdlo Café. Jednotlivé pobočky nabízela modelem franšízy. Jde o mezinárodně ověřený koncept, na kterém stojí třeba fast foodové řetězce typu McDonald's. Je to legitimní způsob podnikání, kdy si zájemce v podstatě koupí od majitele značky know-how a domluví se na detailních parametrech vzájemné spolupráce. Twist Café Group ale lákání nových franšízantů pojímala vcelku originálně. Do popředí stavěla investiční rozměr a upozorňovala, jakých báječných zhodnocení lze pořízením jednoho či dvou stánků dosáhnout. Jakoby snad ani nešlo o podnikání, které z principu vyžaduje úsilí a které má vždy nějaká úskalí. Skupina avizovala, že Trdlo Café a další její koncepty jsou novým typem franšízy, u níž všechno obstarají experti Twist Café. Stánek vyberou, budou jej provozovat, obslouží marketing a investor, rozuměj franšízant, ho musí jen koupit a pak už bude v podstatě počítat peníze, které se mu povalí na účet. Tenhle příběh se ale nyní komplikuje. Skupina je pod několikerým biznisovým útokem. Čelí insolvencím a na její platební morálku si stěžuje řada partnerů, spolupracovníků i franšízantů. Majitelé Twist Café se brání, odmítají, že by pochybili, jenže jistá pachuť zůstane, ať to dopadne jakkoliv. Jde o to, že vize, která předkládala potenciálním zájemcům o své franšízy, působily až příliš snově. Trochu jako pověstní létající pečení holuby, kteří vám přistanou na stole, aniž byste se o ně jakkoliv zasloužili. Takhle ale život ani biznis nefungují. Naopak platí, že to, co působí až moc jednoduše, v sobě mívá ukrytý nějaký ten háček.
3: Příspěvkem Luboše Kreče končí čtvrteční názory a argumenty. Každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia se za celou redakci i autory komentářů loučí Ondřej Konrád.
1: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministr Vojtěch a prezident Pavel jednali mimo jiné o elektronizaci zdravotnictví. Ukrajinské drony zřejmě zasáhly další dva mosty vedoucí na anektovaný Krym. Basketbalisti Nymburku nebo Pardubice hrají o třetí vítězství v ligovém finále. Na silnici 16 za Jičínem směrem do Nové Paky popojíždí kolona. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a prezident Petr Pavel jednali o financování a taky elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch to řekl po společné schůzce. Prezidenta podle něj zajímal i přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na rezort zdravotnictví. Ministr mu taky představil hlavní legislativní změny, kterým se teď jeho úřad věnuje.
10: Jednak otázka změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, vyšší role dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a segmenty, role zdravotních pojišťoven, práce s daty, která je velmi důležitá, pak reforma systému ochrany veřejného zdraví a podpora nelékařského personálu z hlediska zvýšení jejich kompetencí.
2: Ukrajinské nepilotované letouny zřejmě poškodily další dva mosty, které spojují anektovaný Krym s pevninou. Podle ukrajinských médií jde zřejmě o mosty na Perekopské šíji.
11: Telegramový kanál Krymský vítr s odvoláním na očité svědky informoval o tom, že ukrajinské nepilotované letouny zasáhly dva silniční mosty u Armiansku. Rozsah poškození zatím není známý. Před několika dny drony poškodily také most u Čonharu, který ale zůstává částečně průjezdný. O silných nočních úderech informovali na sociálních sítích obyvatelé okupovaného Sevastopolu, Bachčisaraje a Simferopolu na Krymu. Rusko mezitím vyslalo drony na sever Ukrajiny. Při útoku na železniční depo v Konotopu zahynula jedna žena a 4 lidé byli podle tamních úřadů zranění. Další žena zemřela a 2 děti utrpěly zranění na jiném místě v Sumské oblasti poté, co rodinný dům zasáhl ruský dron. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, kde začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. Hroznové mošty, sice ne vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína, mají novou soutěž Viní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidi častěji vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
12: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
13: Basketbalisté Nymburku a Pardubic hrají 5. ligové finále. Stav série je 2-2 a titul získá ten, kdo vyhraje 4 duely. Ten dnešní ve sportovním centru Nymburk vidí Jakub Kanta.
14: Až za malou chvíli. 86-69. Takový je stav ve prospěch Nymburka a to zbývá odehrát 3 minuty a 55 sekund ze čtvrté čtvrtiny. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.
13: Fotbalová Slávia uzavřela strategickou spolupráci s druholigovým polským týmem Arka Gdyně. Kluby chtějí sdílet zkušenosti ohledně fotbalového rozvoje i aktivity mimo hřiště. Úřadující čeští šampioni o tom informovali na webu. Právě ze Slávie mají do Liberce namířeno francouzský obránce Ange Gessan a záložník Tumani Diakité z pobřeží Slonoviny. Radiožurnálu Sport to potvrdil trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč.
0: Rozjezd kolon na D1 před Brnem a taky na pražském okruhu před Ořechem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kus za sjezdem na Domašov ještě tvoří kolony z kilometru 176. Osobní auta se sunou kolem 10 minut k exitu 182 Popůvky. Kamiony to mají ještě na další dobu pravým pruhem až do Brna do zúžení u D2. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se ještě u připojení z plzeňské D5 chvílemi brzdí skoro do zastavení, hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobní auta už jenom chvílemi a pak se jede pomaleji k Ořechu, už ale ani tam není zdržení dlouhé, provoz slábne. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku opatrně za obchvatem Jičína před sjezdem na Úlibice dokončují úklid po srážce dvou dodávek a osobního auta. Kolona se teď v posledních minutách rychle rozjela. A ještě výjezd z Českých Budějovic silnicí 20 na Vodňany v kruhovém objezdu u KFC řeší nehodu a vzniká tam kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
16: Čínský prezident chce posílit strategickou spolupráci se Severní Koreou.
17: Jde o první návštěvu hlavy komunistické Číny v této zemi za posledních 7 let.
18: Návštěva přichází v době, kdy Severní Korea posiluje vztahy s Ruskem.
16: Čínská státní média hovoří o začátku nové etapy vztahů.
19: Fanfáry, potlesk, jásot
15: a balónky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? Jaké vztahy má Čína s KLDR a co na to Putin? Ptám se koreanistky Jany Chamrové z Českokorejské společnosti, neziskovky rozvíjející českokorejské vztahy. Dnes je čtvrtek 11. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
19: Dobrý den a děkuji za pozvání.
15: Návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga u severokorejského vůdce Kim Jong-una nás bude zajímat v dnešní Vinohradské 12.
20: Volba soudruha generálního tajemníka Xi Jinpinga navštívit letos jako svou první zahraniční destinaci Pyongyang plně odráží velký význam, který přikládá vztahu mezi Čínou a KLDR.
15: Ta návštěva přinesla dohody v celé řadě oblastí, v obchodu, v zemědělství, ve stavebnictví, v technologiích jsem se dočetl. Co přesně to znamená? Budou si vyměňovat cihly za obilí teďka, nebo budou si posílat na jednu stranu počítače, na druhou jablka?
19: Já bych si dovolila to mírnit ve smyslu těch konkrétních reálných dopadů a těch smluv, které v zásadě nebyly podepsány. Když to srovnáme s jinými návštěvami, například se nabízí to srovnání s návštěvou Putina v roce 2024, kde došlo k podpisu velmi strategického partnerství a strategické dohody s dalekosáhlými důsledky pro KLDR, tak vlastně návštěva, o které mluvíme dnes, nepřinesla na papíře v zásadě nic.
15: Mm-hmm. Tak co tam ty dva dny, ti dva vůdci dělali, když nepodepisovali smlouvy?
19: Z mého pohledu šlo o aktivizaci těch vztahů, které byly za těch posledních 5 let poměrně utlumené. Mm-hmm. Zejména teda po roce 2022, kdy se KLDR přesměrovala na Rusko a na spolupráci s Ruskem, tak ty vztahy nebyly ideální s Čínou, až vlastně v posledních 2 letech vnímáme takové trochu oteplování těch tradičně velmi silných vztahů severokorejsko-čínských. A jde o takové přátelské soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv a vztah s KLDR.
15: No a jak si vysvětlujete, když říkáte, že žádné konkrétní dohody nebyly podepsány, že se ale mluví a píše skutečně o tom, že tam jsou nějaké domluvy, teda říkejme tomu, v těch různých odvětvích, ať už je to ten obchod nebo to zemědělství. Na čem se tedy ti dva měli domluvit, když konkrétně nic nepodepsali?
19: Čína se vždy snažila nějak se nevěnovat o otázce obranné politiky a bezpečnosti ve vztahu ke KLDR, zejména co do tady kontextu těch vrcholových summitů. Tady v té návštěvě ale jsem si všimla účasti ministra obrany, což je poměrně nezvyklé a myslím si, že v roce 2019, kdy byl si naposled v Pyongyangu, tam ministr obrany nebyl. Je to zcela jistě reakce na geopolitickou situaci a na to, co se děje mezi KLDR a Ruskem, tak to je, řekla bych, jedna taková pro mě zajímavá linka a druhá, významnější, je akcent na takovou stranicko-ideologickou stránku toho vztahu. To je něco, co nevidíme v těch rusko-severokorejských vztazích. A když vezmeme ten program té návštěvy, tak to byla ta návštěva v té, jak to přeložit, škola nebo výcvikové středisko Korejské strany práce. Taková jako by univerzita, vzdělávací středisko pro ty klíčové kádry budoucí Korejské strany práce. No a tam došlo poměrně zásadním aktivitám, jednak zasadili strom společnější a Kim. Vůbec ta ceremonie jako byla poměrně intenzivní a vlastně obě dvě, jednak zpravodajské agentury o tom mluví, o tady tom aspektu spolupráce v té ideologii. Ten socialismus se nám tam objevuje na obou stranách v těch obou vyjádřeních několikrát a to utužení té ideologické linky a spolupráce mezi těmi oběma vůdčími stranami, jak na čínské, tak severokorejské straně, se zdá být poměrně zajímavým obsahem téhle návštěvy.
15: A ruku v ruce s tím jdou jakési nespecifikované dohody, které teda mohou nebo nemusí být naplňované, ale prostě to se tak nosí, že ti dva
4: řeknou nebo prohlásí, nebo se o tom píše, že teda na něčem se domluvili, na nějakých výměnách, ale my neumíme říct teda na čem.
19: No určitě konkrétně. Se to jako musí říct, protože vlastně by...
4: K čemu pak ta návštěva byla?
19: Ano, přesně tak. Ano, to taky souvisí s tím, jaké tam vlastně vidíme lidi. My jsme tam viděli ty nejvyšší zástupce jednak z ministerstva zahraničí, ze strany, z té ekonomické oblasti a tam samozřejmě ten vztah ekonomický mezi Čínou a Severní Koreou je velmi intenzivní. V čem je Čína a vždy byla mnohem opatrnější než Rusko, tak Čína si vždy dávala pozor, aby nedeklarovala spolupráci s KLDR v oblastech, které se dotýkají sankcí. Rusku je to jedno.
21: Po 7 letech mám velkou radost, že mohu opět navštívit krásné město Pchjongjang, kde zažívám silný pocit vřelosti a důvěrnosti.
22: Já se ještě vrátím k tomu přivítání. On to byl dvoudenní, nevím, jestli tomu říkat summit, dvoudenní návštěva to byla čínského prezidenta v KLDR, která započala teda obrovským přivítáním, takovým velmi pompézním, červený koberec, květiny, mávající davy, balonky, všichni jásali. Obrovský portrét čínského prezidenta na náměstí Kim Il-sunga, hned vedle podobizny severokorejského vůdce a tak dále. Všichni tomu tleskali. To bylo velkolepé jako standardně? A nebo speciálně?
19: No, to je velmi zásadní otázka. To přijetí je samozřejmě, zejména v té korejské kultuře, zásadní a říká nám hodně. Je to důležitá součást toho sdělení. Takže pokud se podíváme na ty dvě návštěvy, to znamená 2019, když byl si naposled v Pjongjangu a 2024, když Kima navštívil Putin, tak v zásadě, co do těch, jak zmiňujete, ty davy a ty balónky, tak je to obdobné. A to i včetně toho, že v zemi, kde Kim Jong-un má zcela výsostné postavení u obyvatelstva, se najednou na Kim Il-sungově náměstí objeví podobizna toho navštěvujícího lídra jiného, tak to měl i Putin. Měl to i Putin. Tam jsem neviděla rozdíl. Ty mávající davy, ta pompéznost. V čem ale já vnímám rozdíl je ta dynamika té návštěvy a ten vztah mezi oběma vůdci. Tam, když se podíváte na to, jak byl nyní přijat Xi a jak byl přijat Putin, tak tam jsou klíčové odlišnosti. Ta návštěva toho Putina před 2 lety byla, dalo by se říct, taková přátelštější a dynamičtější. Oni se projeli tou limuzínou společně. Bylo to takové, jakože vlastně nově nabité přátelství dvou kamarádů.
4: To jsou vlastně i fotky, teď jsem se na to vzpomněl.
19: Ano, ano. A když teď přijel Xi, který přijel s manželkou, takže už to má jako vlastně úplně je to jiný level, tím, že je tam tady ten protějšek i na té severokorejské straně, i na té čínské straně, je to více obřadnější v tom smyslu, že je to formálnější. Není to tak otevřené, já bych řekla jako srdečné, ale ono, ten severokorejsko-čínský vztah je srdečný v tom smyslu, že je velmi historický, je zakořeněný, vlastně jdeme dál až do středověku a i do starověku, když to tak vezmeme, tak vlastně ten vztah, takový ten vztah patrona s klientem trochu, kdy patron je ta Čína, velká říše středu, která jako přijíždí se podívat na někoho, kdo je trochu pod ní, byť hned druhým dechem musím říct, že to, že jsi si vybral KLDR jako svoji první zahraniční návštěvu v letošním roce a vůbec to, že tam přijíždí hned poté, co se setkal s Putinem a s Trumpem, vůbec nestaví Kima do pozice, že nějaké podřízené.
4: Skutečně je to vztah nadřízeného a podřízeného a teď trochu možná s jinou dynamikou, že je tam ta výjimečnost v tom, že čínský prezident všechny zatím letos vítal u sebe a teď přijel někam poprvé a přijel právě do Severní Koreje, nebo je to přátelství, jak tomu říkají, nebo jak se nazývají i ty smlouvy o přátelství mezi Čínou a KLDR, které mají teď výročí mimochodem v tomto týdnu.
19: No, přátelství, tak ta smlouva je z 61. roku a ta má teda dalekosáhlé důsledky. Tam jdeme mnohem dál za přátelství. Ta smlouva, pokud vím, tak Čína nemá s žádným jiným hráčem na světě takové ujednání o té obranné reciprocitě. A Ten historický prvek účasti čínských takzvaně dobrovolníků v korejské válce na začátku 50. let je opravdu takovým, oni oba dva vlastně o něm referují a bylo to součástí toho programu, že šli k té věži přátelství. Tak to je jako úplně klíčový moment toho vztahu, na tom se vlastně to všechno staví a myslím, že asi nedoceňujeme, jak důležitý bod je to pro tu čínskou rétoriku a propagandu, která se pořád k tomuto momentu vrací a pořád to omílá, jak vlastně ta Čína té Koreji pomohla a že už tam v těch 50. letech se vlastně budovala tahle ta aliance proti americkému imperialismu. A to nám tam jako zůstává, jak zmiňujete tady ta smlouva z toho 61. roku, ale významný moment je ta návštěva Putina v roce 2024, kdy se podepsalo to strategické partnerství, ono v zásadě se to taky nazývá smlouva o vzájemné pomoci. A tam je právě ta klauzule o té vojenské pomoci s Ruskem.
5: Takže Kim Jong-un to poslal vlastně vojáky na ukrajinskou frontu, aby pomohl Putinovi.
19: Ano.
6: S hegemonismem.
19: A to už vlastně i předtím a na základě toho v roce 2024 vlastně se podepisuje mezi KLDR a Ruskem tahle ta dohoda, která KLDR opravdu dostala do pozice, že nyní má poměrně bezprecedentně na světě asi tyhle ty dvě garance velkých jaderných mocností, které se obě zavazují jí pomoci. Musíme tady zmínit to, že vlastně Severní Korea historicky asi bychom měli zmínit i rozdělení korejského poloostrova, ať víme vlastně, kde jsme započali. Někdy se setkáváme s názorem, že korejský poloostrov je rozdělený kvůli korejské válce. No to tak není, to už bylo mnohem dřív. Korejský poloostrov je rozdělený proto, že druhá světová válka byla na korejském poloostrově válkou osvobozeneckou, kdy Japonskem okupované Korejce osvobozují z jihu Američani a ze severu Sověti. A potkávají se na té 38. rovnoběžce plus minus, která nám vlastně tu hranici drží až dodnes. A v roce 48 vznikají separátní Korejská republika na jihu a Korejská lidově demokratická republika na severu. Takže to rozdělení je Korejci na obou stranách vnímané ne jako nějaký vnitřní rozpor korejského do té doby velmi homogenního, byť se Korejci hádají spolu uvnitř vždycky, je to vidět i v parlamentu, kde si jsou schopni dát pár facek, tak ale do té doby prostě homogenního národa, který je najednou vnějšími vlivy a vlastně geopolitickou situací rozdělen na dvě státní entity. Jeden národ a dvě státní entity. No a tady ten geopolitický prvek toho, že vlastně Korejci se kvůli světu rozdělili a v zásadě i kvůli světu válčili pak v té korejské válce, protože tím, jak se tam zapojila ta Čína, vojska OSN, tak šlo vlastně o ten první studenoválečný otevřený konflikt. A tenhle ten geopolitický kontext je vlastně vidíme i dodnes. A když se vrátíme zpátky tady k těm dvou klíčovým dohodám, ať už jim říkáme o přátelství nebo vzájemné pomoci, tak zkrátka jsou to bezpečnostní záruky. KLDR dlouhodobě po dekády vlastně v tom mezinárodním kontextu operuje z pozice, že se prostě bojí. Nám se to někdy těžko chápe a vnímáme.
5: My těžko chápeme to, jak zbrojí potom jaderně. Což
19: přes,
5: je samozřejmě
19: přesně tak, co je příčina, co je důsledek. Severokorejec vám řekne, že zbrojí a vyvíjí jaderný program, protože se reálně bojí o svoji existenci.
5: A zbytek světa ale to pozoruje nervózně, obráceně. Protože se pak zase přesně tak bojí o to, aby ten svět nebyl ukončen tím, že někdo sáhne na červené tlačítko v Pjongjangu.
19: Jasně. Asi je z toho zásadní teda ta diverzifikace na straně KLDR, kdy Čína si je vědomá toho, že již není ten jediný patron KLDR, že se nám to významně v tom roce 2024 naředilo a za těch posledních prostě 4 roky té rusko-severokorejské spolupráce. A z mého pohledu je tahle návštěva potvrzením nebo připomínkou od Číny směrem ke Kimovi, že my jsme ale tady taky, my jsme tady byli dřív a my jsme pro vás zásadnější dlouhodobě.
5: A nezapomeňte na to, ale tak oni na to asi nezapomínají, oni obchod mají navázaný přímo na Čínu, ne? Jako velmi úzce to.
19: Určitě, rozhodně. Ale když se posuneme trochu k tomu, jak dnes vypadá KLDR, tak je tam řada indicí, které nám říkají, že v posledních 4 letech ten posun ekonomický je opravdu markantní. A je teda teď vlastně otázka, když jsme předtím se dívali na Čínu jako toho hlavního donora KLDR a Amerika vždycky, když chtěla, potřebovala něco od Kima, tak šla přes Peking. Teď trochu tady v tom kontextu se zdá, že Čína udržovala KLDR takovou vlastně záměrně chudou. Mm-hmm.
5: Přišlo Rusko na jednou.
19: Přišlo Rusko a za 4 roky tady vidíme zprávy, že KLDR se začíná docela dařit ekonomicky. Mm. Ta střední třída, která vyrostla na těch prvkách takového v zásadě tržního mechanismu, i by se dalo říct, přes ten socialistický kontext, tak ta už dlouhodobě jako vnímáme hlasy, že chce se mít dobře, chce konzumovat podobně jako zbytek světa. A ty peníze a ty ekonomické příležitosti, které přinesla spolupráce s Ruskem pro KLDR, zdá se v tomhle významně pomohly. Mm-hmm. Takže to, co se tak nějak díky vztahu s Ruskem podařilo za poslední 4 roky, je poměrně nebývalé.
5: Takže Peking je nervózní z toho přibližování Moskvy a Pchjongjangu. Proto tam teďka přijel osobně na tu první návštěvu v letošním roce.
19: To je ten prvek té soutěživosti trochu mezi Ruskem a Čínou. A je třeba říct, že KLDR vždy byla po celou vlastně druhou půlku 20. století mistrem v diverzifikaci těch zahraničně politických vztahů. Že vždy dokázala, ať už to šlo o roztržku mezi Sovětským svazem a Čínou, nebo pak vztahem mezi USA a Čínou, tak vždycky dokázala vlastně z toho geopolitického kontextu vytěžit tím, že ty vnější hráče tak nějak trochu poštvávala proti sobě, ale ne úplně aktivně, spíš opravdu diversifikovala portfolio. Mm-hmm. A to je poměrně zásadní prvek a my ho vlastně vidíme na obou stranách toho korejského polostrova.
5: Rusko taky poměrně dobře, respektive tak, aby se to KLDR líbilo, ignoruje ten jaderný program, respektive ho možná i v tom trochu podporuje v tom vývoji.
19: Určitě. Podporuje.
5: Co na to Peking, protože Peking takhle jednoznačné stanovisko k tomu nikdy nedával, že by byl OK s tím, že tady vzniká.
19: Přesně,
5: další
19: to je velmi důležitý
5: hráč.
19: Rozdíl. A vlastně, jak zmiňujete, Rusko už při těch dohodách v roce 2024 poměrně otevřeně mluvilo o spolupráci v jaderné oblasti.
5: Dokonce.
19: A jak jsem zmínila, Rusku je to už prostě jedno. Hmm. A Číně to jedno není, ta stále jako hraje tu notu, aby měla zachovanou dobrou reputaci jako světová mocnost. A ta vlastně nemluví o té otázce jaderné z KLDR a to mlčení čínské ohledně jaderné otázky vůči KLDR je tady ale jasným sdělením. Čína říká de facto, jsme si vědomi vašeho jaderného statusu a nebudeme už proti němu brojit. Hmm. Tady došlo k významnému posunu na straně KLDR. V průběhu covidu byla Severní Korea velmi neprodyšně uzavřená a došlo k takové jako fortifikaci, k takovému jako vnitřnímu posílení v mnoha oblastech, zejména teda v té ještě do opravdu a to absurdna dovedené soběstačnosti v řadě ekonomických oblastech. No a Severní Korea změnila svoji politiku vůči jaderným zbraním a to tím, že je uzákonila jaderný program a vepsala ho do ústavy. Tahle změna proběhla už někdy na konci roku 2023 a od té doby opravdu ta severokorejská retorika je úplně přímočará a víc a víc světových hráčů, včetně teda Číny, už si jsou vědomi toho, že opravdu není cesty zpět. A to, co Amerika ještě do toho roku 2019, kdy se naposled Kim sešel s Trumpem v Hanoji na tom posledním nevydařeném summitu v rámci té summitové diplomacie, tak to, co tehdy Amerika hlásala, tu nevratnou, ověřitelnou a tak dále, denuklearizaci, no tak o tom už opravdu nemůže být řeč. A Amerika už teď asi nikoho nepřesvědčí, aby jí pomohla tohle se Severokorejci vyjednat.
5: S jakými obavami tohle sledují v Soulu?
7: Jihokorejská vláda doufá, že dialog mezi Severní Koreou a Čínou přispěje k míru a stabilitě na korejském poloostrově.
5: To, že se si setkává s Kimem, to, že není cesty zpět.
19: Myslím, že správně zmiňujete obavy a já bych dodala i taková deziluze a zklamání, protože se tím hodně ředí ta jihokorejská páka v těch mezinárodních vztazích týkajících se KLDR. Jihokorejci nám z toho úplně vypadají, z toho dialogu. Ono je to trochu poplatné i tomu, jak opět historický kontext, jak ta korejská válka, jak skončila tím, že neskončila a kdo spolu válčil, že tam jsou vojska OSN a ta Jižní Korea tam není strana ve smyslu nějaké entity. Takže vlastně S Jihokorejci se nikdo nebaví. Tady je důležité říct, že opět Jižní Korea za poslední 4 roky zaznamenala velký posun ve své vnitřní politice vůči KLDR. Mezikorejské vztahy, to je velmi komplexní téma, různě se proměňovaly v různých dekádách, taky podle toho, jaký jihokorejský prezident byl na jeho u moci, jestli takový ten levicovější, smířlivější vůči Koreji, anebo takový ten pravicovější konzervatista, který spíš je pro Ameriku a proti KLDR, ale teď už je to úplně jedno, protože Severní Korea opět si uzákonila doktrínu, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát a není to součást Koreje. Což je významný posun, protože do té doby obě dvě Koreje vlastně deklarovaly oficiálně, že se chtějí sjednotit. V Jižní Koreji dodnes funguje ministerstvo sjednocení. Severní Korea už to neříká a byla vlastně první, kdo jako opustil tuto iluzi a ono stejně, když na to zase pohledneme geopoliticky, tak ten status quo, kdy je ta Korea rozdělená, vyhovuje úplně všem. A v zásadě nikdo moc nechce sjednocenou Koreu a já si dovolím jako poznamenat, možná by z toho benefitovali opravdu Korejci samotní, protože by byli velkou mocností.
4: V dlouhodobějším horizontu nebo ve střednědobém horizontu ta návštěva Siho v KLDR bude znamenat co?
19: Určitě znamená signál Washingtonu, že tahle byť vzájemně soutěživá, tak pořád soudržná, řeknu aliance, ale ona to není vojenská aliance, tenhle ten pakt mezi Ruskem, Čínou a Severní Koreou je legitimní věc, opravdu se to děje. A to,
4: že na východě roste nebezpečí pro Spojené státy.
19: No, minimálně, když si vezmeme, v jaké situaci je Trump a kdo by, jako kolik těch spojenců, kteří by mu dali toto přijetí, jaké měl prostě dejme tomu Putin v Pekingu a Putin v Pyongyangu, tak vlastně je to docela zajímavá paralela. To je z mého pohledu hlavní signál

0: geopoliticky tahle ta trojka zdá se prozatím funguje. Hmm.
1: To je hlavní signál teda té návštěvy Siho u Kima. Moc díky, že jsme se jí mohli ve Vinohradské 12 společně věnovat. Díky, že jste přišla.
0: Díky, nashranou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívila Jana Chamrová, předsedkyně Česko-korejské společnosti. A ptal jsem se jí na návštěvu čínského prezidenta v KLDR a taky na přátelství Pchjongjangu s Moskvou. Blíží se zase sobota, to znamená další díl naší série Kati o diktátorech s krví na rukou je na cestě a taky nás čekají teď týdny plné fotbalu. Je tu konečně mistrovství světa v Americe a k tomu se dostaneme ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje. Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci pomocí koaliční většiny neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Premiér Babiš se jednání neúčastnil. Britský ministr obrany John Healey rezignoval, oznámil to na sítě X, kde zveřejnil dopis britskému premiérovi Keiru Starmerovi. Healey v něm píše o neshodě na výdajích na obranu. Dosavadní ministr požadoval, aby Británie v roce 2030 dala na obranu 3% HDP. Tomu ale neodpovídá plán výdajů předložený ministrovi na začátku tohoto týdne. V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů, mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy v souvislosti s koncem školního roku. A 130 historických automobilů dnes vyrazilo z Prahy do Bratislavy. Účastníci si tak připomínají slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Zítřek stráví závodníci na Slovensku a v sobotu se vrátí zpátky do Prahy. Basketbalisti Nymburku porazili Pardubice 92-71 a ve finále vedou 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí můžou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude ve východních Čechách. A tenistka Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van de Winklovou ve dvou setech a postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže v německém Stuttgartu i Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku třetí sady Australana Da Quarta.
4: Nehoda na D5 u Rudné a taky na výjezdu z Budějic na Vodňany. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy obezřetně za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru za pravotočovou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut. Kolona zatím jenom kratší, hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se ještě u exitu 182 popůvky brzdí, chvílemi už před ním kolem 181. kilometru až do zastavení, ale osobní auta už jenom krátce, dál pak jedou plynule. Kamiony v pravém pruhu ještě čeká kolona až do omezení u D2, místy se aspoň trochu sunou, pak až v Brně místy postávají. Na 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku za...
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dobrý den, je čtvrtek 11. června, vítejte u našeho pravidelného vědeckého pořadu. O čem dnes bude? Komu patří město po setmění? Srnám, liškám i divočákům. Vědci z Mendlovy univerzity 3 roky sledovali jejich skrytý život v Brně. K čemu taková data poslouží? Hlavní environmentální cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos obdržela nedávno signatářka Charty 77 Jarmila Jónová. Přivítáme ji ve studiu. A robotický nos

0: Vozič obědů nebo chodící větrák. V Brně dnes představili výsledky prvního českého ročníku programu My Machine, ve kterém se dětské nápady proměňují ve skutečné vynálezy. I tam vás zavedeme. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
1: Věda plus.
0: Ve dne potkáte v Brně hlavně lidi. Po setmění ale město patří i srnám, liškám nebo divočákům. Vědci z Mendlovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofactor 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč mají někdy střety s člověkem. Výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. Míjíme je každý den, aniž bychom o tom věděli.
2: Tak sundávej.
3: Máte takový mobilní žebříček.
2: Kolega si natáhl vyskunovací žebřík.
3: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevarské fakulty Mendlovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast.
2: Teďka ji otevírá a hned se můžeme dozvědět, co se nám tady pohybovalo za zvířata.
3: Jsme v lese u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
2: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie. Pod námi je ulice.
3: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
2: Plno těch zahrádek je opuštěných, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
3: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace. Jak ukazuje Radim Plhal z Mendlovy univerzity.
4: Ten terminální výhon je poškozený od srnčí zvěře.
3: Tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
4: Srnčí zvěř nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
3: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
2: Jak se sešeří, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří zvířatům.
3: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat mají své místo i čas.
2: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě.
3: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
4: Zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
3: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
4: Každá ta vila má kolem sebe neprostupný plot, pak je silnice, je příkraj břeh, řece, svratce, tunel, prostě nepřekonatelný.
3: Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Jencl, Český rozhlas.
0: Zmapovat výskyt zvířat ve městě je ovšem jen první krok. Výzkum zmíněný v reportáži pomáhá vědcům a městům také odhalovat rizika spojená s nepůvodními druhy a navrhovat opatření, která můžou zlepšit fungování městské divočiny. Jak mohou tato data pomáhat v praxi, teď probereme s Ondřejem Mikulkou z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Které druhy se městskému prostředí přizpůsobují nejlépe a čím je pro ně vlastně život ve městě atraktivní? Co jim město nabízí, co ve volné přírodě často nenajdou?
5: No, v současné době jako jeden z nejpřizpůsobivějších je určitě již to zmiňované prase. Ale mimo to pochopitelně se jedná zpravidla třeba o lišky, ale třeba taky o invazní druhy živočichů, v rámci kterého monitoringu jsme vlastně zjistili i významnou početnost nutrií, nejenom v Brně, ale třeba početnost nutrií je významná i v jiných městech právě s nějakým říčním systémem, ale také trošičku v kontextu té doby, kdy jsme to zjistili, tak také výskyt mívala severního, který právě je třeba hodně významný v západní Evropě, v Německu, kde se vyskytuje ve městech už ve velké míře.
0: Ano. Pardon, za čím ale ta zvířata tedy do měst jdou? Proč nezůstávají v přírodě, která je pro ně jak jako přirozenějším prostředím, ne?
5: Tady je určitě potřeba zmínit určitý paradox. Když si představíme, alespoň třeba v období zimy, představíme si tu volnou krajinu, představíme si třeba to město, tak to město v poslední době právě poskytuje zvířatům významně lepší podmínky v uvozovkách. Ty podmínky můžou být dané třeba tím, že je dostatek potravy, nezabezpečené odpadky, ale samozřejmě to může být i ta samotná struktura, třeba zeleně, kterými můžou být zahrady, kde se v létě zase naopak roste ovoce, zelenina a podobně. Samozřejmě je potřeba si vzít v potaz i to, že například ve městech nedochází k tak intenzivnímu lovu, protože se nejedná o honební pozemky, jako třeba je tomu ve volné přírodě. A to může být jedním z ukazatelů, které jsme v určitých částech také viděli, že možná ta zvěř je do města zahnána.
0: Mm-hmm. No, na druhou stranu pořád je to asi atrakce spatřit ve městech, dejme tomu prase nebo lišky, které z těch nepůvodních druhů, které taky byly vlastně součástí toho výzkumu, představují pro česká města a jejich okolí největší problém.
5: Tak za mě je to v současné době rozhodně rozšiřování nutrie říční, která vlastně ve volné přírodě se vyskytuje jako nepůvodní invazní živočich už dobrých pár desítek let. Z druhé strany současné mírné zimy umožňují přežít vlastně ty čerstvé vrhy, ty mláďata. A následně právě dochází k významnému populačnímu růstu. No a co to znamená pro člověka, který ještě jim pomáhá tím, že je jako uměle přikrmuje? Znamená to třeba rozšířování nemocí, poškozování břehů a podobně, kdy vlastně ta nutrie v tom zvláštním městském prostředí se dostává do styku s dalšími druhy, jako jsou potkaní a podobně.
0: Takže byste doporučovala nekrmit rozhodně tady nutrie?
5: Prakticky už řada měst to má i v městských nebo obecních vyhláškách, kde je zakázáno krmení, ale do jisté míry se dá také říct, že už to nebude stačit v mnoha ohledech.
0: Dá se očekávat, že se v českých městech tedy budou v příštích letech objevovat i další druhy, které jsme tam dosud běžně nevídali?
5: Zkušenosti ze zahraničí nám napovídají, že by tomu nemělo být jinak. Jo. Z druhé strany už ten zmiňovaný mýval, my současné jsme měli v současnosti právě ve městě Brně asi řádově jednotky nálezů. Ale to je samozřejmě náš nález, ta skutečná detailní zmonitorování populace třeba toho mývala, aby nám ukázala trošku přesnější čísla. Z druhé strany opět říkám, že třeba zkušenosti ze západní Evropy, z Německa, tam je to tak daleko, že se třeba mývalové procházejí už nejenom prostě v tom nočním čase, ale právě i klidně za světla. Hmm.
0: No, jak můžou výsledky vašeho výzkumu využít samotná města? Vy už jste to trochu naznačil, že třeba mají něco ve vyhlášce. Je nějaké konkrétní opatření, které by mohlo i, dejme tomu, omezit konflikty nebo střety mezi lidmi a zvířaty, prostě zlepšit podmínky pro obě strany?
5: Určitě jednou z možností je zabezpečování odpadu, zabezpečování hlavně odpadků, co se týče jako rostlinné, živočišné nebo respektive bioodpadu. To už je vlastně takovým jako automatickým trendem právě třeba ve Skandinávii nebo v západní Evropě a u nás zatím vlastně třeba zabezpečení popelnic, tak aby se tam nedostala divoká prasata k té potravě, aby se tam nedostaly lišky, což je jako významné lákadlo pro ty volně žijící zvířata. Toto by mohl být první směr a druhou věcí je samozřejmě nastavit už nějaké jako eradikační řešení v rámci třeba těch zmiňovaných nutrií, což už konec konců se vlastně v našich českých městech děje.
0: To znamená, že politici, urbanisté, města samotná využívají váš výzkum a těží z něj, sází na vaše data.
5: No, to se tak úplně nedá teď říct. Ten výzkum byl ukončen poměrně nedávno, je to pár měsíců zpátky. V každém případě například dotčené město Brno, kde byl vlastně soustředěn ta hlavní část toho výzkumu, tak vlastně místní magistrát již si převzal data a samozřejmě do jisté míry už se nějakými doporučeními řídí nebo se snaží je prokonzultovat potom dál a nějakým způsobem třeba aplikovat.
0: O životě divokých zvířat ve městě jsme mluvili s Ondřejem Mikulkou z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
5: Hezký den, mějte se.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Patří k prvním signatářům Charty 77 a už v 80. letech se angažovala v ekologických otázkách. Je jednou ze zakládajících členek občanského sdružení Pražské matky, nyní fungující pod názvem Pěšky městem. To v roce 1988 začalo upozorňovat na špatný stav kvality ovzduší v Praze, zpočátku neformálně v ilegalitě. To je Jarmila Jonová, která nedávno obdržela hlavní environmentální cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos. A Jarmilu Jonovou mám tu čest přivítat u nás ve studiu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Udělala vám radost cena Josefa Vavroušky? Znali jste se vlastně osobně?
6: Znali jsme se, i když jenom letmo, já jsem se účastnila občas jeho přednášek v bytě Václava Havla. Tam jsem třeba poprvně slyšela o emisních povolenkách.
0: Tak takhle přes něj jste se dostala vlastně k těm ekologickým tématům, nebo jak to bylo?
6: Řekla bych, že jsem se k tomu dostala přímo přes děti. A řekla bych takový úctivý vztah k přírodě. Všimla jsem si jako Pražačka, bydlela jsem na Vinohradech, že v zimní nebo podzimní sezóně moje děti často onemocněli. V podstatě během té podzimní a zimní sezóny byly pořád nastydlé, měli rýmu, záněty horních i dolních cest dýchacích. A samozřejmě jsem věděla, vlastně i díky pašované literatuře vědecké, že vše, co dýcháme, tak to má nějakou materiální substanci a že tedy vdechujeme prach a ještě další věci, o kterých jsme věděli. A řekla jsem si, to není možné takhle nechat, takže jsem se nejdříve sama snažila zorganizovat petici mezi chartisty za zveřejňování informací o znečištění ovzduší. A jeden chartista mi vlastně řekl, moje ségry dělají úplně něco podobného, tak jsme se dali dohromady a začali jsme si říkat Pražské matky, kterými jsme byli a spojovala nás stejná úzkost a odpovědnost vůči těm nejslabším.
0: Vnímala jste to jako politické téma nebo spíše zdravotní, dejme tomu otázka každodennosti?
6: Já bych řekla, že celoživotně to beru jako nejenom jako environmentální, ale i jako společenskou, tudíž i politickou záležitost.
0: Mm-hmm. Když to máte možnost srovnat za toho socialismu, jak se pohlíželo na ekologické aktivity, nebo co vám z té doby nejvíc utkvělo?
6: Mám-li tedy srovnat tu minulost s dneškem, tak ta se vyznačovala, ta minulost, zejména tím, že se opravdu tajily ty informace, jako vůbec veškeré informace o světě, skutečnosti. A ta první naše snaha byla ty informace odtajnit, což se podařilo velmi, velmi rychle. A pak jsme dokonce začali pracovat i na legislativě environmentální, která teprve vznikala. Takže hlavně ten velký rozdíl byl v tom nedostatku informací a utajování.
0: Jak se podle vás vlastně změnil vztah k ekologickým tématům od těch 80. let až do dneška?
6: To záleží jak u koho. Zajímavé je, že v těch dávných dobách vlastně životní prostředí nebo znečištění životního prostředí byla jedna z věcí, která byla tím režimem tolerována v tom smyslu, že se mohla veřejně ventilovat. Ale pak, když
0: to nevnímali jako kritiku sami sebe. Patrně.
6: Tehdy se to bralo jako ochrana zvířátek a podobně, žabičky a tak dále. Mm-hmm. Nikoliv jako celek a netýkalo se to lidí. A bohužel, když tedy došlo k sametové revoluci nebo převratu, změně režimu, tak se stala ta věc, že lidé se začali mnohem více zajímat, dokonce i ti, kteří protestovali proti třeba tomu jednak utajování nebo znečišťování prostředí a vrhli se na svá zaměstnání a hlavně na to zlaté tele spotřeby. Takže to je tedy, co se týče obyvatelstva, populace většinové. Ale jinak samozřejmě v úřadech a odpovědných institucích se to velmi změnilo a jak víme, tak se to bohužel začíná obracet.
0: Abychom zase neskončili někde u nějakých utajovaných informací. No ale vy se dneska angažujete jako architektka bezpečných ulic. Tak proč bezpečné ulice a veřejný prostor pro chodce?
6: Ten veřejný prostor pro chodce vlastně znamená využívání veřejného prostranství měst, které vždy bylo původně pro chodce, protože chodci, to jsou ti obyvatele, kteří města oživují a bydlí v nich. A dnes vlastně ta veřejná prostranství místo k setkávání lidí spíše slouží k tranzitu. A nám šlo o to, že je třeba už od malička vychovávat lidi k tomu, aby po městě chodili, všímali si ho, protože lidé také, kteří jezdí tím městem, neznají to svoje prostředí, nemají k němu žádný vztah a vlastně se ani neangažují na jeho ochranu, třeba i sociální. Takže jsme začali s těmi školami. A snažíme se tedy o to ve spolupráci se všemi, kteří mají do toho co mluvit, to znamená s policií, s dopravními odborníky, s odbory dopravy, s radními, vytvářet takové cesty do školy, aby po nich mohli děti chodit sami. A zúčastní se toho hlavně ty děti, což je nejdůležitější, ti uživatelé vlastně těch komunikací, které sami identifikují ta místa, která jim připadá nebezpečná, vysvětlují proč a jsou součástí celého toho celoročního procesu. A výsledkem toho jsou vlastně upravené ty ulice, někdy to trvá dlouho, někdy i léta. Ku příkladu při rekonstrukci Slezské ulice můj syn při začátku toho projektu, toho procesu chodil do základní školy. Když byla sklidněna ta ulice, tak už chodil na vysokou.
0: Ale trvá to dlouho.
6: Ale myslím, že se ta situace alespoň v hlavním městě trochu zlepšuje a moje kolegyně mladé, respektive o generaci mladší, taky už nejsou úplně nejmladší, ty se teď soustředují, a to si myslím, že je velmi důležité, na popularizaci toho chození. Takže dělají projekty pěšky do školy a to už je po celé republice a jsou v tom velmi úspěšné. A také rozšiřují ten veřejný prostor před školami takzvaným taktickým urbanismem, to znamená, že ten prostor před školou se souhlasem zase všech, co do toho mají co mluvit, malují na ty ulice krásné vzory a ty potom řidiče upozorní, že tam tudy prostě
0: se nejezdí.
6: Přesto nesmí jet.
0: Tak vám přeju hodně úspěchů ve vaší současné práci. To byly Jarmila Jonová, aktivistka a zakládající členka hnutí Pražské matky, které dnes funguje pod názvem Pěšky městem. Děkuji, že jste přišla do studia. Naschledanou.
6: Děkuji za příležitost. Naschledanou.
0: Pokračujeme ve Vědě plus. Změna parkovacích zvyklostí entomoložky z Cornellovy univerzity přispěla k objevu jednoho z největších společenstev včel samotářek na světě. Žijí už nejméně 100 let v podzemí na blízkém hřbitově o rozloze více než 6 kilometrů čtverečních. Vyhovuje jim písečná půda i univerzitní jabloňový sad. Vědci vyčíslili jejich počet na asi tak 5,5 milionu jedinců. Entomolog Ondřej Sedláček v našem pořadu Laboratoř Martině Maškové vysvětlil, jak to spočítali.
7: No, je to odhad samozřejmě a ten odhad se dělá většinou tak, že se spočte nějaká část a pak se to násobí, když víme, na jaké rozloze třeba ty živočichové žijí. Já jsem se takhle naučil počítat ptáky nejprve na rybičkách v akváriu. Jako malej jsem choval akvarijní rybičky a občas jsem jich měl jako hodně, třeba několik set. A táta mě naučil prostě odpočti si 10 a pak prostě ty desítky takhle tam naskládáš. Tak v podstatě podobným způsobem se dá počítat hejnoracků nebo tady v tom případě obrovské množství včel. Ty mantinely toho odhadu jsou daleko širší, ale ten střízlivý odhad je kolem těch 5,5 milionů.
8: Takže člověk si udělá nějaký, ohraničí si nějaký prostor v případě těch ptáků na obloze.
7: Mm-hmm, tam je to dan tím hejnem, který třeba vidím, ale tady v tom případě vědci zjistili, že z těch 6 kilometrů čtverečních se ty včelky vyskytují hojně na nějakým asi 3/4 hektaru. A pak dávali na ty chodbičky, které mají ty včelky v té zemi, tak dávali pasti, které umožní lapit ty jedince, kteří vylezou z těch dírek na jaře nahoru. Spočítali, kolik jich je na metrom čtvereční, to několikrát zopakovali, no a pak si řekli tak krát prostě ty metry čtvereční a máme dohromady tolik a tolik jedinců.
8: My hodně v laboratoři tady v tomto vlastně debatním pořadu a podcastu pláčeme nad tím, že ubývá opylovačů, tak si říkám, že tyhle samotářky, tahle hornická parta by mohla trošičku změnit náš pohled, ne?
9: Celkově hřbitovy tím, jak dávají zase trochu jiné prostředí do toho města, které je často dost uniformní v tom, jaký se tam vyskytují prostředí, takže ty hřbitovy tam přináší jakousi variabilitu nebo různá nová prostředí, ať už to jsou starý stromy nebo právě ta odhalená půda, což mají právě rády ty pískorybky. A ty samotářské včely, o kterých je i tenhle článek, tak to může být strašně užitečný pro zvýšení nějaké biodiverzity toho hmyzu a i jiných živočichů, i ptáků nebo jiných zvířat uprostřed města nebo v areálu města.
8: Já jsem začala tou detektivkou a on se tam v uvozovkách zločin opravdu stál, že s humorem řečeno, protože tam jsou ještě včely, které těm samotářkám vyměňují vajíčka za svá, ještě jim kradou, vlastně ba sežerou ten uskladněný pel a nektar. Takže ta rozmanitost tam byla opravdu velká. Ale když jsme u zločinu v podzemí, tak myslím, že skýtá i nějaké zajímavé možnosti poznámek pro biology.
9: No určitě, ono. Mně se moc líbilo, jak použili ty výletové pasti, takže v tom nachytali právě i ty různé parazitoidy včel. A kromě těch nomád, tak tam byla i jedna očnatka, Myopa vicaria, jestli se nepletu. To jsou vlastně mouchy dvoukřídlí, kteří parazitují právě často na samotářských včelách a zas tak tolik se o jejich preferencích hostitelských neví, takže je moc pěkné, že díky tomuhle zkoumání včel tak se dozvíme i něco o těchhlech mouchách.
8: Ale to nebyl výlet, jakože včely letěly se někam prolétnout, ale výlet ve smyslu, že to byly pasti, kde tedy odborníci je chytali.
9: Ano.
10: Jsou to takové pasti, které vlastně překryjí tu noru a vlastně ten hmyz, který z té nory vyléze, tak vlastně se zachytí do té pasti a pak vlastně ty vědci jsou schopni studovat, co se tam všechno zachytlo.
8: Myslím, že vědci tam pochytali přes 3000 jedinců hmyzu, včetně 16 druhů včel a brouky a mouchy. Asi roli v tom hrál ten jabloňový sad, že?
10: Určitě už jenom ta unikátnost toho prostředí tam přiláká daleko větší spektrum, nejenom bezobratlých, ale i obratlovců. A samozřejmě to, že v okolí se nachází ten jabloňový sad, který slouží jako zdroj pylu a nektaru pro ty včely, tak vlastně určitě v tom hraje roli, že si vlastně vzájemně vypomáhají.
0: Celou laboratoř si na Plusu můžete poslechnout už tuto sobotu po 10. hodině, pak zůstane i v podcastech a na webu. No a na závěr dnešní Vědy Plus vám představíme 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl – proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science Centru dnes představili první české výsledky programu My Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky. A více nám teď o tom řekne vědecký reportér Marek Hensel, který na dnešní akci v Brně byl. Dobré odpoledne.
11: Krásné odpoledne přeji.
0: Tak jak program My Machine funguje?
11: V pilotním děti ze základní školy dostali jednoduché zadání. Nakreslete svůj vysněný vynález. Měli přemýšlet nad tím, co by jim usnadnilo každodenní život nebo co by chtěli ve svém okolí změnit. A právě jejich nápady se pak po celý školní rok proměňovaly ve skutečnost díky starším středoškolským a vysokoškolským studentům, dodává organizátorka z brněnského Vida centra Emma Hlubrádek.
12: Ty nápady potom převezmou vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit. A pak poslední přichází na řadu středoškoláci, kteří ty vynálezy sestaví, aby byly funkční.
0: Které z dětských představ se letos podařilo proměnit ve funkční prototypy?
11: Vzniklo 8 originálních projektů. Děti navrhly například automat využívající umělou inteligenci k přípravě nápoje podle nálady zákazníka, LED kšiltovku měnící barvy podle emocí nebo třeba praktický chodící větrák. Ten popisuje jeho autorka Julie ze základní školy Milotice.
13: No, já mám strašně moc ráda léto a tak mě napadlo, že by bylo fajn, kdyby prostě za vámi ten větrák kdykoliv prostě dojel. Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítka, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet a taky může měnit různé barvy, jak bliká.
11: K vidění byl také robotický nosič obědu, který dopraví jídlo až ke stolu, multifunkční domácí pomocník nebo chytrá aktovka s automatickým vysouváním učebnic.
0: Co si z projektu odnáší děti, středoškoláci i vysokoškoláci?
11: Projekt podporuje několik generací studentů a ukazuje dětem, že technika není jen teorie ze školních učebnic. Účastníci si vyzkouší celý proces vývoje od prvního nápadu přes návrh až po výrobu. Doplňuje jeden z vysokoškolských vývojářů z Fakulty informačních technologií VUT Jan Brudný.
14: Posláním toho projektu je propagovat STEM, technické obory, a strašně mě bavilo vlastně, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
11: Cílem je rozvíjet kreativitu, schopnost a spolupracovat v týmu i technické dovednosti. Studenti se přitom učí komunikovat s lidmi různého věku a hledat způsoby, jak převést často velmi odvážné dětské představy do reálné podoby.
0: Proč je podobný projekt podle organizátorů důležitý právě dnes?
11: Řada škol, firem i univerzit upozorňuje na nedostatek mladých lidí, kteří by měli zájem o technické obory. Program proto ukazuje dětem techniku jinak než běžná výuka, prostřednictvím vlastních nápadů a praktické zkušenosti. Místo řešení modelových úloh vidí celý proces od prvního návrhu až po hotový výrobek.
15: Nikdy jsem se neměl vzdát. Měl jsem bojovat, dokud bych nebyl poslední živý. Prohlásil legendární náčelník Apačů Chiricahua Geronimo. Víc než 30 let vedl nesmiřitelnou gerilovou válku proti americkým osadníkům a vojákům v Arizoně a Novém Mexiku. A ještě 100 let po smrti vyvolal kontroverzi. To když v roce 2011 americké speciální jednotky pojmenovali Geronimo operaci k dopadení a likvidaci nejhledanějšího teroristy světa Usámy Bin Ládina. Proti tomu ale ostře protestovali indiánské organizace. Příběh válečníka na cestě pomsty vypráví druhý díl červnového cyklu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 11. června po 8. hodině večer na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Úřadu vlády přejde na Ministerstvo práce a sociálních věcí 9 lidí. Americký prezident Trump odvolal chystané útoky na Írán. Čeští fotbalisti zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. A počasí zítra bude převážně oblačno, až zataženo hlavně v Čechách postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Na ministerstvo práce by se mělo přesunout od července 9 pracovníků, kteří se na úřadu vlády věnují agendě Romů a lidí s tělesným postižením. Dnes o tom jednali zástupci zaměstnanců s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou a ministrem práce a sociálních věcí z hnutí ANO Alešem Juchelkou. Podle Barty se vyjasnily sporné body. Ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin Viktor Kundrák ale Radiožurnálu řekl, že není jasné, jestli ministerstvo počítá se zaměstnanci, kteří pracovali na dohody.
17: Kromě toho, že to oslabuje ty agendy, tak se to týká samozřejmě konkrétních lidí, kteří prostě ve skutečnosti vykrývají mezery. Jsou to důležití členové toho týmu. Jsme byli ujištěni, že to ministerstvo zváží, ale žádnou konkrétní odpověď jsme tam nedostali.
16: Na úřadu vlády zůstane vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková. Se svými kolegy na ministerstvu bude komunikovat přes prostředníka. Americký prezident Donald Trump zrušil plánované noční údery na Írán. Ještě dnes přitom mluvil o tom, že útoky budou intenzivnější než ty předešlé. Na sociální síti Truth Social uvedl, že vojenské operace ruší, protože nejvyšší íránské vedení souhlasilo s finálními body navrhované mírové dohody. Koncept smlouvy podle něj podpořil také Izrael, Saúdská Arábie a další zúčastněné státy. Čas a místo podpisu dokumentu zveřejní brzo. S námořní blokádou íránských přístavů hodlá Trump pokračovat do doby, než dohoda začne oficiálně platit. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Díky ní je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
18: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat, a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
16: Britský kulomet ze druhé světové války přinesl tento týden jeho majitel na policejní služebnu v Jihlavě, informovala o tom krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Majitel zbraň donesl k registraci při zbraňové amnestii. Možnost beztrestné legalizace nepřihlášených zbraní trvá do konce června.
19: Kulomet značky Vickers z roku 1942 přinesl majitel i v originální dřevěné bedně. Zbraň sama o sobě s prázdným vodním chladičem váží 18 kg a je součástí soukromé sbírky. Po zaregistrování se s ní bude majitel podílet na akcích spojených s vojenskou historií. František Jirků, Radiožurnál.
20: Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
21: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
20: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále Národní ligy nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku třetího titulu za sebou. O celkově 21. ligovém triumfu můžou rozhodnout v sobotu na východě Čech.
22: Kolona na D1 v Brně a nehoda na trojce u Kaplice. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky se zpomaluje. Od kilometru 188 brzdí kamiony v pravém pruhu. Vše se rozjede až v omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobním autem se v levém pruhu zdržíte 10 až 15 minut a celou situaci popisuje náš zpravodaj.
23: Silný provoz na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Projel jsem teď úsek 194 až Kývalka. Ostatně zhruba od kilometru 188 ten provoz velmi houstné a...
22: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy za sjezdem na Měnčice nad Hanou hlásíte překážku. Na kilometru 245 stojí odstavené auto s poruchou, je to v zatáčce, tak ho nepřehlédněte. A na silnici 3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí dejte pozor za odbočkou na Bujanov. Vyprošťují tam nákladní auto z příkopu, policisté na místě, kolona se aktuálně netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
25: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Pro jedny byl hrdinou, druzí si, jemně řečeno, jeho hrdinstvím nejsou jisti. Indiánský náčelník Geronimo zůstává především symbolem určité doby. A jak napsal náš přední amerikanista Josef Opatrný, je projekčním plátnem našich představ. Víme toho o něm málo. Pro podstatnou část jeho života neexistují ověřitelné zdroje informací a obsáhlý životopis, který Geronimo před smrtí nadiktoval, je spíš literárním dílem, nějak na úrovni románu Karla Máje. Osud muže, který musel sledovat, jak jeho zemi obsazují bílí osadníci, připomene v portrétech věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
27: Dobrý den.
26: Ptát se bude David Hartlo.
25: Indiánští náčelníci.
26: Honzo, a začneme dneska tím, že skočíme na konec příběhu. Velmi rozhořčené reakce mezi Indiány vyvolalo, když v květnu 2011 zabitý terorista Usáma bin Ládin dostal od americké armády krycí jméno Geronimo. Po protestech Indiánů byla tahle akce přejmenována na Neptunův trojzubec. Ale ona se v tuhle chvíli nabízí otázka, jak je vlastně Geronimo, nebo jeho jméno, jak je to vnímáno v té dnešní americké společnosti? Pozitivně nebo negativně?
1: No, na to není úplně jednoznačná odpověď, protože tam existují vlastně jako různé skupiny a různé vlastně historické vrstvy, jak na Geronima a vůbec i na ty ostatní indiánské vůdce vzpomínáme. Tam já bych jenom připomněl, že sám Geronimo vlastně přispěl k tomu trošku, že v té své poslední fázi života se stal součástí toho, jak bych ho řekl, showbiznisu kapitalistického systému, kdy vlastně prodával tu svoji památku, vydělával, nebo respektive on ji využíval ve svůj prospěch, získával peníze za to, že prodával relikvie nebo prostě hmotné vzpomínky na něj samého, účastnil se těch show. A to je vlastně začátek jeho druhého života. A Geronimo, stejně jako všechny ty historické postavy, mají právě těch životů několik. Takže na jednu stranu chápu, že dědici jejich původních obyvatel jsou rozhořčeni s tím, jak vlastně je ta památka na tu historickou postavu tak trošku vykrádána. Myslím, že se to odborně říká tomu jako kulturní expropriace, že vlastně přebíráte atributy té jiné kultury, ale už je nedáváte do toho kontextu. Berete si z nich jenom tu formální estetickou stránku. V případě Geronima jsou to třeba jako jeho vlastnosti. I jeho nepřátelé, i ti američtí vojáci uznávali, že prostě Geronimo je rovnocenný soupeř, odvážný, bojovný, tomu vlastně mohli upřít. Takže po jeho smrti oni mu vzali doslova ty vlastnosti, spojili ho s jeho jménem a takzvaně si je přisvojili. Proto vlastně ty parašutisté mají to jméno Geronimo, proto i z tohohle důvodu byl podle mě jeho jméno včleněno do názvu té operace. Nechci ovšem ani upírat, že i část jako mainstreamu si Geronima cení jako prostě autentické historické osobnosti. Ale je tam těch vrstev vlastně několik. Nelze než souhlasit s profesorem Opatrným. Skutečně nejenom Geronimo, ale většina vůbec obrazu Indianů je nějaká jako reflexe nás samých. Jo? Není to úplně jako historická postava, ale do nich si vlastně jako projektujeme něco, s čím máme nějaký problém, nebo prostě cítíme, že jsme se něčím provinili. To je vlastně i ta otázka, kdo je tím původním obyvatelem, protože z hlediska historiků je to samozřejmě vždycky relativní. Kdo je původním obyvatelem z hlediska času? Je to ten, kdo tam žije 200, 300, 400, 1000 let? Stejně tak bychom se my mohli ptát, byli, já nevím, čeští Němci původními obyvateli, nebo byli odvěkými přistěhovalci, i když přišli třeba ve 13., 14. století. A jak jsme na tom my Češi, Slovani? Před námi byli Keltové, Germáni a tak dále. Jo, kdo je tím původním obyvatelem? Vždycky je to potřeba vztáhnout k tomu nějakému konkrétnímu příkladu. A v tomhle smyslu to slovo původní obyvatele má také svůj vlastně nezanedbatelný politický, ideologický náboj. Když se prohlásíte za původní obyvatele, jak si něco nárokujete. A ten, kdo přijde po vás, vám buď něco bere, nebo nějakým způsobem vás utlačuje, nebo nějakým způsobem se k němu vztahujete jako k někomu cizímu a vzniká tam vlastně nějaká jako mocenská nebo nároková vazba. Takže on to není úplně tak jako jednoduché. A chápu, jak profesora Opatrného, tak i ostatní historiky, že ten termín původní obyvatelé, no, ty Native Americans jako nějakým způsobem problematizují. Na druhou stranu je potřeba to uznat jako nějaký termín, který se prostě používá, který je zažitý už v té současné, já nevím, v tom politickém diskurzu, v nějakých jako debatách. A jako takový i historici ho musí trošku jako respektovat, jo. Byť ho samozřejmě můžou kriticky analyzovat a zpochybňovat, ale zároveň by ho měli taky i respektovat.
26: Tak snad pro nás teď bude ta cesta životem Geronima o něco srozumitelnější. Indiánským jménem Goyatlaj nebo Gochlajech, ten, který zýval nebo také zkráceně zýval, se narodil možná nejspíš někdy mezi lety 1820 až 25, není to vůbec jasné, na pomezí Arizony a Nového Mexika, patřil ke skupině čirikavských Apačů. A hned ta první věc, ta je pro nás poměrně důležitá. On tvrdí ve svých pamětech, které tedy, jak už jsem na začátku říkal, sepsal na konci života, že klíčovým okamžikem bylo to, když v březnu 1857 mexičtí vojáci údajně při masakru u osady Chános zabili jeho ženu, tři syny a matku. Jak to sám Geronimo popsal v té knížce, to si můžeme poslechnout.
2: Pozdě odpoledne, když jsme se vraceli z města, nás potkalo několik žen a dětí a řekli, že mexické jednotky napadly náš tábor, pobili všechny válečníky, stráže, zajali naše poníky, zabavili zbraně, zničili naše zásoby a zabili mnoho žen a dětí. Rychle jsme se rozdělili a co nejlépe se skrývali až do setmění, kdy jsme se shromáždili v houštině u řeky. Zjistil jsem, že mezi zabitými byla i má stará matka, má mladá žena a mé tři malé děti. Zármutkem jsem o ně měl. Té noci Mangas svolal radu válečníků. I když Apačové zoufale toužili pomstít svou ztrátu, uvědomovali si nerovnost sil. Zbylo jim 80 válečníků proti Karaskovým 400 a byli bez koní, zbraní a zásob. Nakonec Mangas rozhodl, že přeživší musí okamžitě uprostřed noci odejít na sever a doufat, že překročí hranici do Arizony dříve, než Mexičané znovu zaútočí.
26: Slyšeli jsme jméno Mangas, to je ten slavný indiánský náčelník Mangas Coloradas, kdo jste poslouchali minulý speciál portrétů věnovaný náčelníkovi Košisovi, tak už to jméno asi znáte. Honzo, především se musíme tedy vyrovnat s tím, že těch různých půtek mezi Indiány a Mexičany bylo velké množství, ale žádná velká matka všech bitev v roce 1858, o které Geronimo mluví, nebyla.
1: To souvisí s tím, že ty paměti jsou značně nespolehlivé a to vlastně nelze úplně dát za vinu Geronimovi, protože, jak se říká, pamětník má právo na omyl, korigovat ho musí ten, kdo dělá tu redakci nebo ten pozdější historik. Podle mexických záznamů se tenhle incident nebo tenhle masakr odehrál už v roce 1851, což už pak souvisí i s tou různou datací, kdy se vlastně Geronimo narodil. Pravděpodobně se tak stalo. Je otázkou, jestli to byl jenom nájezd z čistého nebe. Spíše se historici kloní k tomu, že už předtím tady byla dlouhá historie vlastně těch apačských nájezdů na ty mexické stanice, respektive těch vzájemných konfliktů, protože apačové prostě tímhle způsobem žili, získávali potravu, získávali ty koně. Takže dá se říct, že ta Karasková výprava byla spíš větší pravděpodobností trestnou výpravou. Nicméně ten brutální zásah tam byl a asi nelze zpochybnit ani ten zásadní moment v Geronimově životě. Geronimo se proměňuje vlastně ve fanatického mstitele a zároveň tam údajně prochází velkou duchovní konverzí. Podle jeho vzpomínek tam do něj vstoupila ta velká duchovní moc a ti, kteří s ním bojovali, tak se vlastně shodli, že on disponoval velkým charismatem a přestože on nebyl z toho náčelnického rodu, tak on měl vždycky velkou autoritu. On se vždycky podřizoval těm skutečným náčelníkům, jako byl Košís nebo Mangas nebo ti Košísovi potomci, ale sám disponoval obrovskou autoritou mezi bojovníky. A věřilo se o něm, že právě do něj vstoupila ta moc, takže on ve své osobě kombinoval nejenom tu odvahu a moc válečnickou, ale i tu duchovní, tu šamanskou, což mu dodávalo vlastně na síle, jak mezi těmi jeho spolubojovníky, tak to do značné míry jako odrazovalo, odstrašovalo ty protivníky, protože kdybych to měl něčemu přirovnat, tak on byl vnímán protivníky trošku jako ten Achilles, jo? Že je prostě nadán nějakou, ať už tomu věříme nebo ne, tak prostě nadán nějakou nadpřirozenou mocí, která brání tomu, aby byl dopaden, zraněn, zabit a tohle dávalo takový jako odstrašující efekt. Takže když pak v těch dalších bojích, když se řeklo, že proti nám stojí Geronimo, tak zvláště Mexičané a vlastně z toho vzniklo i to jeho druhé jméno, Geronimo, údajně tedy, se křižovali a báli se, že prostě proti ním stojí kdo disponuje opravdu nadpřirozenými válečnými schopnostmi.
26: Kulky a šípy se mu vyhýbají.
1: On to samozřejmě tak interpretoval. Jak říkám, můžeme tomu věřit, nemusíme. Každopádně víme z dějin válečnictví, že velkou roli v boji hraje psychologie. No, to znamená, když si důvěřujete, když prostě jako máte důvěru sebe sama a naopak se bojíte nějakého imaginárního nepřítele, tak ta vaše síla je poloviční. Takže to určitě hrálo nějakou roli.
26: My to hodně vnímáme ty příběhy jako zlí, drsní Američané, kteří vytlačují ty Indiány, ale v případě Geronima on prý daleko větší nenávist cítil, choval právě vůči Mexičanům.
1: No právě, jak jsme pod vlivem těch romantických a romantizujících převyprávěnek z 19. a 20. století, tak nám tam úplně vypadává jednak ten mexický živel v uvozovkách, takový ten trojúhelník a zapomínáme, že vlastně tady proti sobě stály tři různé entity, tři různé státy, systémy, které na sebe v tom jednom prostoru narážely. My se ocitáme zároveň v období, kdy Spojené státy teprve expandují, jo? Bojují s Mexikem, že to je ta americko-mexická válka, takže je to i otázka boje mezi Američany a Mexikem. A mezi těmito mlýnskými kameny se ocitají právě tyhle ty kmeny, které žijí zase úplně jiným způsobem života, kočovným a tak dále, tak dále. Takže je to často vlastně takový jako velmi ostrý mocenský boj mezi třemi skupinami. A je pravda, že Geronimo měl větší averzi vůči Mexičanům, ostatně jako i ten Košís, ale možná to pramenilo hlavně z toho masakru a z toho, že je prostě vinil za to, že zabili mu tu jeho první rodinu a tenhle ten emocionální zážitek se vlastně proměnil nebo vtiskl i do toho vztahu k Mexičanům.
26: Ty jsi hodně mluvil o tom, jaký byl Geronimo odvážný bojovník. To jeho asi nejslavnější období je mezi lety 1874, kdy umírá právě náčelník čirikavských apačů Košís, jehož autoritu Geronimo plně respektoval, a mezi rokem 1886, kdy se Geronimo nakonec vzdává. Do tohoto 12-letého období spadají ty věci, které nakonec jsou Geronimovi nejvíce vytýkány, ty opravdu vraždy 2,5 tisíce Američanů?
1: No to je zase otázka, jako samozřejmě, když se řekne vražda, tak je to kriminální čin, kdy prostě s nějakým zjištným úmyslem někoho zabijete bezbranou osobu, ale je otázka, kolik z nich bylo vojáků, kolik z nich bylo ozbrojených civilistů, protože samozřejmě tam, kde mohl v úzovkách řádit Geronimo, tak všichni byli nějakým způsobem připraveni, nebo aspoň nějakým způsobem to čekali. Tím určitě nechci zpochybnit, že Geronimo byl zvlášť považován za obzvlášť krutého a i v případě toho Košíře jsme viděli, že často páchali prostě v návalu vzteku nebo prostě v nějaké touze pomstit se, vlastně prosté vraždy, ale část byly prostě oběti válečných střetů. Problém je v tom, že z čistě vojenského hlediska to nebyly střety dvou rovnocenných armád, to byly prostě střety partizánských gerilových malých oddílů. Geronimo neměl víc než několik desítek mužů k dispozici a navíc musel se starat ještě o ženy a děti. A proti ním stály velké vojenské jednotky. Takže ten způsob boje samozřejmě musel být v úzovkách zákeřný. Přepadávání ze zálohy. To, co promineme Vinnetouovi v těch klasických indiánkách, tak bychom tady nepromíjeli reálnému Geronimovi nebo Košízovi. A je pravda, že pak, když byl zajat, nebo když se dobrovolně vzdal, tak Arizoňané požadovali, aby byl vydán do Arizony a tím pádem mohl být souzen civilním soudem a v takovém případě by zcela jistě dostal trest smrti, protože by mu přisoudili ty vraždy a tak dále. A Geronimovou jedinou záchranou bylo, že ho vlastně jako americká armáda prohlásila za válečného zajatce. Tudíž byl pod jurisdikcí americké federální armády. Arizona na něj už nemohla a toho vlastně zachránilo před trestem smrti, protože vlastně tím pádem všechny jeho akce a všechny jeho tedy činy byly vnímány jako činy ve válečném stavu.
26: Ještě než se dostaneme k těmhle posledním okamžikům, musíme říci, že na Geronima bylo nasazeno asi 3000 vojáků. On se potom vzdal v roce 1886 nejprve na začátku roku poručíku Charlesi Gatewoodovi. V té době také vznikly ty legendární fotky celé té skupiny Geronimovi. Podařilo se mu ale znovu uprchnout a v září 1886 už to tedy vzdal úplně. Tam je ta jeho legendární věta, je nesmyslné bojovat, když už nemůžeme ani doufat ve vítězství. No a jak se to odehrálo, tahle druhá a tedy definitivní kapitulace, o tom si opět můžeme přečíst z knížky.
3: Gatewood sdělil Geronimovi krutou zprávu. Už neexistuje žádná rezervace, do které by je mohl vzít. Řekl, že všichni Apačové byli posláni na Floridu, aby se připojili k ostatním. Tato zpráva byla pro Geronima rozhodující ranou. Když byly jejich rodiny pryč, za co ještě bojovat? 5. září 1886 se Geronimo, jeho syn Chapo, Lozen, 15 válečníků a 20 žen a dětí setkali s generálem Milesem v kaňonu Skeleton na hranici Arizony a Nového Mexika. Geronimo vyjel k potoku, sesedl z koně a podal si ruku s generálem Milesem. Bylo to poprvé, co se kdy setkali. Prostřednictvím tlumočníka Miles ujistil Geronima, že je jeho přítel. Geronimo se usmál a řekl, že na setkání čekal dlouho. Miles později popsal první pohled na Geronima. Byl to jeden z nejbystřejších, nejrozhodnějších a nejodhodlaněji vyhlížejících mužů, s jakými jsem se kdy setkal.
24: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
26: A tím, o kterém si dnes povídáme, tak tím je legendární Geronimo, slavný indiánský bojovník. Honzo, když jsme mluvili o tom, že Geronimovi hrozilo stíhání civilními úřady státu Arizona, tak v té době, kdy byl tedy zatčen, se do té věci také vložil americký prezident.
1: Takhle, on, tehdejší americký prezident Grover Cleveland na jednu stranu nebyl proti, no, že by byl jako Geronimo potrestán a spektakulárně popraven a byla tak dáno v uvozovkách spravedlnosti nebo jen prosté pomstě. Ale nakonec spíš jako převážely ty pragmatické argumenty, protože jedna z úvah byla, že v případě, že bude ty vydán do té Arizony, tak k tomu soudu ani nedojde, protože tam hrozilo, že bude vydán davu a že bude linčován, tudíž nedojde k tomu spravedlivému soudu. A Geronimo v té době už byl jako velká celebrita. celebrita. Tu poslední dobu, kdy ho pronásledovala ta vojska, tak už sledoval celý americký tisk, takže s Geronima se stala celebrita a nebylo zárukou, že vlastně tenhle jeho status se neobrátí proti tomu soudu, nebo nějakým způsobem se prostě s Geronima nestane mučedník, takže nakonec bylo rozhodnuto, že bude prohlášen za válečného zajatce a tudíž bude držen v zajetí a vyhne se tomu civilnímu soudu.
26: V tom kontextu všech apačských válek historikové soudí, že zrovna ten Geronimův odboj nebyl až tak úplně zásadní. Je to pravda?
1: To je těžké soudit. Je to symptomatický konec nebo jeden z konců celé té éry, protože za ten definitivní konec je považován, myslím, až jako ten spektakulární masakr u Wounded Knee v roce 1890, ale v podstatě dá se říct, že konec 80. let končí vlastně i ty úvahy o těch velkých rezervacích, protože ta půda prostě je příliš lákavá a vždycky byla. No, to byl ten základní motor těch protiindiánských válek a vůbec toho vytlačování indiánů, zvlášť těch kočovných z těch jejich území, ten hlad po půdě a celý ten mýtus o posunování té hranice toho západu. Tak vlastně dá se říct, že ke konci 19. století už Amerika je v podstatě kompletní v tomhletom smyslu, v tom prostorovém i v tom ideologickém, nacionálním. A ta konkurenční civilizace je vlastně vytlačena, decimována, zatlačena do nějakého exilu vnitřního a musí se vlastně na ty zbytky těch apačských dalších Siouxů a dalších Lakotů se musí vlastně naučit žít s tou dynamickou civilizací. Nezapomeň, že v téhle době Amerika prochází obrovským ekonomickým boomem. Do Spojených států přicházejí miliony, doslova miliony emigrantů z Evropy, Řekové, Italové, Češi, Němci a další. Takže i to vlastně zvyšuje ten tlak na tu půdu a pro ty indiány nebo ty původní obyvatele v vozovkách už tam není místo.
26: Ty už si říkal, že v posledních letech života se Geronimo stal svého druhu jakousi atrakcí. On prodával v tom tradičním oblečení své fotografie, své podpisy, vyráběl různé suvenýry, prodával luky a šípy, to všechno pochopitelně pod dohledem vojáků, protože byl tím vojenským vězněm. Měl z toho docela dost peněz, což mu vlastně i komplikovalo život, protože měl problémy s hazardem a s alkoholem, což mimochodem způsobilo to, že i když poněkud překvapivě v roce 1903 přijal křesťanství, vstoupil do nizozemské reformované církve, tak v roce 1907 byl z téhle církve vyloučen. Umírá 17. února 1909, vlastně nejsme schopni přesně říci, kolik mu bylo let, říká se 79 až 80. Jeho smrt byla zaznamenána tímto způsobem.
4: Koncem roku 1908 zeslábl a začal zapomínat. Jednoho mrazivého únorového dne roku 1909 jel na koni do Lotnu, aby prodal několik luků a šípů. Přemluvil přítele, aby mu koupil trochu whisky, ačkoliv to bylo nezákonné. Prožil příjemný večer, nasedl na koně a odjel do tmy. Téměř u domova spadl z koně do koryta potoka. Ležel napůl ponořený až do rána, kdy lidé našli jeho koně, stojícího poblíž, stále osedlaného. Vytáhli Geronima z potoka a přivezli domů. 3 dny upadal do delíry a zase se z něj probíral. Zatímco byl při vědomí, šeptal o svých snech a lítosti. Požádal, aby jeho koně uvázali ke stromu a na strom pověsili jeho věci. Za 3 dny si pro ně přijde. Zemřel na zápal plic 17. února. Bylo mu 85. Přežil své manželky, děti, přátele i většinu svých nepřátel. Přežil všechno, ale nakonec i on musel čelit poslednímu protivníkovi. Jeho smrt znamenala konec jedné éry.
26: V knize Mike'a Leache a Buddy Levyho jsme dokonce slyšeli údaj 85 let, to asi není v tuhle chvíli podstatné. Honzo, měli bychom říci, že tenhle Geronimův osud byl mnohokrát zfilmován, jsou po něm pojmenována 3 města ve Spojených státech, v letech druhé světové války dokonce námořní loď, v roce 94 vyšla poštovní známka. My jsme si povídali o tom, jak se na Indiány dívá americká populace, jak se na ně dívá celý svět. Ale teď bychom si měli na závěr ještě říci, jak se na Geronima dívali tehdy, ve chvíli, kdy umřel sami Apačové.
1: No, nebylo to úplně pozitivní. Z úst mnoha Apačů, těch přeživších, zaznívala kritika, která zaznívá vždycky směrem k těm výjimečným válečným hrdinům. No, to znamená, že oni svojí nerozvážností nebo bojechtivostí často přivedou do zkázy i ostatní, kteří by třeba bojovat nechtěli nebo kteří by chtěli uzavřít nějaký mír. Takže Geronimovi bylo vytýkáno, že často unikal z těch rezervací a to mělo za následek vlastně ty trestné výpravy amerických nebo mexických vojsk, protože tím vlastně porušoval tu dohodu, že ti Indiáni budou jenom v těch rezervacích. Samozřejmě byla tam ta kritika těch jeho útoků. Jo, to je vždycky, když máte prostě gerilovou válku, kde ti geriloví bojovníci životně závisí na podpoře domácího obyvatelstva, tak když oni spáchají nějaký útok, tak vždycky následuje nějaká odplata ze strany té armády. A ta odplata většinou zasáhne ale to civilní obyvatelstvo, protože ti vojáci, ti kombatanti jsou schopni vlastně utéct. Tady si můžeme promítnout smrt, si říká Engelchen. Jo, to je vlastně jako ta paralela s tím partizánským bojem s německou pravidelnou německou armádou a odplata té německé armády proti těm civilistům. To je vlastně jako podobné. Takže to ti Apačové taky trošku vytýkali Geronimovi, že bojoval nesmyslně předem prohranou válku a nakonec na to doplatili všichni. A konec konců ani ta jeho poslední fáze, v uvozovkách ta komerční, i třeba z pohledu dnešních těch dědiců Apačů, není příliš vlastně vnímána pozitivně, protože přestože Geronimo byl zajatcem, tak se na tom taky trošku jako aktivně podílel. On byl prostě taková jako velká barevná osoba, která si prostě jako dělá, co chce, je větší než ta historie kolem ní a proto také ty jeho životní osudy jsou tak spletité, barevné a zajímavé.
26: Říká na závěr Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.

0: Řeč byla o Apačích, tak jenom dodám, že podle posledních oficiálních dat jich ve Spojených státech žije asi 130 tisíc a pokud byste chtěli vidět Geronimovu Winchestrovku, tak je vystavena ve Vojenské akademii ve West Pointu. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technici Adam Cejnar a Ivana Možná a loučí se také David Hertl.
1: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje, obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. V Česku se připravují stavby 3 malých modulárních reaktorů SMR. Jde o lokality Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Ambicí České být součástí dodavatelského řetězce. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO, tak nejde jen o český projekt, ale o celoevropský. Hasičské týmy zasahovaly v sídle amerického ministerstva obrany Pentagonu na základě planého poplachu. S odkazem na své zdroje to uvedla zpravodajská stanice CNN. Hasiči předtím na sociální síti X uvedli, že šlo o incident s nebezpečnými látkami. Záchranné týmy v protichemických oblecích proto uzavřely několik pater a z dalších podlaží evakuovali pracovníky ministerstva. Podle mluvčího Pentagonu se v objektu objevily problémy s kvalitou ovzduší. A Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé při svém dnešním zasedání. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra. Za necelou půl hodinu začne fotbalové mistrovství světa. Mexiko vyzve Jihoafrickou republiku. Ve 4 hodiny ráno pak Češi nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Jižní Koreji. A kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce se finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do bojů o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů.
3: Překážka na D1 u Koberovic a také na Němčic nad Hanou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu.
4: Skořila tam guma kamionákovi, tak tam stojí v odstavném pruhu a zbytky jsou rozházeny po komunikaci. Takže D1 směr Brno 74. dávejte se pozor, že do té gumy nevletíte.
3: Na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou zbystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu měnili kolo od auta a směrem do vozovky. Aktuálně na místě silničáři pomohli ho vyměnit a popojíždí velmi pomalu pouze odstavným pruhem. Podle záběru z kamer se pohybují dál aktuálně kilometr 245,5, tak opatrně v odstavném pruhu za zatáčkou. Na silnici 13 mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří zasahují u nehody za stráží nad Ohří. Srazila se tam 2 auta na místě záchranáři, brzdí se kousek za bočí opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku. Zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách, postupně občas déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Český školní rok jde do finále, ať už jde o vysvědčení, maturity, tituly, nebo naopak o výsledky přijímacího řízení. Cílem českého vzdělávacího systému má být co nejlepší příprava na život.

0: pracovní tak, aby česká ekonomika nepřicházela o talenty a využil se tak potenciál dětí naplno. Je ten český vzdělávací systém překážkou? A jak důležitý vlastně je pro ekonomiku a i to, jak tento systém funguje? Dnes se budu ptát Lubora Laciny, profesora ekonomie, který působí na brněnské Mendelově univerzitě. Dobrý den, zdravím vás do Brna.
1: Dobrý den.
0: Řeč bude i o tom, jak výhodné jsou vlastně investice do vzdělávacího systému a jak vlastně posuzovat jejich efektivitu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Vzdělávání je dlouhodobou prioritou prakticky na všech politických úrovních, ale tím pádem není prioritou vlastně nikoho. Stará politologická poučka. České školství se často haní, přirovnává se k tomu z dob Rakouska-Uherska a všichni mluví o jeho modernizaci. Ty největší změny posledních dekád v českém vzdělávacím systému se týkají především přijímacího řízení na střední školy a také maturit, kde se objevila takzvaná státní část. Ta má své zastánce i odpůrce, a to především u přijímacích zkoušek, které rozřazují žáky základní škole na ty střední. Jak v našem pořadu hned několikrát upozornil ekonom Daniel Minich z think tanku IDEA při CERGEI.
3: Ten základní problém je, že jsme strašně dlouho, 2-3 dekády, přihlíželi rostoucí nesoulad mezi tím, co chtějí rodiče a co vyžaduje nová doba vzdělání, tím myslím strukturu středoškolského vzdělání a tím, jaké středoškolské vzdělání typy a obsah nabízíme. Rostly a narostly do obrovských rozměrů diskrepance mezi tím, co lidé chtějí a potřebují a vědí to mnohem lepší než ministerstva a úředníci, a mezi tím, co jim je nabízeno. A některé ty školy prostě se dostaly do obrovského převisu poptávky. Byť jsme to často nevěděli, protože lidé se vůbec báli dokonce přihlásit, protože ten systém vlastně odrazoval, bylo nebezpečné hlásit se na hodně poptávanou školu. A ty přijímačky vůbec netestují, kdo se co naučil, kde ve škole, jestli teda to odpovídá to, co se lidé naučili ve škole, tomu, co se očekávalo od těch učitelů. A je to prostě nějaký mechanismus, jak rozstřídíme lidi na to, kteří se dostanou a kteří se nedostanou. Bohužel to vyvolává obrovské tlaky Na straně rodičů a těch žáků, aby se učili ještě na samotné testy, a má to obrovské nevýhody v tom, že se těch závodů účastní jenom ti, kteří mají tu buď to vnitřní motivace nebo vnější ze strany rodičů nebo učitelů, a zůstávají stranou ti, kteří tu motivaci nemají, což často jsou také velké talenty, ale prostě bez toho tlaku a bez té intenzivní přípravy a peněz, v daném případě i peněz na ty testy, se uspět nedá.
0: Popsal asi jeden z nejkontroverznějších problémů českého školství v předchozích dílech řečí peněz ekonom Daniel Minich. To, že český systém přijímacího řízení na střední škole je nespravedlivý, tvrdí také sociolog Daniel Prokop z PAK Research. Ten to označuje za největší problém českého školství a vysvětluje, v čem to vlastně podle něj poškozuje i základní, i vysoké školy.
4: Ten hlavní problém je ta kapacita středních škol samozřejmě, jo. Protože ten systém Česku je absurdní v tom, že on dělá takové úzké místo, takové úzké hrdlo v tom středním školství. Tam chodí 30% žáků na všeobecní základní školy, gymnázia a licea. A potom se to znova otevře a 55% jde na vysoké školy. Jo. A my vidíme v těch datech, že oni často změní úplně obor, že jde třeba z obchodky na stavebku a podobně. Jo. A jsou taky méně úspěšní na těch školách. A teďka ty vysoké školy mají studenty, kteří jsou z různých typů škol, gymnázia, střední odborní školy. A vlastně věnují třeba první rok tomu, že dohání ty znalosti v té matematice, aby byly na stejném úrovni. Takže on to potom jako ničí to i ty vysoké školy. Jo, že třeba žádoucí reforma vysoké školy je to, aby byly kratší, aby byly bakalářský profesní programy jako zahraničí. Ale to nejde udělat, protože tam přicházejí úplně jinak připravení studenti. A vy ten prvák věnujete tomu, že doháníte jejich jako znalosti v té matice a v dalších věcech. Takže to potom ničí vysoké školy. Tam je vysoká neúspěšnost prostě na těch vysokých školách. Protahuje se to studium. Takže my děláme jakoby úzký hrdlo ve vzdělávání tam, kde nemá být. Jo. Jakoby jakoby ten, ty střední školy počítali s tím, že pořád na vysoké škole chodí 20% lidí. My jsme reformovali vysoké školy a nepřizpůsobili jsme tomuto střední školství. V Polsku chodí třeba 45% díky tomuhle na všeobecní obory, aby tam byla ta připravenost, jo, aby tam nebyl ten nesmysl, že to uzavřete a potom otevřete znova.
0: Popisuje sociolog Daniel Prokop, který říká, že političtí zastupitelé se snaží tento problém, tedy nedostatek všeobecných středních škol v systému, vyčekat, až odezní demograficky silné ročníky a problém se tak vyřeší sám. Apeluje přitom na rozšíření počtu přihlášek, protože z průzkumu jasně plyne, že o talenty přicházíme díky strategizování při volbě školy.
4: Za A to stresuje ty studenty strašně. Oni se připravují prostě půl roku na přijímačky, jako, takže to ničí to školství a ani to nevede k nějakému jako efektivnímu výběru na ty střední školy. Jo. Takže to je takový zbytečný stres. Jo. Tak řekl bych, že to příznačí možná pro Česko v některých věcech, že máme věci, které jsou trochu nespravedlivé, moc stresující a zároveň ani jako nikomu nepomáhají, protože spoustu lidí to zabrzdí v tom, aby studovali to, co chtějí a podobně. Ale protože ty přihlášky, ty priority jsou jenom tři, tak se část lidí, a je to asi 25% teda rodičů deváťáků, to říká, tak se vlastně bojí tam dát ty školy, na které by fakt chtěli. Protože se bojí, že se nikam nedostanou, že propadnou těma třema školama, nedostanou se nikam. Tak i na tu první prioritu nedávají tu vysněnou školu a dávají tam nějaký kompromis. Jo. No, což samozřejmě vede k tomu, že ty studenti se třeba nedostanou zbytečně tam, kam by mohli jít.
0: Říká sociolog Daniel Prokop z PEC Research. Ministerstvo školství na rozšíření počtu přihlášek na střední školu už pracuje a podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO se k tomu dopracuje, ale nejdříve v roce 2028, anebo spíše až v roce 2029.
1: Já jsem samozřejmě hned na začátku říkal, že prvním možným termínem je jaro roku 2028. Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029. Takže buď 28 nebo 29 a ten systém, kdy všichni by vlastně tu zkoušku dělali na základní škole, by právě pomohl i těm, kteří třeba nemají zprvu ty ambice, ale mají ty schopnosti, to znamená odhalil by ty talenty, které dneska vlastně ztrácíme tím, že jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
0: Přiznal v našem vysílání ministr školství Robert Plaga, že změny počtu přihlášek se ty nejpočetnější ročníky studentů hned tak nedočkají. Mluví ale i o revizi nabídky středních škol, s tím souhlasí také zmíněný ekonom Daniel Minichcer GEI, podle kterého by se odborné školy, tedy průmyslovky, vnitřně tematicky měly rozkročit, aby se jejich absolventi, kteří směřují pak na vysokou školu, nemuseli už v 15 letech rozhodovat, jestli půjdou na stavební elektrotechniku na VUT a nebo na lékaře.
3: Je to velká brzda, protože tím tahounem změn je právě vzdělanostní struktura. Ten plán na výrazné rozšíření dostupnosti gymnázií tady byl už před rokem 2010 s tím, že někde v okolo roku 2015 už každý druhý žák bude moct být na všeobecném středoškolském vzdělávání. To se samozřejmě neuskutečnilo. A ta věc se vlastně ještě nepodařila přetransformovat do reality, do absolventů. To bude představovat dlouhodobě brzdu změn. Není to tak, že by průmysl byl tahonem těch změn. Prostě ten průmysl je postaven na té staré pracovní síle a pokud nepřijde nově moderně vzdělaná pracovní síla, tak ta změna nepůjde.
0: Říká ekonom Daniel Minich, ale dodám, že sám by strukturu českého vzdělávacího systému neměnil. Lubor Lacino, my jsme slyšeli opravdu velkou řadu výtek k českému školství, k jeho systému. Slyšeli jsme velmi podrobný popis toho, kde by se co dalo napravit. Vidíte vy jeho slabiny někde jinde?
5: Já si myslím, že ta slabina je, že se vytrhává z té komplexnosti toho systému vždycky jenom nějaká část. Hledají se ty úzký hrdla, částečně je to podle mě poptávka voličů, kteří jsou nespokojeni s tím, že se jejich dítě, které si idealizují, nedostane na tu správnou školu. A to samozřejmě z pohledu politiků je silné lákadlo tvrdit, že oni právě tady tenhle problém jsou schopni vyřešit. A chybí mi v té diskuzi vlastně úplně to, že bychom se měli bavit o tom, jaká má být podoba a cíle toho vzdělávacího systému.
0: A jaká by tedy podle vás měla být, co by bylo optimální? Protože my těch příkladů máme hned několik. Rádi se porovnáváme například s Německem. Jak moc odlišný je ten jejich vzdělávací systém od toho českého?
5: Ten má právě od toho našeho dvě takové věci, které si myslím, že tomu našemu systému by výrazně prospěly, a to je ta průchodnost systému. V Německu například, když nastoupíte na střední školu a zjistí se, že vás třeba více baví humanitní než technické vědy, máte dobré studijní výsledky, tak můžete vlastně během střední školy přejít třeba na tu obecní zaměřenou školu, což u nás vlastně vstupem, jako kdyby na tu střední školu, se vám už uzavírá vlastně ta možnost. A ta druhá vlastně věc, která si myslím, že by mohla být velmi inspirativní, a částečně jsme ji vlastně až novelou školského zákona teďka od 1. ledna 2026 zavedli, ale pouze dobrovolně, je ten duální systém. Systém, kde když nestuduju na té obecné škole, která mě připravuje na univerzitu, ale na nějaké praktické technické škole, tak 4 dny trávím ve firmě a jenom 1 den trávím ve škole, a u nás vlastně pořád to máme úplně naopak proporčně.
0: Ale ten systém terciálního vzdělávání, jaký máme nastavený, například to, kdy děti odcházejí na střední školy, kdy dělají tu klíčovou volbu, o čemž Daniel Minich mluvil, že moc brzo se opravdu rigidně rozdělují na technické a humanitní obory, ten je v pořádku, ten nemá důvod být změněn.
5: Já si pamatuju z vlastního příkladu, že se to krásně ukázalo na nějaké první hodině dílen, který jsme měli někde ve 4. třídě na základní škole, a ten pan učitel, co vedl ty dílny, nám dal do ruky takový neopracovaný kus dřeva a za 2 hodiny jsme z něho měli vyrobit hranol. A hned po těch prvních 2 hodinách bylo zřejmé, kdo sebe muset věnovat a hodně učit a věnovat těm společenským vědám, a kdo má nějaké technické nadání.
0: No, hodně učit, když zmiňujete toto sousloví, tak s českým vzdělávacím systémem se často mluví o Rakousku, Uhersku, a že se tady nic nezměnilo. Ale z toho, co říkáte, to asi pravda úplně není, nebo ano?
5: Já si myslím, že ten náš systém pořád ještě má něco, co, ale já si myslím, že by se naopak mělo posílit, protože tomu by mohlo být tím prvkem, který vlastně by mohl ukazovat, co má být tím hlavním výstupem toho vzdělávacího systému, a to je skutečně ukázat těm dětem a potom studentům na středních školách, jak se učit nové věci. A pak je to jenom otázka diskuze, na čem, na jaké té materii jim vlastně ukážete, že ten proces učení vyžaduje hodně času, hodně úsilí, čtení nějakých knížek, textů, a to si myslím, že se z té diskuze u nás úplně vytratilo.
0: A také velkou motivaci pro to, aby se student sám učil, je to tak?
5: Přesně tak, to mi v tom systému taky chybí. Já si myslím, že ten náš systém má tendenci jako kdyby zařezávat tu skupinu těch dětí a studentů do stejné výšky, že když někdo vyvyšuje, tak ten systém má tendenci mu vysvětlit, že to nemá dělat, a pak samozřejmě tím trpíme, že nám chybí ty individuality v tom systému.
0: Já jsem se na Německo ptal především proto, protože je to silně průmyslová země, stejně jako Česko. Dá se ten vzdělávací systém, ty recepty, které dokáží posílit tu kvalitu vzdělávacího systému, prostě jednoduše skopírovat?
5: V tom Německu vlastně ten systém byl nastaven na základě tlaku hospodářských komor a těch zaměstnavatelů, kteří vlastně i částečně tu praxi, která probíhá vlastně třeba ty 4 dny z týdnu v těch podnicích, vlastně financují a vytvořili společně vlastně jako metodiku tady toho prakticky orientovaného vzdělávání.
0: A to se v Česku neděje?
5: U nás to nastalo až teďka toho 1. ledna 2026, kdy to ten školský zákon umožňuje. A samozřejmě to, co já tam vidím u toho školství jako zásadní problém, je, že vlastně vy, když něco změníte, tak si to můžeme jednoduše spočítat. 9 let základní škola, 4 roky střední škola a pak třeba 5 let ještě univerzita. Takže vy, když uděláte nějakou změnu, tak vlastně vidíte, jestli to přináší ty očekávané výsledky až někdy za 18, 20 let a to je několik politických cyklů a do toho je podle mě ten důvod, proč se do nějakého zásadnějšího zásahu politikům nechce, protože ten výsledek jde hrozně daleko za ten volební cyklus.
0: My ale samozřejmě nevidíme jenom Německo, vidíme i severské státy, Dánsko, Finsko, které jsou považovány a jejich školské systémy za vzor toho, jak by se mělo vzdělávat pro tu současnou ekonomiku a nebo lépe pro tu budoucí. Jak moc se školství bude muset měnit, aby právě té budoucí ekonomice vyhovovalo? Protože v Německu to mají podobně, ale je tam těch stupňů, které by se daly přirovnat k našemu druhému stupni, je jich tam několik a ty děti už se ho oborově rozřazují v poměrně brzčím věku, než je těch 15-16 let, kdy u nás se většinou hlásí na střední školy.
5: Samozřejmě musíme ještě rozlišit ty tři typy toho směřování toho vzdělání přírodní vědy a to, když se chcete stát třeba s biologem, chemikem nebo lékařem, technický vědy, kdy chcete být stavbařem a dělat nějaké strojové věci, technické záležitosti a pak tu sadu vlastně těch společensky orientovaných oborů. Já si myslím, že je docela zvládnutý ten systém těch technických přírodních věd a my, když se bavíme o nějaké té reformě toho systému, tak se právě hodně bavíme o těch společenských vědách, které jsou určitě jako důležitý pro tu ekonomiku. Asi je dobré vědět, jak fungují celní systémy, jak fungují obchodní dohody, ale samozřejmě tím tahounem té ekonomiky jsou ty technické vědy a tím tahounem toho hodně dobrého života, který máme tady v Evropě, jsou ty přírodní vědy, lékařství, vývoj léků a ty další věci, které jsou spojeny se zdravotnictvím.
0: Takže jaká by měla být ta ideální skladba toho portfolia těch oborů, aby byla vhodná pro, dejme tomu, život v Česku za 20 let, protože sám jste mluvil o tom, že jakákoliv změna se projeví až za další generaci, tedy za nějakých 18 let.
5: Úplně zásadní by skutečně bylo zvýšit průchodnost toho dítěte už na základní škole a pak i na těch středních školách tím systémem. Aby když někdo nastoupí do učení na kuchaře a zjistí, že jenom měl nějaké problémy, málo motivace na základní škole a neudělal přijímačky, tak aby třeba si během té střední školy mohl přejít na nějakou tu víc všeobecně orientovanou školu, protože ta průchodnost je z mého pohledu teďka tady úplně nulová.
0: Jak to docílit toho, aby se takto dalo ta prostupnost zlepšit?
5: Tam samozřejmě jsou vlastně dvě věci, prostorové kapacity a pedagogové. Já jsem před asi 10 lety dělal takový projekt vzdělávání učitelů základních středních škol a prošel jsem asi 150 středních a základních škol v celé České republice. A všem říkám, že školský systém je založen primárně na individualitě pedagoga. Kvalitní pedagog i v tom svázaném systému osnov individuálních studijních plánů a všech těch termínů a změn, které za posledních 35 let ten vzdělávací systém byl, tak ten kvalitní pedagog dokáže motivovat jak toho talentovaného studenta, tak toho studenta, který má nižší schopnosti se učit. A v tomhle okamžiku to je ta druhá vlastně rezerva, která by se musela vyřešit kromě těch prostor, tak přitáhnout kvalitní pedagogy. A nemyslím si, že ten systém, který máme tady, že vlastně je obrovské omezení, aby se do toho systému dostal kdokoliv, kdo nemá vystudovanou pedagogickou školu, zamezuje tomu, aby jsme do toho vzdělávání dostali mnohem více kvalitních motivovaných učitelů.
0: A máte podobnou zkušenost, kterou popisoval Daniel Prokop, tedy, že když k vám na vysokou školu přijdou studenti, kteří neprošli gymnaziální nebo všeobecní vzdělávání, vzdělávání nebo ekonomickým, tak ten první rok věnujete tomu, abyste srovnali úroveň všech těch studentů a mohli jste s nimi potom dále pokračovat?
5: Tam byla zmiňována třeba z matematika, tak tam určitě jako nejlíp poznáte na tom tu vstupní znalost toho studenta, ale to se standardně řeší nějakými letními přípravnými kurzy a to je běžná věc, která se dělá v Anglii, v USA. Já pak tvrdím, že je to celé vidět potom, že ať ten student klidně přijde i z učňovského oboru nebo z obchodní školy, takže je to na té motivaci, že chce něco dokázat. Pokud ji má, tak dožene velmi rychle cokoliv a stane se nadprůměrným. Pokud ji nemá, tak si jenom stěžuje, že ten systém od začátku znevýhodňuje.
0: Upozorňuje ekonom Lubor Lacina, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Velkým tématem českého školství v posledních letech jsou samozřejmě prostředky a peníze, které do školství plynou. Jako iluze se zatím zdá příjem 130% průměrného platu učitelů. I podle OECD zaostává Česko v tom podílu peněz, které do školství míří, zatímco průměr OECD je 4,7% HDP. Česko dává zhruba o 0,5% HDP méně. Je více peněz něco, co ten výsledek, tu kvalitu toho českého vzdělávacího systému může zásadně posunout?
5: Určitě ano, protože jestli jsem mluvil, že tou solí toho systému jsou učitelé, tak kvalitně zaplacený pedagog v kombinaci s tím, že nebudu považovat, aby musel nezbytně mít vystudovanou pedagogickou školu, přitahuje kvalitní lidi. Například v Finsku, kde ten systém takto mají nastavený, na ekonomické školy běžně přichází třeba z lidé, kteří strávili kariéru v bankách a nepohorší si tím, že jdou pracovat jako učitele.
0: Ale podle čeho vlastně my budeme měřit to, zda ty peníze jsou utracené správně, tedy zda dokázali zvýšit kvalitu českého školství, protože jak sám jste řekl, ty změny se projeví až někdy po 20 letech.
5: Dá se to dělat nějakými těmi tradičními mezinárodními srovnáváními, třeba s u 15-letých studentů se dělá standardní srovnávání takzvaných PISA testů, které srovnávají vlastně napříč tu kohortu 15-letých všemi zeměmi OECD a existuje víc nástrojů, kde můžete pozorovat vlastně, jestli tam dochází k nějakému posunu znalostí. To, co nemůžeme dělat, a to, co podle mě chybí pak i té české ekonomice, je právě to, že dokážeme ty studenty motivovat a že se stávají těmi sebevědomými jednotlivci, protože já mám pocit, že my v České republice dokážeme pořád vyrobit velmi kvalitní věci, ale co jsme se od roku 1989 nenaučili, že bychom měli i to kohortu obchodníků, kteří by byli schopni to prodat jako finální výrobek ve zbytku světa.
0: Na závěr se ptám, jak posílit tu motivaci dětí. Známe nástroje, které jsou osvědčené a které zaberou, protože české školství a nejen české bude měnit umělá inteligence v příštích letech, a to říkají všichni odborníci, zásadně. Takže jakým způsobem, jakou změnu udělat, aby jsme dokázali za prvé podchytit umělou inteligenci a to, jak změní společnost, a za druhé, jaké nástroje přijmout, abychom tu motivaci dětí, jak jste sám řekl, i člověk z odborné školy, když má motivaci, tak se dokáže připravit tak, aby uspěl i na studiu na vysoké škole, tak jak tu motivaci vlastně podporovat, podchytit? Je to úkol pro český vzdělávací systém?
5: Ten je úplně zásadní a to může udělat jenom jeden člověk a to je pedagog, vzbuzení toho zájmu u těch jednotlivců. A pak vlastně už je jedno, jakmile zbudíte u toho dítěte jednotlivce zájem, tak dneska právě je výhoda, že si může najít o té dané věci nekonečné množství informací v tom virtuálním prostoru. Takže zbuzení toho zájmu, dostat ty děti z těch školních lavic a vzbudit ten zájem, ať už o biznis, ať už o technické vědy, přírodní vědy, to já považuji za úplně zásadní, co by měl ten školský systém dělat na všech úrovních, základní škol, střední škol, ale nakonec i na univerzitě.
0: A je to něco, co potřebuje zásadně i česká ekonomika a český průmysl?
5: Určitě ano, protože ten jednotlivec, který je nadšený, tak pak dělá úplně neskutečné věci.
0: Lubor Lacina, profesor ekonomie na Mendelově univerzitě, byl naším dnešním hostem a já moc děkuju.
5: Naschánou.
0: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být váše. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Donald Trump odvolal plánované útoky na Írán. Ropa v reakci na to výrazně zlevňuje. Fotbalisti Mexika a Jihoafrické republiky zahájili světový šampionát. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
7: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšení, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
6: Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO by třetí čtení chtěla koalice stihnout ještě před letní pauzou sněmovny. Americký prezident Donald Trump odvolal plánované údery na Írán, které původně avizoval na dnešek. Oznámil to na své sociální síti. Podle šéfa Bílého domu se podařilo dojednat závěrečné detaily dohody mezi Washingtonem a Teheránem. A podrobnosti má Jiří Chábera ze zahraniční redakce.
8: Šéf Bílého domu v posledních hodinách hrozil mimo jiné obsazením iránského ostrova Chark. Přes něj proudí asi 90% iránského exportu ropy. Irán v neděli večer raketami zaútočil na Izrael a obnovil tak vzájemný konflikt na Blízkém východě. Do úderů se následně připojily také Spojené státy. Kvůli obnovení bojů a obnovené blokádě Hormuzského průlivu od pondělka stouply ceny ropy. Trumpovy poslední výroky o plánovaném podpisu dohody a zrušení úderů teď ceny tlačí znovu dolů. Americká blokáda výstavu, ale podle Donalda Trumpa zůstane platit do podpisu dohody. Kdy a kde bude smlouva podepsaná, bude podle Trumpa oznámené už brzy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
9: Je to takový zvláštní pocit, no.
10: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
9: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
11: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2023. 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
6: Přehlídka francouzské a frankofonní kultury dnes začala v Českých Budějovicích. Festival Bonjour Budějovice nabídne v následujících 2 týdnech koncerty, promítání filmu nebo třeba francouzský trh. Festival zahájila vernisáž 3 autorů, popisuje za pořadatele Ivo Petrů.
12: Jedná se o autory, kterými jsou místní rodáci, Mirek Konrád, Petr Šel a francouzský autor, který ovšem již po celou řádku žije v Českých Budějovicích, Denis Bart. Uvidíme vlastně díla různých stylů, to znamená malby, sochy, asambláže.
13: Fotbalisté Mexika a Jihoafrické republiky nastoupili k úvodnímu zápasu mistrovství světa. První minuty viděl Pavel Tilšar.
14: Zápas stále ještě nezačal, takže před utkáním 0-0 máme za sebou velkolepou show, zahajovací ceremoniál tohoto světového šampionátu, ve kterém se představila třeba i kolumbijská zpěvačka Shakira. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
13: Druhým zápasem šampionátu bude ten mezi Českem a Jižní Koreou. V Guadalajaře se začne hrát ve 4 hodiny ráno našeho času a přímý přenos odvysíláme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
15: Omezení na D11 u Kolína a také na D8 u Litoměřic. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51,5 kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Na D1 z Prahy směrem do Brna čekejte překážku za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru je nákladní auto v odstavném pruhu, řeší tam defekt pneumatiky. Místo je označené šipkou a okolo se jede plynule. Na D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem přímo ve sjezdu na Litoměřic na 45. kilometru velmi opatrně. Stojí tam auto s poruchou a zabírá přímo odbočovací pruh. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště začalo noční omezení v Lhokovském tunelu. Od 13. na 15. kilometr opravují vozovku, dělají údržbu, zabírají pravý pruh a počítejte se sníženou rychlostí. A na tahu 13 mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří vyšetřují nehodu, zastráží nad Ohří strážka 2 aut, v zatáčkách zabočí, zasahují záchranáři a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Co se dělo na území dnešního Ruska od první světové války přes takzvanou říjnovou revoluci, občanskou válku, Stalina, druhou světovou válku, Chruščova, Brežněva, až po perestrojku a následný rozpad Sovětského svazu? Svérázný a velmi osobitý pohled na Sovětský svaz a Rusko 20. století nabídl spisovatel Jan Beneš ve své poslední vydané knize s názvem Čas voněl snem. Vyšla v roce 2005 a o rok později si Jana Beneše pozvala Jana Klusáková do pořadu Politická literatura. Zazní nejen ukázky z knihy, ale také úvahy a glosy Jana Beneše k tehdejší politické realitě u nás doma i ve světě.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
17: Český rozhlas vysílá v obvyklém čase informaci o zajímavé knižní novince. Příjemný poslech pořadu, ve kterém uslyšíte i ukázky z představovaného díla, přeje Jana Klusáková. Jan Beneš, muž mimořádně pestrých osudů. Počátkem 90. let se s rodinou vrátil z mnohaletého amerického exilu a usadil se v Obořišti, kde píše své jednoznačné prozy. Ta poslední, Čas voněl snem, má podtitul Stručný přehled dějin VKSB. Jakže jste žil dlouho v Americe, pane Beneši?
18: No tak já tam ještě částečně žiju, ale nepřetržitě jsem tam žil 20 let, pokud jsem zrovna nežil na pár měsíců někde jinde. No.
19: 25 let vlastně zhruba. Od roku 89 už jsem zajížděl pravidelně sem, čili ten můj americký rytmus byl narušen.
20: Znovu zvolením prezidenta Bushe, je to z vašeho pohledu dobře?
19: Ale samozřejmě, že ano. A zejména mě těší prostě, že moje naprosto milovaná Condoleezza Rice bude ministrem zahraničí, s čímž mi nechci říci, že Colin Powell byl špatný. Ale Condoleezza je žena naprosto udivujících, báječných, nádherných a milování hodných vlastností.
20: Řekněte o ní něco bližšího.
19: No tak, ono se tady všude uvádí, že je to odchovankyně profesora Korbela, kam až moje empirie stahá, tak je to spíše odchovankyně pana profesora Třísky ze Stanfordu, což je vědec, na kterého se tady poněkud zapomnělo, ačkoliv mu mnohé dlužíme.
20: Toto pojednání je historií komunismu v jeho mateřské zemi, tedy historií Sovětského svazu a naopak, napsal jste v úvodu ke své knize. Jak máme rozumět slovu naopak?
19: No, protože jsem tam samozřejmě uvedl to, co bylo možno zjistit i o historii naší jediné rodné a drahé a jednotné strany komunistické československé, případně KSČM, její dědičky dneska, když jsem to skončil tedy rokem 91 zánikem Sovětského svazu a zrušením komunistické strany Sovětského svazu. Já jsem ovšem použil úmyslně ten titul, který byl biblií našeho mládí, jak to do nás tloukal lektor marxismu, leninismu pan Jáno Mlinárik, a sice stručný přehled dějin VKSB a autor byl prostě Josef Vissarionovič Stalin.
20: Proč jste knihu nazval Čas voněl snem? Připomíná to budovatelskou píseň z 50. let Kupředu levá a text, pokud si vzpomínám, člověk už dost pamatuje, tak ten začínal už rozvil čas a voní nadějemi.
19: No, tak je, to používal to dokonce Československý rozhlas nebo nějaký rozhlas jako znělku, že jo?
20: No jiný jsme neměli, že?
19: Čas voní snem a voní nadějemi, svobody slunce prší z oblaků, vpřed soudruzi hle zaslíbenou zemi, kde už není pánů ani žebráků a tak dále.
20: Ano.
19: A taky na to existovala letecká píseň, že nad námi jenom slunce zářící nějaký a máme ocelové ptáky. A...
20: Málo se u nás ví, jak vypadalo Rusko před říjnem, to jest před revolucí, ke které došlo v říjnu 1917. Desátá léta byla dobou všeobecného rozkvětu v Rusku. Říká se sice, že do historie žádné, co by bylo, kdyby, nepatří, ale přesto se zeptám, uvažoval jste, pane Beneši, o tom, jak by se Rusko rozvíjelo bez VŘSR?
19: Samozřejmě uvažoval, protože, podívejte se, můj tatínek byl z velmi početné rodiny a v útlém mládí, neboť ubýval krk jeden, odešel za svým nejstarším bratrem, který byl v Rusku, kamž se tenkrát chodilo, jako si jezdilo do Ameriky, no ale do toho Ruska to bylo levnější, že ano. A ve 24 letech tento hoch, který tam odešel v 15, měl vlastní parník na Volze. Takže u nás doma se snoubila láska s Ruskem, s nenávistí k bolševismu, což byl strašlivý dilema neustálý, kde najít to dělící znaménko, ale ta láska k Rusku, které jsem byl naprogramován tatínkem, že to všechno bude dobrý, jenom až tam budou ty bolševici. Bohužel tatínek se toho nedožil.
20: Vy se toho myslíte, dožijete?
19: Já myslím, že jsme se toho do určité míry dožili. Víte, mě udivuje třeba při vší úctě k jejich odvaze a integritě, ale nemám jí úplnou. Paní Procházková, pan Štětina svým psaním o Čečensku. Mně se zdá, že ty lidé nikdy nečetli Lermontova, nikdy nečetli Tolstého, protože pak by věděli, že to, co se děje v Čečensku dneska, už se tam dělo před 160, ba 200 lety. A už se to muselo také řešit. Nebyla tam ovšem tenkrát ta ideologie toho vražedného náboženství. Tenkrát nějak to náboženství nehrálo tak velikou roli, jako zřejmě hraje dnes, podněcováno vhodnými platbami ze zahraničí.
20: Teď jste si hezky naběhl. Jak by byste viděl tady řešení?
19: No to podívejte se, já nejsem o to, abych to řešil, musím říct, čím samozřejmě uhýbám z otázky, ale pochopitelně i zde je vinen bolševismus, protože to řešení bylo v tom, že tam byli samozřejmě kozáci, kteří měli jakýsi modus vivendi se všemi těmi národy, že vy nám ukradnete koně, my vám ukradneme koně, ale vše to bylo jakési míře, dá se říct, vzájemného porozumění a pochopení, bez zbytečné krutosti. Aspoň z literatury to takhle známe a víme, že Masaryk nám říká, že Rusko pochopil četbu ruské literatury a já z toho Lermontova, z toho Tolstýho a Andrejeva prostě vím, že to nějak asi takhle bylo. Pochopitelně ty kozáky komunisti zničili. Chybí jim ten morální standard, chybí jim ten generační růst. Na druhé straně to řešení vždycky a všude v Iráku i v Čečensku musí být podle hesla, že ples je ples a válka je válka. Pokud je válka, no tak se musí vést válka a nemůžou se rozdílet papíroví čerti.
20: Je tomu asi 20 let. Ruský spisovatel Pristavkin napsal takový otřesný román, jmenuje se to Na čele obra mráček zlatý, to je právě citát z Lermontova, a je to taková ta historie válečné genocidy Čečenců, jak jednoho rána prostě přistavili vagony a Stalin se rozhodl, že přestěhuje úplně jinam, pokud je nevyhubí docela. Je to velice pěkný román, podle kterého byl natočen velice pěkný, otřesný film. A teď, když byly ty události, tak já jsem se obracela na Českou televizi, že to musím někde v archivech, protože o tom vím, dělala jsem k tomu české titulky a bohužel se to buď nenašlo. Prostě tam by ten divák český tuhle tu historii a tedy i takový ten náznak té neřešitelnosti nebo velice obtížné řešitelnosti uviděl.
19: No tak musím říct, že já teďka s omluvou musím říct, že tuto knihu neznám a dokonce i to jméno spisovatele je pro mě nové a stydím se za to a budu to muset nějak napravit, ale již v Americe jsme si začali opatřovat jistou ruskou literaturu jako Rasputina, tedy autora, nikoli v toho šíleného popa. A zjistili jsme, že jako ty lidé jdou tam, kde šli někteří čeští spisovatelé, kteří tím, že vzpomínali starých pravd, upozorňovali na to, že nové pravdy tedy jsou falešné. Já si opatřuji teda momentálně ne ruskou, ale dá se říct americké překlady různé ruské literatury, zejména teda biografické. A já si nemohu pomoct, teď budu znít jako strašlivý kacíř, zba přímo za prodanec, ale mně se zdá, že momentálně pan Putin dělá to jediné dobré, co je možné udělat s tím Ruskem. Já jiný systém, než který teda on zavádí, nevidím.
20: Hovoříte o takzvané tvrdé ruce?
19: Hovořím o takzvané tvrdé ruce, hovořím o tom, že není možno tedy se v zemi jako je Rusko spolehnout na lokální samosprávy, které jsou okamžitě korupční. Známe revizora Krista Pána, že jo, a Saltykova Ščedrina a všechny ostatní. A je tedy nutno se spojenout na nějakého si osvíceného cara.
20: Vyslechněte první ukázku z knihy Jana Beneše Čas zvonil snem, aneb stručný přehled dějin VKSB.
4: V určitém ohledu je revoluce zázrak, prohlásil Lenin při projevu 28. února 1921 a musí být posuzována z tohoto hlediska. Během jediného roku byla impotentní vláda dvakrát smetena lusknutím prstů. V říjnu, stejně jako v únoru 1917, vláda teprve v kritickém momentě zjistila, že se nemůže o nikoho opřít. Rozdíl mezi těmito dvěma revolucemi je v tom, že zatímco carský režim byl odstraněn výbuchem obecného nesouhlasu, prozatímní vládu v říjnu svrhla strana vedená mužem, který věděl, co chce a který byl pevně přesvědčen o zákonitostech dějinného vývoje, který obsahuje jedině učení Marxovo a Engelsovo. V říjnu 1917 Lenin zajisté už věděl, co chce, ale vše ukazuje na to, že ani zdaleka nebyl přesvědčen o tom, že vláda bude smetena zázračným lusknutím prstů, třeba že k tomu právě tak došlo. Nemalou opozici musel překonat na půdě vlastního ústředního výboru. V prvních letech po revoluci se to člověk ještě mohl dočíst i v bolševických novinách. V oslavném článku Pravdy z 6. listopadu 1918 se zdůrazňuje Leninova genialita, když na námitky z vlastních řad, že po převzetí moci bude nutno zemi nějak řídit, odpověděl. Uchopit moc je záležitost ozbrojeného povstání, její politické zdůvodnění se vyjasní, až ji budeme mít. Ani sovětští historici se nikdy pořádně neshodli na tom, kdy vlastně ta slavná revoluce doopravdy začala. Někteří udávají 22. říjen, den, kdy bez protestu vlády si Petrohradský sovět podřídil všechny vojenské jednotky ve městě, jiní se přiklánějí k datu 24. října ráno. Neúnavný Lev Trockij pronesl 20. října v parlamentu další ze svých plamenných projevů, slibující především vojákům na frontě splnění všech potřeb a zejména půdu, chléb a mír tak rychle, jak se celé vlády dostane sovětům. Ráno 22. října byla posádka telefonicky upozorněna, že nesmí přijímat žádné jiné rozkazy než od vojenského revolučního výboru. A bylo po revoluci, aniž si toho, kdo stačil všimnout. Proběhla, aniž si toho všimli návštěvníci divadel a koncertů. Šaljapin zpíval toho večera Dona Carlose roli, kterou měl v Rusku zřídka kdy. Tamara Karsavinovová tančila poprvé loutku. proběhly všechny možné přednášky. Dokonce ani členové prozatímní vlády si nestihli všimnout, že právě byli poraženi, protože armáda nebude přijímat jejich rozkazy. Naprostou záhadou je mezi 20. až 24. říjnem sám Lenin. Kde si se skrýval a o jeho činnosti není žádný záznam ve formě dopisu, poznámky či instrukcí až do večera 24. října. Mnohokrát citované zasedání ústředního výboru, na kterém měl pronést památná slova včera bylo příliš brzy, zítra by bylo příliš pozdě, není víc než jen žurnalistickou fantazií Johna Reeda. Lenin sám, který rukopis jeho knihy korigoval, samozřejmě tuto pasáž ponechal, ačkoliv se toto prožluklé zasedání vůbec nekonalo. Třeba, že pozdější popis událostí umisťuje Lenina do Smolného už 24. října ráno, Stalin ve svém článku ze 6. listopadu 1918 uvádí, že se tam dostavil až večer, kdy byl povolán do Smolného, aby řídil operace. Operace sami začaly už odpoledne. Vojenský revoluční výbor začal rozmisťovat po městě své komisaře a nevelké vojenské oddíly k zajištění vládních budov. Dva neozbrojení komisaři se dostavili na hlavní telegrafní úřad a podřídili ho kontrole strany. Oddíl Izmajlovského pluku se objevil na Balckém nádraží a zůstal tam, aby zajistil pořádek. Skupinky rudých gard obsadili některé mosty, ale neobsadili ani se nepokusili obsadit jiné, ze kterých odmítli armádní hlídky odejít. Nikdo se také nepokusil o nějakou střelbu. Teprve o 6. hodině večerní odesílá Lenin pilný dopis, který sovětští historikové až později označili titulem Dopis ústřednímu výboru. Ve skutečnosti byl adresován městským obvodním výborům jednotlivých čtvrtí, kterých chtěl Lenin použít k tlaku na ústřední výbor. V dopise zdůrazňuje kritičnost situace a požaduje zasazení smrtelné rány prozatímní vládě. 24. října 1917 o 6. hodině večerní se Lenin dosud bál vlády, která už nebyla u moci a nabádá k okamžitému zahájení ozbrojeného povstání, které v té chvíli už prakticky skončilo. Takzvanou bitvu o Petrohrad nikdo netušil, že by se mohlo jednat o střetnutí dávající v sázku osud celé země, svedlo 6 až 7 tisíc vojáků na straně bolševiků, 2,5 tisíce vojáků Pavlovského pluku, 2 tisíce námořníků z Kronštatu a 2 tisíce příslušníků rudých gard. Vládu bránilo 1500 až 2 tisíce obránců. Mohutná petrohradská posádka vyhlásila neutralitu a nezasáhla na žádné straně. O 3:30 ráno křižník Aurora spustil kotvu u Nikolajevského Mikulášova mostu a oddíl námořníků z něj zahnal vojenskou hlídku. Zimní palác byl odříznut od zbytku města. Vyšly ranní noviny. Členové vlády do té chvíle netušili, že nad nimi právě zvítězila další revoluce. V novinách se o tom rozhodně nemohli dočíst. Izvěstě varovali bolševiky před nějakým hloupým dobrodružstvím. Nový život je nabádal, aby nebyli těmi, kdo vystřelí první, a menševické dělnické noviny vyjadřovaly naději na kompromis. Kolem 10. ráno už však věděl o svém vítězství Lenin. Sepsal, nechal vytisknout a distribuovat provolání. Občanům Ruska. Prozatímní vláda byla sesazena, oznamoval. Záležitosti, o které lid usiloval a bojoval, jmenovitě nabídka demokratického míru, zrušení soukromého vlastnictví půdy, dělnická kontrola výroby a ustanovení moci Sovětů, jsou zajištěny.
20: Lenin Vladimír Ulianov, rodem ze Simbirska. Chudák Lenin ani 80 let po smrti nemá pokoj. V Rusku se žertovně říká, že za 100 dolarů vám jeho mumii přinesou z mauzolea až do hotelového pokoje. Pocházel z takzvané dobré rodiny a přece se vyznačoval absolutní absencí morálních zábran, jak ostatně píšete. Promluvme si o Leninovi, jaký byl a oč usiloval.
19: Ať učiloval o cokoliv, jeho jednání ovlivnil těžký syfilis. Jeho mozek prokazuje absolutní genetickou změnu. Ten mozek se zachoval, je v komnatce 19 u KGB, kde je i mozek Sacharova, ale i Savinkova a jiných významných. A v první fázi po pádu tedy Sovětského svazu o tom americká televize natočila rozsáhlou reportáž několika hodinovou, kterou jsem měl tu čest vidět. A ten Leninův mozek ukázali. Tudíž jako víme, že syfilida je nemoc géniu, no ale nemoc taky zrůd, no tak to je vysvětlení Leninova chování.
20: No tak přece jenom o čemu šlo?
19: Ano, podívejte se, na druhé straně musíme říct, že Gottwald, který měl taky syfilidu, byl teda poslušný Leninovec, ne?
20: Co se mu podařilo Leninovi?
19: Já myslím, že se mu nepodařilo nic, podařilo se mu zničit Rusko. Tohle říkal Trotský, přeci ten, kterého tam taky cituju, říkal, k tomu, abychom mohli provést revoluci, jsme museli zničit Rusko. A přesně to se jim povedlo.
20: Tihle lidé jako magnety na sebe přitahují různé pověsti a báje. Říká se, že on byl německý agent, byl?
19: No, přijal peníze od Němců, tak jako od jiné německé banky. Zrovna nedávno mě rozčílili tady v kalendáriu, v televizi, kde se ptali na Trockýho, protože měl nějaký narozeniny. A prohlásili tam, že přišel právě včas z vězení, aby mohl provést revoluci. No to je absolutní neznalost a já nechápu, jak to prostě někdo může pustit, aniž se podíval kamkoliv. Trotský byl odsouzen 1905, v jeho pamětech je, jak ho vezli do vyhnanství. Je to velice tklivé, jak ten carský útlak byl hrozný, protože mu tam předložili nějakou snídaní a už měl teda třetí den rybu, to jeli po etapách. A on řekl, že nechce rybu, no tak mu nechali udělat kotletku, on o tom píše, jak trpěl té cesty. A pak prostě se hodil Maro, tak ho řekli, prohlásil se nemocným, tak vezli dál ty další trestanci, jeho nechali v nemocnici, on s ní odešel, poslal telegram ženě, ta mu poslala peníze, on si koupil lístek na vlak a normálně odjel tedy, odsouzen z vyhnanství, odjel do ciziny a žil ve Spojených státech.
20: To bylo za carského Ruska.
19: To bylo za carského útlaku, ano. A 17. dubna 1917 odjel, jméno té lodi je uvedeno v knize, z paměti ho neznám, a to zásoben 7 miliony dolarů ve zlatě. Tak jako Lenin odjel ze Švýcarska zásoben 30 miliony marek ve zlatě a od bankovního domu Barum v Bochumu. A tu americkou půjčku tedy zajistil bankovní dům Baruch, ale z Filadelfie, synovec nebo bratranec toho bochumského. Německým úmyslem bylo vyřadit východní frontu, tedy Rusko, z války tak, aby mohli úspěšně dokončit válku na západě. Že?
20: A co chtěli v té Americe?
19: Ale tomu nasypali lidé, kteří prostě věřili, že sociální systém v Rusku se musí změnit a že tedy jaksi nastane jaksi sociální experiment a nová éra lidstva.
20: Mm-hmm, to se jim prima povedlo.
19: To se jim povedlo ohromně, ano.
20: Na prahu sovětské perestrojky byla v Sovětském svazu moda psát, mluvit, hrát divadlo a točit filmy o tom, že soudruh Lenin byl hodný soudruh, na rozdíl od zlého soudruha Stalina. A dovolte mi prosím malou odbočku. V dobách normalizace byla i v osnovách českých mateřských škol politická výchova. Ta spočívala v tom, že když se někdo pětiletých dětí zeptal, děti, kdo byl soudruh Lenin, děti měly správně odpovědět, hodný pán. A já se obloukem vracím k dvojici Lenin-Stalin. Jak vidíte, pane Beneši, jejich vztah?
19: Samozřejmě Stalin byl prakticky na začátku té revoluce úplně nedůležitá osoba. Byl to člověk absolutně vychytralý, který prostě svým selským rozumem všechny intelektuály ohromně vždycky převezl. Tak asi jako 17-letá dívenka v hodně proporčně rozkvetlá převeze i 70-letého akademika, že ano, když si vzpomene.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, оторвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкой и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из пропасти вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал. Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне, недоверчивая, страховала ты меня с наслаждением, альпинистка моя.

0: разыскивая, ты учила меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. Да тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Prověrky byly ve Straně Sic ohlášeny už v roce 1933 a měly končit roku 1935. Ale po Kirovově vraždě se ústřední výbor usnesl prověřit neprodleně všechny členy a přistoupit k výměně stranických legitimací. Strana se z 450 tisíc členů roku 1924 rozrostla do ledna 1933 na 3 miliony 550 tisíc. A prověrky jí měly zbavit nejméně 1 milionu členů. Členství ve straně přinášelo výhody, ale být zbaven členství znamenalo samozřejmě mnohem horší eventualitu, než v ní nikdy nebýt. Zažili jsme ostatně po roce 1968 a nejeden z postižených dodnes uvádí vyhození z privilegované vrstvy nad občany a sestup mezi ně jako na něm spáchanou křivdu.

0: problémů vůbec. Tentokrát se ovšem orgány zaměřily právě na stranu, která je mocí vybavila a která se dosud pokládala za nedotknutelnou terorem zaměřeným jen proti obyčejným lidem. Stalin shodně s Machiavellim a nakonec i s Hitlerem dobře věděl, že nikdo si nemůže upevnit moc ve spojení s těmi, kteří mu k ní pomáhali. Strana je v nebezpečí, soudruzi zvolal a hned rozpustil dvě organizace, které mu k moci pomohly. Združení starých členů strany a svaz bývalých bolševických vězňů Katorge. Svaz měl ve svých řadách také některé bývalé členy bývalé národnické organizace Národnaja volja, bývalé i někdejší teroristy. Bystře bylo změněno i Muzeum revoluce, odkud zmizela připomínka atentátu na Alexandra II., neboť myšlenka na to, že režim je možné rovněž změnit vhodně hozenou bombou, se už vůbec nehodila. Ostatní organizace všeho druhu ostatně pilně následovali. Zahrádkáři počínaje a esperantisty konče. Zároveň se do běhu dostalo heslo: ze všech hodnot je pro nás nejdůležitější člověk. Ke Stalinovým epitetům ocelový, moudrý, geniální přibyla další a vhodná zejména právě pro tuto příležitost. Drahý, laskavý, dobrý, lidský. Do módy přišly opět květiny, pochodující atleti, tak jako v Německu. Dítka nesoucí Stalinovy portréty. Rudým náměstím pochodovalo na 5000 pionýrů za skandování: ať žije soudruh Stalin, nejlepší přítel dětí. Dlouhý život soudruhu Staline, dychtí vždy odaný Gorký, odříznutý teď od svého azylu a výsluní na Kapry a uzemněný v Rusku. Za lásku a šťastné mládí našich dětí. Zvláště populární byla Stalinova fotografie s obligátní zvedací holčičkou, tolik oblíbenou státníky všeho druhu. Tahle se jmenovala Gelia Markizovová, pocházela z Buriatsko-mongolské autonomní sovětské socialistické republiky a Stalin si posadil na koleno 27. ledna 1936. Její otec byl o cosi dříve zastřelen jako nepřítel lidu. Její matka zatčena a ve vězení spáchala sebevraždu.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
2: Diktátorské režimy, ať už v Rusku nebo v Německu, vznikly vinou masivní podpory sfanatizovaného davu. Z jakých okolností se mnoho jednotlivců stává davem ochotným dát se sfanatizovat?
3: No, tak na tohle je velmi těžký odpovědět, ale já bych řekl, že prostě to záleží na sociální úrovni té které země. A také samozřejmě na nominální sociální postavení. V Německu, jak víme, byla inflace, byla hospodářská krize, v Rusku byla válka, která nebyla úspěšně vedena, a nestačila zejména ruská dopravní síť, byly potraviny na venkově, ale nebylo jak je dopravy do města, protože fronta měla své požadavky a to mělo přednost. A strašlivý bylo, že skutečně byl v té chvíli slabý a neschopný car, navíc prostě s manželkou, která byla z německého tedy rodu, a tudíž jako okamžitě se vyrojily pověsti, že je tedy německou špionkou, a proto ty strašné neúspěchy, plus Rasputinův, který tedy přiměl cara, že převzal vrchní velení od různých generálů, a čímž ovšem všechny neúspěchy padaly osobně na jeho hlavu. No tedy to je souhrn okolností. Na druhé straně je pravda, že jako Rusko mělo šanci dopracovat se nějakého tedy demokratického systému, kdyby nebylo říjnové revoluce. No tohle musíme vyčíst i jako milému Gorbačovovi, protože ten, když přijel do Amery, tak řekl: my bolševici jsme svrhli cara. Například. Já jsem to viděl tedy na televizi, jistě se to dá najít v archivech. No to není pravda. Car byl svržen, jak známo, lepšně odstoupil sám v situaci, kdy prostě ta země už hrozila rozvratem, tak v rámci zachování té země odstoupil. No a pak nastala řada prostě zmatečných situací, že kterou známe částečně z doby polistopadové, například, že byly zrušeny důstojnické hodnosti, neboť to ponižovalo voják, když museli říct: všichni jsme si rovni, volnost, rovnost, bratrství, že byl zrušen trest smrti, tudíž jako zběhneš z fronty nebo někoho zabiješ, nic se ti nestane.

0: Čili prakticky nastal stav anarchie, kdo mohl, kdo chtěl, tak si ustavil nějaké ozbrojené jednotky. No, já jsem naštěstí, v té knize jsem to popsal, když teda byla ta slavná velká říjnová socialistická revoluce, tak se vlastně v Petrohradě vůbec nic nedělo. Hráli divadla, jezdili tramvaje, do toho slavného zimního paláce to dobytí, tedy tam chodili jako rudí námořníci a byli zajímáni. No a když počet těch zajetých převýšil počet obránců, tak si vyměnili role.
1: Ano.
0: A petrohradská posádka vyhlásila neutralitu, různé politické strany vyhlásily neutralitu. Prostě mysleli si, že holt Lenin je jenom takový břídil jako všichni ostatní, že to nějak dopadne. No.
1: A Aurora nevystřelila?
0: Aurora nevystřelila, skutečně. To, no, to všechno jako jsou nové pověsti ruské.
1: A říjnová revoluce byla v listopadu.
0: No tak to je právě ten způsob, jak vysvětlit, že v zemi, kde včera znamená zítra, pozítří znamená předevčírem. No tak to je přesně ono.
1: A sovětská paralýza je nejprogresivnější.
0: Ano, sovětský trpaslík je největší.
1: A sovětský hodinky jdou nejrychlejší. Pane Beneši, o Češích se říká, o nás Češích, že když je špatné počasí, do ulic demonstrovat nevídou, čili na revoluci musí být ty správné podmínky. Co myslíte, dali by se Češi také sfanatizovat?
0: Podívejte se, se dají fanatizovat, až když to je skoro vyhraný. Musím říct, že jsme měli naprosto fanatickou armádu, neprávě zbrodnou a mě mrzí tedy na...
1: Počkej, a kdy jsme měli fanatickou?
0: No, legionáře. To byl zbor fanatiků, kromě té první grupy z těch usedlíků, což byly desítky lidí jenom. Těch prvotních družníků v Rusku bylo 914 a ve Francii rota Nazdar bylo asi 70 lidí jenom.
1: O tom tam píšete velice zajímavě.
0: No, šli tam ovšem lidi jako Kupka, Gutfreund, že jo, ale pak teda byl nábor zajatců, že jo, to jako můj otec byl tím družníkem, takže o tom jako jsem měl četné vyprávění, které bohužel jako dítě jsem si říkal, no fotra zase vypráví, nedával jsem pozor, že jo, měl mě nafackovat ještě. No a to byli lidé, kteří prostě šli za svou vírou, šli za svou ideou. Uvědomte si, že jako to nebyla většina těch zajatců. Většina, no tak už mě nikde nezabijou, prostě zůstanu v tom lágru, nějak to přežiju, tu válku. Tito lidé dobrovolně šli na frontu, dobrovolně riskovali život, dobrovolně ho byli ochotni obětovat a mnozí ho také obětovali. No a jak je možné, že teda hrob neznámého vojína dneska u nás, to je ostuda, za kterou by někdo zasloužil teda vzít baseballovou holí přes hlavu, je v nepřístupné části památníku. Všude hrob neznámého vojína je tak, aby byl na očích. Tudíž tato tradice se u nás úmyslně potlačuje. Potlačovali ji komunisté, protože legionáři neboť nabili trošku bolševikům, se jim nehodili. Pořád se to potlačuje. Která jednotka armády České republiky má název Zborovská, Bachmarská, legionářská, Tatranská, já nevím jaká. Která nese historický název některého z těch jednotek? Ani jedna. Je to armáda byrokratů, ať si trhnou nohou.
1: No, máme na Smíchově Zborovskou ulici, že?
0: To, no, tak ta tam byla už, ale od první republiky nebyla tam pouze za okupace.
1: Ten, kdo fanatizuje, tedy fanatizátor, kde se bere? A jakými vlastnostmi musí být nadán?
0: No, já si myslím, že lidi se fanatizují sami. Berte to tak, že když budete tady mít nějakého kolegu, řekněte mi nějaký jméno.
1: No, radši ne.
0: Radši ne. No, tak Bobby Sutmihula, ten tady není žádný.
1: To teda ne.
0: No tak dobře, tak tady je redaktor Bobby Sutmihula. A vy budete chodit a říkat, čověče, to je hrozný, tomu Bobby Sutmihulem smrdějí nohy. A budete, a to říká, aby smrdějí, ale ona říká, že mu smrdějí. A najednou zjistíte, že za 3 měsíce, že po celém rozhlase se bude říkat, no ten Mihule, on je to celkem solidní chlap, ale smrdějí mu nohy. A takhle se fanatizují lidi, že se neustále něco opakuje do zblbnutí, až těm lidem se to tady vhodně zapíše do mozku. Krásně prostě na tohle tuto teorii na to vypracoval pan Goebbels, ale komunisti to znali už před ním, že ano. Protože berte takový nesměvykající hesla, jako myslím to upřímně, že ano, anebo mír, půdu a chléb. Jo. Uh-huh. Na to byl legionářský plakát, jeho kopie se zachovala, je v památníku odboje, bohužel nevystavená, pokud vím, a to byla taková rudá dívka v nadnách, která tančí kolem toho legionáře a říká, pojď se mnou, dám ti mír, chléb a půdu. A ten legionář říká, jsi si jistá, to je všechno, co od tebe dostanu?
1: Proč diktátorské režimy likvidují nejenom své odpůrce, ale i příslušníky vlastních národů jako takové, přičemž ne po tisících, ale po milionech?
0: Tak záleží na tom, jaké režimy, že ano.
1: No tak hovoříme o tom sovětském.
0: O tom sovětském. To je to hrozný, že i Ukrajinci vítali Wehrmacht původně. Litevci, Lotyši, Estonci nevítali Wehrmacht proto, že by měli sympatie k nacismu. Ani ho nemohli znát pořádně. Ale viděli osvobození od sovětského komunismu v něm. No a to je ten strašlivé neporozumění, protože prostě ti lidé netušili, čemu vlastně dávají za pravdu. No ale jakou měli možnost volby? To je jako, když ženská říká chlapovi, ale vy byste chtěli jenom jedno. A ten chlap notně si musí říkat, no a co bych ještě měl chtít, sakra.
1: No ale já se vracím ke své otázce. Ano. Proč rozesel Stalin po celém obrovském území Sovětského svazu ty gulagy, ty lágry trestanecké, kam šli lidi prakticky za nic?
0: Ale to neudělal Stalin. Rozšířil to sbor lidí, kteří byli, dá se říct, technokrati moci, a hlavně ty lágry a celá ta kolektivizace byla proto, protože potřebovali pracovní sílu, a to levnou. Teď i v Československu existovala u soudu směrná čísla, kolik lidí odsoudit na jak dlouho, a když se měla vyhlásit amnestie, tak na které tresty, aby neubyla ta pracovní síla vězňů v dolech, v továrnách a všude, kde ty vězni byly nasazeny, jakožto tedy levná pracovní síla k budování závratné budoucnosti.
2: Nikdy si nemyslete, že víte všecko, varoval vědce Pavlov, neboť jak dovozeno, jen strana a vůdce to mohou vědět. Mezi lety 1929 až 1934 zmizela řada akademiků, včetně odhodlaných zastánců sovětského systému, buď na západě, nebo pak v lágrech. O uvěznění nejodhodlanějšího z nich, Nikolaje Vavilova, se v rámci nové morálky zasadil jeho žák Trofim Lysenko. Nikolaj Vavilov pak byl při ústupu sovětských vojsk spolu s dalšími vězni zastřelen. Takže ústava z roku 1936 už úspěšně dávala plnou svobodu vědeckého bádání také vědcům a inteligenci vůbec. Škrtem pera dne 4. června 1936 byla z rozhodnutí ústředního výboru likvidována jako vědecký obor tzv. Pedologie, postavená na nemarxistických a tudíž nevědeckých základech. Později následovala genetika, sociologie, psychoanalýza, kybernetika a tak dále. Chybou pedologů bylo, že při průzkumu příčin špatných studijních výsledků čuvašských dětí dospěli k názoru, že špatné výsledky jsou závislé na špatných životních podmínkách. Odezva samozřejmě zněla: o špatných podmínkách vytvořených sovětskou vládou a komunistickou stranou mluví jen zavilý nepřítel. Pedologové prostě odmítli vidět jiné než viděné, jejich chyba. Roku 1936 navštívil zemi, rovněž na pozvání sovětské vlády, jeden z oddaných přátel, kteří chtěli mít účast na tomto pochodu svatých, už zmíněný André Gide. Po návratu vydal Věru Pokornou a útlou knížečku Návrat ze Sovětského svazu. Z její každé řádky čiší snaha zavděčit se, ale jako správný západní intelektuál zaujímající pózu objektivity připojil i několik velmi mírně kritických poznámek, například o tom, že už děti v mateřských školách pochodují ve vojenských formacích, což by podle Žída mohlo mít vliv na rozvoj jejich individua. Tohle stačilo na celosvětový skandál, během kterého byl Žid natrvalo vyloučen z řad pokrokových lidí celého světa. Teprve tehdy bylo také v Moskvě náhle odhaleno, že Žid je homosexuál. Pilný S.K. Neumann hbitě vydal svého antižída, kterého jsme na rozdíl od nedostupného Žída museli povinně studovat. Poznámky Stalina, Ždanova a Kirova, u toho posmrtné, k výuce sovětské historie vedly k procesu s nedobrými historiky pokrokovského školy. Nevědecké, nemarxistické, nelenínské a tudíž protistátní a samozřejmě, jak odhaleno, v žoldu západních imperialistů. Své si za chaos v hudbě slízl Šostakovič. Alexeji Tolstému, vrátil se z emigrace, bylo doporučeno, aby zanechal práci na druhém dílu románu Petr Veliký a tak dále. Stručný kurz sovětské historie, vytvořený podle Stalinových instrukcí profesorem Šestakovem, pak začínal 9 století před Kristem, královstvím Ur-Artu na březích jezera Van. Ruská expanze, zvláště v případě Ukrajiny, byla bratrským spojením, naplňujícím nejvřelejší touhy lidu, a docházelo k němu samozřejmě na věčné časy. Dějepis, při kterém nezáleží na realitě, datech, událostech a osobnostech. Lid Sovětského svazu si přál být spojen s Kyjevskou Rusí, moskevskými velkoknížaty, cary a Sovětským svazem. Kyrgyzský předseda vlády a tajemník místní komunistické strany se opovážili zapochybovat a bylo tudíž se všemi důsledky zapochybováno o něm.
1: kapitole Jak tomu bylo v Československu, rozuměj v poválečné době, se jednoznačně záporně vyslovujete o postavě Klementa Gottwalda. A co další vůdce, který vedl komunistickou stranu Československa v přelomové době 20 let po únoru 48, a totiž Alexandr Dubček?
0: Alexandr Dubček byl možná slušný člověk, ale nedovedl překročit svůj stín. Berte to tak, že nastala situace, že sem tedy vtrhla jakási invazní a posléze okupační armáda a Dubček pláče a trhá si košily a říká, ako mě to mohli urobit. Lidi zoufalí, všichni jsme ponížení, ale on říká, jak mě to mohli udělat, teď já jsem je tak miloval. No a absolutně tedy jeho definitivní odkopání se budíš, že potom tedy jako podepsal všechny ty zákony, tamhle já jsem tady ještě byl v 69., když lidi řvali na Václaváku Dubček, policajti je mlátili po hlavách, házeli stříleli do nich, házeli mezi ně bomby a Dubček podepsal ten Penderkovej zákon, jak známo, jako předseda parlamentu. A potom tedy byl velvyslancem v Turecku a pak tedy 20 let seděl jako myška a potom Bilak dával nějaký interview Cajtu, objednaný, musím říct, z československé strany, kde se ho ptali, proč musel Dubček odejít. A Dubček říká, a Bilak říká, Dubček musel odejít, protože si nevěděl rady s pravicovými silami. A Dubček, který 20 let držel hubu, se najednou ozve a pošle protestní dopis, že on si věděl rady, že opatrně byly připravené, ale nemohl jich uplatnit, lebo vstoupila vojska. Čili ani po 20 letech nedokázal invazi nazvat invazí, okupaci okupací. No a vrchol tomu tedy dodal po 24. listopadu, když prvně vystoupil na onom známém balkóně a prohlásil, že teraz všetky ty vylučení a sudrhovy a musí být prijatí naspäť do strany. A já jsem seděl sice v Americe, tenkrát ještě koukal jsem na to na CBS, ale říkal jsem, já už vidím, jak na tom nábřeží se ty vylučení sudrhovy a stavějí do fronty, aby jim vrátili ty legitimace.
1: A na závěr, co řeknete k tomu, pane Beneši, že začátkem listopadu 2004 se pětině občanů České republiky stýská po totalitním režimu a v sociologickém průzkumu neváhají veřejně říci, že kdyby měli tu moc, vrátili by ho zpátky?
0: Ale no tak hlupáku je vždycky nejvíc na světě, buďme rádi, že jich jenom 20%. Na druhé straně vzpomeňme si, že se souzený stý účín za šíření poplašné zprávy, která spočívala v tom, že prohlásil v roce 2002, že pokud se nechá Zivčákovi a jeho soudrům volné pole, že komunisté mohou dostat až 15%. Oni dostali 19%, ale nicméně naše byrokratická spuplost jde tak daleko, že Hučína i nadále soudíme za šíření poplašné zprávy, že by mohli dostat až 15%.
1: A úplně poslední otázka, jak se máte?
0: No, já si nestěžuju, nevím komu.
1: Máte z té knížky radost?
0: Mám z té knížky radost, je to moje 32. knížka, ještě mám rozdělanou nějakou, ale to už je oddychovka. Tohle to byla knížka, na které jsem dělal 20 let.
3: I momentální publikace, například televizní pořad o Klementu Gottwaldovi, odvysílaný v říjnu 2001, předstírají údajnou objektivitu, odvislou ovšem zejména od snahy nepojmenovávat věci pravými jmény. Tak jsme o Gottwaldovi vyslechli, že ještě v únoru 1948 věřil tomu, že dostává věci na cestu štěstí a blahobytu země a lidu. A že prý teprve po tomto datu zjišťuje, že je moskevský slouha a zmocňuje se ho strach, který ovlivňuje jeho jednání. Což zní báječně, bať, ale jen komunistickým uším, zásadně neochotným brát v potaz fakta. Gottwald byl už před únorem, tak jako Lenin, syfilitik a navíc ještě opilec. Těžko soudit, zda by to na něj nemělo vliv. Od let 20. pak hlavně získal a udržel si postavení v KSČ jen a jen jako vzorný moskevský posluha. Sovětský systém znal zblízka, řadu let v něm žil. Nespravedlnost dějin nevězí v tom, že byl oběšen Slánský, ale v tom, že nebyl oběšen také Gottwald. Zacitujme ještě jednou z Ivana Svitáka. Gottwaldovi i Slánskému a celé KSČ nešlo od samého počátku o nic jiného, než o to dostat Československo do sovětského poddanství. Gottwald podepsal Slánského rozsudek smrti, ale máme právo domnívat se, pokud by moskevská volba oprátky padla na Gottwalda, že Slánský by podepsal stejně ochotně. Existuje nějaký opačný argument? Peripetie sovětského vývoje před a po Stalinově smrti nalézáme, a právě u nás, v pasluhovství přímo vzorovém. Největší Stalinův pomník na světě byl postaven v Praze, že? Brutalita budování JZD ještě v roce 1949, Gottwald tvrdí, že JZD nejsou žádné kolchozy, si nezadala s tou sovětskou. Pouze fungovala v podmínkách, kdy nebyla k dispozici Sibiř. Nevysídlovali se jen kulaci. Akce B, B jako buržoazie, vysídlovala města a jiná akce byla zaměřena na takzvané vojenské byty. Ta zbavovala zázemí nespolehlivé bývalé důstojníky, pokud měli to štěstí, že nebyli rovnou zavřeni. I ty jen propuštěné ze služby před rokem 1938. Tak byla za vojenský byt například deklarována i fara u kostela svatého Matěje v Praze, vzhledem k tomu, že farář byl před rokem 1938 bývalý vojenský duchovní. Země byla důsledně militarizována. Obdobu kterékoliv sovětské akce nalezneme i u nás. Roku 1953, po přerozdělení majetku československých Němců, kolaborantů a zrádců, po přerozdělení znárodňováním živností do posledního hokynářství, bonafide tedy jen a jen zlodějině, přišel kompletní hospodářský krach, řešený bankrotem krytým měnovou reformou. Ještě den před ní tvrdil dělnický prezident Zápotocký, že netřeba věřit šeptandě reakce, neboť vláda nesáhne na dělnické peníze. Celý národ byl ožebračen o své úspory, důchody, penze. Sovětský svaz byl náš vzor, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, znělo to heslo. Ale ani o den déle, dodávala reakce. Samozřejmě pracoval znovu a znovu vyvolávaný strach, stejně jako špatné svědomí všech, kdo se s režimem nějak kompromitovali. Jako permanentní strašák sloužil údajný revanšismus v západním Německu a návrat našich Němců prý připravených dláždit Václavské náměstí českými lebkami. Ve třetím světě Československo vždy důsledně hájilo sovětské zájmy. Jako zemi bez koloniální minulosti mu to šlo celkem snadno. Hospodářská závislost se projevovala nejen v těžbě československého uranu, našeho daru za osvobození, ale v kterékoliv sféře obecným přizpůsobením československého hospodářství požadavkům sovětské poptávky, valnou většinou nikdy nesplacené. K tomu prodejní intelektuálští landsknechti pili své oslavné ódy a udílili si za ně laureátské tituly. Do roku 1960 však už dorůstala nová generace. Ta stranická, spojená s režimem, si hleděla zajistit svá místa na slunci obsazená dosud příslušníky staré gardy. Národ, který dostal únorem 1948 do 10 let po Mnichovu a po 6 letech války a okupace opět do brady, se v jednotlivých případech zmohl na zmužilý odpor. Ve většině případů však byly tyto odbojové skupiny od samého počátku infiltrovány STB a konce jejich členů tomu byly adekvátní. Po únoru 1948 opustilo zemi odhadem na 60 tisíc osob. Víc jich nebylo hlavně proto, že skončili v elektrikou nabitých drátech, minových polích anebo v palbě pohraniční stráže. Ale život šel dál. Lidé mohou žít pod jakýmkoliv režimem, když musí. Čechoslováci museli. Naprostá většina ostatně doufala, že se bude opakovat historie a svoboda opět přijde zvenčí. Věřil na to i UVKSČ, jak možno dokumentovat jeho evakuačním plánem. Kvůli němu přesídlil ústřední výbor od Prašné brány na nábřeží Vltavy, byly vyrobeny hydroplány, jež měly prominenty v případě imperialistického útoku z její hladiny odvést do bezpečí a pod Stalinovým pomníkem vybudován rozsáhlý komplex krytů spojených s hradem i s ministerstvem vnitra. Imperialisté ale měli úplně jiné starosti.
1: Dovolali jsme se nakladateli Pavlu Primusovi. Jeho nakladatelství, založené v roce 1990, sídlí ve Vězeňské ulici na Starém městě pražském. Pane Primusi, proč jste se rozhodl vydat právě tuhle knihu Jana Beneše?
4: Tak já vydávám téměř všechny Benešovy knihy od roku 1990. Je to asi šestá knížka. A když se mi dostal do ruky tenhle strašně zajímavý rukopis, tak jsem okamžitě napsal panu profesoru Měšťanovi, který žil v tu dobu ještě v Německu, a on mi napsal, že je to rukopis, který stojí za vydání. Je to vlastně taková detektivka, je to takový úplně jiný pohled na dějiny VKSB.
1: Myslíte si, že je to stále ještě aktuální?
4: No určitě, protože tak, jak je to psáno, tak je to poprvé napsáno trošku jiným způsobem. Je to čtivý tak, jak píše Jan Beneš, a člověk se tam dozví mnoho a mnoho věcí, které předtím nevěděl. Já jenom k tomu takovou maličkost. My jsme tu knížku připravovali téměř rok a jenom rejstřík má 50 stránek a ta celá knížka má přes 460 strán.
2: Dnes jsme vám v Českém rozhlase představili novinku Jana Beneše Čas voněl snem, aneb stručný přehled dějin VKSB, vydal Primus. Své písně zpíval Vladimír Vysocký. Pořad připravila Jana Klusáková. Spolupracovali Jaroslava Tvrzníková, Hana Vohrysková, David Schneider, Milan Bouška, Dana Pohnánová a Petr Duhan.
5: Chlada, chlada od nasížených měst. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей.
6: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
7: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
6: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
8: Za prvního půl roku současné vlády bylo vyměněno skoro 30% vrchních ředitelů sekcí na ministerstvech. Povede to spolu s plánovaným zrušením služebního zákona k destrukci státní správy nebo k jejímu efektivnějšímu fungování? A proč je důležitá tzv. Institucionální paměť? Speciálním hostem je Josef Postránecký, který co by někdejší superúředník 5 let řídil státní službu.
6: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 3:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Fotbal. I v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovna posunula vládní novelu stavebního zákona do závěrečného čtení. Americký prezident Trump odvolal chystané útoky na Írán. Začalo fotbalové mistrovství světa, Mexiko hraje s Jihoafrickou republikou. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a teploty do 20 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci dnes na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh by mohli poslanci schvalovat ještě před sněmovními prázdninami. Nejdřív ale ještě musí normu s pozměňovacími návrhy znovu posoudit hospodářský výbor, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mráz. Vás hnutí ANO.
2: Já vnímám to, že pozměňovacích návrhů máme poměrně dost, takže to projednávání v rámci třetího čtení, ať už ve výborech nebo i pak na plénu, nebude úplně jednoduché, ale vnímáme to jako důležité.
1: Návrh ostře kritizuje opozice, obává se kolapsu stavebního řízení. Americký prezident Donald Trump zrušil plánované noční údery na Írán. Ještě dnes přitom mluvil o tom, že útoky budou intenzivnější než ty předešlé. Na sociální síti True Social uvedl, že vojenské operace ruší, protože nejvyšší íránské vedení souhlasilo s finálními body navrhované mírové dohody. Agentura Reuters píše, že Trump taky tvrdí, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Informovaný íránský zdroj polooficiální agent Tory Fars ale tvrdí, že Írán dosud žádný text memoranda o porozumění se Spojenými státy neschválil. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, kterého se zúčastnili víc než 2000 lidí. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky, říká přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
3: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
1: Český rozhlas v druhé polovině roku zařadí do programu vysílání pořady o Václavu Havlovi, koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz. Projekt Slyšet Havla odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru, který bývalý prezident natáčel v New Yorku se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou, říká programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
4: My jsme objevili něco, co se ztratilo. Je to první rozhovor, který takhle Václav Havel natáčel. Tím, že se to uveřejní v literárních novinách a možná, že by to mohlo odvysílat i tehdejší Československý rozhlas. Pak přišel srpen 1968 a ta nahrávka zmizela. No a našla se v jedné pozůstalosti a našel ji náš už legendární archivář Miloš Turek v únoru letošního roku.
1: Čeští fotbalisti vstoupí do světového šampionátu. Ve 4 hodiny ráno našeho času vyzvou Jižní Koreu. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Stav a čas zná Pavel Tilšar.
5: Mexiko po prvním poločase vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. I druhou půli odvysílá radiožurnál Sport. Pavel Tilšar, radiožurnál.
1: Basketbalisti Nymburku zvítězili v pátém finále Národní ligy nad Pardubicemi 92-71. V sérii tak vedou 3-2 na zápasy a v sobotu na hřišti soupeře můžou získat titul. V případě výhry Východočechů by se rozhodující 7. zápas odehrál v pondělí v Praze na Královce.
6: Překážka na D1 v Brně, také na D3 u Chotovin. Na dálnici D1 ve směru z Přerova do Prahy připomínáme situaci na průtahu Brnem. Konkrétně za sjezdem na Brno centrum na kilometru 194 stojí vozidlo s defektem, je označené šipkou a kužely v odstavném pruhu. Na dálnici D3 na trase z Českých Budějovic ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Chotoviny. Na konci úseku na konci dálnice na 66. kilometru stojí dodávka v odstavném pruhu, jsou tam i policisté a okolo se jede tak velmi pomalu. pomalu. Šipka silničářů řeší defekt a vybočuje se z pravého pruhu. Na tahu 14 mezi Vamberkem a Náchodem přímo u Dobrušky komplikace na kruhovém objezdu. Stojí tam porouchaný autobus a okolo se jede pomalu. A podle našeho zpravodaje se přibrzďuje. A na silnici 220 mezi Karlovými Vary a Nejtkem spozorněte u Děpoltovic. Policie nám tam hlásí pohyb a stádo krav po vozovce tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo a hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Môj host Jan Burian je terapeut a lektor kurzov mindfulness a nenásilnej komunikácie. Svoje takmer 20-ročné skúsenosti z práce s klientmi zhrnul do knihy, ktorú nazval Sebepřijetí a dal jej podtitul Ako sa spriateliť so svojím jedinečným životom. Popisuje v nej proces, ktorý by nám mohol pomôcť naučiť sa, ako akceptovať naše fyzické a psychické rysy, s ktorými nie sme spokojní, ale aj to, ako sa naučiť odpúšťať si chyby, ktoré sme v živote urobili. O týchto témach sa budeme spolu rozprávať v hovoroch. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
0: Hovory.
7: Pán Burian, vítajte v hovoroch.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
7: S akými motívmi prichádzajú ľudia do vašich mindfulness kurzov?
8: Tak většinou chtějí líp zvládat stres, ať už je to stres pracovní nebo stres, který vzniká v blízkých vztazích, v rodině, s partnerem nebo s dětma.
7: Pomůže jim tento kurz?
8: Já myslím, že většině jo a hodně závisí na tom, kolik zájmu a času dají cvičením těch dovedností, které se tam učí, což je hlavně všímavost nebo mindfulness, ale taky laskavost, nějaký druh péče a zájmu o sebe. A to jsou dovednosti, které se dají rozvíjet, podobně jako když se učíme cizí jazyk nebo se učíme hrát na hudební nástroj, tak to jenom nějakou dobu trvá. Bohužel nestačí jenom si o tom něco poslechnout nebo přečíst knížku. Je potřeba se tomu věnovat.
7: Ja som zažila kurz mindfulness a náš lektor ho začal otázkou, aké máme očakávania a aké máme obavy. Začínate podobne svoj kurz alebo začínate ho úplne inou otázkou?
8: Ja ten kurz začínam väčšinou taky sdílením toho, co lidi očekávajú od toho kurzu, proč tam jdou, jaký jsou ty důvody. Ty očekávání většinou jsou, že se chtějí sklidnit a uvolnit, což jsou dvě věci, které spolu úzce souvisí. A co většinou ty lidi, pokud už se tím nějak nezabývali dřív, netušejí, takže ta schopnost všímavosti a zároveň ty laskavý péče o sebe vede k tomu uvolnění, ale skrz to, že nejdřív se vlastně uvědomím, jako prokouknu, co jsou ty procesy, které mě vlastně vedou do toho stresu a do toho napětí a že jim nějak do větší hloubky porozumím. Protože je možný se naučit nějaký techniky, postupy na relaxaci, uvolnění, ale oni budou, a což je super, ale většinou jsou jenom dočasný. Je to trošku podobné, jako kdybyste posekala trávník, ale ty kořínky, dejme tomu nějakých kopřiv nebo nějakých jiných bylin, který tam nechcete, tak ty tam zůstanou, on to zase vyroste. Když to ta všímavost jako by šla trošku pod povrch, do větší hloubky, až vlastně k tomu, co v sobě máme uložený z minulosti, různý nevyřešený trápení, neodžitý emoce, případně nějaké emoční zranění. A pomaličku, postupně, bezpečně se vlastně jako dostáváme k těm jako kořínkům, kde odkud se vlastně to napětí bere.
7: Takže ľudia na mindfulness prídu s tým, že sa chcú ukludniť, ale v podstate sa dostávajú, pokiaľ chcú a pokiaľ si tam dajú ten priestor hlboko k sebe?
8: To je môj zámier a zároveň je dôležitý nejdřív je dobře zazdrojovať a pomôcť tým, aby našli nejaký vnitřní nějaký vnitřní stabilitu a bezpečí před tím, než se vydají do nějakých hlubších oblastí, kde se můžou objevit i nějaké silnější emoce. Takže se hodně soustředíme na to, co jim dělá v životě radost, co v tom jim životě funguje, o co se můžou opřít, kde už teď jsou nějaké zdroje, a aby jsme nepřehlídli, protože ta přirozená tendence je vidět hlavně to, co nefunguje, co se může pokazit, co jsme nějaký fuck-upy a faily. A tak vlastně to nějak respektujeme, samozřejmě, o toho je dost, ale aby jsme nepřehlídli to, co zvládáme dobře, to, co se nám daří, to, co v tom životě je krásný, co můžeme ocenit, co můžeme být vděční. Tak tomu se věnujeme nejdřív a pak teprve vlastně postupně jdeme do té větší hloubky.
7: Přicházejí nějaké krízy u vašich klientů, keď se učí mindfulness?
8: Vždycky, když se učíte nějaké nové schopnosti, a tohle jsou schopnosti, které jdou do té největší hloubky. Ta schopnost všímavosti je nějaká základní schopnost, kterou využijete v jakýkoliv práci na sobě. To je naprosto obecná základní schopnost uvědomovat si, co se se mnou děje a rozlišovat, který moje reakce, tendence, postoje jsou mi užitečný, pomáhají mi a který mi naopak škodí nebo mě nějak brzdí nebo dostávají do větší míry stresu, kterou potřebuji. Tak při rozvíjení takhle hluboko jdoucích schopností se nutně objeví nějaký chvíle, kdy vyleze něco na povrch, co může být překvapivý. Například takový úplně jako první, neříkám, že to mají všichni, ale docela často se děje to, že ty lidi, když vůbec zaměřejí pozornost sami na sebe a teď nejenom, že o sobě přemýšlejí, ale začnou si všímat jednoduchých procesů, třeba jako jejich, co vnímá jejich tělo, nádech a výdech, doteky, který to tělo vnímá, takhle se jako ukotví v tom těle, tak začnou být překvapený, jak ta jejich mysl je vlastně aktivní, protože předtím ji vlastně nevnímali, byli jakoby ponořený v těch myšlenkách a teď jakoby najednou trošku zvenčí viděli, jak aktivně ta mysl nabízí furt nějaký nový možnosti, tak jsou z toho někde překvapení a vyděšený, kolik vlastně pozornosti ta jejich racionální mysl vyžaduje.
7: V tom procese, alebo v priebehu toho 8-týždňového kurzu, kedy prichádza na takéto slovo, o ktorom sme sa tu ešte nerozprávali, ale volá sa tak vaša knižka Sebepřijetí?
8: Většina těch lidí, pokud nečetla tu moji knížku nebo nějaký jiný podobný studie, tak to nemá takhle sformulovaný, že by jejich cílem bylo sebepřijetí, i když takový lidi se taky občas objeví, ale jenom se chce nějak jako sklidnit a líp zvládat prostě nějakou nálož, kterou jim ten život přináší. Ale ten proces, kdy si líp všímám toho, co mě v životě pomáhá a co mě naopak škodí a učím se to první posilovat, to, co mi pomáhá a postupně pouštět ty návyky, které mi škodí a které je propojené s nějakou sebelaskavostí, sebepéčí, jejich součástí je i to zdrojování se. A vlastně pak časem ty lidi pochopí, že jde i o nějaké přijetí našich omezených kapacity a limitů, který prostě jsme si nevybrali a který jsou daný prostě geneticky, výchovou, kulturou, ve který jsme vyrostli, tak vlastně vede k tomu sebepřijetí, že vlastně máme větší kapacitu užívat si ten život s tím, jaký karty máme rozdaný. Jinými slovy, já to nazývám spřátelit se sám se sebou, spřátelit se svým životem, plně využívat ten potenciál, který máme, a nepřehlížet nějaké možnosti v tom životě, protože se třeba bojíme neúspěchu, selhání, což je velký blok. A zároveň uznat, že prostě některé věci teď nejsou dostupné a možná nikdy nebudou. A nenechat se zahltit lítostí, vztekem nebo nějakýma jinýma emocema, kdy bojujeme s něčím, co se nedá změnit. A to je právě to sebepřijetí.
7: Vy jste povedali v jednom rozhovore s Jeronymom Janičkom. Základom seba prijatia je prestať bojovať s tým, čo nejde zmeniť. Ja keď som sa nad tým zamyslela, tak som si hovorila, že ako rozlíšime to, čo ide zmeniť a čo nejde zmeniť?
8: Je to záležitosť vlastne naši nejaký životní múdrosti, ktorá roste a nikdy není dokonalá. Knižka sa točí okolo takového přání, který možná posluchači znají, ať najdu sílu změnit, co se změnit dá k lepšímu v tom životě, ať najdu vyrovnanost, stabilitu, přijmout, co se změnit nedá a moudrost to od sebe rozlišit. Přesně jak říkáte. A někdy se stane, že prostě vůbec nevíme. Že vůbec nevíme, co se dá, co se nedá změnit a to co můžeme v tu chvíli přijmout, je, že tam ta nejistota. Že můžeme přijmout to, že teď nevím. Stejně tak se někdy dá přijmout to, že teď to ještě přijmout nedokážu, že s tím boju. A to je ten stav a nevidím, kudy z toho ven. To se dá přijmout. Že se někdy dá přijmout to, že to ještě nejde přijmout.
7: To znamená, že jde o také drobné, malé kroky, které nás vedou k nějakému sebabezpečiu?
8: Určitě jsou to malé kroky ve smyslu toho, že zkoušíme nejdřív pracovat s těma pocitama, s těma emocema, s těma situacema, které třeba nejsou tak jako náročné, nebo to nejsou nějaké naše největší traumata. Na těch se to učíme, tam máme nějaké postupné menší úspěchy a časem se můžeme dostat k nějakým větším průlomům, třeba opravdu dostat se k nějakému hlubokému vnitřnímu zranění, třeba z dětství, a na tom popracovat a pak to může být i větší krok nastat, jo? Ale ten začátek je většinou pomalu, bezpečně, po nějakých menších kručcích, jinými slovy zkoumat situace, pocity, které nejsou až tak ohrožující.
7: Hovorí autor knihy Sebepřijetí, terapeut a lektor mindfulness Jan Burian.
0: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Vaša kniha Sebepřijetí, kterou vydal portál, je zaujímavá, komplexná. Prinášate v něj příběhy svojich klientů, námety na prácu so sebou, jsou tam teoretické statě. Co vás motivovalo ji napísat?
8: V době covidu jsem najednou měl víc času, tak jsem vytvořil první běh kurzu Sebepřijetí a k tomu jsem vytvořil takový materiály pro účastníky, takový handouty, aby měli něco do ruky, z čeho pak můžou studovat mezi těma setkáníma, protože ty kurzy vždycky dělám na několik týdnů a podstatná je práce i mezi těma setkáníma. A takže vzniknul nějaký základ, dejme tomu dohromady 50 stránek. A tehdy trochu na jednu jsem si říkal, jo, tak mám 50 stránek, tak to bude hned. A pak z toho byl proces na několik let, než jsem tu knihu dokončil. Ale ten hlavní záměr byl dát vlastně podporu lidem, kteří chtějí na sobě pracovat, chtějí rozvíjet všímavost a nejenom všímavost, ale taky laskavost a sebepéči.
7: My jsme hovorili, že na té cestě k sebapriatiu a k tomu, aby jsme mohli k sebe hlbšie, tak je velmi důležité nájsť také dobré, bezpečné místa, ty svoje zdroje. Ale jsou tu aj pocity, stud a vina, které jsou vlastně prekážkami toho, aby jsme sa dokázali prijať. Vy aj vo svojej knižke píšete o studě a vině a uvádzate tam, by som povedala, také jako jemné příklady, ale jsou samozřejmě časté životné příběhy, keď někdo svojím činom negativně ovplyvnil celou rodinu, to znamená poznačil několik osudů. Stretávate sa vo svojej praxi aj s tým, že k vám chodia ľudia s týmto uvedomením, ako negatívne ovplyvnili životy svojich blízkych a vlastne im to brání, aby kvalitne ďalej žili svoj život a prijali to, čo urobili?
8: Tak takový lidi určitě potkávám a určitě to znám z nějaké vlastní zkušenosti, možná asi ne nějaký jako úplně tragický, ale taky si uvědomuji spoustu věcí, co jsem v životě udělal, které vedly k tomu, že v tom životě prostě nedopadly nějaké třeba vztahy, že se nepovedly. A mrzí mě to. A vlastně ten způsob, jak se s tím dá pracovat, je vlastně podobný, jak už jsem nastínil, že i ty pocity studu a viny vlastně můžem, i když jsou super nepříjemný, jsou to, ona za nima je totiž většinou nějaká obava z odmítnutí, že vlastně nebudu dost dobrý, přijatelný pro tu komunitu lidí kolem mě, že budu vyvržený, zavržený a umřu někde sám. Jo, to je většinou tam jako jádro těch pocitů, takže extrémně nepříjemný, extrémně ohrožující pocity. Ale oni zase jenom říkají, dávají nám najevo, jak moc je pro nás důležitá blízkost, přijetí od druhých lidí, zdraví, fungující vztahy a vlastně schopnost odpuštění, schopnost uznat toho, že nejsme dokonalí a že nejenom my, ale i ostatní lidi dělají chyby. A ta cesta je zase přes vnímání těch pocitů, přes to, jakým způsobem nás ovlivňují, všímat si, jak ty pocity spouštějí nějaký sebeobvinující, sebeodsuzující myšlenky, vnitřního kritika třeba, nebo nějaký jeho verze, vnitřního soudce, nebo nějaký podobný části, který mají zase nějaký pozitivní úkol nás chránit před chybama a pomáhat nám učit se z chyb, ale jde o tu míru, aby to nepřeháněli, aby už nás pak jenom neschazovali, nezavrhli do toho, že jsme nějak základně pokažený a špatný a zavržení hodný, ale aby nám nejenom ukázali, jo, tohle si fakt podělal. To fakt se nepovedlo. Co se z toho teď můžeš naučit do budoucna? A ne, tady skončil tvůj život a už bude vždycky všechno špatně. Že tam vlastně snaha obrátit se k nějakým vnitřním zdrojům, nějaký odolnosti, která z toho náročného, těžkého a v životě, co se i nepovede, vlastně dokáže z různých ztrát, které v tom životě nastanou, tak vlastně dokáže tam i něco najít. Já mám kurz, který se jmenuje Ztráty a nálezy. Jo, že vlastně i ty ztráty, které zažijeme v životě, nás můžou něco naučit, někam posunout, něco nového odhalit, otevřít nové možnosti, tak vlastně tohle dokázat vidět. A samozřejmě to nejde hned, ale je to taky nějaký proces, kterým se můžeme naučit a jeho základem je všímavost a laskavost.
7: My často hráme takovou hru, že mozek nás přesvědčá, že necítíme to, co cítíme. Je totiž jednoduchšie byť v nejakej situácii racionálny, ako si priznať to, čo nám hovoria naše pocity. A vy v knihe popisujete, že by sme mali prepájať rozum a pocity. Akým spôsobom to učíte svojich frekventantov?
8: Ten spôsob je vlastne podobný, ako už som ho naznačil, že vlastne môžeme začít vnímať projevy těch emocí v těle, kde se co svírá, kde je něco těžkého, hrudník, břicho nebo někde jinde. A zároveň si uvědomit, co mi ten pocit vlastně chce říct, nebo co by potřeboval. A ta pokud může a nemusí se objevit nějaká odpověď, ale může se třeba objevit potřebu bezpečí, potřebu blízkost, potřebu, aby mi to začalo dávat smysl, to, co dělám. Jo? Vlastně nějaká potřeba, nebo nějaká důležitá věc, nebo nějaká životní kvalita a ta už je pojmenovaná. To už je koncept, který vlastně mi pak může vést k tomu, jakým způsobem, jakým jednáním si tu potřebu nebo tu důležitou věc naplnit. Takže díky tomu, že já vnímám ty pocity do hloubky, ideálně v těle, pokud je to možný, pro někoho taky to není dostupný, ale nějakým způsobem hluboce, nejenom přes rozum, vnímám ty pocity, dokážu je respektovat, že tam jsou, naslouchám jim, tak mi může přijít to porozumění těm potřebám nebo důležitým věcem. A ty už jsou vlastně rozumový, ve smyslu konceptuální, kognitivní, už vlastně chápu potom i nějaký akce, kudy se vydat.
7: A nejde len o to, aby jsme rozumeli svým pocitom, ale vy velmi nabádate k tomu, aby sme sa snažili rozumieť aj pocitom druhých. Mm-hmm. Začína to už u našich detí, ktoré často nepočúvame a nepodporíme ich v momente, keď to potrebujú. Vy tam popisujete aj také ako jednoduché situácie, ako keď dieťa spadne, niečo ho bolí a rodič vlastne poprie to, že ho to koleno môže bolieť a začne ho rozptýľovať a odvádzať jeho pozornosť. Čo sa vlastne deje v tom dieťati a aké to má konsekvencie potom, také to ako jednoduché situácie na jeho ďalšie premýšľanie o sebe?
8: Ono vždycky jde o to najít tu správnou míru té pozornosti. Jeden extrém je, když opravdu neuznáme, že to dítě vůbec ty pocity má ve smyslu, že nás vlastně jako otravuje, že to dítě jakoby přečí, křičí, něco po nás chce, je nějak nespokojený, tak se ho můžeme snažit buď mu říct, prosím tě, ty už bys měl být velký, tohle už bys neměl řešit, nebo ho nějak rozptýlíme, jo? Podívej se, tady je balónek nebo něco. A vlastně neuznáme ty jeho pocity a to dítě se pak naučí, že vlastně na těch jeho pocitech nezáleží a že v podstatě, když to pak zobecní, vnitřně si to zobecní, že vlastně na něm nezáleží. Jo? A že je důležitý, aby podávalo nějaký výkon, který druhý oceněj a pak jako bude spokojený a bude milovaný. A druhý extrém by byl, jako když se v těch pocitech úplně jako rozmatláme. Jo? Jakože, aha, tebe to bolí, je to hrozný a teď co s tím budeme dělat. Jo? A teď to dítě jako, aha, no. A vlastně si z toho pak udělá, že naopak ty pocity jsou jako příliš, můžou být jako zahlcující, nebo už, že se v nich vlastně začne ztrácet. Takže dát těm pocitům pozornost, většinou u těch malých dětí je to o nějakém obětí a vždycky, a to i u dospělých, je to o nějakém zájmu, že ten člověk, když prožívá něco nepříjemného, cítí, že ty druhý se o něj zajímají, o to, jak mu je, případně jak mu pomoct. A pak ale zase už jenom hledat tak, co dál, tak co s tím budeme dělat, jo. Takže to je nějaká jako zdravá míra a z pozornosti k těm pocitům. Ani je nezazdít, ani je nerozmazávat.
7: Ja zostanem ešte pri detstve a pri deťoch, pretože vy sa v knihe pri príbehoch vašich klientov často vraciate do detstva. Vlastne prichádzate v tom procese na to, že rodičia nechtiac, verme, že nechtiac vlastne pri svojej výchove a svojej starostlivosti o nás nám dali nejakú svoju predstavu o nás, ako by sme my mali fungovať a tá sa s nami nesie ďalším životom. Čo my s tým môžeme potom robiť ako dospelí? Keď si prídeme na takéto vzorce, ktoré ste tu aj teraz popísali, že ideálny si vtedy, keď si výkonný.
8: Vždycky je možná takzvaná korektivní zkušenost. Jo? Sice už nikdy nebudeme děti znova, jako dospělí, ale můžeme prožít podobné situace zdravějším způsobem. Tím trošičku jako poléčit, opečovat tyhle ty zraněné místa, kdy jsme nedostali to, co jsme potřebovali. A já v té knižce uvádím takovou jeden příklad chlapíka, který přišel o práci, teď vlastně řešil, jak to zvládnout a náhodou ho jeho kamarád pozval na nějaký mužský kruh, ono se mu tam nechtělo, jestli to bude moc macho nebo moc ezo, jo, trochu se to bál, ale pak vlastně zjistil, že to bylo o nějaký vzdílení a vzájemný podpoře a v jednu chvíli mu vlastně nabídli, že si může před sebou představit ten problém, který řeší, to znamená hledání té nové práce. A ty ostatní chlapi si stoupli za něj, takže vlastně na to není sám a cítil vlastně tu podporu, že fyzicky doslova za ním někdo stojí a jeho kamarád vlastně mu přitom ještě položil ruku na rameno a on si vlastně vzpomněl, že jeho táta mu někdy takovouhle podporu nedal, že se za něj nepostavil, naopak spíš hledal, co mu nejde, v čemu vlastně nevěří, co dokáže, různě ho zpochybňoval, dělal se z něj srandičky, i když to asi nemyslel nějak jako záměrně zle, ale prostě opravdu nedal tomu synovi podporu, kterou v tom dětství potřeboval a tenhle ten zážitek vlastně mu to do nějaký míry léčil a podpořil.
7: Nakolko si uvedomujeme jako rodičia, keď se rozpráváte so svojimi klientami vo svojej praxi, že takto programujeme svoje děti a robíme to asi každý rodič?
8: Zase tam jsou taky dva extrémy. Jo. Jsou rodiče, kteří si to asi neuvědomujou a vlastně furt jsou v tom jako musí být přísnost na ty děti, jo, občas je prostě, je třeba jim dáme výprask, aby protože my jsme taky dostávali, jo, a myslím, že v takových rodičů už není tolik, ale pořád bohužel jich je dost a tak to je jeden extrém, že ty rodiče se vlastně jako nepřipouští, že by mohli dělat něco špatně, když vlastně nejsou naladěný na potřeby těch dětí, nebo si myslí, že tím dětem stačí jen, když dostanou najíst, jo, což rozhodně ne, potřebují nějakou emoční přítomnost toho rodiče, nějaký empatii, naladění. A druhý extrém jsou zase jako rodiče, který vlastně se tím, co ty děti jako prožívají, zabývají extrémně a vlastně strašně moc jim vycházejí vstříc, bojejí se, že je přetížejí a vlastně nedají jim nějakou zdravou míru nějaký jako výzvy nebo nějakých náročných úkolů nebo nedají jim zažít, že to dítě někdy něco nedostane nebo někdy něco nezvládne. A to je pro to dítě důležitý zažít, že může udělat chybu, může něco nezvládnout, může něco nedostat, ale pořád je milovaný. A to je ten zdravý způsob, jak vlastně k těm dětem přistupovat.
7: No a na závěr by som se vás rada opýtala, nakoľko naši rodičia nám môžu pomôcť v tom, že my sa cítime seba priaty, že príjmame samých seba taký, aký sme.
8: Pokud jako mluvíme o dětech, tak to je naprosto klíčový. Jo? Tam je to ještě taky důležité, aby to rodiče dokázali přijímat i sami sebe a tím dělali nějaký role model i pro ty děti. Ale pokud už jsme dospělí, tak většinou už ty naši rodiče jsou starší a už mají nějaký zaběhaný koleje, tak bych na ně nespoléhal, na ty naše rodiče. Můžou být jako některý osvícený rodiče, jo, který na sobě pracují, že můžou ještě, když si s nima dobře popovídáme, nějak se dobře propojit, vyříkat si nějaké věci z dětství. Ale spousta rodičů už na to nemá kapacitu, nebo se bude bránit, já jsem chtěl to nejlepší, Takže bych na ty rodiče úplně... Můžeme to zkusit, jo, ale nespoléhal bych na ně a spíš bych hledal nějaký naše vnitřní rodiče, nějaký naše zdravý, dospělý já, který samo sebe může podpořit a přijmout.
7: Hostem v hovoroch byl Jan Burian, autor knihy Sebepřijetí. Jane, děkuji vám za návštěvu.
8: Moc krát děkuji.
7: Od mikrofonu se loučí Tatiana.

0: solidarity. Na jeho základě by se mělo pomáhat těm státům, které čelí zvlášť velkému migračnímu tlaku. Budou nová pravidla fungovat?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu Jaroslav Bžoch. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Začněme od vás. Co z vašeho pohledu přinese migrační pakt?
3: Z mého pohledu přesně to, co jsme od něho chtěli a co jsme říkali, že v něm je a že to není tak, ani tak migrační jako protimigrační pakt. Na hranicích povinné prověřování migrantů, aby prostě nemohli zaplavit Evropu a nespůsobili problémy, myslím, ty nelegální migranty, zrychlené azylové řízení, jasnější pravidla odpovědnosti jednotlivých států, zrychlení návratu neúspěšných žadatelů a solidaritu, protože nemůžeme chtít, aby ty vnější státy nebo ty hraniční státy nesly celou zátěž, když pomáhají všem.
0: Pane Bžochu, co migrační pakt přinese podle vás?
2: Tak migrační pakt, pokud se budeme bavit o té části, která půjde teďka v platnost, tak ta IT část, kde hraje hlavní roli systém Eurodac, tak ta samozřejmě nám dá možnost toho screeningu a to, abychom věděli o těch, kteří k nám jdou nelegální cestou, abychom jich věděli více informací. Na druhou stranu pořád povinná solidarita a ostatní nástroje, které tam jsou a vzhledem tomu, že většina států ještě ani nezačala testovat například Eurodac, tak si myslím, že to k ničemu nepřispěje. Naopak to bude takový půlfaktor pro další migraci, protože bez návratové politiky, kterou bohužel zatím nemáme, nám to nevyřeší vůbec nic.
0: Pane Farský, není to problém, že vchází v platnost migrační pakt, který vy jste tady označil za protimigrační, ale ještě nevejde v platnost to návratové nařízení?
3: Víte, já jsem to od spochybňovačů nebo odpůrců protimigračního paktu slyšel už roky, jak je k ničemu, jak vlastně pozvánkou pro migraci, jak, ať to byli politici ANO nebo politici SPD, toto šířili před volbami. Dneska, když vstupuje v platnost a vidí, že je funkční, že migrace do Evropy klesá, ještě než vůbec byl zaveden,
0: pane
3: že
0: Farský,
3: nesplnili svůj
0: se.
3: Slib, kdy říkali.
0: Teď jsem se v návaznosti tak, na to, co říkal váš kolega, ptal na návrat to nařízení, které zítra v platnost ještě nevstupuje a to se právě týká toho efektivnějšího vracení odmítnutých žadatelů.
3: Zároveň tato vláda, ANO, SPD a motoristů hned na svém prvním jednání odmítla, že žádný protimigrační pakt nechce, nebo migrační, jak mu říkají. Takže těhle řečí o tom, jak to nebude fungovat, jak je to k ničemu, ty posloucháme už roky, aby v závěru Česká republika, já jsem za to moc rád, že toto vláda udělala, je jedna z těch, které jsou nejlépe připraveni v Evropě na zavedení nových pravidel. Takže
0: Pane Farský, neodpovídáte teď na tu otázku, kterou jsem vám položil v návaznosti na to, co říká pan Bžoch, že sice vstupuje v platnost migrační pakt, ale návratové nařízení ještě ne. Není to problém?
3: Bylo by fajn, kdyby to bylo daleko dřív, kdybychom to měli připravené dřív, ale vláda Petra Fialy a v tomhle primárně Vít Rakušan prostě tu práci odvedli až před několika lety. Vláda Andreje Babiše tady byla od doby migrační krize roku 2015, mohlo to být dávno hotové, ale i ta naše vláda byla ta, která to tehdy blokovala. Vláda Andreje Babiše, kteří říkali, žádný migrační pakt nechceme. Takže teď je to zpoždění, takže ti, kteří zatím stáli, když zároveň říkají, že je to pozdě, tak mluví víceméně k sobě. Oni byli ti, kteří to zdržovali a říkali, že je to špatně.
0: Pane Bžochu, připustil byste, že minulá vláda Petra Fialy, byla při projednávání migračního paktu konstruktivní, jak teď naznačil pan Farský, a že se díky tomu Česko do této normy prosadilo celou řadu věcí, které chtělo?
2: No, tak já bych s tím úplně nesouhlasil, protože právě byla vláda, která i měla tu šanci během předsednictví s tím něco udělat, tak vlastně schválila všechny věci migračním paktu, ale v té části, kterou máme dnes na stole, ale v části té návratové nařízení, tak to minulá vláda neudělala vůbec nic, protože to teprve teďka řeší rada, řeší to Evropský parlament. Teď jsme před schválením teprve té legislativy, tam vláda opravdu neudělala nic. protože minulá vláda se snažila pouze
0: počkejte. Neprosadilo se Česko za minulé vlády do toho migračního paktu například právě to, co tady zmiňoval pan Farský, že se zefektivní návraty těch lidí, kteří v Evropské unii nemají právo na azyl?
2: A to si prosadili všechny státy, protože to pro ně bylo to gro toho, aby se to nějakým způsobem rozjelo, aby to fungovalo.
0: Tedy si to prosadilo i Česko, to připouštíte?
2: Tak samozřejmě bylo to Česko, které bylo součástí těch jednání. Jsme členský stát a u těch jednání jsme. Ale pokud se podíváme například na návraty ve čtvrtém kvartálu 2025, tak ten příkaz k opuštění EU dostalo necelých 118 tisíc lidí a z toho bylo vráceno necelých 34 tisíc lidí. Takže i tady v tu chvíli, kdy už nějaké systémy migračního paktu začaly fungovat, tak tady to je ten zásadní problém. A pan Farský navíc říkal, že ještě než začal migrační pakt platit, tak nám migrace klesá, ale to je samozřejmě uděláno úplně jinými opatřeními než tím migračním paktem.
0: Pane Farský, tak vy jste si opravdu jistý, že migrační pakt až zítra vejde celý v platnost a postupně už se implementoval v minulých měsících, jak řekl pan Bžoch, takže bude fungovat?
3: Tak, jak je dohodnutý, tak je v kompromisu samozřejmě evropských států. Ta velká migrační krize tady byla někdy v roce 2015. Od té doby dlouho trvalo, že lidé strašili migrací, pomáhalo jim to k výsledkům ve volbách, viděli jsme to i v Čechách, někteří to řešili. Řešili jsme to my a Česká republika byla jedním z lídrů, nebyla v davu a že to na ní spadlo. Vít Rakušan byl v té nejužší skupině, která dohadovala právě tak, aby ten migrační pakt, který teď přichází v účinnost, tak aby fungoval. A je to maximum dohodnutého a není to vůbec málo. Je to obrovský posun, dokonce tak velký posun, že některé lidskoprávní organizace říkají, že se dostáváme na hranu toho, co bychom měli dělat. Ale já si myslím, že je to nutné ten posun udělat, protože my nedokážeme postarat se o všechny, kteří mají zájem v Evropské unii žít, protože jsme tím migračním cílem. Evropská unie prostě je nejbohatším regionem světa a je atraktivní. A dokud budeme takto atraktivní, tak budeme cílem.
0: Dobře, když tady migrační pakt takto hájíte, vysvětlete mi, prosím, proč, když se o něm hlasovalo ještě za minulé vlády, tak se Česko, reprezentované tehdejším ministrem vnitra, vaším spolustraníkem Vítem Rakušanem, zdrželo. Proč?
3: Já ho hájil i v tu dobu, hájím ho celou dobu, protože jsem ho na rozdíl od mnoha dalších četl. A viděl jsem, že to je protimigrační
0: pakt. Vít Rakušan ho nečetl?
3: Že je to kus řešení. A tehdy byla tak vyhrocená politická situace, že prostě se zdrželi v té situaci právě proto, aby té opozici, která od začátku říkala, jak je to něco, co zlikviduje Českou republiku a pozve migranty, tak aby jim ještě víc nenabili a tu vyhrocenou, tu strašící situaci a ty momenty, které tady šířili, tak aby ještě více nenafoukli. Takhle jsem to pochopil, ale já jsem toto celou dobu podporoval, ale vzpomeňme si na migranty v chalupách, vzpomeňme si, jak říkali, jak je to pozvánka pro migranty, jak nás zaplní. A já jsem do nekonečna opakoval v debatách, co v tom protimigračním paktu je a pořád se jen smáli a říkali, to tam není, aby dneska, když platí, tak zase říkali, že tam nejsou jiné věci, tak je potřeba je dodělat. No tak ať je dodělají. My jsme ten kus práce odvedli, tak ať pokračují v té dobré práci, kterou jsme dali, ale tahle vláda nastoupila. Řekla, že ten celý migrační pakt odmítá, aby teď byla šampionem v Evropě v jeho přijetí. Teď lidem lžou a dělají z nich blbce.
0: Pane Bžochu, no možná poprosil bych vás oba o mírnější výrazivo, ale pokračujme. Pane Bžochu, dává to smysl, že na jedné straně váš ministr vnitra, pan Metnar, ujišťuje, že Česko je na ten migrační pakt plně připraveno. Na druhé straně to byla tato vláda, vláda Andreje Babiše, která krátce po svém nástupu ten migrační pakt odmítla?
2: Já jenom krátká reakce. Argument pana Farského, proč se Česká republika zdržela, je na úrovni jako mateřské školky. Ale teď k tomu paktu.
0: To nám možná vysvětlete, proč je to na úrovni mateřské školky, když už jste se k tomu dostal, abychom tomu všichni rozuměli?
2: Když říká, že se vlastně ministr Rakušan zdržel při tom hlasování kvůli tomu, aby nejitřil už takovou situaci, když na tom paktu pracoval, to mi přijde trošku absurdní. Samozřejmě je to jeho argument, ale nepřijde mi to úplně šťastné.
0: No, a když tedy jste se u toho zastavil, tak mi dovolte se vás ještě doptat. Není něco na tom, co vám namítal pan Farský, že vy jakožto hnutí ANO rozjitřujete ty vášně kolem migrace?
2: Já si to nemyslím, jako a to, že nám říká pořád druhá strana, že tím strašíme. No pojďme se podívat, co se v Evropské unii děje. Teď jako nárůsty útoky nožem ve všech možných městech, ve všech možných zemích, nejenom u nás, ale ve Velké Británii. To prostě nevzniklo jen tak. A to je na základě toho, že jsme nebyli schopni řídit migraci. A na základě toho migračního paktu, který je dnes na stole, díky tomu, že tam je povinná solidarita, tak ani řídit schopni prostě nebudeme. A to je ten zásadní problém.
0: Ale to není povinné strašný, solidaritě
2: stačí si,
0: dostaneme.
2: Stačí se otevřít média. Já bych jenom ještě, jestli mohu.
0: Teď prosím k té mojí otázce. Přesně. Ano. Já děkuju, že vy mi sám připomínáte, to se mi často nestává.
2: To chápu. My jsme na to samozřejmě připraveni, ale musíme si zase říci tu pravdu, že pro nás je to hlavně o IT systému Eurodac, na kterém spolupracovali i minulé vlády, protože to pro nás byl systém důležitý. Stejně tak, jako pracujeme na ETIASu, systému VIS, EES a podobných, aby ta funkce tam byla. Ale máme tu situaci mnohem jednodušší, protože náš vstupní bod do České republiky ze třetích zemí je pouze jedno místo, a to je letiště Ruzyně. Takže oproti těm ostatním státům máme samozřejmě tady v tom mnohem jednodušší to, jak se na to připravit.
0: Dobře.
2: A není to pro nás taková složitost.
0: Myslím si ale, že tím úplně neodpovídáte na otázku, proč vláda Andreje Babiše krátce po svém nástupu migrační pakt odmítla.
2: Ano, protože jako celek, když se na to podíváme, tak největší roli tam bude hrát právě ta povinná solidarita. A my jste říkali, že se k tomu ještě dostaneme dál a s tím my prostě souhlasit nemůžeme, protože to přerozdělování nefungovalo v minulosti a když se podíváme na to nastavení toho Solidarity Poolu na rok 2026, tak je tam 21 tisíc relokací nebo 420 milionů euro podpory, které mají ty státy vyplatit. A dnes už víme, že některé státy, jako je například Francie, se s tím snaží vypořádat po svém, a to je to, že když jsem mluvil o tom, kolik relokací se nám povedlo a nebo nepovedlo, tak ty osoby, které se nepodařilo vrátit zpátky, tak už si ty některé státy chtějí započítat do toho svého půlu a tím samozřejmě to snižovat a ten význam v tu chvíli zase úplně mizí.
0: Tak zaměřme se tedy teď na ten princip solidarity, který by měl fungovat v rámci migračního a azylového paktu. Pane Farský, vy tento princip považujete za férově nastavený, že tedy země si budou moct vybrat, jakým způsobem budou pomáhat těm obzvlášť migrací vytíženým státům, tedy zda přemístí část žadatelů o azyl na své území nebo zda poskytnou finanční, případně technickou pomoc?
3: Já to považuji za správné řešení a přiblížím to na jednom, myslím, jednoduchém příkladu. Když bydlíte v činžovním domě a začne vám týct do střechy, tak to taky není odpovědnost půdního bytu, který by se o to všechno měl postarat a nést všechny náklady s tím spojené. Jednak proto, že ta střecha slouží i vám, a to i v té první chvíli, kdy se můžete tvářit, že teče jen do půdního bytu a k vám voda ještě nedotekla. Ale když mu s tím nepomůžete a střecha prostě se rozpadne, tak nakonec na to doplatí i váš byt v přízemí. A to je stejné s tou povinnou solidaritou. Prostě nemůžeme nechat tu všechnu odpovědnost a všechen nápor na těch hraničních státech, které jsou první na řadě, protože i to je i pro nás, tam odvádějí tu práci. A
0: dobře,
3: je úplně přirozené,
0: chápu,
3: že, mu,
0: ale,
3: že se do toho zapojíme a že si můžeme
0: solidarity
3: vybrat, jakým způsobem.
0: Ale bude to fungovat?
3: My nastavujeme pravidla a ty pravidla jsou odsouhlasená státy. A tak předpokládám, že když státy budou dodržovat pravidla a nebudou vymýšlet nesmysly, tak to platit bude. Taková je dohoda, to je, jako kdybychom se ptali, jestli když zavedeme novou daň, jestli daň lidé budou platit. No budou. Budou, protože ta pravidla díky pravidlům funguje Evropská unie. I díky solidaritě funguje Evropská unie. A přišlo by mi nefér, kdyby migraci měli řešit jenom hraniční státy, protože to řešení pomáhá i nám. I my jsme migrací ovlivněni. A migrace bude v Evropě, dokud se budeme mít tak dobře v srovnání se zbytkem světa. Je to úplně přirozený pohyb, lidé jdou za lepším. A jediný, kdo v českých zemích dokázal vyřešit migraci, to jen pardon, dokončím, tak byli komunisti, protože tady svět udělali tak nesnesitelným, že z české země lidé utíkali, ale do ní nikdo nechtěl.
0: Pane,
3: a to nechci, aby se
0: Pane Bžochu, když já se teď vypůjčím tu metaforu od vašeho kolegy, která tady zazněla. Nedala by se celá Evropská unie přirovnat ke společnému domu, ve kterém dává smysl, abychom si navzájem vypomáhali, a tedy nedává smysl ten princip solidarity v rámci migračního paktu?
2: No, ono, kdyby Evropská unie, a já jsem jim velkým zastáncem, fungoval dokonale, tak kde státy řeší primárně zájem Evropské unie a ne svoje vlastní, tak by to samozřejmě fungovat mohlo, ale v tuhle chvíli to tak není. Navíc trošku pokulhává ten argument, protože pokud to tak je, tak já si nepamatuji, že by se Angela Merkelová, když prohlásila to slavné Wir schaffen das a pozvala se miliony migrantů ze Sýrie a podobných a dalších států.
0: Myslíte uprchlíků, kteří měli právo na azyl, protože utíkali před válkou?
2: No a jenže z toho se samozřejmě zvedla ta vlna nelegální migrace a to se taky nikoho neptala okolních států, jestli to opravdu zvládneme, jestli si na tom chceme podílet.
0: Já jenom jsem považoval za nutné doplnit, když jste mluvil o Syřanech z důvodu toho, že tam probíhala válka.
2: Já tomu rozumím, ale bohužel my jsme byli svědky samozřejmě toho, že na Sýrii se nabalila právě ta velká vlna té nelegální migrace v tom, že samozřejmě ty, co k nám přicházeli nelegální cestou, tak pálili svoje doklady a všichni se vydávali za Syřany. A v tu chvíli se nás také nikdo neptal, jestli se na tom chceme podílet. A v tu chvíli bychom asi řekli, že takto velkému přílivu určitě nebudeme schopni odolávat. Takže ten argument trošku pokulhává. Ale já chápu to, co říká pan kolega Farský, ta solidarita je důležitá, ale v minulosti, kdy nám ji nikdo nenutil, my jsme jako Česká republika přispívali například do Fondu pro Afriku, kde jsme mohli rozhodnout o tom, kam ty peníze naše půjdou, kde budou pomáhat a kde chceme, aby pomáhali. V tuto chvíli, jak je nastaven migrační pakt takto, tak my, pokud bychom se dostali k tomu, že musíme za ty nepřijaté migranty platit, tak my budeme dávat peníze do společného balíku a vlastně už nemáme ani tu šanci rozhodovat o tom, kde ty peníze skončí. Což je další problém, protože jsme viděli v minulosti, že některé státy, které čerpaly tu finanční podporu, tak to byla černá díra na peníze. Takže proto si myslím, že to nebude fungovat. A když se vrátíme k těm relokacím, které už jednou byly na místě na ty povinné relokace, tak ani ty nefungovaly, ani státy, které se k tomu zavázaly, nebyly schopni ty migranty přerozdělit. Bylo tenkrát naplánováno nějakých 36 tisíc a nakonec i ty státy, které k tomu byly přihlášené, tak relokovaly asi nějakých 1500 a minimum toho, co bylo. Takže proto já si myslím, že v tomto případě to stejně fungovat nebude.
0: Ještě než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch a europoslanec hnutí STAN Jan Farský.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Připomeňme v této souvislosti, že v tuto chvíli Česko nebude muset pomáhat v rámci migračního paktu podle principu solidarity těm migrací vytíženým státům, protože přijalo velký počet uprchlíků z Ukrajiny. Ale jak to bude, pane Farský, až se toto změní a Česko by začít pomáhat těm vytíženým státům mělo. Nebude hrozit, před čím teď varoval pan Bžoch, že ty peníze, které na tu pomoc Česko bude posílat, budou končit kdo ví kde?
3: Tam to přeci není jenom o financích. My si můžeme vybrat. My si můžeme vybrat, jak tu vlnu, která bude primárně náporem těch hraničních států, jak s ní pomůžeme. Můžeme pomoct technicky, když si nechceme pomoct finančně, můžeme pomoct nějakým jiným způsobem. Je to věc, kterou my si vybereme. A ta výjimka, kterou máme, o té jsme taky celé roky slyšeli, že vlastně ji nemáme a že nic takového není. Teď se ukazuje, že a všichni tak jako přecházejí. To přeci bylo samozřejmé. A moc rád jsem slyšel to plédování za společná řešení, tak abychom do toho mluvili evropsky. Ale to je přesně migrační pakt, protože dokud nebyl, tak se to skutečně řešil stát vedle státu sám a bylo to náročné, nepříliš funkční a dost drahé. Je přeci daleko jednodušší, ale vnější chránit vnější hranici, než chránit všechny hranice uvnitř Evropy, hranice mezi Českem, Polskem, Slovenskem, Německem a mezi všemi dalšími Evropy. A ty je přeci chránit tu vnější hranici. Takže nám se to vyplatí, toto řešení.
0: Bude se nám to jako
3: Česku, promiňte, tak my na to doplatíme.
0: Bude se nám to Česku vyplácet i potom, kdy se na nás, jak vy říkáte, ta výjimka vztahovat nebude a kdy budeme muset pomáhat ostatním státům?
3: Jednoznačně. Protože my jsme součástí Evropy a my žijeme z Evropy a z toho, že je tady propojený trh, že můžou prostupovat lidé, kapitál, zboží a toto, kdyby se mělo zhroutit a padnout, tak úroveň kvality života v České republice se nesmírně propadne. Hmm. Takže nám se to vyplatí. Je to nejlevnější, nejefektivnější řešení toho náporu migrace, který Dobře. Tady vždycky bude, který je na místě. A to je něco, co se podařilo vyjednat, je to hrozně dobře. Samozřejmě, tak. Že to bude do nekonečna zpochybňované, tak ať přijdou s lepším řešením a přestanou strašit.
0: Pane Bžochu, uznal byste v návaznosti na to, co jste teď slyšel od svého kolegy, že to je dobře, že po tolika letech, co se ten migrační pakt dojednával, 27 konečně má jednotná pravidla týkající se migrace?
2: No, ono, jednotná pravidla, zase bych to asi dal do uvozovek díky tomu, co to členským státům dává, ale zase úplně otevřeně, pokud nebude fungovat návratové nařízení, které ještě není schválené, tak na migrační pakt prostě k ničemu nepomůže. To, co říká kolega Farský, že my si můžeme vybrat, ta povinná solidarita je flexibilní, ano, my můžeme poslat i technické prostředky, což by znamenalo, že budeme posílat například policisty na vnější hranici, ale zase musíme na to mít kapacitu, protože když nám někdo řekne, že máme zaplatit x tisíc euro, tak v těch částkách musí být ta technická pomoc, na to musíte mít kapacitu. A zase vám někdo řekne, jaká technická pomoc to má být, takže si zase úplně tak sami vybrat nemůžeme, stejně jako si nemůžeme vybrat, kam půjdou naše peníze. Takže ono to zas tak jednoduché není a ta povinná solidarita, to slovo povinná je tam očividně z nějakého důvodu. Výjimku dnes sice máme, ale víme, jak se k tomu stavěly státy na radě. Nedávali ty výjimky s velkou ochotou a proto si myslím, že v dalším roce, když už u nás budou muset i Ukrajinci přejít pod jinou než dočasnou ochranu, tak tu chvíli se na nás žádná výjimka nestahuje a není nároková. Ta výjimka se řeší každý rok, takže
0: bude
2: to není žádný
0: nárok. Bude se dojednávat, rozumím.
2: Přesně tak.
0: Pánové, protože míříme do finále, tak bych se rád vrátil ještě k jedné věci, na kterou jsme se zvlášť nezaměřili, byla jenom zmíněna. A to jsou ty pochybnosti ohledně toho, nakolik je ten migrační a azylový pakt, který zítra vstupuje v platnost, v souladu s lidskými právy, v souladu s mezinárodními úmluvami. Jak vy se, pane Farský, díváte třeba na to, že do detence budou moc nově být uzavírány i děti?
3: Nemám z toho osobní radost. Já bych byl daleko radši, kdyby všichni ty lidé měli dostatek kvality života ve svém území, neohrožovali je tam války a nemuseli se dát na pochod pro záchranu života. Ale zároveň prostě ve chvíli, kdybychom nechali ta pravidla volná a využili by je nebo zneužili by je ti, kteří k azylu na azyl nemají nárok, tak by tu možnost zrušili i pro ty, kteří ten nárok na azyl mají. Takže ve finále to bude a je ochranou těch nejslabších, ti, kteří je skutečně potřebují. Jinak by se ten systém zahltil těmi nelegálními migranty a těm, kteří tu pomoc skutečně potřebují. Na ty už bychom neměli
0: stít. Tedy jste takže i pro uzavírání dětí,
3: byť to
0: nemáte radost.
3: Není to žádné líbivé opatření, ale
0: podporujete ho.
3: Není to žádné líbivé opatření, ale je to ochrana těch nejzranitelnějších.
0: Tedy toto opatření podporujete?
3: Ano.
0: Pane Bžochu, váš pohled na to, že do detence budou moci díky migračnímu paktu nově být uzavírány i děti?
2: To slovo detence samozřejmě zní hrozně, ale detence pro dospělé a detence pro ty nedoprovázené mladistvé a děti, tak bude samozřejmě fungovat jinak. Ale
0: obojí je detence.
2: Ano, ale nemáme ani jinou možnost, než to takto udělat. Jsme v Schengenu. Ty lidé, co máme zkušenost, pokud jsme je pustili do schengenského prostoru, tak už je často jsme nenašli, už jsme skončili v těch svých diasporách, kde už nejsou pod kontrolou. Takže i u těch dětí, protože k těm dětem se dost často pak hlásí jejich příbuzný, tak to dává smysl. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to nebude odporovat žádným lidskoprávním věcem, protože ta detence pro ty děti bude samozřejmě úplně jiná než pro ty dospělé.
0: Nečekáte tedy žaloby?
2: Tak žaloby se samozřejmě stát mohou, protože máme spoustu lidskoprávních organizací, které se na tom zakládají, takže se to asi stane. Na druhou stranu si myslím, že ty podmínky, které budou dány i těm dětem, tak nebudou v rozporu s žádnou úmluvou.
0: Tolik europoslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch, který v dnešním Pro a proti diskutoval s europoslancem hnutí STAN Janem Farským. Pánové, děkuji vám oběma.
2: Také děkuji, přepěkně.
3: Děkuji moc a hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Čistě, bez ruchů, praskání a šumu. Český rozhlas Plus si můžete naladit ve všech digitálních sítích. Digitální rozhlasové vysílání DAB Plus nabízí vysokou kvalitu zvuku, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem a také energetickou šetrnost. Naladit si nás můžete i ve standardní digitální televizi nebo v nabídce kabelových televizí. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Donald Trump odvolal plánované útoky na Irán. Ceny ropy proto výrazně klesají. Tísňové linky v Česku už kvůli zneužívání zablokovaly 200 volajících. Zápasem Mexiko-Jihoafrická republika začalo fotbalové mistrovství světa a čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a teploty do 20 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ceny ropy začaly výrazně klesat. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. Jde o reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvolal plánované noční údery na Irán. Zároveň na sociální síti Truth Social napsal, že Teherán souhlasil s finálními body návrhu mírové smlouvy. Iránská agentura Fars ale v reakci na Trumpa oznámila, že Irán žádné body dohody neschválil. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Podle ní je možné zablokovat takovou SIM-kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9x během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká jeho mluvčí Tereza Meravá.
5: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
4: Hroznové mošty, sycené vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Jmenuje se Viní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a 1 český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidi častěji vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu anebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky. Jak říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
6: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
4: Do českých kin dnes vstoupil nový snímek Stevena Spielberga Den odhalení. Sci-fi film s Emily Blunt, Joshem O'Connorem a Colinem Firthem se věnuje tématu možného kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací. Spielberg se tak vrací k motivu, který zpracoval už ve filmech E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu. Scénář napsal jeho dlouholetý spolupracovník David Koepp a hudbu složil John Williams. Začalo fotbalové mistrovství světa. Čeští fotbalisti ve 4 hodiny ráno našeho času vstoupí do turnaje zápasem s Jižní Koreou. Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Stále se hraje zahajovací utkání světového šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Aktuální informace má reportér Pavel Tilšar.
7: Právě teď skončil úvodní zápas 23. mistrovství světa ve fotbale. Jeden z domácích pořadatelských států, tedy Mexiko, porazilo na úvod turnaje Jihoafrickou republiku 2-0. Byl to poměrně divoký zápas. V 9. minutě skóroval Quiñones, ve 67. Jiménez, to jsou tedy dva střelci mexického celku. Pak byli vyloučeni dva hráči Jihoafrické republiky, Sidhole a Zvane. Na mexické straně v závěru ještě Montes, ale na skóre to nic nezměnilo. Mexiko tedy porazilo Jihoafrickou republiku na úvod světového šampionátu 2-0. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
4: Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále 500 i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na 500 si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do bojů o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal a v závodě na 200 metrů i kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů.
8: Omezení na D1 u Čechtic a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čechtice omezení. Na 74. kilometru odstavené nákladní vozidlo pro defekt pneumatiky. U kamionu asistenční vozidlo, pozor na pohyb lidí po vozovce. Místo je označené šipkou silničářů a kužely. Projíždí se bez zdržení levým pruhem. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy za sjezdem na Brno centrum překážka. Na 194. kilometru v odstavném pruhu auto s defektem pneumatiky. U vozidla asistence a silničáři se šipkou. Na pražském okruhu z D1 na letiště omezení v Lochkovském tunelu. Mezi kilometry 13 a 16 silničáři uzavřeli pravý pruh. Probíhá tam kontrola a oprava vozovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia a kránu se lokálně objeví mlhy. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo. Hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Konec války mezi Spojenými státy a Iránem spíše v nedohlednu. Výbuch násilí v Belfastu. Jde ve sporu o summit NATO dokonce o prezidentskou volbu, anebo Bulharsko končí s vojenskými dodávkami Ukrajině. To jsou témata vybraných příspěvků čtvrtečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
9: Začíná 23. mistrovství světa ve fotbale, prvé, které se koná ve třech zemích, USA, Mexiku a Kanadě, a také podstatně rozšířenější od minulého šampionátu. O některých aspektech mistrovství, a to i politických, hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
10: Dobrý den.
9: Federace FIFA se rozhodla pro skutečně značné zvětšení. Z kvalifikace postoupilo do mistrovství 48 týmů, je jich tedy o 16 víc než před 4 roky v Kataru a celkový počet odehraných zápasů se zvýší ze 64 na 104. To dělá chtějí nechtějí dojem, že jde především o co nejvyšší finanční výnosy, jak ze vstupenek, tak hlavně zpráv na televizním přenosy, asi ne?
10: Mistrovství světa ve fotbale bývá opakovaně jednou z nejsledovanějších, ne-li nejsledovanější sportovní událostí na celém světě a je logické, že to tedy není jenom sportovní událost, ale je to i událost, která má přinést především Mezinárodní fotbalové federaci velké příjmy a proto jsme svědky toho, že účast na šampionátu je nyní dopřána daleko více zemím, než tomu bývalo v minulosti, že ten program se natahuje, že je obtížné uspořádat šampionát v jedné zemi, takže, jak už bylo řečeno, letos poprvé to bude ve třech zemích najednou, za 4 roky se to zopakuje, kdy to bude ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku, ale například za další 4 roky potom si na takovýto šampionát troufá Saudská Arábie sama. Takže to není úplně souvislost mezi tím, jak se šampionát rozšiřuje a tím, kolik zemí ho pořádá. Když jsme u té ekonomiky a obchodu, tak samozřejmě FIFA inkasuje velké peníze od sponzorů, ale také inkasuje velké peníze především za televizní práva. Proto se této organizaci hodí čím více zápasů, tím více odvysílaných hodin v televizích, tím více příjmů. Tak to dá se říci jednoduše, to funguje, ale samozřejmě tato velká událost není událostí pouze sportovní nebo ekonomickou, ale je to také událost, která má přesah do politiky a to se názorně ukazuje právě v souvislosti s tím, že se tento šampionát koná ve Spojených státech amerických, koná se v době, kdy prezidentem je Donald Trump, který mimo jiné razí velmi nesmlouvavou politiku vůči imigraci a to se projevuje také na organizaci šampionátu, kdy například dochází k tomu, že nejenom někteří fanoušci...
9: Nejenom migraci, ale dokonce zakazuje vstup lidem z některých zemí na území Spojených států.
10: Právě to souvisí s tou tvrdou imigrační politikou a týká se to nejenom fanoušků z nejrůznějších zemí, ale týká se to také přímo účastníků. Tak například jeden z nejlepších afrických rozhodčích nebyl vpuštěn na území Spojených států amerických jenom proto, že pochází ze Somálska. A místo toho, aby FIFA tedy zasáhla, aby řekla představitelům Spojených států amerických, že pokud pořádají šampionát, tak by měli dodržovat určité podmínky, které byly dohodnuty a neměla by tato země bránit minimálně ve vstupu aktivním účastníkům, jako je prověřený nejenom z hlediska výkonnosti, ale i z hlediska dalších okolností sudí ze Somálska. A
9: to je ovšem problematická země.
10: A nebyl vpuštěn jenom pro to, že je zkrátka na seznamu problematických zemí Spojených států amerických. Takže tady se názorně ukazuje určité pokrytectví FIFA, které tato organizace není schopna zajistit rovné podmínky všem účastníkům šampionátu a FIFA se spíše soustředí na takové věci, které jsou na první pohled v konfrontaci s tím, co se děje, naprosto banální, absurdní a to je například to, že fotbalisty Haiti nutí vyměnit dresy, protože tam mají drobnou ikonku nebo drobný potisk, který odkazuje na boj za nezávislost a podle FIFA to je projev politický, který je naprosto nepřístupný a nepřípustný. A co se týče právě toho, že to má být světová událost a má to být radost pro fanoušky, tak celá řada fanoušků byla z obav z migrační nebo imigrační politiky odrazena od účasti na šampionátu a dokonce někteří, kteří se přesto chtějí vydat, tak mají problém se vůbec do Spojených států amerických dostat. Například někteří skočtí fanoušci si stěžují, že původně splnili všechny procedury, které jsou potřeba a najednou na poslední chvíli se objevila informace, že určitý certifikát, který je potřeba k tomu, abyste vůbec mohl nastoupit do letadla a odletět do Spojených států, tak byl schválen, ale najednou na poslední chvíli se objevila informace, že se to stále ještě řeší, toto potvrzení a ti fanoušci se ničeho nedopustili, mají čistý trestní rejstřík a pak se objevují dohady, proč to tak je, zda to není kvůli nějakým aktivitám na sociálních sítích, kde by třeba mohli kritizovat současnou politiku amerického prezidenta a podobně. Takže ten šampionát bude podle mého názoru velmi rozporuplný z těchto důvodů.
9: Říká Petr Hradman, díky mnohokrát.
10: Naslyšenou.
9: Americká televizní stanice CNN spočítala, že prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát. Trump také několikrát deklaroval, že Spojené státy dosáhly naprostého vítězství. Ale jak soudí autor následujícího komentáře Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, ve skutečnosti se konec války mezi USA a Iránem spíše vzdaluje.
11: Americká televizní stanice CNN spočítala, že americký prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát. Trump také už několikrát deklaroval, že Spojené státy dosáhly naprostého vítězství. Nyní Trump znovu slibuje další brzké přijetí mírové dohody, přičemž do 2 týdnů prý Spojené státy oznámí totální vítězství, tentokrát definitivní. Jenže jednání mezi Spojenými státy a Iránem se znovu komplikují, znovu sílí vzájemné útoky. A dokonce ani mírová dohoda nemusí vést k trvalému míru. Jedním z důvodů je, že ačkoliv se Trump snaží dosáhnout ukončení konfliktu s Iránem ve dvoustranném formátu, tedy v jednáních mezi Spojenými státy a Iránem, součástí konfliktu je několik dalších aktérů. Irán se do něj snaží zatáhnout teroristické hnutí Hizballáh v Libanonu, které nepřímo kontroluje. Další jeho kartou jsou Hutijové v Jemenu. Spojené státy pro změnu nemohou ignorovat Izrael, který 28. února na Irán zaútočil po boku Spojených států. Zprávy z Bílého domu zveřejněné v amerických médiích dokonce naznačují, že to byl izraelský premiér Benjamin Netanyahu, kdo přesvědčil Trumpa k zahájení útoku, ačkoliv někteří významní spolupracovníci Trumpa, jako je viceprezident J.D. Vance, byli proti. Jedním z hlavních problémů pro Trumpa v jeho snahách ukončit válku, která je ve Spojených státech stále více nepopulární, je skutečnost, že Spojené státy a Izrael sledují v konfliktu rozdílné cíle. Pro Spojené státy není Irán bezprostředním nebezpečím, zatímco pro Izrael je Irán smrtelnou hrozbou, zejména pokud by získal jaderné zbraně. Zatímco Trump by se nyní zřejmě spokojil s mírovou dohodou, na jejím základě by se otevřel Hormuzský průliv a Irán by zároveň slíbil jednání o ukončení svého jaderného programu, Netanyahuovi takto definované vítězství nemusí stačit. Jak on, tak Trump mají před sebou volby. Trump potřebuje před volbami do kongresu v listopadu ukázat americké veřejnosti, že válku s Iránem ukončil a docílit toho, aby začaly klesat ceny pohonných hmot. I kdyby mírová dohoda nakonec nevypadala jako jednoznačné vítězství Spojených států, bude ji tak interpretovat. Pro Netanyahua bude ve volbách do Knesetu na konci října ale jakékoliv polovičaté řešení rizikem, zejména pokud by jeho součástí byl závazek Izraele, že nebude útočit na teroristické hnutí Hizballáh v Libanonu, které je spojencem Iránu. Ten přitom požaduje, aby se jakékoliv mírové ujednání týkalo i Izraele, zejména ukončení jeho útoku na pozice Hizballáhu v Libanonu. Tato asymetrie v cílech Spojených států a Izraele už vedla ke sporům mezi Trumpem a Netanyahuem. Izraelský premiér nakonec po údajně vypjatém rozhovoru ustoupil Trumpovu tlaku a slíbil, že dá mírovým rozhovorům šanci tím, že Izrael nebude útočit na Bejrut a omezí i svoje útoky na pozice Hizballáhu v jižním Libanonu. Jenže Netanyahuovým reálným zájmem je jakoukoliv dohodu, která by Izrael svazovala, sabotovat. Irán si je rozdílných postojů mezi Spojenými státy a Izraelem k ukončení konfliktu vědom a chytře této nejednoty využívá. Zároveň vykládá Trumpovu nerozhodnost tak, že ve válce vlastně zvítězil Irán. Americký prezident je tudíž ve velmi složité pozici. Pokud by nakonec dosáhl nějaké mírové dohody s Iránem, bude čelit riziku, že Izrael tuto dohodu bude podkopávat. Pokud by se rozhodl pro rázné vojenské řešení, které by si Izrael přál, hrozí chaos s nejistými výsledky, včetně toho, že Hormuzský průliv zůstane nadále neprůchodný. Mezitím Trump čelí rostoucímu domácímu tlaku. Nyní argumentuje, že s Iránem uzavřel příměří a i proto nemusí žádat o souhlas kongresu, který by teoreticky potřeboval, kdyby válka trvala déle než 60 dnů. Kdyby se nakonec rozhodl pro další válečné akce, nepochybně by čelil i odporu některých republikánů. Sněmovna reprezentantů už konec konců za přispění několika republikánů schválila rezoluci požadující ukončení války v Iránu. Konflikt mezi Spojenými státy a Iránem tedy nemá dobré řešení pro žádného z aktérů. Poslední údery Iránu na vojenská zařízení Spojených států v oblasti Perského zálivu i iránské útoky na infrastrukturu bohatých ropných emirátů v zálivu přitom naznačují, že sebevědomí iránského režimu ve světle Trumpova přešlapování roste.
9: Hovořil Jiří Pehe. Výbuch násilí vůči migrantům v severoirském Belfastu popisují tamní politikové co by rasově motivovaný pogrom. Vysvětlit ho ovšem není snadné, protože má řadu vrstev a kontextů, jak říká autor následujícího komentáře, redakční kolega Jan Fingerland.
12: Britský poslanec Enoch Powell před téměř 60 lety vyvolal poprask svým projevem o řekách krve. Varoval, že pokud jeho země nespomalí příliv imigrantů, skončí celá věc krveprolitím. Spojené království se v krvi zatím netopí, ale Powellova řeče s odstupem času zdá přece jen o něco méně vyhrocená než kdysi. Připomínají to události tohoto týdne, které se odehrály v severoirském Belfastu. Nechyběla snad žádná ingredience výbušné směsi. Imigrant tmavé pleti za bílého dne s nožem v ruce málem zavraždil místního obyvatele. Do ulic následně vyrazily skupiny mladíků, kteří ohrožovali všechny, kdo nebyli bílí. Zapalovali také domy a auta, což místní politici označili za pogrom. Jak už to bývá, celá věc má řadu vrstev a kontextů. Jedním je skutečnost, že jde o Severní Irsko, periferní území s vlastními dost závažnými ekonomickými problémy, horšími než jinde v Británii. I proto je tu imigrantů méně, včetně těch afrických, ale přicházejí do velmi specifického prostředí, v němž se zatím lidé nenaučili dostatečně absorbovat i mnohem menší kulturní odlišnosti. Dosud neuplynulo ani 30 let od uzavření velkopátečních dohod. Zdejší mír je stál velmi křehký. Katolíci a protestanti se bedlivě vzájemně hlídají, obývají vlastní ulice a čtvrti, chodí do jiných škol i hospod. Příchod Afričanů a Aziatů tuto nedůvěru nenařadil, ale naopak posílil. Imigranti navíc vytvořili obtížně vypočitatelnou menšinu v křehkém systému, v němž obě hlavní komunity ztratily šanci stát se většinou. Přistěhovalci jsou navíc soustředění v konkrétních domech a ulicích a jsou tedy i více viditelní. Ani to není vše. Mnozí z neevropských příchozích, včetně pachatele pondělního pokusu o vraždu, dorazili do severního Irska takzvanou irskou cestou. To znamená, že nejdříve přistáli v některé bezpečné zemi Evropské unie. Odtud se pak snadno dostanou do irského Dublinu. Tam jim ochotní irští úředníci rovnou poradí, jak se dostat autobusem do Belfastu, tedy na území Spojeného království. Je to možné díky dohodě o volném pohybu jak uvnitř Evropské unie, tak i mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Tato propustná pozemní hranice zůstala v platnosti i po Brexitu, s tím, že na ní závisí mír v Severním Irsku. Volný pohyb po ostrově může vzít pod tlakem této migrace za své a spolu s ním i severoirský mír. Širším kontextem je sama imigrace do Velké Británie. Enoch Powell se koncem 60. let znepokojoval kvůli přísunu asi 50 tisíc lidí ročně. Nyní jde zhruba o 1 000 000 lidí ročně. Mnozí Britové navíc nemají pocit, že s tím jejich vlády chtějí nebo umějí něco dělat. Stěžují si na údajně preferenční zacházení s menšinami ze strany policie, jak se to mělo projevit na případu nyní znovu propírané vraždy Henryho Novaka. A i tentokrát se upozorňuje na malou ochotu některých politiků či úředníků jasně pojmenovat problém. Například ministr pro Severní Irsko Hilary Benn se i tentokrát v debatě ohradil proti pojmu cizí kultura. V Severním Irsku je prý dost nebezpečných jedinců, kteří se tam narodili. To ale lidé slyšet nechtějí. Napětí roste, Británie už má za sebou násilné demonstrace proti imigrantům přímo u ubytoven. Politiků, kteří se na cizím strachu rádi svezou, stejně jako i těch, kdo jsou odhodláni věci bagatelizovat, dokud to jen trochu jde, je zatím dost. Všichni mají přitom možnost udělat něco proto, aby Powellovi řeky krve zůstal jen varovnou metaforou.
9: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Bulharsko oznámilo, že přestane dodávat zbraně Ukrajině, jak uvedl ministr obrany Dimitar Stojanov s odvoláním na premiéra Rumena Radeva, který dlouhodobě prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Podle Stojanova je válka na Ukrajině vyčerpávající a další zbraně nevedou k řešení, přičemž Ukrajina jich má dostatek a potřebuje spíš lidské zdroje. Více už komentáře Libora Dvořáka čte Václav Štefan.
13: Toto rozhodnutí má svou logiku. Pro levocentristu Rumena Radeva, který se do čela vlády dostal po drtivém vítězství své strany Progresivní Bulharsko v dubnových volbách, je podobné rozhodnutí víc než přirozené. Proti zbrojním dodávkám Ukrajině se stavěl prakticky po celou válku a neustále zdůrazňoval, že konflikt je třeba definitivně vyřešit u jednacího stolu. Přitom ovšem prohlašuje, že nehodlá blokovat žádné rozhodnutí aliance ani unie. Současné Bulharsko je dnes již samozřejmým členem NATO i EU a jako takové od února roku 2022 odeslalo na Ukrajinu už 13 balíčků výzbroje všeho druhu. Kvůli častým domácím vnitropolitickým sporům se však tyto dodávky realizovaly převážně prostřednictvím třetích zemí. Bulharská vláda a její šéf nejsou v tomto ohledu na starém kontinentu výjimkou. Nedávné maďarské parlamentní volby po 16 letech konečně smetli autokrata Viktora Orbána a na jeho místo šéfa kabinetu se dostal mnoha lidmi vytoužený Petr Maďar. Pokud však jde o vojenské dodávky Ukrajině, pravdu měli nakonec skeptici, kteří tvrdili, že v lecčem se nový premiér od starého příliš lišit nebude a hodlá se řídit heslem ani náboj pro Ukrajinu. O mnoho lepší ostatně není ani český postoj třeba v rámci muniční iniciativy. Ta je sice naším vynálezem, ale nový český premiér a jeho kabinet se po vzoru chytré horákyně rozhodli tento proces dál koordinovat, ale nikoli spolufinancovat. Vraťme se ale k bulharské představě uzavřít ukrajinský problém u jednacího stolu. Je sice pravda, že většina válek v dějinách končila vyjednáváním. To ovšem znamená, že jedna ze stran musela dosáhnout ne-li drtivé vojenské převahy, pak alespoň výrazné dominance na bojišti, což se alespoň zatím ani jedné straně nedaří. Navíc jsme se ocitli v situaci, o níž četní nezávislí ruští i světoví analytici tvrdí, že tato válka je pastí, již si Putin samozřejmě nechtěně připravil sám na sebe. Teď z této pasti nevidí jiný únik, než v bojích pokračovat. Právě proto je přímo povinností zbytků Evropy vyzbrojovat Ukrajinu co nejdůkladněji a nejsoustavněji. Rádo se už po léta říkává, že Vladimír Putin rozumí jedině tvrdé síle. V případě války s Ukrajinou, již on sám rozpoutal, to platí dvojnásob.
9: Václav Štefan četl komentář Libora Dvořáka. Stále nerozhodnutá přetahovaná prezidenta s vládou o jeho účast na summitu NATO v Ankaře je jistě spektakulární, čili okázalá a také širokou veřejností vcelku sledovaná. A Kateřina Perknerová z deníku CZ se dokonce domnívá, že v ní jde o to, kdo bude sedět v příštím funkčním období na Pražském hradě.
14: Do výdajů na obranu by se mohly započítávat nové vojenské nemocnice a některé dálniční a silniční úseky. Do věci by tak asi měli promluvit i ministři zdravotnictví a dopravy. Možná by se tedy mělo počkat, zda se do červencového summitu NATO v Ankaře ještě nesejdou tito unijní resortní šéfové, aby pak česká vláda konečně mohla moudře rozhodnout, zda do Turecka poletí s nebo bez, tedy s prezidentem Petrem Pavlem nebo bez něj. Nejprve totiž Andrej Babiš tvrdil, že o složení delegace nebude jednat dříve, než se v květnu poradí šéf diplomaté států NATO za účasti generálního tajemníka Marka Rutteho. Posléze došel k závěru, že si ještě musí popovídat ministři obrany, aby se tušilo, o čem bude na ankarském zasedání řeč. Proto v pondělí hlava státu sice dorazila do Strakovy akademie, ale odcházela jen s pomyslnou letenkou do New Yorku na valné shromáždění OSN. Verdikt k alianční cestě bude vyřknut až v pondělí 22. června. Ve vzduchu se stále vznáší hradní kompetenční žaloba k ústavnímu soudu, kterou by ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka podle svých slov považoval za akt nepřátelství. Petr Pavel si ovšem ze sídla kabinetu odnášel premiérovo ujištění, že nehodlá omezovat výkon prezidentských pravomocí, což je jádro pudla, neboť Babiš, Macinka a Pavel si evidentně každý po svém vykládají článek 63 odstavec 1 písmeno A Ústavy České republiky, tedy že prezident zastupuje stát navenek. Pavel přitom několikrát zopakoval, že by při výkonu této kompetence zastával vládní linii, držel se mandátu, který by z ní vycházel. V celé té už poněkud omšelé kauze jde pochopitelně o víc než o jeden, byť důležitý summit NATO. Ve hře je vykolíkování hřiště, na němž se vláda a prezident pohybují a plní své role, dané ústavou, zvyklostmi, mocenským postavením, přirozenou autoritou, popularitou a počtem získaných hlasů. Poslední položka zdaleka není zanedbatelná. V loňských sněmovních volbách jich hnutí ANO, SPD a motoristé dostali 2 758 000, zatímco Pavel před třemi lety 3 359 000. V parlamentním systému absolutní čísla mnoho neznamenají, avšak říkejte to lidem, kteří takovou porcí důvěry disponují. Opomenout se to nedá. A právě tento moment je z Babišova pohledu v ankarském příběhu podstatný. Letos na podzim se pokusí vyrovnat poměry v Senátu a o rok později bude muset představit prezidentského kandidáta, který bude mít solidní šanci s Petrem Pavlem soupeřit. Změna v Horní komoře a na Pražském hradě společně s novelou mediálního zákona a vykostěnou služební normou by usnadnili premiéru Babišovi vládnutí a výrazně oslabili už tak mátožnou opozici. Každý Pavlův neúspěch, přešlap nebo posunutí do úlohy kladeče věnců a oblíbeného jezdce na motorce šéfa hnutí ANO přibližuje jeho cíli. V případu Ankara v skutku nejde o to, kdo s kým si potřese na aliančním setkání rukou a prohodí pár slov. Stala se průbířským kamenem, který má prověřit reálnou sílu dvou politických protipólů na české scéně.
9: To byla Kateřina Perknerová z deníku CZ. No a zcela na závěr ještě hovoří publicista Luboš Kreč o jednom podnikatelském a možná i poučném příkladu.
15: Trdelníky sice nejsou ani náhodou tradiční české pochoutky, jak to hlásá kdejaký reklamní nosič, ale staly se oblíbenou součástí tuzemských trhů. A v podobě ambiciozní sítě kiosků Trdlo Café postupně expandovaly i do obchodních center a dalších míst. Tento franšízově investiční sen se ale nyní začal zadrhávat a plynou z něj cenná ponaučení. Hybatelem expanze značky Trdlo Café, která svého času chtěla dobít nejen český, ale i americký či dubajský trh, je skupina Twist Café Group. Ta postupně vybudovala impérium obchodních brandů, jako jsou Kytky od Pepy, Siname, Bublify nebo právě Trdlo Café. Jednotlivé pobočky nabízela modelem franšízy. Jde o mezinárodně ověřený koncept, na kterém stojí třeba fast foodové řetězce typu McDonald's. Je to legitimní způsob podnikání, kdy si zájemce v podstatě koupí od majitele značky know-how a domluví se na detailních parametrech vzájemné spolupráce. Twist Café Group ale

0: Pak už bude v podstatě počítat peníze, které se mu povalí na účet. Tenhle příběh se ale nyní komplikuje. Skupina je pod několikerým biznisovým útokem. Čelí insolvencím a na její platební morálku si stěžuje řada partnerů, spolupracovníků i franchisantů. Majitelé Twist Café se brání, odmítají, že by pochybili, jenže jistá pachuť zůstane, ať to dopadne jakkoliv. Jde o to, že vize, která předkládala potenciálním zájemcům o své franšízy, působily až příliš snově. Trochu jako pověstní létající pečení holuby, kteří vám přistanou na stole, aniž byste se o ně jakkoliv zasloužili. Takhle ale život ani biznis nefungují. Naopak platí, že to, co působí až moc jednoduše, v sobě mívá ukrytý nějaký ten háček.
1: Příspěvkem Luboše Kreče končí čtvrteční názory a argumenty. Každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia se za celou redakci i autory komentářů loučí Ondřej Konrád.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Applebaumová, autokracie SRO. Diktátoři, kteří chtějí řídit svět. Tato kniha vyšla v roce 2024. Události od té doby nabraly dynamiku. Svět se mění. Některé autokratické režimy padly. Principy, které jsou v textu popsány, se však nezměnily. Pokud jim porozumíme, budeme schopni současné dění vnímat v širších souvislostech.

Část devátá. Sjednocení demokraté. Palác Vladimira Putina u Černého moře zahrnuje hokejové kluziště i bar s vodními dýmkami. Si Jinping žije a pracuje v místech někdejší císařské zahrady. Diktátoři celého světa se scházejí v salonech s pozlacenými lustry a mramorovými krby. Demokraté se setkávají v rušném hotelu na okraji Vilniusu s temnými chodbami a okny s výhledem do lesa. Právě tady se na podzim roku 2022 konalo historicky první zasedání Světového kongresu svobody. Shromáždění lidí bojujících po celém světě proti autokracii. Politici a aktivisté z Ruska, Zimbabwe, Íránu, Jižního Súdánu, Severní Koreje, Nikaraguy, Rwandy, Kuby a Číny se v hotelových místnostech s dlouhými stoly a mizerným osvětlením sešli s kolegy z Venezuely, Sýrie, Kambodže, Běloruska a Ugandy. V tomto skromném prostředí se skrývalo bohatství zkušeností. Dala jsem se do hovoru s mladým mužem v tweedovém saku. Nejspíš si myslíte, že jsem z Hongkongu, řekl mi. Měl brýle s drátěnými obroučkami a mluvil úsečnou angličtinou, jaká je běžná v bývalých britských koloniích. Ano, odpověděla jsem. Opravdu jsem se domnívala, že pochází z Hongkongu. Jsem ze Severní Koreje, opravil mne. Byl to Timothy Cho. Rodiče ho opustili, když mu bylo 9 let. Vyrostl jako bezdomovec, 2x ze Severní Koreje utekl, 4x byl vězněn a v době, kdy jsem se s ním setkala, se snažil dostat na kandidátku konzervativní strany do britského parlamentu. O něco dříve téhož dne ke skupině promluvil Bobby Wine, ugandský hudebník a téměř úspěšný prezidentský kandidát, nebo možná skutečně úspěšný, kdyby se hlasy sčítaly korektně. Ve své řeči se vyslovil proti používání výrazu opozice. Ne, tvrdil. My nejsme opozice, opposition. Jsme alternativa, option. Lepší alternativa. Měli bychom si osvojit pozitivní jazyk. My nejsme oběti. Večer jsem pak hovořila s dvojicí

Rusů, kteří se přáli zůstat v anonymitě. V tichosti vedli kampaň proti vojenské mobilizaci, pomáhali s hledáním právníků a právního poradenství těm Rusům, kteří se chtějí vyhnout odvodu. Učinili závažné rozhodnutí neodejít z Ruska, protože si mysleli, že to nejlepší, co mohou dělat pro ukončení války na Ukrajině, je přesvědčit lidi, aby nebojovali. Pro většinu účastníků to bylo první vzájemné setkání. Dokonce i někteří z těch, kteří pocházeli ze stejného kontinentu, se znali jen podle jména nebo podle reputace. Jeden z nich mi řekl, že v Africe může být obchod a debata s Evropany vzdálenými 2000 kilometrů snazší než s krajany na druhé straně hranice. Ale když už spolu mluví, zjišťují, že mají obdobné zkušenosti, že čelili obdobným pomlouvačním kampaním a že žili v obdobně fungujících režimech, jejichž vůdci perou peníze a stejným způsobem mluví o multipolaritě. Autokracie SRO pro ně není název knihy. Je to realita, s níž se potýkají každý den. Díky sdílení zkušeností se učí chápat zákonitosti a předvídat taktiky, které proti nim režim použije, a připravují se jim odolávat.

O 9 měsíců dříve jsem seděla v horním patře jisté newyorské restaurace, kde menší skupina exilových politiků spřádala plány na summit ve Vilniusu. Vůdce venezuelské opozice López na počátku schůzky všem v místnosti připomněl, že autokraté spolupracují, aby se navzájem udrželi u moci. Ale neexistuje žádné spojenectví těch z nás, kteří bojují za svobodu. Garry Kasparov, šachový šampion a zastánce politických změn v Rusku, byl přesvědčen o nutnosti ukázat, že jsme jednotní, reprezentujeme masové hnutí a máme podporu svobodného světa. Íránská aktivistka Masih Ali Nežádová, jejíž kampaň na sociálních sítích přesvědčila tisíce íránských žen, aby odložili šátky, prohlásila, že si myslí, že pokud dosáhneme toho, aby nás slyšeli a pochopili, mohou spojené síly demokratických aktivistů ovlivnit debatu ve Washingtonu a Silicon Valley. Nebojujeme jen za vlastní lidi. Bojujeme za demokracii všude, dokonce i na západě. Všichni si přáli mít výsledky nejen ve vlastní zemi, ale také v demokratickém světě. Již chápali, že svoboda jednoho národa může často záviset na síle a odolnosti svobody v dalších zemích. Jejich řeč zněla téměř jako nějaká globální verze příručky Gina Sharpa. Jsme početnější než oni. My, zastánci svobody, můžeme překřičet přívržence diktatury. Bylo jim však také jasné, že doba Gina Sharpa je už pryč. K tomu, aby se jejich slova přetavila v něco prospěšného, je potřeba úplně jiného způsobu uvažování o politice. Nejprve, prohlásil López, musíme problém nově definovat. A to má pravdu. Západní studenti politologie, a především ti američtí, často vidí svět jako řadu samostatných problémů, východní Evropa, Blízký východ, Jihočínské moře, z nichž každý vyžaduje odlišný tým odborníků či specialistů. Autokracie však vnímají svět jinak. Putin podporuje evropská krajně pravicová a extremistická hnutí a africkým diktaturám poskytuje hrdlořezy a zbraně. Usiluje o vítězství na Ukrajině tím, že po celém světě vyvolává potravinové krize a růst cen energií. Írán si vydržuje v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku síly, které zastupují jeho zájmy. Íránští agenti odpálili bombu v centru židovské komunity v Buenos Aires, vraždili v Istanbulu a Paříži, plánovali atentáty ve Spojených státech a financovali média v arabsky a španělsky mluvících zemích. Běloruský diktátor se pokoušel destabilizovat sousední státy prostřednictvím uprchlíků z Blízkého východu, které lákal do země a pomáhal jim ilegálně přejít do Evropy. Kubánští vojáci odešli do Ruska bojovat proti Ukrajině a kubánští tajní policisté pomáhají chránit Madurův režim ve Venezuele. Čína se svými hlubokými ekonomickými a politickými zájmy v celé Africe a Latinské Americe o sobě již řadu let neuvažuje jako o asijské mocnosti. Autokracie navzájem sledují své porážky i vítězství a volí načasování svých kroků tak, aby vyvolali co největší chaos. Na podzim roku 2023 se Evropská unie i americký kongres ocitli v situaci, kdy nemohli poslat pomoc Ukrajině, protože většinové hlasování o pomoci blokovali a dodávky pozdržely minority se silnými vazbami na Rusko. Tedy jednak Maďarsko s Viktorem Orbánem v čele a dále republikánští kongresmeni spojení s hnutím MAGA, z nichž mnozí jednali podle pokynů Donalda Trumpa. Lidé nastrčení Ruskem a čínská média pak po internetu v mnoha jazycích šířili narativ hovořící o únavě z Ukrajiny. Přesně v té chvíli bojovníci Hamásu, podporovaní Íránem, zahájili brutální útok na Izrael. A v následujících týdnech hútýští vojáci, rovněž podporovaní Íránem, začali ostřelovat tankery a nákladní lodě v Rudém moři, čímž narušili globální obchod a odvedli pozornost Spojených států a Evropy od války na Ukrajině. Ve stejný moment využil rozptýlené pozornosti celého světa ázerbajdžánský diktátor Ilham Alijev, zmocnil se sporného území Náhorního Karabachu a během několika dnů z něj vyhnal celou 100-tisícovou arménskou populaci. Na jaře roku 2024 byli odhaleni čínští hackři, kteří pronikli hluboko do počítačových systémů a datových úložišť britského parlamentu a jeho členů.
Nadnárodní vyšetřování v Bruselu, Varšavě a Praze odhalilo rozsáhlou ruskou vlivovou kampaň zahrnující platby poslancům Evropského parlamentu a pokusy o ovlivnění evropských voleb. Na západní polokouli mezitím prezident Maduro prohlásil, že zvažuje invazi do jedné z provincií v sousední Guyaně a její okupaci. A zatímco zveřejňoval tyto plány, statisíce venezuelských občanů zbídačených Madurovou politikou se plahočili přes Střední Ameriku směrem k hranicím USA. Jejich bezprecedentní množství přispívalo k populistickým a xenofobním reakcím ve Spojených státech a zvyšovalo veřejnou podporu křídla republikánské strany, jež bylo spojeno s hnutím MAGA a otevřeně podporovalo Putina v jeho válce s cílem zničit Ukrajinu. Tato mnohotvárná, vzájemně propletená a sebeposilující polikrize nebyla koordinovaná jediným strůjcem a zároveň není důkazem utajovaného spiknutí. Naopak, v celkovém pohledu všechny tyto epizody ukazují, jak různé autokracie rozšířily svůj vliv do rozličných politických, ekonomických, vojenských a informačních sfér. Názorně také demonstrují, jak velké škody dovedou napáchat, když oportunisticky spolupracují na dosažení sdíleného cíle. Poškození demokracií a demokratických hodnot. A to jak uvnitř vlastních zemí, tak i po celém světě. Přečtěte si znovu prohlášení Xi Jinpinga a Vladimira Putina, vydané 4. února 2022, v předvečer ruské invaze na Ukrajinu. Oba odsoudili zasahování do vnitřních záležitostí suverénních států pod záminkou ochrany demokracie a lidských práv. Vyzvali okolní svět, aby respektoval kulturní a civilizační rozmanitost a právo národů různých zemí na sebeurčení. A důrazně varovali, že jakákoliv debata o demokratických standardech, kterou označili za pokus o hegemonii, by vážně ohrozila globální a regionální mír a stabilitu a podkopala by stabilitu světového řádu. Někteří další použili ještě tvrdší a extrémnější jazyk a otevřeně vyzvali k masovým zvěrstvům nebo válce. Takový jazyk, který zatím nikdo v demokratickém světě nebral vážně a nezačal na něj reagovat. Severokorejský diktátor Kim Jong-un během setkání s Putinem v září 2023 nabídl Rusku svou plnou a bezpodmínečnou podporu v jeho posvátném boji za potrestání zhluku zla, jež se hlásí k hegemonii. O několik měsíců později, v lednu 2024, Kim podle všeho upustil od svých předešlých pokusů o usmíření a vyzval ke změně ústavy, na jejímž základě by byla demokratická Jižní Korea považována za úhlavního nepřítele Severní Koreje a byly by zrušeny veškeré instituce usilující o sjednocení a přeshraniční výměnu. A zároveň varoval před válkou, která zničí subjekt zvaný Korejská republika a ukončí jeho existenci. Ve stejném týdnu Dmitrij Medvěděv, bývalý prezident a premiér Ruska, označil Ukrajinu za rakovinné bujení a vyzval ke zničení nejen současné ukrajinské vlády, ale Ukrajiny v jakékoliv podobě. Nedlouho poté ukázal mapu, na které byla téměř celá dnešní Ukrajina součástí Ruska a zbývající část jejího území se víceméně dělila mezi Polsko a Maďarsko.

Začala jsem myšlenkou, že neprožíváme novou studenou válku, tedy jakousi studenou válku 2.0. A toto své tvrzení chci znovu podtrhnout. Současné soupeření mezi autokratickými a demokratickými idejemi a praktikami není ani v nejmenším přímou kopií toho, čemu jsme čelili ve 20. století. Neexistují tu žádné bloky, ke kterým by se dalo připojit, ani berlínská zeď zřetelně vyznačující geografické rozdělení. Řadu zemí nelze jen tak snadno vměstnat do některé z obou kategorií, do demokracie či autokracie. Jak jsem již zmínila, některé autokracie, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Singapur nebo Vietnam, usilují o spolupráci s demokratickým světem, nechtějí převrátit na ruby chartu OSN a stále vidí, že mezinárodní právo přináší výhody. Některé demokratické země, Turecko, Izrael, Maďarsko, Indie či Filipíny, si do čela zvolili vůdce, kteří více inklinují k porušování úmluv o lidských právech než k jejich dodržování. Ale vzhledem k tomu, že autokratické aliance jsou do značné míry transakční záležitostí, mohou se proměňovat a posouvat. Což se také často děje. Rozpory existují i uvnitř jednotlivých zemí. Ve Venezuele a Íránu existují vlivná a významná demokratická hnutí. A naopak výrazné autokratické skupiny a politici působí ve Spojených státech, také v Německu, Polsku, Nizozemsku, Itálii a Francii. Zároveň je dnešní světová ekonomika mnohem složitější než ve 20. století a nemá smysl předstírat, že nedochází ke střetu zájmů. Spojené státy a Evropa intenzivně obchodují s Čínou a tyto obchodní vazby není snadné ani žádoucí znenadání ukončit. A bude zapotřebí globální spolupráce ke zmírnění klimatických změn a dalších environmentálních problémů. Ze všech těchto důvodů by měly demokratické státy Severní a Latinské Ameriky, Evropy, Asie a Afriky společně s vůdci demokratické opozice v Rusku, Číně, Íránu, Venezuele, na Kubě, v Bělorusku, Zimbabwe, Myanmaru a dalších autokratických zemích chápat zápas za svobodu nikoli jako soupeření s konkrétními autokratickými státy a už vůbec ne jako válku s Čínou. Nýbrž jako boj s autokratickým chováním, ať už se vyskytuje kdekoli. V Rusku, Číně, Evropě či Spojených státech. K tomu potřebujeme sítě právníků a veřejných činitelů, kteří budou bojovat proti korupci v našich vlastních zemích i po celém světě, a to ve spolupráci s demokratickými aktivisty, kteří kleptokracii rozumí nejlépe. Potřebujeme vojenské a zpravodajské koalice, které dokáží předvídat a zastavit zločinné násilí. Ve více zemích potřebujeme ekonomické bojovníky, kteří dokážou v reálném čase sledovat dopad sankcí, dokážou rozpoznat toho, kdo je porušuje, a podniknou kroky k jeho zastavení. Potřebujeme lidi ochotné organizovat se prostřednictvím internetu a koordinovat kampaně za účelem odhalování a vyvracení dehumanizující propagandy. Autokracie touží po vytvoření globálního systému, ze kterého budou mít prospěch zloději, zločinci, diktátoři a pachatelé masových vražd. Můžeme je zastavit.

Jak skoncovat s nadnárodní kleptokracií? Ruský, angolský nebo čínský oligarcha může vlastnit dům v Londýně, pozemky u Středozemního moře, firmu v Delaware a svěřenecký fond v Jižní Dakotě, aniž by musel své vlastnictví odhalit před jakýmkoliv daňovým úřadem. Tento druh transakcí umožňují američtí a evropští zprostředkovatelé, právníci, bankéři, účetní, realitní agenti a poradci pro vztahy s veřejností a péči o reputaci. Jejich práce je legální, takto jsme si to sami zařídili. A stejně tak snadno můžeme zařídit, aby to legální nebylo. To všechno. Nemusíme tolerovat ani špetku korupce. Můžeme celý ten systém jednoduše ukončit. Mohli bychom například vyžadovat, aby všechny transakce s nemovitostmi všude ve Spojených státech i Evropě byly naprosto transparentní. Mohli bychom žádat, aby všechny společnosti byly registrované ve jménu svých skutečných vlastníků a všechny svěřenecké fondy zveřejňovaly jména svých beneficientů. Mohli bychom vlastním občanům zakázat uchovávání peněz v místech, která podporují utajování, a právníkům a účetním, aby s nimi spolupracovali. To neznamená, že by ta místa přestala existovat, ale jejich využívání by bylo daleko obtížnější. Mohli bychom také ucpat mezery, které umožňují anonymitu v oblasti soukromého kapitálu a hedžových fondů. A mohli bychom vytvořit výkonné týmy zaměřené na vymáhání práva a pak je podporovat v jejich působení napříč zeměmi a kontinenty. To vše bychom mohli dělat ve spolupráci s dalšími partnery po celém světě. Bude zde obrovský odpor. Kdyby se totiž tento systém dal snadno odstranit, už by k tomu došlo. Mechanismy praní špinavých peněz se těžko chápou a ještě obtížněji postihují. Anonymní transakce mohou projít přes různé bankovní účty v rozličných zemích během několika vteřin, zatímco ten, kdo se takové peníze pokusí sledovat a zároveň pochopit, co se stalo, k tomu může potřebovat i celé roky. Vlády se k trestnímu stíhání mocných často stavějí ambivalentně. Státní úředníci, pověření sledováním složitých obchodů v řádu miliard, pobírají nízké platy a nemusí být ochotni cílit na ty, kteří disponují o mnoho větším bohatstvím a vlivem. Mocní lidé mají ze stávajícího systému prospěch, tudíž ho chtějí udržet, a navíc mají silné konexe napříč politickým spektrem. Americký senátor Sheldon Whitehouse, který se již po mnoho let zasazuje o větší finanční transparentnost, mi jednou řekl, že to dělá zčásti proto, že stejné techniky utajování, které se používají ke zprostředkování offshoreových podvodů a kriminálních aktivit, zároveň usnadňují i politické aktivity tuzemských zájmových skupin. Jedinci, kteří z utajování financí těží, často usilují o přímý politický vliv a i proto je těžké jim v tom zamezit. Ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojský, který ukryl své peníze v obchodech s realitami po celém americkém středozápadě, se údajně snažil získat vliv v Trumpově administrativě a tím zabezpečit své impérium. Mimo jiné, prezidentovi nabídl špínu na Joea a Huntera Bidenovi, přičemž část informací přihrál Trumpovu osobnímu právníkovi Rudymu Giulianimu. Kolomojský ale později tvrdil pravý opak, že nikomu nic necpal a naopak celou tu záležitost rozkryl, což však docela dobře mohla být snaha získat si vliv v Bidenově administrativě. Ze všech těchto důvodů žádný politik, strana nebo země nedokáže tento systém reformovat vlastní silou. Namísto toho bude muset změnu zákonů, ukončení tajnůstkářských praktik a obnovení transparentnosti mezinárodního finančního systému provést mezinárodní koalice. Síť proti kleptokracii by mohla zahrnovat ty úředníky ministerstev financí a finančních správ z celé Evropy, Asie a Severní Ameriky, kterým již došlo, jak rozsáhlé škody působí praní špinavých peněz a nepřiznané finance jejich ekonomikám. Tito lidé by mohli spolupracovat s čelnými představiteli samospráv z Londýna, Vancouveru, Miami a dalších měst, jejichž krajinu, realitní trh a ekonomiku pokřivili Rusové, Angolané, Venezuelané a Číňané, nakupující nemovitosti za účelem bezpečného uchování majetku. Do společné koalice by se mohli připojit také místní aktivisté, kteří mají největší povědomost o tom, jak se v jejich zemích kradou peníze, i o tom, jak tyto informace zveřejňovat.
Alexeje Navalného ruský stát zavraždil právě proto, že byl v obojím tak dobrý. Během několika let před svým posledním zatčením Navalný natočil sérii dokumentárních filmů, financovaných za pomoci crowdfundingu a zveřejněných na YouTube. V nich popsal spojení vůdčích představitelů Ruska s ohromnými finančními podvody a rozsáhlými sítěmi lidí, kteří tyto podvody umožňovali. Jeho videa měla úspěch, protože byla profesionálně natočená, protože obsahovala šokující detaily, bar s vodními dýmkami a hokejové hřiště v Putinově nevkusné rezidenci u Černého moře a také přilehlé vinice, přistávací plochu pro vrtulník a ústřicovou farmu, a protože dokázala tyto příběhy dát do souvislosti s chudobou ruských učitelů, lékařů a státních zaměstnanců. Máte špatné silnice a špatnou zdravotní péči, říkal Rusům Navalný, protože oni mají vinice a ústřicové farmy. Byla to investigativní žurnalistika, ale prezentovaná a koncipovaná tak, aby lidmi pohnula. Aby jim objasnila souvislost mezi paláci, které si stavějí vzdálení vládci, a jimi samotnými. A to fungovalo. Některá videa měla stovky milionů zhlédnutí. A teď si představte ten samý projekt, ale s podporou demokratických vlád, médií a aktivistů z celého světa. Nejen pouhé pátrání či obžaloby, ale také kampaně cílené na jejich zveřejnění a na propojení s životy běžných lidí. Stejně jako demokratický svět kdysi vytvořil mezinárodní protikomunistickou alianci, mohou dnes Spojené státy a jejich spojenci vytvořit mezinárodní protikorupční alianci, jež bude postavena na ideích transparentnosti, odpovědnosti a spravedlnosti a obohacena o tvůrčí myšlení, které lze nalézt jak v autokratických diasporách, tak i v samotných demokraciích. Publikace N. Applebaumové Autokracie SRO, Diktátoři, kteří chtějí řídit svět, připravil a režii měl Radim Nejedlý. Četla Zdislava Pechová. Dramaturgie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Umělá inteligence mění svět, kyberútoků přibývá, sociální sítě se mění a cena kryptoměn je jako na houpačce. Aktuality z virtuálního světa vysvětlí v magazínu Online Plus se svými hosty David Slížek.
1: Umělá inteligence míří do mobilů, smartfony mohou škodit učení ve školách a Twitter už není Twitter.
0: Online Plus poslouchejte v pátek po 11. dopoledne a v neděli po 7. hodině ráno. Najdete ho také na webu Českého rozhlasu Plus, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Odkud pochází výraz trolling?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. Donald Trump odvolal plánované útoky na Irán. Ropa v reakci na to výrazně zlevňuje. Začalo fotbalové mistrovství světa. Češi do turnaje vstoupí za 4 hodiny a čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť, teploty do 20 stupňů Celsia. Je pátek 12. června a tady jsou jeho hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
4: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
5: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
4: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
6: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
4: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO se včera sešel se zaměstnanci úřadu vlády, kteří od července přejdou pod jeho ministerstvo. Jde o 5 lidí pro romskou agendu a 4 lidi z agendy pro lidi s tělesným postižením.
7: Schůzky se účastnila taky vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková. Zatímco její kolegové odchází, ona sama zůstává na úřadu vlády.
8: Budou součástí oddělení romské integrace. V rámci tohoto týmu by měla být jeden člověk, který bude takzvaně prostředník pro komunikaci. Upřímně si na to musím udělat ještě nějaký názor.
7: Ministerstvu připadne třeba komunikace s Evropskou komisí. Fuková tak ztratí část svých pravomocí. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty jednání bylo o praktických záležitostech.
9: Dotační tituly, které se přesouvaly, kdo bude administrovat norské fondy. A myslím si, že to dopadlo dobře.
7: Další schůzky zaměstnanců úřadu vlády s ministry jsou naplánované na příští týden. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Americký prezident Donald Trump odvolal plánované údery na Irán. Oznámil to na své sociální síti. Podle šéfa Bílého domu se podařilo dojednat závěrečné dohody, detaily dohody mezi Washingtonem a Teheránem.
10: Šéf Bílého domu v posledních hodinách hrozil mimo jiné obsazením iránského ostrova Chark. Přes něj proudí asi 90% iránského exportu ropy. Irán v neděli večer raketami zaútočil na Izrael a obnovil vzájemný konflikt na Blízkém východě. Do úderů se následně připojily také Spojené státy. Kvůli obnovení bojů a obnovené blokádě Hormuzského průlivu od pondělka stouply ceny ropy. Trumpovy poslední výroky o plánovaném podpisu dohody a zrušení úderů teď ceny tlačí opět dolů. Americká blokáda přístavů ale podle Trumpa zůstane platit do podpisu dohody. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Podle Trumpa smlouvu s Iránem podepíše o víkendu v Evropě viceprezident J.D. Vance. Irán zatím podle zdrojů iránské polostátní agentury Fars žádný text dohody neschválil. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
11: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
12: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
13: Trošku mě teďka k tomu nechci říct přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
14: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
12: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
15: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
12: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras na svém území. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu napojí trasy dvou sousedních saských měst, Neustadtu a Zébnic. Přírodní stezky pro kola plné překážek můžou cyklisti v Dolní Poustevně začít ode dneška využívat. Kolik peněz stálo jejich vybudování, upřesnil nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec.
16: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny města Zebnic jako lead partnera a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
3: V Hradci Králové pokračuje festival Rock for People. Hlavní hvězdou bude kapela Bring Me the Horizon. Sledované bude i vystoupení českého zpěváka Bena Kristová. Ten se na pódiu představí po boku kytaristy Tommyho Tyera z legendární americké kapely Kiss.
10: Pravděpodobně největší hit I Was Made for Loving You nebude na společném setlistu chybět. Lidé ale uslyší i novou píseň Bike Rock, která spolupráci Bena Kristová s Tommym Tyerem odstartovala. Americký kytarista o jejím vzniku mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál.
17: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid a podle mě funguje dobře.
10: Koncert Bena Kristová s Tomem Tájerem začíná na Rock for People v 15 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
3: Začalo fotbalové mistrovství světa v Severní Americe. V úvodním duelu turnaje Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Čeští fotbalisti vstoupí do turnaje za 4 hodiny. V Guadalajaře budou hrát proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě má jasno.
18: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, který jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
3: Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. A basketbalisti Nymburka zvítězili v 5. finále Národní ligy nad Pardubicemi 92-71. V sérii tak vedou 3-2 na zápasy a v sobotu na hřišti soupeře můžou získat titul. V případě výhry Východočechů by se rozhodující 7. zápas odehrál v pondělí v Praze na Královce.
19: Překážka na D11 u Smiřic a na D1 u Popůvek. Na dálnici D11 Prahy do Jaroměře za sjezdem na Smiřice překážka. Na 105. kilometru odstavené auto pro poruchu. Je to v zatáčce, projíždí se bez omezení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky nebezpečí. Na 184. kilometru v odstavném pruhu dodávka pro poruchu. Kolem se pohybují lidé. Pozor na náhle vybočující vozidla. Na pražském okruhu z dálnice D1 na letiště noční omezení v Lochkovském tunelu. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh mezi 14. a 15. kilometrem. Pracuje se na údržbě a opravě vozovky. A nyní do Prahy. Probíhají tam noční uzavírky v tunelech městského okruhu. Strahovským neprojedete mezi Smíchovem a Břevnovem, také Blanka je neprůjezdná, tentokrát obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátky místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Schválí sněmovna koaliční novelu stavebního zákona. Skutečně se díky ní podaří zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Je poslanecký návrh šitý na míru především velkým developerům. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Setkáváme se v našem přenosovém voze. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Koaliční poslanci se snaží protlačit druhým čtením svou novelu stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Jak se k tomu návrhu staví vaše sdružení?
21: Děkuji za pozvání. Já musím říct, že především je trochu škoda, že ta novela přichází formou, jakou právě přišla. To, že na začátku chybělo standardní připomínkové řízení, tak se musí v průběhu toho projednávání připravovat celá řada změn a jsme v situaci, kdy ten komplexní pozměňující návrh má zhruba 1100 stran a je ještě rozsáhlejší než ta původní novela. Otázkou je, jestli měl být zákon celý nový nebo stačila novela. Druhá věc je, když už je to formou novely, proč tedy to mezirezortní připomínkové řízení není. To přináší celou řadu nejasností. Ani není možné všechno pečlivě prostudovat, tak jak se to v čase mění. Třeba jen přechodná ustanovení, která se týkají přechodu zaměstnanců, to, co nás obecní úřady velmi zajímá, tak se měnila několikrát a my jsme se snažili na ty rizika, která jsou s tím spojená, upozornit.
20: K tomu se určitě dostaneme. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se netají snahou co nejdříve zákon schválit. Jak rozumíte tomu spěchu?
21: Já předpokládám, že skutečně chtějí co nejdříve naplnit předvolební program. Nechci spekulovat, co vše může být tedy zatím spěchem. Myslím si, že i správné, aby ten zákon má-li poslanecká sněmovna tu politickou vůli ho změnit, tak byl schválen bez nějakých zbytečných obstrukcí, ale myslím, že by měl být schválen po řádné politické debatě i odborné debatě, protože ta změna vyvolává nejenom změnu procesu povolování staveb, ale vlastně zasahuje i do toho spojeného modelu veřejné správy, který tady léta máme a léta vlastně budujeme. A ta politická debata a upozornění na všechna rizika, ta v tom mezirezortním připomínkovém řízení chyběla, stejně jako chybělo třeba vyčíslení přesných ekonomických dopadů, takzvaná RIA, vyhodnocení dopadů této změny, tak abychom mohli zodpovědně říci, že se nám ta novela třeba finančně vyplatí.
20: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová za ANO obhajovala novelu s tím, že se posuneme k systému, který je srozumitelnější, rychlejší a předvídatelnější. Splní tato očekávání ta norma podle vás?
21: V tuto chvíli na to asi nedokážu odpovědět právě, protože ta předvídatelnost práva by měla být po řádné diskuzi. Ten samotný proces potom může být v lecčem skutečně jednodušší a třeba i rychlejší. To, ten záměr a to plnění tomu nelze upřít. Druhá věc je, že jsou tam stále paragrafy, které znejisťují třeba i obce, i v tom, že územní plánování, které se přenáší z režimu přenesené působnosti státní právě do režimu samostatné působnosti, vlastně posiluje v té věci obce, zároveň ale umožňuje vydat určité výjimky z té územně plánovací dokumentace, čili zároveň to relativizuje. Takže máme na jednu stranu posílení role obce a na druhou stranu relativizování těch samotných podkladů.
20: Podle profesních organizací má novela stavebního zákona mnoho nedostatků, které vážně ohrožují systém povolování staveb v České republice. Proč to tvrdí?
21: Každý asi na to má svůj vlastní pohled. My jako tajemníci obecních úřadů a úřadů měst se zaměřujeme především na dopady na naše úřady. Já bych řekl, že nás zajímá především přechodné ustanovení, to znamená, jak ten proces přechodu pod centrální úřad proběhne, jak bude probíhat to období po částečné účinnosti toho zákona, to znamená rok 2027, kdy stavební úřady zůstanou na našich obcích, ale už se pojede částečně podle nových pravidel a pak také to, jak budou obce fungovat po té finální změně. To znamená, jak my budeme muset upravit naše procesy jako třeba účastníka řízení nebo pro procesy obecně obce, protože obec přeci jenom je zodpovědná za svůj rozvoj, za územní plánování. To samotné povolování, ty jednotlivé stavby, jak budou povolovány, tak každý vidí z jiného úhlu pohledu. Jeden z vážných věcí, které podle mě nejsou zatím prodiskutovány dostatečně, je ta samotná odpovědnost za případné povolování staveb, které třeba nebudou splňovat všechny pravidla. Relativizuje se povinnost doložit veškeré podmínky pro povolení stavby, když se mění třeba účel stavby, kdy bude možné některé věci opominout, bude možné z důvodu ekonomického, čili z jiného zdůvodnění některé věci jaksi nemít a to může samozřejmě vyvolat riziko povolování staveb, které by vlastně ani neměly být povoleny, které ani zákonodárce nemíní, že by měly být povoleny. A ta nejistota, jak bude ten centrální už ve výsledku úřad postupovat a může znejisťovat některé organizace, pochopitelně.
20: Proč si podle vás zaměstnanci po přesunu od obce pod stát zpravidla pohorší?
21: Tak v první řadě máme nějakou historickou zkušenost. V roce 2011, kdy přecházeli zaměstnanci úřadu státní sociální podpory pod úřady práce, tak přecházeli z obcí, které jim se snažili poskytnout nějaký standard podle toho, v jaké obci byli. Přecházeli pod centrální úřad a ta zkušenost té doby je, že si v dlouhodobém horizontu skutečně pohoršili. Můžeme srovnávat nejenom platové, ale i pracovně právě podmínky jiné. Velmi viditelné je to například v oblasti benefitů, kdy stát je více svázán než obce a nemůže tedy poskytovat tolik benefitů jako jednotlivé obce. Ty benefity mají umožnit úředníkům kvalitně pracovat. To není o tom, aby se měli lépe nebo nepřiměřeně dobře, ale aby zkrátka měli dobré podmínky pro svou práci, abychom také nalákali nové a mladé zaměstnance. Čili historická zkušenost je jedna věc. Druhá věc je, jak se k těm zaměstnancům od počátku přistupovalo. Myslím, že škoda, že na začátku byly vyvolána očekávání významného zlepšení těch podmínek. Hovořilo se o 10% nárůstu platů, tak aby byli motivováni zaměstnanci obcí pracovat pro stát. To v tom zákoně nebylo, ani v tom původním znění, tam bylo pouze dorovnání platů, když by měli na tom centrálním úřadu méně než na obcích. Teď je to definováno zase jinak v přechodných ustanoveních. Teď se hovoří o tom, že je zaručen plat, který mají na obcích po dobu jednoho roku. Uvidíme, jak to půjde dál, ale je otázka, nakolik to bude souměřitelné. Například, když se z více obcí se stěhují pod jeden úřad, tak měli by být pochopitelně odměňováni stejně. Čili toto vyvolává určitou nejistotu. Druhá věc jsou ty další benefity, to, co se dává zaměstnancům běžně v jakoby další možnost nějakých stravenek či dní volna a podobně. Tak obce motivují zaměstnance podle svých možností a stát zase podle svých možností. Stát má limit 1% na fond kulturních sociálních potřeb. Obce si mohou stanovit jiný rozměr a mohou mít každá obec jinou tuto hladinu. A při přechodu pod jednoho zaměstnavatele podle zákoníku práce, tak jak je momentálně v tom přechodném ustanovení, má nový zaměstnavatel povinnost zachovat veškeré benefity podle kolektivní smlouvy původního zaměstnavatele. A ty kolektivní smlouvy na jednotlivých obcích mohou být rozdílné a mohou být vyšší, než umožňuje zákon státu. Uhum. Takže tam vlastně je nejistota, jak se v tomto případě bude postupovat.
20: A kolik bude těch, kteří budou mít zájem přejít od obce pod stát? Máte představu?
21: Vycházíme z průzkumu odborové organizace státních zaměstnanců, ze kterého vyplývá, že vůli přejít má zhruba 1/3 zaměstnanců. To je pochopitelně málo, to by skutečně hrozilo možným kolapsem systému nebo významným zpožděním nebo zpomalením toho systému, alespoň na začátku. Ten průzkum vychází z nějakých dat, která byla před několika týdny k dispozici. Aktuální stav nevím, z území, z jednotlivých ohlasů, z úřadů lze očekávat, že ta vůle bude rozdílná. Právě podle toho, jaké jsou podmínky na úřadech, jaké budou stanovené podmínky na tom centrálním úřadu.
20: Ale nějakou přibližnou představu máte?
21: Já se domnívám, že podaří-li se státu vlastně přemluvit tu jednu polovinu, tak to bude velký úspěch. Vycházím zatím z toho odhadu 1/3 od odborové organizace.
20: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Holickým, předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Územní plánování přesouvá novela do samostatné působnosti obcí a krajů, jak už jste připomenul, to v principu vítáte.
21: Já si myslím, že to je skutečně posílení role obcí. Pochopitelně musí se vyřešit i proces na obcích menších, pro které to v tuto chvíli mohly dělat obce s rozšířenou působností. To, že to dosud bylo v pozici přenesené působnosti státní správy, znamenalo, že obce s rozšířenou působností mohly v rámci této své gesce to dělat pro menší obce, které k tomu neměly třeba kapacity. Tady by to mělo přecházet na úřad rozvoje území, což je trošku nelogická konstrukce, řekněme, a může způsobit zase nejasnosti, kdo to bude obstarávat. Obce se budou moc třeba spojovat a zajišťovat si to společně. To nepochybně ano. Druhá věc je, jak se potom bude vymáhat to dodržování územního plánu. Právě ta možná relativizace je vnímána jako velké riziko. Ta relativizace spočívá v tom, že územní výjimku z územního plánu může dát rada obce, ten pořizovatel. Víme, že projednávání územních plánů bývá jedno z nejnáročnějších projednávání v zastupitelstvech obcí. V Praze to trvalo mnoho let, než se podařilo prosadit nový územní plán. Předchází tomu široká debata odborné veřejnosti, laické veřejnosti, aby ve výsledku byl ten plán akceptovatelný, pro všechny akceptovaný. A poté může najednou někdo přijít a dát z toho výjimku. Mně přijde jaksi neúplně důstojné vůči tomu procesu, který tomu předcházel.
20: Krajská města mají dostat právo vydávat své vlastní stavební předpisy, jako je dnes mohou vydávat Praha, Brno a Ostrava. To považujete za přínos?
21: Myslím, že to na první pohled může přinést nějaké výhody, pokud budou odlišnosti, které jsou místně odůvodnitelné. Na druhou stranu si myslím, že zrovna k té přehlednosti toto nepovede.
20: Už víte víc o finančních dopadech, které budou ty změny ve stavebním řádu mít?
21: O finančních dopadech toho vlastně moc nevíme. Bylo to jedna z kritik, řekněme, upozornění na rizika z naší strany, protože v tuto chvíli stát dává na obce a na kraje, na územně samosprávné celky zhruba 2 miliardy korun jako příspěvek na přenesenou působnost právě v oblasti toho stavebního řízení. Podle odhadů, které byly k dispozici, tak ten nový režim si vyvolá násobné výdaje státu. Hovoří se o 10-15 miliardách korun. Přesné odhady tím, že nebyla RIA, tak skutečně nebyly k dispozici. Což znamená výrazné zdražení. Je otázka, jestli si stát tyto výdaje navíc může v současné době dovolit. Jsou to sice výdaje státu, nikoli v obcí, ale samozřejmě někde se to projeví, někde se to ve veřejných financích projeví a druhodně to může dopadnout i na obce. Proti tomu stojí argument ministerstva, že to přinese nějaké benefity, nějaké vyšší třeba daňové výnosy, rychlejší výstavby. Neznám výpočet, tak nedokážu komentovat, ale právě to je ta chyba, že na začátku to nebylo zodpovědně spočítáno.
20: Varoval jste, že nový úřad nebude moci využít současných počítačových sítí ani stávající software. Můžete to vysvětlit, proč ne?
21: Velmi komplikovaně používat. Vysvětlit to snad dovedu jednodušeji. V tuto chvíli jsou stavební úřady jasnou součástí obecních úřadů a městských úřadů. Jsou na jedné síti, máme jednu serverovnu, máme nějaké zázemí, rozvody a v tuto chvíli podle toho zákona bychom měli strpět úřad rozvoje území, centrální úřad v našich prostorách, na našich vlastně počítačích, na naší síti. Ty sítě by se měly z hlediska bezpečnosti nebo musí být z hlediska bezpečnosti odděleny. Kyberbezpečnost, která se relativně zpřísňuje, nás nutí přijmout opatření tak, aby byla ta síť zabezpečena. Nemůžeme sdílet bez dalších úprav síť s jiným úřadem. Navíc úřadem, který je centrální a který by zřejmě měl mít i vyšší požadavky na tu kyberbezpečnost než lokální obecní úřady. Toto jenom fyzicky oddělit je možné asi, ale velmi komplikované, vlastně nejjednodušší se jeví vytvořit novou fyzickou síť, nové sítě, ale otázka je, kam povedou, na jaké serverovny, na jaké úložiště, to, co by měl zajišťovat ten centrální úřad. Druhá věc jsou softwary, které jsou na těch počítačích. Úřady mají různé úpravy, několika málo sice softwarů, ale různé úpravy, které jsou napojeny na jejich interní systémy. Představte si, že máme základní software, který pracuje stavební úředník a ten je napojen na ekonomický systém, na spisovou službu a když přijde dopis na podatelnu elektronický, buď to do datové schránky nebo fyzický a naskenuje se, tak přes nějakou spisovou službu se do toho softwaru dostane. Následně jsou generovány poplatky, které jsou poslány do ekonomického systému. A toto není možné přece použít, protože ten spisový systém i ekonomický bude centrálně jiný. To znamená, bude muset dojít k úpravám a ten software bez dalších významných úprav není možné dál používat.
20: Hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ve 20 minutách předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Velké bytové stavby mohou být vyhlášeny za vyhrazené stavby ve veřejném zájmu. Můžete opravdu zrychlit výstavbu a zvýšit dostupnost bydlení?
21: Tak zrychlit to asi může, bude-li mít centrální úřad, který má vzniknout na půdorysu současného DESu, dostatečnou kapacitu. Vezme si ale, že v tuto chvíli nebudou přecházet úředníci na ten centrální úřad, to znamená, ten centrální úřad si bude muset tu kapacitu vytvořit sám. Poté, pokud to bude, řekněme, ta stavba ve veřejném zájmu, tak to jedno povolovací místo může zrychlit. Ovšem musíme si říct, proč a za jakou cenu.
20: No, Svaz města obcí svolal na dnešek mimořádné jednání předsednictva. Mimo jiné se obává, že právě zvýšení dostupnosti bude znamenat snížení kvality. Odmítá navrhovanou možnost, jak už jste se o tom zmínil, obcházet některé standardy a tady s odkazem na ekonomickou neefektivnost projektu. Jak to vidíte vy? Otevírá ta novela teda cestu pro sice rychlou, ale nekvalitní bytovou výstavbu?
21: Obávám se, že ano. Že tamto riziko minimálně je právě ta, řekněme, pomalost nebo ta kritizovaná nedostatečná rychlost, řekněme, povolovacího procesu současného, nevychází ani tak ze stavebních úřadů, že by ten stavební úředník na obecních úřadech to dělal pomalu. Ale vychází z toho, že je potřeba celá řada vyjádření dotčených orgánů státní správy i účastníků řízení, tak aby ta výsledná stavba byla co nejvíce ve veřejném zájmu v tom širším slova smyslu, to znamená ve veřejném zájmu sousedů, spolků v místě působících a všech odborníků. To se samozřejmě potlačí.
20: Architektka Anna Vinklárková z ekologického spolku Arnika připomíná, že nová podoba zákona bude sloužit hlavně developerům a nebude chránit životní prostředí ani práva občanů. Může mít pravdu?
21: To zrychlení je skutečně za cenu menší možnosti, snížení možnosti, ať už spolku nebo veřejnosti do toho řízení vstoupit. Čili skutečně tam může dojít k potlačení, řekněme, možnosti ovlivnit to výslednou stavbu.
20: A jak problematické je, že předseda Úřadu rozvoje území bude ovládat celou síť stavebních úřadů bez kontrolního orgánu? Podle Arniky by to mohlo vést k posílení korupce.
21: Tak nejjednodušší protikorupční opatření je takové, kdy je více lidí nebo více účastníků, kteří mohou navzájem se kontrolovat či se vyjadřovat k těm jednotlivým záležitostem, odborným třeba posudkům. To, že se tato moc koncentruje na jedno místo, na to místo může vytvářet mimořádně silný tlak, takže to riziko tam skutečně může být.
20: V roce 2027 by měl vzniknout Centrální úřad rozvoje území a od 1. ledna roku 2028 by měla být reforma dokončená. Stihne se to?
21: Tak bude-li to schváleno, tak budeme držet palce, aby se to stihlo. Otázka je, co to vše má přinést. První věc, o které jsme mluvili, je přechod zaměstnanců. Druhá věc je třeba i předávání spisů. Spisová odluka sama o sobě je poměrně drahý proces. To není tak jednoduché říci, že se odvezou stohy papíru z jednoho místa do druhého. Většina těch informací je právě v digitálním světě, elektronickém světě, různě roztříštěném, to znamená, budou se muset nějakým způsobem konzolidovat, uzavírat. Na prvních informacích, které máme z MMR, tak zatím stále není jasno, jak to bude probíhat a vyvolává to poměrně nervozitu, protože ta struktura informací je odlišná, takže ta spisová odluka je velmi, velmi komplikovaná věc druhá, která to může zkomplikovat. Přechod lidí, o něm jsem i hovořil. Otázka je pak těch dalších procesů, protože nebude třeba jednotný informační systém pro tento nový úřad. Ten bude nepochybně chybět, ten se bude vytvářet až v průběhu následujících 4 let, takže uvidíme, jestli to vůbec bude v tu chvíli funkční.
20: Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla změna může vést až ke kolapsu systému povolování. Není to přehnané?
21: Já si myslím, že to riziko tam je a právě bychom měli mu předejít. To riziko vše, o čem se tady bavíme, tak se bavíme o různých typech rizicích, od informačních systémů až po ten přechod zaměstnanců. To si myslím, že riziko tam nepochybně je.
20: Podle expertů by se celé přechodové období mělo odložit i o několik let a terminově spojit například s plány digitalizace stavebního řízení. Ta má být dokončena až v roce 2030. Přimlouval byste se za tuto variantu?
21: Nepochybně by přechod v souvislosti s novým informačním systémem byl hladší. Je to takový proces, kdy v tuto chvíli jdeme trochu do neznáma. Jo? Jdeme do nějaké tmy, která se teprve postupně osvětluje a nevíme, co na nás přijde. Kdybychom měli informační systém a věděli bychom, kam máme předávat informace z obcí, do čeho půjdou i noví zaměstnanci, nepochybně by to uklidnilo zaměstnance i obce, šli bychom vlastně do osvětleného jasného prostoru.
20: Čili, jestli tomu dobře rozumím, stále ještě nemáte jasněji v tom, jak ty stavební úřady budou fungovat v onom přechodovém období mezi oběma modely.
21: Ano, je tam otázka odpovědnosti, je tam celá řada problémů s těmi stavbami, které budou rozpracované v tu danou chvíli. Budeme zároveň vyjednávat s koordinátorem

0: problematiky, tak jako jsou dnes dotčené orgány státní správy, a stejně tam bude muset dojít nějakému širšímu posouzení toho záměru.
1: A do jaké míry v tuto chvíli při projednávání té novely stavebního zákona do toho vstupujete vy, vaše sdružení?
0: My od začátku představení toho záměru, to znamená od konce loňského roku, upozorňujeme na rizika, která by měla být vysvětlená a upozorněna. Takže my jsme v tuto chvíli v nějakém, řekněme, občasném kontaktu s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale už od začátku roku, už od února, od března jsme oslovovali jak Ministerstvo pro místní rozvoj, ostatně i předsedu vlády, i Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti přechodu zaměstnanců s těmi riziky, o kterých si tady právě teď hovoříme. To znamená tak, aby se bylo možné je vyřešit před účinností.
1: A máte pocit, že jste alespoň z části vyslyšeni, že reflektují vaše připomínky?
0: Já si myslím, že poslouchají připomínky, že v momentech nebo v oblastech, kde to neohrozí tu rychlost přijímání, tak něco přijato bylo. Na druhou stranu ten počet změn a ten objem změn i v těch odborných oblastech dává tomu záměru zákona takovou nejasnou polohu. Na některé věci ovšem stále odpovědi nemáme. Například na tu kyberbezpečnost, spisovou odluku nebo i ten přechod zaměstnanců.
1: Pokud poslanci návrh ve druhém čtení schválí, co bude následovat?
0: Tak druhé čtení znamená, že se bude čekat na třetí čtení, nepochybně v třetím čtení se bude hlasovat o celé řadě pozměňujících návrhů. Co se týče sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, počkáme na to, které ty návrhy budou přijaty a jak na ně můžeme reagovat.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Holickým, předsedou sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Čínský prezident chce posílit strategickou spolupráci se Severní Koreou.
5: Jde o první návštěvu hlavy komunistické Číny v této zemi za posledních 7 let.
6: Návštěva přichází v době, kdy Severní Korea posiluje vztahy s Ruskem.
4: Čínská státní média hovoří o začátku nové etapy vztahů.
3: Fanfáry, potlesk, jásot a balonky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? Jaké vztahy má Čína s KLDR a co na to Putin? Ptám se koreanistky Jany Chamrové z Českokorejské společnosti, neziskovky rozvíjející českokorejské vztahy. Dnes je čtvrtek 11. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga u severokorejského vůdce Kim Jong-una nás bude zajímat v dnešní Vinohradské 12.
8: Volba soudruha generálního tajemníka Xi Jinpinga navštívit letos jako svou první zahraniční destinaci Pyongyang plně odráží velký význam, který přikládá vztahu mezi Čínou a KLDR.
3: Ta návštěva přinesla dohody v celé řadě oblastí, v obchodu, v zemědělství, ve stavebnictví, v technologiích jsem se dočetl. Co přesně to znamená? Budou si vyměňovat cihly za obilí teďka, nebo budou si posílat na jednu stranu počítače, na druhou jablka?
7: Já bych si dovolila to mírnit ve smyslu těch konkrétních reálných dopadů a těch smluv, které v zásadě nebyly podepsány. Když to srovnáme s jinými návštěvami, například se nabízí to srovnání s návštěvou Putina v roce 2024, kde došlo k podpisu velmi strategického partnerství a strategické dohody s dalekosáhlými důsledky pro KLDR, tak vlastně návštěva, o které mluvíme dnes, nepřinesla na papíře v zásadě nic.
3: Mm-hmm. Tak co tam ty dva dny, ti dva vůdci dělali, když nepodepisovali smlouvy?
7: Z mého pohledu šlo o aktivizaci těch vztahů, které byly za těch posledních 5 let poměrně utlumené. Mm-hmm. Zejména teda po roce 2022, kdy se KLDR přesměrovala na Rusko a na spolupráci s Ruskem, tak ty vztahy nebyly ideální s Čínou, až vlastně v posledních 2 letech vnímáme takové trochu oteplování těch tradičně velmi silných vztahů Severokorea.

0: indicko-čínských. A jde o takové přátelské soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv a vztah s KLDR.
1: No a jak si vysvětlujete, když říkáte, že žádné konkrétní dohody nebyly podepsány, že se ale mluví a píše skutečně o tom, že tam jsou nějaké domluvy, teda říkejme tomu, v těch různých odvětvích, ať už je to ten obchod nebo to zemědělství. Na čem se tedy ti dva měli domluvit, když konkrétně nic nepodepsali?
0: Čína se vždy snažila nějak se nevěnovat o otázce obranné politiky a bezpečnosti ve vztahu ke KLDR, zejména co do tady kontextu těch vrcholových summitů. Tady v té návštěvě ale jsem si všimla účasti ministra obrany, což je poměrně nezvyklé a myslím si, že v roce 2019, kdy byl si naposled v Pyongyangu, tam ministr obrany nebyl. Je to zcela jistě reakce na geopolitickou situaci a na to, co se děje mezi KLDR a Ruskem. Tak to je, řekla bych, jedna taková pro mě zajímavá linka. A druhá, významnější, je akcent na takovou stranicko-ideologickou stránku toho vztahu. To je něco, co nevidíme v těch rusko-severokorejských vztazích. A když vezmeme ten program té návštěvy, tak to byla ta návštěva v té, jak to přeložit, škola nebo výcvikové středisko korejské strany práce. Taková jako by univerzita, vzdělávací středisko pro ty klíčové kádry budoucí korejské strany práce. No a tam došlo poměrně zásadním aktivitám, jednak zasadili strom společnější a Kim. Vůbec ta ceremonie jako byla poměrně intenzivní a vlastně obě dvě, jednak zpravodajské agentury o tom mluví, o tady tom aspektu spolupráce v té ideologii. Ten socialismus se nám tam objevuje na obou stranách v těch obou vyjádřeních několikrát a to utužení té ideologické linky a spolupráce mezi těmi oběma vůdčími stranami, jak na čínské, tak severokorejské straně, se zdá být poměrně zajímavým obsahem téhle návštěvy.
1: A ruku v ruce s tím jdou jakési nespecifikované dohody, které teda mohou nebo nemusí být naplňované, ale prostě to se tak nosí, že ti dva řeknou nebo prohlásí, nebo se o tom píše, že teda na něčem se domluvili, na nějakých výměnách, ale my neumíme říct teda na čem.
0: Přesně, no určitě konkrétně. Se to jako musí říct, protože vlastně by...
1: K čemu pak ta návštěva byla?
0: Ano, přesně tak. Ano, to taky souvisí s tím, jaké tam vlastně vidíme lidi. My jsme tam viděli ty nejvyšší zástupce jednak z ministerstva zahraničí, ze strany, z té ekonomické oblasti a tam samozřejmě ten vztah ekonomický mezi Čínou a Severní Koreou je velmi intenzivní. V čem je Čína a vždy byla mnohem opatrnější než Rusko, tak Čína si vždy dávala pozor, aby nedeklarovala spolupráci s KLDR v oblastech, které se dotýkají sankcí. Rusku je to jedno.
2: Po 7 letech mám velkou radost, že mohu opět navštívit krásné město Pyongyang, kde zažívám silný pocit vřelosti a důvěrnosti.
1: Já se ještě vrátím k tomu přivítání. On to byl dvoudenní, nevím, jestli tomu říkat summit, dvoudenní návštěva to byla čínského prezidenta v KLDR, která započala teda obrovským přivítáním, takovým velmi pompézním, červený koberec, květiny, mávající davy, balonky, všichni jásali. Obrovský portrét čínského prezidenta na náměstí Kim Il-sunga, hned vedle podobizny severokorejského vůdce a tak dále. Všichni tomu tleskali, to bylo velkolepé jako standardně. A nebo speciálně?
0: No, to je velmi zásadní otázka. To přijetí je samozřejmě, zejména v té korejské kultuře, zásadní a říká nám hodně. Je to důležitá součást toho sdělení. Takže pokud se podíváme na ty dvě návštěvy, to znamená 2019, když byl si naposled v Pyongyangu a 2024, když Kima navštívil Putin, tak v zásadě, co do těch, jak zmiňujete, ty davy a ty balónky, tak je to obdobné. A to i včetně toho, že v zemi, kde Kim Jong-un má zcela výsostné postavení u obyvatelstva, se najednou na Kim Il-sungově náměstí objeví podobizna toho navštěvujícího lídra jiného, tak to měl i Putin.
1: Měl to i Putin.
0: Tam jsem neviděla rozdíl. Ty mávající davy, ta pompéznost. V čem ale já vnímám rozdíl, je ta dynamika té návštěvy a ten vztah mezi oběma vůdci. Tam, když se podíváte na to, jak byl nyní přijat Xi a jak byl přijat Putin, tak tam jsou klíčové odlišnosti. Ta návštěva toho Putina před 2 lety byla, dalo by se říct, taková přátelštější a dynamičtější. Oni se projeli tou limuzínou společně. Bylo to takové jakože vlastně nově nabité přátelství dvou kamarádů. Když
1: jsou vlastně i fotky, teď jsem se na to
0: vzpomněl. Ano, a když teď přijel si, který přijel s manželkou, takže už to má jako vlastně úplně je to jiný level, tím, že je tam tady ten protějšek i na té severokorejské straně, i na té čínské straně. Je to více obřadnější v tom smyslu, že je to formálnější. Není to tak otevřené, já bych řekla jako srdečné, ale ono, ten severokorejsko-čínský vztah je srdečný v tom smyslu, že je velmi historický, je zakořeněný, vlastně jdeme dál až do středověku a i do starověku, když to tak vezmeme, tak vlastně ten vztah, takový ten vztah patrona s klientem, trochu, kdy patron je ta Čína velká, říše středu, která jako přijíždí se podívat na někoho, kdo je trochu pod ní, byť hned druhým dechem musím říct, že to, že jsi si vybral KLDR jako svoji první zahraniční návštěvu v letošním roce a vůbec to, že tam přijíždí hned poté, co se setkal s Putinem a s Trumpem, vůbec nestaví Kima do pozice, že nějaké podřízené.
1: Skutečně je to vztah nadřízeného a podřízeného a teď trochu možná s jinou dynamikou, že je tam ta výjimečnost v tom, že čínský prezident všechny zatím letos vítal u sebe a teď přijel někam poprvé a přijel právě do Severní Koreje, nebo je to přátelství, jak tomu říkají, nebo jak se nazývají i ty smlouvy o přátelství mezi Čínou a KLDR, které mají teď výročí mimochodem v tomto týdnu.
0: No, přátelství, tak ta smlouva je z 61. roku a ta má teda dalekosáhlé důsledky, tam jdeme mnohem dál za přátelství. Ta smlouva, pokud vím, tak Čína nemá s žádným jiným hráčem na světě takové ujednání o té obranné reciprocitě. A ten historický prvek účasti čínských takzvaně dobrovolníků v korejské válce na začátku 50. let je opravdu takovým, oni oba dva vlastně o něm referují a bylo to součástí toho programu, že šli k té věži přátelství. Tak to je jako úplně klíčový moment toho vztahu, na tom se vlastně to všechno staví a myslím, že asi nedocenujeme, jak důležitý bod je to pro tu čínskou rétoriku a propagandu, která se pořád k tomuto momentu vrací a pořád to omílá, jak vlastně ta Čína té Koreji pomohla a že už tam v těch 50. letech se vlastně budovala tahle ta aliance proti americkému imperialismu. A to nám tam jako zůstává, jak zmiňujete tady ta smlouva z toho 61. roku, ale významný moment je ta návštěva Putina v roce 2024, kdy se podepsalo to strategické partnerství, ono v zásadě se to taky nazývá smlouva o vzájemné pomoci. A tam je právě ta klauzule o té vojenské pomoci s Ruskem.
1: Takže Kim Jong-un to poslal vlastně vojáky na ukrajinskou frontu, aby pomohl
0: Putinovi. Ano. A to už vlastně i předtím a na základě toho v tom roce 2024 vlastně se podepisuje mezi KLDR a Ruskem tahle ta dohoda, která KLDR opravdu dostala do pozice, že nyní má poměrně bezprecedentně na světě asi tyhle ty dvě garance velkých jaderných mocností, které se obě zavazují jí pomoci. Musíme tady zmínit to, že vlastně Severní Korea historicky asi bychom měli zmínit i rozdělení korejského poloostrova, ať víme vlastně, kde jsme započali. Někdy se setkáváme s názorem, že korejský poloostrov je rozdělený kvůli korejské válce. No to tak není, to už bylo mnohem dřív. Korejský poloostrov je rozdělený proto, že druhá světová válka byla na korejském poloostrově válkou osvobozeneckou, kdy Japonskem okupované Korejce osvobozují z jihu Američani a ze severu Sověti. A potkávají se na té 38. rovnoběžce plus minus, která nám vlastně tu hranici drží až dodnes. A v roce 48 vznikají separátní Korejská republika na jihu a Korejská lidově demokratická republika na severu. Takže to rozdělení je Korejci na obou stranách vnímané ne jako nějaký vnitřní rozpor korejského do té doby velmi homogenního, byť se Korejci hádají spolu uvnitř vždycky, je to vidět i v parlamentu, kde si jsou schopni dát pár facek, tak ale do té doby prostě homogenního národa, který je najednou vnějšími vlivy a vlastně geopolitickou situací rozdělen na dvě státní entity. Jeden národ a dvě státní entity. No a tady ten geopolitický prvek toho, že vlastně Korejci se kvůli světu rozdělili a v zásadě i kvůli světu válčili pak v té korejské válce, protože tím, jak se tam zapojila ta Čína, vojska OSN, tak šlo vlastně o ten první studenoválečný otevřený konflikt. A tenhle ten geopolitický kontext je vlastně vidíme i dodnes. A když se vrátíme zpátky tady k těm dvou klíčovým dohodám, ať už jim říkáme o přátelství nebo vzájemné pomoci, tak zkrátka jsou to bezpečnostní záruky. KLDR dlouhodobě po dekády vlastně v tom mezinárodním kontextu operuje z pozice, že se prostě bojí. Nám se to někdy těžko chápe a vnímáme.
1: My těžko chápeme to, jak zbrojí potom jaderně. Což je samozřejmě.
0: Přesně tak, co je příčina, co je důsledek. Severokorejec vám řekne, že zbrojí a vyvíjí jaderný program, protože se reálně bojí o svoji existenci.
1: A zbytek světa ale to pozoruje nervózně, obráceně. Protože se pak zase přesně tak bojí o to, aby ten svět nebyl ukončen tím, že někdo sáhne na červené tlačítko v Pjongjangu.
0: Jasně. Asi je z toho zásadní teda ta diverzifikace na straně KLDR, kdy Čína si je vědomá toho, že již není ten jediný patron KLDR, že se nám to významně v tom roce 2024 naředilo a za těch posledních prostě 4 roky té rusko-severokorejské spolupráce. A z mého pohledu je tahle návštěva potvrzením nebo připomínkou od Číny směrem ke Kimovi, že my jsme ale tady taky, my jsme tady byli dřív a my jsme pro vás zásadnější dlouhodobě.
1: A nezapomeňte na to, ale tak oni na to asi nezapomínají, oni obchod mají navázaný přímo na Čínu, ne? Jako velmi úzce to.
0: Určitě, rozhodně. Ale když se posuneme trochu k tomu, jak dnes vypadá KLDR, tak je tam řada indicií, které nám říkají, že v posledních 4 letech ten posun ekonomický je opravdu markantní. A je teda teď vlastně otázka, když jsme předtím se dívali na Čínu jako toho hlavního donora KLDR a Amerika vždycky, když chtěla, potřebovala něco od Kima, tak šla přes Peking. Teď trochu tady v tom kontextu se zdá, že Čína udržovala KLDR takovou vlastně záměrně chudou.
1: Přišlo Rusko na jednou.
0: Přišlo Rusko a za 4 roky tady vidíme zprávy, že KLDR se začíná docela dařit ekonomicky. Ta střední třída, která vyrostla na těch prvkách takového v zásadě tržního mechanismu, i by se dalo říct, přes ten socialistický kontext, tak ta už dlouhodobě jako vnímáme hlasy, že chce se mít dobře, chce konzumovat podobně jako zbytek světa. A ty peníze a ty ekonomické příležitosti, které přinesla spolupráce s Ruskem pro KLDR, zdá se v tomhle významně pomohly. Takže to, co se tak nějak díky vztahu s Ruskem podařilo za poslední 4 roky, je poměrně nebývalé.
1: Takže Peking je nervózní z toho přibližování Moskvy a Pchjongjangu. Proto tam teďka přijel osobně na tu první návštěvu v letošním roce.
0: To je ten prvek té soutěživosti trochu mezi Ruskem a Čínou. A je třeba říct, že KLDR vždy byla po celou vlastně druhou půlku 20. století mistrem v diverzifikaci těch zahraničně politických vztahů. Že vždy dokázala, ať už to šlo o roztržku mezi Sovětským svazem a Čínou, nebo pak vztahem mezi USA a Čínou, tak vždycky dokázala vlastně z toho geopolitického kontextu vytěžit tím, že ty vnější hráče tak nějak trochu poštvávala proti sobě, ale ne úplně aktivně, spíš opravdu diversifikovala portfolio. A to je poměrně zásadní prvek a my ho vlastně vidíme na obou stranách toho korejského poloostrova.
1: Rusko taky poměrně dobře, respektive tak, aby se to KLDR líbilo, ignoruje ten jaderný program, respektive ho možná i v tom trochu podporuje v tom vývoji.
0: Určitě. Ho podporuje.
1: Co na to Peking, protože Peking takhle jednoznačné stanovisko k tomu nikdy nedával, že by byl OK s tím, že tady vzniká.
0: Přesně,
1: další
0: to je velmi důležitý
1: hráč.
0: Rozdíl. A vlastně, jak zmiňujete, Rusko už při těch dohodách v roce 2024 poměrně otevřeně mluvilo o spolupráci v jaderné oblasti. A jak jsem zmínila, Rusku je to už prostě jedno. A Číně to jedno není, ta stále jako hraje tu notu, aby měla zachovanou dobrou reputaci jako světová mocnost. A ta vlastně nemluví o té otázce jaderné z KLDR a to mlčení čínské ohledně jaderné otázky vůči KLDR je tady ale jasným sdělením. Čína říká de facto, jsme si vědomi vašeho jaderného statusu a nebudeme už proti němu brojit. Tady došlo k významnému posunu na straně KLDR. V průběhu covidu byla Severní Korea velmi neprodyšně uzavřená a došlo k takové jako fortifikaci, k takovému jako vnitřnímu posílení v mnoha oblastech, zejména teda v té ještě do opravdu a to absurdna dovedené soběstačnosti v řadě ekonomických oblastech. No a Severní Korea změnila svoji politiku vůči jaderným zbraním, a to tím, že je uzákonila jaderný program a vepsala ho do ústavy. Tahle změna proběhla už někdy na konci roku 2023 a od té doby opravdu ta severokorejská retorika je úplně přímočará a víc světových hráčů, včetně teda Číny, už si jsou vědomi toho, že opravdu není cesty zpět. A to, co Amerika ještě do toho roku 2019, kdy se naposled Kim sešel s Trumpem v Hanoji na tom posledním nevydařeném summitu v rámci té summitové diplomacie, tak to, co tehdy Amerika hlásala, tu nevratnou, ověřitelnou a tak dále, denuklearizaci, no tak o tom už opravdu nemůže být řeč. A Amerika už teď asi nikoho nepřesvědčí, aby jí pomohla tohle se Severokorejci vyjednat.
1: S jakými obavami tohle sledují v Soulu?
3: Jihokorejská vláda doufá, že dialog mezi Severní Koreou a Čínou přispěje k míru a stabilitě na korejském poloostrově.
1: To, že se si setkává s Kimem, to, že není cesty zpět.
0: Myslím, že správně zmiňujete obavy a já bych dodala i taková deziluze a zklamání, protože se tím hodně ředí ta jihokorejská páka v těch mezinárodních vztazích týkajících se KLDR. Jihokorejci nám z toho úplně vypadají, z toho dialogu. Ono je to trochu poplatné i tomu, jak opět historický kontext, jak ta korejská válka, jak skončila tím, že neskončila a kdo spolu válčil, že tam jsou vojska OSN a ta Jižní Korea tam není strana ve smyslu nějaké entity, takže vlastně s Jihokorejci se nikdo nebaví. Tady je důležité říct, že opět Jižní Korea za poslední 4 roky zaznamenala velký posun ve své vnitřní politice vůči KLDR. Mezikorejské vztahy, to je velmi komplexní téma, různě se proměňovaly v různých dekádách, taky podle toho, jaký jihokorejský prezident byl na jeho u moci, jestli takový ten levicovější, smířlivější vůči Koreji, anebo takový ten pravicovější konzervatista, který spíš je pro Ameriku a proti KLDR, ale teď už je to úplně jedno, protože Severní Korea opět si uzákonila doktrínu, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát a není to součást Koreje. Což je významný posun, protože do té doby obě dvě Koreje vlastně deklarovaly oficiálně, že se chtějí sjednotit. V Jižní Koreji dodnes funguje ministerstvo sjednocení. Severní Korea už to neříká a byla vlastně první, kdo jako opustil tuto iluzi, a ono stejně, když na to zase pohledneme geopoliticky, tak ten status quo, kdy je ta Korea rozdělená, vyhovuje úplně všem. A v zásadě nikdo moc nechce sjednocenou Koreu a já si dovolím jako poznamenat, možná by z toho benefitovali opravdu Korejci samotní, protože by byli velkou mocností.
1: V dlouhodobějším horizontu nebo ve střednědobém horizontu ta návštěva Siho v KLDR bude znamenat co?
0: Určitě znamená signál Washingtonu, že tahle byť vzájemně soutěživá, tak pořád soudržná, řeknu aliance, ale ona to není vojenská aliance, tenhle ten pakt mezi Ruskem, Čínou a Severní Koreou je legitimní věc, opravdu se to děje. A to,
1: že na východě roste nebezpečí pro Spojené státy.
0: No, minimálně, když si vezmeme, v jaké situaci je Trump a kdo by, jako kolik těch spojenců, kteří by mu dali toto přijetí, jaké měl prostě dejme tomu Putin v Pekingu a Putin v Pyongyangu, tak vlastně je to docela zajímavá paralela. To je z mého pohledu hlavní signál vůči Washingtonu, a že tyhle tři státy byť mezi sebou soutěží, a ještě také musíme říct, že Korejci jsou mistři v tom, že vlastně oni jako nechtějí nikoho a nemají rádi nikoho. Takže to, že mluvíme o nějakém přátelství s Čínou, přátelství s Putinem, tak v zásadě to je pragmatický vztah. Jo? Jako Korejci si myslí, že jsou nejlepší na světě, když to zjednoduším, a že nepotřebují nikoho, ale navenek geopoliticky tahle ta trojka zdá se prozatím funguje.
1: To je hlavní signál teda té návštěvy Siho u Kima. Moc díky, že jsme se jí mohli ve Vinohradské 12 společně věnovat. Díky, že jste přišla.
0: Díky, nashranou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívila Jana Chamrová, předsedkyně Česko-korejské společnosti. A ptal jsem se jí na návštěvu čínského prezidenta v KLDR a taky na přátelství Pchjongjangu s Moskvou. Blíží se zase sobota, to znamená další díl naší série Kati o diktátorech s krví na rukou je na cestě a taky nás čekají teď týdny plné fotbalu. Je tu konečně mistrovství světa v Americe a k tomu se dostaneme ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.
4: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Jedním z nejslavnějších britských básníků byl určitě Alfred Tennyson. Jeho dílo inspirovalo mnoho jiných umělců od malířů, jako byl John William Waterhouse, až po současné hudebníky.
5: Narodil se v roce 1809 v anglickém hrabství Lincoln jako syn venkovského pastora. Už odmala tíhl k poezii. Když mu bylo pouhých 17 let, vydal se dvěma svými staršími bratry sbírku básní. Alfredův otec vždy dbal na dobré vychování svých dětí a tak mohl Tennyson vystudovat univerzitu v Cambridge. V době studia vydal svou první samostatnou sbírku nazvanou Básně převážně lirické. Kritici sbírku většinou odsuzovali, mezi lidmi mu ale získala popularitu.
3: V roce 1831 mu zemřel otec a tak musel Alfred Tennyson opustit školu ještě před získáním vysokoškolského titulu. Rozhodl se vrátit zpátky do Lincolnshire, kde se ujal role hlavy rodiny. Na psaní básní si ale čas přesto našel. Už o dva roky později vydává další sbírku, ve které byla otištěna i jeho nejslavnější báseň The Lady of Shalott, tedy paní ze Shalott. Kritici ale i tuto sbírku hodnotili negativně, což Tennysona tak odradilo, že dalších 10 let žádnou další nevydal.
5: Situace se zlepšila až v roce 1842, kdy vydal dva nové svazky poezie, které konečně měly úspěch. Vrchol kariéry pro Tennysona přišel v roce 1850, kdy byl jmenován do funkce dvorního básníka britského monarchy. Ve stejném roce se také konečně oženil se svou přítelkyní z dětství Emily Selwoodovou. Pak napsal další ze svých nejslavnějších básní Útok lehké kavalerie. Ta byla věnována britským vojákům, kteří se účastnili bitvy u Balaklavy během Krymské války.
3: Tennysonovým největším zdrojem inspirace byl jeho přítel Arthur Hallam, po kterém pojmenoval celou jednu sbírku. Po jeho smrti se ale často potýkal s nedostatkem inspirace. I přesto si ho velmi oblíbila královna Viktorie, která mu jako vůbec prvnímu básníkovi udělila šlechtický titul.
5: Alfred, první baron Tennyson, zemřel ve věku 83 let. Pohřben je ve Westminsterském opatství. Titul barona po něm získal také jeho syn, který vydal otcův životopis. Největší poctou pro Tennysona by ale nejspíš bylo to, že stále patří k nejoblíbenějším britským básníkům.
4: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Minister spravedlnosti Tejc se setká s končící žalobkyní Lastoveckou. Ukrajina plánuje úplně odříznout anektovaný Krym od pevniny. Česká fotbalová reprezentace se na úvod světového šampionátu utká s Jižní Koreou. A čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť, teploty do 20 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se dnes sejde s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Jako důvod uvedla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se mimo jiné podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale koncem ledna z případu odvolali kvůli údajné podjatosti. Lastovecká nechtěla dnešní schůzi blíž komentovat. Řekla ale že si pozvání ministra Tejce váží.
7: Témata pro naše společné jednání jsou úplně v jeho režii, nicméně předpokládám, že bude chtít znát můj názor na stav soustavy státního zastupitelství.
6: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc řekl, že odchod Lastovecké ze státního zastupitelství svědčí o tom, že nálada v soustavě není dobrá. Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný poloostrov Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel.
8: Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Útoky drony středního doletu se budou stupňovat. Náčelník vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích, aby se evakuovali, dokud je čas. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Dnes začíná pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidi až do neděle pomoct vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazivní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je třeba bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování můžou lidi nahrát třeba přes mobilní aplikaci iNaturalist. Pomůže i s určením druhu, jak říká entomolog Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
9: Možné pořídit fotografii, přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmršť. Identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
6: Začalo fotbalové mistrovství světa a čeští hráči si na něm zahrají po 20 letech. Ve 4 hodiny ráno našeho času nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým čeká zápas v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů. Trenér Miroslav Koubek už se ale tímhle tématem příliš zabývat nechce.
10: Je to věčné téma, že to evergreen. My víme, že určitý věci v tomto směru jdou proti nám, ale my jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
6: Utkání Česko-Jižní Korea na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu. V úvodním utkání turnaje Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
11: Nehoda na silnici 6 u Jenišova a omezení v Lochkovském tunelu. Na silnici 6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Jenišov nehoda. Máme hlášený střet auta se zvěří. Provoz to nekomplikuje, projíždí se bez omezení. Na Zlínsku mezi Přílepy a Lukovečkem se střetlo osobní vozidlo se zvěří. I tam se projíždí bez větších komplikací. Na Pražském okruhu z D1 na letiště omezení v Lochkovském tunelu. Mezi kilometry 14 a 15 silničáři uzavřeli pravý pruh. Probíhá tam kontrola a oprava vozovky. V Praze pokračují noční uzavírky v tunelech. Strahovským neprojedete ve směru ze Smíchova na Břevnov a neprůjezdná je také část tunelu Blanka. Konkrétně mezi Novou Povltavskou a Letnou jde o obousměrnou uzavírku z důvodu noční údržby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochlazuje na 8 až 4 stupně Celsia. K ránu se lokálně objeví mlhy. Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátky místy i polojasno. Jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
12: Radio News in English.
13: Foreign Minister Petr Maczinka of the Motorists Party says Czech development policy should shift from aid based on moral obligation to one driven by strategic interests, economic logic and partnership. Speaking at a conference on the future of development cooperation, he argued that development should be seen as an investment rather than charity, with greater involvement from the private sector and more opportunities for Czech businesses. Czech opposition parties have accused Prime Minister Andrej Babiš from the ANO party of benefiting from proposed changes to the country's conflict of interest law, as lawmakers held a special parliamentary session on the issue. Zdena Mašínová, the daughter of Second World War resistance hero General Josef Mašín and sister of anti-communist resistance fighters Josef and Stirat Mašín, has died at the age of 92. Czech customs officers have seized 38 kilograms of illegally traded ivory after a man attempted to sell a collection of carved artifacts for 1.5 million crowns, or about 60,000 euros. The Czech Republic will begin its FIFA World Cup campaign against Korea in Mexico on Friday, hoping to extend its unbeaten run under coach Miroslav Koubek. Weather. Friday will be mostly cloudy to overcast across Czechia with occasional light rain. Daytime highs between 13 and 18 degrees Celsius, in parts of Moravia and Silesia up to 20 degrees. Zdena Mašínová, whose family played a major role in modern Czech history, has died at the age of 92. As you heard in the news, her father was a World War II resistance hero, while her brothers dramatically escaped from communist Czechoslovakia. That led to Mašínová and other family members suffering serious repercussions. Ian Willoughby has more.
14: Těsně potom před popravou mého strýce moje babička žádala o posvěcení.
15: In an interview conducted before her death, Zdena Mašínová recalled how the communist authorities lied to her family, saying her uncle Stibor Novák, about to be executed for his alleged part in her older brother's flight to the West, had turned down a chance to see his mother, her grandmother, for a final time. Zdena's siblings, Josef and Stirad, were following in the footsteps of their father, General Josef Mašín, who was a resistance hero executed by the Nazis during World War II. The Mašín brothers, along with friends, decided to resist the hardline communist regime, which had seized power a few years earlier. The brothers, whose use of violence later made them divisive figures, killed two members of the communist security forces and a payroll clerk, as they sought weapons and funds. They ended up evading a massive manhunt as they shot their way to freedom in West Berlin in 1953. Zdena Mašínová, then 19, and her mother were soon punished, says historian Petr Blažek.
16: They were both jailed. The mother got a long prison sentence and died in jail in 1956. The state security released Zdena after some weeks, hoping to use her as a lure to capture her brothers. However, they revisited Europe but never returned to Czechoslovakia.
15: Petr Blažek was close to Zdena Mašínová and announced her death on Wednesday at the age of 92. Despite her experiences, he said she had a positive outlook.
16: She really had a tough life, and not only because the two totalitarian regimes persecuted her family severely after its members stood up to the Nazis and the communists. She herself had serious health problems. She was born with a disability and it appeared she might never walk. But she had 14 or so operations and in the end was able to walk, although with difficulty. Still, she never became bitter and was very optimistic. But at the same time, she was extremely aware of the kind of regime she was living under and what the impacts of the totalitarian systems were.
15: Zdena Mašínová fought for and achieved the legal rehabilitation of her mother and uncle after the fall of communism. At the farm once seized from her family by the communists, she later oversaw the creation of the Memorial of the Three Resistances, commemorating the struggle for independence during World War I, resistance to the Nazi occupation, and anti-communist resistance after 1948.
13: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Dobrý den. O problémech knihovny Václava Havla, o tom, jak se umíme vyrovnat s minulostí komunistickou i protektorátní, o změnách v České filharmonii a samozřejmě o všem důležitém, co se děje kolem klasické hudby. Dnes budu mluvit s Davidem Marečkem, ředitelem České filharmonie. Dobrý den.
18: Dobrý den.
4: Jak to vidí?
17: Na Václav Havel by se letos dožil 90 let a je smutným souběhem událostí, že právě v tomto roce se dostala do problému instituce, která má připomínat jeho život, odkaz a dílo. Po příchodu nového ředitele Tomáše Sedláčka měla knihovna Václava Havla nabrat nový dech. Místo toho odešli nejdůležitější sponzoři, téměř všichni zaměstnanci dali výpověď, rozpadla se správní rada a odešla i Dagmar Havlová. Ta ještě předtím ale jmenovala nového člena dozorčí rady a ta, jak knihovna včera oznámila, zvolila novou správní radu. Je v ní například hudebník Kocáb nebo egyptolog Bárta. Jenže proti tomu se ještě večer Dagmar Havlová ohradila s tím, že to bylo bez jejího vědomí a zřejmě neoprávněně. Pane Maričku, jak vy si vysvětlíte to dění kolem knihovny?
18: No, mrzí mě, že to dění nastalo, ale řekl bych, že má docela jednoduché vysvětlení, protože mnohokrát v různých oborech se stalo, že do manažerské funkce byl jmenovaný člověk, který je výraznou osobností v tom oboru a Tomáš Sedláček je i spojený s Václavem Havlem, čili má to logiku, že taková osobnost je jmenovaná, ale nikdo si nebo ten, kdo ho jmenoval, si nevšiml, že nemá manažerskou zkušenost, že on přestože má pozoruhodnou profesní kariéru, tak v té kariéře není žádná řídící zkušenost. A přestože to může působit jako detail nebo jako podružný fakt, tak to tak vůbec není, protože ředitel v jakékoliv instituci je člověk, který musí na jedné straně schánět pro tu instituci peníze, ale řídit její chod, řídit a motivovat ten tým lidí, který tam pracuje. A to ne vždycky ta osobnost, která má třeba dobré renomé v oboru, tak ne vždycky toto umí. A je řada ředitelů, kteří jsou zároveň výraznými osobnostmi a je to dobře, protože mají tu instituci reprezentovat, ale taky je řada ředitelů, kteří jsou poměrně nevýrazní, dalo by se říct, ale to není vůbec špatně, protože pokud je výrazná ta instituce, kterou řídí, pokud funguje, tak ten ředitel tak to dělá dobře. A myslím si, že je to zkrátka jednoduchá odpověď na nepříjemnou otázku, že zatímco Michal Žantovský byl zkušený diplomat, vlastně zkušený i manažer, vyjednávač, opravdu obrovská osobnost, která měla ty zkušenosti mezinárodní a mezinárodní respekt v tom oboru, který byl pro vedení knihovny Václava Havla potřeba, tak Tomáš Sedláček zkrátka má zkušenosti jiného druhu a myslím si, přestože ho neznám osobně, ale z toho profilu, který je veřejně dostupný a tak, jak znám jeho veřejná vystoupení, takže ten jeho profil je prostě jiný, jo, že někdo se hodí na to, aby dělal ředitele, někdo může psát, někdo může komentovat, stejně jako každý špičkový odborník v nějakém oboru nemusí být nutně výborný učitel. Třeba u muzikantů to často tak je, že když to tomu člověku jde samo, tak to neumí úplně dobře naučit. A my podléháme přirozeně tomu, že máme pocit, že když ten člověk je v něčem známý, tak že může dělat prakticky cokoliv a ono to tak není. No. A to, že ten spor už přerostl nebo že vyvzlínal na veřejnost, je většinou znakem toho, že se to nepovedlo uvnitř vyřešit. A teď zkrátka budeme čekat, než se to řešení nějaké najde, ale obvykle to, že už je to pravidelně v médiích, znamená, že byla překročena nějaká hranice, před kterou se nedá vrátit dřív, než se opravdu podaří najít někdo, buď kdo knihovnu Václava Havla zase konsoliduje, a nebo než ta situace vyústí nějak jinak, což teď si netroufám vůbec předjímat nebo odhadovat.
17: No, vy sám jste ředitelem významného kulturního tělesa, tak jaká úskalí nebo jak složité je taky pracovat s lidmi, kteří jsou tvořiví, jsou to umělci, jsou umělecky založení, velké individuality se silným názorem, jak je potřeba k ním přistupovat?
18: To je dobrá otázka, protože je pravda, že v tom řízení jsou instituce, kde není třeba tolik individualit a neříkám, že je výrazně snadnější je řídit, ale o něco ano. A v uměleckém prostředí to tak snadné není, protože opravdu každý hudebník nebo každý herec, každý umělec má nějaký názor, ale z druhé strany ředitel ve své podstatě musí hlavně dobře komunikovat. Někdy více, někdy méně, ale je to jeden z jeho hlavních úkolů. To znamená, když chce udělat nějaký krok, tak by ho měl vysvětlit lidem, kterých se týká, a buď získat jejich podporu, to je ten lepší případ, a nebo když tu podporu nelze získat, protože musíte dělat i kroky, které jsou opravdu nepopulární, tak potom aspoň ten krok vysvětlit tak, že ti vaši kolegové, ti jich se dotkne, takže ho pochopí a že rozumí tomu, že je nutné ho udělat z nějakého důvodu. A tohle, když ten ředitel nezvládne, tak potom má problém a bohužel se to nedá nějak celoživotně naučit. Náš šéf dirigent Semyon Byčkov říká, že orchestr je jenom tak dobrý jako jeho poslední koncert, což můžete říct o sportovním týmu, dá se to přenášet do různých oborů, a znamená to, že opravdu to, že se vám dneska něco povedlo a že jste zvládla tu situaci, neznamená, že ji zvládnete zítra. Takže já taky můžu říct po 15 letech, že se Filharmonii daří dobře, ale to neznamená, že se zítra nestane něco, co už tam nezvládnu. Ale komunikace je toho jednou z klíčových součástí a ten ředitel, ať už mu to jde nebo nejde v ten daný moment, tak se o to musí neustále snažit. A když bych měl odpovědět na tu otázku, tak skutečně u umělců, ale i v jiných oborech, kde se vyskytují silné osobnosti, tak ta komunikace je často tím rozdílovým nástrojem, jestli uspějete, anebo ne.
19: No, Dagmar Havlová včera v té své reakci napsala, že si myslí, že její muž někde píše novou absurdní hru. Tak vy, když se podíváte na to dílo Václava Havla, co vás oslovuje jako umělce, jako i manažera?
18: No, mě to především oslovuje jako dneska už vzpomínka na takovou přelomovou dobu dějinou i mou životní, protože jsem byl ještě hodně mladý v té době. A víc než tím dílem, přestože díky tomu, že Václav Havel potom se stal prezidentem a že byl tou vůdčí osobností, tak jsem poznal i jeho díla a bylo to poprvé, kdy jsem vůbec viděl nebo slyšel, četl absurdní drama, tak mě spíš oslovil tím, jakou byl osobností, protože jako děti jsme byli vychovaní v tom opravdu absurdním socialistickém
19: šedivém
18: nebo
19: průměru.
18: Komunistickém dramatu, kde když mluvil kdokoliv ze státních představitelů, tak až na čestné výjimky to člověk nemohl brát úplně vážně. A najednou ve Václavu Havlovi se objevila osobnost, člověk, který uměl i složité myšlenky formulovat tak, že jim normální člověk rozuměl. A to pro mě byl šok v kombinaci s tím, že to byla osobnost, kterou respektovali ve světě. A myslím si, že se v něm docela hezky spojilo to dobré z české povahy, že jsme najednou byli vidět a byli jsme vítaní, byli jsme vidět pozitivně. A zdá se mi, že u české povahy buď můžete sklouznout do toho, čemu říkáme čecháčkovství, což je takové to vychytralé, hlavně dobře pro sebe, hlavně obejít pravidla, hlavně všechno schazovat trošku v švejk. A nebo je to taková ta, čemu asi by se dalo říct, česká cesta, protože my opravdu nejsme moc na to respektování pravidel, na rozdíl od některých i sousedních národů. Ale když jdeme tou českou cestou, tak my umíme určitou svojí chytrostí udělat věci třeba jinak, nečekaně, ale dobře. A když nestratíme ideál, když nestratíme ten cíl, proč to děláme, tak pak dokážeme být strašně zajímaví a úspěšní. A pro mě tohle je nejvíc, co zůstalo z té doby, kdy Václav Havel se stal prezidentem, a co si z toho beru, čímž samozřejmě nesnižu jeho umělecký a literární odkaz, který je taky důležitý, ale pro mě už to vždycky bude zasazeno do těch životních kulis.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
17: Dnes jím ředitel České filharmonie David Mareček. I Česká filharmonie teď prožívá jakousi výměnu vedení, ne že vy byste odcházel, ale budete mít nového dirigenta od roku 2028, bude to světoznámý dirigent Jakub Hruša a od září také nastupuje nový generální manažer orchestr Brit Hugh Humphries. Tak vy jste si v jednom rozhovoru pochvaloval, že ta změna šéfdirigenta konečně není drama. Tak jak to vypadalo, když to drama bylo?
18: No, v mém případě to drama bohužel bylo způsobeno v druhém případě úmrtím šéfdirigenta, protože Jiří Bělohlávek, s kterým jsem de facto nastupoval do filharmonie, tak měl tu instituci vést 10 let, takhle jsme byli domluveni, ale kvůli rakovině, kvůli závažnému onemocnění naplnil jenom 5 let, i když je naplnil tedy měrou vrchovatou. A ten jeho odkaz taky pořád ve filharmonii žije. A pro orchestr taková rychlá změna je drama, protože třeba operní domy nebo symfonické orchestry plánují na 2, 3, 4 roky dopředu a přemýšlí třeba na 5 až 10 let. Pro posluchače asi můžu říct jednoduchý praktický příklad, že slavný dirigent nebo slavný solista si domlouvá, nebo jeho manažer domlouvá ta vystoupení na 3 až 4 roky dopředu. Takže vy musíte vědět, koho pozvete, když je teď rok 2026, koho pozvete v roce 2028, 2029. A otázka šéfdirigenta, která je důležitá, strategická, tak se řeší s ještě větším předstihem. A my jsme přirozeně za nástupce Jiřího Bělohlávka nehledali, protože ta dohoda byla jiná, takže v tomto bylo drama. Někdy jindy je to drama, protože šéfdirigent třeba odejde náhle, že ukončí to působení dřív, než bylo v plánu. To je podobné jako u sportovních trenérů, ať už je vyloučí z té pozice ten klub, nebo odejdou sami. A v tomhle směru tedy teď to máme tak, jak má být, že se podařilo šéfdirigenta najít v předstihu, že byl jmenovaný 2 roky před tím, než má skutečně nastoupit. A to je, řekl bych, takový ten akorát čas, kdy můžete sezonu normálně naplánovat.
17: No ono je to vidět i na tom, že Jakub Hruša má nastoupit v roce 2028, ale s tím orchestrem pracoval a pracuje už teď, mimo jiné dirigoval koncert filharmonie na Pražském jaru. Tak jak teď probíhá to zžívání dirigenta s Českou filharmonií?
18: Je to složitá etapa, protože Česká filharmonie pořád má svého šéfdirigenta Semena Bičkova, který má před sebou 2 pozoruhodné sezony, myslím pozoruhodné tím programem, že jednak nás čekají s ním ještě významná zahraniční turné a potom ta závěrečná sezona trochu retrospektivní, kde ukáže i to nejlepší z děl, která za těch 10 let, protože to bude za 2 roky 10 let, která uvedl, a tak se soustředíme na to, a zároveň připravujeme půdu, aby Jakub Hruša mohl nastoupit. To znamená, že už domlouváme i věci, které by měly potom od podzimu 28 fungovat jinak. A nechci říct, že je to schizofrenie, protože to zní hodně negativně a my se těšíme jak na ty 2 roky se Semjonem Bičkovem, tak potom na tu další etapu s Jakubem Hrušou, ale určitá dvojkolejnost v tom je, že na jedné straně musíme velmi pečlivě se soustředit na to, co bude za rok a za 2 roky, a na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, co bude za 2, za 3, za 4 roky, aby ten orchestr mohl dobře fungovat. A je to třeba pro mě premiéra, protože zatím vždycky se to dělo tím střihem.
17: Tím dramatem.
18: A teď tedy musím se snažit držet v hlavě obě ty roviny. A k tomu ještě, jak jste řekla, přichází ta výměna manažerská, protože můj kolega Robert Hanč se stal ředitelem Pražského jara, taky do toho skočil po hlavě, protože už má za sebou první festival, který tedy absolvoval v roli ředitele, a my jsme sáhli do zahraničí, protože jsme hledali člověka, který dokáže na Roberta navázat v té zájezdové činnosti, protože Filharmonie je jedním z čelných reprezentantů české kultury, má kolem 30 koncertů v zahraničí,
19: Vrátil
18: což je poměrně dost. Ano. A na to potřebuje manažera, který má ty zahraniční kontakty, a to Hugh Humphries má, protože se tím touringem zabýval a navíc je to muž, který s Filharmonií spolupracoval přes 10 let jako ředitel Barbican centra v Londýně.
4: Jak to vidí?
19: Ředitel České filharmonie David Mareček. My jsme už tu zmínili komunistický režim. Včera zemřela Zdena Mašínová, která mu vzdorovala velmi statečně. Za blahoslavené byly v minulých dnech prohlášeni dva katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, které popravili komunisté. A v Brně nedávno taky proběhl sudetoněmecký sněm, který vyvolal velké diskuze, jestli je vhodné, aby se konal v Česku. Tak komunismus a fašismus, přistupujeme k nim, stejně jsme v obou případech vyrovnáni s tou naší minulostí.
18: Je to strašně těžká otázka.
19: Protože... A máme na ní už jen 2 minuty.
18: No, tak když máme jenom 2 minuty, tak to řeknu rychle. Myslím si, že na to si musí asi každý individuálně odpovědět sám, ale že je hrozně důležité o té minulosti mluvit a neignorovat ji, protože aniž bych se teď chtěl vyhnout té komunistické minulosti, a je dobře, tedy když půjdu do toho mezidobí, že v Brně kromě toho sudetoněmeckého sněmu byl i pochod smíření z Pohořelic do Brna, který vlastně jde opačně, než probíhalo vyhnání Němců, ale když se podíváme do Německa, tak tam tu odpověď máme, protože oni se s tou fašistickou minulostí vyrovnávají stále, ale staví se k tomu čelem. Když přijedete do Berlína, tak památník zavražděným Židům není někde na okraji, ten je v centru Berlína, kousíček od Braniborské brány, kousek od parlamentu.
19: A velmi působivý.
18: Velmi působivý, a myslím, že tenhle směr svým způsobem odstartoval prezident Richard von Weizsäcker, když někdy v roce 85 o tom začal mluvit, a začal mluvit o tom, že státy často žijí z toho, že oslavují svoje úspěchy, ale že se to dá postavit, ta identita, i na tom, že se postavíte čelem k tomu, kde jste selhali. Tak když to má být na 2 minuty, tak to bych řekl, že je docela dobrý klíč nebo dobrá cesta dívat se i na ty úspěchy, protože máme na co být hrdí, ale nezavírat oči před tím, kde jsme selhali a co se nám nepovedlo, aby se to neopakovalo už.
19: A můžeme se z toho poučit.
18: Ano.
19: Je to tak. David Mareček, ředitel České filharmonie, byl v dnešním vysílání a děkuji, že jste přišel do pořadu. Jak to vidí? A těším se někdy na slyšenou.
18: Děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
19: A zítra bude mým hostem ekonom Lukáš Kovanda. Věra Štechrová přeje hezký den a zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
4: Chodíte běhat a chcete přitom slyšet zprávy a aktuality uplynulých hodin? Pak si na svém mobilním telefonu naleďte vysílání Plusu v aplikaci Můj rozhlas. Právě tam najdete i všechny publicistické a historické pořady, podcasty nebo třeba aktuální radioknihu. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Americký prezident Donald Trump odvolal plánované noční údery na Irán. Na sociální síti Truth Social taky napsal, že Teherán souhlasil s posledními body navrhované mírové dohody. Spojené státy, Irán a další zapojené země ji podle něj ratifikují už o víkendu. Iránská agentura Fars ale uvedla, že Teherán zatím nic neschválil. Trump včera hrozil, že Spojené státy podniknou intenzivní údery. Mluvil i o plánech dobít iránský ostrov Chark, který je klíčový pro tamní ropný průmysl. Novela stavebního zákona míří po včerejší mimořádné schůzi ve sněmovně do třetího čtení. Podle vládní koalice má zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Ve druhém čtení k ní poslanci poslali přes 140 pozměňovacích návrhů. Předlohu kritizuje opozice i odborníci. Třeba podle organizací na ochranu životního prostředí je nová norma napsaná na míru velkým developerům. Český rozhlas představil programové novinky na druhou polovinu letošního roku jako připomínku nedožitých 90. narozenin prvního českého prezidenta odvysílá projekt Slyšet Havla. Vedle toho čeká posluchače koncert pro Hanu Zagorovou nebo několik investigativních sérií, které přiblíží známé kauzy. Mezi nimi například korupční případ kolem pražské nemocnice Motol nebo zpronevěru peněz České obce Sokolské. A v prostřední Bečvě na Vsetínsku odpoledne otevřou novou cyklostezku. Trasa měří necelé 2,5 kilometru a její součástí jsou i nové autobusové zastávky se zelenou střechou a houpačkou a taky dřevěná útulna, kde můžou projíždějící cyklisti zdarma přespat.

0: V 28. a půltém kilometru zastavilo auto pro poruchu, projíždí se bez zdržení. Mimo to nemáme na dálnicích hlášené žádné další nehody ani kolony. Na silnici 6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem Nejenišov nehoda. Srazilo se tam auto se zvěří, projíždí se bez zdržení. A nyní do Prahy. Probíhají tam stále noční uzavírky v tunelech městského okruhu. Část komplexu Blanka je neprůjezdná obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Strahovským neprojedete mezi Smíchovem a Břevnovem. Obě uzavírky jsou plánované do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Rád bych se podíval na měsíc, ale spokojím se i s oběžnou dráhou, říká můj dnešní host, bojový pilot a astronaut Aleš Svoboda, který by mohl nejpozději za 3 roky letět do vesmíru. Vláda v květnu schválila jeho misi. Jakou bude mít úlohu v posádce, která zamíří k mezinárodní vesmírné stanici? A co dělá s lidským tělem stav bez tíže? Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost plus.
4: Jaká je pravděpodobnost, že se splní váš dětský sen a vy se opravdu podíváte do vesmíru?
5: Já myslím, že teď je velmi vysoká, jak už jste říkala, tak vláda schválila českou misi na Mezinárodní kosmickou stanici o zhruba měsíc, no pár týdnů později. A to vlastně odhlasovala i Rada Evropské kosmické agentury, protože my tu misi implementujeme tak, jak ostatní země přes Evropskou kosmickou agenturu, takže tam zasedla rada a všech těch 22 členských zemí to jednomyslně schválilo. Takže teď je to vlastně v gesci Evropské kosmické agentury, která naším jménem vyjednává s těmi strategickými partnery, jako je NASA a ty různé komerční subjekty.
4: Na co se nejvíc těšíte?
5: No, to se nejvíc těším, tak já myslím, že teď je ještě spousta práce, která se musí jako udělat a spousta věcí, které se musí stát, takže já se těším na to, až to bude hotový, až opravdu jako bude jasno, že...
4: Až bude mít nástup v tolik buď tam a tam
5: přes,
4: a poletíš.
5: Jo. Tak ono i teďka vlastně, teďka měl už letět můj polský kolega Slavoš, a už to asi po čtvrté, po páté odložili ten start z různých technických důvodů, ne nějak jako extrémně, ale vždycky třeba o pár dní, takže to tak nějak sledujeme, koukáme, kdy už konečně teda odstartuje.
4: No, šance uspět mezi uchazeči o let do vesmíru byla, to jste mi říkal, asi před rokem 1 k 2 000. Co rozhodlo, že poletíte právě vy? Co máte vy a ostatní tisíce uchazečů neměli?
5: No, tak... Těžko říct, jako ono, myslím, že to číslo možná bylo trošku menší, tak 1 k 14 000 nebo tak nějak, ale to je celkem jedno. Tak a co ostatní neměli, tak já myslím, že jsem měl jako velkou výhodu s tím mým profesním a svýma profesníma zkušenostma.
4: Že umíte
5: letat. Že umím lítat. No, hlavně jako ono s tím lítáním, hlavně s tím bojovým lítáním, tak je to hodně podobný jako v tom kosmickém programu. Člověk je součástí nějakého týmu, musí se umět rozhodovat ve stresových situacích, musí umět zároveň i dlouhodobě pracovat v rámci nějakého širšího kolektivu, že jak u toho lítání v armádě, tak jak v tom kosmickém programu, tak ten pilot, respektive astronaut, tak je tam jenom špička toho ledovce, ale má pod sebou prostě stovky lidí, bez jejich práce by se jako nic neudálo. Takže v tom je ta jasná analogie. A tam jsou paralely nejenom jako mezi pilotem a astronautem, ale například i třeba mezi astronautem a chirurgem. Třeba jeden můj kolega, tak ten je zrovna ortoped, chirurg, mimo jiné taky vynikající sportovec a Takže tam jako celkem je jedno, jakou profesi ten člověk dělá, důležitý je, že je schopný prostě pracovat v rámci nějakého týmu a pracovat na nějakým úkolu a nést nezodpovědnost za ty rozhodnutí. Stejně jak ten chirurg, když tam někde blbě řízne, tak to má nějaký následky.
4: Takže když si to špatně zmáčknete, přesně, tak taky musíte nést následky. Přesně. Váš let na mezinárodní kosmickou stanici je reálný nejdřív za 2 roky. To je docela dlouhá doba. Patří trpělivost a vytrvalost k základní výbavě.

0: hlavě bojového pilota a taky astronauta?
1: Určitě patří, protože vlastně to nám už několikrát říkali jednak během toho výběru a jednak i během toho výcviku astronautského, že vlastně do dlouhodobá motivace je jedna z těch nejdůležitějších věcí, protože jako v minulosti byly případy, že vybrali astronauta, který čekal třeba 10-15, myslím, že rekord je snad 17 let, než byl přiřazený na nějakou misi, takže ono samozřejmě ty věci se neudají okamžitě, protože to, aby se uskutečnila nějaká taková komplexní mise, jako je let na ISS, tak se musí připravit opravdu jako spousta věcí. Asi jako nejrychlejší rekord v té rychlosti jako od výběru až po uskutečnění té mise, tak měli Švédi, kteří vlastně letěli někdy v loni na začátku roku. Ale jako většinou to tak bývá, že minimálně těch 4-5 let to jako trvá, než se celá ta mise vůbec jako připraví, naplánuje. Takže u toho bojového lítání je to stejný. Já jsem vlastně, když jsem šel do armády v roce 2005, tak mi bylo, já nevím, 19 let a s Gripenem jsem začal lítat někdy ve 30, takže taky nějak po 11 letech. Takže opravdu jako to, že ty lidi jako vědí, proč to dělají, že dlouhodobě jako jsou schopní k tomu směřovat, za tím cílem jít a opravdu jako každý den k tomu odvádět nějaký ten kus práce a na sobě pracovat, to je naprosto zásadní.
0: Tak to máme vytrvalost, trpělivost. Co dalšího? Musí mít bojový pilot a astronaut a my normální běžní smrtelníci to nemáme a neumíme to.
1: A tak já myslím, že jako to nejsou jenom tyhle dvě povolání, když chce člověk být v něčem jako úspěšný, tak hlavně jako kromě té motivace, tak musí mít jako ochotu se učit pořád nové věci, jo, protože jsou prostě je spousta lidí, kteří ve 20 vyšli nebo 25 vyšli ze školy a pak prostě nebyli úplně jako schopní nebo ochotní. Bo si mysleli, že už mají prostě hotovo a jako nebyli schopni jako žádný nový informace podstatného charakteru vstřebat nebo se některé nové dovednosti naučit, ale u toho pilota to jako nejde, protože tam, než se vůbec jako člověk dopracuje od těch, řekněme, nejjednodušších letadel až třeba k té stíhačce, tak je to poměrně složitý proces. Protože nejde to prostě udělat tak, že člověka z ulice posadíte do stíhačky, takže tam jako je několik kroků toho.
0: Ani
1: do kosmické rakety. Takže tam jsou to opravdu jako kvanta jako věcí a trvá to opravdu jako roky a ten člověk musí podávat výkon. Ty na začátku je nějaký kvantum lidí a tam prostě ty lidi odpadávají, protože buď prostě k tomu nemají ten správný přístup, nebo prostě nepodávají ten výkon, jaký se po nich chce. Takže opravdu ta motivace a ta schopnost opravdu, a nejenom schopnost, ale opravdu takový ten jako vnitřní drive nasávat nové informace a opravdu na sebe pracovat, jak to je naprosto jako zásadní.
0: A co obnáší příprava na let do vesmíru? Co nepatří k běžné výbavě bojového pilota jako jste vy? Co jste se musel naučit nového?
1: Tak ta příprava teď, co probíhá teď, tak je zaměřená hodně všeobecně, že není zaměřena na jeden konkrétní let, protože vlastně nás tam je víc, který provádíme tu stejnou přípravu, takový ten jako základní výcvik astronautský. Tam část už toho proběhla v loni, další část mě čeká teďka v září, v říjnu a další část příští rok na jaře. A to jsou věci zaměřené některé jako hodně všeobecně, takový ty měkký dovednosti v uvozovkách, jako je vlastně leadership, práce v týmu, komunikace, krizová komunikace, mediální trénink, PR, tady tyhle ty věci. Ale pak je tam spousta věcí, které jsou ryze odborné, typu orbitální mechanika, nevím, základy kosmického letu, jaká navigace, anatomie, fyziologie, nevím, radiační fyzika, biologie, tady tyhle ty věci a i věci, které jsou hodně praktický, takže dělali jsme výcvik přežití v zimě v horách. Teď nás čeká v září týden, vlastně, kde budeme ve Francii, kde budeme dělat sérii takzvaných těch parabolických letů, kde se vlastně navozuje beztížný stav a ty lidi se tam učí fungovat.
0: Co se děje s tělem v beztížném stavu?
1: S tělem ve stížným stavu, tak v podstatě jako organismus má takovou přirozenou schopnost se vždycky adaptovat na nový prostředí a když to tělo vystavíte tomu bezstížnému stavu, tak ten organismus se okamžitě začne adaptovat taky. No a co se děje v těch prvních okamžicích, tak samozřejmě se trošku rozhodí ten rovnovážný systém, že? Protože to střední ucho, vnitřní ucho a tyhle systémy, které vlastně nám říkají, kde je nahoře a kde je dole a jsou zvyklí na tu pozemskou gravitaci, tak najednou úplně jako nevědí, co se děje. A Dál samozřejmě tím, že když na nás působí ta přirozená gravitace, tak ono, to třeba ty tekutiny, které jsou v lidském těle, tak to přirozeně
0: teče dolů,
1: jako přirozeně jsou distribuované tak, jak normálně jsou. No ale když tady tu gravitaci v úvozovkách zrušíte, no, v podstatě navodíte ten beztížnej stav, tak už tam není ta síla, která ty tekutiny tlačí
0: takže
1: dolů.
0: Takže slina letí nahoru?
1: Ne, takže třeba mám trošku napuchne hlava, že jo, protože prostě to, co by normálně jako teklo dolů, tak prostě tam dolů neteče. Takže se vám třeba trošku, máte napuchlejší hlavu, vyhladí se vám vrásky, způsobuje to třeba pak v dlouhodobějším horizontu, že se nám trošku natáhne páteř, protože ty meziobratlové plotýnky, jak jsou normálně na zemi jako stlačený tou vlastní vahou toho vlastního těla, tak potom beztížním stavu nejsou, takže se třeba o centimetr dva prostě natáhnete.
0: A pak se zase vrátíte
1: tak
0: zpátky.
1: Tak se zase smrsknete zpátky. No ale ty jako negativní vlivy jsou hlavně na to svalstvo a na tu kostru, kde díky tomu, že vy tam nepoužíváte tolik to svalstvo a nezatěžujete tu kostru, díky tomu, že tam jako nechodíte, tam v podstatě tak nějak se vznášíte pořád v té orbitální stanici, tak to svalstvo ochabuje a ta kostra vlastně chradne, protože se adaptuje na ty nové podmínky. No a takže se tomu dělají různý protiopatření, aby to nemělo právě ty negativní dopady, takže ty astronauti tam 2-3 hodinky denně cvičí, tam něco zvedají, tam šlapou na kole, běhají na běhátku.
0: To je taková posilovníčka.
1: Přesně, aby vlastně během těch 2-3 hodin tam nasimulovali tu stejnou zátěž, kterou by normálně na Zemi měli během celého dne.
0: A jak se liší let v Gripenu od letu v modulu, který vás nese na vesmírnou kosmickou stanici? Je to podobné, nebo je to úplně v něčem jiné v tom, že to neletí rovně, ale letí to tak jako okolo?
1: Tak jako některé věci jsou podobné, je tam nějaké zrychlení, letí to prostě po nějaké trojrozměrné trajektorii, je samozřejmě ten systém řízení toho letu je jiný, ten pohon je jiný, ale co se týče toho jako věmu pro ty lidi, tak vlastně ty lidi v té raketě nebo v tom návratovém modulu, který je na špičce té rakety, tak oni tam jako kdyby ležejí na zádech. Si představíte tu osu té rakety, tu dlouhou osu, tak oni ta osa v podstatě prochází zádama a břichem. Takže když ta raketa startuje a zrychluje, ona v podstatě kontinuálně, neustále zrychluje, nabírá větší a větší rychlost, tak na ně působí to zrychlení v tom směru, jako kdyby, že to tlačí dozad do té sedačky v tom Gripenu, když se manévruje, nebo v té stíhačce, když se manévruje, tak tam ta síla se působí v jiným směru, a působí vlastně směrem od hlavy dolů jako k patám. Takže to má trošku jiný fyziologický projevy. No a co je jako důležitý, tak ona ta raketa neletí hlavně jako jenom nahoru. Ona se velice jako rychle začíná z té svislý trajektorie sklánět k té vodorovný, právě proto, aby pak dosáhla té orbitální rychlosti a dosáhla toho ty rychlosti, která vlastně ten návratový modul pak drží na té oběžné dráze.
0: No já jsem četla, že ten modul letí rychlostí 28 000 km za hodinu, takže ten let trvá jenom 8 až 9 minut.
1: No to je vlastně rychlost, na kterou se zrychluje, protože to, proč ta raketa startuje nahoru, tak to je proto, aby se co nejrychleji dostala z té husté atmosféry, mimo vlastně tu atmosféru, protože ta atmosféra vytváří odpor té raketě. A tak je samozřejmě jako nejekonomičtější, co se týče jako spotřeby těch pohonných hmot a vůbec jako energeticky nejvýhodnější se co nejrychleji dostat do těch říčích vrstev té atmosféry, ideálně úplně na tu atmosféru. A pak tam, kde už ten odpor v podstatě není, tak se ta raketa sklopí do toho vodorovného směru a tam dál zrychluje, dokud nedosáhne té orbitální rychlosti.
0: A to letí hrozně krátce, jenom 9 minut?
1: To letí nějakých 8-9 minut, tak ono tak ISS obíhá na oběžné dráze ve výšce 400 km, takže...
0: To není tak daleko.
1: Není to jak ten daleko, no.
0: A jak velký je modul, ve kterém vy poletíte k té vesmírné stanici? Jste říkal, že jste v té vodorovné poloze, tak vejdete se tam 4-5?
1: Tam se vejdeme 4. Vlastně to je jediný prostředek, za kterým se teď lítá tady v té západní části světa, tak je Crew Dragon od firmy SpaceX. Tím vlastně lítají všichni evropští, američtí, kanadští, japonští astronauti. A ten sedí na raketě Falcon 9 zase od firmy SpaceX. Je to jediný prostředek, který v současnosti na západě je. jediný jako otestovaný, který
0: funguje. Takže to je malinké zařízení?
1: Je to malinkatý, je to větší než ten Soyuz, za kterým lítají v Rusku a za kterým se kdysi lítalo.
0: A když si představím Gripen a tenhle modul, tak je velikostně...
1: No tak ten Gripen, ten je pro jednoho člověka, ten Crew Dragon je pro čtyři, ale když zhruba vynásobíte ten objem, který tam ten jeden člověk má v tom Gripenu, vynásobíte čtyřma, něco málo k tomu přidáte, tak zhruba jako jste tam, kde na té velikosti toho objemu toho Crew Dragonu.
0: No a co si do takového malého prostoru můžete vzít sebou?
1: No, co si můžeme vzít sebou, tak tam, ono to má ještě takovou nepřetlakovanou část, takový zavazadlový prostor v uvozovkách, kam se dá něco strčit, plus každý ten astronaut nebo ten Crew Dragon má ještě vevnitř v té přetlakované části pro každého astronauta alokovaný nějaký místo, kde si může, kde se veze nějaký náklad, kromě nějakých osobních věcí, tak jsou to především různý výzkumný a technologický experimenty, plus se dělá to, že kromě těch Crew Dragonů, těch modulů s tou lidskou posádkou, tak na ISS lítají i Cargo Dragony, což jsou nákladní moduly, kde celý ten objem je v podstatě vyplněný nějakým nákladem užitečným, takže ono, ta ISS jde předzásobit a jde to logisticky zabezpečit tak, aby ty lidi tam měli, co potřebují.
0: No a co typicky českého si povedete do vesmíru?
1: Typicky českého, tak tady k tomu my jsme nějaký brainstorming měli a samozřejmě jsou různý nápady. My bychom hlavně chtěli, aby to bylo něco, co má nějak potenciál lidi spojit, se pro lidi jako snadno uchopitelný a co hlavně pomůže zasáhnout i sociální bubliny, ke kterým my bychom se úplně jako jednoduše nedostali díky tomu, že to je mise, která je vlastně výzkumná, technologická, takže tam je jedna linka, je ryze sportovní, další pak jsou nějaký artefakty z historie, takže tam ještě v tom není jako úplně jasno, ale...
0: No vy tam budete dělat ty experimenty, bude jich 14 a u některých jste sám pokusným králíkem.
1: Jo.
0: Co pro vás bude největší výzva?
1: Tak... Teda jenom ty experimenty, to je ta hlavní náplň, jo, kvůli které se tam letí. Tady ty symbolické věci, to jsou, o kterých jsem se snažil hovořit, tak to jsou spíš jako jenom nějaký symbolické artefakty, ale ta hlavní náplň je těch 14 českých experimentů, které vlastně byly vybrány asi ze 70 návrhů. Vybírala to Evropská kosmická agentura, která k tomu měla sestavený technický panel, pak Česká komise, takže jsou to opravdu jako špičkový projekty.
0: Co budete zkoumat sám na sobě?
1: Ty experimenty, kde ten astronaut je vlastně pokusným králinkem, tak to jsou experimenty zaměřené na fyziologii, na medicínu. Takže je tam třeba jeden z projektů, který je zaměřený na fyziologii, zároveň je to technologický projekt, který má za cíl vyvinout něco, jak jsou tady ty chytrý hodinky sportovní, který prostě dneska měří spoustu věcí a sportovci je využívají k tomu, aby dokázali efektivně trénovat. Tak v podstatě něco takového, ale je to osenzorovaný tričko, který je vlastně takový sportovní hodinky na druhou, který dokáže měřit neuvěřitelné množství parametrů a hlavně pak pomocí různých pokročilých algoritmů umělé inteligence je dokáže zpracovávat a dokáže opravdu na řádově daleko větší přesnosti predikovat to, co dokážou hodinky, ale opravdu pro profesionální použití pro obory nejenom jako je sport, ale i pro ozbrojené složky a pro různé exponované profese.
0: Ale řekl bych, že toho experimentu obavu, něco, co vás trošku dopředu už děsí, nebo všechno
1: to,
0: v pohodě?
1: To jako rozhodně ne, jako tam nejsem od toho, abych měl obavy. Ale já bych jenom řekl, že ty experimenty, které tam jsou, takže to je opravdu jako něco, co je top, nejenom tady v Česku, ale i ve světě. Jo. Je tam například projekt v oblasti vývoje pokročilých materiálů, kde se vlastně zkoumají nanomateriály, nanoroboti, dovede člověk, který je špičkový profesor nejenom tady v Česku, ale i ve světě, má pod sebou výzkumný tým z mezinárodních odborníků, samozřejmě i z českých, jsou na to napojené firmy české, které ten hardware vyrábí a které vlastně už během toho hodnocení toho technického panelu museli prokázat tu vysokou technickou připravenost. Takže tady ta mise je v podstatě pro ně jedinou příležitostí, jak, jak se vůbec k té infrastruktuře ISS, jak se vůbec na ISS dostat, protože nebýt té národní mise, tak nám by tam ty české projekty nikdo nevez, nikdo neobsluhoval.
0: Když si představím to, jak přiletíte v tom modulu k vesmírné kosmické stanici, přestoupíte z modulu do té stanice, tak co se děje potom? Co astronauti jí, jak chodí na toaletu, kde spí? Taková ta běžná věc, která každého napadne.
1: Tak co se děje potom? On ten program, on ten harmonogram je poměrně dost nabitý, protože vlastně ta 14-denní mise, o které my se bavíme, tak ta je unikátní v tom, že je hodně efektivní. Jo. Protože na ISS probíhají nejenom tady ty krátkodobé mise, ale i dlouhé 6-měsíční expedice a tam samozřejmě ti astronauti nemůžou pracovat s takovým nasazením a v takovým tempu, protože by to prostě těch 6 měsíců nevydrželi a hlavně značná část jejich práce tak je směřovaná vlastně k obsluze a k údržbě té stanice samotné. No a říká se, že během těch krátkých 14-denních misí, tak ten astronaut za těch 14 dní udělá asi stejný kvantum práce jako ty astronauti, kteří tam jsou na tom dlouhodobém pobytu asi během prvních 2 měsíců. Takže co se týče poměr cena výkon, tak tady se bavíme opravdu o vysoké efektivitě, takže opravdu ten jako denní program je nabitej prací na těch jednak národních projektech a jednak pak i na společných projektech Evropské kosmické agentury, protože přece nám je to
0: dobře, a s tím jídlem, pitím a spánkem a vyměšováním.
1: Samozřejmě, tak dobře, tak zůstaneme trošku při zemi, budeme se bavit o pití a chození na záchod, takže tam to funguje jako ne úplně zase tak jako odlišně, jak tady na zemi. Samozřejmě má to nějaký specifika, když se jde na záchod, tak ten záchod je technicky upravený tak, aby právě v tom bestížném stavu tam všechno prostě odtýkalo tam, kam odtýkat má, že jo? Protože jinak by se z toho udělali takový kuličky, kapaliny, že jo? Která má tendenci se vznášet a poletovat všude okolo, takže tam je to na bázi podtlaku, že jo? Takže tam se to všechno to prostě odejde tam, kam to odejít má. Ten tekutej odpad, tak ten se recykluje, z toho se víceméně dělá voda, která se pak dál jako používá, ten tuhej odpad, tak ten se strčí do takové nádoby, která se pak jednou za čas vystřelí ven a zhoří v atmosféře. Co se týče toho jídla, tak dneska už to není tak, jak to bylo kdysi, že se tam jí nějaký prostě tubičky, ale je to v podstatě dehydratovaná strava, víceméně normální jídlo, akorát je z toho je zbavený té vody. No a ten astronaut tam v podstatě doplní určený množství buď teplý nebo studený vody a ono se z toho stane jako relativně normální jídlo.
0: A pokud jde o spánek?
1: Pokud jde o spánek, tak ty zkušenosti jsou, že ten spánek je tam kvalitnější. Normálně je na to vyčleněných 8 hodin, tak jak tady na Zemi. A ten spánek je kvalitnější z toho důvodu, že díky tomu, že tam je ten beztížnej stav, tak člověka nikdy nic netlačí. Jo? Takže každý astronaut tam má v podstatě takový svůj privátní prostor, takovou komůrku, kde i spí, takže tam většinou spí ve spacáku, který má na sobě suchý zip, takže on se jako připne tím suchým zipem někam ke stěně, aby neuletěl. A tam spí a tak se asi zbudí.
0: Říká můj dnešní host, vojenský pilot a astronaut Aleš Svoboda.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když jsme spolu mluvili naposledy, říkal jste mi, že byste se rád podíval na měsíc.
1: To jsem říkal, jo.
0: To jste říkal. Tak, co vás na něm láká?
1: Tak to byla odpověď na otázku, kde jsme si jako mohli hodně zapřehánět, takže jako já bych to možná tady trošku stylizoval do trošku jako pokornější formy, že když se budeme bavit nějakých reálných intencích, tak teď opravdu jako to, kde my vidíme ten maximální přínos tady pro výzkum, pro zapojení škol a pro naše firmy, tak je infrastruktura, kterou nám přináší Mezinárodní kosmická stanice.
0: Takže to být váš sen, který víte, že se třeba nesplnil, rád byste se podíval na měsíc. Berme to tak.
1: Tak pro spoustu lidí a i pro mě je ten měsíc a program Apollo, který probíhá probíhal v 60. 70. letech, takovej jednak milník a jednak zatím vrchol toho, co se jako v mnoha ohledech podařilo dosáhnout. Takže jako já to vnímám spíš tady z tohoto pohledu, než že bych tam jako opravdu jako se toužil podívat tam do toho prachu. A...
0: Já se tím chci dostat k té své další otázce. Jak byste mi vysvětlil černou díru?
1: O tom jsme se bavili taky minule. Tak černá díra je v podstatě věc, která vznikne zhroucením nějaké velmi hmotné hvězdy a v podstatě vznikne tak, že ta obrovská masa se začne hroutit sama do sebe a až se zhroutí do takzvané singularity, což je v podstatě bod, který má velmi extrémní hustotu, velmi extrémní hmotnost. Okolo toho je takzvaný horizont
0: událostí. A vy si to umíte představit?
1: Jako celkem jo, ona jako samozřejmě člověk si to představuje nějak jako zjednodušeně, aby tady ty poměrně jako abstraktní věci dokázal tak nějak uchopit. Jako co není úplně jednoduchý si představit, tak je ta fyzika, která se okolo toho děje, jak se člověk nebo jak se jakýkoliv bod nebo věc přibližuje k tomu horizontu událostí, jo, tak tam nastávají různý takový ty relativistický jevy a prostě čas začíná dělat takový různý zajímavý věci, ale tak to je možná na trošku delší povídání a možná bychom to museli uchopit i nějakým úvodem, jako aby to dávalo smysl.
0: A věříte, že někde ve vesmíru je ještě nějaký život?
1: Tak jako já myslím, že to je celkem věc, která je hodně pravděpodobná, nebo spíš jako hraničí s jistotou. Otázka je, jestli se bavíme o nějakých na mikrobech nebo nějakých opravdu primitivních formách života, protože my dneska víme, že když se podíváme tady na Zemi do různých extrémních prostředí, tak víme, že prostě dokážou přežít organismy tam, kde jsme si ještě nedávno mysleli, že absolutně nedokážou, takže zcela určitě jo. Inteligentní život, já si myslím, že velmi pravděpodobně taky.
0: A co UFO?
1: No, to je to, co jsem říkal. Otázka je, jako jestli, když si představíte, jak ten vesmír je veliký a jak když trvá, nebo vesmír vzniknul před někdy před 14 miliardami let, jak kratičkej úsek jsme tady, tak jestli se ty civilizace dokážou jednak potkat v tom obrovském prostoru a jednak i v tom čase.
0: Říká Aleš Svoboda. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
1: Já děkuji.
0: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministr práce jednal s odborníky, kteří od července přejdou pod jeho ministerstvo. V americkém Pentagonu zasahovali hasiči. Podle stanice CNN šlo o planý poplach. Čeští fotbalisti vstoupí utkáním proti Jižní Koreji do mistrovství světa. A čekáme převážně oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na ministerstvo práce by se mělo přesunout od července 9 pracovníků, kteří se na úřadu vlády věnují agendě Romů a lidí s tělesným postižením. Včera o tom jednali zástupci zaměstnanců z vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a ministrem práce a sociálních věcí z Hnutí ANO Alešem Juchelkou. Podle Barta se vyjasnily sporné body. Ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin Viktor Kundrák ale Radiožurnálu po jednání řekl, že dál není jasné, jestli ministerstvo počítá i se zaměstnanci, kteří pracovali na dohody.
4: Kromě toho, že to oslabuje ty agendy, tak se to týká samozřejmě konkrétních lidí, kteří prostě ve skutečnosti vykrývají mezery. Jsou to důležití členové toho týmu. Jsme byli ujištěni, že to ministerstvo zváží, ale žádnou konkrétní odpověď jsme tam nedostali.
3: V Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale. Diváci viděli slavnostní zahájení na Aztéckém stadionu v Mexico City. Ten vstoupil do historie jako první, kde se hraje už třetí šampionát.
5: Mexičané světu předvedli svou astéckou kulturu a když po zahajovacím ceremoniálu zmizeli z plochy umělci, užilo si 80 tisíc šťastlivců přímo v ochozech návrat mundialu na astécký stadion po 40 letech. Někteří na letošní velmi drahé vstupenky šetřili několik let a pro většinu Mexičanů byly nedostupné. Eber bydlí několik ulic od stadionu, byl na zápasech při šampionátech, které se tu hrály v roce 1970 i 1986 a teď mu lístek daroval syn, jinak by na něj Eber neměl. Část Mexičanů v okolí stadionu demonstrovala proti vládě za lepší pracovní podmínky. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Hasičské týmy zasahovaly v sídle amerického ministerstva obrany na základě planého poplachu. S odkazem na své zdroje to uvedla zpravodajská stanice.